0: Volejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teploty klesají na 15 až 10 stupňů Celsia. Přes den čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přeháňky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku je polojasno a večer výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Sen mnoha lidí o vlastním bydlení se hroutí přímo před očima. Pro tisíce mladých rodin už ani neexistuje. Místo klíčů od vlastního bytu drží v rukou jenom nájemní smlouvy. Hypotéky se změnily v téměř nedosažitelný luxus a situace se dál vyostřuje. Podle platformy pro sociální bydlení čelí rodiny s dětmi realitě, která ještě před pár lety působila nepředstavitelně. Zatímco dřív byla chudobou ohrožena zhruba třetina z nich, tak dnes už je to téměř každá druhá rodina. A úplně na hraně přežití potom stojí matky samoživitelky, u kterých riziko pádu do chudoby překročilo polovinu. Jinými slovy, více než každá druhá rodina balancuje nad propastí, ze které vede cesta zpátky jenom velmi obtížně. Kde se celý problém bere a proč se ho nedaří řešit, i na to se budu ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
0: Hovory.
2: A mým hostem je dnes sociolog Jan Klusáček, analytik platformy pro sociální bydlení. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Z toho, co jsem v úvodu řekla, tedy že sen o vlastním bydlení se pro mladé rodiny už v podstatě úplně rozplývá, my teď nejlíp vycházejí seniori.
3: Máte pravdu, možná to leckoho překvapí, ale pokud se opravdu podíváme na chudobu, podíváme se na to chudobu ve smyslu, kolik člověku zbývá na život, teda po tom, co zaplatí právě bydlení, co jsou vlastně ty peníze, kterými disponuje. A máme nějakou obvyklou hodnotu v Česku na člověka a potom samozřejmě chudý je ten, kdo má výrazně méně, jednoduše řečeno. No tak když se takto jakoby změříme chudobu, tak zjistíme, že nejnižší míra chudoby v Česku opravdu je mezi seniory, především seniorskými páry. Samozřejmě osamělé seniorky už jsou na tom hůře, ale jako všeobecně vzato je to přesně tak. Je to právě díky tomu, teda, že 80-90% seniorů má svoje vlastní bydlení, ani nemá hypotéku, nemá ty náklady na bydlení, takže přesto, že ty důchody samozřejmě nejsou, kdo ví, jak jako vysoké ve srovnání třeba se západem, tak ve finále na ten život opravdu zbývá výrazně více než například těm rodinám, o kterých jsme slyšeli.
2: Jak se může trh s bydlením vrátit tedy do normálu? Jestli už v nějakém normálu vůbec byl předtím, aby přestal trh s bydlením připomínat boj o přežití a začal fungovat férově pro obě strany, to znamená pro pronajímatele, pro nájemce, pro majitele.
3: No, je tady potřeba si říct, že opravdu ta situace je hodně odlišná ve velkých městech. Tím myslím, kromě Prahy a Brna, teda krajská města, některá jsou na tom opravdu špatně, Olomouc, musíme si vzít za příklad, a menšími městy a venkovem, kde opravdu ta dostupnost jako stále je. A je potřeba si říct, že opravdu Česko ještě jako mnoho let bude mít s tímto velký problém. Ten základní důvod je i ten, že stále tady probíhá to stěhování do velkých měst, to si málo kdo uvědomuje. Mě samotného to teda velmi překvapilo, když jsem viděl srovnávací statistiku za celou Evropu, že u nás stále máme, pokud se podíváte na to, kolik lidí žije v těch velkých městech, to znamená právě v těch krajských nebo v Praze a v Brně, tak máme jeden z nejnižších podílů v Evropě doposud, jo. Což je taková základní konstanta, faktor, která vám ovlivňuje to, že prostě je přirozené, že se ty lidi stěhují samozřejmě za tou prací právě do těch krajských měst, Prahy a Brna, a tím pádem ta poptávka po bydlení tam je obrovská.
2: A nebylo to někdy tak, a teď nevím, jestli to bylo třeba koncem 90. let, začátkem let 2000, kdy se naopak lidé z velkých měst stěhovali do extravilánu, do nějakých přilehlých obcí právě proto, aby tam hledali nějaký životní balanc a klid a do města potom jenom dojížděli za prací?
3: Ano, tak to máte určitě pravdu, já to říkám zjednodušeně, pokud mluvím o velkých městech, tak mluvím i o tom i bezprostředním okolí. Tam je potřeba si uvědomit, že samozřejmě ta vysoká cena bydlení se netýká jako města jako takového, ale přesně okolí, o kterém vy mluvíte, kde je možné žít ještě v blízkosti a dostatečné dojít za prací. Tak nechci tím říct, že je to problém neřešitelný, ale spíš právě naopak. Tím více se musíme pokusit použít úplně všechno, co můžeme z toho jako balíku opatření na zlepšení dostupnosti bydlení, které jsou. Ta škála je dost široká.

0: a následně bude urna s jejich popelem umístěna ve vězeňském zařízení, tak to byly sváženy urny z jednotlivých vězeňských zařízení, například do pankrácké věznice, kde byly dlouhodobě skladovány. Stejně tak docházelo k tomu, že ve chvíli, kdy byl ďáblický hřbitov k dispozici, ale předtím i další hřbitovy, tak bylo rozhodnuto, že těla obětí komunistického režimu budou vhozena do šachet tohoto hřbitova za podrobně vymezených podmínek.
1: A byla v tom zapojena řada lidí. Někdo musel rozhodnout, ale potom to byli pracovníci, kteří to museli mít na starosti, kteří to museli aktivně sami odpracovat, zpracovat.
0: Vycházelo se v úvodu zmíněného tajného rozkazu ministra národní bezpečnosti, případně z pokynů státní bezpečnosti, vždy u toho příslušníci STB figurovali. S tím, že měli dohled nad tím, jak se s těmi ostatky nakládá, aby nedošlo třeba k tomu, k čemu došlo v několika jiných případech, že to tělo bude ukryto nebo že nedojde k vhození do té šachty na Ďáblickém hřbitově. Ty postupy měly jasně zabránit tomu, aby došlo k tomu zcizení těla, aby došlo k předání těla rodině, případně aby došlo k tomu, že to tělo bude umístěno do nějakého místa, kde by je mohla třeba rodina objevit nebo kde by případně mohlo dojít k uctívání těch ostatků ve formě hrobu.
1: Existují nějaké archivní dokumenty, kde jsou konkrétní jména a konkrétní podpisy lidí, kteří z titulu své funkce tato rozhodnutí dělali?
0: V archivních dokumentech nalezneme konkrétní příkazy, ať už tedy příslušníků státní bezpečnosti, tak ředitelů věznic, kteří v souladu s tím výše zmíněným tajným rozkazem ministra národní bezpečnosti ukládali, jak se má postupovat s těmi jednotlivými ostatky.
1: Když zmiňujeme tajný rozkaz, a znamená to, že i sami komunističtí pohlaváři si byli vědomi, že to je rozhodnutí, které by nemělo být známo široké veřejnosti, například z důvodu, že to je antihumánní.
0: To rozhodnutí vlastně nebylo jenom antihumánní, ono bylo také zcela nezákonné, protože i tehdy platný právní řád vycházel z toho, že kdo zemře, tak o jeho ostatcích rozhodne buď to on sám ještě za života, nebo o nich rozhodne jeho rodina. V tuhle tu chvíli tento tajný rozkaz je zcela nezákonný a odporuje veškerým pravidlům i tehdy platného právního řádu.
2: Mysliboři na Moravě patří jednotnému zemědělskému družstvu 40 hektarů bažinatých, kyselých a méně hodnotných luk. Proto letos ve spolupráci s Jihlavskou traktorovou stanicí pro těžké půdní úpravy začali s jejich odvodňováním. Upravený sovětský pluh D-267 udělá za den 2000 metrů odvodňovací strouhy, hluboké 1 metr. Hloubku strouhy stále kontroluje agronom družstva František Vítů.
0: Všichni pracovníci, kteří nakládali z ostatky obětí komunistického režimu, byli přísně ukolováni a přísně hlídáni státní bezpečností a velmi dobře věděli, že v případě, kdyby nějakým způsobem porušili příkazy státní bezpečnosti, tak to sami odnesou a budou potrestáni.
1: Existovaly některé případy, kdy neuposlechli?
0: Asi nejznámějším případem, kdy došlo k jinému nakládání z ostatky, je případ generála Heliodora Píky, kdy patolog v Plzni rozhodl sám o sobě, aniž by o tom kdokoliv jiný věděl, že ukryje ostatky generála Heliodora Píky. Předpokládal, že komunistický režim nevydrží tak dlouho a po pádu komunistického režimu bude generál Heliodor Píka řádně pohřben.
1: To se sice nestalo, ale i tato míra osobní statečnosti je přítomna v naší historii pohledem do období komunistického Československa.
2: Z hlavního kanálu se potom proráží hustá síť dalších tenčích kanálů pod celou louku. Způsob, jakým se to dělá, je novinkou. Je to krtkovač zkonstruovaný podle sovětského vzoru. Krtek se zaryje a vytváří podzemní chodbičku, kterou protéká voda do hlavního kanálu.

Až po roce 1989 jsme začali opět pátrat a zjišťovat, kde naši hrdinové jsou. Našlo se místo, které nelze nazvat hřbitov. Byla to hrozně zarostlá část hřbitova, kterou lze nazvat buš, divočina. V tomto úmyslně zarostlém místě

0: jsme objevili dva malé kříže. To byl signál, že zde budou naši hrdinové. Bylo nás několik, kteří jsme se dali do práce. Začalo se s vyřezáváním porostů, odklízením, vysekáváním a tak dále. Na práci jsme nestačili, finanční prostředky nebyly, tak se muselo organizovat. V první řadě peníze. Vzal jsem si tuto záležitost za osobní, postarat se, aby byl hřbitov opravdu důstojným místem klidu a míru pro naše popravené, umučené a ubité, včetně dětského oddělení.
1: Citovali jsme protikomunistického odbojáře a bývalého politického vězně, také předsedu pražské pobočky Konfederace politických vězňů Stanislava Stránského. Právě on odvedl obrovský kus práce směrem k ďáblickému hřbitovu a dodával, cituji, nikdo si nezaslouží být tajně pohřben do takové jámy.
2: Bývalí političtí vězni komunistického režimu a rodinní příslušníci osob, které zde z největší pravděpodobností byly pohřbeny, se snažili získat podrobné informace o tom, zdali skutečně jejich blízcí jsou v těchto šachtách uloženi. Byli to mnohdy i stejní lidé, kteří v roce 68 neuspěli z důvodu okupace Československa státy Varšavské smlouvy, kteří se snažili najít ostatky bývalých obětí komunistického režimu a také pietně upravit to místo u severní zdi ďáblického hřbitova, které do té doby bylo skládkou.
1: To se odehrálo i v roce 2014, kdy byly úspěšně exhumovány ostatky čihošského faráře Josefa Toufara díky aktivitě Adolfa Ráska a Miloše Doležela. Píše o tom historik Jan Havrda.
3: Exhumaci ostatků čihošťského faráře opakovaně požadovali jeho příbuzní, zvláště jeho neteř Marie Pospíšilová a později i její dcera a vnučka. V roce 2014 na základě bádání a iniciativy Miloše Doležala vlastník hřbitova, magistrát hlavního města Prahy, zastoupený radní Evou Vorlíčkovou, zajistil sestavení odborného týmu, kvalifikovaného podílet se na hledání tajně pohřbeného těla čihošťského faráře. V době přípravy Toufarovy exhumace nebyla žádná odborná studie týkající se historie hřbitova.
1: Jaké byly tedy možnosti, když nebyla žádná odborná studie, de facto nebyly žádné informace, kam se vůbec vrtnout?
2: Komunistický režim se snažil zametat stopy. To znamená i dokumenty, které měly být k dispozici v archívech, k dispozici nebyly. Bylo jasné, že bude potřeba velký výzkum, velmi podrobný a že bude nezbytné jít do archivů, do kterých historici normálně nechodí. Ať už se to týká lékařských archivů, pitevních protokolů a podobně. Bylo tedy zřejmé, že bez nějaké systematické práce to bude vždy postaveno na nějakých konkrétních možnostech, které ale nemusí vést k úspěchu, jako vedli v případě exhumace pátra Josefa Toufara.
1: V čem byl příběh ostatků Josefa Toufara jiným či výjimečným, že se to povedlo?
2: V hřbitovní knize se podařilo velice překvapivě dohledat dokument, z kterého vyplynulo, v jaké šachtě jsou ostatky pátra Josefa Toufara uloženy.
1: Byl to další z případů osobní statečnosti, jak jsme dnes hovořili například o plzeňském patologovi v souvislosti s generálem Heliodorem Píkou?
2: Přesně tak. Zatímco celá pohřební kniha ďáblického hřbitova zhořela v roce 1968, nikoliv náhodou, řekněme cíleně, tak se podařilo uchovat díky statečnosti jednoho člověka jeden list z té hřbitovní knihy. Z něhož jasně vyplynulo, že ostatky pátra Josefa Toufara jsou uloženy v šachtě číslo 16 ďáblického hřbitova.
3: V neděli 12. července 2015 proběhl v Čihošti druhý pohřeb Josefa Toufara. Ten první, který se ovšem jen stěží dá nazvat pohřbem v pravém slova smyslu, se odehrál v roce 1950. Toho roku byl kněz umučen příslušníky státní bezpečnosti a jeho ostatky skončily v takzvaných šachtových hrobech na ďáblickém hřbitově v Praze. V roce 2014 byly díky práci interdisciplinárního týmu specialistů vyzdviženy a zavražděný kněz se tak po 65 letech dočkal důstojného posledního rozloučení. V České republice doposud ojedinělá akce, při které byly aplikovány metody forenzní archeologie, otevřela téma osudů, ostatků mnohých dalších obětí komunistického režimu, včetně zatím neúspěšného pátrání po ostatcích Zdeny Mašínové.
1: Forenzní archeologie, o které se také zmiňoval Jan Havrda, je soubor různých metodologií a právě díky těmto moderním výzkumným metodám máme jistou šanci, že se objeví identifikace dalších ostatků právě na Ďáblickém hřbitově. Ale nejen Praha a nejen tento hřbitov v Ďáblicích, i jinde v republice se nacházejí masové hroby, kde jsou uložené ostatky obětí komunistického režimu. Můžeme uvést Ostravu, Valdice a také Brno. I zde probíhalo pátrání, stejně jako v Praze, které začalo nejprve v roce 68. Hybatelem byla pobočka K231, tedy Sdružení bývalých politických vězňů, a tehdy se pátralo po ostatcích zavražděného Petra Křivky. Jeho manželka byla velmi statečnou a neústupnou v rámci hledání ostatků svého manžela. V roce 1968 jí vedoucí brněnského krematoria Vlastimil Ondráček popsal, co se tehdy stalo.
4: Vedoucí brněnského pohřebnictví je Kincl, dal mi 24. listopadu 51 příkaz, abych spolu s hrobníkem je křížem uložil 24 uren na osamělé místo v urnovém háji. Byli jsme vyzváni k přísné mlčenlivosti. Podle ohledacích listů, ovšem u 7 mrtvých nebyly vystaveny, je zřejmé, že šlo o popravy oběšením. 2 zemřeli na následky několikanásobných průstřelů. Urny jsme uložili asi metr pod zem, v originálních popelnicích, a doufám, že se podaří identifikace podle kovových čísel, které jsem sám do popelnic vkládal. Je těžko říci, proč bylo požadováno odlehlé místo. Snad proto, aby se nikdo nikdy nedozvěděl, kde tito mrtví spočívají. Možná byli někomu nebezpeční i po smrti.
1: Velmi příznačná slova, která jsme slyšeli na závěr. Bylo to složitější. Díky novinářům z tehdejších Novin lidové demokracie vznikla nejen série článků, ale také pracovní komise v Brně a bylo vyzvednuto 22 uren. Ovšem tehdy se úplně nepodařilo zjistit, kdo to je. Pouze Křivkovi si vyzvedli urnu svého pozůstalého, ale byli tam i další, kteří nebyli identifikováni. Nakonec přichází okupace v roce 1968 a celý proces, včetně rehabilitace odbojáře Křivky, je zastaven. Jeho deska se jménem byla odstraněna a tak v zemi zůstala jen urna s popelem. Mohli bychom říci, že to zůstalo na půli cesty. Došlo se v Brně na konec oné cesty?
2: Došlo. V roce 2021 díky moderním technologiím se podařil průlom a podařilo se identifikovat několik desítek lidí, kteří byli uloženi v urnách na brněnském hřbitově, a podařilo se to také z toho důvodu, že byl cíl získat ostatky kněží, kteří byli kandidáti blahořečení, kněží, kteří byli popraveni v rámci takzvaného babického procesu.
1: A pomyslná tečka. V roce 2025 byla odhalena v Brně hrobová deska toho rotmistra v záloze Petra Křivky, kterým to před takřka 60 lety všechno začalo. Ale jedním z kněží, kteří byli také popraveni a již ostatky byly právě hledány na brněnském hřbitově, byl Jan Bula. Bylo mu 30 let a v dopise na rozloučenou v noci před svou popravou napsal tato slova: můj hrob bude neznámý. Studie lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti. To je studie, kterou vy jste napsal. Řídil se komunistický režim při likvidaci svých odpůrců svými vlastními právními předpisy?
2: V komunistickém režimu vždycky všechno vypadalo jinak než navenek. Navenek tedy komunistický režim měl právní předpisy, v kterých popisoval, jak se má nakládat s lidskými ostatky, jak se mají pohřbívat. Tato pravidla ale neplatila pro lidi, které označil komunistický režim za své odpůrce nebo nepřátele. Ti byli likvidováni tak, aby zmizeli beze stopy, aby komunistický režim neměl žádnou stopu svých zločinů.
1: V nálezu Ústavního soudu ze 7. ledna roku 2009 se můžeme k danému tématu dočíst.
5: Nepochybnou součástí práva na rodinný život je tedy i vztah žijícího člena rodiny k jeho zesnulým předkům. Jeho typickým a sociálně doložitelným obsahem je respekt k památce předků, případně požadavek pietního zacházení s předky. Přitom platí, že o způsobech nakládání s mrtvými, o tom, v jaké formě a na jakém místě jsou jejich ostatky uloženy, má právo rozhodovat sám jednotlivec. Zvláštní pouto jednotlivce se proto neváže pouze k mrtvým předkům, ale rovněž i k místu jejich posledního spočinutí, které si zvolili a vlastními prostředky zbudovali. Tento pietní respekt se proto týká nejen mrtvých samotných, ale též pietního místa.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, Ďáblický hřbitov se nestal symbolem nenávisti až za hrob? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, právního historika, doktora Kamila Nedvědického.
2: Ďáblický hřbitov se stal příkladem a symbolem nenávisti až za hrob v dobách komunistického režimu. Po roce 1989 velkým úsilím se podařilo toto změnit. V roce 2023 byla zřízena komise při úřadu vlády, která provedla velmi rozsáhlý výzkum Ďáblického hřbitova, pohřebiště u severní zdi, která velmi podrobně prozkoumala všechny dokumenty známé i zcela neznámé. Podařilo se jí objevit 119 osobností, které prokazatelně jsou pohřbeny, a vymyslela pilotní projekt, jak ostatky těchto hrdinů vyzdvihnout a řádně pohřbít. V roce 2025 byla komise převedena pod Ústav pro studium totalitních režimů. V rámci Ústavu pro studium totalitních režimů budeme pokračovat nejenom v mapování těch jednotlivých ostatků a jednotlivých šachet, ale také budeme připravovat exhumace konkrétních hrdinů a obětí komunistického režimu.
1: Co znamená pro všechny, kteří se na tom podílejí, být účastní celého tohoto procesu?
2: Je to velká satisfakce, především ve chvíli, kdy vidíme potomky obětí komunistického režimu, děti, vnuky, dneska již pravnuky, kde to transgenerační trauma těchto lidí, kteří neví, kde jsou pohřbeni jejich dědečkové, pradědečkové, prababičky a podobně, je obrovské. My vidíme, že napravujeme křivdu, která se stala v dobách komunistického totalitního režimu, která přežívá vlastně do současnosti a která prokazuje, jak ten režim byl absolutně nehumánní a mstil se svým odporucům i po smrti.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví a naslyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Život k nezaplacení. Které domácnosti nejvíce ohrožuje příjmová chudoba? Jak se zvýšily výdaje na bydlení? Které společenské skupiny nezvládají splácet hypotéku? Odpovědi hledá unikátní projekt Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu v reportážích, rozhovorech a diskuzích. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve z ODS, nesouhlasí se svým obviněním v bitcoinové kauze. V rozhovoru pro Novinky potvrdil, že je jedním z trojice lidí, které včera obvinili kriminalisté z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Proti zahájení trestního stíhání podal stížnost. Podle zdrojů Radiožurnálu je obviněný taky Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic. Moskva oznámila jednostranné příměří v bojích proti Ukrajině. Platit bude v pátek a v sobotu u příležitosti oslav vítězství ve druhé světové válce. Původně se mluvilo o pouze jednodenním příměří na ruský státní svátek v sobotu. O případném klidu zbraní jednali podle Moskvy americký a ruský prezident. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil klid zbraní platný od půlnoci na středu. Původně možný návrh pozastavení bojů na den vítězství odmítl. Protizdušná obrana Spojených arabských emirátů podle tamních úřadů v pondělí zneškodnila 12 iránských balistických střel, 3 střely s plochou dráhou letu a 4 drony. Šlo o první útok od začátku příměří na Blízkém východě. Nejméně 3 lidé byli zranění. Úder údajně vyvolal požár v průmyslové zóně ve městě Fujairah na severu země. Ze sousedního Ománu byl pak hlášený útok, který zasáhl obytnou budovu a zranil 2 lidi. A hudební festival Pražské jaro odvysílá zahajovací koncert do 24 zemí. Živý přenos z úvodního večera v Pražském obecním domě připravuje ve spolupráci s českými centry. 81. ročník zahájí tradičně Smetanova má vlast, kterou 12. května zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Petra Popelky. Basketbalisté Nymburka a Pardubic vyhráli i třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play-off a v úterý mohou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93-71. Roli favorita dál potvrzují i Pardubice. Druhý tým dlouhodobé části vyhrál v Písku 78-63.
2: Překážky na D5 u Plzně i na dálnici za Olomoucí. Na dálnici D5 nepřehlédněte odstavené vozidlo u Plzně, pokud jedete směrem na Prahu. Nákladní auto stojí za nájezdem od Slovan na kilometru 72,5 kvůli defektu na pneumatice. Je označené světelnou šipkou, většina vozidel ale vybočuje doleva. Na dálnici D46 zvyšte pozornost za Olomoucí ve směru na Vyškov na 35. kilometru a pojedete také kolem odstaveného vozidla. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem podobná situace. Ještě za sjezdem na Teplice a Řehlovice. Na 67. kilometru máme hlášené stojící vozidlo v odstavném pruhu. A na nehodu pozor před Jihlavou na silnici 38 směrem od D1 u odbočky na Polnou a Pávov havarovalo vozidlo. Místem s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme oblačno i zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně na západě přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Vedení energetické skupiny ČES navrhlo rozdělení firmy. Je to důležitý krok na cestě k jejímu zestátnění, které chystá vláda. Premiér Andrej Babiš chce celý proces stihnout do konce volebního období. Opozice požaduje, aby představil jasný plán. Vláda říká, že když bude mít plnou kontrolu nad výrobou v ČESu, bude moct v krizových obdobích působit na ceny energií. Opozice o takových přínosech pochybuje. Co budou mít občané z toho, když se ČES stane státním?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty na dálku jsou předseda sněmovního hospodářského výboru, místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A stínový ministr průmyslu a obchodu, místopředseda ODS Pavel Drobil. Dobrý den i vám.
5: Dobrý den.
3: Pane Fialo, co přinese zestátnění energetické firmy ČEZ?
4: No tak v ČEZu máme dva druhy vlastníků. Jedni jsou drobní akcionáři a druhý je stát. A každý má rozdílné cíle. Drobní akcionáři by chtěli samozřejmě co největší dividendu, výplatu dividend, a stát by chtěl dlouhodobě udržitelnou nízkou cenu energií a také to, aby energií bylo dostatek, protože v krizi prostě, která čas od času přijde, by mohl tyto věci lépe ovládat.
3: Pane Drobile, rozumíte tomuto zdůvodnění toho, proč chce koalice zestátnit ČEZ?
5: Já tomu rozumím v těch všech oblastech, které pan Fiala vyjmenoval s jednou jedinou výjimkou, a to je vliv na cenu, protože to samotné sestátnění žádný vliv na cenu, pokud neopustíme Lipskou burzu, pokud nějakým způsobem nedegradujeme postavení energetického regulačního úřadu, tak žádný vliv nepřinese, protože cena se tvoří, máme dvě části ceny, neregulovanou, ta se tvoří na burze, pak regulovanou, ale tu neovládá stát. To je věcí energetického regulačního úřadu jako nezávislého orgánu. Čili já rozumím té snaze mít pod kontrolou výrobu, mít pod kontrolou bezpečné dodávky, dostatek dodávek, ale je potřeba se také férově říct, že žádný velký vliv na takzvaně levné energie to mít nebude.
3: Pane Fialo, tak když vy jste tady mluvil o tom, že vláda bude moct promlouvat do cen energii, pakliže získá plnou kontrolu nad ČEZem, skutečně by tomu tak vzhledem k té platné legislativě, vzhledem k tomu, že jsme součástí jednotného trhu, mohlo být?
4: Mohlo by tomu tak být, samozřejmě ne pořád. I my chceme nechat fungovat trh, který v Evropě je, nicméně mám o něm své pochybnosti, ale každá odpovědná vláda by měla mít pod kontrolou ceny výrobu, ceny distribuci a všechny další věci, které se týkají energií a energetického trhu, protože zvlášť v krizi jsem přesvědčen o tom, že je lze ovládat, a viděli jsme to v té energetické krizi třeba, která byla, tak státy jako například Francie řekli, že maximální cena energie bude taková a taková, ale dostali se tím právě do problému s drobnými akcionáři, které například i ve Francii měli, a museli jim potom u soudu vyplácet ten ušlý zisk. A pokud my budeme mít v gesci vlastně celou energetiku, celý ČEZ, tak se s nikým takhle dělit nebudeme muset a budeme moct podle zákona o cenách výjimečně v krizových situacích tu cenu upravovat.
3: Pane Drobile, vylučujete, že pakliže by stát získal plnou kontrolu nad výrobní částí ČEZu, že by právě v těch krizových okamžicích podle platné legislativy mohl promlouvat do cen energií?
5: Tak podle platné legislativy do nich může promlouvat i dnes. Pravda je to, co říkal Radim Fiala, že samozřejmě tam by se dostal do střetu se zájmy minoritních akcionářů. Takže z tohohle pohledu já rozumím té snaze sestátnit výrobu, mít pod kontrolou distribuci. Otázka je, jakým způsobem k tomu dospějeme. Musí to být tak, aby k té části akcí, kterou může potom stát legálně takzvaně vyvlastnit, skvízautovat, jestli můžu použít ten odborný výraz, tak abychom se k ním dostali cestou, která neohrozí ani investice, ani minoritní akcionáře. Ale pokud se týče těch cenových nástrojů, jako je zákon o cenách, ale jako je třeba konec konců vláda Andreje Babiše už to jednou použila, jako je třeba daň z přidané hodnoty na energie nebo na elektřinu, tak ty má v rukou i dnes.
3: Pane Fialo, tak nemůže už dnes vláda podle těch platných pravidel v krizových okamžicích, v obdobích, kdy ceny energií závratně rostou, nějakým způsobem promlouvat do trhu, aniž by musela mít plně pod kontrolou výrobní část ČEZu?
4: No, to samozřejmě může, ale potom přichází ten krok dvě, kdy se dostane k soudu díky těm minoritním akcionářům, kteří budou žádat svůj ušlý zisk. A abychom se tomu vyvarovali, a není to jenom cena energie, která je teď, ale V podstatě, i když budeme chtít stavět další jaderné bloky, tak stavět je s minoritními akcionáři je velmi složité. Musíte dělit ten ČEZ na různé dceřiné firmy, protože samozřejmě ti minoritní akcionáři nechtějí stavět, oni nechtějí vynakládat další peníze na investice, oni chtějí ty svoje dividendy a chtějí je teď. A je to oprávněná věc, prostě to je obchod, to je trh, takhle to funguje. A my, aby jsme se všem těmto věcem mohli vyvarovat, tak bychom potřebovali, aby ta výrobní část ČEZu byla plně pod kontrolou státu.
6: Rozumím tomu, jak myslíte.
4: K soudu.
6: Pane Drobile, když tedy teď pan Fiala zmínil ten další argument pro zestátnění výrobní části ČEZu, tak nebude skutečně pro vládu o něco snazší investovat třeba do těch nových jaderných bloků, když bude mít plnou kontrolu nad výrobou v ČEZu?
5: A samozřejmě, že to bude snazší a bude to i jako legálnější, jestli můžu použít ten výraz. Konec konců, myslím si, že v tomhle se, teď můžu mluvit za ODS, ne za zbytek opozice, zas tak dalece s tím plánem vlády, v momentě, kdy nám ho představí, my ho v daném okamžiku můžeme jenom tušit, nelišíme, protože je třeba si také přiznat konkrétní věc, a to je, že v daném okamžiku známe pouze jeden vnitřně restrukturalizační krok ČEZu, ale tu samotnou techniku, jakým způsobem vláda k tomu zestátnění a k ovládnutí výrobní části ČEZu, tu zatím můžeme jenom tušit, ale nikdo ji neviděl. Mimochodem jenom jeden doplněk na to, co říkal Radim Fiala. V případě, pokud by třeba vláda použila nástroj ve vztahu k DPH, tak samozřejmě tím žádným způsobem neohrozí minoritáře a jejich zájmy.
6: Pane Drobile, možná jenom na upřesnění, tedy postoj ODS vůči tomu zestátnění výrobní části ČEZu není vyloženě odmítavý. Já se na to doptávám z toho důvodu, že když byl ještě na podzim naším hostem váš kolega pan poslanec Adamec za ODS, tak to zestátnění vylučoval téměř kategoricky.
5: Co bylo na podzim, je před kongresem ODS, máme nové vedení, nové ekonomicky odpovědné osoby v Občanské demokratické straně. Já za sebe říkám, a říkám to dlouhodobě, není to žádné překvapení v tomhle momentě, kdo sledoval má vyjádření v posledních několika týdnech, že pokud ta cesta k tomu zestátnění povede tak, že budou využity stávající legislativní nástroje, to znamená žádný speciální lex, pokud to neohrozí investiční možnosti, pokud bude zachována ochrana minoritních akcionářů nebo jejich zájmy v tomhle, tak tento scénář může mít podporu ODS, pokud jej někdy dostaneme na stůl. V daném okamžiku jenom spekulujeme. Víme jeden jediný krok. ČES se rozhodl část svého majetku vložit do své do budoucna 100% dceřiné společnosti a pak uvažuje o tom, jestli část akcí té společnosti, já doufám, že minoritní část, jakým způsobem ji prodat.
6: Hned se na ty další kroky pana Fialy zeptám, ale ještě předtím připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají stínový ministr průmyslu a obchodu, místopředseda ODS Pavel Drobil a předseda sněmovního hospodářského výboru, místopředseda hnutí SPD Radim Fiala.
0: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Pane Fialo, tak teď jsme to tady slyšeli od opozičního představitele. Opozice od vás chce, abyste jako koalice uveřejnili jasný plán toho, jakým konkrétně způsobem chcete zestátnit tu výrobní část ČEZu. Můžete nám ten plán přiblížit?
4: No, v současné chvíli ne úplně, protože samozřejmě ČEZ je společnost obchodovatelná na burze, a já bych nechtěl bez například ministra průmyslu a obchodu říkat některé detaily, ale já si myslím, že můžu uklidnit veřejnost stejně tak jako opozici Pavla Drobila, že vlastně všechny ty podmínky, které jmenoval, tak budou zachovány. To znamená to, že to bude transakce, která bude plně transparentní, která neohrozí investice,
6: Bude to transakce podle stávajících zákonů? Nebude k tomu potřeba speciální legislativa?
4: To si nejsem úplně jistý, protože nejsem právník, takže nejsem si jistý, zda nějaká speciální legislativa, kterou bude nutná, ale já to nepředpokládám. Já to nepředpokládám a myslím si, že to bude opravdu proces, který bude velmi jednoduše vysvětlitelný, transparentní, že to všichni pochopí a že to bude věc, která prostě zohlední všechny ty věci, které říkal teď Pavel Drobil.
6: Pane Drobile, uklidňuje a uspokojuje vás tato odpověď?
5: Tak já Radima Fialu vnímám jako člověka, který je kompetentní v těch hospodářských záležitostech, na rozdíl možná od některých jiných jeho kolegů, kteří se dneska vyjadřují na sítích k energetice, ale fajn, Radim Fiala je předseda hospodářského výboru, není člen vlády. My opravdu potřebujeme ten scénář znát od vlády. Rozumíme tomu, a tady rozumím té jisté zdrženlivosti Radima Fialy, že je tady potřeba jisté obezřetnosti v tom, jakým způsobem ty informace budou unikat, protože jsou kurzotvorné. My jako ODS nabízíme vládě, nabízíme celé koalici, že jsme připraveni na toto téma s ní jednat, pokud bude o to mít zájem.
6: Dobře, pane Drobile, a když říkáte, chceme od vlády slyšet jasný plán, tak co konkrétně teď chcete slyšet, když sám uznáváte, že úplně tak vláda dopředu karty vyložit nemůže, respektive může, ale mohla by tím poškodit akcie ČEZu?
5: Ale tam se dá zveřejnit ten plán tak, abyste nepoškodil žádný, nebo nezdělil žádnou kurzotvornou informaci. Radim Fiala tady před chvílí řekl, že nedojde, nebo že úplně neví, jestli bude potřeba speciálního zákonu. A to je ten první dotaz, který my máme. Protože abyste se mohl dostat k tomu takzvanému zestátnění, to znamená, že budete mít 100% akcí té výrobní části nebo stávajícího ČEZu, tak musíte získat těch 20%, které vám chybí k tomu, abyste mohl podle stávající legislativy provést ten takzvaný squeeze out. Čili první dotaz je, do těch 90% plus jedné akcie se dostanete podle stávající legislativy, nebo bude nějaký speciální lex, který bude třeba snižovat tu hranici.
6: Na to jsem pana Fialy ptal. Prosím, pane Fialo, máte prostor, protože mě ta otázka taky zajímá. Prosím.
4: Ano, na to můžu odpovědět. My jsme přesvědčeni, že tam půjde o normální výkup akcí, těch minoritářů až do té výše 90%, takže 90,1, takže nebude to nic, že bychom někomu něco brali, ale v rámci všech pravidel prostě stát zaplatí za akcie minoritářů.
6: Tak všech by mělo proběhnout podle pravidel, pane Drobile.
5: Já si myslím, že to nebude stát, že to bude ČEZ jako společnost, ale to už jsou asi detaily.
6: Ve které má stát většinu.
5: Přesně tak. Ale dobře, OK, důležitá informace, myslím si, že v daném okamžiku zazněla poprvé od představitele koalice, takže jsem rád, že tady v tomhle se shodneme. Druhá věc je, chceme vědět, jak si stát chce pohlídat to, že opravdu v té části společnosti, která bude vyčleněna, a to jsou všechny ty proklientské společnosti, ČEZ Distribuce, ČEZ ESCO, ČEZ Telematika a tak dále, takže v těchto společnostech opravdu si pohlídá to, že bude mít tu rozhodující většinu, minimálně těch 50% plus jedna akcie, jestli tam třeba bude nějaká zlatá akcie, která zabrání do budoucna jako kompletnímu zprivatizování téhle části, protože my se sice bavíme o tom, že tam je distribuce, ale to nejsou ty dráty, které vidíme jako na polích, to je ta koncová část té distribuce, ale to je taky důležité, protože třeba tady by mohl být nějaký spekulativní vliv na cenu. Čili chceme vědět, jakým způsobem si stát pohlídá tuto část toho majetku, třeba další část.
6: Pane Fialo, máte prostor i na to zareagovat?
4: Ano, já si myslím, že to bude samozřejmě minorita, kterou potom stát dá na trh, a pokud tam bude ještě nějaké, teď v uvozovkách, zaklínadlo, kterým se budeme jistit, že se nic nestane, to zatím nemohu vědět, ale určitě to bude minorita, která bude dána na trh.
6: Pane Drobile?
5: No, tak super, říkám znovu, je to poprvé před chvíli, říkal Radim Fiala, první stanovisko vysokého představitele koalice k tomu, jakým způsobem dojde k takzvanému sestátnění. Teď máme druhé stanovisko, že si opravdu pohlídá majoritu v té společnosti, do které bude vyčleněno část majetku ČEZu. Pro nás to jsou důležité informace, tak abychom jako Občanská demokratická strana při případné podpoře tohoto plánu vlády, tak abychom nevystavovali biankošek. A já myslím, že to je pochopitelné.
6: Pane Fialo, můžete v téhle souvislosti potvrdit, že vy osobně máte zájem o to být v čele dozorčí rady ČEZu a na celý ten proces zestátnění výrobní části dohlížet?
4: Je to tak, já budu kandidovat na předsedu dozorčí rady ČEZu, uvidíme, jestli budu zvolen, doufám, že ano, ale ano, mohu potvrdit, že mám zájem kandidovat na tuto pozici.
6: To, pane Drobile, vítáte, když jste tady mluvil o hospodářské kompetenci pana Fialy?
5: Tak na mě není, abych něco vítal. Já rozumím stavu, který tady dneska je. Je tady vládní koalice, ta má většinu, má samozřejmě díky tomu ovládá podíl státu na valné hromadě, čili prosadí si tam svého nominanta.
6: Dobře, a vítáte, že na celý ten proces bude dohlížet právě Radim Fiala, nebo měl by dohlížet, stojí o to?
5: No, je to pro mě lepší zpráva, než bych si dokázal představit jiná jména.
6: Pane Fialo, ještě k samotnému tomu procesu zestátnění. Rozumím tomu správně, že vláda chce část ČEZu prodat a za tyto udržené prostředky vykoupit minoritní akcionáře a tak ovládnout tu výrobní část?
4: Velmi zjednodušeně to jde tak říct, protože samozřejmě ten stát musí někde sehnat peníze na tu výrobní část toho ČEZu a ta je podstatná. To gro, které my potřebujeme k tomu, abychom mohli ovládat investice, abychom v případě krize mohli ovládat ceny, abychom mohli ovládat další
6: ovládat
4: věci.
6: Ceny? Vy si od toho slibujete vyloženě ovládání cen?
4: Ne. Abychom mohli v krizových situacích zasáhnout do té cenové politiky. A znovu
5: mě by teda ale opravdu zajímalo, jakým způsobem to chcete dělat. To fakt
4: ano,
5: by mě
4: podle,
5: zajímalo.
6: Prosím,
4: ano,
6: nechte podle, pana Fialu dokončit myšlenky.
4: Podle zákona o cenách, ale taková situace, já za svou tady kariéru si ji pamatuju jednou, a to asi před 2 roky, kdy byla ta energetická krize, tak tam si myslím, že by to asi, tam by to na místě bylo, stejně tak, jako to udělali Francouzi nebo některé jiné další státy. Ale prostě všechny ty věci, které souvisí s tím, jak už jsme mluvili o tom třeba o stavbě dalších bloků jaderné elektrárny, tak to jsou všechno věci, které jsou pro mě a pro nás důležité.
6: Ještě bych se vás v téhle souvislosti doptal, pane Fialo, bude to tak, že na výkup minoritních akcionářů ČEZu nepůjde ani koruna ze státního rozpočtu, že si na tento výkup ČEZ bude muset získat prostředky sám právě tím prodejem části společnosti?
4: Velmi jednoznačně je složité na tuto otázku odpovědět. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby to tak bylo, a já doufám, že to tak bude, ale dneska nemůžu vyloučit cokoliv.
6: Pane Drobile, když z vaší strany, ze strany ODS v těch posledních měsících zaznívala obava, že celé to zestátnění ČEZu vyjde stát draho, tak líbilo by se vám to řešení, že si ČEZ ty prostředky na výkup minoritářů sežene sám a že ze státního rozpočtu na to nepůjde ani koruna v ideálním případě, jak naznačil pan Fiala?
5: No takhle, my jsme vlastně to řešení, s kterým teď přišel ČEZ asi, já nevím, týden nebo 14 dní zpátky, my jsme ho jako ODS naznačovali v některých našich veřejných vyjádřeních asi měsíc před tímto vyjádřením ČEZu, takže já bych byl teďka pokrytec, kdybych říkal, nebo teď bych říkal cokoliv jiného. Za nás, a já jsem to říkal na začátku, je extrémně důležité, aby ta akce nepodvázala investiční schopnosti ČEZu. To samotné, když si vezmete, že dneska EBITDA ČEZu je někde kolem, já nevím, 120, 130 miliard, když tak mě radím opravím, protože je víc in. Z toho, já nevím, 70 miliard dělá výroba a z těch 70 miliard je možná 60 miliard jaderky, pak vám tam zbíde 50 miliard na ten zbytek, ale jako ocenění tohohle zbytku mimo teda výroby tržní je vyšší. To znamená, naším předpokladem, naším odhadem, který jsme si spočítali a nemáme všechny ty informace, které má koalice, tak by se tímhle výkupem dalo získat někde mezi 150, což říká i ČEZ, ale my si myslíme až 200 miliard korun, které by mohly dostačovat na výkup. My ještě máme jedno řešení, které si myslím, že by mohla vláda nebo ČEZ zvážit, a to je, které by bylo jako neutrální z hlediska finančního, a to je jako výměna těch akcí. Jo? Vy nemusíte ty akcie jenom vykupovat. Vy je můžete i vyměnit za ty akcie té nově emitované společnosti. Ale tam je jako zakopaný pes, protože abyste to mohli udělat, tak musíte, a to je opravdu to, co ODS chce, aby se k těm akcím dostalo co nejvíc českých investorů. Aby to nešlo jako přímo nějakému institucionálnímu investorovi typu nějaký penzijní fond někde v Kanadě.
6: Pane Fialo, tak je i výměna akcí při celém tom procesu, který chystáte, ke zvážení?
4: No, to jsme zatím příliš daleko, ale já mohu potvrdit tu informaci, že podle mého odhadu by to mělo stát od 200 až do 250 miliard a tam je potřeba potom si říct, jaké budou ty závěrečné kroky, jestli ta cena bude dostatečná, to znamená tu, kterou získáme za ty akcie a bude stačit, nebo jestli tam může být ještě nějaká půjčka, anebo výměna akcí, nebo cokoliv jiného. To je právě ještě ten, já nechci říct detail, ale ten závěr, který musíme v některých věcech ještě domyslet.
6: Nehrozí, že celou tou akcí, celým tím zestátněním výrobní části ČEZu podvážete investiční schopnosti ČEZu, když víme, že ty investice do transformace naší energetiky v příštích letech a desetiletích budou velké a budou podstatné, pane Fial?
4: No právě proto to děláme takto, právě proto ty peníze nechceme brát úplně všechny z dividendy ČEZu a ten ČEZ jakoby třeba na 2, 3, 5 let úplně dostat z finanční formy a tím pádem i jeho bankovní kredibilitu snižovat a jeho další věci, tak z toho důvodu to řešíme tímto způsobem, aby ty peníze tam zůstávaly a právě se mohly investovat do energetické infrastruktury a to je pro nás strašně důležité. A proto se to všechno dělá tímto způsobem.
6: No a nedali by se ty prostředky, které budou potřeba na vykoupení minoritních akcionářů, využít právě spíš na tu energetickou transformaci, kdybyste neprosazovali zestátnění?
4: No, kdybychom neprosazovali zestátnění, tak se celá ta transakce neděje a nejde ta distribuce na trh a nezískáte ty finanční prostředky. Jo, takže já jsem přesvědčen, že to je správná cesta a že se to dělá dobře. Je to daleko lepší, než kdyby se ty peníze půjčovaly u bank, nebo kdyby se ČEZ připravil o dividendy, nebo kdyby jsme ho prostě, jak bych to řekl, vybrali do nuly jeho finanční zásoby a kdyby jsme je použili právě na tuto transakci. To by asi právě způsobilo ty věci, které se Pavel Drobil obává.
6: Pane Drobile, vaše poslední reakce, poprosím o stručnost. Předpokládám na základě toho, co od vás dnešní diskusi zaznělo, že pokud ČEZ zestátňovat, tak tato cesta, kterou naznačil pan Fiala, je cestou vhodnější z vašeho pohledu.
5: Je to cesta, o které jsme připraveni s koalicí diskutovat.
6: Děkuji i za stručnou odpověď. Tolik stínový ministr průmyslu a obchodu, místopředseda ODS Pavel Drobil, diskutoval s předsedou sněmovního hospodářského výboru, místopředsedou hnutí SPD Radinem Fialou. Pánové, ještě jednou oběma vám děkuji, že jste si udělali čas.
5: Děkujeme moc, naschánou.
4: Děkuji, pěkný den, naschánou.
6: Od mikrofonu se loučí a pěkný den všem posluchačům Českého rozhlasu Plus přeje Lukáš Matoška.
0: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
7: John Muir, amatérský přírodovědec, spisovatel, ochranář a aktivista. Muž, jehož přístup k nedotčené přírodě, je i po více než 100 letech od jeho smrti inspirující a moderní.
8: Narodil se v roce 1838 ve Skotsku, ale v 11 letech emigroval s rodiči na sever Spojených států, do Wisconsinu. Život na farmě ho příliš nebavil a tak si brzy našel práci v továrně. Když mu bylo 25 let, zdálo se, že má před sebou nadějnou kariéru vynálezce. Vytvořil například postel, která se měla ráno sama zvednout, aby probudila spáče, nebo dřevěné hodiny ve tvaru kosy, které by každému připomínaly, že nežijeme věčně. Kvůli pracovnímu úrazu ale málem oslepl.
7: Po tomto děsivém zážitku se rozhodl, že se raději bude věnovat poznávání světa nedotčeného člověkem ani strojem. Krátce studoval přírodní vědy na univerzitě ve Wisconsinu, pak se definitivně rozhodl strávit zbytek života studiem toho, co sám nazýval Univerzita divočiny.
8: Jeho jméno je neodmyslitelně spjaté především s Yosemitským národním parkem v horách Sierra Nevada na západě Spojených států. Do Yosemit přišel poprvé v roce 1868. Tamní příroda ho uchvátila. O rok později se nechal najmout jako pastýř ovcí. Během hlídání stáda studoval flóru a faunu hor. Později své zážitky sepsal v knize Mé první léto v Sierra Nevada.
7: John Muir pravidelně přispíval do novin a jeho texty vybízející k ochraně nedotčené přírody si rychle získaly velkou popularitu. Například kritizoval kalifornskou vládu za její nečinnost, když ubývala plocha státních lesů.
8: Později se zaměřil na trpící přírodu v oblasti Yosemite. Burcoval hlavně proti destruktivnímu vlivu hospodářských zvířat na ekosystém nevadských hor. Neváhal kvůli tomu pozvat do Yosemite Roberta Underwooda Johnsona, editora časopisu Century Magazine, aby se na vlastní oči přesvědčil, jak ovce škodí tamnější přírodě. Johnson pak otiskl článek, v němž Muir apeloval na vytvoření Josemitského národního parku. Ten byl vyhlášen roku 1890. Od té doby Muir nepřestával za divočinu lobovat i mezi politiky. Napomohl také ke vzniku národních parků Grand Canyon a Sequoia.
7: Posledních 25 let svého života strávil cestováním, psaním a dohlížením na činnost Sierra Clubu, ve kterém působil jako předseda. V roce 1903 tři dny kempoval v Josemitském národním parku s prezidentem Theodorem Rooseveltem. Během jedné z tour Roosevelta přesvědčil, aby část území parku známého jako Yosemite Grand převedl z rukou státu Kalifornie pod federální vládu. Tento krok považoval za zásadní pro zachování nedotčené přírody.
8: Ke konci svého života svedl Muir a Sierra Club neúspěšný boj proti výstavbě O'Shaughnessyho přehrady v Josemitském parku. Jejich úsilí se považuje za jednu z vůbec prvních bitev ekologického hnutí. John Muir zemřel v roce 1914.
0: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Požár v Národním parku České Švýcarsko mají hasiči pod kontrolou, na místě dál zůstávají. Řím po kritice amerického prezidenta Trumpa navštíví šéf diplomacie Spojených států Rubio. Český cyklista Jan Hirt pojede po 9. Giro d'Italia a dnes bude oblačno i zataženo, postupně s přeháňkami, teploty až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Hasiči v podvečer dostali pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. S ohněm v lese mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou bojovali 53 hodin. Z původních více než 100 hektarů se jim podařilo zmenšit plochu požářiště na pětinu. Oheň už se dál nešíří, hasiči ale zatím na místě zůstávají.
9: Lokalizaci požáru vyhlásil velitel zásahu Martin Legner v 18:25.
10: Postup vůči prostorům, které jsme potřebovali nutně řešit, jako jsou ty rokliny a ty skalní převisy, byl naprosto fantastický. Děkuju za podporu letecké služby, protože to nám významně pomohlo.
9: Oblasti se pak ujme správa Národního parku, jak říká její mluvčí Tomáš Salov.
11: Pro kontrolu toho požářiště můžeme využívat drony s infračerveným viděním, takže pro nás bude relativně snadné odhalit místa, která jsou ještě horká, a případně je dohašovat.
9: Z Chřibské na Děčínsku Daniela Pilařová, Radiožurnál.
1: Zákon o neoprávněné práci pro cizí státní moc se možná rušit nebude. Radiožurnálu to řekl ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Zákon zakazuje spolupracovat s cizí mocí způsobem, který ohrožuje Českou republiku. Jeho zrušení má vláda ve svém programovém prohlášení. Tejc ale říká, že dá sněmovně možnost zákon zrušit, ale zároveň nabídne jeho upravenou alternativu, kterou má mít brzy hotovou. Americký ministr zahraničí Marco Rubio od středy do pátku navštíví Řím, aby se setkal s představiteli Vatikánu. S vedením katolické církve bude mluvit poté, co americký prezident Donald Trump zkritizoval papeže Lva 14. Trump minulý měsíc na síti Truth Social napsal, že papež má slabé postoje vůči kriminalitě a v zahraniční politice a neměl by se do politiky plést. Krajský soud v Praze dnes začne projednávat kauzu bývalé matky představené kláštera v Loděnicích na Berounsku. Abatyše Tatiana Hanhor historickou budovu podle obžaloby darovala ruským podnikatelům a způsobila tak škodu zhruba 73 miliony korun, pokračuje mluvčí soudu Jiří Važik.
12: Krajský soud v Praze bude věc obžalované projednávat od úterý 5. do čtvrtka 7. května. Dohromady je zatím v plánu výslech 10 svědků a znalce z oboru ekonomika.
1: Tatiana Hanhur vedla klášter v letech 2007 až 2023, hrozí jí až 12 let vězení a Batyše kauzu odmítla komentovat. Hokejista Roman Červenka plánuje startovat na mistrovství světa ve Švýcarsku, řekl to na gala večeru ke skončenému extraligovému ročníku, na kterém převzal ocenění hokejista sezóny. A cyklista Jan Hirt se po 9. představí na Giro d'Italia, které odstartuje v pátek. 35-letý český reprezentant je v nominaci týmu NSN.
13: Hirt se bude snažit překonat své životní 6. místo, které na italské Grand Tour vybojoval v roce 2022. Ve stejném ročníku oslavil i své jediné etapové vítězství na Giro. Finally, it's Jan Hirt.
14: who has his stage win in a Grand Tour.
13: Kromě Hirta budou čeští fanoušci sledovat i výkony o 9 let mladšího Tomáše Kopeckého z francouzské stáje Unibet Rose Rockets. Ta se zúčastní díky divoké kartě od pořadatelů. Pro Kopeckého to bude premiérová Grand Tour v kariéře. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Nehoda na D56 u Paskova a překážka na D10 u Brodců. Na dálnici D56 z Ostravy do Frýdku Místku pozor na nehodu u Paskova. Na 44. kilometru osobní auto srazilo srnu, počítejte s překážkou na vozovce. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se vyhněte překážce u sjezdu na Brodce. Na 33. kilometru leží na vozovce předmět. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zpozorněte za sjezdem na Teplice. Na 67. kilometru máme hlášené stojící vozidlo v odstavném pruhu. Na silnici 38 vyšetřují nehodu před Jihlavou ve směru od dálnice D1. U odbočky na Polnou a Pávov havarovalo vozidlo, s opatrností projedete. A následky nehody komplikují provoz u Hostomic na Berounsku. Na silnici 114 do Dobříše vyprošťují nákladní auto z příkopu. Místo je teď neprůjezdné, počítejte proto se zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme oblačno a zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, hlavně na západě přehánky nebo bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku je polojasno a večer pak výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Komunisty ovládaná československá armáda přelomu 40. a 50. let minulého století je neodmyslitelně spojena se jménem ministra obrany Alexeje Čepičky. Muže nadprůměrně vzdělaného, muže, který armádu přibližoval sovětskému vzoru, muže, který se šikovně oženil s dcerou Klementa Gottwalda a také muže, který si nechal postavit vilu v Dobřichově otrockou prací příslušníků tzv. Pomocných technických praporů. V repríze portrétu o Alexeji Čepičkovi hovoří Ondřej Houska a Zdeněk Doskočil. A po portrétech si v dalším dílu cyklu Dějiny sebevědomí připomeneme legendárního fotbalistu Ladislava Kubalu.
0: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
16: Letošní vojenské Vánoce budou proto provedeny ve znamení oslav generalisima J.V. Stalina a ve znamení úspěšného zakončení třetího roku pětiletky. Dárková akce nebude organizována. Dopisy a dárky, které vojáci během loňských Vánoc dostávali, je zhusta vedly k sentimentalitě a ke zvýšení snahy dostat se domů. Při dárkové akci bylo zhusta plýtváno i potravinami a textiliemi. Bude organizována pouze dopisová akce, a to tak, že vojáci během Vánoc odešlou bojové pozdravy závodům, JZD a školám a teprve po Vánocích obdrží na své dopisy ze závodů, JZD a škol odpovědi. Takto postavená dopisová akce povede ke zvýšení bdělosti a ostražitosti a bude vyvolávat u vojáků pocit hrdosti, že v době odpočinku pracujících stojí na stráži na hranicích vlasti.
17: Hezký večer vám při poslechu pořadu Portréty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Ondřej Houska. Muž, který organizoval tyto pravé vojenské Vánoce, byl svého času neomezeným pánem československé armády. V úsloví válčili jsme za Čepičky, dnes díky literárním a filmovým zpracováním cítíme spíše komičnost, ale mnoha československým brancům v 50. letech do smíchu rozhodně nebylo. Rukovali do sboru, který Gottwaldův zeť Alexej Čepička tvrdou rukou přetvářel v nástroj komunistické moci a propagandy. A právě Alexej Čepičkovi bude věnován dnešní díl z cyklu Portréty. Ve studiu je se mnou historik, pravidelný spoluautor našich pořadů Zdeněk Doskočil. Dobrý večer.
18: Dobrý večer.
17: Zdeňku, tradiční otázka na úvod. Co stojí z Čepičkova života za zmínku z doby, než vstoupil do politiky?
18: No, o počátcích Čepičkova života toho víme poměrně málo. Narodil se v roce 1910 v Kroměříži a pocházel, jak už u komunistů je téměř tradiční, z poměrně skromných poměrů. Jeho otec pracoval jako poštovní zřízenec a matka pracovala jako zprostředkovatelka služebných do kroměřížských domácností. Přesto ale Čepička vystudoval gymnázium a posléze v Praze právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Ale už roku 1929, tedy ve svých 19 letech, vstoupil do KSČ a byl aktivní také v komunistickém studentském spolku Kostufra.
19: Promiň, to vysoké vzdělání u Čepičky nebylo asi úplně běžné v KSČ?
18: Nebylo, i když na druhou stranu řada komunistů, tedy těch předáků, měla aspoň částečné vysokoškolské studium, ale posléze většinou je politická dráha strhla natolik, že studium nedokončili. To byl třeba příklad Jana Švermy. Ale po skončení studia začal Čepička pracovat jako advokátní koncipient v Ostravě a působil zde až do roku 1942, kdy byl zatčen gestapem. Čepička po válce tvrdil, že to bylo za odbojovou činnost, ale my pro ní nemáme prakticky žádných dokladů. Existuje dokonce také jedna hypotéza, že gestapo si tehdy přišlo pro jeho představeného do advokátní kanceláře, ale když ho nenašli, tak prostě si vzali místo něj Čepičku. Jak to tedy přesně bylo, to už nezjistíme. Fakty tedy je, že v roce 42 se tedy Čepička ocitá v koncentračním táboře Buchenwald a tam byl až do konce druhé světové války.
16: Lidé se začali bát jako za Hitlera. Byl jsem při setkání se známými napomínán, abych mluvil potichu, že nikdo neví, bude-li zítra ještě na svobodě.
19: Tato krátká ukázka nám napovídá, že kolem Čepičky se i hned po jeho vstupu do politiky v roce 1945 rozhostila atmosféra strachu. K čemu se to, co jsme slyšeli, vztahuje?
18: Tak to, co jsme slyšeli, byla vzpomínka jednoho kroměřížského občana na situaci ve městě na konci května 1945. O co vlastně šlo? Čepička se vrátil z koncentračního tábora zdráv, plný elánu a začal se velice kontrastně s tím, jak se choval, řekněme, do druhé světové války, začal se velice aktivně politicky angažovat a místní komunisté ho během několika dní prosadili do funkce předsedy městského národního výboru v Kroměříži. Čepička v této funkci začal vystupovat velice ostře, razantně, populisticky a jedním z opatření, které udělal, bylo, že navštívil předsedu okresního soudu v Kroměříži a řekl mu, že v Československu byly zrušeny veškeré právní normy a že revoluční

0: Janovského. No, předsedovi okresního soudu se to přece jenom nezdálo, tak do Brna zajel a zjistil samozřejmě, že to vůbec není pravda. Takže pak samozřejmě soud začal fungovat, ale řekněme, že ta atmosféra v té Kroměříži díky těmto zásahům a Čepičkovu chování byla velice napjatá, protože on se tedy velice tvrdě prosazoval. Ještě vzbudilo velkou odpor, že si pořídil v Kroměříži na náměstí luxusní byt, který někomu zabral. Ale přesto tento razantní začátek, řekněme, v komunistickém prostředí získal mnoho přívrženců, takže v roce 1946 Čepička byl tedy kandidován do ústavodárného národního shromáždění a stal se po volbách poslancem a zde také zaujal svým razantním vystupováním a díky tady tomu, řekněme, svému tvrdému, razantnímu, populistickému přístupu zaujal komunistické vedení natolik, že ho v roce 1947 Gottwald tedy navrhl Edvardu Benešovi, aby Čepičku jmenoval ministrem vnitřního obchodu.
1: Co víme o Čepičkově působení v této funkci?
0: Čepička se do té funkce dostal do jisté míry shodou okolností, protože samozřejmě on byl právník a řekněme s ekonomickými otázkami neměl co dělat. Ministrem byl jmenován v prosinci 1947 a to bylo v situaci, kdy Československo muselo překonávat poměrně velice vážné následky sucha z léta tohoto roku. A kdy v Československu se na podzim roku 1947 objevily obrovské zásobovací potíže, je to prakticky ve všech oblastech, nejenom zásobování potravinami, ale i zásobování textilem. Tam byla asi ta situace nejhorší. A právě z tohoto důvodu Čepička, protože to byl člověk, řekněme, razantního vystupování, byl do funkce jmenován, byl zároveň se stal taky nejmladším ministrem vůbec v dějinách zatím, protože mu tehdy bylo 37 let.
1: Když 5. března 1948 poprvé zasedala takzvaná obrozená vláda Národní fronty, agilní reportér tehdejšího Československého rozhlasu se jednotlivých ministrů ptal na to, jaké mají plány do budoucna. A hovořil i teď už s ministrem spravedlnosti Alexejem Čepičkou.
2: A už přichází nová spravedlnost. Ministr dr. Alexej Čepička. Co si vynesete ve své ministerské aktovce?
3: Připravujeme na příští týden teprve předlohy, které bude projednávat vláda a potom i hned parlament. Na prvém místě to budou dvě předlohy o novelizaci zákona na ochranu republiky a poté návrh zákona, aby opatření akčních výborů byla sankcionována zákonem a byla potvrzena zákonem. To znamená, že ta opatření akčních výborů, která se ukážou jako správná, užitečná podpora lidově demokratického režimu, ta budou zákonem potvrzena.
2: Už jste se trošku vypořádali s tím dědictvím, co jste našel na svém psacím stole od předchůdce?
3: No, to není úkol tak jednoduchý a nelze ho splnit během několika dnů. Je pravda, že základní opatření, aby byla zjednána náprava, byla učiněna, ale vyžádá si delší doby a v tom směru naše veřejnost musí mít trpělivost, než bude zjednán pořádek v samých základech.
1: Jak můžeme shrnout působení Alexeje Čepičky v roli ministra spravedlnosti?
0: Alexej Čepička byl ministrem spravedlnosti poměrně krátce. 2 roky a 2 měsíce. Ale za tu dobu stačil soudní systém a právní řád v Československu převrátit z hůru nohama a vlastně soudy a vůbec právo naprosto podřídit totalitní moci a zbavit nezávislosti. Čepička se už uvedl tím, že bezprostředně po svém nástupu provedl obrovské čistky vlastně v aparátu ministerstva a v jednotlivých soudech. Třeba odstranil i předsedu nejvyššího soudu Ivana Derera, což byl významný sociálně demokratický prvorepublikový politik. Prakticky, pokud jde o soudní řízení, tak to pro soudy vlastně nástup Čepičky znamenal konec soudcovské nezávislosti. Ministerstvo spravedlnosti začalo velice razantně zasahovat do činnosti soudů, prakticky z prokurátora učinilo hlavní osobu celého soudního líčení. Dokonce to došlo až tak daleko, že samozřejmě už předem byly schválovány rozsudky, průběh řízení. Takže vlastně ministerstvo se změnilo z takového jaksi administrativního vedoucího soudního systému, prakticky vykonavatele požadavků politické moci. Co bylo důležité, Čepička se také velice zasadil o to, aby v Československu byla přijata vůbec nová soustava právních norem.

0: Když se stal ministrem, tak vyhlásil takzvanou právnickou dvouletku. Ten název si vypůjčil po vzoru jaksi poválečné ekonomické dvouletky. A v podstatě to byl program totální přestavby právního řádu. Netrval tedy 2 roky, trval samozřejmě déle, ale jeho výsledkem byl samozřejmě nový trestní zákoník, nový trestní řád, návrh nového občanského zákoníku. A jedním asi z nejhorších výsledků byl zákon, který v říjnu 1948 předložil Alexej Čepička Národnímu shromáždění. A to byl zákon číslo 231 na ochranu Lidově demokratické republiky. V jehož první hlavě se objevily nové trestné činy, které do té doby náš právní řád neznal. A po jejich pomocí samozřejmě mohly být postihováni odpůrci režimu. Takže to se tam objevily takové paragrafy, jako je podvracení republiky, rozvracení republiky, pobuřování a tak dále. Takže to byly samozřejmě právní normy, které pak existovaly až do roku 1989.
1: Je nutné, aby v každém obvodu fary byl váš důvěrník. Vy musíte vědět, co každý farář dělá, jakým způsobem káže, musíte zařídit, aby nebyly trpěny kroužky mládeže kolem far, aby nebyla trpěna sdružení dospělých, poněvadž jediným místem, kde se mohou lidé shromažďovati, je kostel. To při věcech, které jsou veřejné, znamená tuhou kázeň našich lidí. To, co oni dělají, je jinak ve veřejném rozporu s trestním zákonem a my pokládáme každé shromáždění za ilegální podle zákona na ochranu republiky. Je také nutno všechna shromáždění hlásit velitelství STB. My vás činíme za vše zodpovědnými a byli bychom nuceni vyvozovat z přestupků trestní důsledky. Vypracujete si přesný plán, podle kterého se budete řídit. Znemožníme jim, aby nám zmobilizovali rodiče při likvidování církevních škol. Musíte si rozdělit plán tak, abyste jeden týden zprovodili ze světa v jižním cípu kraje školu, za 10 dní třeba v severním cípu kraje a tak se postupně zbavili škol v celém vašem kraji. Musí to být prováděno důvěrně a s kladným výsledkem. Upozorňuji důrazně, že žádná instrukce, která zde byla nanesena, nesmí vyjít tiskem. My vás činíme zodpovědnými za to, že vyjde-li něco ven, vyvodíme z toho trestní důsledky. O těchto věcech se hovoří výlučně jen s málo lidmi. Vy musíte mít seznam těchto lidí. Kdo to nemůže dělat, ať to raději řekne hned. Pro poutě máme zřízen zvláštní referát a obsazujeme je systematicky jako schůze. Tuto neděli bylo 5 poutí, z nich větší v Římově a na Zbraslavi. V Římově mluvil Plojhar, měl ohromný úspěch. Pouť původně připravoval Hlouch, biskup v Českých Budějovicích. 2 dny předtím jsme mu oznámili, že přijede Plojhar. Na to nám sdělil, že se poutě nezúčastní. Na Zbraslavi jsme volili jiný způsob. Byl ohlášen Beran. Různými způsoby jsme dosáhli toho, že místo obvyklých 20 000 poutníků se dostavilo asi 700 lidí. Beran sám přijel s půlhodinovým zpožděním, kázal jen asi půl hodiny a ihned po kázání odjel. Také zbylé 3 poutě byly dobře obsazeny.
2: Čepička se po komunisticku věnoval také záležitostem církví. Jak se k tomu vůbec dostal a jak můžeme shrnout tehdejší církevní politiku KSČ?
0: Čepička se k tomu dostal asi z několika důvodů. Jednak v komunistickém vedení to byl jeden z mála právníků. Za druhé pocházel z Moravy, kde tedy jaksi kontakt, kde pozice řekněme katolické církve byly mnohem silnější než v českých zemích, to, že řekněme komunisté se tam s církví střetávali vlastně od dá se říct od nepaměti, tedy respektive od doby svého vzniku. A Čepička tedy už po únoru 1948 byl šéfem takzvané církevní šestky, což byl jakýsi neformální orgán, který existoval v rámci vedení KSČ a později od října 1949 vedl státní úřad pro věci církevní, takže to byl ještě 3. úřad, který vedle ministra spravedlnosti a generálního tajemníka akčního výboru Národní fronty zastával. Je s podivem, jak to všechno mohl stihnout, ale on, řekněme, že Čepička byl velice rázný a dobrý manažer, takže asi se mu to dařilo. A když to řeknu trošku nadneseně, opravdu ve svých funkcích církvím velice zatápěl. Komunisté měli takovou představu, že pokud je hlavně, oni svůj nápor soustředili především proti katolické církvi, protože tu brali jako svého největšího ideologického nepřítele. Ty ostatní církve byly proti ním malé, takže to spíš byla podružná záležitost. Komunisté měli představu, že je potřeba katolickou církev v Československu vyrvat, říkali, z područí Vatikánu, podřídit jí vlastně komunistické straně a vytvořit jakousi národní katolickou církev. No a za tímto cílem šli oni velice vehementně. Hned po únoru 1948 během krátké doby zlikvidovali církevní školy, zlikvidovali prakticky veškerý církevní tisk a začali útočit proti církevní hierarchii, a když jaksi hierarchie se jim nechtěla podřídit, tak samozřejmě jednotlivé biskupy začali internovat, znemožnili jim vykonávat úřad. A samozřejmě taky proti některým představitelům, třeba proti slovenským biskupům, zorganizovali taky třeba politický proces, stejně tak proti představitelům církevních řádů. Vůbec kláštery komunistům ležely velice, byly trnem v oku, takže v roce 1950 podnikli vlastně proti klášterům několik represivních akcí, kdy prakticky je zlikvidovali, jednotlivé řeholníky pak soustředili do několika sběrných, dá se říci, táborů.
2: Co takzvaný čihošťský zázrak, to byla také práce Alexeje Čepičky?
0: Ne tak úplně bezprostředně, ale samozřejmě, protože čihošťský zázrak byla především provokace STB, velice, jaksi, dobře vymyšlená a měla být zacílená k tomu, že v únoru 1950 měl Klement Gottwald na UVKSČ pronést velký projev k církevní politice, kdy tedy měl demonstrovat tedy zrádné pikle Vatikánu, a jaksi čihošťský zázrak měl k tomuto samozřejmě posloužit. Takže když v prosinci 1949 se v čihošťském kostelíku tedy za několikrát pohnul křížek na oltáři, tak samozřejmě následně páter Toufar byl tedy zatčen STB, a jak si vyšetřovatelé STB dostali pokyn, že z něj teda musí dostat přiznání za každou cenu, jenomže jak si to přehnali a prakticky vyšetřovatelé použili vůči páteru Toufarovi fyzické násilí a zřídili ho natolik, že vlastně na následky těch výslechů on zemřel a celá vlastně ta konstrukce toho plánu vlastně zkrachovala, protože se počítalo s tím, že tady bude i natočen film, ve kterém si páter Toufar zahraje sám sebe, což samozřejmě nyní nebylo možné, musel v něm tedy v tom filmu, který STB natočila, tedy vystupovat někdo jiný, což samozřejmě jaksi ubralo na věrohodnosti, takže pak ten film musel být sedlo nepromítal, raději ho stáhli. Ale Čepička samozřejmě byl hlavou ještě, nebo mozkem jiných akcí, a to byl třeba takzvaná katolická akce. To souviselo s tím, že komunisté vlastně hledali, dá se říct, kolaboranty z řad kněží. No a samozřejmě postupovali takovým způsobem, že se samozřejmě snažili církvi vyrvat vše, co bylo možné, a přivlastnit si to. To znamená, že církev vlastně měla svou katolickou akci, což byla vlastně taková, dá se říci, církevní akce za mobilizaci věřících, což vlastně komunisté zakázali, a udělali si vlastní katolickou akci se stejným názvem. Stejně tak vlastně církvi odebrali katolické noviny a začali vydávat také katolické noviny se stejným názvem. Ale co ještě bylo důležité, v říjnu 1949 Čepička prosadil v Národním shromáždění zákon o hospodářském zabezpečení církví, čímž vlastně jednotlivé církve prakticky zbavil majetku a učinil z farářů státní zaměstnance, kteří tedy pobírali plat, čímž samozřejmě byli jednoznačně vcela v moci státu. A ta byla ještě potržena tím, že v tomto zákoně byla zavedena také instituce takzvaného státního souhlasu k vykonávání kněžského povolání. To znamená, že kněz, ač byl tedy vysvěcen, mohl vykonávat svůj úřad jedině v případě, že tedy dostal ten státní souhlas. No a pokud mu byl odebrán, tak samozřejmě se musel živit nějak jinak, což samozřejmě byl na taky velice chytrý represivní nástroj, který pak komunistická moc používala až do roku 89.
3: Soudruzí vojáci, svobodníci a podůstojníci, soudruzí důstojníci a generálové, ještě houževnatěji se učte ze zkušenosti vítězné sovětské armády zvyšovat bojovou a politickou přípravu vojsk. Ještě usilovněji si osvojujte nové řády a předpisy a prohlubujte jejich uplatňování v životě útvarů a jednoty. Rozviňte co nejvíce hnutí vzorných vojáků. Soudruzi lepci, střeste nedotknutelnost naší vlasti před nepřátelským letectvem a staňte se jako stalinští sokoli, mistry v ovládání leteckých strojů a zbraní. Soudruzi pohraničníci, podle vzoru sovětských pohraničníků zvyšujte bdělost a připravenost při ostraze státní hranice, aby nemohl ani jeden nepřátelský škůdce nebo špion proniknout do naší vlasti. Příslušníci Sboru národní bezpečnosti, zvyšujte ostražitost a pohotovost v boji s agenty imperialistů a ještě více zajišťujte bezpečnost našeho lidu, jeho budovatelského díla, předškůdci z řad poražené zahraniční i domácí reakce. Lidové milice, střeste své závody před úklady nepřátelských škůdců a spiklenců. Jako ozbrojená pěst dělnické třídy stůjte pevně na stráži vydobitých práv našeho pracujícího lidu a socialistické výstavby naší vlasti. Náš lid a jeho ozbrojené síly jsou pevně a neochvějně odhodlány i nadále zúčtovat s každým, kdo se pokusí narušit jeho jednotu, jeho pevný svazek se Sovětským svazem a jakýmkoliv způsobem ohrozit naši cestu vpřed k dosažení úplného vítězství socialismu v naší krásné, skvětající vlasti.
2: Teď už se dostáváme k nejznámější roli Alexeje Čepičky, tedy k jeho působení ve funkci ministra obrany. Proč zrovna on byl vybrán do této klíčové funkce?
0: To mělo asi několik důvodů. Jednak se o něm věděl, že to razantní, populistický člověk, ale s manažerskými schopnostmi. Ale důležité bylo taky to, že se přiženil do rodiny nejvyššího, že si tedy vzal za manželku dceru Klementa Gottwalda. Zlé jazyky tvrdí, že to nebyl první případ, kdy se pokoušel získat tedy nějakou ženu z vyšších kruhů, že se ucházel i nejprve o dceru Ludvíka Svobody a posléze Zdeňka Nejedlého, no ale nakonec tedy si vzal dceru Klementa Gottwalda.
2: A víme tedy něco o tom, zda to byl vztah opravdu naplněný láskou nebo jenom pragmatismem?
0: Snad i láskou. A fakt je ale ten, že řekněme, k tomu sňatku došlo po poměrně krátké známosti. Čepička tedy, když se stal v dubnu 1950 ministrem obrany, tak to vyvolal velké překvapení.
2: Ještě bych se přece jenom vrátil k tomuto zajímavému tématu. A co mladá Marta Gottwaldová, ta Čepička pro ní byl její první láskou?
0: První láskou ne, protože ona už v době druhé světové války měla poměrně vážný vztah s jedním jugoslávským diplomatem a řekně plodem této lásky byla vnučka, které se přezdívalo Batul, ale samozřejmě, když se v roce 48 Stalin rozkmotřil z Jugoslávii, tak se samozřejmě tato věc, tedy kdo je jejím otcem, velice tvrdě tutlal, protože samozřejmě to bylo i svým způsobem i pro Gottwalda svým způsobem nebezpečné.
2: Ale pokračuj, Čepička ministrem obrany.
0: Když se stal Čepička ministrem obrany, bylo to samozřejmě velké překvapení, protože on s armádou dosud neměl žádné zkušenosti, ale on sám si armádu, dá se říct, až zamiloval a velice rychle si zvykl na generálskou uniformu a velice se angažoval tedy v armádních otázkách. Doba počátku 50. let je obdobím veliké militarizace společnosti, což souviselo vlastně se Stalinovou představou, kterou přednesl na počátku roku 51, vlastně na takové tajné poradě, které se zúčastnil i Čepička, že tedy je potřeba využít současné převahy, které má východní blok v konvenčních zbraních nad západem a do 5 let tedy podniknout velké ofenzivní tažení na západ. A do toho důsledku tedy Stalin vydal požadavek, aby do konce roku 53 tedy byla československá armáda tedy připravena. důsledku toho tedy byla několikanásobně zvýšena zbrojní výroba, početní stav armády byl zvýšen na 250 000 mužů a vojenské výdaje třeba v roce 1953 činily 18% hrubého domácího produktu, což byla obrovská porce na, řekněme, malou ekonomiku, kterou Československo mělo. Dokonce to došlo tak daleko, že o vojenských otázkách nejednalo ani předsednictvo strany, ani vláda, prakticky o nich rozhodoval pouze Gottwald s Čepičkou, který samozřejmě měli v rukou sovětské poradce. No, aby armáda byla samozřejmě schopna tyto požadavky plnit, tak byly také vytvořeny takzvané pomocné technické prapory a technické prapory, kde řekněme politicky nespolehliví vojáci byli nasazováni na manuální práce, aby samozřejmě armáda tedy jaksi mohla tedy i ušetřit, řekněme, z výdají, což samozřejmě byla práce, řekněme, v řadě případů otrocká a ty podmínky v těchto útvarech byly někdy velice kruté. Na druhou stranu, pokud jde o ty bojové jednotky, tak Čepička se velice snažil o to, řekněme, zvýšit prestiž armády ve společnosti a provedl také několik opatření, které vlastně v armádě fungují dodnes. Když vemu takové ty krátkodobé, že tedy samozřejmě nechal zvýšit vojákům mzdy a zvýšit dávky jídla, tak kromě toho třeba také v armádě v tu dobu vznikl takový obchodní podnik Arma, což byly vlastně prodejny s potravinami a různým zbožím v jednotlivých kasárnách, což vlastně existovalo vlastně prakticky až do konce vlastně řádné armády. Nevím, jak to je teď, když máme armádu profesionální. Stejně tak vznikl třeba podnik vojenské stavby, který také dodnes existuje. Stejně tak Čepička nechal zřídit nakladatelství Naše vojsko, také dodnes existující. Armáda v tu dobu měla svoje armádní studio, československý armádní film, svoje divadlo, třeba divadlo Československé armády, to je vlastně dnešní Vinohradské divadlo. Čepička také nechal zřídit vojenské sportovní kluby.
2: Ve studiu armádního rozhlasu bývalého konec konců právě sedíme, ale pokračuj.
0: No a dokonce vlastně původně pro potřeby armády byl postaven Davidský hotel International, tedy což je taková naše zmenšenina stalinského mrakodrapu. Samozřejmě součástí armádního života v této době byly každoroční pompézní vojenské přehlídky, oslavy dne armády, dnů jednotlivých zbraní. A v tom se Čepička vyžíval.
3: V této, řekl bych přímo, velkomyslnosti náš lid, který v revoluci, v boji, vzal vládu věcí národa do svých rukou. Připustil, když náš lid dal tuto možnost v Národní frontě, v těch koordinačních výborech, v národních výborech, v parlamentě i ve vládě, aby umožnil, aby ukázal dobrou vůli spolupracovat se všemi, poněvadž věřil, že ti lidé, kteří v prvé republice vládli sami a znemožnili

práva. Ostatní mezi námi žili a budovali stát na nových základech. To byl smysl Vietnamové revoluce, který zosobňoval odkaz všech těch, kteří bojovali za svobodu našeho lidu. A jestliže v únoru tohoto roku jsme právě s těmi

února učinili, jak přispěli budování státu, jak pochopili tuto velkomyslnost našeho lidu, který jim dal na počátku našeho nového života. Pak jsme zjistili, že tyto síly, síly starého zpátečnického světa, nejenom že nepochopili, oč jde u nás, ale přímo postavili se proti našemu životu, proti základám lidové demokracie a hrubě zneužili důvěru našeho lidu. Promarnili příležitost.

smysl našeho života. O žádnou další revoluci nebo nějaký zlom nejde. Náš lid si vybojoval svoji moc v květnu roku 45. A jestliže dnes je... A bylo samozřejmé, že tuto moc musí postupně rozšiřovat, musí upevňovat, musí se učit řídit stát, musí se učit řídit své hospodářství. A jestliže v této době svého učení dovolil, aby i ti představitelé starého myšlenkového kapitalistického světa s ním šli vedle nad touto cestou, pak s jednou podmínkou, že půjdou ruku v ruce s pracujícím člověkem. A jestliže tak neučinili, jestliže místo toho dokonce sáhli k otevřené zradě, vlastní zradě, pak nezbylo se s nimi vypořádat. A v tom je, v tomto směru jsou únorové události mezníkem, velkým mezníkem v našem životě, poněvadž upevňují lidovládu a rozšiřují. Není to žádná fráze, že tomu tak je. Vždyť my víme dnes velmi dobře, kdo na ta místa zrádců, rozkladných živlů,

0: jenom na ten okamžik, než bude odhalen.
1: Takto Čepička v dubnu 1948 hrozil všem nepřátelům lidově demokratického zřízení. My jsme tady už mluvili o jeho roli jakožto ministra spravedlnosti a o jeho podílu na nezákonnostech, ale přesto se musím zeptat, jak on sám se konkrétně podílel na těch nejznámějších politických procesech proti nekomunistům, eventuálně i později na procesech, které přímo zasáhly vysoké představitele KSČ?
2: Tak Čepičková role v politických procesech je jedna z největších. Zpočátku se angažoval především v represích proti církvím, proti, řekněme, nekomunistům, řekněme, v rámci těch akčních výborů, ale klíčovou odpovědnost nebo jednu z největších má za proces s Rudolfem Slánským, protože jednak v podstatě šlo o to, že když se Čepička stal ministrem obrany, předtím se přiženil do Gottwaldovy rodiny, tak vlastně mezi ním a Slánským, který doposud byl tedy vlastně mužem číslo dvě, vypukl tedy mocenský spor. Takže Čepička, když tedy dostal jaksi možnost se jaksi postavit proti Slánskému, tak ji samozřejmě náležitě využil. Když byl Slánský tedy jaksi začal být obviňován, tak Stalin pozval Gottwalda do Moskvy a jaksi k poradě o začení Slánského nebo o postupu proti Slánskému. Gottwald odmítl a poslal za sebe Čepičku jako náhradu. A samozřejmě v důsledku tedy té korespondence a vůbec záznamu z této debaty se Stalinem se začala kolem Slánského stahovat smyčka a během 4 měsíců byl Slánský zatčen. Čepička se zúčastnil té porady, která o začení Slánského rozhodla. Posléze dostával protokoly z výslechu a podílel se také na přepracování obžaloby procesu s Rudolfem Slánským. Takže za tento proces má jednu z největších odpovědností.
1: V březnu 1953 umírá Klement Gottwald, tedy Čepičkův tchán, a Čepičková mocenská pozice rychle slábne. Proč?
2: Těch důvodů bylo několik. On se do vedení KSČ dostal až pozdě, to znamená až hluboce po druhé světové válce, tudíž ty ostatní členové vedení, kteří samozřejmě už působili, pracovali s Gottwaldem už řekněme od předválečných dob, ho brali trošku jako cizorodý element, který se jaksi do vedení spíše přiženil, než aby se tam jaksi vypracoval. Samozřejmě díky tomu, jakou Čepička měl mocenskou pozici, tak se ho také velice báli, takže to byl jeden důvod, proč samozřejmě Čepičková pozice, když po smrti Gottwalda, se začala hroutit. Samozřejmě ten další důvod byl ve změně sovětské politice. Chruščov vystoupil s politikou mírového soužití a vlastně vojenský útok na západ a budování obrovského armády, armádního impéria, vlastně zbrojního průmyslu, prakticky ztratilo smysl. Další důvod, který Čepičkovi velice uškodil, tak ten nastal na 10. sjezdu KSČ, ale v tom byl Čepička svým způsobem nevinně. On tam přednesl projev o armádě a Chruščov, který vedl na sjezdu sovětskou delegaci, byl tím projevem nadšen a Čepičku tam objímal a tak dále. No ale krátce před sjezdem vyjádřil Chruščov přání, aby byl do ústředního výboru zvolen Ludvík Svoboda, který v tu dobu byl v nemilosti. A řekl to Novotnému a Novotný to přednesl tedy ve vedení KSČ, ale zapomněl zdůraznit, že to se jedná tedy o sovětský požadavek a tedy vedení KSČ o tom jednalo, a protože Svobodu jaksi rádo nemělo, tak tedy to uložil ad acta. No a Čepička byl na sjezdu tedy šéfem volební komise. No a když tedy sjezd proběhl a Chruščov zjistil, že Ludvík Svoboda tedy nebyl do UV zvolen, tak samozřejmě si nechal naše představitele povolat a Čepičkovi velice vyčinil. Ale v podstatě Čepička byl v tomhle nevinně, protože útok měl směřovat spíš na Novotného, protože ten za to mohl, že tedy neřekl svým soudrům, že se jedná o sovětské přání. No ale Čepičko si touhletou situací velice uškodil, protože Chruščov ho začal vnímat jako intrikána a vlastně v sovětských očích byl Čepička odepsán. A vlastně hřebíček do rakve jeho politické dráhy přinesl 20. sjezd KSSS, kde tedy Chruščov vystoupil s tvrdou kritikou Stalina. A z Čepičky byl ve vedení KSČ učiněn tedy jakýsi obětní beránek, jaksi tedy, že i vedení KSČ se tedy vyrovnává s kultem osobnosti, a v dubnu 1956 byl Čepička zbaven politických funkcí.
1: A co víme o jeho dalším životě, teď už nepolitickém, hrozil mu snad ze strany jeho bývalých soudruhů postih, pokoušel se nějak aktivně zasahovat do politiky nebo se úplně stáhl do ústraní?
2: Tak postih mu v podstatě nehrozil. Paradoxně Čepičkův odchod v roce 56 to byl první odchod, který se neudál odchodem do vězení nebo na popraviště. Ale Čepička se v roce 56 mu dostal funkci předsedy Úřadu pro vynálezy a normalizaci, což byl tedy opravdu taková bezvýznamná trafika, a začal být sledován bezpečností. No, v roce 58 už nebyl zvolen do UVKSČ, a vedení KSČ mu ten rok také odňalo řád Klementa Gottwalda, což se Čepičky velice dotklo. A vyžádal si audienci u Novotného, ale než k ní došlo, tak dostal infarkt. No a protože ten infarkt byl velice zásadní, tak se v roce 59 stal invalidním důchodcem. No a v roce 63, když tedy opět se projednávaly politické procesy, tak tedy z Čepičky v té zprávě Kolderovy komise byl do jisté míry právem, do jisté míry neprávem, učiněn vlastně největší viník politických procesů, což bylo trošku účelové. A Čepička byl v roce 63 vyloučen z KSČ.
1: Takže promiň, můžeme říct, že útok na Čepičku kryl Gottwalda vlastně.
2: Kryl Gottwalda, ale i jiné. No a v roce 68 Čepičkovi samozřejmě byly opět jeho zločiny připomínány. Jeho cti je nutno dodat pouze to, že když tedy se opět projednával další tedy rehabilitace, tak Čepička jednak tedy přiznal k té odpovědnosti a byl jako jediný z těch komunistických politiků, který byl tedy ochoten nést i trestní odpovědnost. Je otázka samozřejmě, do jaké míry to třeba byla póza, nebo, ale je fakt, že nikdo další s takovým stanoviskem nevystoupil. Čepička potom už žil v ústraní a v roce 1990 zemřel v Dobříši.
1: Alexej Čepička byl mužem, který se podílel na nejhorších zločinech komunistického režimu v Československu. Jeho politická hvězda zářila velmi silně, ale velmi brzy také zhasla. V té nejvyšší politice se udržel jen necelých 10 let. Končí další díl z cyklu Portréty, který byl dnes věnován Alexeji Čepičkovi. Za účast ve studiu děkuji historiku Zdeňku Doskočilovi.
2: Já děkuji za pozvání a hezký večer.
1: Ukázky četl David Schneider, režii měla Irena Hýsková, technicky spolupracovala Ivana Braunerová. Hezký zbytek večera vám přeje Ondřej Houska.

0: Objevte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: No a teď pokračujeme reprízou dalšího dílu dokumentárního cyklu Dějiny sebevědomí aneb neznámý diplomaté bez pasu. Představujeme v něm Čechy a Slováky, kteří se po roce 1989 vystěhovali z vlasti do různých míst světa a dokázali se v nových podmínkách prosadit. V dnešní části se seznámíme s Ladislavem Kubalou. Pořad připravil Karel Polanský, v režii Jaroslava Kodeše účinkují Kateřina Fixová a Petr Štěpánek.
2: Dějiny sebevědomí. Neznámý diplomaté bez pasu.
3: Když v roce 1999 slavil fotbalový klub FC Barcelona své narozeniny, fanoušci volili nejlepšího hráče její historie. Nevybrali však famozního Nizozemce Johana Cruyffa ani úžasnou argentinskou hvězdu Diego Maradonu, ale dali přednost Ladislavu Kubalovi. Natolik pevné místo si do dnešních časů udržel v jejich myslích a srdcích.
4: Sportovní novináři mu zase přisoudili druhé místo v anketě o nejlepšího hráče ve Španělsku za celé minulé století hned za Alfredem Di Stéfanem. Španělsko, jeho nová vlast, pak Ladislava Kubalu za jeho zásluhy ocenilo státním vyznamenáním. Dostal velký kříž sportu. Dlouho se však z něj neradoval, neboť v květnu 2002 ve 74 letech zemřel.
3: Odkud přišel hráč, jemuž ještě dlouho po skončení aktivní kariéry španělští fanoušci vzdali takový hold? Kolik překážek a nesnází musel překonat, než se mu podařilo naplno rozvinout svůj sportovní talent?
4: Mladík, kterému sudičky do kolébky nadělili velkou fotbalovou budoucnost, se narodil v Budapešti slovenským rodičům, v jejich žilách kolovala i maďarská krev.
3: V roce 1944 László Kubalu vzali do budapeštského Ferencvároše, v jehož barvách v dubnu následujícího roku sehrál také svůj první zápas. Jeho výkon nadchl diváky i odborníky. Odstartoval jeho skvělou sportovní kariéru. Mládežnickou reprezentací doslova prolétl, protože v srpnu téhož roku hrál už za maďarské Ačko proti Rakousku. A v první poválečné kompletní sezóně dal za Ferencvároš 19 gólů.
4: Radost mu však skalila otcova smrt, po níž se s matkou přestěhoval do Bratislavy. Jeho osud se začal dotýkat tehdejšího Československa. Vstoupil do ŠK Bratislava a už v říjnu 1946 hrál poprvé za československý reprezentační tým, kam měl díky národnosti svých rodičů dveře otevřené.
3: Čechoslováci tehdy ve Vídni vyhráli nad Rakouskem 4-3 a mladý Kubala si v útoku na místě pravé spojky náramně rozuměl s Pepi Bicanem. Tam někde se zrodilo jejich celoživotní přátelství.
4: V barvách Československa stihl Kubala ještě 5 oficiálních a 5 neoficiálních startů, v nichž nadělil soupeřům shodně po 4 brankách. Pak se však politické poměry začaly výrazně měnit a neúprosně protěly také jeho kariéru. V roce 1948 se už jako hráč zvučného jména vrátil do Maďarska. Hrál tentokrát za Vasas Budapešť a ještě dvakrát nastoupil znovu za Maďarsko.
3: Jenže potom Maďaři povolali Kubalu na vojnu, kam se stále populárnějšímu hráči nechtělo. Tím by svoji fotbalovou kariéru přerušil a možná by o ní přišel úplně. Takové nebezpečí nemínil připustit a tak se rozhodl k riskantnímu kroku. V březnu 1949 nastoupil i s ročním synem a s manželkou, dcerou československého internacionála a trenéra ŠK Bratislava Ferdinanda Daučíka, do náklaďáku plného utečenců. Šťastně se dostali až do Vídně.
4: Brzy projevil o Kubalovi služby zájem AC Turín, který tehdy patřil k nejsilnějším klubům Itálie. Maďarská fotbalová asociace však hráče za jeho útěk doživotně diskvalifikovala, takže nemohl hrát za Itali oficiální zápasy. Když si turínští domluvili na počátek května 1949 přátelské utkání v Lisabonu s Benficou, těšil se Kubala, že si v Portugalsku zase jednou pořádně zahraje.
3: Osud však nad ním zase podržel ochranou ruku. Jeho žena, již se krátce předtím narodil druhý syn Branko, jej uprosila, aby zůstal s ní doma. Kubala tedy do Portugalska neodletěl. Na zpáteční cestě se letadlo s turínskými hráči na palubě zřítilo. Katastrofu nepřežil nikdo.
4: V Itálii vystřídal Kubala několik klubů, které prostřednictvím Světové asociace FIFA usilovali o hráčovo omilostnění. Maďarští činovníci však neoblomně trvali na jeho diskvalifikaci. Kubala však chtěl hrát, a tak si nakonec sám sestavil tým složený z maďarských a jugoslávských utečenců. Nazval jej Hungária a autobus, jímž putovali Evropou, opatřil vlastnoručně nápisem Magic Bus.
3: Kubalův kouzelný autobus dorazil na svých cestách také do Španělska. Tam tým fotbalových stroskotanců nastoupil proti Španělsku, které se intenzivně připravovalo na světový šampionát 1950 v Brazílii. Výsledek byl šokující. Mužstvo Magic Busu porazilo Španěly 2-1. Jeden z vítězných gólů dal Kubala, který svým výkonem nadchl všechny přítomné, včetně fotbalových mecenášů.
4: Bezprostředně poté se do souboje o hráče pustili dva nejslavnější španělské kluby, Real Madrid a FC Barcelona. Katalánci byli nakonec úspěšnější a dokázali rovněž rozetnout gordický uzel Kubalova trestu. Z doživotní diskvalifikace zůstal roční zákaz činnosti a vysoké odstupné odplavilo zbývající závazky. Láslo, Laco, Ladislav a nakonec Ladislao Kubala dostal španělský pas.
3: Fotbalový světoběžník konečně zakotvil a v dubnu 1951 mohl v barvách Barcelony poprvé vyběhnout na zelený trávník. Slovák, narozený v Budapešti, se stal idolem Katalánska i celého Španělska. Rychle si vysloužil punc hráče světového formátu a následujících 10 let vydatně přispíval ke slávě svého nového klubu.
4: Kubala měl atletickou postavu, měřil 175 cm a vážil 83 kg. Byl rychlý, vybavený dokonalou technikou, oplýval herním přehledem a úžasně pohotově a tvrdě střílel. Jeho výkon byl zároveň provázen nesmírnou elegancí. Zpočátku hrál středního útočníka, později se objevoval na místě pravé spojky. Po letech za ním do Barcelony přijela maminka. Bylo to pro ní úžasné setkání.
3: Syn mě čekal a oba jsme plakali. Ani ve snu bych si nikdy nebyla pomyslela, že je můj syn tak populární. V ulicích, všude, kde jsme se procházeli, nás zastavovali lidé, pozdravovali, objímali a líbali ho. Dostala jsem mnoho dárků a nesmírné množství květin.
4: Ovšem ani v Barceloně neměl Kubala vždy na růžích ustláno. Nepadl totiž do oka trenéru Elenio Herrerovi, který hráčům diktoval úkoly, které při zápase museli striktně dodržovat. To hvězdě Barsi s udivující fantazií a báječnými herními nápady vůbec nesedělo. Kubala se tedy nechtěl Herrerovým zásadám podřizovat. Trenér se Kubaly chtěl zbavit, ale vedení barcelonského klubu však nesmírně populárního hráče neprodalo. Spor nakonec vyřešilo odchodem trenéra.
3: V Barceloně Kubala získal celkem 4 mistrovské tituly. Sehrál za FC 329 zápasů a dal v nich 243 góly. V letech 1953 až 61 nastoupil také v 19 zápasech za reprezentaci Španělska a dal 10 branek. Na konci kariéry to v roce 1961 zkusil v Barceloně jako trenér, ale moc se mu nevedlo. A tak o 2 roky později přijal místo hrajícího kouče městského rivala Espanyolu, kde sehrál posledních 20 utkání své aktivní kariéry. Ještě v roce 1992 pod Kubalovým vedením získali fotbaloví olympionici Španělska zlaté medaile na hrách právě v Barceloně.
4: Patrně už navždy pak Kubalovi zůstane originální primát. Hrál totiž za tři národní týmy. Maďarsko, Československo a Španělsko. Navzdory tomu se mu nikdy nesplnil sen hrát na mistrovství světa. Nejblíže k tomu měl v roce 1962, kdy odehrál několik kvalifikačních zápasů, ale před finálovým turnajem jej vyřadilo zranění. Podobně jako jediného hráče, který jej předstihl v anketě o nejlepšího hráče Španělska 20. století, Alfreda Di Stéfana.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
5: Co jsou to nepřímé daně?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Nepřímá daň je povinná platba státu, kterou neodvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, ale plátce daně. Tím bývá nejčastěji podnikatel nebo obchodník. Bývá zahrnuta v ceně zboží nebo služeb, které si zákazník, který kdokoliv z nás, kupuje. Proto se tyto daně často označují také termínem daně ze spotřeby. Cenu zboží nebo služby včetně daně zaplatí poplatník obchodníkovi, u kterého konkrétní zboží a službu nakupuje, a obchodník následně tuto daň zaplatí státu. V Česku se mezi nepřímé daně řadí daň z přidané hodnoty, spotřební daně a ekologické daně. Výběr nepřímých daní je pro finanční úřady snazší než výběr daní přímých, protože nepřímé daně jsou pro všechny stejně vysoké. Poplatník daně při nákupu navíc často ani nevnímá, že platí daň, protože ta je skryta v ceně nakupovaného zboží či služby, a proto tyto daně u poplatníků nevyvolávají tak negativní dojem jako daně přímé, protože jejich placení každý přesně vidí.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Didaktickým testem z českého jazyka a literatury dnes budou pokračovat státní maturity. 33-letý Němec, který vjel v Lipsku autem na pěší zónu a zabil dva lidi, je ve vazbě. Fotbalisté Arsenalu a Atletika Madrid nastoupí po úvodní remíze k odvětě semifinále Ligy mistrů. A bude oblačno až zataženo, odpoledne v Čechách přehánky a bouřky a teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Dnes pokračují státní maturity. Studenty po celé republice čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Poprvé ho bude psát přes 84 000 maturantů. Zkouška ověřuje základní znalosti gramatiky i literatury. Studenti na ní mají 85 minut. Pokračuje Barbora Rosůlková, ředitelka státní organizace CERMAT, která státní maturity zajišťuje.
7: Žáci se o svém výsledku dozví buď prostřednictvím té školy, nebo pokud se přihlásili na výsledkový portál žáka, tak ten svůj výsledek uvidí i tam. A to v termínech stanovených jednotným harmonogramem, nejpozději tedy do 15. května.
6: Český rozhlas dnes uctí památku padlých v boji o rozhlas v květnu 1945. Během pražského povstání bránili čeští vlastenci rozhlas proti vojákům SS. Do obrany se zapojili kromě zaměstnanců taky policisté a povstalci. Pěta začne před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě půl hodiny popoledni. Německá policie zadržela řidiče, který včera odpoledne v Lipsku zabil dva lidi. Autem vjel na pěší zónu a ve vysoké rychlosti projel centrem města. Muž je ve vazbě, podle německých médií ještě nevypovídal.
8: Pachatelem je podle saského ministra vnitra Armina Schustra 33-letý Němec. V minulosti se u něj projevily psychické problémy. Podle Schustra zřejmě najel do lidí úmyslně. Motivy činu ale nejsou objasněné. Státní zástupce ho vyšetřuje jako dvojnásobnou vraždu. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z toho těžce. Pachatel projel osobním autem asi půl kilometru po pěší a nákupní zóně v samotném centru Lipska. Při zadržení nekladl odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: K Evropskému dni melanomu se dnes připojí i nemocnice v Uherském Hradišti. Zájemci si tam na kožním oddělení můžou nechat bezplatně zkontrolovat mateřská znaménka. Melanom patří mezi nejzávažnější nádorová onemocnění kůže. Včasný záchyt výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. V Uherskohradištské nemocnici si dnes připomenou taky Světový den hygieny rukou, říká mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová.
9: Návštěvníci si v přízemí centrálního objektu budou moct vyzkoušet správnou techniku hygieny rukou a následně ji zkontrolovat pomocí speciální UV lampy. Pokud je mytí prováděno správným způsobem, dokáže až v 80% případů zabránit přenosu infekčních onemocnění.
6: Večer se ve fotbalové lize mistrů rozhodne o prvním finalistovi. Arsenal bude po úvodní remíze 1-1 hostit v odvetě semifinále Atletico Madrid. Oba týmy o víkendu v lize zvítězili s čistým kontem. O dobrém naladění mluvil pro klubový web trenér Arsenalu Mikel Arteta.
10: Nemůžu se dočkat, viděl jsem energii týmu v kabině po výhře nad Fulhamem. Jsme na to připravení, doufejme, že předvedeme něco speciálního. Pojďme se dostat do finále.
6: Odveta semifinále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Atletikem začne v 21 hodin. Zítra se ve stejný čas utkají Bayern Mnichov a obhájce titulu Paris Saint-Germain. První souboj ovládli Francouzi 5-4.
11: Překážka na D8 u německých hranic a nehoda u Opavy. Na dálnici D8 směrem z Drážďan do Prahy opatrně na příjezdu do republiky. Na 88. kilometru stojí nouzově osobní auto v odstavném pruhu. Může vás překvapit za zatáčkou. Na dálnici D5 nepřehlédněte odstavené vozidlo u Plzně ve směru na Prahu. Nákladní auto stojí za nájezdem od Slovan na kilometru 72,5 s defektem na pneumatice. Je označené světelnou šipkou. U Opavy pozor na nehodu na silnici 50. do Nového Jičína. V brance u Opavy zasahují záchranáři u srážky dvou osobních aut. Je to zatím s opatrností průjezdné. A u Hostomic na Berounsku zůstává zavřená silnice 114 do Dobříše. Vyprošťují tam havarované nákladní auto z příkopu. A podle našeho zpravodaje se to dá objet po místních cestách.
12: Ano, je to tu stále ještě uzavřené a já jsem jel přes tu Lištěň a bylo to bez problému.
11: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne častější přehánky nebo i bouřky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno, večer se přehánky objeví jen výjimečně. Teploty 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22 a foukat má slabý proměnlivý, na východě až čerstvý jižní vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. V bouřkách vítr zesílí. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Státní zemědělský intervenční fond rozhodl, že Agrofert má právo na dočasně pozastavené miliardové dotace vyplácené z větší části z peněz Evropské unie. Jak fond při rozhodování postupoval a o jaké posudky se opíral? Neměl by o sporně udělených dotacích rozhodovat soud? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
0: Interview Plus.
13: Hostem Interview Plus je reportér Seznam zpráv Lukáš Valášek. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Jak řečeno, Státní zemědělský fond uvolnil doposud zadržované dotace pro Agrofert. Pro pořádek, můžeme nejprve ujasnit, o jaké dotace se jedná?
14: Je to balík různorodých dotací, nicméně ta největší část jsou takzvané nárokové dotace, to znamená dotace, které Agrofert dostává prostě za to, že obělává půdu nebo chová dobytek. Je potřeba říci, že je to balík dotací, který za ty roky, které Andrej Babiš bude dál nejspíše premiér, může dělat několik miliard korun. A je potřeba také říci, že je to balík dotací, který je zásadní pro nějaké dobré hospodářské výsledky Agrofertu. Není to rozhodně maličko. Bez těchto dotací by Agrofert, podíváme-li se na jeho výroční zprávy, velmi těžko dosahoval nějakého zisku.
13: Když tedy v našem rozhovoru budeme mluvit o nárokových evropských dotacích, tak víme zhruba, o čem se bavíme.
14: Pokud bychom zacházeli do nějakých technikálí, jsou to dotace, na které má právo každý, kdo tu půdu obdělává, chová dobytek. Není potřeba na ně podávat nějakou projektovou žádost na konkrétní projekt. Nesoutěží se tam mezi uchazeči, prostě stačí splnit tu podmínku. Oproti tomu tady máme ty dotace nenárokové, kde přesně je potřeba soutěžit mezi ostatními účastníky s nějakým projektem.
13: Že Agrofert tyto dotace dostane, to už je hotová věc?
14: Podle toho, jak Státní zemědělský intervenční fond, který o rozmrazení těch peněz rozhodl, to komunikuje, tak už je to věc hotová. Je to něco, co už stát nehodlá vzít zpět, a to navzdory tomu, že my jsme v posledních týdnech a měsících popsali řadu pochybností, které se tady s tímto mechanismem pojí.
13: Jestli dobře rozumím, tak ty peníze byly rozmrazeny a byly zmrazeny tím vaším slovníkem v únoru letošního roku. Je to tak?
14: Ty peníze byly zmrazeny ještě dříve. Oni byly zmrazeny vlastně ve chvíli, kdy se Andrej Babiš stal premiérem, protože podle českého zákona i evropské legislativy se v té chvíli ocitl ve střetu zájmů, a jak české zákony, tak evropská legislativa členovi vlády, respektive firmám, které ovládá člen vlády nebo s nimi má něco společného, laicky řečeno, tak zapovídá veřejné zakázky a právě i dotace. Nicméně Andrej Babiš, už když ho prezident s ním rokoval o tom, jestli ho tedy jmenuje premiérem nebo nikoliv, tak slíbil, že tento svůj střet zájmu vyřeší, a učinil tak ze svého pohledu tím, že Agrofert vložil do nově založeného svěřenského fondu.
13: My se o tom ještě budeme bavit podrobněji. Vy jste minulý pátek napsal, že část posudků, díky nímž si Agrofert přijde na miliardy, o kterých mluvíme, stát, tedy zemědělský fond, doposud tají. Platí to stále?
14: Ty posudky po tom tlaku, který jsme vyvinuli my, ale i občanská společnost nebo třeba i opozice parlamentní, tak už jsou dnes venku. Takže platí to, co já jsem říkal představitelům toho fondu, když oni oznámili to rozhodnutí, že ty miliardy rozmrazí, protože oni přišli s tím, že ty posudky nezveřejní, argumentovali různými důvody. Já jsem jim říkal, že to nemůže před veřejností obstát, to se v tuto chvíli potvrzuje. Nicméně možná ještě zásadnější než to, že ty posudky byly utajeny, je jejich obsah a to, komu byly zadány, protože to vzbuzuje samozřejmě silné pochybnosti o tom, jestli je možné se při takto zásadním rozhodnutí spolehnout čistě na nějaké posudky soukromých advokátních kanceláří.
13: Těmi oklikami, o kterých mluvíte, jste se dobrali právních posudků advokátních kanceláří Portos a Pelikán Crofta Kohoutek, jestli se nepletu, o které Státní zemědělský intervenční fond opírá své rozhodnutí nárokové evropské dotace Agrofertu znovu vyplácet. V čem jsou podle vás ty posudky problematické?
14: První věc je, když to jako shrneme, potrhneme, stát to klíčové rozhodnutí, jestli tedy jeho vlastní fond, který podléhá ministerstvu zemědělství, bude v následujících letech dodržovat zákon, outsourcoval dvěma soukromníkům. To už samo o sobě samozřejmě vyvolává pozornost, proto jsme se pídili po obsahu těch posudků, nakonec se tedy podařilo je získat. A ještě větší pozornost vyvolává vůbec výběr těch subjektů, protože advokátní kancelář Portos v minulosti se jmenovala císař Češka Smutný. Pan Smutný za svého života měl blízko k Andreji Babišovi. Ta advokátní kancelář v minulosti získávala velké objemy zakázek za té předchozí vlády Andreje Babiše od veřejných institucí ovládaných hnutí ANO. Zároveň je autorem série posudků z minulosti,

0: Agrofert dostal od toho zemědělského fondu miliardové dotace za té předchozí vládní éry Andreje Babiše. A jak se pak ukázalo, tak ta argumentace, která v těch posudcích byla zahrnuta, tak se setkala, řekněme, značnou nevolí soudu, který označili za nesmysl. Jinak řečeno,
1: promiňte, že vám do toho vstoupím. Není to běžné, že státní správa pracuje se soukromými subjekty, které se nějak osvědčí?
0: To je samozřejmě argumentace zemědělského fondu, že je to tedy dlouhodobá spolupráce. Já jsem se ptal ale na celkem důležitou otázku, jestli je tedy rozumné nasmlouvat si opět advokátní kancelář, která má soudní verdikty na to, že v minulosti zemědělskému fondu radila špatně. Na to mi vlastně ta odpověď zněla, že přeci judikatura se vyvíjí a že právní názory se vyvíjí a že to není nic nenormálního. Ale znova říkám, je to jedna z dvou klíčových advokátních kanceláří, na které je dneska to rozmrazení těch miliard vystavené.
1: Vy jste se tedy domohli vaše redakce zveřejnění těch posudků. Zemědělský fond původně vysvětloval, že ty posudky nelze zveřejnit kvůli smlouvám s jejich autory. Tak není to logický argument?
0: To je samozřejmě velmi svérázný argument, který, a je na to i soudní judikatura, nemohl obstát, protože pakliže stát platí posudky za veřejné peníze, a tady je potřeba říct, že jedna z těch advokátních kanceláří, ta Portos, tak to dělá na základě rámcové smlouvy za 8 milionů, Pelikán Croft a Kohoutek za zhruba 700 tisíc. A zároveň na těch posudcích staví klíčové rozhodnutí pro veřejný zájem, veřejné rozpočty, tak není ani před soudy, to nebylo nikdy v minulosti udržitelné, že by ty posudky stát mohl jenom utajit na základě toho, že nějakému soukromému subjektu slíbil, že v rámci nějakého obchodního tajemství to nelze zveřejnit. Oni pak argumentovali ještě druhou věcí, že je to předmětem nějakého správního řízení, a že tedy ty posudky nelze zveřejnit z tohoto důvodu, což ale opět není v souladu s současnou judikaturou soudu, takže vlastně to, že ty posudky nakonec zveřejnili, je logické a je to nezbytné, ale je samozřejmě dobré, že to udělali teď a nikoliv po x měsících nebo letech, kdybychom se s nimi třeba soudili.
1: Jestli dobře chápu, zpochybňujete to, jak ty posudky vznikly, zpochybňujete také jejich obsah?
0: Ten obsah je podivuhodný z mnoha ohledů. Ty posudky, a to je potřeba říci, si nechávají poměrně velký prostor na to, že na nějakou pochybnost. Jo? Čili oni neříkají, státe, na 100% můžeš uvolnit miliardy korun, je to na beton, laicky řečeno. Oni říkají, náš právní názor je takový, že asi je to možné, ale nevylučujeme, že soudy nebo Evropská komise v budoucnu rozhodne jinak.
1: Čili dávají tyto posudky státu určitou libovůli nebo úředníkům státu, jak podle nich jednat?
0: No, když jsem se bavil samozřejmě pod zárukou anonymity, protože řada úředníků se bojí v současné době nějakého postihu za situace, že by to jejich stanovisko vyšlo najevo veřejně, s lidmi, kteří řeší tady tuto problematiku ve státní správě, myšlenou problematiku veřejných peněz, potenciálního střetu zájmu a tak dále, tak oni říkali, že jsou překvapeni. Někteří z nich to říkali postupem zemědělského fondu, protože samozřejmě logika úřednického povolání, a opět je to podloženo i některými verdikty soudů, hovoří tak, že ten úředník by se měl chovat s péčí řádného hospodáře, to znamená jít cestou, o které si je maximálně jistý, že je v souladu se zákonem. Jo, my tady máme situaci, kdy stát to klíčové rozhodnutí outsourcoval na posudky advokátních kanceláří.
1: Ale ty zároveň nejsou dostatečně přesným vodítkem, jak to udělat?
0: Ty 100% neříkají, že to může udělat, a přesto to stát dělá. Ještě jsme tady nemluvili o té druhé advokátní kanceláři, která měla na ty své posudky podle té smlouvy relativně málo času, v řádu dnů nebo týdnů, záleží na tom, o kterých těch posudcích se bavíme. A tu smlouvu na ty posudky podepisoval Matěj Vácha, což kromě toho, že je spolumajitel té advokátní kanceláře, jednatel, tak je také dlouholetý politický lobista, jo? Čili on je taky v situaci, kdy ve jménu různých společností se snaží dosáhnout u vlády Andreje Babiše nějakých změn zákonů a zároveň tedy státu posloužil k tomu, Agrofertu posloužil k tomu, že vlastně se tady nějakým způsobem ospravedlnil tok peněz do Agrofertu.
1: No a co podle vás

0: podle vašeho odhadu byl ten pravý důvod, proč Zemědělský fond nechtěl ty posudky zveřejnit?
1: To je samozřejmě těžké spekulovat. Z mého pohledu už jako v minulosti tady ten vzorec je vysledovatelný za toho předchozího vládnutí Andreje Babiše v těch minulých letech. Tak ty státní organizace dělali jiné posudky, kterými ospravedlňovali, že ten tok peněz do Agrofertu veřejných je legální, a u těchto posudků minulosti byl velký problém se k ním dostat. Řada těch institucí se bránila tomu zveřejnění, protože samozřejmě, když ty posudky nezveřejníte, není možné je podrobit nějaké expertní oponentuře a zároveň nejsou patrné ty argumenty, na kterých ty posudky staví. Protože to poměrně klíčové a zásadní v objemu miliard rozhodnutí, které ten státní zemědělský intervenční fond udělal, tak bylo oznámeno strohou tiskovou zprávou, ve které žádná komplexnější argumentace, proč tak činí, nebyla. Jo? Ten argument byl jenom jeden. Máme posudky, které to umožňují. Jo? Takže teď, když můžeme nahlédnout do těch posudků, tak samozřejmě víme více.
0: Odblokovat peníze, aniž by se stát zeptal na stanovisko Evropské komise, je hazard. Citujete jeden z právních názorů. Je tohle obvyklá úřední praxe?
1: Už jsme se tady bavili o tom, že samozřejmě úředník má jednat jaksi s péčí řádného hospodáře a snažit se si zvýšit tu jistotu, že to řešení, které zvolí, je opravdu v souladu s českými evropskými předpisy. A tady došlo k tomu, což je samo o sobě značně varující, nejenom, že tady stát se na stanovisko Evropské komise nezeptal, což je podivuhodné s optikou toho, že ten státní zemědělský intervenční fond Agrofertu teď bude posílat z velké části právě evropské peníze. Není to tedy zvětšený český rozpočet. Ale, a to my jsme popsali, čeští úředníci, kteří za Ministerstvo pro místní rozvoj, které tuto agendu má na starosti, s Evropskou komisí komunikují, tak se zeptat chtěli. Považovali to za logické, za, řekněme, rozumnou míru nějaké předběžné opatrnosti. Nicméně z toho dopisu, který Ministerstvo pro místní rozvoj společně s dalšími ministerství do Bruselu poslalo z toho původního draftu, tady tato prosba o stanovisko Evropské komisi vypadla.
0: Vy říkáte, že máte původní draft toho dopisu,
1: ano,
0: jestli se
1: nepletu. Ano, ano. Jo, máme k dispozici původní draft toho dopisu, máme k dispozici to, co potom odešlo do Bruselu, a někde v mezičase z toho tady tato prosba vypadla. Do Bruselu odešel dopis, který byl jenom plný obecných frází o tom, jak Česko bere možný střet zájmu vážně, jak dělá opatření, jak mu předejít. Ale ta klíčová otázka tam nebyla. A samozřejmě já jsem se pídil potom, kdo ji tedy nechal vyškrtnout a proč, a následovala z mého pohledu taková jako dost nedůstojná výměna s Ministerstvem pro místní rozvoj, kdy jeho činovníci už mi pak přestali zvedat telefon, reagovat na otázky a tu odpověď, proč tedy úředníci dostali zakázáno se u Evropské komise zeptat.
0: Vy to víte, že dostali zakázáno se zeptat?
1: Tak vidíme to, jo, že v tom dopise to není. Tak tu nemáme dodnes. Jo? A je potřeba říci i to, že já jsem se ptal i Státního zemědělského intervenčního fondu na to, proč tedy, když se nezeptalo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci té komunikace, kterou za Českou republiku s Evropskou komisí vede, proč se tedy nezeptal po své vlastní otce Zemědělský intervenční fond, ani na to mi nebylo přesvědčivě odpovězeno.
0: Řekněte mi ještě k tomu původnímu citátu, že odblokovat peníze, aniž by se stát zeptal na stanovisko Evropské komise, je hazard. Tak v čem je to odblokování peněz pro Agrofert možný hazard?
1: My tady žijeme v prostředí, na které dopadají české zákony, český zákon o střetu zájmů a evropská legislativa. Tak jak já jsem řešil statut, to znamená nějaký základní dokument toho svěřenského fondu, který Andrej Babiš si nechal vytvořit, aby podle svých slov splnil obě dvě ty legislativy, tu českou i evropskou, nechal analyzovat experty a oni došli k tomu názoru, že zatímco ten český zákon proti střetu zájmu, ten svěřenský fond, tak jak je nastaven, dost pravděpodobně splňuje, tak u těch evropských zákonů, které jsou formulovány o něco šířeji, tak může a dost pravděpodobně podle nich bude problém. Takže my jsme tady vlastně v situaci, kdy máme domněnku, nutno říci, že dosti pravděpodobnou a postavenou na stanoviscích významných expertů, a to já jsem se ptal, například jsem to řešil s protikorupčním týmem organizace Transparency International, která dlouhodobě se věnuje střetu zájmu Andreje Babiše, ale řešil jsem to neformálně i s některými lidmi, kteří tuto problematiku řeší na těch jednotlivých ministerstvech a institucích v rámci státní správy. A mnozí z nich varovali, že skutečně Česko odblokuje peníze za situace, kdy se raději Evropské komise nezeptá. Trošku z toho čiší ta obava z toho, co by se dozvědělo. A kdy je nemalá pravděpodobnost, že Evropská komise to vyplácení peněz Agrofertu vyhodnotí jako v konfliktu s těmi evropskými paragrafy. Což přeloženo by znamenalo, že by Evropská komise mohla chtít ty vyplacené miliardy zpět.
0: Hostem Interview Plus je reportér Seznam zpráv Lukáš Valášek.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Zdá se, že hlavní otázka, ke které vlastně směřujete, je ten střet zájmu Andreje Babiše. Neplatí tady, že když bylo Babišovo řešení střetu zájmu dobré pro prezidenta Petra Pavla, který jim ve své době podmínil sestavení vlády, musí být dobré i pro české a možná i pro evropské úřady?
1: Prezident Petr Pavel celkem explicitně signalizoval, když se ho kolegové na ty věci ptali, že on nijak neposuzuje tu právní kvalitu toho řešení. On pouze po Andreji Babišovi chtěl, než se stane premiérem, nebo respektive, aby prostě slíbil, že tu věc vyřeší. Ale ten konkrétní produkt, který vznikl, to znamená nějaký svěřenský fond, který má nějaký statut, který zakotvuje nějaké fungování toho fondu, tak už není na něm, aby posuzoval. A to si myslím, že je potřeba mít na paměti, že teď jaksi na tahu byl český stát a jeho jednotlivé instituce, mimo jiné tedy i zemědělský intervenční fond, který už teda značný balík dotací na základě z těch posudků, o kterých jsme se bavili, odblokoval. Ale pak tady samozřejmě budeme mít Evropskou komisi a nějaké evropské soudní orgány. A to jsou ty instance, které jsou skutečně schopny a povolány to posoudit.
0: Vy tvrdíte, jestli vás dobře čtu, že Andrej Babiš tajil statut svěřenského fondu, veřejně prohlásil, že Agrofert připadne jeho potomkům až po jeho smrti, a vy jste přišel se zjištěním, že majetek Babišovým dětem připadne už po jeho odchodu z politiky. Oč tohle tvrzení opíráte?
1: Andrej Babiš, když jsem po něm ten statut chtěl, tak měl takovou konstrukci, že on to přece nezakládá, že ten statut vlastně vůbec nemá a že mi ho nemůže poskytnout, což fakticky je pravda, protože on si na založení toho svěřenského fondu najal soukromou společnost, ale samozřejmě je zcela evidentní a každý, kdo zná Andreje Babiše, tak asi nepochybuje o tom, že si velmi dobře pohlídal obsah toho statutu a že ho má k dispozici. Přesto ho nezveřejnil, za to točil různá videa pro sociální sítě a dělal veřejná prohlášení, ve kterých prohlašoval, že skutečně on už akcie Agrofertu nikdy nezíská, že se Agrofertu vzdává navždy a že i jeho děti akcie Agrofertu získají až po jeho smrti. Jo, nicméně nám se podařilo ten statut toho svěřenského fondu z našich zdrojů získat a zjistili jsme, že to, co Andrej Babiš říká, není úplně pravda. Andrej Babiš hovořil tak, jak kdyby existoval pouze jeden režim správy toho fondu, fondu, takzvaná nezávislá zpráva. Pak by ta jeho prohlášení asi seděla. Nicméně my jsme zjistili, že v tom zakládacím dokumentu toho svěřeneckého fondu se skrývá ještě druhý režim, který je nazvaný rodinná zpráva, a který automaticky přichází v platnost ve chvíli, kdy Andrej Babiš skončí jako člen vlády. A najednou tady pro ten fond začnou platit zcela jiná pravidla, protože zatímco v tom režimu nezávislé správy, tak ten fond, teď v něm jsme, spravují nezávislí experti, kteří by neměli Andreji Babišovi poskytovat žádné informace o chodu té věci, neměl by na to mít žádný vliv. Ale ve chvíli, kdy se to překlopí do rodinné správy, tak zásadní slovo při chodu toho fondu má takzvaná rodinná rada, což jsou tři děti Andreje Babiše. A těmto třem dětem nebo té rodinné radě v tomto režimu nebrání nic v tom, aby Andreje Babiše třeba udělal i správcem toho svěřenského fondu. To znamená, že on by pak dál mohl řídit Agrofert, aniž by tedy technicky vlastnil jeho akcie.
0: Vy jste na začátku své odpovědi řekl, že vám Andrej Babiš něco řekl, ale to předpokládám, jak teď slyším a vidím na tiskových konferencích, to už neplatí. Andrej Babiš s vámi se odmítá bavit, je to tak?
1: Tak je to samozřejmě těžké s ním komunikovat. Já konkrétně na některé ty věci jsem se ho ptal, takže jsem se ho snažil zastihnout někde ve sněmovně, on za chůze. Tak mi tedy sdělil, že s tím fondem nemá v podstatě nic společného a že ten statut neřeší.
0: A řekněte mi, nešel Andrej Babiš v tom svém tvrzení nad požadavek zákona, v tom tvrzení, že tedy teprve až on zemře, tak ten majetek připadne dětem, nestačí přestat s podnikáním v době, kdy je člověk v politice? Něco na způsob slepých trustů ve Spojených státech?
1: Tady zase se dostáváme k rozdílu mezi českou a evropskou legislativou. Ten český zákon o střetu zájmu je definovaný relativně úzce, to znamená, že skutečně stačí to, podle toho, jak jsem to probíral s experty, že Andrej Babiš v době, kdy je premiérem nebo tedy případně ministrem vlády, tak prostě neovládá subjekt, který dostává veřejné zakázky a dotace. A podle opět expertů ta struktura toho fondu, tak jak on ji vytvořil, jo, naražím tady na ten režim té nezávislé správy, tak jak jsme se o něm před chvílí bavili, tak to splňuje. Nicméně je potřeba říci, že tady existuje ještě evropská legislativa, která je formulována obecněji a tady je potřeba, když se podíváme na ten paragraf, je to paragraf 61 Evropského finančního nařízení a na jeho výklad, tak tam už vlastně ten střet zájmu je zapovězen i za situace, kdy ten politik má nějaké hospodářské nebo rodinné vazby k tomu subjektu, který by ho mohl činit ve střetu zájmu. Jo? Což v případě Agrofertu znamená, a tam by právě mohl vadit ten Babišem utajený režim té rodinné zprávy, že on vlastně dnes jako premiér ví, byť s tím Agrofertem oficiálně nemá nic společného, neovládá ho, že když mu bude stát nebo Evropská unie posílat dotace, tak z toho budou v budoucnu čerpat jeho děti. A to ve chvíli, to už vlastně od chvíle, kdy on odejde z vlády.
0: Vy jste to zmínil, ve své práci často odkazujete na právní expertízu organizace Transparency International. Mohou se její právní experti mýlit třeba v tom evropském právu? Mají dostatečné kapacity na to?
1: Tak samozřejmě mýlit se může každý. Nicméně je potřeba říci i to, že já samozřejmě tu věc probírám s mnohými dalšími experty, které považuji za relevantní a konec konců píšeme to do těch textů opakovaně i v rámci státní správy těch lidí, u nich věřím tomu, že tomu rozumí, tak ten konsenzus je ten, že uvolnit ty peníze za situace, kdy skutečně máme poměrně vysokou pravděpodobnost, že Evropská komise dojde k závěru, že je to prostě v konfliktu s evropským právem, ta struktura, kterou Andrej Babiš vytvořil, aby se údajně tedy zbavil střetu zájmu, tak je problematické, je to rizikové. A to ještě jako v situaci, kdy to děláme na základě dvou posudků soukromých advokátních kanceláří a Evropské komise. Rozumím. Se nezeptáme.
0: Poslední otázka, poprosím o krátkou odpověď. Čekáte, že Evropská komise bude vyplácení nárokových dotací Agrofertu znovu prověřovat?
1: Očekávat se to určitě dá, ještě za situace, kdy samozřejmě ta komise prostě nedostala žádný prostor se k tomu vyjádřit, ale bude to trvat měsíce, možná i roky.
0: Hostem Interview Plus byl reportér Seznam zpráv Lukáš Valášek. Mnohokrát děkuju.
1: Díky za pozvání.
0: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Ministryně Alena Schillerová a dluhová spirála. Rusko a otázka mobilizace. Budoucí maďarský premiér a Benešovy dekrety. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
3: Český premiér Andrej Babiš jednal v Jerevanu s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Rutem o navyšování obranných výdajů. Český premiér uvedl, že celou záležitost vidí optimisticky. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Má premiér Andrej Babiš skutečně důvod k optimismu?
4: Podle mého názoru mu nic jiného nezbývá, protože je docela pod velkým tlakem, aby Česká republika jako člen Severoatlantické aliance plnila své závazky vyplývající ze členství. Když se podíváme na současnou mezinárodní situaci, bezpečnostní situaci ve světě, na to, že v čele Spojených států amerických je Donald Trump, který opakovaně tlačil na členské země aliance, aby plnili své závazky, tak mu nic jiného nezbývá, než tedy být optimistou a snažit se ty závazky plnit. On sám už přiznal, že tak, jak je sestaven rozpočet státní na letošní rok, tak Česká republika nedosáhne výdajů na obranu ani ve výši 2% hrubého domácího produktu, což je takové to minimum. Bude to výrazně nižší a do budoucna nelze očekávat, že by Severoatlantická aliance akceptovala takovýto přístup k výdajům na obranu členského státu, takže Česká republika bude muset výrazně více vydávat na obranu a Andrej Babiš jako premiér to musí zaručit. Nestačí k tomu pouze to, že v poslední době, tedy před několika dny, jmenoval vládního zmocněnce pana Landovského, který by měl právě dohlížet na plnění závazků vůči alianci. Nebude to pozice jednoduchá, protože je jasné, jaké ty závazky jsou, že výdaje na obranu by se měly zvyšovat a v dohledné době do roku 2035 by měly narůst takovým tempem, aby v tom roce činili 3,5% hrubého domácího produktu a dalších 1,5% by mělo být dalších výdajů, které nějakým způsobem souvisí se zajištěním obrany schopnosti a bezpečnosti země a nebyly by přímo v kapitole ministerstva obrany. Takže Andrej Babiš musí být optimistou, nic jiného mu nezbývá a bude muset asi poněkud upravit komunikaci ke svým voličům a směrem dovnitř České republiky, protože on se opakovaně vyjadřoval v tom slova smyslu, že stav veřejných financí v České republice není jednoduchý a že prioritou vlády není zvyšovat výdaje na obranu, ale dávat peníze na, dejme tomu, dostatečné důstojné důchody, na zdravotnictví, sociální věci a tak dále a že na obranu zkrátka peníze nezbývají, tak je nyní bude muset nalézt a bude muset o tom přesvědčit i koaliční partnery, protože například SPD se opakovaně vyjadřovala negativně k tomu, aby výdaje na obranu narůstaly takovým tempem, jak je vyžadováno od členů Severoatlantické aliance. Takže Andrej Babiš je v tuto chvíli pod velkým tlakem a na to reaguje tedy tím, že tvrdí, že je optimista a že výdaje na obranu v České republice porostou.
3: A jak se vyvíjí spor prezidenta s vládou ohledně vedení české delegace na summitu NATO?
4: Já si myslím, že právě ten spor se promítá do toho tlaku na Andreje Babiše, že i z vedení Severoatlantické aliance je zřejmé, že by uvítalo to vedení, kdyby na tom summitu se přece jenom objevil Petr Pavel. Je to tuto chvíli tedy prezident, je to vrchní velitel ozbrojených sil, ale je to také člověk, který působil ve vrcholných funkcích v rámci Severoatlantické aliance, má tam řadu kontaktů a když se podíváme na nejnovější výroky ministra zahraničí pana Macinky, tak je zřejmé, že ta averze vůči prezidentovi trvá, že využívá každou příležitost k tomu, aby mu takzvaně okupával kotníky a že skutečně nebude úplně jednoduché sladit tuto averzi s tím, aby nějak se premiér s prezidentem rozumně dohodli na tom, aby nebylo bráněno prezidentovi v účasti na summitu a aby tam mohl i v důstojné roli vystupovat premiér.
3: Tolik komentátor Petr Hartmann. Díky a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Od nástupu vlády premiéra Andreje Babiše se mnohé točí okolo státního rozpočtu. Nejprve šlo o jeho skladbu, pak o výši schodku. Nyní vláda plánuje změnit pravidla pro sestavování státního rozpočtu. Jaké to může mít důsledky, o tom už šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
5: Nejpozději teď nad prvními čísly návrhu rozpočtu na rok 2027 pochopili racionální členové vlády Andreje Babiše, že mají vážný problém. A řekli si, že hodí za hlavu rozpočtovou zodpovědnost. Možná je to dobrá zpráva pro jejich dnešní voliče, ale úplně strašná pro jejich děti a příští generace. Tento týden bude sněmovna na mimořádné schůzi schvalovat novely zákonů, které mění pravidla sestavování státního rozpočtu. Vzhledem k pozměňovacím návrhům, které až ve druhém čtení předložila ministryně financí Alena Schillerová, je to cesta k bezuzdnému utrácení a hrozivému zadlužení státu. Opozice a ekonomové mluví o atentátu na státní finance a o historickém zlomu v tradiční české rozpočtové střídmosti. A tentokrát nepřehánějí. Původně měla novela jen upravit pravidla podle evropské směrnice. Ale ministryně Schillerová do návrhu vsunula ustanovení, podle kterého by se do výdajových rámců rozpočtu nově nezapočítávaly investice do strategické infrastruktury a na projekty se soukromými firmami. Obdobná výjimka pro obranné výdaje nad 2% HDP zavedená už vládou Petra Fialy by se prodloužila až do roku 2036. A přičiněním minulého kabinetu je možné ze schodku výjmout také půjčku na výstavbu dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Ale to je teprve začátek seznamu únikových doložek, jak je před poslanci označila ministryně financí. Překročit zákonné výdaje bude možné nejen za válečného stavu, ale nově také za zhoršené bezpečnostní situace. Ekonom Aleš Bělohradský upozorňuje ve stanovisku Centra veřejných financí, že jde o velmi neurčitý pojem, zejména v dnešní geopolitické situaci. O jejím vyhlášení navíc rozhoduje Bezpečnostní rada státu, tedy zase koalice. Schillerová by taky ráda dostala do zákona kličku, kterou použila už letos, že když sněmovna vrátí vládě návrh rozpočtu k přepracování, na ten nový už se nevztahují pravidla rozpočtové zodpovědnosti. Čili si ministři můžou jakkoliv zařádit. Od nástupu vlády Andreje Babiše bylo jasné, že s rozpočty bude problém. Koalice slíbila všechno všem, v žádném případě se ale nezvýší daně a zároveň bude stát zodpovědně zacházet s rozpočtem. Zemi nebezpečně nezadluží. To je ale něco jako kulatý čtverec a kabinet ho v uvozovkách vyřeší nestřídmým zadlužením. Jaký by mohl být celkový dluhový účet? Letošní schodek rozpočtu činí 310 miliard korun. Investiční výjimka umožňuje utratit dalších 100 miliard. Bezpečnostní výjimka 200, na obranu bude potřeba navíc několik desítek miliard. To je exploze zadlužení, jejich důsledky ponesou další vlády a především zaplatí to příští generace. Když premiér v Bruselu před časem podpořil půjčku Ukrajině, ale odmítl, aby se na ní Česko jakkoliv podílelo, jeho vysvětlení bylo: nepodpořil jsem tu garanci, protože nechci zadlužovat příští generace. Konec citátu. Buď to byla jen výmluva, nebo ministryně financí svůj plán zadlužit příští generace Babišovi zatajila. Co na to vše koaliční partneři? Vždyť především motoristé měli v plánu dokonce přebytkové rozpočty a chtěli také zpřísňovat pravidla. Nějaké brblání se ozývá, ale to bude všechno. Premiér Babiš na otázku na nově, zda neočekává střet ve vládě, s pobaveným úsměvem odvětil: neočekávám.
3: To byl Petr Šabata. Elektronická evidence tržeb byla základním stavebním kamenem daňové politiky premiéra Andreje Babiše během jeho první vlády. Cílem bylo zabránit daňovým únikům a zvýšit příjmy státního rozpočtu. Kabinet Petra Fialy ji zrušil a s Babišovým návratem do čela vlády se elektronická evidence tržeb opět vrací. Nad jejím dopadem na ekonomiku se zamýšlí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
6: Elektronická evidence tržeb se má příští rok vrátit. Má být jednodušší, uživatelsky příjemnější, ale také se má týkat všech podnikatelů, kteří mají co dočinění přímo se zákazníkem. Tedy včetně například řemeslníků, na které se při původním náběhu elektronické evidence tržeb nakonec nedostalo. Na výběr mají ti, jejichž tržby nepřesahují 1 000 000 korun za rok a jedou v takzvaném paušálním režimu daně. Jejich výjimka je ale vykoupena měsíční přirážkou k dani ve výši 1400 korun. Na rozdíl od minulosti finanční správa také nemluví o miliardách, které evidence tržeb přinese do rozpočtu, ale o narovnání podnikatelského prostředí a placení daní. Zákon musí projít parlamentem, kde s největší pravděpodobností nastanou změny vlivem poslanecké kreativity o lobbystických peněz. Nicméně pokud zákon přinese to, co slíbí, tedy jednoduchou evidenci tržeb, potom je to z pohledu celé ekonomiky dobře. A je to dobře i pro zákazníky a nakonec i pro podnikatele všeho druhu. Jaké změny lze očekávat? Vzhledem k hromadnému úprku od karetních transakcí v restauracích po skončení minulé verze evidence tržeb se dá očekávat jejich návrat. Z hlediska zákazníků jde o jasnou výhru. Hotovost má v kapse málo kdo, chytrý telefon, případně bankovní kartu, naprostá většina populace. Ani elektronická evidence tržeb nezajistí vymizení práce na černo. Nicméně i tady nastane jistý posun. Stejně jako digitální platformy donutily v mnoha oborech zlepšit kvalitu nabízených služeb, a to nejen u ubytování a pohostinství, ale také v případě řemeslníků, kteří rozhodně nestojí o špatné reference na webu, může mít vliv EET na vnímání šedé a černé ekonomiky. Ve chvíli, kdy rozdíl v ceně nabízené služby oficiálně či na černo nebude podstatný, těžko hledat důvod pro výběr mimo standardní kanály. Sleva ve výši mnoha desítek procent zase nebývá zajímavá pro podnikatele. Samostatnou otázkou je zdražení služeb kvůli zavedení evidence. Restaurace za posledních 5 let, kdy už žádná evidence tržeb neplatila, zvedly ceny zhruba o polovinu. Tedy o víc, než kolik činila inflace za stejné období. Aktuálně růst cen zpomalil, tržby klesly a i drahé restaurace nabízejí zvýhodněná polední meníčka za velmi příznivé ceny. Je také pravdou, že zavedení elektronické evidence tržeb nemusí takzvaně přežít všechny podniky či podnikatele. Nutno ovšem dodat, že hlavním takzvaně konsolidačním faktorem byla pandemie koronaviru. Podle údajů z února letošního roku se počet hospod a restaurací v České republice za posledních 5 let snížil o 4 tisíce, tedy o 16%. Na druhou stranu roste počet kaváren a dalších alternativních gastropodniků. Elektronická evidence tržeb patří k makrohospodářským opatřením, která dávají smysl. Pokud stále požadujeme od státu různé typy služeb, ať už jde o školství, zdravotnictví, úklid či dopravní infrastrukturu, jsou daně a odvody nevyhnutelné. A není jediný důvod, proč by měl kdokoliv podporovat jejich neplacení. Byť třeba jen kvůli krásné tradici existence mizerné hospody či řemeslníka, co rozkope 15 věcí a horko těžko dodělá 2.
3: Soudí Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Celkem 450 tisíc lidí podepsalo v loňském roce smlouvu o vstupu do ruské armády. Letos jich zatím bylo 127 tisíc. Podle agentury Interfax to oznámil místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medveděv. V tomto případě se ovšem nejedná o mobilizaci, již vyhlásil prezident Putin na podzim 2022, ale o verbování tzv. Kontraktníků, neboli jakýchsi státních žoldáků. Proč, to vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
7: Důvod, proč Moskva nemobilizuje ve stávající situaci, je jednoduchý. Na jeden náklaďák čerstvých ruských vojáků přivezených na frontu Kyjev odpovídá náklaďákem plným supermoderních dronů. Co znamená jeden dron proti jednomu vojákovi, už dnes dobře víme. A také ruský prezident si uvědomuje, že ruská fronta je v podstatě pásmo nikoho, které kontrolují právě bezpilotní letouny. Do role klasického kanonefutru si tedy ruský prezident dovolí nasadit nikoli ty, kdož jsou naverbováni na základě platného branného zákona, ale výhradně ty, kdož na frontu přicházejí dobrovolně a za žold. Případnou ruskou mobilizaci proto za pravděpodobnou považují spíše ukrajinští generálové. Západní odborníci jsou naopak většinou skeptičtí. Italský admirál Giuseppe Cavo Dragone, stojící v čele vojenského výboru NATO, sice souhlasí s tím, že obě strany konfliktu se momentálně ocitly v klinči, ale podle jeho názoru by právě mobilizace v takovém okamžiku byla v přímém rozporu s koncepcí speciální vojenské operace, již už od 24. února roku 2022 razí ruská strana. Pravda, dnes už spíše jen rétoricky. Bývalý stálý představitel USA při NATO Kurt Volker, který se svého času významně věnoval právě Ukrajině, poukazuje na to, že Ukrajina je dnes v mnohem silnější pozici než na počátku války. Své zbrojní potřeby dokáže s až 70% pokrýt sama i bez amerických dodávek zprostředkovaných Evropany. Významná americká vojenská odbornice a současná šéfka McCainova ústavu Evelyn Farkašová je dokonce přesvědčena, že do léta se vyřeší situace kolem Iránu a USA se pokusí o změnu režimu na Kubě, což by Moskvu jakožto hlavního spojence ostrova v Karibiku dále oslabilo. Alfou a omegou tragédie kolem Ukrajiny je ovšem stále jistý Vladimír Putin a ten, jak se zdá, začíná být na obtíž stále většímu počtu Rusů. Asi nejnelítostněji to popisuje sociolog Igor Eidman. Hlavní vlastností Putina je patologická zbabilost. Ta určuje vše ostatní. Srab se svého okolí bojí a tak je preventivně krutý a agresivní. Bojí se, že kdyby řekl pravdu, nevyhne se trestu a tak raději neustále lže. Takovýto zbabělec se obklopuje nýmandy, své kritiky úskočně likviduje a pak už se jen zbaběle zmítá pod hrozbou možného odhalení. Tolik Igor Eidman. Ač se to zatím zdá skoro nemožné, právě Putin by už dosti brzy mohl skončit opravdu špatně. A třeba i z vůle oněch nýmandů, jimiž se obklopil. Dokonce nejpravděpodobněji.
3: Míní Libor Dvořák. Péter Maďar ještě ani není oficiálně maďarským premiérem, ale už začíná být patrné, jakým směrem se bude ubírat jeho zahraniční politika. Nejenom vůči Bruselu, Moskvě nebo Kyjevu, ale také vůči maďarským menšinám, které žijí ve státech sousedících s Maďarskem. A tady se ukazuje, že Maďar se nebude příliš lišit od toho, co prosazoval končící premiér Viktor Orbán. Soudí evropský editor deníku Luboš Palata.
8: Pokud něco vítězí maďarských voleb Péteru Maďarovi neschází, pak je to určitě sebevědomí. I díky tomu dokázal po 16 letech u moci porazit dosavadního premiéra Viktora Orbána, který mnoha Maďarům imponoval i jako silný národní vůdce. Podobně jako Orbán se i Maďar cítí premiérem nejen Maďarů žijících v dnešní Maďarsku, ale i maďarských menšin v okolních státech. Ostatně také k ním po svém triumfálním volebním vítězství Péter Maďar promlouval, protože i jejich hlasy, hlasy maďarských voličů v zahraničí, nesměřující tentokrát jednoznačně k Orbánovi, pomohli tomu, že Maďarovo vítězství nad Orbánem bylo tak triumfální a zajistil mu pohodlnou ústavní většinu. Proto by nemělo nikoho překvapovat, že vůči sousedu Maďarska staví Péter Maďar na první místo zájmy tamních maďarských menšin a že jeho požadavky jsou stejné nebo v případě Slovenska i vyšší, než byly ty, které prosazoval Orbán. Ten kvůli snížení výuky maďarštiny v menšinových školách na zakarpatské Ukrajině tvrdě útočil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho vládu a Ukrajinu obviňoval z toho, že chce Maďarsko zatáhnout do války s Ruskem. Maďar sice válku nezmiňuje a v konfliktu s Ruskem je jasně na straně Kyjeva, ale pokud jde o rozšíření výuky maďarštiny, žádá to stejné, co Orbán. S ukrajinským prezidentem Zelenským chce však o tom pragmaticky jednat a vztahy s Kyjevem narovnat na přátelskou úroveň. Ještě tvrdší je Péter Maďar vůči Robertu Ficovi, který byl pro Orbána nejbližším spojencem v Evropské unii. Ficova snaha navázat telefonátem s Maďarem partnerství, podobné tomu s Orbánem, tvrdě narazila na jasné Maďarovy podmínky. Ty vítěz maďarských voleb navíc v minulých dnech zopakoval i při jednání s představiteli maďarské menšiny na jižním Slovensku. Jako podmínku narovnání vztahu s Ficovou Bratislavou si Maďar dal zrušení nedávno přijatého zákona, který hrozí vězením až na půl roku za zpochybnění poválečných Benešových dekretů. Zároveň jasně požadoval, aby dekrety přestaly být používány k zabavování majetku slovenských Maďarů, který mnohdy kvůli právnímu nepořádku v minulých desetiletích těmto lidem patří v rozporu s tím, co Benešovy dekrety stanoví. Oproti Orbánovi bude mít Maďar výhodu v plné demokratické legitimitě a také v podpoře Bruselu. Zájmem Česka pak je, aby problém dál nerostl, ale naopak, aby se vztahy Maďarska a Slovenska co nejrychleji urovnaly. Vyžaduje si to ale od Prahy vysokou míru diplomacie, jak vůči Budapešti, tak vůči Bratislavě. Doufejme, že se v naší současné politické reprezentaci najdou lidé, kteří něčeho takového budou schopni.
3: Dodává Luboš Palata. Příběh Keporka Katymiho, který uvízl u břehu Baltu, pak byl ale zachránci odvezen na Širé moře, utvrdil spisovatele a vydavatele internetového deníku Neviditelný pes Ondřeje Nefa v názoru, že ne vždy je dobře míněná pomoc také skutečnou pomocí.
9: Možná jste také sledovali příběh velryby pojmenované jako Timmy. Před měsícem uvázla v mělkých německých vodách. Pomocníků se našlo víc než dost, záchrana byla ale obtížná nebo dokonce nemožná. Nakonec 15-metrového keporkaka strčili do jakéhosi plovoucího akvária a odvezli kýlským průplavem do hlubších vod u Dánska. Tam ho v sobotu vypustili. Rozloučil se obvyklým velrybým vodotryskem a zmizel v hlubinách. Jak příběh skončil, nevíme. Snad se to dovíme, protože zvíře má na sobě GPSku a vysílačku. Naivní nadšenci, jako jsem já, se radují, odborníci jsou skeptičtí nebo se dokonce hněvají. Přiznávám se k naivitě, ale skepse je ve mně také hodně. Vzklíčila v raném věku reflexí básně klasika dětských říkadel Josefa Kožíška. Polámal se mraveneček, pláče celá obora. Rozjímal jsem, co by vesnické děcko vyrůstající v lese obydleném miliony mravenců. To bych to rád viděl, tu naříkající oboru a mravenčího doktora. Později už jako kluk ze Žižkova jsem si vysloužil pověst cynika kvůli příhodě s ptáčátkem. Jednou přiběhla útlocitná dívenka s ptáčkem čerstvě vyklubaným v dlaních. Budeme se o něj starat, vychováme ho a naučíme ho létat. Nejlíp by bylo spláchnout ho do záchoda, radil jsem, a bylo zlé. Dívenka ještě odpoledne ztratila zájem a o ptáčka se postarala kočka, ale zlá pověst mi zůstala. Skepse se promítla zase o mnoho let později, když jsem pro Kaio Soutka psal scénář pro komiks Arnal a dva dračí zuby. V jedné epizodě tam vědátoři Arnala mordují a on se jich ptá: jste si jistě, že mi pomáháte? Tím se dostávám zpátky ke Keporkakovi Timimu. Nebyl na tom stejně jako to vypadlé ptáčátko v dlaních cituplné dívenky? Jak to tak vypadá? Čím víc kdo tomu rozumí, tím větší skepse a přitakání mému řešení případu ptáčátko. Ale nezlomná je snaha zvířatům pomáhat, hlava nehlava. Někdy se to podaří i s velrybami. V roce 1985 a pak zase 1990 se do zátoky v San Francisku zatoulal Keporkak. Dostal jméno Humphrey. Dokázali ho akustickými signály vyvést ven a pak byl spatřen ve volných vodách o rok později, takže lidskou snahu o záchranu přežil. Přál bych si, aby to stejně dobře dopadlo s Timim, ale co záleží na mém přání, mohu jen doufat a také rozjímat nad otázkou: jste si jistě, že mi pomáháte? Ona, tato pochybou poznamenaná otázka, pasuje na mnohé situace, nejen velrybího, ale i lidského života.
3: A slova Ondřeje Nefa zazněla na závěr dnešních Názorů a argumentů. Mistryně zvuku byla Helena Málková, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
10: Gyergy Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
11: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
10: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukács se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
11: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
10: Lukács zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
12: Bylo 6 hodin, je úterý 5. května, posloucháte Ranní plus, tentokrát s Martinou Maškovou
13: a Šárkou Fenikovou.
2: Český rozhlas Plus.
13: A jaká nabízíme témata? Rusko hrozí velkým útokem na Kyjev, pokud by 8. a 9. května nemohlo slavit výročí konce války. Má Moskva důvod tentokrát dodržet příměří?
12: V kauze daru Bitcoinu ministerstvu spravedlnosti jsou další 3 obvinění. Jaké máme v rozhlase čerstvé informace o nich?
13: Jak pojízdná laboratoř zvaná Clevera Car šetří miliony a zvyšuje bezpečnost na českých silnicích?
14: Využíváme to třeba i na betonových površích, když děláme dálnice, tak my tam dokážeme detekovat i mikrotraliny.
12: Tato a další témata už slyšíte po zprávách. Dnes je připravuje Ondřej Látal.
15: Přeju hezké úterý a dobré ráno. Moskva oznámila jednostranné příměří v bojích proti Ukrajině. Trvat bude v pátek a sobotu u příležitosti oslav vítězství ve druhé světové válce. Původně se mluvilo pouze o jednodenním příměří na ruský státní svátek v sobotu. O případném klidu zbraní jednali podle Moskvy americký a ruský prezident. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky vyhlásil klid zbraní platný od půlnoci na středu. Původně možný návrh pozastavení bojů na den vítězství odmítl. Detaily nabídneme v Ranním plusu po zprávách. Poslanci mají dnes projednat stavební novelu, která o rok odkládá povinné používání národního geoportálu územního plánování. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO chce návrh schválit v takzvaném zrychleném řízení. Podle ní nejsou ještě otestované všechny funkce. Ještě není jisté, jestli zrychlené řízení podpoří opozice. Kluby se ještě před jednáním poradí na svých zasedáních. Hnutí STAN je ale podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka pro odklad.
16: My jsme o tom s paní ministryní hovořili. Nevím tedy, jestli to bude v 90. nebo to ve standardním režimu, o tom ještě bude jednat náš klub, ale podpoříme posunutí účinnosti o rok.
15: Na středu je svolaná mimořádná schůze dolní komory. V závěrečném kole mají poslanci schvalovat novelu upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. S tou opozice nesouhlasí a avizuje dlouhé projednávání.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku zabil na jihu Číny nejméně 21 lidí, přes 60 dalších je zraněných. Příčina exploze zatím není jasná. Úřady na místo vyslali asi 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí. Prezident země Xi Jinping vyzval k důkladnému vyšetření události. Úřadům taky nařídil, aby zintenzivnili kontroly v klíčových průmyslových odvětvích. Německá policie zadržela řidiče, který v Lipsku zabil dva lidi. Autem vjel na pěší zónu a ve vysoké rychlosti projel centrem města. Muže ve vazbě a podle německých médií ještě nevypovídal.
17: Pachatelem je podle saského ministra vnitra Armina Schustra 33-letý Němec. V minulosti se u něj projevily psychické problémy. Podle Schustra zřejmě najel do lidí úmyslně. Motivy činu ale nejsou objasněné. Státní zástupce ho vyšetřuje jako dvojnásobnou vraždu. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z toho těžce. Pachatel projel osobním autem asi půl kilometru po pěší a nákupní zóně v samotném centru Lipska. Při zadržení nekladl odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
15: Pulitzerovy ceny letos získali novináři za články o Trumpově administrativě, imigračních razích i kauze Jeffreyho Epsteina. Výbor udělující tyto prestižní americké novinářské ceny vyzdvihl hlavně práci redakcí New York Times, Washington Post a agentury Reuters. Více než třetina letošních cen připadla lokálním médiím.
18: Správkyně Pulitzerových cen Marjorie Millerová při předávání cen upozornila, že svoboda tisku letos v Americe čelí bezprecedentnímu tlaku, protože přístup médií do Bílého domu a Pentagonu je omezený a Donald Trump žaluje hned několik redakcí o miliardy dolarů. Právě činnost Trumpovy administrativy se stala předmětem nejčastěji oceňované novinářské práce. Střety zájmů, rozšiřování výkonné moci a imigrační razie. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
15: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Státní maturity dnes pokračují didaktickým testem z českého jazyka a literatury. Poprvé ho bude psát přes 84 tisíc maturantů. Společnou část zajišťuje organizace Cermat.
19: Didaktický test z českého jazyka a literatury je pro maturanty povinný. Skládá se z uzavřených i otevřených úloh a ověřuje znalosti gramatiky i literatury. Na jeho vypracování mají studenti 85 minut. Z maximálních 50 bodů potřebují získat alespoň 44%, tedy 22 bodů. Didaktické testy přitom státní organizace Cermat nehodnotí známkami, ale procenty a slovy uspěl nebo neuspěl. Výsledky by se maturanti měli dozvědět nejpozději do 15. května. Zítra pak část z nich čekají ještě testy z rozšiřující matematiky nebo cizích jazyků. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
15: Před 81 lety začalo pražské povstání. Navázalo na události v Přerově, Berouně a dalších městech protektorátu. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa.
20: Je 6 hodin. Ozvalo se v éteru 5. května 1945 z úst hlasatele Zdeňka Mančela. Původní záznam se ale nedochoval. Mančel touto dnes už legendární větou odstartoval pražské povstání. Od té chvíle rozhlas vysílal jen česky. Zanedlouho už byla budova na Vinohradech obklíčená.
21: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
20: Povstalci obsadili mosty, postavili barikády, bránili nacistům v útěku na západ. Lidi v euforii vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy. Tvrdé boje skončily kapitulací nacistů 8. května. 3000 Pražanů padlo. Až o den později do Prahy přijela sovětská armáda. Marek Sedláček, Český rozhlas.
15: Tady jsou informace pro řidiče v Radním Plusu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete těsně před sjezdem na Blašim na 49. kilometru blokují odbočovací pruh následky nehody dvou osobních aut. Na příjezdu do Prahy z D7 směrem od Slaného už se začíná tvořit kolona před omezením před Evropskou ulicí. V pravém pruhu pracují silničáři, zdržení od nájezdu z Aviatické je na 10 až 15 minut. D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové, tam opatrně hned za sjezdem na Na 8. kilometru leží v levém pruhu sražená zvěř. Na trase z Barandovského mostu na Břevnov opatrně na začátku mrázovky. Připojovací pruh od Radlické, částečně i pravý, blokují následky střetu nákladního a osobního vozidla. Okolo se projíždí velmi pomalu a pouze levým pruhem. A provoz houstnej v Kbeleské ulici z Letňan do Hloubětína, zatím v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Dobře, dojeďte. A bude oblačno až zataženo v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky nebo i bouřky a teploty 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22, na horách kolem 20, v Krušných horách jen kolem 16 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
12: A jeho průvodkyněmi jsou dnes Čárka Feniková a Martina Mašková. Máme 8 minut po 6. hodině. Rusko vyhlásilo na pátek a sobotu, tedy na 8. a 9. května, příměří v bojích proti Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský následně uvedl, že příměří vyhlašuje od půlnoci na zítřek, středu 6. května. Moskva klid zbraní vyhlásila u příležitosti oslav konce druhé světové války. S Jiřím Cháberou z zahraniční redakce shrnu vše, co o příměří v tuto chvíli víme. Dobré ráno.
22: Dobré ráno.
12: Odkdy tedy má platit a opravdu začne platit?
22: Tak to zatím, jestli začne nebo nezačne platit, nevíme stoprocentně. Ono se zdá, že by zbraně a děla mohly dočasně utichnout, tedy už dnes v noci. Tak, jak to vlastně, a ty jsi to říkala, chtěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ve vyjádření na sociální síti X Zelenský doslova napsal, že v čase, který do oslav konce druhé světové války zbývá, je potřeba realisticky zajistit, aby klid zbraní začal platit. Putin o tom příměří údajně jednal už minulý týden s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zelenský k tomu jejich jednání, tedy Trumpa a Putina, jednal, dodal, že Trumpův tým požádá o vyjasnění těch podrobností. Ukrajina v bojích podle Zelenského bude konat recipročně. To vlastně znamená, že alespoň podle vyjádření vrchního velitele ozbrojených sil bude pouze reagovat na, pokud nějaké přijdou, na ty případné ruské útoky.
12: Není to poprvé, kdy se právě u příležitosti konce druhé světové války vyhlašuje příměří ve válce na Ukrajině. Připomeňme, jak to dopadlo minule.
22: No tak minule vlastně takové příměří vyhlásilo Rusko taky na 3 dny, tehdy ale nebylo domluvené s Ukrajinou a tak na něj tedy vlastně nepřistoupila. Zelenský nabízel před rokem Moskvě ne 3-denní, ale rovnou 30-denní příměří. Rusko ale na tyto výzvy nijak nereagovalo a i nadále vlastně pokračovalo v těch bojích na území Ukrajiny. Kyjev proto tehdy ty snahy o jakékoliv příměří označoval za bezpředmětné.
12: Jaká je tedy šance, zvláště ruská motivace, že se tentokrát květové příměří bude dodržovat?
22: No tak nějaká šance tady je. Pro ruského prezidenta Vladimira Putina jsou oslavy konce druhé světové války a s nimi spojená vojenská přehlídka velmi důležité. V Rusku jsou totiž tyto květnové dny jedněmi z těch vlastně úplně největších svátků v roce. Vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na summitu Evropského politického společenství v arménském Jerevanu včera, ale Putin vzal vlastně trochu jako výhrušku, protože Zelenský vlastně řekl, že se Putin bojí, že by při přehlídce nad Moskvou prolétávaly ukrajinské drony.
0: Vladimír Putin také na aktuální prolet ukrajinský dron nad Moskvou řekl, že v případě narušení osad masivně zaútočí na Kyjev ze vzduchu. Co o tom řekl dále?
22: Tak on dokonce vyzval diplomatické zahraniční pracovníky a i ukrajinské civilisty, kteří v Kyjevě žijí, aby preventivně opustili ukrajinskou metropoli Kyjev. Na případné vzdušné aktivity se ale vlastně připravuje tedy nejenom Kyjev, ale připravuje se i Moskva. Kolem Rudého náměstí už teď jsou rozestavěné velké množství vojenské techniky, jsou tam systémy protivzdušné obrany, na věžích kolem Kremlu, ale i na různých střechách domů nebo v ulicích Moskvy se pak objevují ozbrojení vojáci.
0: Na oslavách výroče konce války má být v Moskvě slovenský premiér Robert Fico. Co má v plánu?
22: No tak on potvrdil tu účast, definitivně ji potvrdil, ono se to proslýchalo, že tam bude, on definitivně ji potvrdil včera. V sobotu, tedy 9. května, ho čeká jednání s ruským vládcem, s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Fico ale oznámil, že na žádnou vojenskou přehlídku nepůjde. V Moskvě byl už, slovenský premiér byl v Moskvě už loni a to dokonce jako jediný lídr ze všech zemí 27 i zemí NATO, a který

0: Vodou na radost a tím motem jednota v rozmanitosti.
1: Tolik Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: Vzhledem k dění nejen na Ukrajině, ale obecně ke zhoršující se geopolitické situaci ve světě, Evropa stále více a také Severoatlantická aliance obecně stále více tlačí na tedy obranné výdaje. A premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o navyšování obranných výdajů v rámci aliance. Česká vláda se na to podle Babiše soustředí a navyšování výdajů na obranu vidí optimisticky. Tématem se včera zabýval taky pořad Kulatý stůl, který vysílal Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
3: Podle předsedy zahraničního výboru a místopředsedy ústavně právního výboru Radka Vondráčka z hnutí ANO je snaha o dosažení 2% závazku výdajů na zbrojení zbytečná.
4: A spíš bychom se měli bavit o operačních schopnostech naší armády, o tom, jak to vnímají spojenci, a měli bychom se na těch základních věcech domluvit. Já jsem přesvědčený o tom, že je spousta jiných úžasných věcí, o kterých se můžeme hádat o pozici, ale ne obranné schopnost.
3: S tím souhlasí i senátor Robert Šlachta z Přísahy. Řekl, že Česko by mělo především naslouchat armádě. Ta podle něj přesně ví, co potřebuje a co je schopna pořídit. K tomu je třeba mít udržitelný a předvídatelný rozpočet, říká Šlachta.
5: Bohužel to je ten zákon o veřejných zakázkách funguje, takže pojedu. Já tady mám nějakou statistiku už těch velkých zakázek, to nějakých 360 dní jakoby na zakázku, což jakoby tam legislativně můžeme pomoct. A můžeme jim pomoct přesně v tom, že budou to mít jednodušší, budou to mít rychlejší, budeme umět nějakým způsobem tomu dát priority. A to si myslím, že od politiků naprosto neočekávají.
3: Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7% HDP. Nad 2% HDP se Česko dostane pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů údajně souvisejících s obranou na jiných ministerstvech. Premiér v tomto směru zmínil i plán zahrnout do výdajů na obranu i náklady na novou nemocnici v Praze, která by kvůli tomu měla být vojenská. Podle poslance hnutí STAN a člena výboru pro obranu Matěje Hlavatého by navyšování výdajů na obranu vůbec nebylo tématem, kdyby se nová vláda nerozhodla je ve svém rozpočtu škrtnout.
6: Ty výdaje jsou samozřejmě velice potřeba. Když se podíváme celkově na globální nárůst, tak se jedná zhruba o 2,9%. V Evropě je to o 14% celkem. Téměř všechny státy nějakým způsobem navyšují výdaje na obranu, ba naopak Česká republika jde směrem dolů.
3: Vládním zmocněncem pro plnění závazků se stane bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský. Premiér Babiš si od toho slibuje naplnění cílů vůči NATO. Podle předsedkyně výboru pro bezpečnost a bývalé ministryně obrany Jany Černochové z ODS to ale nebyla dobrá volba.
7: Těch institutů pro to, aby se nějakým způsobem dohlíželo na to, že se budou plnit ta 2%, 2,2%, tak je celá řada a já tu pozici považuji za zcela zbytečnou a je to jenom prostě rozdávání dalších trafik, kterým říkáme zmocněnec.
3: Obrannými výdaji se bude zabývat letošní summit NATO v Ankaře. Zúčastnit se ho chce i prezident Petr Pavel. Babiš ale jeho zájem nechápe. Oba politici by spolu o cestě na summit měli jednat 8. května. Lucie Machartová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus, máme 6 hodin a 16 minut. Shrnu hlavní události dnešního rána. Slovenský premiér Robert Fico se při nadcházející sobotní cestě do Moskvy se sejít s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ohlásil to v Jerevanu během summitu Evropského politického společenství. Rusko na pátek a sobotu vyhlásil příměří bojích proti Ukrajině. Ukrajinský prezident od 6. května od půlnoci, tedy od zítřka. Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi prohlásil, že události v Hormuzském průlivu ukazují, že tam neexistuje vojenské řešení. Projekt v jehož rámci by americké lodi měly pomáhat proplouvat obchodním lodím, které uznou v průlivu označil za patový.
2: A 7:45 se poprvé díváme na stránky zahraničního tisku. Začneme deníkem New York Times, který se věnuje americké operaci v Íránu. Píše o ní jako o propadáku. Současnou fázi války popisuje jako klidnější období, které se projevuje diplomatickým taktizováním, přerušováním vyjednáváním a nekonečnými hádkami o urovnání konfliktu. To je o hodně lepší než zničení iránské civilizace, které americký prezident sliboval ještě před pár týdny, píše New York Times.
1: Podle listu je jasné, proč válka do této, jak se dočteme, klidnější fáze došla. Předchozí bombardování totiž nevedlo k

0: ani k lidovému povstání, ani k pádu teokratického režimu, což si uvědomil i Donald Trump, argumentují kolegové z New York Times. A rozepisují se o důvodech, proč americkou operaci hodnotí jako fiasko.
1: Za prvé, že Irán objevil a potvrdil schopnost uzavřít a dlouhodobě blokovat Hormuzský průliv. Tím se dostal do výhodné pozice, kdy i po válce může rozhodovat o tom, jestli klíčovou obchodní trasu zprůchodní. Islámský režim je proto silnější než před válkou, hodnotí deník.
0: Válka v Iránu podle New York Times také ukázala, že k blokádě důležitého místa, jakým je Hormuz, stačí dnes poměrně malé prostředky. I menší aktér, vybavený třeba drony, může světové ekonomice způsobit podobné škody, jaké teď svět pociťuje kvůli válce v Iránu, varuje deník.
1: Bruselský deník Politico píše o vyčerpávajícím boji německých úřadů proti sabotážím, za kterými podle vyšetřovatelů stojí síť radikálních levicových aktivistů. Analýzu začíná deník popisem útoku z letošního ledna, kdy po výpadu proudu zůstaly bez elektřiny stovky tisíc obyvatel jihozápadního Berlína.
0: Právě podle cílu, na které se sabotáže zaměřují, se dají vypozorovat určité vzorce. Útoky na železnici, elektrické vedení, průmyslové areály. K některým se opakovaně hlásí krajně levicová skupina, která se označuje jako Vulkán. Podle německého ministerstva vnitra jí lze připsat nejméně 13 útoků. Dočteme se na servu Politico.
1: Jak ale Politico píše, o moc víc toho vyšetřovatelé jistě nevědí. Vulkán se k zodpovědnosti za úkoly hlásí online a podle úřadů nejde o pevně organizovanou skupinu, ale spíš označení, které používají podobně smýšlející extrémisté. Právě tato decentralizovaná struktura stěžuje práci bezpečnostních složek a komplikuje vyšetřování.
0: Pár týdnů po zmíněném blackoutu v Berlíně policie provedla razy v desítkách různých budov. Podle Politika to byl jeden z nejpřísněji utajovaných zásahů za poslední dekádu. Zapojili se stovky policistů, konkrétní výjimky se ale najít nepodařilo. Podobně dopadly i předchozí zásahy proti této síti. Tolik Politico.
1: No a ještě se podíváme na polský deník Řeč pospolitá. Ten píše, že Polsko se musí už teď připravovat na nejhorší scénáře vývoje bezpečnosti a potenciální útok Ruska pro případ, že by oslabila americká vojenská přítomnost v Evropě. Deník upozorňuje konkrétně na množící možnou situaci, že by napadené zemi Spojené státy nepřišly na pomoc. Proto musí mít Varšava v záloze jiné varianty, včetně posilování vlastní obrany, píše Řeč pospolitá.
0: Hlavní slabinou polské obrany by v tom případě byl nedostatek raket středního doletu. S tím má potíže i zbytek evropských států, včetně Německa, které se snaží vybudovat nejsilnější armádu v Evropě. Dočteme se v listu Řeč pospolita. Deník navíc popisuje náznaky, že by Spojené státy mohly ustoupit od plánu umístit v Německu své další rakety. Země se na tom dohodly v roce 2024 v reakci na válku v Ukrajině. Tak tolik náš dnešní první výběr z médií.
1: Tak a teď je 6 hodin a 21 minut a my si pustíme větu, která se zapsala do rozhlasové historie.
2: Je 6 hodin.
1: Přesně, ano, takhle krátká byla, přesně před 81 lety řekl hlasatel Zdeněk Mančal do éteru, tedy je 6 hodin. A tím začaly události, které dnes známe jako Pražské povstání. Historii 5. května 1945 si dnes připomenou Češi po celé republice. Jeden z pietních aktů bude přímo před budovou Českého rozhlasu a víc nám o tom řekne Martin Fischer z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Kdo všechno dorazí zavzpomínat na hrdiny Pražského povstání?
3: Poklonit se přijdou pamětníci, politici, ale i zástupci rozhlasu. Dorazí třeba předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD nebo místopředseda senátu Jiří Drahoš za STAN. Na pietu přijde i slovenský velvyslanec Martin Muránsky. Celý vzpomínkový akt slavnostně zahájí generální ředitel Českého rozhlasu René Zavorel. Akce na Vinohradské třídě začne ve 12.30. Pokud dnes budete mít popolední cestu kolem rozhlasu, můžete vzpomínku padlých uctít s námi.
1: Jak už ale zaznělo, vzpomínat se bude i jinde v Česku, kde například?
3: Události 5. května si připomenou taky třeba v Plzni, která v 10 hodin pořádá pietní akt na náměstí Míru u památníku bojovníků. Tradiční vzpomínkovou akci plánují i Domažlice v Chodské ulici. Lidé se ale sejdou taky v Liberci, v Klatovech nebo třeba v Plané u Mariánských lázní.
1: My jsme připomněli, nebo začali jsme celý ten náš připomínkový rozhovor tou známou větou Zdeňka Mančela, je zekc hodin. Připomeň, čím jsou ta slova tak významná?
3: Jsou důležitá hlavně proto, že ukázali odpor rozhlasu řídit se pokyny nacistů. V té době se totiž smělo vysílat jen v němčině. Od té chvíle ale začali hlasatelé mluvit česky. Toto gesto ale mělo i další význam. Jak popsal Českému rozhlasu před několika lety spisovatel a badatel Zdeněk Roučka.
2: Prohlásil takovým mírně posměšným hlasem, je sex hodin, že jo. Čili ta věta nezněla sex, ale jako sex. To znamená ten lechtivý podtext, to tomu dalo takový ten správný start, že jo, takový ten český humor, že jo, který máme vlastně do dneška.
3: Pokud se vrátíme přesně na hodinu o 81 let zpátky, kolem 7 ráno hlasatelé pokračovali ve vysílání v češtině a v 8 hodin už nedovolili německé hlasatelce přečíst zprávy. Pro národ šlo o impuls a obrovské povzbuzení. Lidé vyšli do ulic a začali strhávat německé symboly a nápisy. Před polednem se ale situace začala dramaticky měnit a nacisti obklíčili budovu rozhlasu na Vinohradské. A v éteru začaly znít volání o pomoc.
4: Přijďte nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy.
5: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
3: Kolem budovy se odehrávaly těžké boje. Hlasatelé ale nepřestali vysílat a rozhlas se tak stal hlavním zdrojem informací o vývoji povstání.
1: Němci ale začali postupně ztrácet převahu. Kdo všechno se do bojů 5. května zapojil?
3: Do pražského povstání se zapojili zaměstnanci rozhlasu, povstalci, četníci i třeba hasiči, kteří na Němce valili hadicemi proudy vody. Na místě byli ale i obyčejní lidé. Například Jiří Jež byl zrovna u Hliče, když se rozhodl podívat k budově rozhlasu. Takhle na události vzpomínal před několika lety pro projekt Paměť národa.
6: Jsem tak jako koukal kolem, co bude. A najednou vidím tady přes ten mroh v budově rozhlasu v prvním patře. Najednou se v maskáčích objevil chlap SSák zřejmě. A já jsem viděl, jak zvedá tu zbraň a vstřel, ale úplně do nás. Tedy to vedle mě padla mrtvá ženská.
3: Povstalcům se postupně podařilo Němce zahnat. Tím ale boje neskončily. Pokračovaly ještě další 4 dny až do 9. května, kdy do Prahy dorazila sovětská armáda. V bojích o rozhlas padlo 170 českých vlastenců. V celém městě při pražském povstání 3000 lidí.
1: Události 5. května roku 1945, od kterých dnes uplynulo 81 let, jsme si připomněli v Ranním plusu s Martinem Fischerem. Díky.
3: Díky.
0: A máme 4,5 minuty před 6:30. Po zdejších silnicích jezdí speciálně upravené auto, které s pomocí laseru a kamer odhaluje poškození vozovek dřív, než jsou vidět pouhým okem. Pojízdná laboratoř, která se jmenuje Clevera Car, mapuje stav silnic a pomáhá správcům komunikací prodlužovat životnost vozovek a zvyšovat bezpečnost. Reportáž o tom natočil Marek Hensel z vědecké redakce.
7: Tohle auto primárně slouží pro správce komunikací k tomu, aby oni dokázali efektivně hospodařit s tím svým majetkem.
8: Na první pohled obyčejná bílá dodávka s oranžovými pruhy. Ve skutečnosti jde ale o speciálně vybavenou silniční laboratoř. Zdeněk Drápela ze společnosti VARS mi ukazuje auto, které pomáhá silničářům odhalit stav vozovek dřív, než se na nich objeví vážné problémy.
7: Nás zajímají ty parametry, které se mění časem. Představte si to, silnice stárne, objevují se tam trhliny, objevují se tam výtluky, mění se struktura toho povrchu.
8: Chodíme okolo vozidla, nahoře má kamery, měřící lasery, vzadu je šipka k případnému směřování dopravy.
7: Je vybaveno několika měřícími systémy, které nám dávají informace o stavu povrchu té silnice. Na to je to vozidlo uspůsobené, jedinečný v republice jenom jedno.
8: Pojďme tedy na to. Nastupujeme do vozidla a jdeme na měření.
7: Zároveň tady pustíme spájení těch našich systémů.
9: Kolega teď vám tady nastartoval ty počítače, nahrává plán té jízdy.
8: Na měření stavu vozovky jsou vždy dva. Zatímco Zdeněk Drápela řídí, vedle něj sedí operátor měření Petr Bureš, který během jízdy sleduje data a zaznamenává vše důležité.
10: Operátor si musí vždycky dopředu navnímat tu trasu. Je vždycky potřeba dávat pozor, co se kolem děje, jako třeba nutnost vybočení z důvodu objíždění překážky, znečištěná vozovka, rekonstruovaná vozovka a tak podobně. podobně.
11: Na klíně máte notebook, před vámi je klávesnice a ještě jeden velký displej. Jsou tady nějaké mapy, jsou tady nějaké hodnoty. Ty vám teda říkají, po čem to jedeme a v jakém je to stavu.
10: Přesně tak, nacházíme se v nějakém úseku mezi dvěma uslovými body.
12: Tady vidíte, jsou typický síťový trendy, které nám detekují to, že to podloží té silnice není úplně v pořádku a že se tam něco děje.
8: Včas odhalená trhlina může znamenat levnou opravu. Zanedbané poškození ale může vést k nákladné rekonstrukci celého úseku. Data tak slouží obcím, krajům nebo ředitelství silnic a dálnic.
10: Ten software dokáže detekovat trhliny, koleje, makrotexturu, výtluky. Když jezdíme na betonových silnicích, na dálnicích, tak to je schopno najít spáry, které tam jsou mezi jednotlivýma betonovýma deskama.
8: Podle Drápely jsou na autě unikátní především dva speciální LCMS senzory.
12: Je to dvojice velice přesných laserů, které snímají tu vozovku a vlastně měří, co je širší, jak 1 mm. Využíváme to třeba i na betonových površích, když děláme dálnice, tak my tam dokážeme detekovat i mikrotrhliny.
11: Jsme teda na konci měření, přijeli jsme zpátky na základnu.
12: Teď kolega regulárně ukončuje vlastně všechny ty procesy, které byly spuštěny na těch počítačích. Já můžu vypnout ty jednotlivý systémy, tady jejich napájení, odepnout UPS-ku a vypnout ten napájecí systém.
8: Uvozovek rozhoduje podle silničářů čas. Co dnes mohu opravit levně, může za rok znamenat rozsáhlou rekonstrukci. Diagnostický vůz tak šetří peníze i zvyšuje bezpečnost provozu. Marek Gensl, Český rozhlas.
13: Peníze a vliv Jany Klímové.
14: Nový systém regulace cen pohonných hmot je spravedlivější, než jaký tu fungoval v dubnu. Dlouhodobá státní regulace ale křiví trh a pokud by se ceny nějak prudce stlačovaly, importéři sem naftu, které má přitom Česko z vlastní výroby nedostatek, prostě nedovezou. Zatím ale žádný nedostatek nehrozí, říká Luboš Dinka, generální ředitel společnosti MOL Česká republika, která u nás provozuje druhou největší síť čerpacích stanic. Varuje také před zavíráním ropovodu Družba, která se podle něj nerovná jen ruská ropa. Rozhovor s Lubošem Dinkou si poslechněte v novém dílu pořadu Peníze a vliv.
13: Peníze a vliv Jany Klímové dnes po 11. hodině na Plusu.
0: Bylo půl sedmé, máme pro vás připraveny další zprávy, slovo má Ondřej Látal.
13: Český rozhlas Plus.
15: Poslanci dnes mají na programu takzvanou malou novelu stavebního zákona. Ta má prodloužit přechodné období, ve kterém není povinné používat Národní geoportál územního plánování do konce června 2027. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO chce, aby byla novela schválená ve zrychleném řízení. Při brzkém spuštění geoportálu by podle ní mohly hrozit komplikace.
16: V tuto chvíli je Národní geoportál územního plánování funkční, čím jsme naplnili milníky Národního plánu obnovy, ale bohužel nejsou stoprocentně otestovány všechny jeho funkcionality.
15: Jestli opozice schválení v takzvané 90. podpoří, zatím není jisté. Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Iránu vojenské řešení. Tamní ministr zahraničí Abbas Araghchi to prohlásil potom, co se Irán a Spojené státy vzájemně obvinili z několika útoků na svá plavidla. Spojené státy včera zahájily takzvaný projekt Svoboda. Jeho cílem je pomáhat skrze Hormuzský průliv proplout uvázlým obchodním lodím. Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření na případné zvýšení cel na dovoz automobilů do Spojených států. Německý ministr financí řekl, že cílem je najít s Američany společné řešení. 27 ale musí být připravená i na možnou protiakci. Prezident Donald Trump v pátek oznámil navýšení cel na evropská auta z původně domluvených 15 na 25%. Český rozhlas dnes uctí památku lidí, kteří v květnu 1945 padli v boji o rozhlas. Během pražského povstání ho bránili před německými vojáky. Pietní akt začne v půl jedné před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. Zahájí ho generální ředitel rozhlasu René Zavoral. Tady je čerstvá doprava v Ranním plusu. Začínáme na D1, 6:58. Před Brnem směrem z Vyškova popojíždí od Holubic tradiční kolona kamionů z kilometru 211, pokračují pomalým tempem až k omezení u sjezdu na dálnici D2. Na D2 před Brnem ve směru od Bratislavy zastavují kamiony na úrovni Mondřic na 3. kilometru. Na D7 na příjezdu do Prahy od Slaného se kolona protáhla k exitu 3 Tuchoměřice. Téměř 20 minut se sune k omezení před Evropskou ulicí. Kvůli pracím silničářů tam projedete pouze levým pruhem. Pozitivní zpráva z pražského tunelu Mrázovka ve směru z Barandovského mostu na Břevnov už následky nehody odklidily. Opět se rozjíždí všemi třemi pruhy, kolona v Dobříšské se dává do pohybu. A horší situace je aktuálně třeba v ulici k Barandovu směrem do centra Prahy. Před omezením u teras popojíždí 10-minutová fronta z úrovně Orlenu. Provoz housne před Vypichem, a to jak v Bělohorské v obou směrech, tak v Kukulově ze spod od Plzeňské ulice. Dobře dojeďte. Před námi je oblačný až zatažený den. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky anebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se jen výjimečně objeví přehánky. Teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
13: Posloucháte Ranní Plus.
1: Dnes ve společnosti Martiny Maškové a Šárky Feniklové. Dobré ráno. Včerejší soud v kauze Čapí hnízdo i další obvinění v bitcoinové kauze. To jsou jen některá témata, kterým se věnují dnešní domácí média. A brzy ráno je za nás pročetl dokumentární režisér Ivo Bystřičan, kterého teď vítám ve vysílání. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
1: Jaká domácí témata vás v dnešním tisku zaujala?
17: Tak já bych rád začal zprávami z domova a zmínil bych se výjimečně hned o dvou záležitostech. Česko dnes opravdu totiž není statické a nudné. Ta první věc se týká kauzy, kterou sice každý zná, je tady s námi už spoustu let a pravděpodobně ještě bude. A ať už si dnes otevřete jakékoliv české noviny, tak se dočtete o zjevně nekonečné 50-milionové dotační kauze Andreje Babiše a dalším ze soudů, který se odehrál včera. Nemusíme asi příliš připomínat, o co jde. Prostě velký podnik Agrofert se v žádosti o evropské peníze schoval za malý podnik Farma Čapí hnízdo, aby na ty dotace měl nárok. No a po mnoha soudních kolech si včera vyslechla Babišova tehdejší spolupracovnice Jana Naďová zatím nepravomocný verdikt o 3leté podmínce a 500 000 pokutě. No a podle názorů oslovených právníků by pan Babiš dostal to samé, pakliže by tedy nebyl před stíháním chráněn poslaneckou sněmovnou.
1: Je tu ale ještě jeden zajímavý fakt, tato pozice soudce Jana Šota. Je to tak?
17: No to tedy. On totiž sám se svým verdiktem nesouhlasí, což může znít bizarně, ale má to určitý základ. Na jeho stůl přistál tento případ už po třetí a poté, co oba už dvakrát zprostil viny, mu včera případ vrátil vrchní soud, který je přesvědčen o opaku. Soudce Pražského městského soudu má však povinnost to stanovisko odvolacího soudu respektovat. Podle Jana Šota paní Naďová odsouzená být neměla, protože řetězec nepřímých důkazů podle jeho názoru neprokazují úmysl podvodu, což je důležitá věc. A pan Šot má na rozdíl od vrchního soudu za to, že nelze vyloučit verzi paní Naďové a pana Babiše, že záměrem vyčlenění farmy z koncernu bylo podnikání příbuzných. No, připomeňme, že od obvinění osob spjatých s touto věcí uplynulo už 11 let.
1: Další téma jste pro nás vybral z deníku Právo. O co jde?
17: No, to taky stojí za velkou pozornost. Tenhle případ je o tom, jak jde kreativně veřejnosti ukazovat data nebo jí je upírat v zájmu uklidňování nebo vzbuzování nenávisti vůči vybraným skupinám lidí, tak jak se to politicky hodí. V tomto případě jde o Ukrajince a Ukrajinky, kteří zde žijí. Deník Právo píše o tom, že ministr práce Aleš Juchelka z ANO předvedl klasický politický obrat v rekordním čase. Totiž ještě v neděli tvrdil, že jeho rezort nebude vytvářet žádné statistiky, které by se týkaly cizinců v Česku. už o den později oznámil, že data má a statistiky vydávat bude. A to dokonce měsíčně. A pozoruhodné tady je, že právě pan Juchelka s premiérem Babišem dříve dlouhodobě zpochybňovali údaje Fialovy vlády, podle kterých ukrajinští uprchlíci do státní kasy přinášeli víc, než tu kasu stáli. Konkrétně poslední zveřejněná čísla za třetí čtvrtletí loňského roku ukazovala příjmy přes 8 miliard a výdaje pouze poloviční. Jenomže Babišův kabinet s jejich publikováním raději přestal. Zatímco údaje o trestné činnosti Ukrajinců se mezi tím zveřejňovat nepřestaly. No a celou tu situaci okořenují protichůdné signály z vlastní koalice. Ministryně financí Alena Schillerová rovněž z ANO minulý týden prohlásila, že za pracující Ukrajince, co tady platí daně a pojištění, bychom měli být vděční. Víme, že pracovníků nemáme dost. Zatímco předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD v zápětí natočil video s tím, že Ukrajinců je v Česku prostě příliš mnoho. V zemi jich žije kolem 600 tisíc, z toho asi 400 tisíc s dočasnou ochranou, protože je válka. Aleš Juchelka nyní slibuje, že se opře o tvrdá data z České správy sociálního zabezpečení, takže uvidíme, jak dlouho tato čísla budou sloužit jeho záměrům.
1: Tak tolik tedy domácí témata. Zaujala vás i nějaká zahraniční témata, kterým se věnují česká média?
17: Ano, ano. Velice mě zaujala zpráva Mladé fronty Dnes, která popisuje novou verzi fenoménu, který jsme vnímali už skrze válku na Ukrajině jako nějaký příklad třeskuté technologické inovace, kdy laciný LHBT dron dokáže páchat obrovské škody a za pár tisíc zneškodňovat milionové technologie agresora. No a něčemu podobnému a mnohem novějšímu nyní čelí Spojené státy v Hormuzském průlivu při příležitosti vojenského napadení Iránu. Zatímco klasické námořnictvo Iránu Američané už dávno potopili, Irán si vybudoval takzvanou komáří flotilu. No a tu tvoří stovky až tisíce superrychlých sklolaminátových člunů, který se řítí rychlostí až 180 km za hodinu a jsou příliš malé na to, aby je spolehlivě zachytili radary a satelity. No a oni se schovávají v tunelech a bunkrech podél pobřeží, jsou vyzbrojené vyspělou technikou kulomety, raketomety, torpédy a námořní miny a mají útočit v hejnech jako nějaký partizáni, kteří vyskakují z lesa.
1: Tolik tedy Mladá fronta Dnes, ze které a nejen z ní vybíral pro nás pro dnešní přehled domácího tisku dokumentární režisér Ivo Bystřičan. Děkujeme za to. Naslyšenou.
17: Díky a pěkný den.
0: A tento výběr z médií jste doposlouchali v 6 hodin a 40 minut. Vrchní státní zastupitelství obvinilo další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, jak jsme se o tom také před pár okamžiky zmínili. Podle obžaloby se dopustili trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Informoval o tom v pondělí olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Podle tří zdrojů Radiožurnálu a serveru iRozhlas se jedná o obviněné exministra Pavla Blaška, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhala a advokáta Káry Matice. Kolega Tomáš Pancíř se zeptal ministra spravedlnosti za ANO Jeronýma Tejce, zda má v kauze další informace.
18: Nemám a myslím, že je v zásadě dobře, že ani ministr spravedlnosti neví, co je konkrétně napsáno v tom usnesení o zahájení trestního stíhání. Dokonce ani nevíme, jestli to vědí ti, kterých se to týká, protože to usnesení má být doručeno. Já stejně jako vy vycházím z toho, co se říká v českých médiích. Jestli to tak je nebo není, to skutečně nemohu potvrdit, protože ministr spravedlnosti nemá znát detaily trestních řízení. Já se tím snažím řídit a do té kauzy po stránce toho řízení jako takového jsem nezasahoval, nezasahuji. Snažím se řídit nejen zákonem, ale myslím, že i tím, jak to vnímám, jak se má ministr spravedlnosti chovat. To, že jsme tam učinili nějaké závěry a udělali audit a poslali ho orgánům činným v trestním řízení, to je samozřejmě jiná rovina, která souvisí s rolí ministra, a tam naopak jsem tu povinnost vnímal, že ji mám.
19: Právě na to se chci zeptat, protože vy jste v polovině dubna jako ministerstvo spravedlnosti podali trestní oznámení. Z toho, co jste se dočetl dnes v médiích o tom aktuálním obvinění, odpovídá to textu trestního oznámení? Mířilo to trestní oznámení tím směrem, kterým podle médií teď míří vrchní státní zastupitelství?
18: Těch informací o tom, co konkrétně je kladeno za vinu, nejen jaké trestné činy spatřuje v tom jednání vrchní státní zastupitelství v Olomouci, těch informací, co konkrétně tedy se mělo stát, nebo co je to, co, za co si vysloužili trestní stíhání ty osoby, tak to nebylo upřesněno. Takže já skutečně nemohu teď vědět, jestli to, co jsme zjistili v auditu a zaslali státnímu zastupitelství, teď nově pomohlo zvrátit, jak bylo v některých médiích řečeno, tu situaci. Mohu se jen domnívat, my jsme se zaměřovali jak na proces té darovací smlouvy, tedy na to praní špinavých peněz, na to přijetí, tak jsme se ale zabývali i tím prodejem bitcoinů a zabývali jsme se i těmi dohodami o narovnání, které uzavřela paní exministrině Dekroa, protože tam máme vážnou pochybnost o tom, jestli to bylo potřeba, pokud ano, tak zda v takové výši. Takže tyhle ty věci zřejmě ještě nejsou součástí toho obvinění.
19: Pardon, takže čekáte, že ten okruh obviněných se ještě rozroste?
18: To si netroufám odhadovat. Já ani mým cílem nebylo někoho poškodit, mým cílem bylo zjistit, jaký je skutečný stav. Snažili jsme se pojmenovat ty věci objektivně, konec konců ten interní audit prováděli lidé, kteří tam byli v těch stejných pozicích za pana exministra Blažka a za paní exministrině Dekroa. Takže kdyby možná ona ušetřila státnímu rozpočtu skoro 8 milionů korun za právní posudky a auditory a najala si v úzovkách nebo využila toho interního auditu místo, aby si najala externí služby, tak možná došla ke stejným závěrům jako dnes já, protože já jsem těm lidem nediktoval, co mají zjistit. Oni prostě dostali volnou ruku a to absolutně, přišli s určitými zjištěními a vzhledem k tomu, že v některých případech identifikovali, že se může jednat o trestný čin, neměl jsem ani jinou možnost, než podat trestní oznámení. Jinak bych asi porušil zákon já.
19: To trestní oznámení mířilo proti konkrétním osobám a pokud ano, mezi těmi osobami byli ti tři, o kterých se spekuluje v souvislosti s dnešním obviněním?
18: To trestní oznámení mířilo na konkrétní jednání některých osob s tím,
19: spojené,
18: že ty osoby,
19: tedy s konkrétními osobami.
18: S tím, že ty osoby, nebo ta odpovědnost těch osob tam byla vymezena v tom auditu, ale nebylo to tak, že bychom řekli, tady je jednání, tady je člověk a na toho dáváme trestní oznámení. My jsme popsali jednání, napsali jsme, kdo je za něj z největší pravděpodobností na základě vnitřních předpisů a zákona odpovědný a následně tedy si musela policie vyhodnotit, zda ta osoba skutečně je nebo není podezřelá z trestného činu.
19: A tohle to, co jste teď popsal, se týkalo exministra Blažka a jeho náměstka?
18: Já se přiznám, že s ohledem na to, že i vrchní státní zastupitelství v Olomouci nám zakázalo jakkoliv komentovat ten audit a zveřejnit ho, tak bych to nerad prozrazoval.
0: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO, mluvil s ním kolega Tomáš Pancíř.
1: Ve 7:15 přidáme zprávy z ekonomiky. Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada prudce oslabily. Reagovali tak na zprávu firmy Hunter Brook zpochybňující obchodní model CSG, napsala agentura Bloomberg. Během pondělí se akcie české zbrojařské firmy na amsterdamské burze propadly až o 26%. Později zhruba polovinu ztrát smazaly. CSG se závěry a tvrzeními zprávy firmy Hunter Brook důrazně nesouhlasí.
0: Akcie ve Spojených státech se stouply z pátečních maxim. Oslabily kvůli obavám z nejnovější eskalace vývoje na Blízkém východě. Na devizovém trhu zpevňoval dolar.
1: A americký internetový prodejce Amazon nabídne svou logistickou síť k využití jiným firmám. Informoval o tom na svém webu. Společnost se snaží konkurovat podnikům UPS a FedEx, které přepravní trh dlouhodobě ovládají.
0: Současná regulace cen benzínu a nafty je spravedlivější, než jakou ministerstvo financí uplatňovalo minulý měsíc. Dlouhodobá regulace cen ale křiví trh a pokud by byly maximální možné ceny pohonných hmot stanoveny příliš nízko, mohl by nastat problém s dodávkami nafty. Zvyšovali anebo nezvyšovali pumpaři před zavedením vládních opatření ceny nepřiměřeně? Na to se v novém dílu pořadu Peníze a vliv ptala kolegyně, naše ekonomická analytička Jana Klímová. slova šéfa společnosti MOL Česká republika Luboše Dinky.
20: Nezneužívali sme situáciu, ktorá sa stala. To, čo sa stalo aj s tými cenami, ktoré boli nad 50 korún, to nie je kvôli tomu, že by sme boli my ako distribútori zlí alebo chamtiví. Celé je to spôsobené vlastne kombináciou geopolitických a celkovo situácií, ktorá je vo svete. Tým motivátorom, prečo možno v Českej republike začala tá regulácia, osobne si myslím, je to môj názor, že to bolo hlavne kvôli tomu, že to začali robiť aj okolité krajiny. Politici majú veľmi radi regulácia, radi zasahujú do toho podnikateľského prostredia a práve okolité krajiny začali s touto reguláciou a potom samozrejme aj česká vláda nejakým spôsobom reagovala na to, čo sa deje vlastne v tých okolitých krajinách. Trošku je nešťastné, že tá regulácia v tej každej krajine je trošičku iná.
21: Čili špatně se vám v tom podniká. I když vy jste na regulaci ze Slovenska a Maďarska asi více zvyklí, protože tam je častější, je to tak?
20: Ako kolegové majú s týmto skúsenosti a musím povedať, že negatívne skúsenosti majú s akoukoľvek reguláciou. Dobre si spomenuli reguláciu v Maďarsku. Po covidovom období, ako začal vlastne ukrajinsko-ruský konflikt, vtedy Maďarsko bolo prvé, ktoré nejakým spôsobom regulovalo ceny. Vidíme teraz, keď sa situácia zopakovala, že ten systém sa zapáčil ostatným politikom a takisto sa snažia nejakým spôsobom zregulovať tie dané trhy.
21: No a v čem sú tie negatívne dopady? Říkáte, že s tým máte negatívne skúsenosti, tak k čemu to vede?
20: Ja som to spomenul, že to vlastne popiera ten základný ekonomický zákon ponuky a dopytu a napríklad konkrétne, ak by dlhšie trvala regulácia, ktorá by vlastne tlačila tie ceny prúdko dolu, tak to začne spôsobovať to, že tovar, ktorý logicky prúdil do Českej republiky, nebude prúdiť do tej Českej republiky. Česká republika je špecifická v tom, že je, čo sa týka hlavne dízlu, trhom, ktorý je krátky.
21: Pretože s tým, že domáca rafinérie
20: nie je schopná pokryť celý dopyt a dneska sa musí vlastne do Českej republiky voziť nafta. A to, ak by ten český trh začal byť vlastne v rámci tohto celého regiónu cenovo neatraktívny, tak tí importéri ten tovar sem nedovezú.
21: Zeptám sa ešte v téhle souvislosti, ale přece jenom na jednu vec. Jestli byste mi dokázal vysvětlit, co se vlastně děje nebo dělo specificky tedy na českém trhu, protože v České republice spolu se Švédskem vylétly ceny nafty vůbec nejvíc v celé Evropské unii. Proč zrovna v České republice, proč zrovna u nás to takhle letělo nahoru?
20: Dlhodobo Česká republika, čo sa týka cenovej úrovne, aj nafty, aj benzínu, bola na tom najlepšie. V Českej republike určite nafta, minimálne teda v tom dlhšom období, páme sa kľudne o ročnom období, bola najnižšia v rámci tohto nášho regiónu. Poslucháči si to môžu pozrieť na stránke vlastne asociácie ČAPO, kde sú tieto analýzy prístupné a je tam vidieť aj jednotlivé rebríčky, ako si stojí Česká republika, ako si stála v minulosti a ako si stojí dnes. Aj dnes platí to, že v Čechách ceny nafty a aj benzínu sú na spodných rebríčkoch vlastne tých cenových rebríčkov. Kľudne si pozrite ročné obdobie, je tam pekný graf, kde vidíte tú krivku vlastne vývoja cien v Českej republike nafty aj benzínu, že tá krivka je vlastne na spodnej úrovni toho grafu. To je jedna vec. A druhá vec je, bavíme sa o cenách s daňami. Takže keby sme chceli byť úplne férovi, mali by sme tie ceny očistiť od dania a hovoriť o tom, že aká je cena bez daní. A tretia vec, tá analýza je trošičku triky, lebo keď si zoberiete percentuálny podiel nárastu z nízkej hodnoty, tak pri tej rovnakej hodnote, o ktorú vzrastíte ceny, tak je vidieť, že neporovnáme úplne jablka s jablkami.
0: Luboš Dinka, šéf české pobočky společnosti MOL. V novém díle pořadu Peníze a vliv s ním bude podrobněji o tom též mluvit analytička Jana Klímová.
13: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: A v pravidelném čase krátce před 7 hodinou je na řadě komentář tentokrát od našeho komentátora a odborníka na blízkovýchodní oblast Jana Fingerlanda, který ho nadepsal textem nebo jakýmsi úvodem Trump v pokru o Hormuz vytáhl novou kartu.
22: Z příměří mezi Amerikou a Íránem se může stát mír nebo válka. Donald Trump se pokouší o něco ještě trochu jiného. V neděli oznámil, že americké námořnictvo pomůže odplout obchodním lodím, které kvůli válce zůstaly zablokované v Perském zálivu. Na jejich palubách je až 20 000 námořníků z třetích zemí, kterým dochází zásoby. Rozhodnutí amerického prezidenta působí jako humanitární gesto, ale současně jde o pokus posunout situaci dál, nebo možná otestovat iránskou reakci. Pokud totiž chce Teherán udržet svou nejsilnější páku, blokádu Hormuzu, nemůže dopustit její prolomení ani v symbolickém měřítku. Současně by to však znamenalo, že by Iránci museli přímo vojensky konfrontovat americké lodě a riskovat, že příměří skončí. To by bylo pro Američany nepříjemné, ale pro současné iránské držitele moci pravděpodobně ještě nepříjemnější. Iránci vědí, že to Američané vědí a že Američané vědí, že to vědí Iránci. Americké rozhodnutí, které může mít zatím těžko předvídatelné dopady, přichází jako první výraznější událost po delším vyčkávání. Vyčkávání, ale nikoli úplném bezčasí. Za prvé oběma zemím tiká jejich vlastní lhůta. Donald Trump riskuje další dopady vysokých cen ropy na světové hospodářství i na své politické postavení. A Irán zas přichází o velké peníze z neexportované ropy a riskuje poškození ropných vrtů, pokud nebude kam surovinu odkládat. A za druhé stále běží nějaká podoba jednání. Příměří platí od 8. dubna, právě 4 týdny. Jediné kolo přímých rozhovorů se konalo o 3 dny později, pak už se jednalo jen pomocí pákistánských prostředníků. Dosud poslední iránský návrh dostali Američané ve čtvrtek a o víkendu se o něm Trump zmínil bez většího nadšení. Pak oznámil rozhodnutí o proražení blokády. Američané pravděpodobně nejsou spokojeni s tím, že iránští vyjednavači trvají na dvou principech. Za prvé, že nejdřív se odblokuje Hormuz a uzavře mír a pak se bude jednat dál, což by Američany připravilo o hlavní nástroj nátlaku. A za druhé, Iránci říkají, že tamní jaderný program nemůže být předmětem jednání. Není přitom jasné, jestli tím Teherán stanovuje jasnou mez a nebo jen zvyšuje cenu této karty. Současně je patrné, že Trumpova administrativa nemůže ve věci nukleárního programu příliš ustupovat, pokud bude mít jen trochu šanci věc ovlivnit. Nenápadnou novinkou je iránská retorika o možné dohodě, i když překrytá stížnostmi na přehnané americké požadavky. Irán je pod značným tlakem, i když podle některých odhadů může odolávat hospodářskému tlaku ještě celé týdny. Mezitím také exportuje ropu přes Pákistán i pomocí motocyklů. Obě strany také obnovují svou schopnost vrátit se k bojům, pokud možno tak, aby o tom věděla druhá strana. Na veřejnost nyní pronikají informace o tom, že se Iráncům během války podařilo uškodit americkým základnám v regionu více, než se před měsícem zdálo. Obě strany tady stojí před novými dilematy, zejména tím, jak proběhne americký pokus eskortovat obchodní lodě přes Hormuz, případně jak na to zareagují majitelé, posádky a pojišťovatelé těchto plavidel. Jak to v pokru bývá, hodnotu karet budeme znát až na konci kola, které právě začíná.
1: Tolik tedy komentář Jana Fingerlanda a my se k tématu a k situaci v Hormuzské úžině vrátíme také po 7. hodině s naším zpravodajem Štěpánem Macháčkem a blíže se budeme tématu věnovat také po 8. hodině dopoledne.
0: A do 7. zbývá ještě 5 minut. Stále posloucháte Ranní plus. Po skončení oprav historické nádražní budovy v Pacově se ozvalo množství kritických hlasů. Lidem vadila například ocelová rampa pro kočárky a vozíčkáře, anebo hodiny, které zastěňovaly nápis se jménem stanice. Největší vlnu nevole ale vyvolala zářivě oranžová fasáda. Správa železnic slíbila, a to se stalo před 2 měsíci, okamžitou nápravu. Práce nakonec začnou až teď v květnu. Barva by měla odpovídat nátěru, který mělo pacovské nádraží před opravou.
2: Na nádraží v Pacově jehož historická budova září sytě oranžovou barvou právě přijíždí vlak.
4: Je to takový jiný. Je to opravený, je to asi jako hezčí, než to bylo, ale takový divoký, no.
2: Komentuje vzhled budovy studentka, která právě vystoupila z vlaku. Správa železnic už koncem února, kdy byla ta rekonstrukce dokončená, slíbila nápravu. Něco už je hotového, například hodiny, které překážely výhledu na nápis Pacov, už jsou na jiném místě. A já, když se podívám tady za roh, tak vidím namalované různobarevné obdélníčky, což je pokus přímo na místě, jaká by mohla být barevnost budovy po opravě opravy. K rozhodování byla přizvaná také Pacovská radnice, jak mi vysvětlil bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
3: Oni nám poslali ty vzorky a my jsme řekli, že se k tomu vyjadřovat nechce, ať to vypadá tomu původnímu vzhledu. A my, jako to město prostě nemůže tohle určovat, jo? A není od toho, aby určovalo nějaký barvy. A že pokud teda tam je vyjádření těch architektů, takže ať nám ho pošlou, oni nám ho, jako ten návrh, tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že pokud to vytvořili oni, takže se s tím ztotožňujeme.
2: Komunikace mezi městem a správou železnic nějakou dobu trvala. Přemalování budovy původně avizované na březen se tak zdrželo. Teď už prý ale zahájení prací nic nebrání, řekla mi mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
5: Město nám minulém týdnu po konání schůze rady města potvrdilo, že respektuje finální barevné řešení nádraží podle návrhu architektů. Se zhotovitelem tak můžeme doladit pořízení konkrétních nátěrů i harmonogram. Práce by se měly realizovat v průběhu května.
2: Pacovské nádraží je v provozu od 1. října 1888. Jeho dvouletá rekonstrukce stála 16,5 milionu korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Je 6 hodin 57,5 minuty, posloucháte Ranní plus. 8 hudebníků a uprostřed nich bělovlasý osmdesátník v šedém saku s kytarou v ruce. Před ním davy fanoušků, které jeho hudba provází už přes 60 let. Takový byl včerejší koncert britského zpěváka a kytaristy Erika Claptona v pražské O2 aréně. V závěru mu celá hala tleskala ve stoje.
6: Osmnáctinásobný držitel cen Grammy si fanoušky nejvíc získal svými nejslavnějšími hity, třeba akustickou podobou skladby Leila. S elektrickou kytarou v ruce pak zaspíval i píseň Cocaine. Fanoušci se na koncert 81-letého hudebníka sjeli z celého Česka.
23: Zdraví jsme, ale já žiju v Praze, máma přijela.
6: Jak se vám líbil koncert?
23: Skvělý, hlavně jako instrumentálně a prostě hudebně, oni jsou geniální všichni, co s ním hrajou.
6: A je to poprvé, co jste na Eriku Claptonovi?
23: No jo, je to poprvé, no.
24: To byl narozeninový dárek a dcera vychovala na Claptonově hudbě od malička.
6: Takže je to vlastně možná takový jako návrat do dětství?
23: No pro mě rozhodně.
25: Je to můj první jako koncert jeho, ale jezdím po koncertech jako všeho druhu, tady rocková muzika, to je prostě můj koníček. Jsem z Liberce.
6: Přijel jste s paní tady?
25: Přijel jsem s paní.
6: A dobrý den, paní se koncert líbil?
23: No strašně, strašně. Nevím, co tam vypíchnou, ty soly a prostě takovej ten bluesovej styl a prostě úžasný, no.
6: V příštích dnech vystoupí Erik Clapton se stejnou show třeba v Německu nebo ve Španělsku. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Chystaný se sudeckých Němců v Brně vyvolává silné emoce, zatímco jedna strana vidí v historicky prvním setkání na českém území krok překonání minulosti, druhá varuje před přepisováním dějin. V proti uslyšíte na toto téma Pavla Bělobrátka z KDU ČSL a Michala Haška, bývalého jihomoravského hejtmana. Uslyšíte po 9:30 u nás na Plusu.
1: Teď je ale teprve 7 hodin, úterý 5. května, Ranním plusem. S tímto datem vás provázejí Šárka Feniková
0: a Martina Mašková.
13: Český rozhlas Plus.
0: A náměty, které jsme zvolili pro tuto hodinu. Prezident Donald Trump tvrdí, že americké námořnictvo v Hormuzu zasáhlo 7 iránských rychlých lodí. Jak Irán reaguje na plán Bílého domu doprovázet projíždějící lodě?
1: Jak zůstat v kondici v pokročilém věku? Uslyšíte příběh muže, který je stále fit ve 103 letech.
0: Nová maďarská vláda se má ujmout rolí v Den Evropy 9. května. O podpoře jakých priorit svědčí další výběr ministrů?
1: I na to odpovíme teď ale zprávy, které chystá Ondřej Látal.
15: Dobré úterní ráno s Plusem. Americké námořnictvo začalo eskortovat nákladní lodě Hormuzským průlivem. Průjezd nejméně jednoho svého plavidla potvrdila rejdařská společnost Maersk. Pentagon zároveň oznámil zneškodnění několika iránských ozbrojených člunů. Teherán to popírá. Americký prezident Donald Trump označil operaci na osvobození lodí uvízlých v Perském zálivu za humanitární.
26: Írán popírá, že by se americké armádě podařilo Hormuzskou úžinou lodě eskortovat.
7: Úspěšný průjezd ale hlásí už několik plavidel. Jedním z nich je nákladní loď společnosti Maersk, plující pod americkou vlajkou. Teherán odmítl i tvrzení Washingtonu o zneškodnění jeho ozbrojených člunů. Americké letectvo podle něj zasáhlo jen dvě menší nákladní lodě a zabilo pět členů posádek. Nové útoky na své území mezitím hlásí Spojené arabské emiráty. Protivzdušná obrana údajně sestřelila několik balistických raket a dronů. Jeden z nich zasáhl ropný terminál v přístavu Fujairah a způsobil rozsáhlý požár. Írán odpovědnost za útok na emiráty odmítl. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
15: Téma pro úterní Ranní plus hned po zprávách. Sněmovna dnes bude rozhodovat o takzvané malé novele stavebního zákona. Ta má o rok odložit povinné používání Národního geoportálu územního plánování, a to až na konec června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO by při brzkém spuštění systému mohly hrozit komplikace. Od nového roku má znovu platit elektronická evidence tržeb. Počítá s tím návrh zákona, který včera schválila vláda. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace, ale nově taky řemeslníky. Výjimku budou mít naopak malí živnostníci. Podnikatelé navíc nebudou muset tisknout účtenky a do systému budou nahrávat pouze základní informace. Součástí návrhu jsou i změny daní a obnovení některých slev. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
8: Jde o slevu na studenta, školkovné nebo zrušení stropu na volnočasové a vybrané zdravotní benefity pro zaměstnance. Zároveň snižujeme DPH na nealkoholické nápoje ve stravacích službách na 12%, čímž ukončíme rdousící daňové prostředí v gastru.
15: Znovu zavedení vítá například Svaz obchodu a cestovního ruchu anebo Hospodářská komora. Ministryně Schillerová počítá, že by znovu zavedení EET mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun.
13: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
15: Rusko oznámilo jednostranné příměří ve válce proti Ukrajině. Klid zbraní má trvat v pátek a sobotu u příležitosti oslav vítězství ve druhé světové válce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský původně krátké příměří odmítl s tím, že Kyjev dosud neobdržel žádný oficiální návrh a Moskva je neseriózní. Následně ale vyhlásil klid zbraní platný od půlnoci na středu. O případném víkendovém pozastavení bojů jednali podle Kremlu prezidenti Ruska a Spojených států a původně se mělo týkat jen soboty. Rakouský Salzburg v létě zakáže vjezd do historického centra autům s cizí registrační značkou. Úřady tím reagují na problémy a dopravní kolapsy z minulých let. Opatření má platit od července do konce srpna a za porušení hrozí pokuta. Výjimku dostanou rezidenti, zaměstnanci anebo hoteloví hosté s potvrzenou rezervací.
9: Turisté mají využít záchytná parkoviště na okraji města, odkud se do centra dostanou hromadnou dopravou. Radnice jim za to nabízí kombinovanou jízdenku v přepočtu za asi 190 korun na den. Ta zahrnuje parkování i MHD pro více osob. Opatření podle vedení Salzburku sníží počet aut v ulicích zhruba o tisícovku denně. Platit má zatím jen tohle léto, po sezóně ho ale město vyhodnotí a může omezení i prodloužit. Kritici už nyní namítají, že to problémy nevyřeší a jen je přesune do jiných částí města. Bára Vránová, Český rozhlas.
15: Pulitzerovu cenu v hlavní kategorii veřejná služba získal americký deník Washington Post, a to za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí uspěla i další média. V kategorii investigativní žurnalistika to byl deník New York Times. Za domácí zpravodajství si ocenění odnesla agentura Reuters. Pulitzerovy ceny uděluje Kolumbijská univerzita v New Yorku a jsou považované za nejprestižnější americké novinářské ocenění. Posloucháte zprávy úterního Ranního plusu. Dnes pokračují státní maturity. Studenty po celé republice čeká didaktický test z českého jazyka a literatury, který je povinný. Poprvé ho budou psát přes 84 tisíc maturantů. Zkouška se skládá z uzavřených i otevřených úloh a ověřuje základní znalosti gramatiky i literatury. Studenti mají na vypracování 85 minut. Pokračuje Barbora Rosulková, ředitelka státní organizace Cermat, která státní maturity maturitní zkoušky zajišťuje.
10: Žáci se o svém výsledku dozví buď prostřednictvím té školy, nebo pokud se přihlásili na výsledkový portál žáka, tak ten svůj výsledek uvidí i tam. A to v termínech stanovených jednotným harmonogramem, nejpozději tedy do 15. května.
15: Hasiči v podvečer lokalizovali lesní požár v Národním parku České Švýcarsko. Hořelo asi na 100 hektarech a plochu se daří postupně zmenšovat. S hašením pomáhali vrtulníky, mezi nimi taky dva ze Slovenska. Místo, odkud se v sobotu požár rozšířil, je mimo turistickou trasu. Podle mluvčího parku Tomáše Salová se mu říká Na Balech a leží mezi Dolní Chřibskou a Rynarticemi. Je to spíš klidnější oblast parku, kam návštěvníci příliš nechodí, upřesňuje Salov.
11: Kde je bukový porost, který výrazně utlumil postup požáru, ale v některých strmých svazích ty souše ještě zůstaly a v těch svazích se ten požár začal rychle rozvíjet v tom suchu, které teď panuje.
15: Ranní doprava na plusu na D1 před Brnem ve směru z Vyškova trvá zdržení pro kamiony od Holubic. Z kilometru 211 se sunou až k omezení u sjezdu na D2. Na D7 na příjezdu do Prahy směrem od Slaného čekejte kolonu od sjezdu na Tuchoměřice. Z 3. kilometru pojedete 20 minut k omezení před Evropskou. A ve Strahovském tunelu v Praze směrem ze Smíchova na Břevnov stále působí potíže. Porouchané osobní auto v pravém pruhu výrazně kvůli tomu regulují provoz v Mrázovce. Dobře dojďte. A bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají přehánky nebo i bouřky a teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Posloucháte Ranní Plus.
1: A posloucháte ho 8 minut po 7. hodině. Dobré ráno vám od mikrofonu přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. První lodě uvízlé v Perském zálivu údajně propluly Hormuzskou úžinou pod americkou ochranou. Proplutí nejméně jednoho svého plavidla potvrdila rejdařská společnost Maersk. Pentagon zároveň oznámil zneškodnění několika iránských ozbrojených člunů. Teherán to ale popírá. Americký prezident Donald Trump označil operaci na osvobození lodí uvízlých v Perském zálivu za humanitární. Aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobrý den.
14: Hezké ráno, Šárku.
1: Kolik lodí, Štěpáne, a za jakých okolností se tedy americké armádě podařilo eskortovat? A lze to vůbec ověřit?
14: No, zatím stoprocentně máme potvrzenou jenom tu jednu loď už zmíněné rejdařské společnosti Maersk, která to potvrdila britské televizní stanici BBC, uvedla, že její první loď proplula pod ochranou amerických vojáků nebo americké armády Hormuzskou úžinou bez incidentu. Kolik dalších lodí proplulo, to zatím není úplně jasné. Každopádně Írán úplně popírá, že by vůbec Američané nějakou loď úspěšně eskortovali, a jak už zaznělo, tak celý ten projekt Svoboda, jak ho nazval Donald Trump, tak má za cíl vysvobodit zhruba 2000 lodí, které uvízly v Perském zálivu poté, kdy Írán uzavřel Hormuzskou úžinu. Na palubě těch lodí, na palubách těch lodí je asi 20 000 námořníků, kterým postupně dochází zásoby. No a i proto Spojené státy nazývají nebo označují tuhle operaci za humanitární. Jenom připomenu, že celkově se jí účastní 15 000 amerických vojáků, tady uvedl Pentagon, zhruba 100 letadel a také americké torpédoborce a další vojenské lodě.
1: Mluvili jsme o nějakých zničených člunech, také včera Írán vyslal nějaké svoje střely s plochou dráhou letu směrem na Spojené arabské emiráty. Tak co se ti podařilo zjistit o těchto událostech, které operaci provázejí?
14: Evidentně jsou to první vojenské operace od vyhlášení příměří. Zatím jsou to tvrzení proti tvrzení. Pentagon tvrdí, že vrtulníky vojenské zneškodnily 6 ozbrojených iránských člunů, které pravděpodobně měly tedy cílit na ony eskortované lodě. Írán popírá, že to byly ozbrojené čluny. Tvrdí, že to, co Američané zasáhli, tak byly malé nákladní lodě, že na jejich palubách zemřelo 5 9 námořníků a že takový útok podle Íránu pouze ukazuje na to, jak je americká armáda nervózní z případného iránského zásahu. Pravdou je, že Spojené arabské emiráty hlásí skutečně útok jak raketový, tak dronový. Údajně zneškodnili celkem 15 raket. Jeden z dronů, nebo možná více dronů, zasáhlo také terminál ropný v přístavu Fujairah, který je v plamenech. Čili tohle je první útok ozbrojený během celého příměří. Írán ale popírá, že by za tímto útokem stál. No a iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi na základě těch událostí prohlásil, že tuhle krizi není možné vyřešit vojensky.
1: Jak se k celé akci americké armády vlastně staví Írán?
14: Írán považuje ten americký pokus dostat lodě, tedy uvízlé v zálivu, přes Hormuzskou úžinu za porušení příměří a tím pádem také ospravedlňuje použití síly. No a podle analytiků Washington se snaží zároveň, kromě toho, že označuje tu akci operaci za humanitární, tak se snaží ukázat, že je schopný zajistit plavbu Hormuzskou úžinou i přesto, že Írán tvrdí, že ji bude blokovat a tím pádem vzít Íránu tu jeho hlavní páku v případních vyjednáváních o tedy dohodě mezi Íránem a Spojenými státy o ukončení konfliktu. No a Írán samotný, jak už zaznělo a už jsem citoval iránského ministra zahraničí Araghchiho, tak tvrdí, že jednat se musí, protože vojensky prostě

0: noc, stále posloucháte Ranní plus. Vysokého věku se dožívají častěji ženy než muži. Podle aktuálních dat České správy sociálního zabezpečení u nás žije stoletých a starších 1158, z toho 153 mužů. A mezi nimi je Jan Hrabík z Prahy. Ve 103 letech bydlí s manželkou stále doma. Natočili jsme s ním druhý díl seriálu o dlouhověkosti.
1: Pane Hrabíku, my jsme se potkali před činžovním domem v Praze. Tady bydlíte.
2: Ano.
1: A tenhle dům jste ještě před pár lety uklízel. Je to tak?
2: Je to tak.
1: Vytírání, zametání.
2: Ano, ano. To bylo i údržba, víte.
1: A teď vám je 103 let.
2: 103 roku.
1: A vy se jdete teď projít do parku. To děláte běžně?
2: Jo, jo. Tady chodím takhle, víte.
1: A máte dvě hůlky? Nordic walking hůlky.
2: Mám dvě hůlky.
1: Vy jdete rychle.
2: No.
1: Věří vám lidi, že vám je 103 let?
2: Kroutí hlavou. Můžeme jít tudy?
1: Můžeme.
2: Já radši takhle.
1: Vy bydlíte v bytě s manželkou. My jsme se potkali před vchodem. Ona šla do školní jídelny, šla pro obědy, abyste měli teplé jídlo.
2: To chodí pro oběd.
1: Dvakrát jsem se jí ptala, jestli by se nechtěla reportáže účastnit, a nechala to na vás.
2: Nechtěla.
1: A to je 95 let.
2: 95.
1: A máte děti?
2: Dva kluky.
1: A jsou v důchodu už synové?
2: Ještě není v důchodu.
1: Jak dlouho se tak procházíte, když vyrazíte?
2: Tak na hodinu i víc.
1: Opravdu jdete rychle? Dělá vám radost to jaro?
2: Jo, to mám rád. Všechno kvete. Tak tudy já chodím. Tak.
1: A vy jste pracoval jako projektant?
2: Jako projektant. Já dělal hlavně kotelny.
1: My už jsme došli do parku.
2: Tadyhle mám takový náměstíčko, tadyhle, tam to mám, já tam chodím. Tady jezdí s kočárkama, s pejskama.
1: Běžci jsou tady. A vy jste hodně rád sportoval, vy jste běhal.
2: Já jsem běhal, Zátopek byl kamarád.
1: Vy jste se poznali s Emilem Zátopkem na vojně.
2: Ano, on tam byl v tankové akademii a on už byl známý. Hledajte, tady jsou lavičky. Tady si můžeme sednout.
1: Pane Hrabíku, vy bydlíte doma v bytě. Není to žádný domov pro seniory.
2: Ne.
1: Jak to zvládáte?
2: No nějak jo, s manželkou. Sobota, neděle vaříme. No vždycky večer mě dělá kašičku. Jako za dětských let.
1: Krupicovou kaši? S máslem, s kakaem?
2: Jo, jo, jo. Másle má s tím, jak se to jmenuje.
1: Kakao?
2: Ne, ta z kořice.
1: A ta péče o domácnost, jak to máte
2: to
1: s manželkou?
2: Já mám nádobí a uklízím, já to dělám za ní někdy a pomáhám jí v kuchyni, víte.
1: Luxujete?
2: Luxuju.
1: Utíráte prach?
2: Taky, to bylo moje pořádek.
1: Perete?
2: To ne, to ne.
1: Vám to sluší, máte modrou košili, svetr, vyleštěné boty.
2: Aha.
1: Vy voníte, vy jste se navonil?
2: Jo, když se holím, tak se vždycky pospraju.
1: Dbáte na sebe?
2: Jo.
1: A technika vám dělá problém pustit si cokoliv?
2: Ne, ne, ne.
1: A zajímá vás třeba zpravodajství, co se děje ve světě, co se děje
2: jo,
1: doma?
2: Jo, to moc sleduju. Půjdeme jinam, jo? Mladší syn, ten mě hodí pořád, abych cvičil. Jo, abych cvičil.
1: Teď si procvičujete ruku, děláte takové kolečka.
2: Druhou ruku a záda, víte.
1: A ten pohyb neustálý udržuje vás v kondici.
2: To jo, to jo.
1: Říká Jan Hrabík, kterému je 103 let. V dalším díle seriálu uslyšíte stejně starou paní Marii. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: V 7 hodin a 17 minut přidáme další důležité informace. Hasičům se včera podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko, se kterým bojují od sobotního odpoledne. Události v Hormuzském průlivu ukazují, že neexistuje vojenské řešení, prohlásil to iránský minister zahraničí Abbas Araghchi, napsala v noci na dnešek agentura Reuters. Projekt Svoboda, při němž chtějí americké lodě pomáhat proplout obchodním lodím uvázlým v oblasti, označil za patovou. Americký prezident Donald Trump nicméně prohlásil, že při operaci už Američané zlikvidovali 7 iránských rychlých člunů, píše o tom BBC. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti X oznámil klid zbraní v bojích proti Rusku od půlnoci na středu 6. května. Ruské ministerstvo obrany

0: Dlouho předtím na platformě Telegram vyhlásilo příměří na 8. a 9. května u příležitosti oslav Dne vítězství.
1: Nejen Německu, ale také Španělsku hrozí Donald Trump stažením vojáků ze dvou tamních základen. V případě Španělska by se jednalo údajně asi o 3000 vojáků. Bílý dům Španělsko kritizuje za, z pohledu tedy Trumpovy administrativy, nedostatečnou podporu při amerických operacích proti Iránu, zvláště pak v Hormuzském průlivu. Ve spojení jsme s Lubicou Zluchovou, naší spolupracovnici ve Španělsku. Dobrý den.
2: Příjemný dobrý den, prajem.
1: Spojené státy mají tedy na jihu Španělska dvě základny, leteckou a námořní. Reagovala nějak španělská vláda na to Trumpovo vyjádření?
2: Vláda Pedra Sáncheza reagovala na hrozby Donalda Trumpa o stiahnutí vojakov a reagovala pokojne a aj ministerka obrany Margarita Robles vyhlásila, že Španielsko nepríjma lekcie a že hrozby sú neopodstatnené a nemajú ani právny základ. Madrid považuje tieto vyhlásenie amerického prezidenta Trumpa skôr za politický tlak, než za reálny plán, keďže súčasné zmluvy o základniach sú stále platné. Hoci Donald Trump vyhlásil, že pravdepodobne svojich vojakov stiahne, teda okrem Nemecka aj zo Španielska, zatiaľ neexistuje oficiálny rozkaz na toto stiahnutie.
1: Jaký strategický význam mají ty dvě americké základny na území Španělska, respektive případně i v celoevropském kontextu?
2: No, letecká základňa v Morón de la Frontera je dôležité logistické spojenie USA medzi teda USA, Afrikou a Blízkym východom. Umožňuje rýchle nasadenie jednotiek a lietadiel do oblasti konfliktov. Má jednu z najdlhších vzletových dráh v Európe a veľké sklady munície a paliva. Tiež vďaka polohe uľahčuje kontrolu Stredozemného mora a slúži ako kritická technická zastávka pre transatlantické operácie. Tá námorná základňa v meste Rota pri Atlantickom oceáne je kľúčová pre protiraketový štít NATO. Takže ako vidno, obe tieto základne dôležité minimálne tou strategickou polohou sú.
1: Nechám vás na chvilinku vydechnout a formuluji tu závěrečnou otázku našeho rozhovoru. Americký prezident prohlásil, že by ze Španělska stáhl kolem 3000 vojáků. Kolik jich aktuálně slouží na těch zmíněných obou amerických základnách?
2: Je ich necelých 4 tisíc v oboch základniach. To číslo je premenlivé, nie je stále. Počty vojakov a personálu sa menia podľa potreby. Maximálne ich je 3800. Takže ak by prezident Trump stiahol 3 tisíc vojakov, tak by stiahol vlastne kompletne obe celé základne, čo isto nie je strategické, ale nie je to ani jednoduché, ani organizačne, ani právne, ani logisticky. A podľa expertov by to trvalo aj niekoľko mesiacov. Ale reálna situácia je taká, že napríklad na námornej základni v Rote sa v uplynulých mesiacoch do infraštruktúr investovalo. Takže vôbec nič nenaznačovalo tomu, že by sa tieto základne mali zatvárať.
1: Lubica Zluchová, spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku. Děkujeme.
2: Děkujeme, já pěkný den.
0: 7 hodin a 22 minut posloucháte Ranní plus. Přibližně 1 až 2 roky trvá, než se pacienti, kteří mají vysoký tlak v plicích, dozví, že mají plicní hypertenzi. Vážná nemoc se totiž v počáteční fázi někdy zaměňuje s jinými chorobami, třeba s astmatem. Lékaři ale varují, že jenom včasné odhalení příčiny potíží a nasazení správné léčby předejde závažným zdravotním komplikacím. Upozorňují na to u příležitosti Světového dne plicní hypertenze.
3: Měla jsem problémy dojít na tramvaj, problémy s chůzí do schodu. Byly to pro mě příznaky, kdy jsem si říkala, že mám slabou kondičku, že to určitě není nic vážného.
4: Plicní hypertenzi diagnostikovali 36-leté Evě z Ostravy lékaři před 3 lety. Předtím ji ani nenapadlo, že by v tak mladém věku mohla čelit vážnému onemocnění.
3: Jenže potom, když už to bylo horší, kdy už jsem i omdlévala, tak pro mě potom musela přijet záchranná služba. Tam už se potvrdila ta diagnóza. Nemohla jsem vůbec chodit. Opravdu já jsem jenom ležela. Já jsem byla ráda, že si dojdu na toaletu. Byla jsem ráda, že dojdu do obchodu a jestli do práce, tak na 2 hodiny týdně.
4: Plicní hypertenze se často rozvíjí plíživě. První příznaky jsou nenápadné a snadno zaměnitelné s mnohem běžnějšími obtížemi, vysvětluje Pavel Jansa z kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
5: Hlavní projevy plicní hypertenze jsou nedostatek dechu, tedy dušnost, a potom únava. Jsou to projevy, které ovšem provázejí mnoho jiných klinických jednotek, které jsou populaci podstatně častější, a proto se na ně myslí dříve než na plicní hypertenzi. Tak právě ta netypičnost nebo nespecifičnost těchto příznaků vede k tomu, že ta diagnóza plicní hypertenze se stanovuje relativně pozdě.
4: A to může trvat klidně i 2 roky. Neléčená plicní hypertenze přitom může vést až k selhání srdce. V Česku se s ní setkává zhruba 1% dospělých. U starších pacientů je výskyt ještě vyšší. Většina případů ale souvisí s onemocněním srdce nebo plic. Příčinou ale můžou být podle Pavla Janci i autoimunitní choroby nebo plicní embolie.
5: Plicní hypertenze totiž není jedna choroba. Plicní hypertenze je projev řady chorob, který je definován tím, že se zvýší tlak krve v plicních cévách. Takže celkově je asi 1% dospělé populace, které má plicní hypertenzi, ale většina těch plicních hypertenzí jde právě za tím onemocněním srdce nebo plic, což je známka pokročilosti nebo méně pokročilého toho základního onemocnění. Těchto pacientů jsou tisíce, možná 10 000.
4: Možnosti léčby se ale liší podle konkrétního typu onemocnění a jeho příčiny. Popisuje předseda České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimír Koblížek.
6: Plicní hypertenze se léčí různými způsoby. Někteří pacienti mají onemocnění srdce, tam se léčí primárně to srdeční onemocnění, další jsou primárně nemocní na plíce nebo na nějakou třeba hematologickou nebo systémovou chorobu. A jsou pacienti, kteří mají takzvanou primární plicní hypertenzi, a těch také je celá řada. A ty podle toho typu postižení se léčí právě buď pomocí těch tablet, nebo některé ty další typy, které jsou po opakovaných plicních embolizacích, se léčí chirurgicky.
4: U jednotlivých pacientů se tak může léčba výrazně lišit, a jak ukazuje i příběh Evy z Ostravy, u některých z nich může zásadně změnit každodenní život.
3: Léčba přišla za 5 minut 12, jo, kdy opravdu už jsem měla natěsno. Ten pocit, kdy se vám vrátí příval energie, jo, protože já jsem nemohla opravdu nic. Já tomu říkám, že jsem dostala druhou šanci.
4: Jedním z příznaků nemoci jsou kromě dušnosti a únavy taky modrající rty nebo konečky prstů. I proto dnes na nemoc upozorní několik modře nasvícených významných budov po celém Česku. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Na zámku ve Slavkově u Brna se najde i jedna z technologických vychytávek, a to v nové expozici, která se tam dnes v 11 hodin dopoledne otevírá. Kdybyste se na něco chtěli zeptat Napoleona, tak vám odpoví jeho virtuální avatar. Lidem tahle aplikace přibližuje období napoleonských válek z pohledu císařů, ale také vojáků a i prostých obyvatel regionu, tedy i ta celá výstava. V bývalých zámeckých koninách čeká návštěvníky řada projekcí, her, ale také třeba autentické předměty, které slavný vojevůdce používal.
7: On vždycky, když dlouho se nic neděje, tak takhle vyzve návštěvníky, aby přistoupili blíž.
4: Říká jeden z autorů expozice Petr Jón. Návštěvníky oslovuje Napoleon z obrazovky, která vypadá jako obraz v rámu, a u ní je sluchátko jako ze staré telefonní budky.
8: Pokažte se platnou propustkou a předstupte.
7: Což je vstupenka od expozice, kterou teďka skenuji.
4: A teď už mluví Napoleon jenom ke mně do sluchátka. Císaři Napoleone, slyšela jsem, že ty úspěchy na bojovém poli jste si vymyslel, že to ve skutečnosti byla práce vašich důstojníků.
9: Nesmysl. Kdo šíří takové lži? Důstojníci byli skvělí, ale velení, strategie, ta jiskra, která rozhoduje bitvy, to jsem byl já.
10: Někdy je trošku takový příkrý. Většinou, když mu lidé pokládají nějaké nevhodné dotazy.
4: Říká historik Martin Rája. Dalším tahákem jsou podle něj autentické předměty, které Napoleon používal. Například jeho osobní šavle nebo neseser.
10: Kartáček na zuby, hřeben, břitvu, pak je samozřejmě v případě Francouze nezbytná i vývratka.
4: Skládací.
11: to je praktické.
10: Ano, oni byli velmi praktičtí.
11: Všechny tyto věci zapůjčila Fondation Napoleon. Jen málo kdy opouštějí Francii. Na instalaci dohlížela historička Alaïs Kupry.
12: Je potřeba, aby ty předměty byly ve vitríně, která je chráněná, aby v ní byla stabilní teplota 20 stupňů a také vlhkost.
13: Zdravím vás, návštěvnictvo. Jmenuji se Vincent Kučera.
11: Jiný pohled na bitvu u Slavkova nabízí voják, který v ní bojoval, byl raněn a nakonec zemřel.
10: Vincent Kučera je takovým průvodcem tou expozicí. Vidíme ho v té projekci věnované Slavkovské bitvě a sám ty události komentuje.
11: Samotnou bitvu lidé uvidí na velkoformátovém modelu, popisuje Petr Jón.
7: Na tom modelu Slavkovského bojiště budou promítány pohyby vojsk a na té vertikální projekční ploše bude hlavní film 13-minutový té bitvy samotné.
11: Spodní patro expozice tvůrci koncipovali jako interaktivní prostor plný her.
10: Nabijete si dělo, zamíříte a střelíte kuličku. Teď jsem vystřelil málo.
11: Ukazuje Martin Rája.
10: Tady máme repliku pušky, takže si můžete i vyzkoušet, jak těžká byla puška. Připravíte, zamíříte a vystřelíte.
11: Podle Martina Ráji si ale na své přijdou nejen děti, ale i dospělí muži a ženy.
10: Je tam projekce o Napoleonově rodině. Tvůrci tomu říkají Červená knihovna, manželky, milenky, děti, sourozenci, dynastická politika.
11: Náklady na vznik expozice dosáhly zhruba 45 milionů korun. Cílem autorů nebylo oslavovat Napoleonovy vojenské úspěchy, ale připomenout i utrpení válkou postižených lidí. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
14: Interview Plus.
15: Pivovarníci žádají o podporu podniků, kterým ubývají zákazníci. Vyzývají proto vládu, aby snížila DPH na čepované pivo a zařadila ho mezi strategické suroviny. Proč by jim měla vyhovět? A skutečně oslabuje pivní kultura, přestože Češi drží stále přední příčky v konzumaci alkoholu? Na to se zeptám podnikatele a předsedy gastronomické sekce Hospodářské komory Luboše Kastnera.
14: Interview Plus, Pavlíny Nečáskové. Dnes po 12:30 na Plusu.
0: Je 7:30 a zprávy má Ondřej Látal.
14: Český rozhlas Plus.
16: Sněmovna by dnes mohla schválit roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování, a to až na konec června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO ještě nejsou otestované všechny funkce. Zatím není jisté, jestli odložení podpoří i opozice. Po summitu Evropského politického společenství budou dnes v Jerevanu v užším formátu pokračovat jednání mezi Arménci a nejvyššími představiteli Evropské unie. Arménie loni přijala zákon, kterým deklaruje svůj záměr usilovat o členství v Unii. Podle předsedy Evropské rady Antonia Košty musí Evropa v zájmu své bezpečnosti spolupracovat s partnery ve všech regionech, včetně Jižního Kavkazu. Lékaři mají podezření na 7 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Uvedla to Světová zdravotnická organizace s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím 2 případy. 3 lidé na lodi zemřeli, 4 další jsou nemocní, 1 pacient je v kritickém stavu. Plavbu z Argentiny na Kapverdské ostrovy organizuje nizozemská společnost. Ta se teď snaží vylodění a lékařské vyšetření všech zhruba 150 cestujících. V Austrálii začne soud s mužem podezřelým z vraždy 5leté domorodé dívky. Případ v zemi vyvolal rozsáhlé a násilné protesty aboriginců, kteří se dožadují odplaty. Podezřelého 47letého muže domorodí obyvatelé zbyli do bezvědomí. Později se střetli s policisty při pokusu vtrhnout do nemocnice, kde lékaři muže ošetřovali. V Liberci začíná Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Program potrvá do neděle. Jeho součástí budou kromě promítání i besedy s tvůrci, výstavy nebo dabingová dílna. Na festivalu jeden z tvůrců každoročně dostane ocenění za celoživotní přínos animovanému filmu. Přidáme ranní dopravní informace. V ranním plusu na D1 před Brnem směrem z Vyškova trvá zdržení pro kamiony od Hlubic. Z kilometru 211 se sunou až k omezení u sjezdu na D2. Na D2 před Brnem od Bratislavy brzdí nákladní soupravy u Modřic na 3. kilometru. D1 před Prahou směrem z Brna popojíždí tam dlouhá kolona, nesouvislá od sjezdu na Sázavu z kilometru 35. V obou pruzích se pokračuje pomaleji až do omezení na Šmejkalce. Na D7 na příjezdu do Prahy směrem od Slaného čekejte kolonu od sjezdu na Tuchoměřice. Ze 3. kilometru pojedete 20 minut k omezení před Evropskou ulici. Projíždí se tam pouze levým pruhem. A na městském okruhu pokračuje výrazná regulace provozu v tunelech, teď aktuálně hlavně od Barandovského mostu na Břevnov. Ve Strahovském tunelu hned dvě potíže, nejprve na jeho začátku. V pravém pruhu nepojízdné osobní auto, další pak asi uprostřed tunelu. Kolona na jižní spojice od sjezdu na Pankrác, zdržení je tam v řádech desítek minut. Dobře dojeďte. Úterý 5. května bude oblačné až zatažené, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky a nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, večer se jen výjimečně objeví přehánky a teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
14: Posloucháte Ranní Plus.
0: A posloucháte ho 3,5 minuty po 7:30. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. Poslanci dnes budou opět jednat o stavebním řízení. Dnes bude na jejich 16. schůzi hlavním tématem odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování do června 2027. S podrobnostmi už je ve studiu Kateřina Špálová. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
0: S takzvanou malou novelou stavebního zákona přišla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Proč je podle ní ten odklad potřeba?
17: Geoportál je podle ministryně v tuto chvíli funkční, není ale ještě úplně otestovaný. Při brzkém spuštění by to mohlo způsobit úřadům komplikace. Plně funkční prý není například nahrávání územně analytických podkladů nebo upozornění pro uživatele. Parlament v roce 2024 přijal novelu stavebního zákona, která kvůli tehdejším problémům s digitalizací stavebního řízení odložila povinnost používat geoportál, a to do konce letošního června. Obce do něj tedy nemusí vkládat svoji dokumentaci a mohou využívat dosavadní postupy zveřejňování na úřední desce. Podle ministryně Mrázové se tato novela zaměřuje jen na posun povinného používání geoportálu. Zbylé změny související se stavebním řízením jsou v takzvané velké novele stavebního zákona, kterou teď projednali sněmovní výbory.
18: Návrh zákona předkládám s žádostí o vyslovení souhlasu s tímto návrhem již v prvním čtení, aby nedošlo k ohrožení právní jistoty a procesu územního plánování. S tímto návrhem jsem rovněž seznámila všechny poslanecké kluby, a to bez ohledu na to, zda jsou ve vládní koalici nebo v opozici.
17: To by znamenalo zrychlené řízení, tedy že by poslanci novelu schvalovali pouze jednou a nemusela by projít třemi čteními a výbory. Pokud by ji dnes takto sněmovna schválila, putovala by rovnou do Senátu.
0: A co na to opoziční kluby umožní schválení ve zrychleném řízení?
17: To zatím není jasné. Opoziční kluby se chtějí ještě během dopoledne poradit, jaký k tomu zaujmou postoj. Například šéf ODS Martin Kupka už dříve řekl, že s ohledem na to, jak se chová vláda vůči současné opozici, jak se chová i z hlediska standardních zvyklostí, které se držely a najednou se nedrží, tak nemůže očekávat, že oni kývnou na každý její krok. To hnutí STAN podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka novelu podpoří, jen ještě neví, zda ve zrychleném řízení.
19: My jsme o tom s paní ministryní hovořili, nevím tedy, jestli to bude v 90. nebo to ve standardním režimu, o tom ještě bude jednat náš klub, ale podpoříme posunutí účinnosti o rok.
17: Zrychleným řízením novela neprojde, pokud to vetují minimálně dva poslanecké kluby.
0: Kateřino, a co dalšího ještě tento týden poslance čeká?
17: Na té dnešní schůzi mají poslanci na programu blok druhých čtení. Mezi nimi je třeba novela o státní sociální podpoře nebo o sociálních službách. V prvním čtení pak mají návrh o zemských znacích a vlajkách nebo o platech představitelů státní moci. Touto novelou chce koalice platy zmrazit. Dlouhá debata se očekává pak ve středu, na kterou je svolaná mimořádná schůze. Jejím prvním bodem je vládní návrh, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. Tam se očekává dlouhá diskuse, protože opozice tento návrh tvrdě kritizuje. Také podle Národní rozpočtové rady by došlo schválením novely k zásadnímu rozvolnění rozpočtových pravidel. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale argumentuje tím, že Česko chce jít obdobnou cestou jako třeba Německo. To znamená nezahrnovat čas obraných a infrastrukturních výdajů do deficitu státního rozpočtu. Ve třetím čtení ale může sněmovna schvalovat zákony jen do 14 hodin. Dá se proto očekávat, že se k hlasování poslanci tuto středu nedostanou.
0: Program jednání poslanecké sněmovny pro tento týden jsme probrali s Kateřinou Špálovou z domácí redakce. Díky za to.
17: Hezký den.
1: Ranní plus posloucháte 8 minut po půl osmé. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil od zítřka, tedy od 6. do 9. května příměří, aby mohly proběhnout oslavy konce druhé světové války. Moskva pohrozila, že pokud ukrajinské drony naruší přehlídku na Rudém náměstí, udeří raketami na centrum Kyjeva. Návštěva Volodymyra Zelenského v Jerevanu, to bylo na summitu Evropského politického společenství, vyvolala rozhořčení kremelských médií, která Arménům vyhrožují tvrdou odvetou. Nejen to probereme v rámci výběru ruskojazyčných médií. Ondřej Soukup, kolega, který se na rusko- a postsovětský prostor specializuje, teď s námi ve studiu. Přejte dobré ráno.
20: Dobré ráno.
1: Servy Moskou tady spíše o možném příměří během oslav konce druhé světové války. Teď jsme už jako informovali v průběžně během celého rána o tom vyhlášení obou termínů, jak z ruské strany, tak z ukrajinské strany. Co o tom tedy zatím víme?
20: No je to taková určitá hra, protože když se to vezmeme chronologicky, tak vlastně jako první Vladimir Putin volal Donaldu Trumpovi, aby on zařídil, že 9. května, kdy se v Moskvě koná ta slavná vojenská přehlídka na Rudém náměstí, nesmírně symbolická a tak dále, tak, aby tedy bylo vyhlášeno nějaké příměří. Následně Kyjev prohlásil, že by ho to docela zajímalo, že by možná jako o příměří měl zájem, zejména pokud by mělo vést k nějakému dalšímu míru. Nicméně dneska je situace taková, že obě dvě strany vlastně vyhlásily příměří s tím, že Ukrajina vlastně začíná dříve, jak si řekla, s tím, že pokud tedy ovšem Rusko bude, řekněme, 6. 7. útočit, no tak jako Ukrajina potom ale není asi povinna dodržovat to příměří, takže je to trošku jako tragikomické, nicméně zdá se, že obě dvě strany asi směřují k tomu, že při nejmenším ty dva dny se střílet nebude.
1: Před půl devátou budeme v tomto vysílání v Ranním plusu mluvit o Arménii a pokud vím, tak ty ses dočetl, že komentátor listu Moskovský komsomolec otevřeně Arménii vyhrožuje kvůli návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jak argumentuje autor toho textu, co vyvolalo takové rozhořčení?
20: Tak především obecně teda ten fakt, že Volodymyr Zelenský vůbec do Jerevanu přijel, autor kritizuje obecně zahraničně politickou koncepci Arménie, říká, podívejte se, vy tam hledáte nějaké neexistující obětí ze strany Evropské unie a ve skutečnosti tady odvrháváte nataženou bratrskou ruku pomoci ze strany Ruska, přímo takhle to tam píše, ale co je zajímavé, že vlastně on tam ani jedním slovem nezmiňuje to, že Volodymyr Zelenský přednedávnem byl v Azerbajdžánu, tedy v sousední zemi, která také má vlastně jako slušné vztahy s Ruskem. A tam dokonce ovšem Zelenský i podepsal dohodu o vojenské spolupráci. A z nějakého důvodu prostě moskevský komsomolec tohle vlastně úplně ignoruje.
1: Biznesový list Vědomosti publikoval komentář Marie Zacharovové, mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Ta kritizuje americké úředníky, tvrdí, že se snaží torpédovat snahu prezidenta Donalda Trumpa o zlepšení vztahu mezi Spojenými státy a Ruskem. Jakými slovy to zdůvodnila, co o tom napsala?
20: Zdůvodnila to slovy velmi květnatými, jak už je u ní zvykem. V zásadě, když to velmi jako zjednoduším, jde o to, že šlo k několika případům, že američtí úředníci dětem ruských diplomatů, které se narodili ve Spojených států, tak jim vlastně jako automaticky dali americké občanství. Zacharová nepíše, kolika lidem se to stalo a tak dále, nicméně dělá z toho daleko sáhlý závěr, že ve skutečnosti to je prostě způsob, jak tady ten takzvaný deep state, hlubinný stát, se snaží podkopat úsilí Donalda Trumpa, aby on potom se svým bojem proti migraci vypadal, že tady dává občanství Rusům, zatímco prostě deportuje statisíce latinoameričanů a dokonce varuje, že by to mohl být ve skutečnosti i jako past pro ruské diplomaty, protože co kdyby následně americké úřady jim odebrali děti na základě, jak ona tam píše, převratného chápání genderové rovnosti, ať už s tím myslí cokoliv.
1: Ondřej Soukup, náš komentátor, odborník na postsovětský prostor a jeho pohled do ruskojazyčných médií. Děkujeme.
20: Naslyšenou.
0: A v 7 hodin 43 minuty přineseme další pohled třeba na agenturní zprávy. Mluvilo se tady o tom příměří, které mezi sebou mají mít Ukrajina a Rusko, ale nicméně zatím nejméně 4 lidi zabili ruské drony a rakety během nočních útoků v Poltavské oblasti Ukrajiny. Oznámili to úřady. 3 raněné hlásí záchranáři z Kyjeva. Události v Hormuzském průlivu ukazují, že neexistuje vojenské řešení. Prohlásil to íránský minister zahraničí Abbas Araghchi a projekt Svoboda označil Zapatový. Americký prezident Donald Trump nicméně prohlásil, že při operaci už Američané zlikvidovali 7 iránských rychlých člunů a provezli úžinou nejméně 2 obchodní lodě. To Irán popírá. A na Pražském hradě dnes začne konference Evropa jako úkol. S úvodními projevy na ní vystoupí prezidenti Česka a Finska. Dvoudenní konference se podle organizátorů zaměří především na téma evropské bezpečnosti a obranného průmyslu či na evropskou konkurenceschopnost.
1: Posloucháte Ranní plus. Vláda budoucího maďarského premiéra Petra Maďara bude mít 16 členů. Jména některých ministrů zveřejnil krátce po parlamentních volbách. Další teď k prioritám kabinetu bude patřit zlepšení vztahu s Bruselem, odblokování evropských fondů, podpora půjčky pro Ukrajinu, ale třeba i obnova akademických svobod. Nová maďarská vláda se má ujmout funkce v Den Evropy, tedy 9. května. Ve spojení jsem teď se Zoltánem Salajem, to je redaktor slovenského deníku N, který vede maďarskou verzi listu s názvem Napunk. Dobrý den do Bratislavy.
2: Dobrý den, Trem.
1: Jak hodnotíte ta nově ohlášená jména ministrů maďarské vlády? Jsou to většinou známé osobnosti nebo nějakým výběrem premiér překvapil?
2: Bolo tam viac prekvapení a najväčšie prekvapenie je vlastne, že táto vláda sa viac podobá na odborníckú vládu, na vládu expertov, ako na stranickú vládu. V predchádzajúcich obdobiach, v podstate od roku 2010, Viktor Orbán ako premiér zostavoval svoje vlády vždy tak, že tam stranici mali najdôležitejšie posty a aj na takých ministerstvách ako ministerstvo kultúry alebo rôzne iné. Sedeli ľudia, ktorí vlastne nemali často s tými rezortmi nič spoločné. A v tejto novej vláde bude novinkou aj to, že tam na čelách ministerstiev budú stať ľudia, ktorí sú väčšinou odborníci. Samozrejme sú tam aj ľudia, ktorí sú už od začiatku spolu s Petrom Maďarom v jeho strane TISA. Ale už z tej zostavy vidíme, že tá vláda bude naozaj mať aj za úlohu aj také krízové riadenie, keďže tie rezorty dostali odborníci väčšinou.
1: Objavila sa i kritika niektorých nominací, kritika toho, že niektorí členové vlády dříve byli přinejmenším sympatizanty Orbánova Fidesu. Třeba se to týká, ty kritické hlasy se týkaly Ištvana Kapitáně, budoucího ministra hospodářství a energetiky. Jaké informace o tom máte vy, nebo jak se na tohle díváte?
2: Áno, je tam viac takých ľudí, ktorí vlastne zastávali nejaké funkcie počas vlád Viktora Orbána. Je tam viac bývalých štátnych tajomníkov napríklad, ale väčšinou títo ľudia boli v blízkosti Fidesu ešte v rokoch okolo 2010, takže po nástupe Viktora Orbána, keď ešte vlastne tá neliberálna politika sa neprejavila tak silne ako v neskorších rokoch. Jedinou takou výnimkou je asi David Vitézy, ktorý bude minister dopravy. On bol štátnym tajomníkom v rokoch 2020 až 2022. ale on je tiež odborník, on je vlastne najuznávenejším maďarským odborníkom na dopravu a vlastne on je aj veľmi populárny napríklad v Budapešti, kde kandidoval za primátora a tam vlastne prehral iba niekoľkými stovky, iba o stovky hlasov proti Gergelyovi Karačoňovi. Takže je tam viac takých ľudí, jeden maďarský politológ tam to nazval tak, že je to akože vláda Fidesz Light, že sú tam ľudia z Fideszu, ale sú to väčšinou buď odborníci, alebo také umiernenejšie krídlo, ktoré už vlastne v posledných rokoch Fidesz opustilo.
1: Kandidátem na ministra spravedlnosti má byť Márton Melletei Barna, švagr premiéra budúceho. Jak Peter Maďar zdôvodnil, proč bere do vlády příbuzného?
2: Áno, on k tomu vlastne nahrá jedno video, v ktorom podá vysvetlenie na túto záležitosť, keďže to samozrejme kritizovali mnohí, že ako sa môže stať jeho švagor ministrom spravodlivosti. On to zdôvodní vlastne tak, že pozná pána Melletei Barnu už veľmi dlho a je to jeden z najlepších právnikov v Maďarsku, ktorý podporoval stranu Tisza už od začiatku, stál pri Petrovi Maďarovi už od roku 2024 a až potom sa stal jeho švagrom až v roku 2025 a vlastne Maďarová sestra, ktorá pôsobí ako sudkyňa. Ona vlastne teraz rezignuje na svoju funkciu v súdnictve, takže takto sa snaží vlastne Peter Maďar tie konflikty záujmov riešiť. Tak samozrejme uvidíme, že čo to prinesie. Tento príbuzenský vzťah vo vláde, to je fakt, že tento pán Melletei Barna je naozaj právnikom s veľmi bohatou minulosťou, odbornou minulosťou, pôsobil v najlepších právnických kanceláriách, nie iba v Maďarsku, ale aj v zahraničí. A to, že ich prízemský vzťah sa ako bude prejaviť vo vládnutí, tak to samozrejme ukáže čas.
1: Zoltán Salaj vede maďarskou verzi slovenského denníku N. A teď s námi byl ve spojení. Děkuju za rozhovor.
2: Ďakujem pekne, pekný deň prajem.
14: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
0: Akciové trhy jsou letos jako na houpačce. V březnu po začátku konfliktu na Blízkém východě zaznamenali výrazný pád, teď se ale znovu dostávají nahoru a některé burzy dokonce za duben hlásí rekordy. Na minimu jsou evropské akcie. I ty americké, které podle indexu S&P 500 přidávají v průměru přes 5%. Téma teď probereme s analytikem Portu Markem Pokorným. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Konflikt na Blízkém východě ještě stále neskončil. Jak je tedy možné, že už se akciové trhy po celém světě vzpamatovávají a rostou?
5: Tak ten důvod toho aktuálního optimismu je to, že trh sází na to, že navzdory stále tomu uzavřenému hormuzskému průlivu a napětí na Blízkém východě a vyšším cenám ropy zůstane energetický šok omezený a že centrální banky po celém světě nebudou muset přistoupit ke zvyšování úrokových sazeb, což by pro akciové trhy nebylo příliš pozitivní. Dalším důvodem je taky to, že investoři věří, že příměří mezi USA a Iránem je na dosah a spíše než na to aktuální geopolitické napětí a Trumpovy měnící se výroky se soustředí na aktuální výsledkovou sezonu v USA, která probíhá, je zatím velmi silná a potvrzuje pokračující optimismus ohledně AI a polovodičových společností, takže to je hlavní důvod, proč teď rostou trhy.
0: Jak moc právě tenhle obrat dokazuje, že jsou akciové trhy rozkolísané a vždycky tak trochu riziko pro investory?
5: S tím, že akciové trhy mohou být krátkodobě silně rozkolísané, by měl počítat každý investor, který do akcí nebo do akciových ETF investuje. Když se ale podíváme na historický graf například celosvětového nějakého ETF nebo jak jste zmiňovala toho amerického S&P 500, který kopíruje právě vývoj těch 500 největších obchodovatelných firm v USA, tak vidíme, že ty krátkodobé výkyvy jsou historicky naprosto normální a jeden z těch výkyvů můžeme říct, že byl třeba teďka ten na blízkém, díky k tomu konfliktu na Blízkém východě. Důležité je říct, že čím delší má ten investor investiční horizont, tak tím více si může dovolit mít tu část toho portfolia více zainvestovanou v akcích nebo v akciových ETF, ale pokud by někdo například chtěl zainvestovat jenom na 5 let, tak musí mít na paměti, že, nebo měl by mít na paměti, že to je pro čistě 100% akciové portfolio celkem riskantní, protože právě když se začne blížit ta doba výběru, tak akcie mohou být zrovna dole kvůli nějakému krátkodobému výkyvu nebo tomu, nebo té nervozitě a je potřeba při tam k takhle krátkodobějším horizontu mít v portfoliu i nějaké konzervativnější instrumenty, jako třeba dluhopisy, komodity nebo případně nějaké globální reality, aby ten pokles těch akcí v tom krátkodobém horizontu buď zmírnili, anebo třeba umazali.
0: Už jsme tady zmiňovali ten americký index S&P 500, který teď zaznamenal historické maximum, stejně tak, ale technologický index Nasdaq 100. Proč se dařilo hlavně americkému akciovému trhu?
5: Když se na ten graf S&P, indexu S&P 500 podíváme zpětně, tak my tam vidíme, že od konce března opravdu nastal ten strmý růst o přibližně 10% za měsíc do dnešního dne. Ale ono to vůbec nejde říct, že to je vlastně jakoby, že se na tom dalo snadně vydělat, protože nikdo nevěděl v tu dobu, že se akcie tak rychle zpamatují a že porostou a ne každý v té době nakupoval. Co se týče toho výkonu, tak S&P je aktuálně na maximech 7230 bodů a od začátku roku vzrostl o 5%, zatímco ten technologický Nasdaq je zaduben 15% z plusu, což je ještě o 5% bodů více. No a ten důvod je ten, že trhy povzbudila ta odolnost amerických firm a výsledková sezóna. Minulý týden reportovaly vlastně všechny největší technologické firmy Amazon, Meta, Google a Microsoft. Sice ty výsledky nebo ta reakce těch akcí po těch výsledcích byla smíšená, ale obecně ty výsledky byly silné a tu tržní náladu to podpořilo. No a ta výsledková sezóna vlastně posunula ty akcie k nejlepšímu měsíčnímu výkonu od roku 2020 a přibližně zhruba 81% firem z indexu S&P 500, které už reportovaly, tak překonaly odhady zisku za první čtvrtletí. To je ten další důvod, což vlastně podtrhuje sílu těch podnikových financí.
0: V době válečných konfliktů by se dalo čekat, že se bude dařit akcím zbrojovek, ale třeba u Czechoslovak Group na burze v Amsterdamu teď vidíme opak. Má to co dočinění se zprávou firmy Hunter Brook, která zpochybňuje obchodní model CSG, nebo čím to je?
5: Ano, tak ta zpráva od Hunter Brook přišla včera, ale co se týče toho nějakého letošního vývoje, tak těch důvodů tam je víc. Prvním tím důvodem je nějaká ztráta té dřívejší euforie kolem obranného sektoru obecně, protože po tom silném růstu cen v době, kdy investoři očekávali dlouhodobě vyšší evropské výdaje na obranu, přišlo trošku vystřízlivění. A trh váhá, jestli budou vlády opravdu zbrojit tak rychle a za tak hodně peněz, jak se čekalo na začátku roku. No a to je důležité zejména proto, že CSG právě vstupovala na burzu v době, kdy byl ten obranný sektor oceněn velmi vysoko a prostor pro ten další růst byl omezenější než u jiných titulů. Ale těm zbrojařským akcím se obecně nedaří i kvůli aktuálnímu napětí v Iránu a vyšším cenám ropy. No a následně vedle tohohle strukturálnějšího problému je i ten sektor, i ten problém vlastně reputační v případě CSG, že se v médiích objevovaly otázky kolem transparentnosti vůči investorům, mimo jiné i kolem výkupu akcí od minoritního akcionáře, no a také kolem informací o té španělské dceřiné společnosti, která byla podle zveřejněných zpráv dříve zařazena na ten seznam suspendovaných dodavatelů.
0: Vysvětluje analytik Portu Marek Pokorný. Děkuji, naslyšenou.
5: Děkuji, nashledanou.
1: Posloucháte Daně Plus. Zoo ve Dvoře Králové nad Labem na Safari Park oslaví v neděli 80 let existence. ve světě má dobré jméno. Je totiž historicky jediným místem, kde se v zajetí povedlo rozmnožit kriticky ohrožené nosorožce bílé severní. A právě do Afriky se vraceli poslední jedinci tohoto druhu v naději, že se je podaří zachránit před vyhubením. Svět zná hlavně příběh samce Súdána. Osudy dalších nosorožců z dvora Králové nad Labem jsou ale neméně zajímavé.
6: Majšinka, pojď ke mně, ty jsi hodná.
21: Ošetřovatel Jan Žďárek pracuje v safari parku Dvůr Králové přes 40 let a nikdy nezapomene třeba na příběh samice Yasiry. Nejdřív bojoval o život její podvyživené matky, samotná Yasiry pak přišla na svět s rekordně nízkou porodní váhou a nedosáhla tak ani na struky.
6: Vážila jenom 17 kilo, běžně mají tak 35, ale můžou mít i 50. A ona ležela na ty slámě úplně hubená, lezli po ní mouchy.
21: Pracovníci zahrady se o mládě starali dnem i nocí a zachránili ho i díky mateřskému mléku nadojenému z jeho mámy.
6: Už první den se nám podařilo nadojit mlezivou a tím jsme ji pravděpodobně zachránili život.
21: Právě dojení mléka nosorožců a jeho následné zamražování pro případ nouze není ve světě běžné. Samice na to ošetřovatelé připravují měsíce dopředu.
6: Takhle si tě tady posunem. Tak. Můžeme trénovat to dojení, šáhnout i na to vemínko, aby se nelekla.
21: Zatímco zmiňovaná Yasiry teď žije v Africe, jiné příběhy tak šťastný konec nemají. Svědčí o tom vyprávění zoologa Jiřího Hrubého o samici Elišce, která v Tanzánii utekla během aklimatizace do buše.
22: Což by pro ní bylo jako rozsudek smrti svým způsobem, protože v komaze je málo vody a hodně potenciálních nepřátel, takže jsme ji museli dostat zpátky, protože ta aklimatizace je daleko delší a složitější.
21: V buši se jí sice podařilo odchytit, o rok později ale zemřela po útoku jiného nosorožce. A podobných příběhů by Jiří Hrubý mohl vyprávět spoustu.
22: Věci, které se v této zoologické zahradě stanou za týden, se v některé zoologické zahradě nestanou ani za 20 let.
23: No a jdi už spát, pojď, dáme do brudky.
21: Aktuálně tady žije 19 nosorožců, stará se o ně třeba i Lucie. V zázemí jsem s ní ve chvíli, kdy si zvířata vynucují mazlení.
23: Nejradši mají drbání asi ve slabinách a na břiše. A oni ty nosorožci si o to vyloženě říkají. Buď si začnou sami lehat k těm řížím, aby jsme přišli a drbali je.
24: Jako teď?
23: Jako teď, přesně. A nebo mají takovej kňouravej zvuk, kterým si nás volají.
21: Ošetřovatelé nosorožce pravidelně sprchují, zvířata mají i svoji speciální kosmetiku. Krém ošetřovatelé na nohy nanáší štětečky.
23: Pojď, Magaši, namažeme ty nožky, pojď. Tak, jedinek už jde taky namazat ty jednotlivý prsty na tom kopytě, tak je tak ho namažeme.
21: Pavilony nosorožců jsou nejstřeženějšími místy areálu. Sledují je kamery, na oknech jsou mříže a nechybí alarm. Varováním je příběh z francouzské zoo, kam před lety vnikli dodnes neznámí útočníci a kvůli na černém trhu velmi ceněné rohovině zabili čtyřletého samce. Ze dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Je 8 hodin, v úterý 5. května pro vás vysíláme Ranní plus, tentokrát se Šárkou Fenikovou
1: a Martinou Maškovou.
14: Český rozhlas plus.
1: A tady je pohled do dalšího scénáře našeho vysílání. Je reálné doprovázet lodě v Hormuzském průlivu, jak si představuje Bílý dům?
0: 48 premiérů a prezidentů v Jerevanu debatovalo o evropské bezpečnosti. Jaké změny chystá Arménie, která se hlásí do EU?
1: Při budování pražského metra se našel dosud neznámý členovec Prvohor. Jak vypadal a jak žil?
0: I o tom budeme mluvit, ale teď ještě zprávy, které pro vás dnes ráno a dopoledne připravuje Ondřej Látal.
16: Přeju hezké úterý. Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení. Tamní ministr zahraničí Abbas Araghchi to prohlásil potom, co se Írán a Spojené státy vzájemně obvinili z několika útoků na svá plavidla. Spojené státy včera zahájily takzvaný projekt Svoboda. Jehož cílem je pomáhat skrze Hormuzský průliv proplout uvázným obchodním lodím. Téma podrobně probereme po zprávách v Ranním plusu s bývalým náčelníkem generálního štábu, který působí na Cebro univerzitě, Jiřím Šedivým a taky Iráncem z uprchlické rodiny, který žije v Česku, ale angažuje se v protirežimních protestech, Kasrou Josefem. Po zprávách.
19: My jsme o tom s paní ministryní hovořili. Nevím tedy, jestli to bude v 90. nebo to ve standardním režimu. O tom ještě bude jednat náš klub, ale podpoříme posunutí účinnosti o rok.
16: Už byl místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček a další téma. Poslanci totiž mají dnes projednat stavební novelu, která o rok odkládá povinné používání národního geoportálu územního plánování. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO chce návrh schválit v takzvaném zrychleném řízení. Podle ní nejsou ještě otestované všechny funkce. Ještě není jisté, jestli zrychlené řízení podpoří opozice, tak jak už o tom mluvil místopředseda STAN Lukáš Vlček. Na středu je pak svolaná mimořádná schůze dolní komory. V závěrečném kole mají poslanci schvalovat novelu upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. S tou opozice nesouhlasí a avizuje dlouhé projednávání.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku zabil na jihu Číny nejméně 21 lidí, přes 60 dalších je zraněných. Příčina exploze zatím není jasná. Úřady na místo vyslali asi 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí. Prezident země Xi Jinping vyzval k důkladnému vyšetření události. Úřadům taky nařídil, aby zintenzivnili kontroly v klíčových průmyslových odvětvích. Německá policie zadržela řidiče, který v Lipsku zabil dva lidi. Autem vjel na pěší zónu a ve vysoké rychlosti projel centrem města. Muž ve vazbě a podle německých médií ještě nevypovídal.
3: Pachatelem je podle saského ministra vnitra Armina Schustra 33-letý Němec. V minulosti se u něj projevily psychické problémy. Podle Schustra zřejmě najel do lidí úmyslně. Motivy činu ale nejsou objasněné. Státní zástupce ho vyšetřuje jako dvojnásobnou vraždu. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z toho těžce. Pachatel projel osobním autem asi půl kilometru po pěší a nákupní zóně v samotném centru Lipska. Při zadržení nekladl odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
16: Armáda Spojených států při dalším útoku na loď v Karibském moři zabila dva lidi. Oznámilo to Jižní velitelství amerických sil, podle kterého šlo o plavidlo teroristické organizace. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na lodě, o kterých tvrdí, že v nich kartely pašují drogy. Americký prezident Donald Trump ale ještě neposkytl spolehlivé důkazy, že na lodích jsou skutečně pašeráci. Představitelé OSN údery odsuzují jako mimosoudní popravy. Maturanty dnes čeká didaktický test z českého jazyka a literatury, zajišťuje ho organizace Cermat a je povinný. Poprvé ho bude psát přes 84 tisíc studentů. Výsledky by se měly dozvědět nejpozději 15. května. Před 81 lety začalo pražské povstání. Navázalo na události v Přerově, Berouně a dalších městech protektorátu. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa.
4: Je 6 hodin.
8: Ozvalo se v éteru 5. května 1945 z úst hlasatele Zdeňka Mančela. Původní záznam se ale nedochoval. Mančel touto dnes už legendární větou odstartoval pražské povstání. Od té chvíle rozhlas vysílal jen česky. Zanedlouho už byla budova na Vinohradech obklíčená.
9: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
8: Povstalci obsadili mosty, postavili barikády, bránili nacistům v útěku na západ. Lidi v euforii vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy. Tvrdé boje skončily kapitulací nacistů 8. května. 3000 Pražanů padlo. Až o den později do Prahy přijela sovětská armáda. Marek Sedláček, Český rozhlas.
16: A Český rozhlas dnes uctí památku lidí, kteří v květnu 1945 padli v boji o rozhlas. Pětní akt začne v 12:30 před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradech. Hradské třídě v Praze. Zahájí ho generální ředitel rozhlasu René Zavoral. Čerstvé dopravní informace v Ranním plusu. Na D1 směrem z Brna do Prahy čekejte dlouhou nesouvislou kolonu kvůli omezení na Šmejkalce. Její první část začíná už před sjezdem na Divišov na 42. kilometru. Na D1 kousek před Prahou od Brna budete brzdit za sjezdem na Popovice okolo 14. kilometru. Asi půl hodiny se následně budete sunout až na Chodov ke sjezdu na jižní spojku. Na D7 na příjezdu do Prahy od Slaného trvá zdržení od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru 20 minut se kolona sune k omezení před Evropskou. A na začátku Strahovského tunelu v Praze ve směru na Břevnov právě naložili na odtah havarované osobní auto, odjeli s ním, už se tak opět projíždí bez omezení. Stejně tak i uprostřed tunelu, ani tam už havarované auto nepřekáží. Stále ale pokračuje regulace vjezdu do Mrázovky, více než hodinová kolona se stále vleče jižní spojkou s na odtah havarované osobní auto, odjeli s ním, už se tak opět projíždí bez omezení. Stejně tak i uprostřed tunelu, ani tam už havarované auto nepřekáží. Stále ale pokračuje regulace vjezdu do Mrázovky, více než hodinová kolona se stále vleče jižní spojkou z úrovně magistrály. Dobře dojeďte. Bude oblačno až zataženo v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky a nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, na večer se jen výjimečně objeví přehánky a teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
14: Posloucháte Ranní Plus.
0: Situace v Hormuzském průlivu zůstává dál nejistá a také nepřehledná. Zatímco americký prezident Donald Trump prohlašuje, že vše jde dobře a že průlivem už propluly dvě obchodní lodě pod americkou vlajkou, Írán taková tvrzení odmítá. Projekt Svoboda, jak Američané nazvali záchrannou misi, při které chtějí úžinou provést uvízlé obchodní lodě, má podle Pentagonu využít dvou torpédoborců s řízenými střelami, letadla a bezpilotní drony. Írán ale už včera v reakci na chystanou akci prohlásil, že pokud se americké lodě přiblíží

0: Hormuzskému průlivu zaútočí na ně. Doprovod lodí by podle Teheránu mohl znamenat porušení příměří, které trvá od 8. dubna. Mezitím jenom je potřeba dodat, že Teherán včera vyslal několik střel s plochou dráhou letu na Spojené arabské emiráty a další dron způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu, takže je otázka, jestli vlastně příměří už nebylo porušeno. Nejen o tom, ale hlavně o situaci v Íránu. Teď budeme mluvit s Íráncem z uprchlické rodiny, který žije v Česku, ale angažuje se také v protirežimních protestech. Naším hostem je Kasra Youssef. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste ještě na začátku března v našem vysílání v pořadu Pro a proti byl velmi optimistický. Věřil jste, že americká operace povede k svobodě a k pádu režimu. Ještě pořád si to myslíte?
1: V tomhle tom jsem svůj názor trošku změnil. Nemyslím si, že zrovna díky Američanům dojdeme ke svobodě a že se režim změní, ale rozhodně nezměnil jsem svůj názor v tom, že je to jedna z těch cest, která tu svobodu k nám přiblíží.
0: Íránci, se kterými mluvila britská veřejnoprávní BBC, říkají dokonce, že režim není oslabený, ale hlouběji zakořenil a má pomstichtivou náladu. Jaké zprávy máte od svých blízkých a známých vy, pokud je tedy možné se s nimi vůbec spojit?
1: Oni, když nám volají, tak většinou ani nemůžou o politice tolik mluvit. Ale jsou tu lidé, kteří se přes VPN připojí a dokážou aspoň chvilku s náma komunikovat. Ale jde o to, že v momentální chvíli, jelikož je teď příměří, tak režim má větší možnost se soustředit na lidi, kteří jsou proti režimu. Například v posledních dnech došlo umučení k smrti člověka, ta otce od rodiny, který jenom se chtěl připojit ke Starlinku. A dochází pořád k dalším popravám a nepřestávají.
0: Údajně bylo během války popraveno oběšením 21 lidí, což je nejvíc za posledních 30 let, píší agentury. Má to Íránce odradit od jakýchkoliv projevů neloajality k režimu?
1: Je to v podstatě princip odstrašení odpůrců režimu, ale na druhou stranu tu nenávist ještě víc v Íráncích zakořenuje. Podle posledních informací, co máme, tak lidé jsou ještě více a více naštvaní než během války. Hlavně kvůli ekonomice dochází k nedostatkům základních surovin. Lidé nemůžou chodit do práce, někteří lidi přišli kompletně o práci a jak jste sama říkala, režim dost přitvrdil, jsou na ulicích všude kontrolní body a já si myslím, že právě tady to nekončí a je dost možné, že lidé zase povstanou, jako v lednu. Otázka je, pokud to zase neskončí tím masakrem a 10 000 mrtvých.
0: No právě i to zatýkání je teď v průběhu války poměrně masivní. Kdo teď vlastně má v Íránu hlavní slovo? Jsou to revoluční gardy?
1: To je další věc, proč pořád jsem optimistický, že ten režim je oslabený, protože ta síla, jak ta moc je dost rozdělená. Máme teď momentálně 4 hlavní lidi, kteří tu moc v Íránu ovládají. Je to prezident Pezeškian, potom je tu hlava parlamentu, což je Kalibaf, ministr zahraničí Arakčí a co se týče soudnictví a těch poprav.

0: i proti Americe, i tady těch protirežimních Iránců?
1: Tam je ta společnost dosti rozdělená. Ten hněv Iránců je pořád vyšší vůči tomu režimu, než vůči Američanům. Byli tu Iránci, kteří, i já jsem tvrdil, kteří doufali, že díky těmhletěm útokům režim bude oslabený tak, že padne. Ale právě ti pořád si myslejí, že úplně nehážou vinu na tu Ameriku nebo Izrael. Samozřejmě jsou neradi, že to nedokončili a vůbec s nima jednají. Spíš kvůli tomu mají hněv. Kvůli tomu, že s islámským režimem jednají. Ne kvůli tomu, že vůbec zaútočili.
0: Kasra Youssef, Iránec, který žije v Česku, nám teď zprostředkoval tady dění v Iránu pohledem přes jeho známé a rodinu. Děkuji vám za to, naslyšenou.
1: Já vám taky děkuji. Naschle.
0: A na druhé lince z vysílání bývalého náčelníka generálního štábu, nyní působícího na Cevro univerzitě, Jiřího Šedivého. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Vraťme se k tomu vojenskému dění v Hormuzské úžině. Prezident Trump uvedl, že při včerejší záchranné akci Američané zlikvidovali 7 rychlých iránských člunů. Naopak Teherán včera vyslal několik střel s plochou dráhou letu na Spojené arabské emiráty. Další dron způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu. Znamená to, že to příměří, které trvalo od 8. dubna, skončilo?
2: Já si nemyslím, že by úplně skončilo, ale ta tendence, která momentálně je zcela zřejmá, ukazuje na tom, že může to příměří velmi rychle skončit úplně. Iránci totálně nesouhlasí s tím, aby Američané prováděli ty doprovody tankerů a dalších obchodních lodí Hormuzským průlivem, svými vojenskými plavidly, a považovali by to za porušení toho příměří. A to by vlastně znamenalo, že znova se spustí celý ten konflikt v plné síle.
0: Ano, dokončete.
2: No, prezident Trump ten v podstatě pohrozil, pokud by Iránci to takhle pojali, takže znova rozjede skutečně to bombardování v plném rozsahu, tak jako to bylo v minulosti.
0: Ono není úplně jisté, co se vlastně v té úžině děje. Vlastně proplutí nejméně jednoho svého plavidla potvrdila rejdařská společnost Maersk. Dá se to prohlásit za úspěch operace Projekt Svoboda?
2: Tak já si myslím, že to je test, zda to je možné nebo není to možné. Samozřejmě, že to v uvozovkách úspěch je, ale my jsme ještě neviděli, jak vypadá skutečně ta masivní odpověď Iránců, a pokud by se opravdu rozhodli, že znova začnou v plném rozsahu, tak jak jim to jejich síly, které jsou výrazně oslabené, to je taky potřeba říct, dovolí, a tak potom asi by to znamenalo zase to hrozbu pro všechny ty obchodní lodě, které by Hormuzským průlivem proplouvaly.
0: Iránci pracují s takzvanými rychlými čluny, o kterých se zmiňuje i dnešní český tisk, mluví o nich jako o komáří flotile, což jsou super rychlé sklolaminátové čluny, které unikají radarům a satelitům. Jak byste to popsal? Co to je za vojenskou techniku? Dá se třeba připodobnit k dronům? Té účinnosti?
2: Možná, že částečně ano, je potřeba také vidět, ale že zase kontrola tohoto prostoru je poměrně hodně jako účinná, takže dříve nebo později tím vizuálním pozorováním, ale i relokačními prostředky ty cluny jsou zjistitelné. Ta jejich rychlost a manévrovost samozřejmě, že snižuje možnost jejich zásahu, ale myslím si, že pokud by došlo k tomu, že by se ta operace v plném rozsahu zaměřila na likvidaci takových rychlých člunů, takže by se dříve nebo později většina z nich zničila.
0: Mají Spojené státy v oblasti také dost své vojenské techniky se dvěma torpédoborci provést bezpečnou konvojovou operaci?
2: Tak ty dva torpédoborce jsou relativně málo, to je zcela evidentní. Na druhou stranu Američané tam mají dneska už 3 letadlové lodě, na kterých mají téměř 200 bojových letadel, takže ta vojenská síla Spojených států amerických je tady poměrně velká, takže nejenom ty lodě, které by provádí doprovody těch konvojů, ale samozřejmě i ta vzdušná obrana, případně další palebné podpory, které by bylo potřeba, tak to s Američané jsou schopni zajistit. Neznamená to ale 100% jistotu, to je potřeba vždycky říct, že vždycky se najdou prostředky nebo nějaký pokus, který může být úspěšný ze strany toho iránských ozbrojených sil.

0: Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi prohlásil, že události v Hormuzském průlivu nemají vojenské řešení a projekt Svoboda označil za patový. Je to rétorika nebo objektivně nahlíženo má pravdu?
1: Tak objektivně to pravda je, vojensky můžete vyřešit některé části toho konfliktu, tak jak se to i stalo, Američané de facto z větší části ty vojenské kapacity Iránců zlikvidovali nebo je výrazně omezili, nicméně to politické řešení to nenašlo. Takže je i z historického hlediska, víme, jak celý ten střední východ vždycky potom použitím ozbrojených sil a likvidací těch vojenských kapacit toho daného režimu byl sice úspěšný, ale to dotažení do toho politického řešení to nikdy jsme nenašli. Takže myslím si, že objektivně za to ano, tady se musí dospět k nějakému politickému řešení, protože se nemůže neustále bombardovat, nemůže se jenom pořád hrozit zbraněmi. Jednoduše to řešení skutečně musí být na té politické úrovni.
0: O víkendu se v médiích psalo o tom, jestli Spojené státy nechtějí použít metodu, kterou používá vůči svým protivníkům Izrael. Katarská televize Al Jazeera ji nazývá sečení trávy, kdy se střídají období klidu s občasnými rozsáhlými vojenskými operacemi. Mohly by Spojené státy podle vás přejít na podobnou strategii ve válce s Íránem?
1: To možné řešení to je, jednoduše se výrazně omezí v určitém období ten daný režim, vojensky se výrazně oslabí, takže nemůže použít tu svoji sílu ať proti vnějšímu nebo vnitřnímu protivníkovi, ale zase to je řešení, které je dlouhodobé a nevede k tomu konečnému výsledku. Víceméně se jedná jenom o potlačení schopností toho daného režimu a to si myslím, že by asi země v tom případě Iránu nebylo to nejvhodnější řešení.
0: Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, nyní působící na Cevro univerzitě, byl naším hostem. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
1: Já vám taky děkuji, naschánu.
2: Probrali jsme především události na Blízkém východě, teď doplníme další hlavní zprávy. Rusko vyhlásilo na tento pátek a sobotu 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský příměří naplánoval už od půlnoci na zítřek, od 6. května. Nejméně 4 lidi zabili a 31 dalších zranili ruské drony a rakety během nočních útoků v Poltavské oblasti. Další zraněné hlásí záchranáři z okolí Kyjeva a ze severoukrajinského města Černihiv. Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na dnešek byla z jejich pohledu klidná, vyhledávali ale skrytá ohniska. Stále posloucháte Ranní plus 8 hodin a skoro 22 minut. 48 prezidentů a premiérů se v Jerevanu účastní vůbec prvního summitu Evropské unie a Arménie. Tématem je hlavně bezpečnost, a to i energetická. Schůzka na takto vysoké úrovni může ale posílit vzájemné vztahy i v dalších oblastech, třeba v dopravě nebo digitální spolupráci. Unijní představitelé, třeba francouzský prezident Emmanuel Macron, ocenili, že Arménie si vybrala evropskou budoucnost a rozhodla se zbavit ruského vlivu. S Pavlem Havlíčkem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky, osvětlíme téma ještě více. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré ráno.
2: Arménii čekají parlamentní volby. Jak populární před nimi je proevropský a proruský proud?
3: Tohle je velmi zásadní otázka a myslím si, že vlastně to vaše uvození této reportáže trošku odpovídá tomu, kde jsou ty evropské preference. Samozřejmě je snaha ze strany evropských institucí, ale také světového společenství na západě podpořit rozhodně současnou hlavu, řekněme, arménské vlády Nikola Pašiniana, člověka, který je dneska nejbližším spojencem, řekněme, evropských lídrů, evropských zemí na Jižním Kavkaze, ale samozřejmě ptáte se správně také a mluvíte o té alternativě, kterou představují některé jiné proudy v arménské politice, proudy, které symbolizují tu sounáležitost s Ruskem, častokrát oligarchického ražení a samozřejmě také ten předcházející proud v arménské politice reprezentovaný takzvanou republikánskou stranou, která vlastně v arménské politice v minulosti dominovala. To znamená, určitě to není jediná varianta, varianta, která je na stole pro ty nadcházející parlamentní volby v Arménii, které nás čekají v horizontu jednoho měsíce, ale bez pochyby i to, že se v těchto dnech odehrává jak summit Evropského politického společenství v Arménii, na ní navazující Evropský summit s Arménií, jsou takové formy podpory vlastně toho současného politického vedení v čele tedy s Nikolou Pašiňanem.
2: Pokud předseda Evropské rady Antonio Costa uvedl, že Evropská unie je připravena posílit arménskou demokracii bojovat se zahraničním vměšováním, jakými nástroji by to mohla udělat?
3: Tohle je velmi důležité a Evropská unie v tomto nezůstává jen u slov, ale spouští velmi konkrétní projekty, spolupráce. V nedávném horizontu několika týdnů na začátku dubna, respektive v druhé polovině dubna, došlo ke spuštění nové mise, druhé mise Evropské unie v Arménii, takzvané partnerské mise, která má právě pomoci řešit některé turbulentní výzvy pro Arménii. Narážíte správně na zahraniční zásahy, oblast informační bezpečnosti nebo také například kybernetické bezpečnosti. Tohle to všechno jsou otázky, kterými se právě taková mise má zabývat. Samozřejmě teď v blízkém horizontu s odkazem na ty nadcházející parlamentní volby. Je tady důležitý komponent samozřejmě té vzájemnosti a výměny zkušeností, ale například i třeba spolupráce na řešení různých krizí, kterými se Arménie v minulých letech prošla. Například i v souvislosti s tou nedávnou eskalací ze strany Azerbajdžánu a odchodu až 100 tisíc občanů arménského, respektive obyvatel takzvaného náhorního Karabachu, té separatistické entity, kteří přišli do Arménie a způsobili poměrně zásadní otřes v té společenské rovině vývoje země. Takže tady bych řekl, že opravdu taková mise dává bez pochyby smysl a to také v souvislosti právě s těmi velmi zásadními prostředky, kterými do arménského vnitřního dění zasahuje právě Moskva.
2: Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme.
3: Moc vám děkuji, přeji hezký nashledanou.
0: A před 8:30 máme ještě čas podívat se na to, co zajímavého píšou dnešní domácí média. Brzy ráno je pročetl dokumentární režisér Ivo Bystřičan a tady je část jeho výběru.
4: Ať už si dnes otevřete jakékoliv české noviny, tak se dočtete o zjevně nekonečné 50-milionové dotační kauze Andreje Babiše a dalším ze soudů, který se odehrál včera. Nemusíme asi příliš připomínat, o co jde. Prostě velký podnik Agrofert se v žádosti o evropské peníze schoval za malý podnik Farma Čapí hnízdo, aby na ty dotace měl nárok. No a po mnoha soudních kolech si včera vyslechla Babišova tehdejší spolupracovnice Jana Naďová zatím nepravomocný verdikt o 3leté podmínce a 500 000 pokutě. No a podle názoru oslovených právníků by pan Babiš dostal to samé, pakliže by tedy nebyl před stíháním chráněn poslaneckou sněmovnou.
0: Je tu ale ještě jeden zajímavý fakt, tato pozice soudce Jana Šota. Je to tak?
4: No to tedy. On totiž sám se svým verdiktem nesouhlasí, což může znít bizarně, ale má to určitý základ. Na jeho stůl přistál tento případ už po třetí a poté, co oba už dvakrát zprostil viny, mu včera případ vrátil vrchní soud, který je přesvědčen o opaku. Soudce Pražského městského soudu má však povinnost to stanovisko odvolacího soudu respektovat. Podle Jana Šota paní Naďová odsouzená být neměla, protože řetězec nepřímých důkazů podle jeho názoru neprokazují úmysl podvodu, což je důležitá věc. A pan Šot má na rozdíl od vrchního soudu za to, že nelze vyloučit verzi paní Naďové a pana Babiše, že záměrem vyčlenění farmy z koncernu bylo podnikání příbuzných. No, připomeňme, že od obvinění osob spjatých s touto věcí uplynulo už 11 let.
0: Další téma jste pro nás vybral z deníku Právo. O co jde?
4: No, to taky stojí za velkou pozornost. Tenhle případ je o tom, jak jde kreativně veřejnosti ukazovat data nebo jí je upírat v zájmu uklidňování nebo vzbuzování nenávisti vůči vybraným skupinám lidí, tak jak se to politicky hodí. V tomto případě jde o Ukrajince a Ukrajinky, kteří zde žijí. Deník Právo píše o tom, že ministr práce Aleš Juchelka z ANO předvedl klasický politický obrat v rekordním čase. Totiž ještě v neděli tvrdil, že jeho rezort nebude vytvářet žádné statistiky, které by se týkaly cizinců v Česku. Už o den později oznámil, že data má a statistiky vydávat bude. A to dokonce měsíčně. A pozoruhodné tady je, že právě pan Juchelka s premiérem Babišem dříve dlouhodobě zpochybňovali údaje Fialovy vlády, podle kterých ukrajinští uprchlíci do státní kasy přinášeli víc, než tu kasu stáli. Konkrétně poslední zveřejněná čísla za třetí čtvrtletí loňského roku ukazovala příjmy přes 8 miliard a výdaje pouze poloviční. Jenomže Babišův kabinet s jejich publikováním raději přestal. Zatímco údaje o trestné činnosti Ukrajinců se mezi tím zveřejňovat nepřestaly. No a celou tu situaci okořenují protichůdné signály z vlastní koalice.
0: Zajímavá témata vybral z domácího tisku dokumentární režisér Ivo Bystřičan.
5: Pro a proti. Chystaný sjezd sudetských Němců v Brně vyvolává silné emoce. Zatímco jedna strana vidí v historicky prvním setkání na českém území krok k překonání minulosti, druhá mluví o provokaci. Podpoří sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení usmíření nebo obnoví stará traumata? Zeptám se bývalého vicepremiéra lidovce Pavla Bělobrádka a bývalého hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška.
6: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
2: Po 10:30 v osobnosti Plus uslyšíte politického geografa Libora Jelena z Univerzity Karlovy. A téma, které s ním bude probírat Barbora Tachecí, popularita Vladimíra Putina prudce klesá. Podle kremelských statistiků se propadlo o 22%. Otázku, jak by dopadla objektivní čísla, co o stabilitě režimu vypovídá, že Putin neopouští své luxusní kryty. Tato a další témata proberou v osobnosti Plus.
0: Je 9:30 a zprávy má Ondřej Látal.
6: Český rozhlas Plus.
7: Poslanci mají na programu takzvanou malou novelu stavebního zákona. Ta má prodloužit přechodné období, ve kterém není povinné používat Národní geoportál územního plánování do konce června 2027. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO chce, aby byla novela schválena ve zrychleném řízení. Při brzkém spuštění geoportálu by podle ní mohly hrozit komplikace. Americké námořnictvo začalo eskortovat nákladní lodě Hormuzským průlivem. Průjezd nejméně jednoho svého plavidla potvrdila rejdařská společnost Maersk. Pentagon zároveň oznámil zneškodnění několika iránských ozbrojených člunů. Teherán to popírá. Americký prezident Donald Trump označil operaci na osvobození lodí uvízlých v Perském zálivu za humanitární. Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření na případné zvýšení cel na dovoz automobilů do Spojených států. Německý ministr financí řekl, že cílem je najít s Američany společné řešení. 27 ale musí být připravená i na možnou protiakci. Prezident Donald Trump v pátek oznámil navýšení cel na evropská auta z původně domluvených 15 na 25%. Představenstvo oblastní nemocnice Příbram dnes bude hlasovat o odvolání předsedy Stanislava Holobrady. Potvrdil to krajský náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS. Holobrada je jedním ze stíhaných pro podezření z dotačního podvodu a ovlivňování veřejných zakázek. Policie v souvislosti s případem na svobodě stíhá celkem 6 lidí a 3 firmy. Mezi Berounem a Karlštejnem nejezdí vlaky. Je to kvůli poruše trakčního vedení. Vyplývá to z informací Správy železnic a Českých drah. V úseku jezdí náhradní autobusy. Podle Správy železnic by výluka měla trvat až do 10 hodin. Nachystali jsme taky čerstvou dopravu v Ranním Plusu. Na D1 směrem z Brna do Prahy přetrvává dlouhá nesouvislá kolona kvůli omezení na Šmejkalce. Zase o něco se protáhla, je její první část. Začíná už za sjezdem na Vlašim na 48. kilometru. Na D1 na příjezdu do Prahy od Brna se brzdí v okolí sjezdu na Popovice na 15. kilometru. Budete brzdit za sjezdem na Popovice okolo 14. kilometru. Odtud na Chodov ke sjezdu na jižní spojku pojedete téměř 45 minut. Na D7 před Prahou ve směru ze Slaného popojíždí kolona od sjezdu na Tuchoměřice. Ze 3. kilometru zabere trasa k omezení u Evropské ulice asi 20 minut. Pokračuje výrazná regulace provozu v Mrázovce ve směru na Břevnov. Je to důsledek po komplikaci ve Strahovském tunelu. Ta už je vyřešená, kolony jsou ale hodně dlouhé a zdaleka se nekrátí. Na jižní spojce narostla až ke Spořilovu, sune se přes hodinu. Montřanskou popojíždíte od Belárie, Strakonickou od Lahovic, ulicí k Barandovu pak od Štěpařské ulice. Dobře dojeďte. Čeká nás oblačný až zatažený den, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne pak postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky a nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, na večer se jen výjimečně objeví přehánka, teploty 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
8: Posloucháte Ranní Plus.
2: Se Šárkou Fenikovou a Martinou Maškovou. Strana premiéra Narendry Modiho v Indii směřuje k úspěchu v regionálních volbách. Mimo jiné se jí podařilo úspěch v západním Bengálsku, kde se jí dlouho nedařilo. Sází na důraz na štědré sociální dávky a obrací se hlavně na hinduistickou většinu v zemi. Do širšího kontextu tyto volby zasadíme se Zdeňkem Štiplem, indologem z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
9: Dobré ráno.
2: Co může znamenat ten úspěch premiérovy strany pro Indii jako celek a jejich směřování?
9: Tak pokud jde o lokální volby v Bengálsku, tak tohle je skutečně fenomenální úspěch. Nevím, jestli pro Indii, ale pro indickou stranu lidovou Narendry Modiho. No nejenom, že to trvalo dlouhou dobu, než se tahle ta strana BJP, jak z něj anglická zkratka, prosadila v Bengálsku, a ono to je vůbec poprvé, co BJP v Bengálsku vyhrál. Je to skutečně fenomenální úspěch.
2: Jak podstatná je tahle výhra pro avizované změny, které byly také kritizovány? To je třeba změnu občanského zákoníku, ale hlavně volebního systému, který BJP prezentoval jako způsob podpory žen v politice.
9: Já jsem zapomněl odpovědět na tu předchozí otázku, takže se k ní ještě jednou krátce vrátím. Ten stát, svazový stát západní Bengálsko, tak je opravdu specifická oblast, nejenom, že má vyhraněnou svou politickou kulturu, ale má, jak už naznačuje jeho název, on má i specifickou identitu jazykovou, protože bengálština je skutečně mimořádně velký, silný kulturní fenomén, jazyk s dlouhou historií, a Bengálci se vždycky považovali za takové jako určitou kulturní elitu Indie, která stojí v lečem s trochu stranou, má svoji vlastní historii a tak dále a tak dále. A když se podíváme do moderní historie, tak rovněž i ta politická identita Bengálců je jiná. Skoro 40 let Bengálsku vládla komunistická strana, poté ji nahradila strana víc zajímavé političky Momoty Bonerjee, která teprve těmihletami volbami skončila. Takže i v tom spočívá zvláštnost. Já bych řekl, že ta BJP vyhrála, protože politička Momota Bonerjee byla u vlády příliš dlouho.
2: Tak těch 100 milionů voličů v západním Bengálsku to samozřejmě hodně váží, proto já to směřuji k těm otázkám, které se týkají jako případného vlivu tohohle úspěchu strany premiéra Modiho na jakoby jeho postavení vůbec a směřování Indie.
9: Ano, tak teď té druhé otázce, které jsem se opět vyhnul. Je zajímavé, že BJP při těchto volbách nepostavila ani jediného muslimského kandidáta. Ono je to pro tu stranu docela typické, což je zase na druhou stranu trochu smutný obrázek v bengalské politice, když zhruba 30% Bengálců tvoří muslimové. Ta strana političky Moti Bonerjeeové na tom byla o trochu lépe, ale opravdu asi jenom o trochu. Je na tom vidět taková marginalizace muslimů, muslimských voličů celkově v indické politické reprezentaci, a velkou roli na tom právě vláda Narendry Modiho, jeho strany BJP má.
2: Ona, strana premiéra Narendry Modiho, také vlastně polarizovala, takže do třetice ta otázka jako k jejímu postavení a vlivu na celostátní situaci a vývoj v Indii.
9: Když se podíváme na současnou politickou mapu Indie, myslím tu vnitropolitickou, tak tam, kde BJP už není, tak těch místeček je opravdu velice málo. Je to jeho indický stát Kerala, sousední stát Tamil Nadu, stát Karnataka, rovněž jeho indický, a to je víceméně už skoro vše. Všechno ostatní září dnes už teda tou oranžovou nebo šafránovou barvou, což je barva indické vládní strany lidové. A ukazuje to samozřejmě na hegemonii nejenom Modiho, nebo možná právě Modiho, protože já bych řekl, že on opravdu od roku 2014 je to on, kdo tyhle ty volby vyhrává hezky jedny po druhé, ať už jsou celostátní nebo lokální. Indie od dob Nehru a nebo jeho dcery Indíry Gandhiové nepoznala silnějšího politického vůdce, než je Modi.
2: Ve volbách se profilovali někteří noví političtí hráči, například ve státě Tamil Nadu herec, tam je to myslím také tradice, že se herci jako dostávají úspěšně do politiky, ale mají tyhle, řeknu, fozovka nové hvězdy šanci se prosadit i celostátně?
9: Víte, ono, ta indická politická scéna, některé státy jsou skutečně specifický. Právě to Tamil Nadu, kde rovněž volby proběhly a skončily s velmi překvapivým výsledkem, kdy se k moci dostala zcela nová politická strana, která vznikla před dvěma lety. Tak zrovna Tamil Nadu je specifický případ, protože jeho jakoby se netýkalo to, co se děje v okolních státech Indie. Tamil Nadu má zase svoji vlastní politickou kulturu, svoje vlastní politické strany, které neoperují nikde jinde, a naopak ty jiné indické strany nemají prakticky šanci v Tamil Nadu se prosadit. A je to mimořádně zajímavý fenomén, to, že se už 50-60 let na politické scéně Tamil Nadu točí vlastně buď různí scénáristé, kteří udělali úspěšnou kariéru v tamilském filmovém průmyslu, nebo herci, to už to taky není tohleto případ, první, naopak třetí případ těch nejznámějších tamilských herců. A tenhle ten appeal, nebo tahle ta přitažlivost, kterou vlastně ti tamilští filmaři mají pro svůj elektorát, nemá nikde jinde v Indii precedens, nikde jinde se to neopakuje, tohleto.
2: Zdeněk Štýpl z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor.
9: Děkuji taky. Naschledanou.
0: V 8 hodin a 40 minut je čas na to podívat se v Ranním plusu opět do zahraničních médií. Začneme u těch ruských. Část se jich věnuje chystanému dočasnému příměří Ruska a Ukrajiny, například server Moscow Times. Připomeňme, že ukrajinský prezident Zelenský oznámil od půlnoci na středu 6. května klid zbraní. Ruské ministerstvo obrany předtím vyhlásilo příměří na 8. a 9. května. Ruskými médií ale rezonuje i návštěva Zelenského v Arménii. Komentátor listu Moskovský kvůli ní Arménii otevřeně vyhrožuje. Co vyvolalo jeho rozhořčení, shrnuje náš kolega, komentátor, odborník na Rusko Ondřej Soukup.
10: Ten fakt, že Volodymyr Zelenský vůbec do Jerevanu přijel, autor kritizuje obecně zahraničně politickou koncepci Arménie, říká, podívejte se, vy tam hledáte nějaké neexistující obětí ze strany Evropské unie a ve skutečnosti tady odvrháváte nataženou bratrskou ruku pomoci ze strany Ruska, přímo takhle to tam píše. Ale co je zajímavé, že vlastně on tam ani jedním slovem nezmiňuje to, že Volodymyr Zelenský přednedávnem byl v Azerbajdžánu, tedy v sousední zemi, která také má vlastně jako slušné vztahy s Ruskem. A tam dokonce ovšem Zelenský i podepsal dohodu o vojenské spolupráci. A z nějakého důvodu prostě moskevský komsomolec tohle vlastně úplně ignoruje.
0: Z tohoto listu četl pro nás a tady vybíral odborník na Rusko, komentátor Ondřej Soukup.
2: A ještě krátce doplníme další. Světová média, Polsko se připravuje na nejhorší scénář vývoje bezpečnosti a potenciální útok Ruska pro případ, že by oslabila americká vojenská přítomnost v Evropě. O tom píše polský deník Řeč Pospolita. Upozorňuje na možnou situaci, že by Spojené státy Polsku nepřišly na pomoc. Právě proto, argumentuje autor článku, musí mít Varšava v záloze jiné varianty, včetně posilování vlastní obrany.
0: Hlavní slabinou polské obrany by v tom případě byl nedostatek raket středního doletu. S tím má potíže i zbytek evropských států, včetně Německa. Deník navíc popisuje náznaky, že by Spojené státy mohly ustoupit od plánu umístit v Německu svoje středonosné rakety. Země se na tom dohodly v roce 2024 v reakci na válku na Ukrajině, připomíná Řeč Pospolitá.
2: Tolik náš výběr ze zahraničních médií. Dozněl na Plusu v 8 hodin a 42 minut. Požár je pod kontrolou, hasiči ho postupně likvidují. Takové jsou dobré zprávy z Národního parku České Švýcarsko, ale oheň ještě bohužel zůstává na ploše asi 20 hektarů. Na místě je náš reportér Jiří Jelínek, teď jsme ve spojení. Dobrý den.
11: Dobrý den. Zásah tedy zdaleka neskončil. Už v pondělí večer se sice vrátili hasiči do Pardubického kraje a Prahy a postupně se tady balí i jejich kolegové z Plzeňska nebo Královéhradeckého kraje. Oblast je ale rozsáhlá. Podle velitele Martina Legnera by hasiči chtěli zásah ukončit do neděle. Oproti předchozím dnům je tady ale výrazně klidněji. Místa, kde hořelo, hasiči nadále zkoumají termokamerami a tady na letišti je připravených 6 vrtulníků, které budou dál prolévat oblast vodou. Očekávají se také odpolední přehánky, které by samozřejmě pomohly. Déšť by měl přijít i v následujících dnech.
2: Jaká teď platí v Českém Švýcarsku omezení?
11: No, omezení ještě narazíte na některých silnicích v okolí oblasti, například z Doubice do Dolní Chřibské nebo z Jetřichovic do Chřibské. Národní park ale zmírnil omezení na většině turistických stezek, dál ale zůstává zavřená třeba modrá trasa mezi Křížovým vrchem u Rynartic a rozcestím pod Suchým vrchem, nebo cyklotrasa mezi křižovatkou První brána u Doubice a křižovatkou na Tokání. Jinak jsou oblíbené turistické cíle přístupné. V celém parku ovšem dál platí zákaz pohybu v nočních hodinách a pohybu mimo vyznačené trasy. Připomenu, že rozcestím pod Suchým vrchem nebo cyklotrasa mezi křižovatkou První brána u Doubice a křižovatkou na Tokání. Jinak jsou oblíbené turistické cíle přístupné. V celém parku ovšem dál platí zákaz pohybu v nočních hodinách a pohybu mimo vyznačené trasy. Připomenu, že ještě včera tady zasahovalo zhruba 600 hasičů a vrtulníky téměř bez přestání. Jen za včerejšek z bambivaků spadlo do lesů 1 000 000 litrů vody a bylo to přes 440 schozů. Od minulého požáru v roce 2022 došlo v oblasti k úpravě cest nebo instalaci nových zdrojů vody a hasiči s Národním parkem také vypracovali nové krizové plány, podle kterých se teď postupuje.
2: Jiří Jelínek, reportér, kterého jsme slyšeli přímo z Českosaského Švýcarska, z Národního parku, kde hasiči likvidují velký požár. Děkujeme za rozhovor.
11: Pěkný den.
0: A téměř ve 8:45 přidáme další informace. Nejméně 4 lidi zabili a 31 dalších zranili ruské drony a rakety během nočních útoků v Poltavské oblasti na Ukrajině. K útokům dochází krátce před plánovaným krátkým příměřím. Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Hunan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Čínský prezident Xi Jinping vyzval úřady, aby událost důkladně prošetřili. A poslanecká sněmovna by dnes měla projednat odklad povinného používání národního geoportálu územního plánování o jeden rok do konce června roku 2027. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO požádala sněmovnu o to, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole.
2: Posloucháte Ranní plus ve 8:45. Hromadě suti ze stavby metra D v Praze se našla fosílie zatím neznámého pravěkého členovce. Žil v moři, které tu tenkrát bylo. Tenkrát míněno v Prvohorách, v případě toho konkrétního živočicha před 448 miliony let. Nález nám teď ještě lépe přiblíží Lukáš Leibl z Geologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
12: Dobrý den.
2: Když si představíme Prahu před těmi mnoha stovkami milionů let, jak to tady mohlo vypadat? Já vím, že Praha samozřejmě nebyla, ale co to tady bylo?
12: No, ty vlastně tam, kde stojí Praha, tak dneska tohle místo bylo na jižní polokouli. My víme, že kontinenty se pohybujou a celý tohle území bylo hodně blízko jižního pólu, v podstatě skoro tam, kde je dneska Antarktida. Bylo tady moře, který bylo celkem hluboký, ale ne zas až tak jako moc. Bylo to pořád jakoby na okraji kontinentu, takže všude, kam byste se rozlídli, by bylo moře. A rozhodně to nebylo na žádnou koupačku, protože to moře bylo celkem chladný, tím, jak jsme byli vlastně jakoby poblíž toho jižního pólu. Takže zhruba tak. Jinak jsme se ještě teda nacházeli na okraji obrovského kontinentu, který se jmenoval Gondwana.
2: Víte, nad čím jsem přemýšlela před tím naším vstupem, jak to, že se ten živočich pro nás uchoval, když měl měkkou schránku, že se tady podařilo ho nalézt. Jak se vlastně vzhledem lišil od trilobitu, které jsme znali doteď?
12: No, lišil se právě tím, jak už jste zmínila, tím, že měl vlastně tu měkkou, jenom ten měkký krunýř, trošku třeba jako pavouk, přirovnal bych to k zadečku pavouka nějakýho, jo. A byl zároveň odlišnej tím, že od těch trilobitů, že on měl takovej kulatý zadeček, zase podobně jako pavouk, i když jako spáclej, a měl jenom 3 trupový články, byl slepej, neměl žádný oči, takže ty rozdíly tam jsou, no, ale primárně teda tím, že je vlastně měkej, že neměl ten tvrdý krunýř, že jo, trilobiti většinou mají hodně tvrdý krunýř, podobně jako dnešní kraby.
2: Asi byl docela odolný, protože víme, že měl jihoafrického příbuzného, nebo tedy afrického příbuzného, tak jestli to tak je, tak by to znamenalo, že tenhle směr evoluce přežil velké vymírání.
12: Je to tak, jak říkáte. On vlastně, ten jeho nejbližší příbuzný, tak žil v jižní Africe. My jsme si dlouho mysleli, že to je takový jihoafrický endemit, který žil vlastně až někdy po takým velkým vymírání. A tenhle ten pražský členovec, tak žil před tím vymíráním. Protože jsou příbuzní, tak si myslíme, že vlastně celá tahle evoluční linie, evoluční větev vlastně tohle vymírání přežila. Což je vlastně jako zajímavý, protože spoustu jiných zvířat, které byly životu v moři dobře přizpůsobení, třeba trilobiti, že jo, nebo další různý mořský bezobratlí, tak přitom dle vymírání vymřela. A tyhle ty vlastně nenápadný živočichové byly takový přeživší.

0: psí, který to všechno vydrželi.
1: Já vlastně nevím, jestli měl nějaké predátory.
0: Určitě měl nějaký predátory, ale on žil v poměrně hlubokých vodách a byl přizpůsobený životu, kde nebylo moc kyslíku. Při tom dně, on žil při dně, nebylo tam moc kyslíku a asi tam těch predátorů zas nebylo tolik, jako třeba v nějakých mělčinách.
1: No, takže právě proto nám vydržel, nebo aspoň tedy ten směr evoluce, tahle linie vydržela.
0: Je to, může to být i kvůli tomuhle a může to být vlastně i kvůli tomu, že on vlastně už žil v tak jako těžkým a obtížným prostředí, že to byl takový vlastně drsňák, který zvládnul přežít všechno.
1: Můžete prosím ještě přiblížit, jak se vlastně podařilo získat tuhletu vzácnou zkamenělinu? Byla to naprostá náhoda, jak to někdy ve vědě bývá, nebo přece jenom zatím byly určité znalosti nálezce?
0: Byly zatím určitě znalosti nálezce. Jo, ono samozřejmě najít tu skamenělinu taky většinou náhoda, ale zrovna právě, že kolega Radek Labuťa, který ji objevil, tak ten do terénu chodí často a právě, že průběžně sbírá tyhle ty, probírá haldy třeba z různých stavebních prací tady v Praze, takže on v tom má celkem, má v tom přehled. Takže určitě za tím stojí ta odbornost a ta píle vlastně toho nálezce, ale i vlastně nutná dávka štěstí.
1: Mně se líbilo, že jste říkal, že ten nález je něco, jako kdyby ve Vltavě se z ničeho nic objevil velekrab japonský. To je kvůli té vzdálenosti, tedy tehdejší.
0: Je to tak, protože vlastně už tehdy v těch prvohorách, tak Jižní Afrika a Česká republika od sebe byly, nebo to samozřejmě neexistovalo, ale tyhle ty území od sebe byly vzdálené, ještě dokonce možná vzdálenější, než jsou teď. Takže vlastně tyhle ty zvířata musely žít minimálně po polovině toho velkého kontinentu, který se jmenoval Gondwana, jak už jsem zmiňoval.
1: Lukáš Leibl z Geologického ústavu Akademie věd. Děkujeme.
0: Taky děkuju za pozvání. Naschle.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Konflikt na Blízkém východě nekončí, ceny ropy zase rostou. Vláda se i proto rozhodla dál stropovat ceny nafty a benzínu. Současná regulace cen benzínu a nafty je spravedlivější, než jakou ministerstvo financí uplatňovalo minulý měsíc, říká Luboš Dinka, generální ředitel společnosti MOL Česká republika, která u nás provozuje druhou největší síť čerpacích stanic. A dodává, že dlouhodobá regulace cen křiví trh a pokud by byly maximální možné ceny pohonných hmot stanoveny příliš nízko, mohl by nastat problém s dodávkami nafty. Zatím ale žádný nedostatek nehrozí, tolik tedy Dinka. V pořadu Peníze a vliv s ním mluvila naše ekonomická analytička Jana Klímová, kterou teď já vítám ve vysílání. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Od začátku května vláda upravila regulaci cen benzínu a nafty. Stropy se nově odvíjejí od třídenních průměrů velkou obchodních cen a maximální marže čerpacích stanic se zvýšila o 50 haléřů na 3 koruny. V čem je to podle šéfa českého MOLu spravedlivější?
4: Tak víc to zohledňuje neustále kolísání cen ropy na burzách, o kterém jsem mluvila na začátku, protože to pak samozřejmě ovlivňuje i produkty, tedy naftu a benzín. A to určování cen podle denních průměrů, které dělalo ministerstvo financí během dubna, vedlo k problémům některých malých pump, které nemají tak velké prodeje, což připustil právě i Luboš Dinka.
5: Ale naozaj, ak niekto bere raz týždenne alebo zásobuje raz týždenne tú stanicu, môže mať veľký problém, lebo to naozaj kupuje za úplne iné ceny, za aké to potom predáva.
4: No a tyto situácie tedy by sa nově už s tou novou regulací podľa Dinky stávať nemieli.
5: Práve ten trojdňový cenový priemer trošku obrúsi tie veľké hrany a vlny a vniesie trošku kľudu aj do tej cenotvorby a tie jednotlivé dňové prepady alebo nárasty nemusia byť až také extrémne, ako sme to videli zhruba pred dvomi týždňami.
4: Jinak ale obecně šéf MOLu ČR varoval před dlouhodobější vládní regulací cen.
3: Proč?
4: Protože to narušuje fungování trhu, který je podle Dynky v Česku navíc pro zajímavost extrémně konkurenční a tlačí marže prodejců sám osobně silně dolů. Pokud by, tedy trh, ne, nikoliv Luboš Dynka, pokud by navíc vláda nastavila ty stropy cen hodně nízko, hlavně u nafty, kterou Česko musí přitom dovážet ze zahraničí, tak by mohly nastat problémy, uvedl Luboš Dynka.
5: Například konkrétně, ak by dlhšie trvala regulácia, ktorá by vlastne tlačila tie ceny prudko dolu, tak to začne spôsobovať to, že tovar, ktorý logicky prúdil do Českej republiky, nebude prúdiť do tej Českej republiky. Česká republika je špecifická v tom, že je, čo sa týka hlavne dízlu, trhom, ktorý je krátky. A dneska sa musí vlastne do Českej republiky voziť nafta, či už je to z Nemecka, zo Slovenska, z Rakúska. A to, ak by ten český trh začal byť vlastne v rámci tohto celého regiónu cenovo neatraktívny, tak tí importéri ten tovar sem nedovezú.
4: To ale podľa nej zatím nehrozí.
5: V žiadnom prípade by som nejakým spôsobom nevyvolával paniku. Tých pohonných hmôt na trhu, respektíve v Českej republike, dneska je kontrolovateľné, to manažovateľné. Nevideli sme žiadne veľké výpadky, až na nejaké drobnosti.
4: No a limitem jsou ale podle něj při zhoršení konfliktu na Blízkém východě hlavně kapacity dopravy, tedy nějakých alternativních cest, jak ropu a produkty dovést, protože jinak samotné ropy i nafty je ve světě dostatek.
3: Společnost MOL zásobuje české pumpy pohonnými hmotami ze slovenských rafinérií Slovnaft, které stále zpracovávají ruskou ropu. Je schopen MOL garantovat, že dodržuje evropské embargo na vývoz produktů z ruské ropy?
4: Ano, podle Luboše Dynky má Slovna dost na ruské ropy přes ropovod Adria, který má terminál v Chorvatsku.
5: Pre Českou republiku, tak aby sme uzásobili Českú ropu, máme. Som si istý, že to tak je a že plníme všetky nariadenia, či už Európskej únie alebo lokálnych vlád, tak aby sme boli plne 100% v súlade s legislatívou.
4: A podle něj také Slovna teď pracuje na tom, aby ke konci příštího roku byl schopen vykrýt veškerou potřebu rafinérií z neruských zdrojů. Tehdy má také skončit právě výjimka na to embargo na dovozy ruské ropy.
3: Říká Jana Klímová, autorka pořadu Peníze a vliv. Díky.
4: Děkuji, také nashledanou.
3: A dodám, že tento pořad si celý můžete poslechnout po 11. hodině u nás na Plusu nebo už teď na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.
6: A Plus posloucháte 4,5 minuty před 9. Řada z nás ještě pamatuje, jak americké město New Orleans trápily velké záplavy z hurikánu Katrina, to bylo v roce 2005 a víme, jaké měly dopady na tamní obyvatele a sídla, byla to velká humanitární katastrofa a teď vyšla nová prestižní odborná studie, která se tím zabývá ještě v širším dopadu klimatické změny a jejího vývoje i od té doby a ten závěr článku je velmi pesimistický. Pro město už není záchrana. Jiří Chábera z naší zahraniční redakce, osvětlí detaily, ještě jednou vítej.
7: Dobré ráno.
6: Proč hrozí tomuhle slavnému přístavnímu městu v deltě Mississippi zkáza?
7: Ta odpověď je jednoduchá, kvůli tomu, že město pohltí moře ne dneska, nebo ani ne za 10 let a dost pravděpodobně ani ne za 50, ale podle autorů té studie je to věc, která už teď je jasná a neodvratná. Píší o tom v článku vydaném v časopise Nature Sustainability. On vlastně nepřináší žádná nová data, ale analyzuje ty předchozí studie a vyvozuje z nich tyto závěry. No a podle nich tedy situace dosáhla bodu, ze kterého už prostě není návratu.
6: Čili to je, jak se říká v tom odborném světě, takzvaná souhodná souborná studie. Jaké hlavní důvody tohohle vývoje uvádí?
7: Můžeme jmenovat dva ty hlavní důvody. Ten první, to je klimatická změna a všechno, co sebou klimatická změna přináší. V tomhle konkrétním kontextu hlavně stoupající hladinu oceánu a taky stále silnější a častější bouře, jako byl právě tebou zmiňovaný hurikán Katrina, který v roce 2005 město New Orleans zasáhl plnou silou. No a tím druhým důvodem je lidská činnost, která přispívá k erozi jižního pobřeží Spojených států. A to kvůli tomu je všechno vlastně vůbec nejohroženější místo, nejohroženější nízko položenou pobřežní oblastí celého světa. Spojené státy tam už dnes ztrácí půdu tempem jednoho fotbalového hřiště každých 100 minut, jak připomíná ve velkém článku na toto téma deník Guardian. Já jsem si vlastně vzpomněl, že jeden fotbalový zápas trvá přibližně 100 minut, takže co fotbalový zápas, to končí jedno hřiště.
1: smutný příběh. Hledá se ještě případně nějaké technologické řešení, které by město zachránilo?
7: Tak určitě je možné udělat ledascos, ale nejdůležitější je si asi uvědomit, že New Orleans, město jazzu, už teď vlastně musí odvracet útoky moře s velmi velkými, velmi nákladnými, nebo stojí to prostě hodně peněz. Město leží v průměru asi půl metru pod hladinou moře už teď a na tom suchu ho drží jenom složitý systém čerpadel a mříční regulace a různých valů. Právě po hurikánu Katrina bylo potřeba do těch protipovodňových opatření investovat skoro 15 miliard dolarů. To je v přepočtu skoro 300 miliard korun. A už teď se ukazuje, že ani tahle opatření nestačí a bude potřeba dál zpevňovat valy a navyšovat železobetonové valy nebo bloky kolem toho města. Ty se totiž postupně propadají, stejně jako se kvůli těžbě ropy a plynu kvůli odčerpávání spodní vody propadá v podstatě celé jižní pobřeží. Takže je určitě možné pokračovat ve stávajících opatřeních, to ale podle autorů té studie nemění nic na tom, že linie pobřeží v téhle oblasti ustoupí do konce století až o 100 kilometrů. Z New Orleans se postupně stane ostrov, ležící hluboko pod hladinou moře a v jednu chvíli prostě přestane být jeho další udržování možné a lidé ho stejně budou muset opustit. Třeba už taky i proto, že jim prostě nikdo jejich domy nepojistí.
1: Co tedy radí autoři studie tamním obyvatelům?
7: Doporučení je jasné a jednoduché. Připravit se na postupné opouštění území, které si oceán dřív nebo později vezme, a investovat do zmírnění sociálních dopadů a taky do stavby nových sídel nebo nových domů a měst, spíš než do další ochrany stávajících. Což je vlastně v souladu s tím, co říkají i další výzkumníci, které právě pro svůj článek deník Guardian oslovil. Ostatně, a to už tady zaznělo, ta studie nepřináší nové poznatky, jenom schrňuje ty stávající. Zároveň je to ale věc, která bude vždycky velmi nepopulární, jenom v samotné metropolitní oblasti New Orleans žije víc než milion lidí, ale to případné vystěhování milionu lidí se týká i dalších menších měst a vesnic v okolí a s tím žádný politik volby prostě nevyhraje, minimálně dokud ta situace opravdu nebude velmi zoufalá.
1: Tolik Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme.
7: Naslyšenou.
3: No mě napadlo, že podobný osud čeká ostrov Tanžír. Pokud byste si o tom chtěli poslechnout, tak si najděte Zaostřeno, které točil Jan Kaliba.
1: Je 9 hodin a v úterý 5. května opět dobrý poslech, dobrý den z Radio Plusu přejí Martina Mašková
3: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus.
3: A jaká témata chystáme pro další pokračování ranního plusu? V německém Lipsku včera najel řidič osobním autem do lidí. Jak se město vzpamatovává z tohoto útoku?
1: Má aktuální situace v Hormuzském průlivu vojenské řešení?
3: A jaké filmy nabídne letošní ročník festivalu animovaných filmů Anifilm, který dnes začíná v Liberci?
1: Nejdřív si poslechněte zprávy s Ondřejem Látalem.
8: Dobrý den. Auto v německém Lipsku srazilo včera asi 25 lidí na pěší zóně. Ve městě na severozápadě Saska jsou dva mrtví a několik zraněných. Krátce po incidentu to potvrdili zástupci města. Policisté řidiče na místě zadrželi. Podle svědků se vozidlo řítilo vysokou rychlostí. V oblasti zasahovali záchranáři, hasiči a policisté. Podrobný kontext přidá náš německý zpravodaj v ranním plusu po zprávách. Požár v oblasti Chřibské v Národním parku České Švýcarsko mají hasiči pod kontrolou. Lokalizovali oblast asi 20 hektarů, je to pětina původního rozsahu. Z místa postupně odjíždějí jednotky z jiných krajů. 8 vrtulníků ještě zůstává, zašením budou pomáhat ještě dnes, řekl velitel zásahu Martin Legner.
9: Protože stále ty rokliny jsou poměrně teplé, tam je potřeba dopravit dostatečné množství vody. Nicméně myslím si, že dnes už vrtulníky svou činnost ukončí a zbytek už bude řešen pouze pozemními zásahy. Budu opravdu hodně predikovat, ale troufám si říct, že do konce tohoto týdne ukončíme naši činnost, ten požár byl likvidován a místo požáru bude předáno Národnímu parku.
8: V oblasti zůstávají uzavřené některé turistické trasy a silnice.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Po summitu Evropského politického společenství budou dnes v Jerevanu v užším formátu pokračovat jednání mezi Arménci a nejvyššími představiteli Evropské unie. Arménie loni přijala zákon, kterým deklaruje svůj záměr usilovat o členství v unii. Podle předsedy Evropské rady Antonia Košty musí Evropa v zájmu své bezpečnosti spolupracovat s partnery ve všech regionech, včetně Jižního Kavkazu. Pulitzerovy ceny letos získali novináři za články o Trumpově administrativě, imigračních razích i kauze Jeffreyho Epsteina. Výbor udělující tyto prestižní americké novinářské ceny vyzdvihl hlavně práci redakcí New York Times, Washington Post a agentury Reuters. Více než třetina letošních cen připadla lokálním médiím.
10: Správkyně Pulitzerových cen Marjorie Millerová při předávání cen upozornila, že svoboda tisku letos v Americe čelí bezprecedentnímu tlaku, protože přístup médií do Bílého domu a Pentagonu je omezený a Donald Trump žaluje hned několik redakcí o miliardy dolarů. Právě činnost Trumpovy administrativy se stala předmětem nejčastěji oceňované novinářské práce. Střety zájmů, rozšiřování výkonné moci a imigrační razie. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: Finský prezident Alexander Stubb druhým dnem pokračuje v oficiální návštěvě Česka. Po včerejší schůzce se svým protějškem Petrem Pavlem ho dnes čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématem by měla být především spolupráce v obranném průmyslu. Finsko patří mezi aktivní podporovatele Ukrajiny a přispívá i do České muniční iniciativy. Odpoledne Stubb přednese projev na konferenci Evropa jako úkol, kterou hostí Pražský hrad. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Státní maturity dnes pokračují didaktickým testem z českého jazyka a literatury. Poprvé ho bude psát přes 84 tisíce maturantů. Společnou část zajišťuje organizace Cermat.
11: Didaktický test z českého jazyka a literatury je pro maturanty povinný. Skládá se z uzavřených i otevřených úloh a ověřuje znalosti gramatiky i literatury. Na jeho vypracování mají studenti 85 minut. Z maximálních 50 bodů potřebují získat alespoň 44%, tedy 22 bodů. Didaktické testy přitom státní organizace Cermat nehodnotí známkami, ale procenty a slovy uspěl nebo neuspěl. Výsledky by se maturanti měli dozvědět nejpozději do 15. května. Zítra pak část z nich čekají ještě testy z rozšiřující matematiky nebo cizích jazyků. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
8: Některé budovy v Česku se dnes večer rozsvítí modře. Připomenou tak Světový den plicní hypertenze. Vysoký tlak v plicích trápí asi 1% lidí. U lidí nad 60 let se vyskytuje častěji. Mnozí ale přicházejí pozdě, protože příznaky zaměňují třeba za astma.
12: Nemohla jsem vůbec chodit, opravdu já jsem jenom ležela, já jsem byla ráda, že si dojdu na toaletu.
13: I u 36-leté Evy z Ostravy plicní hypertenze postupovala plíživě. Právě ale únava a dušnost jsou podle Pavla Janci z kliniky kardiologie a angiologie Pražské všeobecné fakultní nemocnice nejčastějšími příčinami.
14: Jsou to projevy, které ovšem provázejí mnoho jiných klinických jednotek, které jsou v populaci podstatně častější.
13: Neléčená plicní hypertenze přitom může vést až k selhání srdce. Lékaři proto varují, že jenom včasné odhalení příčiny potíží a nasazení správné léčby předejde závažným zdravotním komplikacím. Karolína Burdová, Český rozhlas.
8: Při ražbě metra D v Praze našel sběratel doteď neznámý druh pravěkého členovce. Skamenělinu starou asi 448 milionů let objevil mezi vytěženým kamením, informoval o tom Geologický ústav Akademie věd. Podle něj jde o unikátní nález, který mění pohled na rozšíření těchto živočichů. Nálezce věnoval fosílii Národnímu muzeu. Skamenělinu si lidé budou moct prohlédnout ve stálé expozici. Máme čerstvou dopravu v Ranním plusu. Na D1 na trase z Brna do Prahy dnes popojíždí hodně dlouhá kolona, je dost roztrhaná před omezením na Šmejkalce. Začíná kousek za odpočívkou Střechov na 54. kilometru a k místu zúžení se sune přes půl hodiny. Na D1 dál směrem k Praze se zpomaluje za okruhem na 10. kilometru. Příčinou je zdržení a pomalejší jízdy je ucpaný sjezd na jižní spojku ve směru k Barrandovskému mostu. Na D7 před Prahou ve směru ze Slaného popojíždí kolona od sjezdu na Tuchoměřice. Ze 3. kilometru zabere trasa k omezení u Evropské asi 20 minut. Na jižní spojce v Praze ve směru k Barrandovskému mostu už se kolona výrazně zkrátila. Od nájezdu z Vídeňské ztratíte už jen okolo 15 minut. Dlouhé zdržení naopak trvá na příjezdu do metropole po dálnici D1 od Brna. Brzdí se teď už za okruhem, konkrétně na 10. kilometru. Nesouvislé se pak popojíždí až k ucpanému sjezdu na jižní spojku ve směru na Barandovský most. A ve Vídeňské ulici ve směru do centra Prahy před jižní spojkou zůstává po nehodě průjezdný jenom levý pruh. Nesouvislá fronta z kruhového objezdu od Tří svatých je na víc než 20 minut. Dobře dojeďte. Bude oblačno, je zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky a nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, večer se jen výjimečně objeví přehánky. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na západě kolem 22, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů, v Krušných horách většinou kolem 16. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
6: Dnes se Šárkou Fenikovou a Martinou Maškovou. V Lipsku budou mít dnes den smutku. Včera tam řidič vjel na pěší zónu, šlápl na plyn a zabil dva lidi. Další chodci jsou zranění. Soud dnes rozhodne o vazbě pro pachatele, v kostelech se chystají bohoslužby. Více řeknu s Tomášem Havlínem, naším zpravodajem v Německu. Tomáši, dobrý den.
15: Dobrý den, pěkné dopoledne.
6: K této tragické události došlo tedy včera později odpoledne. Za jakých okolností?
15: Ano, stalo se to asi v 5 hodin odpoledne. Takové menší SUVčko Volkswagen Taygo vjel na pěší zónu přímo v centru Lipska a nabral rychlost.
16: Also ich würde sagen deutlich über 50. Das ging sehr sehr schnell an einem vorbei.
15: Jeden ze svědků středoněmeckému rozhlasu to popsal tak, že to auto jelo tedy výrazně rychleji než 50 a jelo tedy tou pěší nákupní zónou, kde narazilo do množství lidí. Dva chodce zabilo, ty už policie identifikovala, jsou to 63-letý muž, 63-letá žena, 77-letý muž, oba Němci. Tam byly obavy, jestli to třeba nejsou nějací zahraniční návštěvníci města, no a zároveň je tedy množství lidí zraněných, mluví se asi o 20 nebo o více než 20 lidech, z toho 3 jsou zranění těžce.
6: Je už jasné z těch informací policie, jestli se mohlo jednat o úmyslný trestný čin, nemohl být za tou divokou jízdou třeba zdravotní problém, zdravotní kolaps řidiče?
15: Ten čin už vlastně včera poměrně záhy zařadil saský ministr vnitra Armin Schuster.
17: Ja, eine schreckliche Amokfahrt.
15: Armin Schuster tedy řekl, že šlo o takzvaný strašlivý amokfart, tedy jízdu v amoku, což je ale zároveň takový publicistický termín. Znamená tedy jednak, že nešlo o nějaký vyhraněný terorismus, tedy o čin, který by byl založen nějakým výrazným politickým, ideologickým nebo náboženským motivem, ale zároveň tedy se jedná o úmyslný čin, to znamená, ten pachatel použil to auto vědomě jako zbraň proti lidem na té zóně. Armin Schuster, saský ministr vnitra, zároveň tedy kondoloval všem pozůstalým a obětem, řekl, že to je čin, který vyvolává zděšení a smutek zároveň.
6: Toho řidiče zadržela policie, jak ten zásah probíhal?
15: Auto údajně projelo asi 500 metrů po té pěší nákupní zóně v centru Lipska, než tam došlo k nějaké kolizi, údajně nabouralo do takového vysouvacího sloupku a řidič se dál už potom o jízdu nepokoušel a na místě ho zadržela policie, aniž by kladl jakýkoliv odpor. Jedná se o 33-letého Němce, který už například podle Bubu.
6: Tak nevím, jestli se nepodaří obnovit spojení, zřejmě ne. S Tomášem Havlínem, naším berlínským zpravodajem, osvětlili jsme okolnosti včerejšího tragické události v Lipsku, kde řidič vjel na pěší zónu, dva lidi zabil a přes 20 dalších zranil.
3: Je 9 hodin, téměř 12 minut, posloucháte Ranní Plus. Také stále sledujeme situaci v Hormuzském průlivu, která zůstává dál nejistá, také nepřehledná. První lodě uvízlé v Perském zálivu údajně propluly úžinou pod americkou ochranou. Proplutí nejméně jednoho svého plavidla potvrdila rydařská společnost Merx. Teherán to ale popírá. Trump také uvedl, že při včerejší záchranné akci Američané zlikvidovali 7 rychlých íránských člunů. Naopak Írán vyslal několik střel s plochou dráhou letu letěl na Spojené arabské emiráty. Další dron způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu. Znamená to, že příměří, které trvalo od 8. dubna, skončilo. O aktuální situaci jsme ve vysílání mluvili s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem, třeba také o tom, jak protichůdné je hodnocení obou stran. Spojené státy například tvrdí, že zmíněné íránské čluny byly ozbrojené.
18: Írán popírá, že to byly ozbrojené čluny, tvrdí, že to, co Američané zasáhli, tak byly malé nákladní lodě, že na jejich palubách zemřelo 5 námořníků a že takový útok podle Íránu pouze ukazuje na to, jak je americká armáda nervózní z případného íránského zásahu. Pravdou je, že Spojené arabské emiráty hlásí skutečně útok jak raketový, tak dronový. Údajně zneškodnili celkem 15 raket, jeden z dronů nebo možná více dronů zasáhlo také terminál ropný v přístavu Fujaira, který je v plamenech, čili tohle je první útok ozbrojený během celého příměří. Írán ale popírá, že by za tímto útokem stál. No a iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi na základě těch událostí prohlásil, že tuhle krizi není možné vyřešit vojensky.
3: Bývalý náčelník generálního štábu, nyní působící na Cevro univerzitě, Jiří Šedivý, míní, že slova iránského ministra zahraničí nejsou jen rétorikou, ani on nevidí ve vojenském zásahu řešení.
19: Vojensky můžete vyřešit některé části toho konfliktu, tak jak se to i stalo, Američané de facto z větší části a ty vojenské kapacity Iránců zlikvidovali nebo je výrazně omezili. Nicméně to politické řešení to nenašlo. Takže je i z historického hlediska víme, jak celý ten střední východ vždycky potom použitím ozbrojených sil.

0: štábu Jiří Šedivý. Jak vše dopadá na obyvatele Íránu, kteří jsou nadále odříznuti od globálního internetu? O svůj pohled a informace, které se mu podařilo získat od blízkých a známých, se ve vysílání podělil Íránec z uprchlické rodiny, který žije v Česku, ale angažuje se v protirežimních protestech, Kasra Yusef.
1: Když nám volají, tak většinou ani nemůžou o politice tolik mluvit, ale jsou tu lidé, kteří se přes VPN připojí a dokážou aspoň chvilku s náma komunikovat. Ale jde o to, že v momentální chvíli, jelikož je teď příměří, tak režim má větší možnost se soustředit na lidi, kteří jsou proti režimu. Například v posledních dnech došlo umučení k smrti člověka, ta otce od rodiny, který jenom se chtěl připojit ke Starlinku. A dochází pořád dalším popravám a nepřestávají.
0: Popsal v našem vysílání Kasra Yusef, Íránec uprchlické rodiny, který žije v Česku. Já jenom dodám, že světové agentury píší o tom, že během války bylo popraveno oběšením 21 lidí, což je nejvíc za posledních 30 let.
2: Posloucháte Ranní plus a jaké další události krom vývoje na Blízkém východě také sledujeme? Slovenský premiér Robert Fico se při nadcházející cestě do Moskvy chce sejít s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ohlásil to v Jerevanu během summitu Evropského politického společenství. Nejméně 4 lidi zabili a 31 dalších zranili ruské drony a rakety během nočních útoků v Poltavské oblasti na východě Ukrajiny. Další zraněné hlásí záchranáři z okolí Kyjeva a města Černihiv, to je na severu Ukrajiny. Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku. Noc na dnešek už byla z jejich pohledu klidnější, ale pomocí dronu a kamer dál vyhledávají skrytá ohniska. A poslanci by dnes měli projednat odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o rok, tedy do konce června příštího roku.
0: Přepravní firmy v Česku zjišťují, jak moc se jim prodraží provoz kvůli dražším pohonným hmotám. Jejich ceny vzrostly po americkém útoku na Írán na konci února. Dopravní podniky vymýšlejí, jak ušetřit, a někteří koordinátoři veřejné dopravy zároveň mapují, jestli lidé kvůli dražší naftě a benzínu nepřesedli z vlastních aut třeba do autobusů a vlaků. Víc zjišťoval reportér Šimon Franc. Dobrý den.
3: My jsme s kolegy ze všech regionálních redakcí oslovili jednotlivé dopravce, koordinátory veřejné dopravy nebo kraje. A z odpovědí je jasné, že dražší paliva se na provozu projevila všude. Třeba plzeňské městské dopravní podniky hlásí, že pokud by cena nafty zůstala do konce roku na stejné úrovni, zvedne jim to náklady přibližně o 15%, tedy o několik desítek milionů korun. Největší český dopravce GV Jihotrans prostřednictvím generálního ředitele Roberta Krigara uvedl, že evidují nárůst nákladů o víc než 20 milionů korun měsíčně. Většina firm podotkla, že vše teprve počítá a relevantní údaje dokážou poskytnout za delší časové období v létě. Tak to odpověděli třeba z Prahy nebo Pardubic. A řeší to i krajské úřady. V Moravskoslezském i Libereckém kraji už někteří dopravci oznámili, že je možné, že se na hejtmanství obrátí s žádostmi o kompenzaci. Na konkrétní částky ale podle nich zatím příliš brzo.
0: A jak můžou dopravci šetřit?
3: Ti, jejichž provoz je víc elektrický než naftový, mají situaci jednodušší a zdražování je díky trolejbusům, tramvajím nebo elektrobusům tolik netrápí. Levnější je taky provoz autobusů na stlačený zemní plyn, tedy CNG. V tomto zvolili podobnou taktiku dopravní podniky v Brně, Ústí nad Labem a Ostravě, kde do provozu posílají víc plynových než dýzlových autobusů. Jihlavský dopravní podnik těží z toho, že elektřina pro jeho trolejbusy nezdražila a plynové autobusy tankují bioplyn z nedaleké farmy. Naftu tam využívá především zájezdová doprava, takže pokud by její ceny byly dlouhodobě vysoké, projevily by se nejdřív na zdražení zájezdu, ne v běžném provozu.
0: No, my už jsme na začátku říkali, že koordinátoři veřejné dopravy zjišťují, jestli lidé nezačali více přesedat do hromadné dopravy, než že by jezdili auty, tak děje se to někde?
3: Zatím to s jistotou nedokážu říct nikde, existují ale náznaky. Jihomoravský kraj eviduje od začátku konfliktu zvýšený počet dotazů na cenu předplatních jízdenek, takže je možné, že řidiči promýšlejí, jestli pro ně není výhodnější jezdit veřejnou dopravou. Na druhou stranu ale krajská společnost

0: Nordis upozorňuje, že počet cestujících na jaře vždy roste. Dopravní podnik v Českých Budějovicích zaznamenal v prvním čtvrtletí výraznější nárůst prodeje krátkodobých předplatních kuponů na 7, 15 a 30 dní. I v Jihlavě sledují, že jim přibylo cestujících, což je ale dlouhodobý trend. A v Hradci Králové v březnu evidovali o 6% vyšší tržby na jízdném. I u tohoto dopravního podniku ale platí, že faktorů může být víc a nikdo to zatím nedokáže dát prokazatelně do souvislosti s dražšími palivy.
1: O dopadech dražších pohonných hmot na veřejnou dopravu jsme mluvili s reportérem Šimonem Francem. Děkuji, naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Evropské dotace na pomoc regionům po útlumu průmyslu se pomalu tenčí. Moravskoslezský kraj z programu pro spravedlivou transformaci vyčerpal 14 z 19 miliard korun. Vidět je to třeba v Dobravě na Karvinsku, kde bývalá hornická obec opravuje schátralý zámek.
3: Pojďme dovnitř si představit, jak to tu bude vypadat. No, to je trošku dobrodružství. Jdeme dovnitř po takové kovové lavce. Ale jsme tu. Wow, ty klamby jsou nádherné.
4: Je to moc krásné, to čisté a připravuje se tady v přízemí infocentrum.
3: Tady, kde teď stojíme, bude infocentrum.
4: Ano, knihovna s velkou čítárnou pro akce.
3: Popisuje mi starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení. Tady, když se podíváme, tak jsou ty obří plastové trubky, ty pomáhají s tím odvětráváním.
4: Ano, je tomu přesně tak. Už je tady ta stavba vyčištěná, vyklizená, jsou krásně vidět zachované klenby z období baroka.
3: Spoustu lidí odsud pracovalo v podzemí a teď se to vlastně do té obce vrací, protože financování jde z Evropského fondu, který má pomáhat těm těžbou postiženým regionům.
4: Právě na celém území obce Doubrava probíhala těžba a je to tady v blízkosti, kde těžba probíhala, jediné místo, kde se zámek dochoval.
3: Mohla by si to obec dovolit bez toho fondu?
4: No, v žádném případě. Pro obec je náročná i ta finanční spoluúčast v každém případě. Jako věříme, že to ustojíme.
3: Beton tady míchá usměvavý řemeslník Milan, který je až z Olomouce a nevylučuje, že až to bude opravené, tak si tady udělá velký výlet z Hané.
5: Ale jako, jestli to opraví, tak bude to pěkný.
3: Jak se opravuje zámek?
5: Člověk to ví, tak ani ví nerek, že to je nějaký zámek.
3: Co tady teď aktuálně děláte?
5: My budeme odvětravat ty podlahy.
3: Tady už se nahoru nedostaneme, to bychom museli přes žebřík. Tady jsou vidět původní schody a tam nahoře bude
4: muzeum, kde vzpomeneme na sokola a legionáře Jana Čapka, na Petra Bezruče, který tady působil. Vzpomeneme na hlavně zakladatele zámku Orad Matenkloa.
3: Obec plánuje, že opravy zámku skončí v létě příštího roku. Z Doubravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Bez ohledu na jazyky rozumějí lidé z celého světa. Animace, kreslené filmy dokážou někdy beze slov říci víc než kdejaký hraný snímek. Právě jim se věnuje festival Anifilm, který v Liberci píše svůj 10. ročník. Nabídne přes 500 filmů z celého světa, ale i virtuální realitu nebo herní projekty. Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu letos převezme český animátor Jan Klos, který spolupracoval třeba také na seriálu Pojďte, pane, budeme si hrát.
6: Moje máma dělá reklamu, jeho máma dělá reklamu, můj tatínek mu, jeho tatínek mu, můj strejda je papapada, jeho strejda papadada, má babička, jeho babička, dědečkové mazaní a oba z Kopidlna, to znamená...
1: Doufám, že navodila tato ukázka stejný úsměv jako u mě i u vás. A my se více teď o letošním ročníku Anifilmu řekneme už s jeho programovým koordinátorem Radkem Hosenseidlem. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Hlavním tématem letošního ročníku jsou mýty a legendy napříč kulturami. Proč jste si vybrali právě tohle téma a jak se promítá do programu?
7: Tak my jsme o tom tématu přemýšleli nějakou dobu, protože vlastně animátoři a animátorky od samého začátku animace využívají staré příběhy, ať už to jsou mýty nebo nějaké místní legendy. A vlastně při tom pohledu takhle zpět do minulosti jsme si říkali, že toho je hodně moc a určitě to stojí za promítnutí, protože jde o spoustu interpretací. Často jsou to i moderní pojetí těch mýtů, často je to velmi vtipné, takže ten program je ve výsledku velmi pestrý.
1: Animované filmy si hlavně starší generace asi, ale možná nemusíme říkat ani starší. Já se za starší generaci nepovažuji a taky bych řekla, že si je spojuju hlavně s produkcí pro děti. Konec konců, pane, pojďte si hrát, budeme si hrát, tak to je jedna z těch ukázek. Daří se vám lákat generačně pestré publikum na Anifilm, čili dospělé?
7: Já myslím, že už se to naštěstí bych řekl daří, že vlastně ano, určitě samozřejmě spousta filmů animovaných je pro děti, nicméně právě obrovská část našeho programu je naopak složená z filmů pro dospělé. Vlastně máme soutěže, mezinárodní soutěže, které jsou rozdělené i na filmy pro děti a filmy pro dospělé. Máme tam krátké filmy, které jsou vlastně všichni pro dospělé, nebo studentské filmy, to všechno je vlastně tvorba pro dospělé diváky a ty už si zvykli na Anifilm chodit, takže věříme, že se tohle trochu mění.
1: K vidění budou také vybrané snímky od klasiků české animace, jako je například Jiří Trnka nebo Břetislav Pujar. Které jejich filmy jste vybrali a proč?
7: Tak právě u pana Trnky jsme se rozhodli promítnout staré pojetí české, právě protože se to hezky pojí s těmi mýty. A když jsme právě hledali mytologii, která by se týkala třeba i naší oblasti, nebo slovanské, nebo přímo české, tak vlastně těch bylo trochu méně, bylo toho poskromnou oproti světu, takže zrovna ten krásný film, starý, se určitě toho programu hodil a proto jsme ho vybrali. A co se týká vlastně i jiných českých animátorů, velkých jmen, jak jste právě zmiňovala pana Pojara, tak přesně ten jeho snímky se promítnou právě v rámci pocty panu Klosovi, který tedy, jak bylo řečeno, přebírá tu cenu za celoživotní přínos.
1: Když zmiňujete české snímky, tak velkou roli hraje na festivalu právě sekce Český obzor. Jak letos vypadá a co podle vás vypovídá o aktuální kondici české animace?
7: Tak Český obzor přesně tak vlastně sdružuje filmy, které jsou jak studentské, jsou tam i zakázkové filmy, jsou tam videoklipy nebo krátké filmy i celovečerní filmy a určitě je to zajímavý vhled do pestrosti současné české animace. Vlastně v tuhle chvíli dnes tam uvidíme filmy například jako je Křehce, který je hezkým, vlastně velmi, velmi trochu znepokojivým vlastně pohledem do dětství toho protagonisty, nebo i film Hře, což je vlastně velmi vtipný snímek a maďarské autorky, která se potýká vlastně s tím, že se učí tuhle velmi typickou českou hlásku, takže zase ten rozptyl je velmi, velmi široký, jak tematicky, tak i tím žánrovým pojetím.
1: Vlastní kategorii mají na festivalu také virtuální realita nebo hry. Kolik videoherních titulů z Česka letos usiluje o přízeň poroty a návštěvníků?
7: Tak musím přiznat, že přesné číslo vám teďka neřeknu, nicméně co se týká videoherních titulů českých, ty mají velké zastoupení například i v soutěži studentských her, protože vlastně soutěž videoher se dělí na klasické videohry a studentské. Celkově vlastně se tam přihlásilo 92 her. Nicméně samozřejmě ten výběr je samozřejmě užší a všechny tyhle hry si u nás návštěvnice můžou zahrát. Přičemž ty hry jsou přístupné v bývalé továrně Linzerka, takže určitě zvu i tam.
1: A podle čeho se vlastně ty herní tituly v tomto případě vybírají?
7: Hry vlastně záleží, respektive my potom udělujeme dvě ceny. Jedna je za nejlepší hru pro děti a za nejlepší výtvarný počin, takže vlastně to už trošičku naznačuje, že právě jde o tu vizuální stránku a samozřejmě jde i o ten příběh, který ta hra vypráví a u té studentské hry bude také uděleno speciální uznání za nejzajímavější počin pro jakoby celkově vlastně pro podporu toho vývoje i těch studentských her.
1: A máte vy osobně nějaký filmový tip, který byste doporučil?
7: Tak já určitě zvu nejenom samozřejmě na soutěžní sekce, které jsou vždycky velmi, velmi zajímavé, protože jde o nejnovější věci z celého světa, ale v rámci toho mytologického a legendárního programu bych určitě pozval na filmy studia Cartoon Saloon, což je irské studio. Jehož tři krásné celovečerní filmy dáváme. Jde o Brendna a Tajemství Kelsu, Píseň moře a Vlkochodce. A vlastně v rámci tohohle programu máme i v Galerii Lázně výstavu, takže kde budeme ukazovat vlastně artefakty z výroby právě Vlkochodců. Takže to určitě taky stojí za vidění.
1: Na festival Anifilm do Liberce jsme vás pozvali s programovým koordinátorem Radkem Hosenseidlem. Děkuju, naslyšenou.
7: Děkuju, naschledanou.
8: Radioservis představuje Toulky první republikou. kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
9: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
10: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
9: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Průběžně avizujeme i naše dopolední pořady. V Interview Plus po 11:30 uslyšíte tentokrát Luboše Kastnera, podnikatele a předsedu gastronomické sekce Hospodářské komory. Mimo jiné v tom kontextu, že pivovarníci žádají o podporu podniků, kterým ubývají zákazníci. Debatu s ním, to je to Interview Plus s ním, po 11:30 moderuje Pavlína Nečásková. Děkujeme, že jste poslouchali Ranní Plus. Pro dnešek se loučí Martina Mašková
1: a Šárka Feniková.
11: Půl desáté.
12: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Sněmovna by dnes mohla schválit roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování, a to až na konec června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO ještě nejsou otestované všechny funkce. Zatím není jisté, jestli odložení podpoří i opozice. Americké námořnictvo začalo eskortovat nákladní lodě Hormuzským průlivem. Průjezd nejméně jednoho svého plavidla potvrdila rejdařská společnost Maersk. Pentagon zároveň oznámil zneškodnění několika iránských ozbrojených člunů. Teherán to popírá. Americký prezident Donald Trump označil operaci na osvobození lodí uvízlých v Perském zálivu za humanitární.
13: Írán popírá, že by se americké armádě podařilo Hormuzskou úžinou lodě eskortovat. Úspěšný průjezd ale hlásí už několik plavidel. Jedním z nich je nákladní loď společnosti Maersk plující pod americkou vlajkou. Teherán odmítl i tvrzení Washingtonu o zneškodnění jeho ozbrojených člunů. Americké letectvo podle něj zasáhlo jen dvě menší nákladní lodě a zabilo 5 členů posádek. Nové útoky na své území mezitím hlásí Spojené arabské emiráty. Protivzdušná obrana údajně sestřelila několik balistických raket a dronů. Jeden z nich zasáhl ropný terminál v přístavu Fujairah a způsobil rozsáhlý požár. Írán odpovědnost za útok na emiráty odmítl. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Lékaři mají podezření na 7 případů nákazy hantavirem na výlední lodi v Atlantiku. Uvedla to Světová zdravotnická organizace, a to s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím 2 případy. 3 lidé na lodi zemřeli, 4 další jsou nemocní, 1 pacient je v kritickém stavu. Plavbu z Argentiny na Kapverdské ostrovy organizuje nizozemská společnost. Teď se snaží zajistit vylodění a lékařské vyšetření všech asi 150 cestujících. V Austrálii začíná soud s mužem podezřelým z vraždy 5leté domorodé dívky. Případ zemi vyvolala rozsáhlé a násilné protesty aboriginců, kteří se dožadují odplaty. Podezřelého 47letého muže domorodí obyvatelé zbyli do bezvědomí. Později se střetli s policisty při pokusu vtrhnout do nemocnice, kde lékaři muže ošetřovali. V Liberci začíná mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Program potrvá do neděle. Jeho součástí budou kromě promítání i besedy s tvůrci, výstavy nebo dabingová dílna. Na festivalu jeden z tvůrců každoročně dostane ocenění za celoživotní přínos animovanému filmu. Kdo to bude letos, to prozrazuje programový ředitel festivalu Pavel Horáček.
14: Bude to významný animátor Jan Klos, který se soustředil celou svoji kariéru na loutky, na rozpohybování loutek. On pracoval i v loutkovém divadle, zpívá Hurvínka. Uvede výběr z těch večerníčků, protože on dělal Jáju, Páju, Patamata, Dášenku, Zahradu.
11: Některé budovy v Česku se dnes večer rozsvítí modře, připomenou tak Světový den plicní hypertenze. Vysoký tlak v plicích trápí asi 1% lidí, u lidí nad 60 let se vyskytuje častěji. Mnozí ale přicházejí pozdě, protože příznaky zaměňují třeba za astma. Tady je doprava, teď už v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice od 14. kilometru po pojíždí kolona je ucpaný sjezd na Pražský okruh. O kus dál na 8. kilometru je po nehodě blokovaný pravý pruh. Pokud zde desítky na 10. kilometru sjíždíte na okruh ve směru k letišti, i tam naberete zdržení, fronta se suné ve sjezdu z D1, pokračuje až ke sjezdu na Vestec na 3. kilometru a pak pokračuje taky výrazná regulace vjezdů do obou tunelů. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice od 14. kilometru po pojíždí kolona je ucpaný sjezd na Pražský okruh. Nesouvislá fronta pak pokračuje i dál k Praze, plní se sjezd do Spořilovské, tam je kolona kamionů až k jižní spojce ve směru na Černý most. Ve Vídeňské ulici ve směru do centra před jižní spojkou odklízejí následky po nehodě, stále se projíždí pouze levým pruhem, kolona se sune od Kunratic. A na Barandovském mostě směrem na Smíchov v celku rychle vyšetřili nehodu, už je pryč. Kolona z Vídeňské je teď asi na 20 minut. Dobře dojeďte. Úterý 5. května bude oblačné až zatažené, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky a nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno. Večer se tam jen výjimečně objeví přehánky. Teploty dnes přes den 24 až 28, na západě kolem 22, v tisíci metrech na horách kolem 20 stupňů, v Krušných horách většinou kolem 16. To byly zprávy a tady už je na Plusu úterní pro a proti.
15: Stovky lidí protestovali proti blížícímu se sjezdu sudetských Němců v Brně. Přidal se k ním i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Zastupitelé za jeho hnutí SPD ale neuspěli s návrhem, aby se Jihomoravský kraj od sjezdu distancoval. Naopak brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS akci podpořila. Sudeto-německé krajanské sdružení do Brna pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno, který dlouhodobě usiluje o česko-německé smíření. Přispívá akce k vzájemnému porozumění nebo otevírá staré rány?
12: Pro a proti Lukáše Matošky.
15: Našimi dnešními hosty po linkách jsou bývalý vicepremiér a bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: A bývalý hejtman Jihomoravského kraje a bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek. Dobrý den i vám.
17: Hezký den všem z Brna.
15: A začněme od vás. Proč vám vadí ten chystaný sjezd sudeto-německého krajanského sdružení v Brně? Na úvod stručně, prosím.
17: Tak já jsem se neúčastnil žádných demonstrací, které na tohle téma probíhaly v Brně, ale musím říct, že pro mě takovou pomyslnou poslední kapkou k tomu, že jsem se vymezil a vymezil jsem se veřejně proti konání toho sudeto-německého sjezdu v Brně, byl průběh krajského zastupitelstva minulý týden a argumentace, která tam padala. Když to řeknu velmi stručně, tak očekával jsem nějaké neutrální zhodnocení té situace, postoj Jihomoravského kraje a místo toho jsem slyšel v podstatě ódu na sudetoněmecký landsmanšaft. Slyšel jsem v podstatě to, že je dobře, že tady sudečtí Němci v Brně budou na tom sjezdu a ty věcné námitky těch, kteří mají jiný názor na to konání, tak byly prostě smeteny se stolu, byly smeteny většinou. Za mě ten sudetoněmecký sjezd tady v České republice je politické gesto, já to nevnímám jako nějakou kulturní akci, ale je to politické gesto, finančně podpořené bavorskou zemskou vládou. Pokud to posluchači neví, tak Bavorsko dává 850 tisíc euro na organizování tady téhleté akce v Brně.
15: Prosil jsem o stručnost, pane Hašku, na úvod.
17: Účastnice má jak bavorský zemský premiér, tak spolkový ministr vnitra. A právě účast politických představitelů tady u nás z toho dělá prostě politické téma par excellence. Za mě je to neúcta k historii, za mě je to něco, co se má pokoušet nebo pokusí se to vlastně začít relativizovat tu historii, která u nás byla,
15: pane
17: tu
15: smutnou
17: historii
15: na úvod války úplně a stačí, nezlobte se, historii. Nezlobte se, prosil jsem vás o stručnost a o tu na úvod poprosím i vás, pane Bělobrádku, obracím se tedy na vás. Co byste potom, co jste teď slyšel, řekl na obhajobu sjezdu sudeto-německého krajanského sdružení v Brně?
16: Tak na obhajobu asi nic, já si myslím, že to mě úplně nepřísluší. Já jsem v Bavorsku několikrát byl, myslím si, že to je velice pěkná akce, kde se setkávají demokraté a lidé, kteří si uvědomují z té sudetské strany svůj podíl viny a také ho několikrát jasně řekli. Je potřeba říct, že neexistuje jediný Landsmannschaft, ono jich je několik. A do Brna byl pozván ten, který je nerevanšistický, demokratický, proevropský. To znamená například lidé z Witikobundu, což jsou vyloženě lidé, řekl bych, až extrémističtí revanšisté, ti ani na té sjezdy v Bavorsku nesmějí. To znamená, je potřeba rozlišovat, které Landsmannschafty se těho účastní.
18: Pane Hašku, ještě to nezaznělo, ale vy jste autorem otevřeného dopisu mluvčímu sudetoněmeckého krajanského sdružení panu Posltovi a v něm píšete, že trváte na historických faktech. Po tom, co jste teď slyšel, po té připomínce, že toto sdružení má proevropské postoje, která historická fakta podle vás zpochybňuje?
17: Víte, to má ale zase hlubší kontext. Samozřejmě nevím, abyste mě neřekl ve třetí větě zase, že už mám být stručný.
18: Tak o to jsem vás prosil na úvod.
17: V podstatě budu reagovat na Pavla Bělobrádka. Já samozřejmě respektuji jeho osobní postoj, respektuji postoj každého. I já jsem demokrat, ale já jsem vyjádřil ten názor jako bývalý hejtman, nyní už jako občan politicky neaktivní ve smyslu nějakých aktivních účastí v politice a kandidatur. A skutečně to opřu historické důvody. Za prvé, už ten samotný pojem Sudety a sudetští Němci je pojem, který vzniknul až na konci 19. začátku 20. století a je spojený s německým nacionalismem. Já nerozlišuji hodné a zlé sudetoněmecké Landsmannschafty. Já vnímám historickou realitu a ta je taková, že sudetští Němci byli součástí Československé republiky, po jejím vzniku v roce 1918 obývali pohraniční území a z hlediska dějepisu, ať jsme tedy struční a není to dlouhá přednáška.
18: Pane Hašku, nezlobte se, že vám do toho vstupuju. Prosím, ale pokud byste se dostal k té mojí otázce, já jsem se ptal, která historická fakta podle vašeho názoru dnešní sudetoněmecké krajanské
17: sdružení
18: spochybňuje?
17: Já jsem se vám právě chystal říct. Takže zaprvé byli to sudetští Němci, kteří prostřednictvím tehdejší sudetoněmecké strany se aktivně zúčastnili de facto demontáže Československé republiky, té první republiky Tomáše Masaryka. Byli to sudetští Němci, kteří masově podpořili v roce 1935 a 1938 ve volbách Henleina a spol. A v podstatě následně v roce 1938 už se řada z nich dopustila i vlastizrady. Já vám řeknu konkrétně čím.
18: Pane Hašku, začalo to tím. Združení zpochybňuje podle vás?
17: Podívejte, za mě je nemístné, že se toto politické seskupení, a ono je politické, bez ohledu na to, jak měnilo svoje stanovy, tak má nyní scházet tady v Brně, vůbec v České republice. Já jsem chápal, že se schází v Německu, že se schází v Mnichově, já jsem chápal, že tam někteří čeští politici směřovali, včetně třeba Pavla Bělobrádka, nicméně nebylo to moje gusto a nyní já jsem proti tomu, aby se tady vlastně konala akce na pozvání soukromého spolku.
18: Pane Hašku, oni nemají ani pozvání města, pozvání kraje. Promiňte, opakuju po třetí tu otázku. Která historická fakta podle vás sudetoněmecké krajanské sdružení zpochybňuje? Tak, protože to je to, o čem vy hovoříte v tom vašem otevřeném dopisu. A prosím, jestli byste odpověděl jasně na tu moje otázku.
17: Já vám odpovím jasně. Tak něco byla příčina a něco následek. Kdybyste mě nechal doříct, co se dělo v roce 1938 před Mnichovem, že tady došlo v podstatě k otevřenému puči proti republice a to hrálo nějakou roli, až válka skončila a mimo jiné byly vydány takzvané Benešovy dekrety, dekrety prezidenta republiky a mimo jiné tehdy potom postupinská konference schválila v článku 13 odsun Němců tady od nás. To je něco, co sudetoněmeckému Landsmannschaftu neustále vadí, vadí jim odsun. To je něco, o čem dříve hovořili ve svých programových dokumentech, možná už to zmírnili, to jsou Benešovy dekrety.
18: Ano.
17: A toto mě vadí. To jsou věci, kde primárně si myslím, že vše bylo uzavřeno česko-německou deklarací z roku 1997, kterou tehdy uzavřeli Václav Klaus jako premiér a společně s ním tedy německý premiér.
18: Německý kancléř, ano.
17: Německý kancléř Helmut Kohl, tak. Schválila to poslanecká sněmovna a tam jsme řekli, že v podstatě ty věci jsou nějak uzavřené.
18: A to podle vás stačí, prosím, dovolte, protože toto je pořad pro dva hlasy z té vaší strany, aby na to, co jste teď řekl, jsem nechal zareagovat pana Bělobrádka. Pane Bělobrádku, uznal byste, že to sudetoněmecké krajanské sdružení může vyvolávat v některých lidech v Česku nelibost právě proto, jak se v minulosti stavělo odmítavě vůči Benešovým dekretům?
16: Samozřejmě, protože ti lidé neuznávají to, že tam za těch 80 let došlo poměrně významnému posunu. Já vám odpovím za Michala Haška. Tento spolek nespochybňuje nic z historické minulosti. Nic nerelativizuje, jasně přiznává vinu, spoluvinu, účast, omlouvá se a podobně. To znamená, ti lidé, jak jste se ptal, kteří proti tomu protestují, tak buď jsou špatně informováni, nebo to dělají na schvál. A dělají to na schvál proto, že vyvolávají strach z něčeho, co neexistuje.
18: A pane Bělobrádku, promiňte, a nemůže těmto lidem, o kterých teď hovoříte, ke kterým patří právě pan Michal Hašek, vadit ta minulost sudeto německého krajanského sdružení, minulost, ve které se distancovalo vůči Benešovým dekretům a zpochybňovalo částečně i to poválečné uspořádání?
16: To jistě může a může části naší populace vadit, že Švédové chodí na Pražský hrad, který před několika stylety vyrabovali, že chodí po Karlově mostě, kde Švédi bojovali. Samozřejmě, že může, ale je potřeba si uvědomit, že spousta těchto lidí má prostě jenom špatné svědomí. A týká se to třeba komunistů. Když jsme u té historie, tak třeba komunisté na svém meziválečném sjezdu prostřednictvím soudruha Kopeckého říkala, že němečtí soudruzi klidně ať žijí v Německu, že je úplně jedno, kde němečtí dělníci budou v které zemi, protože je to úplně jedno, protože jejich společným nepřítelem je buržoázie. Stejně tak prezident Beneš ještě před válkou se dopustil z dnešního pohledu jednoznačné vlasti zrady, když sám nabídl část toho území inkriminovaného Němcům výměnou za mír. A na to se zapomíná. A potom se Beneš snažil vyvinit. Komunisté, jak říká Adam Michnik, poslední fáze komunismu je nacionalismus.
18: Dobře.
16: To znamená, je jasné, že se žádná historie nespochybňuje, vina byla uznána a naopak i v Německu, i teď, tam je to politická akce a jezdí tam sociální demokraté, i kolegové Michala Haška bývali ze sociální demokracie, dobře, tam jezdí dlouhé roky. Tak. Zelení, křesťanští
18: demokraté. Nechme zase zareagovat pana Haška.
16: Ne, počkejte,
18: ať je to fér.
16: Ale zase nechte mě, ne to právě, aby to bylo fér. Tak poslední
18: no, víte, já dnes musím přerušovat vás oba, vy máte poměrně dlouhé monology, prosím tedy dokončete myšlenku stručně.
16: Ne, já jsem žádný monolog neměl. To teda ne, já jsem žádný monolog neměl, tak buďte fér. I poslední věta. Naopak AfD, němečtí extremisté, kteří tlačí na bavorskou vládu, aby právě začali pochybňovat Benešovy dekrety, ti na tyto sjezdy nesmějí, stejně jako Witikobund. To znamená, to nejsou žádní extrémisté, kteří jedou do Prahy, jsou to nebo do Brna, jsou to naopak lidé demokratičtí, uznávající vinu a nejsou to revizionisté.
18: Pane Hašku, dvě jasné otázky na vás. Jste si vědom toho prohlášení sudeto německého krajanského sdružení už z roku 2015, ve kterém se jasně hlásí ke spoluodpovědnosti za perzekuci a vraždění Čechů během protektorátu a potom? Jste si vědom toho, že toto sdružení ze svých stanov už tehdy před 10 lety vyškrtlo zmínku, že usiluje o vrácení majetku na českém území?
17: Jsem a je mi to málo. Ten problém nezačal až vznikem protektorátu. Jak se chovali sudetští Němci, jak se chovali členové Sudeten Deutsche Partei, jak se chovali členové ozbrojených složek tady této strany v roce 1938. Otevřený puč proti republice. Vláda musela vyhlásit výjimečný stav, tehdy byly vydány dokonce zatýkače na Heinleina a spol. A nakonec to vedlo k Mnichovské dohodě a dál si tu historii všichni pamatujeme. Já navážu krátce
18: na Pavla Bělobrádka. Promiňte, nehlásí se dnes sudetští Němci toto jejich sdružení i k odpovědnosti za toto?
17: S dovolením dopovím. Když Pavel říká, že jsou politici, kteří jezdí do Bavorska, no Pavle, já také. A jako hejtman jsem byl ten, kdo zahájil spolupráci s bavorskými středními Franky. A jezdil jsem tam ve společných delegacích s tehdejším svým koaličním partnerem se zástupci Lidové strany a jezdili jsme tam, aby jsme řešili budoucnost. Nikoliv minulost. Čili já nejsem člověk nějak předpojatý k Německu nebo k Bavorsku nebo k nějakému dialogu o budoucnosti, ale prostě vadí mě to, že sudeto německý Landsmannschaft pro mě stále představuje bez ohledu na slohová cvičení ve stanovách. Viděl jsem také nějaké jejich české materiály, ve kterých se stále relativizuje dopad Benešových dekretů, když ne právně, tak morálně. Relativizuje se dopad na různé věci. A loni viděl jsem video, kde na takzvané pouti smíření hovořil člověk z Rakouska, nikoli vtedy z Bavorska. A ten hovořil o tom, že ze zabaveného majetku bývalých Němců tady v Československu ještě 70% je ve vlastnictví státu a že je potřeba se zaměřit tady na tuto věc. Takže já to stále vidím prostě jako nepřijatelné. Pokud by to byla věc dohody mezi vládami, prosím, ale aby jsem soukromý spolek pozval tak výsostně politickou věc, jako je sněm sudetoněmeckého landsmanšaftu, notabene ještě do Brna, to je prostě silná káva a já jsem na to vyjádřil svůj občanský postoj. Tak, respektuji, že Pavel Bělobrádek má jiný.
18: Pane Bělobrádku, neznepokojují vás některé ty projevy, na které teď narazil pan Hašek?
16: No, pan Hašek právě se usvědčil sám z toho, že motá dvě věci. Právě do rakouského landsmanšaftu byli vytlačeni ti extremisté. Ti z toho bavorského spolku odešli. A znovu říkám, my několik spolků, tady je pořád landsmanšaft, tak kdyby to byla jedna parta, není. Stejně tak, jako sudečtí Němci nebyli jedna parta. Mezi sudeckými Němci byly 10 000 a 100 000 sociálních demokratů a křesťanských demokratů. A část těchto sociálních demokratů například, když Michal Hašek byl bývalý sociální demokrat, se naschvál nechalo, aniž museli, se nechali naschvál odsunout právě třeba i do Bavorska. A ti tam jezdí také. Tam jezdí i antifašisté. Jezdí na tyto spolky Židé, oběti. Paní Knoblochová, šéfka Židů, dostala i cenu. To znamená, tam skutečně nejezdí žádní takovýto lidé. A naopak, pokud někdo říká tyto extremistické věci, tak je rozhodně neříká na sjezdu krajinského sdružení, kam jezdí Bernd Posselt a který bude v Brně. I tam právě tak nejsou vítáni.
18: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají bývalý vicepremiér a bývalý předseda Lidovců Pavel Bělobrádek a bývalý hejtman Jihomoravského kraje a bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek.
12: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Tématem toho festivalu Meeting Brno, kam právě představitelé sudetoněmeckého krajanského sdružení byli letos v květnu pozváni, je smíření. Právě smířením organizátoři festivalu odůvodňují tu svoji pozvánku. Nemůže skutečně ta jejich účast v Brně přispět k určitému smíření, pane Hašku?
17: Ale ke smíření už pro Boha dávno došlo. Já nevím, proč si soukromý spolek osobuje to, že on bude tady nositelem smířování mezi Českou republikou a Německem, mezi Čechy a Němci. Já si myslím, že právě tohle to je ten sporný moment. Je to spolek, který je navíc financovaný z veřejných financí a udělal takového náhradního pozývatele, protože sudetoněmecký sněm sem nepozval ani město Brno a jeho vedení, ani Jihomoravský kraj a jeho vedení a ani vláda České republiky, ale udělal to tento soukromý spolek a s ním skupina asi 36 občanů, kteří podepsali prostě výzvu, ať sudeční Němci přijedou do Brna. Za mě jako soukromá iniciativa beru na vědomí, ale neberu ji jako legitimní. Když se mě ptáte, jestli ti lidé mohou přispět ke smíření, no pokud někdo přijede a například by začal tím, že se půjde poklonit obětem nacistické persekuce v Kounicových kolejích, tak bych to bral. A víte, který den toho sněmu je v plánu návštěva těch Kounicových kolejí?
18: To nám řekněte, ale pokud vím, tak představitelé sudeckých Němců uctí oběti nacistických persekucí.
17: No říkám, ten poslední. Já myslím, že to je docela vypovídající o tom, jak je sestaven program tady tohoto sněmu.
18: Tedy důvod ke směřování podle vás není potřeba, pane Bělobrádku, z vašeho pohledu je ještě tolik potřeba mluvit o smíření 81 let od konce války za situace, kdy si asi můžeme dovolit konstatovat, že česko-německé vztahy jsou dobré?
16: Tak vzhledem, že to řešíte ve veřejnoprávním rozhlase, tak asi pořád ještě tam jsou mezery a když vidíme, že vznikají fámy, fake news, lži o to je realitě, tak naopak myslím, že to je možnost tomu, aby zazněla realita, aby zazněla fakta. Je potřeba nic nezamlčovat a myslím, že je potřeba nic nezamlčovat z obou stran. Samozřejmě i kdo byl viník a tak dále, jasné, ale to všechno má svoji příčinu a následek. A jako jsem hovořil, i ta nová fakta, například o roli prezidenta Beneše, o tom, jak se choval vlastně na konci první republiky. To jsou věci, které se historicky teď ukazují a jsou mezi veřejností málo známy. Samozřejmě, že k usmíření dochází, ono něco samozřejmě zahojí čas, ale důležitá jsou skutečně realita a fakta. Třeba to, já si osobně tedy myslím, že jestli se položí květiny před nebo po, jestli to je o den dřív nebo o den déle, tak že to už je jenom opravdu jenom marginální záležitost. A jenom taková malý detail. Já, když jsem byl ještě student, 6 let jsem studoval v Brně, tak jsem sám osobně pořádal jako student pochod vlastně od bývalého koncentračního tábora který je v Brně potom na Kaunicovy koleje. Mnozí kolegové si to pamatují, to znamená, já myslím, že to není žádné zapomínání nebo relativizování v minulosti, to je všechno úplně jasné. Na druhou stranu je potřeba si také říct, že ne všichni sudetští Němci byli nacisté, ne všichni sudetští Němci se na něčem podíleli a také je potřeba říct, že to, jak to proběhlo po válce, bylo dáno samozřejmě na základě nějakého rozhodnutí, ale že také probíhala divoká fáze odsunu a ta přes to, že prezident Beneš vydal dekret, který tyto zvěrstva zpětně legalizoval, tak nic nemění na těch faktech. Poslední věc, já myslím, že k demokracii patří spolkový život. Takže pokud si spolky mezi sebou něco dělají, tak je otázka, jestli to mají řešit politici. Pokud to je otázka skutečně toho, že si jeden spolek pozve druhý spolek, tak je to v pořádku.
18: Tak to podle vás
16: jako
18: nevadí.
16: Stejně jako se tady objevili třeba noční vlci.
18: Pane Hašku, uznáváte, že je potřeba připomínat i to bezpráví, ke kterému došlo během divokého odsunu?
17: Určitě. A když by si přečetl třeba Pavel Bělobrádek nebo kdokoliv jiný, třeba moje statusy na toto téma na mém soukromém facebookovém profilu, tak já tam jasně píšu o tom, že je potřeba říct, že takové věci, jako se děli třeba v Postoloprtech nebo na Švédských šancích u Přerova a na jiných místech, že jsou to prostě černé kaňky na naší historii,
18: nebo
17: že
18: během,
17: to je něco.
18: Během pochodu smrti z Brna?
17: A já odmítám, prosím vás, ten název. Pochod smrti byl ustálený terminus technicus pro pochody z nacistických koncentračních táborů na konci války, kdy byly evakuovány 10 000 vězňů a cílem těch pochodů smrti bylo co nejvíce jich po té cestě jaksi zlikvidovat ze strany nacistů. To, že se teď tomu odsunu Němců z Brna začalo říkat pochod smrti a evokuje, jako by to bylo něco takového, jako ten odsun z těch nacistických koncentračních táborů, já teda odmítám. A jestli Pavel Bělobrádek říká, že je potřeba se zpětně dívat třeba na historickou roli Edvarda Beneše, já nevím, Pavle, jestli si tehdy hlasoval, já ano, jako poslanec pro zákon, že Edvard Beneš se zasloužil o stát a hlásím se k tomu a byl jsem u toho, když se Edvardu Benešovi například vstyčovala socha před dnešní právnickou fakultou v Brně, někdejším sídlem gestapa za protektorátu, tak úplně stejně si myslím, že je potřeba se věnovat tomu, co se dělo těsně po Mnichovu. Desítky tisíc Čechů, kteří byli vyhnáni ze svých domovů, byli vyhnáni z pohraničí. Předtím, když byly jaksi útoky Freikorpsu na české četníky, vojáky, pošťáky, civilní lidi, tam byly oběti, prostě vraždilo se. Bylo to samozřejmě obrovské neštěstí a já bych řekl, že prostě jestli se chceme vrátit k té historii, taky ale řešme komplexně. Hmm. Řekněme si, co byla příčina, co následek. Tím neomlouvám žádné poválečné excesy a ještě jedna drobnost. Prezident Beneš nevydal žádný dekret o tom, že jak si někoho omilostnil. Pavel má zřejmě na mysli zákon československého parlamentu, čili nikoli dekret prezidenta Beneše a ten v roce 46 potom některé činy, které byly těsně po osvobození, takzvaně amnestoval. Čili předpokládám, Pavle, že si hovořil tady o tomto amnestijním zákoně.
18: V návaznosti na to, co zaznělo, otázka na vás, pane Bělobrádku, je to možné stavět vedle sebe to, čeho se během protektorátu dopustili Němci, s tím, čeho se potom po konci války Češi dopustili na sudetských Němcích?
16: No, myslím, že to poměřovat nemá, ale že se nemá nic zamlčovat a má se ovšem hovořit. Také se nemá nic komolit, že část Čechů byla vyhnána, je jistě pravda, část odešla sama z vlastního rozhodnutí, část tam zůstala. A dokonce ani nemusela přijmout říšské občanství. Také je potřeba se podívat, jak československá vláda se chovala od počátku k menšinám. Třeba k polské menšině, k Prajzákům i k sudetským Němcům. Je potřeba se podívat, jak se chovala k Němcům po válce. Je potřeba se také hovořit o tom, doporučuji teď vyjde v novém vydání kniha o těch sudeckých Němcích, kteří mohli zůstat, buď museli, protože byli důležití pro průmysl, anebo protože to nebyli nacisté, tak jak se k ním chovala československá vláda, že se dokonce Němci a Češi nesměli nějakou dobu ženit mezi sebou. A takové věci, takže určitě já nechci to dávat do protikladu, kdo víc, kdo míň. Myslím si, že důležité je hovořit o všem, co se stalo, nic nezamlčovat. A
18: něco se zamlčuje podle vás? To, co jste teď zmínil, o tom se z vašeho pohledu dostatečně nehovoří v českém veřejném prostoru?
16: Ano, já myslím, že jsou fakta, která prostě jsou stále komolená, něco je zdůrazňováno a o něčem se taktně mlčí. Mistři světa na tohle byli právě komunisté, kteří vlastně potřebovali jak vnitřního, tak vnějšího nepřítele. A ta jejich hra se sudeckými Němci byla dlouhodobě hrána a teď ji převzali další extremisté. A není se čeho divit, protože když máte nějakého nepřítele, který v podstatě neexistuje, tak ho vždycky slavně porazíte. A tom se potom můžeme vidět, že těch politiků, kteří na tom strachu, který v podstatě nedává žádný smysl, tak staví svoji politickou roli.
18: A u toho skončíme. Našimi hosty byli bývalý vicepremiér a bývalý předseda KDU ČSL Pavel Bělobrádek a bývalý hejtman Jihomoravského kraje a bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek. Pánové, oběma vám děkuju.
16: Na shledanou.
17: Děkuji a přeji hezký den všem posluchačům.
18: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
12: Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už 30 minut popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích.
11: Dobré dopoledne, 10 hodin.
12: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Americký eskort lodí uvízlých v Perském zálivu doprovází střelba a letecké útoky. Sněmovna by mohla schválit odklad povinného používání národního geoportálu územního plánování. A při ruských nočních útocích na Ukrajinu zemřelo 5 lidí, zraněných jsou desítky. Tady jsou zprávy Plusu, dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení. Tamní ministr zahraničí Abbas Araghchi to prohlásil potom, co se Írán a Spojené státy vzájemně obvinili z několika útoků na svá plavidla. Spojené státy včera zahájily takzvaný projekt Svoboda, jehož cílem je pomáhat skrze Hormuzský průliv proplout uvázlým obchodním lodím. Poslanci mají dnes projednat stavební novelu, která o rok odkládá povinné používání národního geoportálu územního plánování. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO chce návrh schválit v takzvaném zrychleném řízení. Podle ní nejsou ještě otestované všechny funkce a ještě není jisté, jestli zrychlené řízení podpoří opozice. Kluby se ještě před jednáním poradí na svých zasedáních. Hnutí STAN je ale podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka pro odklad.
19: My jsme o tom s paní ministryní hovořili. Nevím tedy, jestli to bude v 90. nebo to ve standardním režimu. O tom ještě bude jednat náš klub, ale podpoříme posunutí účinnosti o rok.
11: Na zítřek je pak svolaná mimořádná schůze dolní komory. V závěrečném kole mají poslanci schvalovat novelu upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. S tou opozice nesouhlasí a avizuje dlouhé projednávání.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Noční ruské útoky zabily na Ukrajině 5 lidí, zraněných je přes 30. Drony a rakety mířily na zařízení na výrobu plynu v Poltavské a Charkovské oblasti. Oběťmi jsou 3 zaměstnanci a 2 záchranáři. Uvedl to generální ředitel společnosti Naftogaz Serhii Korecký. Provoz zařízení je pozastavený, přes 3000 odběratelů jsou tak bez dodávek plynu. Další škody a raněné hlásí třeba oblasti Dněpropetrovská, Kyjevská a Černihivská. Náletům stovek ukrajinských dronů čelilo během noci taky Rusko, kde tamní úřady hlásí 1 zraněného. Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku zabil na jihu Číny nejméně 21 lidí, přes 60 dalších je zraněných. Příčina exploze zatím není jasná. Úřady na místo vyslali asi 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí. Prezident země Xi Jinping vyzval k důkladnému vyšetření události. Úřadům také nařídil, aby zintenzivnili kontroly v klíčových průmyslových odvětvích. Německá policie zadržela řidiče, který v Lipsku zabil 2 lidi. Autem vjel na pěší zónu a ve vysoké rychlosti projel centrem města. Muž je ve vazbě a podle německých médií ještě nevypovídal.
20: Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
21: Pachatelem je podle saského ministra vnitra Armina Schustra 33-letý Němec. V minulosti se u něj projevily psychické problémy. Podle Schustra zřejmě najel do lidí úmyslně. Motivy činu ale nejsou objasněné. Státní zástupce ho vyšetřuje jako dvojnásobnou vraždu. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z toho těžce. Pachatel projel osobním autem asi půl kilometru po pěší a nákupní zóně v samotném centru Lipska. Při zadržení nekladl odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
11: Armáda Spojených států při dalším útoku na loď v Karibském moři zabila 2 lidi. Oznámilo to Jižní velitelství amerických sil, podle kterého šlo o plavidlo teroristické organizace. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na lodě, o kterých tvrdí, že v nich kartely pašují drogy. Americký prezident Donald Trump ale ještě neposkytl spolehlivé důkazy, že na lodích jsou skutečně pašeráci. Představitelé OSN údery odsuzují jako mimosoudní popravy. Rakouský Salzburg v létě zakáže vjezd do historického centra autům s cizí registrační značkou. Úřady tím reagují na problémy a dopravní kolapsy z minulých let. Opatření má platit od července do konce srpna a za porušení hrozí pokuta. Výjimku dostanou rezidenti, zaměstnanci anebo hoteloví hosté s potvrzenou rezervací.
22: Turisté mají využít záchytná parkoviště na okraji města, odkud se do centra dostanou hromadnou dopravou. Radnice jim za to nabízí kombinovanou jízdenku v přepočtu za asi 190 korun na den. Ta zahrnuje parkování i MHD pro více osob. Opatření podle vedení Salzburku sníží počet aut v ulicích zhruba o 1000 denně. Platit má zatím jen tohle léto, po sezóně ho ale město vyhodnotí a může omezení i prodloužit. Kritici už nyní namítají, že to problémy nevyřeší a jen je přesune do jiných částí města. Bára Vránová, Český rozhlas.
11: Před 81 lety začalo pražské povstání. Navázalo na události v Přerově, Berouně a dalších městech protektorátu. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa.
23: Je 6 hodin.
24: Ozvalo se v éteru 5. května 1945 z úst hlasatele Zdeňka Mančela. Původní záznam se ale nedochoval. Mančel touto dnes už legendární větou odstartoval pražské povstání. Od té chvíle rozhlas vysílal jen česky. Zanedlouho už byla budova na Vinohradech obklíčená.
25: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
24: Povstalci obsadili mosty, postavili barikády, bránili nacistům v útěku na západ. Lidi v euforii vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy. Tvrdé boje skončily kapitulací nacistů 8. května. 3000 Pražanů padlo. Až o den později do Prahy přijela sovětská armáda. Marek Sedláček, Český rozhlas.
11: Tady je taky doprava Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy popojiští kolona kamionů, sunou se ze 14. kilometru až k exitu 18 u Nové Vsi. Dost ucpávají i sjezd na silnici 16, tak s tím počítejte. Na D1 směrem z Brna do Prahy naberete zdržení za sjezdem na Velké Popovice, nesouvisle se popojíždí ze 14. kilometru, o kus dál na úrovni Čestlic, na 8. kilometru je po nehodě blokovaný pravý pruh. Na D7 před Prahou ve směru ze Slaného přetrvává kolona od sjezdu na Tuchoměřice, ze 3. kilometru zabere trasa k omezení u Evropské ulice asi 20 minut. A severovýchod metropole se plní pomalu se sunoucími kamiony, brzdí se v Novopatské za sjezdem na Satalice, pokračují pak východní části okruhu okolo Černého mostu i Štěrboholskou spojkou až k Průmyslové ulici. Dobře dojeďte. Bude oblačno a zataženo. Odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky a nebo i bouřky. Teploty přes den 24 až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady je na Plusu Vinohradská 12.
26: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
27: Organizace zemí vyvážejících ropu utrpěla těžkou ránu.
28: Spojené arabské emiráty opustili ropný kartel OPEC.
29: Blízkovýchodní země si od kroku slibuje větší volnost při těžbě suroviny.
30: Emiráty v uplynulých týdnech taky kritizovali okolní státy v Perském zálivu.
31: Tvrdili, že dostatečně nereagovali na íránské útoky.
26: Rána pro ropný kartel. Emiráty mu dali vale. Proč se loučí? V čem je OPEC svazoval? Záleží na tom vůbec? A nemůže se teď svazek zemí vyvážejících ropu rozpadnout? Spousta otázek a jeden host, který na všechny doufám odpoví, Lubor Lacina, ekonom z Mendelovy univerzity v Brně. Dnes je úterý, 5. května. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12 a zdravíme vás do Brna.
0: Dobrý den.
26: O zhruba 200 000 barelů denně mají státy širší skupiny OPEC plus zvýšit produkci ropy, a to od června. Odsouhlasili si to teď o víkendu. Zvládnout to budou muset už bez Spojených arabských emirátů, které činily asi 15% kapacit OPECu. Je to zvýšení bez SAE možné?
0: Určitě ano, protože produkce celosvětová je v řádech desítek milionu barelů, takže těch 200 tisíc není nějaké obrovské množství, které by nešlo zvládnout.
26: Takže je to signál, že bez Emirátu se obejdeme a podívejte se, ještě zvyšujeme.
0: Ano, takže těch 200 tisíc je skutečně jenom takový malý signál, ale ty signály na tom trhu, hlavně termínovém, fungují jako nějaká zpráva do budoucnosti.
26: A je to skutečně jenom signál, protože zase vzhledem k tomu, jak přetrvává blok Hormuzského průlivu, je to vůbec možné tu produkci navýšit, respektive produkci možná, ale co distribuci?
0: Přesně tak, to je ten problém spojených nádob, kdy produkci jde zvýšit, ale samozřejmě problém zůstává ta doprava do těch cílových destinací k těm konečným spotřebitelům.
26: To znamená, že zvýšit můžeme, oznamujeme to, ale možná se k vám těch 200 000 barelů denně navíc stejně nedostane, protože prostě ta blokáda stále trvá, takže vracím se k tomu, je to jenom signál.
0: Ano, ale samozřejmě tím, že je ta skupina širší, nejenom ty země Blízkého východu, tak samozřejmě je tam možnost z těch jiných destinací, které nejsou postiženy tím omezením.
26: To je určitě věc druhá. OPEC není jenom o státech v Perském zálivu. Já jsem zmínil ale Emiráty, ty do toho regionu patří.
1: This decision has been taken after a very careful and long review about...
26: Oni oznámili před pár dny, že z OPECu vystoupí.
1: We respect the group. This is a great group.
2: OPEC respektujeme, je to skvělá skupina. Spolupracujeme s ní už velmi dlouho. Chápeme její pohnutky a snahu o vyvážení nabídky a poptávky, ale dostali jsme se do fáze, kdy je řada na nás.
3: Emirátský ministr energetiky Suhail Mazrui v rozhovoru pro CNBC.
1: We believe that the world is currently undersupplied.
2: Jsme přesvědčeni, že na trhu není v současné době dostatečná nabídka a že náš odchod přichází ve správný čas, protože bude mít minimální dopad na cenu a minimální dopad na přátele ze skupiny OPEC a OPEC+.
26: Saúdská Arábie jako čelný představitel OPECu na to, tak jak jsem četl ve Financial Times, nereagovala. Byl ten odchod nebo je ten odchod Spojených arabských emirátů šokem?
0: Ne, tam se to očekávalo dlouho díky té jejich strategii 2030, kterou mají, nebo vize 2030, kde je snaha maximalizovat těžbu ropy a výnosy z nich, investovat na diversifikaci ekonomiky do jiných oblastí, než jenom ta závislost na prodeji ropy a zemního plynu.
26: No ale přesto v době, kdy se tu vede velmi ostrý konflikt v nedalekém Íránu, blokáda Hormuzského průlivu. Není to překvapení, že stát z toho regionu oznámí, že ze uskupení, z kartelu zemí vyvážejících ropu vystupuje natvrdo po 60 letech?
0: Já si myslím, že tam samozřejmě působil tlak Spojených států amerických, ale i může to být čistě ekonomický důvod, protože Spojené arabské emiráty mají cílovou hranici pro prodej své ropy $65 a například Saúdská Arábie to má někde mezi $85 a $90 za barel, takže oni tam mají dlouhodobý rozpor vlastně, jaká by měla být ta cílová prodejní cena.
26: To znamená, Spojené arabské emiráty chtějí prodávat ropu za méně,
4: než Saudská Arábie, která hraje prim. Takže se v rámci OPECu hádají a proto SAE vystupují?
0: Ano, a já si myslím ale, že to nebude primárně dohady o té ceně, ale spíše, že to bude geopolitický rozpor, který tam mají, a snaha Spojených států amerických jako významného producenta omezit vliv OPEC na ceny ropy.
4: A ten geopolitický rozpor spatřujete v čem? Že Spojené arabské emiráty mají blízko ke Spojeným státům, to se o Saudské Arabii samozřejmě říct nedá, a proto Spojené arabské emiráty se prostě chtějí postavit na vlastní nohy a nechtějí být svázané těmi kvótami, které svazují OPEC.
0: Ano, a plus samozřejmě ten konflikt, který probíhá dlouhodobě na arabském poloostrově, třeba v Sudánu. Tam vlastně Spojené arabské emiráty a Saudská Arábie stojí třeba z Jemenu a Sudánu na opačných stranách fronty, takže to je nějaká ta vzájemná nevraživost.
4: Když jste zmiňoval ty důvody geopolitické a taky ty, které se týkají ceny za barel ropy, chápu správně, že Spojeným arabským emirátům se tedy vyplatí více těžit, více vyvážet za nižší cenu než těm ostatním státům OPECu, zejména Saudské Arábii?
0: Ano, protože ty jejich ekonomické kalkulace směřují k maximalizaci těžby, prodeje ropy a akumulaci

0: se teď, znovu říkám, postavit na vlastní nohy a fungovat samostatně?
1: Tam je to právě o tom vnímání toho, jak dlouho ta situace bude trvat. A že mě tady oni věří třeba na základě informací, které mají od USA, že ten konflikt se podaří ukončit, včetně blokády toho Hormuzského průlivu.
0: Tak výhoda Emirátu je, že oni mají svůj významný terminál v Ománském zálivu, kam vede jejich ropovod.
1: Tam mají velmi omezené možnosti, protože tam už jsou na plné kapacitě, vlastně, kterou dokáží tím ropovodem protlačit. Takže samozřejmě je tam pořád ten problém, vytěžíme víc, ale jak to dostaneme na ty cílové trhy.
0: Takže budou muset stavět nové ropovody.
1: Ano, ale to jsou projekty, které trvají spíš v řádu desítek let, včetně toho dostat pak ten ropovod na plnou kapacitu.
0: Já už jsem ale na začátku říkal, že OPEC chce zvýšit produkci ropy. Tak není to trošku proti tomu, když Spojené arabské emiráty říkají, my taky chceme těžit víc, OPEC nám to nedovoluje, protože znovu říkám, OPEC je svázaný určitými kvótami, mimo jiné i proto, že ty kvóty drží distribuci ropy na úzdě a tím pádem ta cena může být vyšší, z čehož tedy profituje Saúdská Arábie, o tom jste sám mluvil.
1: To určitě ano, ale nesmíme taky zapomenout na ty ostatní významné producenty. A tam samozřejmě ta cena ropy a očekávání, jak dlouho se třeba udrží ta vyšší cena ropy, rozhoduje o tom, jak se navyšují kapacity i mimo státy OPEC, třeba z těžba ropy a zemního plynu z těch břidlic ve Spojených státech, je nákladnější. A samozřejmě v okamžiku, jako kdy věříte, že ty ceny ropy se udrží na vyšší úrovni, tak se začnou vlastně využívat intenzivněji ty břidlicové ložiska a zvýší se vlastně ta kapacita producentská i mimo ty státy OPEC výrazně.
0: Kdo vlastně je všechno v OPECu?
1: V OPECu jsou primárně arabské země, které potom v tom sdružení OPEC plus přidružily státy jako Rusko, Venezuela, Jemen. A ty další v Brazílii, ty další významné producenty ropy.
0: Takže tvrdé jádro, které založilo v roce 60 ten spolek, to byly ty arabské země, Irán, Irák, Kuwait, potom ta zmíněná Saudská Arábie a pak ještě jste říkal v OPECu plus, to je ta rozšířená platforma, tam je i Rusko.
1: Ano, plus samozřejmě je tam ten precedens ze 70. let, ty dvě ropné krize, které vlastně byly spuštěny politikou OPEC, kde OPEC vlastně tenkrát ukázal ty svaly. Já osobně si ale myslím, že ta situace dneska a vlastně to rozložení, ta diverzifikace těch zdrojů těžby ropy je výrazně jiná než v těch 70. letech.
0: Jiná v čem?
1: Že je mnohem více zdrojů jak ropy, tak zemního plynu, že ta závislost Evropy, ale i ostatních zemí na té produkci na tom Blízkém východě se výrazně zmenšila. Dneska, kdo trpí a kdo tu závislost naopak zvýšil, je hlavně asijský kontinent.
0: No tak taky jeden z dopadů na to, že se zjistilo, kolik různých dalších nalezišť je i ten, že vznikla vůbec ta skupina OPEC+. Jak si mám představit, jak funguje ta regulace toho celosvětového ropného biznisu pod palcem OPECu? Já už jsem mluvil o těch kvótách, ale to není to jediné, že?
1: Tam samozřejmě rozdíl je, jestli nakupujete ropu na promtním trhu nebo futures trhu. A hodně zemí uzavírá nebo odběratelů uzavírá ty smlouvy třeba na horizont 1 až 3 roky s nějakými doložkami, například změna ceny, která je ale rozložena mezi producenta a odběratele v případě zvýšení světových cen. Ale celkově vlastně většina těch velkých odběratelů má nějaké dlouhodobé smlouvy, takže ten okamžitý dopad není tak velký, jak v ten okamžik, kdy přijednáváte tady ty dlouhodobé smlouvy.
0: Ještě pardon, zpátky k těm kvótám. Proč vůbec jsou? Proč existují? Je to skutečně jenom navýšení té ceny, aby některé ty státy z toho prostě měly víc peněz než jiné?
1: To určitě jako tam se to chová jako trh, nabídka a poptávka. A v případě zvyšování nabídky nad poptávku cena padá, v případě snížení té nabídky a rostoucí poptávky ta cena roste.
0: A rozhoduje o tom Saúdská Arábie?
1: Rozhoduje.

0: tam svým podílem na hlasovacích právech OPECu.
1: Které jsou rovnocené těm ostatním, nebo protože Saudská Arábie přece jenom má dominantní hlas asi v OPECu, ne? Těží toho nejvíc?
0: Má nějaký třetinový hlas, ale jak ve všech tady těchto uskupeních je to vždycky spíš hledání kompromisu o nastavení kvót.
1: Zmiňoval jste břidlicovou ropu. Proč nejsou v OPECu Spojené státy americké? Oni se teď celkem radují z toho, že Spojené arabské emiráty odstupují z OPECu. Tak jestli si nezaloží třeba vlastní alternativu. Donald Trump v tom má takovou praxi.
0: Já si myslím, že díky tomu, jako, že jak jsme říkali, ty náklady těžby z těch břidlic jsou vyšší, tak oni by hledali hrozně těžko domluvu právě na nastavení té cílové ceny s těmi zeměmi, kde ty náklady na těžbu jsou výrazně nižší.
1: Když se teď podíváte na ceny ropy, jak zareagovali na vystoupení Spojených arabských emirátů z OPECu? Zareagovali vůbec nějak?
0: Tam samozřejmě je to vždycky, jak dalece je to neočekávaná informace. Většinou ty trhy zareagují šokově, takže tam došlo k nárůstu a dosažení nějakého píku tady v tom období od útoku na Irán, ale já si myslím, že ta situace se uklidní a spíše, že tam bude převládat ta trvající nejistota o otevření těch tras Hormuzským průlivem.
1: Ta cena se vlivem navýšení produkce Spojených arabských emirátů v budoucnu, pokud se jim podaří vystavět ty nové ropovody, pokud se jim podaří fungovat samostatně, se nesníží podle vás?
0: Já si nemyslím, že tam bude nějaký dlouhodobý trvalý vliv, protože nastane kombinace dvou věcí, možná třetí věcí, která je samozřejmě nejistá, a to je, že Spojené arabské emiráty navýší svou produkci, OPEC bude navyšovat produkci a samozřejmě pořád budou ve hře omezení nebo prodloužení zastavení těch sankcí a navýšení produkce Ruska.
1: Já se na to ptám i z toho důvodu, jestli nemůže vzniknout jakási cenová válka teď. Saudská Arábie se může třeba naštvat a zvýší ceny ropy.
0: Já si myslím, že už jsou teďka tak vysoké, že na nějaké navýšení by bylo hodně problematické.
1: Tak teď pořád ještě nejsme na té psychologické hranici 200, jsme přes 100, ne?
0: Já jsem se díval na nějaké současné data, tam samozřejmě by mohlo to navýšení znamenat v okamžiku, kdyby byl problematické dodávky na ten asijský trh, ale tam se jim podařilo v poslední době poměrně výrazně diverzifikovat tím přímým napojením Číny na ty ruské zdroje na Sibiři.
1: Ta cena ropy poměrně je volatilní v posledních dnech, že jo? Před pár dny to bylo ještě 120-130 dolarů za barel, teď to kleslo na nějakých 108-110, ale každý den se to tak nějak mění, tak si prostě říkám, jestli ten odchod Spojených arabských emirátů ještě nemůže víc rozkolísat ten trh.
0: To určitě jo, ale já si nemyslím, že by to mělo nějaký další efekt, že je to takové to přestřelení té ceny, než ten trh si vyhodnotí racionálně, jestli skutečně to může znamenat něco pro buď zvýšení nabídky ropy nebo omezení nabídky ropy v okamžiku, že se vyhodnotí, že ta kombinace těch faktorů povede spíše k navýšení té nabídky, tak si myslím, že ty ceny se vrátí na tu úroveň někde kolem 100 dolarů.
1: Odchod Emirátů z OPECu nemůže být začátkem konce té organizace jako takové?
2: Nejhorší zprávu je to pro OPEC samotný.
3: Analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček pro Českou televizi.
2: Je to jeden z největších otřesů ve více než 60-leté historii této organizace.
1: Naposled odešla Angola, pokud se nepletu, před 3 lety.
2: Protože se bude nějak muset s tou situací poprat a nepřipustit, aby si také třeba další členové řekli, že už nechtějí být členy této organizace.
0: OPEC má mnohem menší palebnou sílu, než měl v 70. letech, ale pořád tím svým podílem na té celkové těžbě může optimalizovat ty svoje ceny ve vztahu k nákladům, co může vlastně způsobit ten rozkol hlavně těch zemí na tom arabském poloostrovu, jsou právě ty jejich diverzifikační strategie a snaha ty ekonomiky nenechat zcela závislé jenom na těch příjmech z těžby fosilních paliv a ta rychlost, kterou by chtěli tu diverzifikaci provést, a to si myslím, že může vést k nějakému rozkolu právě, co se týká těch cílových cen.
1: Možná to je další motivace Emirátu, která zafungovala v tom přemýšlení, zda odejít, neodejít. Oni chtějí vytěžit co nejvíc, míří na 5 milionů barelů denně, aby toho vytěžili co nejvíc do té doby, dokud je zájem o fosilní paliva, pak už se třeba budou muset přeorientovat třeba na turistický ruch.
0: Nebo na umělou inteligenci a jiné sektory, kterým věří, že by mohli dlouhodobě té ekonomice prospívat.
1: Konec OPECu to teda neznamená, nebo nemůže znamenat?
0: Já si myslím, že OPEC pořád dává smysl a že OPEC zatím věří, že hraje důležitou roli na tom trhu s ropou.
1: Protože přeci jenom, to jsme asi neřekli, ještě ta čísla export států, které jsou v OPECu, tak činí asi 60% toho globálního trhu s ropou.
0: Ano, ano, je to víc než polovina.
1: Po Emirátech teda neočekáváte, že by následovaly další státy, které by si řekly, podívejte se, u Emirátu to funguje, proč bychom nemohli odejít i my?
0: Samozřejmě ta možnost tam vždycky je, ale vybudovat nějaké alternativní odběratele je otázka spíše těch 2-3 let uzavírání nových smluv a vybudovat třeba si nové přepravní kapacity je otázka spíše dekády a víc než 10 let, takže si nemyslím, že by to bylo aktuální v tomhle nebo příštím roce.
1: No tak může to jít třeba za 2 roky, ale dovolte mi konkrétní příklady. Kazachstán, Nigérie či Venezuela. Ani těmto státům se ty kvóty nelíbí. Venezuela, připomínám, má té ropy vůbec nejvíc na světě.
0: Tak, ale v současné chvíli vlastně nemá ani autonomii v tom, jak prodává, komu prodává. Takže bude to souviset i s tím, jaká je vůbec politická stabilita v těch zemích a jestli vůbec můžou hrát nějakou roli rovnoprávného partnera těm ostatním zemím OPEC.
1: No tak pokud v Caracasu nakazuje Donald Trump, co se má dít a Donald Trump slaví, když Emiráty vystupují z OPECu, tak možná bude chtít slavit i kdyby Venezuela odstoupila. To by pak pro OPEC mohla být zásadnější rána, říkám, i vzhledem k těm vysokým kapacitám ropy ve Venezuele.
0: To určitě, ale neměli bychom zapomínat i na tu druhou nohu, která je s tou těžbou ropy spojená a to je vlastně zemní plyn a všechny vlastně ty výrobky, jako jsou průmyslová hnojiva, které jsou na produkci toho zemního plynu navázány.
1: No tak jo, tak moc díky ještě jednou za váš čas.
0: Díky, naschanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Hostem zpravodajského podcastu Českého rozhlasu byl dneska Lubor Lacina, to je ekonom z Mendelovy univerzity v Brně. A já jsem se optal na odchod Spojených arabských emirátů z kartelu OPEC, to jsou země vyvážející ropu. Zajímalo mě, co to znamená pro pohyb cen ropy a taky, jestli teď nehrozí, že by se OPEC třeba rozpadnul. Naslyšenou zítra.
4: Peníze a vliv Jany Klímové.
5: Nový systém regulace cen pohonných hmot je spravedlivější, než jaký tu fungoval v dubnu. Dlouhodobá státní regulace ale křiví trh a pokud by se ceny nějak prudce stlačovaly, importéři sem naftu, které má přitom Česko z vlastní výroby nedostatek, prostě nedovezou. Zatím ale žádný nedostatek nehrozí, říká Luboš Dinka, generální ředitel společnosti MOL Česká republika, která u nás provozuje druhou největší síť čerpacích stanic. Varuje také před zavíráním ropovodu Družba, která se podle něj nerovná jen ruská ropa. Rozhovor s Lubošem Dinkou si poslechněte v novém dílu pořadu Peníze a vliv.
4: Peníze a vliv Jany Klímové dnes po 11. hodině na Plusu. Interview Plus.
6: Pivovarníci žádají o podporu podniků, kterým ubývají zákazníci. Vyzývají proto vládu, aby snížila DPH na čepované pivo a zařadila ho mezi strategické suroviny. Proč by jim měla vyhovět? A skutečně oslabuje pivní kultura, přestože Češi drží stále přední příčky v konzumaci alkoholu? Na to se zeptám podnikatele a předsedy gastronomické sekce Hospodářské komory Luboše Kastnera.
4: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
7: Nepotřebuješ pomoc?
8: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
7: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
8: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
7: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
8: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
7: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
8: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
9: Půl jedenácté.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Ústavní stížnost podali dva aktéři kauzy Vidkun, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý policejní náměstek Karel Kadlec. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Oba muži dostali kvůli únikům z policejních spisů z roku 2015 podmínku. Vrchní soud původně poslal Kadlece na 3,5 roku do vězení, Kyselému dal 4letou podmínku. Letos v lednu jim ale nejvyšší soud tresty zmírnil. Dnes pokračuje státní maturita. Studenty čeká didaktický test z českého jazyka a literatury, který je povinný. Připravila ho organizace Cermat. Z maximálních 50 bodů musí maturanti získat alespoň 22. Výsledky by se měly dozvědět nejpozději do 10 dnů. Policie v Německu dál vyšetřuje motiv útočníka, který včera v Lipsku najel do lidí. Oběťmi jsou 63letá žena a 77letý muž z Německa. Informovala o tom dnes lipská policie. Dalších více než 20 lidí je zraněných, 3 z nich vážně. 33letý německý občan vjel úmyslně osobním autem do historického centra největšího saského města. Policie ho po asi 500 metrech zadržela. Muž se v minulosti potýkal s psychickými problémy, teď je ve vazbě. Český rozhlas dnes uctí památku padlých v boji o rozhlas v květnu 1945. Během pražského povstání bránili čeští vlastenci rozhlas proti vojákům SS. Za cenu vlastních životů se do jeho obrany zapojili kromě zaměstnanců taky policisti a povstalci. Pietní akt zahájí před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v 12:30 generální ředitel René Zavoral. 81. výročí květnového povstání se zúčastní i pamětníci těchto událostí. Při ražbě metra D v Praze našel sběratel doteď neznámý druh pravěkého členovce. Z kamenělinu starou asi 448 milionů let objevil mezi vytaženým kamením. Informoval o tom Geologický ústav Akademie věd. Podle něj jde o unikátní nález, který mění pohled na rozšíření těchto živočichů. Nálezce věnoval fosílii Národnímu muzeu. Z kamenělinu si lidé budou moct prohlédnout ve stálé expozici. Nachystali jsme taky čerstvou dopravu skoro 3 minuty po 10:30 na Plusu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice ze 13. kilometru popojíždí kolona hlavně kamionů v pravém pruhu, sunou se kvůli ucpanému okruhu. Na D1 o kus dál za sjezdem na Čestlice na 8. kilometru stojí kamion v pravém pruhu, osobními auty se zdržíte teď do 10 minut. Na D7 před Prahou ve směru ze Slaného přetrvává kolona od sjezdu na Tuchoměřice. Na 3. kilometru brzdí kamiony, na 2. i osobní auta v levém pruhu. Trasa k omezení u Evropské ulice stále zabere teď asi okolo 20 minut. V Praze v Novopatské ulici za sjezdem na Satalice zpomalují kamiony a pokračují východní části okruhu okolo Černého mostu i Štěrboholskou spojkou až k Průmyslové ulici. Kousek za sjezdem z Hradecké dálnice D11. Navíc připojovací pruh blokují následky kolize nákladního a osobního vozidla. A na hlavní části okruhu směrem k D1 k letišti je silný provoz. Kamiony jsou v koloně, zdržíte se asi 20 minut. Dobře, dojeďte. Bude oblačno a zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přeháníky nebo bouřky a teploty 24 až 28 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal a tady už je Osobnost Plus.
10: Vladimír Putin jako nedotknutelný vládce Kremlu nebo muž, který se stále víc skrývá před světem. Ruský prezident se kvůli obavám z dronových útoků a atentátů téměř neukazuje na veřejnosti. Většinu času tráví v krytech a jeho ochranka zpřísnila režim na maximum. Žádné mobily, žádný internet, personál, včetně kuchařů, fotografů a osobních strážců, nesmí používat veřejnou dopravu. A zatímco domácí politika ustupuje do pozadí, Putin má až 70% času věnovat se válce. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
12: Osobnost Plus.
10: Tak kdo čekal po COVID-19, že se izolace Putina začne zmenšovat, tak opak se stal. Prostě stále roste, je už větší než za COVIDu. Tak se ptám, co to vlastně vypovídá o nervozitě Kremlu a o postavení Putina?
11: No já myslím, že krásně vidíme to, čemu říkáme bunkr mentality. To znamená, čeká to dřív nebo později všechny diktátory, kteří vládnou dlouho a kterým postupuje paranoia, takže ta obava o tom odstavení moci, ať už řekněme tím, že bude odstaven někam na nějakou daču, nebo bude odstraněn fyzicky definitivně, to je samozřejmě to, co mu běhá hlavou a upřímně on vidí ve světě v nedávné době spoustu precedenců, které tomu vedly. Maduro, Chamenei, to znamená, jako ano, není úplně odřízlý od těchto informací.
10: No, dalo by se to taky přeložit tak, že Putin zeslábnul?
11: Já nevím, jestli přímo zeslábnul, já si myslím, že spíš se víc bojí se svého okolí. Tam možná to ano, je to svým způsobem slabost, máte pravdu, to znamená, ale neznamená to, že by jako současná jeho politická moc musela být nutně, já tam dávám tu podmínku, ten kondicionál musela být nutně slabší, protože on stále schopen režírovat ty elity, to znamená stále schopen si vyžadovat.
10: Ale bojí se.
11: Začíná se bát, ano, já myslím, že je to krásně vidět na jedné z těch, jak jsem říkal, jedné z těch pilířů ty jeho verchušky, má na oligarších, které on vlastně, já bych řekl, jako on zlikvidoval oligarchy v podstatě, se dá říct, protože oni už jsou pouze správci majetku a ta jejich reálná moc, která byla jako v těch minulých dekádách, jo, od Jelcina počínaje, tak jako evidentně zaslábla.
10: Na druhou stranu nevím úplně jistě, jestli ten nápad v tuhle chvíli upozaďovat domácí politiku ve prospěch války na Ukrajině, jestli je ten nejmoudřejší krok, protože, jak jsem řekla, jeho popularita relativně prudce klesá. Klesla, nám se to může zdát moc, ale na 65%, ovšem to nevíme, že to bylo kolem 90%, byly takové časy. Takže se ptám, není zvláštní, že v téhle situaci Putin jakoby odsunuje od sebe domácí politiku?
11: Já nemyslím, že to je zvláštní. On vlastně nic jiného neumí. On neumí rozvíjet Rusko uvnitř, respektive vidíme to za čtvrt století. Rusko se v podstatě nikam neposunulo, ať už z hlediska ekonomického nebo obecně společenského. A zahraniční politika je vlastně jeden z hlavních pilířů jeho moci. To jest, jak legitimizuje vlastně svoje postavení před domácím publikem. On ospravedlňuje vlastně tu slabost vnitřní tím, že má vlastně ty války. A jestli jste zmínila, že mu spadla teďko na nějakých jako 65%, duším, to není poprvé. Já jsem se to ještě kontroloval pro jistotu, než jsem sem přišel, teda poctivě domácí úkoly
10: plně.
11: Prostě
10: normálně jste se připravil.
11: Ano, jsem se normálně připravil jako do školy a on má vlastně takové vlny, které lze pozorovat vlastně v minulosti. A těch 65%, dokonce až 60% už tam jenom bylo. A nedávno. Bylo to před v roce 18, před COVIDem.
10: Já jenom chci poznamenat, že jenom v letošním roce mu klesla popularita o 12 procentních bodů, což je hodně.
11: To není hodně, opravdu, mrkněte se na to, jo, to byla, to bylo zavedení, on byl znova zvolený někde v tom 18., že jo, do pozice, to byl ten čtvrtý jeho prezidentský cyklus a byl zvolený, a teď já přesně nevím, on byl předtím ještě premiér, to je vlastně pravda, a byl zvolený, jestli tam měl nějakých kolik 70% možná. A čemu došlo? On vlastně ovlásil, že jo, sociální a důchodové reformy. A ten sešup byl obrovský. Ty lidi na to zareagovali úplně zděšeně. Takže tohle je právě typický pro tenhle ten režim. A pak to zase roste nahoru tím strašně prudce tím, jak on zahájí válku.
10: Jinými slovy, pane Jelene, říkáte, že vlastně nemusel by teoreticky Putin ani při tomhle sešupu vůbec nervózní? Mohl by si říct, ale takhle, ale to tady
11: jemu to,
10: je?
11: Jemu to je, ne, nechci, že mu to je jedno. On vlastně si nechává vlastně ty průzkumy dělat. Já bych řekl, že jsou i relativně možná spolehlivé. Jo? Samozřejmě jako otázka je, jak věrohodně vypovídají ty respondenti. Ale vlastně vedle té státní agentury tam pořád existuje Levada, to je jako nezávislé centrum. Paradoxně, protože tam skutečně to je takové hnízdo, bych řekl, ruských liberálů, nebo respektive ne úplně prorežimních jaksi proponentů, sociologů, a oni mu ukazují vlastně podobné cifry, a to znamená, on o tom celou dobu ví a je možný, že jako s tím i nějak pracuje. A
10: jenom nevíme jak.
11: Nevíme jak, no já myslím, že on umí vlastně tohle jako možná i využít třeba v ten moment, kdy cítí, že ta moc upadá, jestli třeba neplánuje nějakou další válku, ne, já nevím, já to bych možná fantazíroval, ale opravdu je vidět, že jako jeho nárůst popularity vždycky souvisel.
10: Jasně, ale je to tak, že prostě Rusové v daný moment už jsou otráveni z války, která se vede pátým rokem, jasně, takže jasně, si nedovedu představit.
11: Ale on se nebojí těch mas. Tam opravdu, my jsme se o tom bavili.
10: Masy nehrají roli.
11: Jo, tam opravdu nejsou ty masové revoluce.
10: Ale víte, co hraje roli? Vlastně při zveřejňování tohoto průzkumu ze státní agentury, jak jste sám řekl, tak můžeme mu vůbec věřit, když prostě ve všech autoritářských státech vycházejí úplná hausnumera, odtud, protože za prvé lidi se bojí mluvit, ano. Za druhé agentury se bojí zveřejnit faktické výsledky. Ano. Jak to, že najednou vydali...
11: Není to najednou, je to celou dobu. On opravdu nechává i tu Levadu, jo, která je označená za zahraničního agenta. Jo, nechává jí bejt a nechává ty průzkumy dělat.
10: Čili teď už můžeme se na průzkumy dělané v Moskvě, ano, teoreticky spolehnout.
11: Ale takhle to máme opravdu celou dobu. To není teďko. Jo, my vidíme, když se podíváte na ty grafy, ty popularity, opravdu máme od toho roku 2000 celku přehledně, vlastně jak to kolísá, vlastně na základě nějakých podnětů, ať už domácí politiky, jo, to bylo zahraniční politiky. To znamená, samozřejmě já to beru s odstupem, jo, zejména tam je ten faktor té věrohodnosti těch výpovědí těch respondentů. Ale nemyslím si, že by Putin záměrně manipuloval s těma výsledkama. Já si myslím, že on je vlastně chce vidět do jistý míry. Jo, samozřejmě není to, jo, to, co bych mohl, já jsem s ním nemluvil osobně, takže nemůžu říct, no zatím se mi to nepovedlo. No.
10: Ne, ale totiž znamená to, že za poslední léta, když říkáte, že tohle sledujete už delší časové období, že se ta atmosféra v Rusku a ta volnost jakoby odpovídat relativně upřímně, takže se tam zvětšuje?
11: To je složitý. Já si myslím, že občané běžní jsou teď mnohem víc vyděšený, než to bylo dřív, protože dřív nebyly ty paragrafy o zrádcovství a tak dále. Jo. To znamená, před tou válkou možná pro ně bylo jednodušší vyjádřit svobodně svůj názor. Ty agentuře na stranu druhou, ty výzkumy neprobíhají individuálně na základě že byste dávala někomu jako svoji adresu, jsou většinou anonymní. A samozřejmě ano, můžeme zjistit cokoliv, ale já si furt jako myslím, že jo, relativně ta ochota dát najevo vlastně svůj spokojenost, nespokojenost. Oni konec konců se neptají, jestli jsou proti válce. Dělají se i tyhle výzkumy, to dělá třeba ta Levada, jo, ale ptají se spíš na tu spokojenost třeba s tou vládou, znamená, jsou tam mírně, jo, modifikované vlastně ty otázky tak, aby to nebylo prostě úplně jako facka Putinovi. No.
10: Víte, ruská politoložka, to jsem někde našla v monitoringu, která se jmenuje Stanovaja, tak ta říká, že si lidé dnes dovolují větší míru kritiky, ale úřady zřejmě zareagují dalšími represemi.
11: Ano.
10: Čili může tohle být jako bonbonek, relativně pravdivý průzkum, ale však vy uvidíte, jo?
11: Já si myslím, že on ty čísla chce vidět, aby na to mohl zareagovat mimo jiné, třeba ještě utažením šroubů. Jo? Ono to tak opravdu vidíme od roku 2012, kdy se vrátil do pozice prezidenta a vlastně ta jeho popularita v té době byla extrémně nízká. A vlastně co začal dělat je, ne, že umožnil nějaké svobody nebo respektive občanské společnosti trochu povol, ale naopak. Od té doby vidíme naprosto destrukci občanské, ruské občanské společnosti. Na stranu druhou on vyvážil tu popularitu vlastně tím hurá vlastenectvím, respektive tím ruským civilizačním nacionalismem. To je ten hlavní jako diskurzivní nástroj ovlivňování ruské myšlení a ruských nálad. A rok 14 tam je najednou zestup z 60% na 89%. Proč? No, protože anektoval Krym.
10: Ne, já vím, že Rusové mu fandí, jakmile chce dobývat jakékoliv území.
11: A to on si počítá, proto si myslím, že i ty cifra
10: jsou. Ale zároveň, jenom dokončím. Zároveň teď, když dobývá Ukrajinu asi tisíckrát déle, než slíbil, že jich dobývat bude, tak prostě jeden z faktorů té nespokojenosti Rusů je ta válka.
11: Ano, ano. Já bych řekl, že to je přímo porušení společenské smlouvy, která v uvozovkách jako je, i když tam samozřejmě žádné svobodné volby nejsou, ale tu důvěru on si tam opravdu získával a stárej má u větší části společnosti. To si přiznejme, jo, že je to pořád, jo, 60% třeba, což je většina.
10: Myslím.
11: A vidíme, není to jenom ta únava z té války, že opravdu i běžnej Rus si umí spočítat, že už to trvá díl než jako pro ně velká vlastenecká, že naše druhá světová válka, jo, ale máme tam ty ekonomické tlaky, to znamená už je dohání vlastně ty sankce. Za třetí je to i zborcení mýtusu určité bezpečnosti. Všimněte si, že už jsou útoky jako v tom vnitrozemí tak časté, že to nelze jako úplně ignorovat. Takže i když o tom nevysílají celostátní média, že někde v nějaké dron ukrajinské nalítl na rafinérii, tak ale vlastně v těch místech se to vidí. Jo, v tu apse, když je to každý den prostě ty nálety, no tak ty lidi už prostě jako chápou, že jsou ve válce. Pak je tam ještě možná jeden...
10: Ten internet.
11: Tak to jsem chtěl říct, jo, to digitální represe. A to se opravdu týká velké části, zejména mladší generace teda, velké části ruské společnosti, která byla hodně apatická. Jo, já bych hovořil opravdu o pasivním konformismu toho, ty společnosti, která vlastně vůbec nereagovala na tu diktaturu.
10: Jenomže to vypadá vlastně, že si úplně téměř zbytečně z našeho pohledu ten Putin znepřátelil celou mladou generaci, protože najednou prostě oni nebojují za svobodu slova, za demokracii, ale když někdo máme internet, tak jsou divocí. Stálo mu to za to?
11: Nevím, jestli divocí. Oni stejně nebudou nic dělat, protože tam opravdu není tradice tady těch jako velkých bouří, respektive ten potenciál, mobilizační potenciál té společnosti je jako hrozně moc vyčerpaný. Spousta lidí, kteří byli opravdu proti putinovští, tak ty dávno odešli. Ty, kteří jsou teďko nespokojení, tak to byly takový ty, jako z našeho pohledu, normalizační vrstvy, které byly spokojeny s tím svým životem a nechtěli moc jako vybočovat. A ty najednou zjišťují teda, že ten režim už jim není schopen dovolit ani tohle, tu elementární svobodu, toho, že si dohledají nějaké informace někde jinde, nebo že si můžou postovat nějaké svoje obrázky z dovolení, jako v Dubaji a podobně. A to je to svoje.
10: No, mimochodem, on tím taky ochromil takové jako relativní maličkosti, jako je taxík, taxíky, banky. A to musí být strašně nepohodlné. Najednou, když si ten národ zvykne, že tohle se dá všechno dělat elektronicky.
11: Jo, jako určitě on tímhle s tím chce dostat pod kontrolu nejenom nějaké jako v narrativy, znamená ty názorové proudy, které formují ten diskurs, protože pořád jsou dominantní média, státní média, jo, které jsou pod těžkou cenzurou a pořád to je většina společnosti, která je přijímá. To znamená, chce dostat pod kontrolu vlastně i tady ten, řekněme, segment, jo, zejména té mladší populace, to znamená, to je to možná to jádro, jo, vlastně to jeho počínání.
10: Jaká je teď inflace v Rusku?
11: Ježíš, to číslo nevím, velká a opravdu je to, ta ekonomická nespokojenost tam taky roste, mimo jiné tím, že máte furt stejné platy, ale zároveň platí to všechno mnohem víc, takže to je vlastně klasický příběh vlastně těch neúspěšných režimů. No.
10: Jasně, ale teď mi řekněte, Na jednu stranu tvrdíte, že ti Rusové jsou vlastně takový jakoby uspaný klídek. Na druhou stranu ceny všeho jdou nahoru, jejich platy stagnují, stále umírají na Ukrajině spousta Rusů, oni ani nemají informace kolem toho, jak se to děje, pak jim vezmou internet a oni jsou pořád klidní. To je ta ruská natura, že prostě necháme na sobě dříví štípat.
11: No vlastně no, je to... Já jsem to řekl, kusen mobilizační potenciál jejich je v tuhle chvíli jako hodně vyčerpaný a mimo jiné i oslabený tím, jaké represe by následovaly, kdyby prostě do těch ulic vyšly.
10: Ale vy říkáte...
11: Další věc je, pardon, jo, není tam nikdo, kdo by je v tuhle chvíli vlastně mobilizoval. Vlastně Navalny není a vlastně tím, že dostáváte pod kontrolu ty sociální sítě, což se právě Putin vědom, a to proto to říkám, jo, tak vlastně ani nehrozí, že by se tam někdo nějaký jako Navalny objevil znova v tuhle chvíli.
10: Takže, že by to bylo ten internet až takhle promyšlený, že vlastně díky tomu zavření internetu znemožní jakoukoliv větší veřejnou oponentní.
11: Ano, jistě, a tak tohle dělá to většina režimu, iránský režim to dělá taky konec konců. Jo? To znamená, to ta kontrola toho veřejného diskurzu, to znamená snaha dostat to vnímání a mínění a myšlení těch lidí pod jasnou kontrolu, pod jednu střechu a vlastně pokud někdo vybočí, tak okamžitě utnout.
10: Kdo si myslíte, že, myslím, jaká sociální skupina je teď v Rusku nejvíc zbyta? Jsou to mladí kvůli tomu internetu, jsou to mladí kvůli a střední třída kvůli válce, odvody. Kdo to je?
11: Těžký, já z mýho pohledu jsou samozřejmě byti všichni, protože ta společnost je pod obrovským tlakem. Z mýho pohledu je to vlastně mladá generace, která vlastně je naprosto bez perspektivy v tuhle chvíli, protože tam není, já tam furt pořád nevidím, kromě jeho smrti, tak já vlastně nevidím to světýlko na konci tunelu. Jo? Vlastně ten systém je nastavený tak, že pro ty mladí, pokud nesrazej podpatky, tak prostě jo, ta životní perspektiva jo, prostě v tom Rusku je jako slabá, zejména pro ty vzdělané samozřejmě, o tom myslím. Jo. To znamená mladá střední třída, to znamená lidé, kteří mají vystudovanou vysokou školu, kteří prostě chtějí se v životě uplatnit, chtějí si trošku užívat nějaký svobod, tak v tuhle chvíli, tak ty jsou vlastně jo, úplně paralyzovaný.
10: Já jsem si tady poznamenala, co mladý student moskevský v evidentně upřímném rozhovoru řekl, ale tak je to vždycky se mnou, když si něco schovám. Takže to teď nenajdu, ale spíš by mě zajímalo.
11: Mám to najít, to tady možná mám někde.
10: Nebudete říkat, že vám posílám otázky.
11: Ne, určitě ne.
10: Jenom náhodou to máte.
11: Ano, přesně tak.
10: Mě by zajímalo, jestli ti mladí jako docenují v úvozovkách tu situaci a budoucnost, kterou před sebou mají a mají tendenci odcházet. Z Ruska. Stále.
11: Je to tak, no. Zkuste se vžít do jejich životní situace. Jo. Vystudujete univerzitu a teď vám třeba i hrozí budoucnu třeba odvod do války. Jo. Zmrhá je vám 22, 23 let a jaká je vaše perspektiva? Ta země jako neskvětá, ona je opravdu jako v hnoji a máte diktátora, který se bude držet u moci prostě do poslední chvíle. Takže jako kde máte tu perspektivu a jo, netvrdím, že všichni mladí myslej na útěk země, ale jo, dřív nebo později přijdou na to, že třeba založit rodinu jo, nebo získat nějaké dobré zaměstnání, třeba právě i trochu se svobodně nějak jako orientovat v nějakých informací, třeba jo, získávat informace na internetu, prostě najednou nebude možný, jo, a tak já bych volil tu cestu odchodu. Ale,
10: no jasně, ale nezdá se vám, že na to, jaká je tam situace, těch mladých odchází relativně málo?
11: Jo, tak teď, tak to je otázka, na kterou nejsem opravdu připravený, nemám to číslo, ale jako emigrační saldo z Ruska je obrovské. Nebo respektive výrazně převyšuje vlastně imigraci, která vlastně stlumená i ekonomickou stagnaci.
10: To znamená, že i protože věděli jsme, že obrovský jako úprk z Ruska nastal se začátkem Ukrajiny, ale ono to trvá do dneška.
11: V zásadě ano. Jo, to je vlastně v každý zemi, která nemá vlastně nějakou perspektivu vývoje, tak dochází k odchodu obyvatel. To znamená, tady je vlastně přirozený chování a jednání vlastně těch lidí. Takže ano, byť teda jedna z věcí, kterou Rusko přestalo zveřejňovat, jsou demografické údaje. Takže my nemáme příliš teď informace třeba o úmrtnosti, nemáme asi příliš dobré informace o vlastně právě tom migraci, jo, ale víme, že se tak děje.
10: Jasně. A jak jste se zmínil o tom, že student může vystudovat a pak být odveden, tak se ptám, oni už nejsou chráněná velká města? Už to jde prostě...
11: Víte, co se děje na univerzitách, jaký tam jsou náborové akce a že každá univerzita musí splnit nějakou kvotu, znamená nějaké třeba procento dvě z těch svých studentů musí navrbovat do té armády. To znamená, tohle už je realita, která se v Rusku odehrává. Takže už to není tak, že by se to nedotýkalo jenom, nebo že by se to nedotýkalo vůbec těch měst a vlastně vzdělané třídy.
10: Takže vlastně plošnou mobilizaci, o které se hodně diskutuje, nahradila jako represe místní v kvotách řeznictví odvede dva lidi, univerzita 250 lidí. V tomhle duchu?
11: Nevím, jestli tam jsou až takhle ty kvóty, ale je pravda, že vlastně na těch univerzitách, ty univerzity jsou pod tlakem toho, aby tak plnili. To znamená, není tam ani to akademické prostředí už dávno svobodné a i v tomhle ohledu je teda děsivé, že vlastně to ta válka vstupuje vlastně i do života těch nejvzdělanějších lidí.
10: Ale víte, pane Jelene, že myslím, že i my dva jsme tady o tom mluvili, že totiž do těch měst pro vojáky nechodí Putin, protože v těch městech jsou lidé bohatí a mocní a potřebuje mít tuhle střední oligarchii na své straně. Takže už nemá?
11: No evidentně jako ztrácí ten potenciál mobilizační, teď mám na mysli do války, protože už nefungují moc úspěšně ani ty štědré odměny. Ono zajednou zjistilo, že z těch štědrých odměn taky nic moc není, že jo? Navíc ještě při obrovské inflaci vlastně se ztrácí hodnota toho padlého vojáka, teda, nebo případně pokud to přežijete, tak té odměny. A už to není tak jednoduchý jako na začátku. A z vlastenecké touhy tam už nejde vůbec nikdo dneska.
10: Ale to znamená, že už takhle. Putin nabíral spoustu lidí do války prostřednictvím toho žoldnéřského přístupu.
11: Ano.
10: A to je jedna věc. A druhá věc je potom choť z vlastenecké povinnosti. A já se ptám, žoldnéři už nefungují a proto zašli pro normální adepty.
11: Začínají. Já bych řekl, že teď to opravdu bude sílit ten trend. No. Ty žoldnéry on furt má, hlavně ze zahraničí teda, takže tam bojuje spousta Afričanů třeba. Ale on se zatím asi pořád bojí té plošné mobilizace. Opravdu udělat, jo, to říct, tyhle ročníky, jo, povolat takzvaně ty zálohy.
10: A proč se toho bojí, když se nebojí dělat jiné věci?
11: No, já myslím, že ono to k tomu spěje pomalu. Jo. On vlastně postupně jak si odkrajuje ty takzvané červené linie toho, kam ještě jako chtěl možná, nebo kam by mohl zajít. A dneska už se dostává vlastně tam, kam potřeba původně ani nezamýšlel jít. A to je skutečně do těch měst a ovlivnit tou válkou střední třídu.
10: Ještě jeden takový drobný bizár jsem si tu napsala, že totiž soudruh Zjuganov, což je šéf ruské komunistické strany. Podívej,
11: ještě žije teda, no, to nějaký fascinuje.
10: Tak. V projevu v parlamentu mimo jiné řekl, jestli se problémy nevyřeší, hospodářský krach je nevyhnutelný a do podzimu tu budeme mít to, co se stalo v roce 1917. Tím narážel na bolševskou revoluci a já se ptám, jestli by to třeba nebylo vysvobození Broderusy proti Putinovi.
11: Myslím, že bolševická revoluce hlavně znamená začátek občanské války, to znamená, nevím, jestli vysvobození pro Rusy, pro nás by to asi vysvobození bylo. Jo, Zuganov si pořád jako prostě přemýšlí anebo vlastně vysvětluje to, jo, narrativem té bolševské bolševické revoluce, která ale nebyla revoluce, já jsem to tady jednou dna říkal, jo, to v podstatě ten režim byl tak slabý, že padl vlastně palácovým převratem v podstatě, nebo těch revolucionářů v uvozovkách bylo jako podstatně méně, než jako nám dějepis jako říkal.
10: Ne, ale já jsem narážela na to, jestli čistokrevný komunismus v podání Zjuganova by vlastně nebyl lepší než Putin.
11: No, ježišmarja, to snad ne, já jsem na ty srpy s kladivama jako fakt jako alergické, takže doufám, že ne, ale jako upřímně, já nevím, já ani mi nepřijde ten současný jako ruský jako nacionalismus, putinovský ten imperialismus jiný, protože tady není o tu ideologii, tady je ten princip je prostě stejný, a to je imperialismus prostě jasně, ruský.
10: Jasně, ale já jsem nevyvolávala ducha Stalina, to vůbec
11: jo,
10: ne.
11: Ale ideologicky, ale... jako pokud to bude imperialismus ještě teda jako komunistický, jako upřímně nevím, jestli to bude horší nebo lepší, než to, co má teďko Putin teda. No, to...
10: Tak závěrečná otázka, máte jedno slovo na odpověď, protože se chýlíme. A to zní, kdy si myslíte, že ruská agrese na Ukrajině skončí?
11: Smrtí Putina, nebo odchodem Putina.
10: Říká politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju moc, že jste přišel. Díky.
11: Já moc děkuju za pozvání a za vaši trpělivost s mými dlouhými odpověďmi.
10: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.

0: Dobré dopoledne, 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Sněmovna bude rozhodovat o odkladu povinného používání geoportálu územního plánování. Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření na případné zvýšení cel na dovoz z automobilů ze Spojených států do Spojených států. A při ražbě pražského metra našel sběratel nový druh pravěkého živočicha. Tady jsou zprávy Plusu. Hezké úterý vám přeje Ondřej Látal. Poslanci dnes mají na programu takzvanou malou novelu stavebního zákona. Ta má prodloužit přechodné období, ve kterém není povinné používat Národní geoportál územního plánování do konce června 2027. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO chce, aby byla novela schválena ve zrychleném řízení. Při brzkém spuštění geoportálu by podle ní mohly hrozit komplikace.
2: V tuto chvíli je Národní geoportál územního plánování funkční, čím jsme naplnili milníky Národního plánu obnovy, ale bohužel nejsou 100% otestovány všechny jeho funkcionality.
0: Jestli opozice schválení v takzvané 90 podpoří, zatím není jisté. Na konci tohoto týdne pravděpodobně hasiči předají správě Národního parku České Švýcarsko dohled nad místem, kde hořelo. S ohněm v okolí Jinartis u Jetřichovic na Děčínsku bojovalo více než 500 hasičů a 8 vrtulníků 53 hodin. Národní park je na dohled nad požářištěm dobře připraven. Území hlídají drony, jsou v něm umístěné nádrže na vodu a pravidelně tam zajíždí na cvičení dobrovolní hasiči. Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření na případné zvýšení cel na dovoz automobilů do Spojených států. Německý ministr financí řekl, že cílem je najít s Američany společné řešení. 27 ale musí být připravená i na možnou protiakci. Prezident Donald Trump v pátek oznámil navýšení cel na evropská auta z původně domluvených 15 na 25%. Při stavbě metra D v Praze objevil sběratel doteď neznámý druh pravěkého členovce. Skamenělinu starou asi 448 milionů let našel mezi vytěženým kamením. Informoval o tom Lukáš Leibl z Geologického ústavu Akademie věd. Podle něj jde o mimořádně vzácný nález, protože živočich měl jen měkký krunýř a jeho fosílie se proto dochovávají jenom výjimečně. Objev zároveň mění dosavadní představy o výskytu těchto živočichů. Podobní členovci byli doteď známí jen z jižní Afriky a podle Leibla tak museli obývat mnohem větší území.
3: Už tehdy v těch prvohorách, tak Jižní Afrika a Česká republika od sebe byly, nebo to samozřejmě neexistovalo, ale tyhle ty území od sebe byly vzdálené, ještě dokonce možná vzdálenější, než jsou teď. Takže tyhle ty zvířata musely žít minimálně po polovině toho velkého kontinentu, který se jmenoval Gondwana.
0: Nálezce fosílii věnoval Národnímu muzeu, z kamenělinu si tam lidé budou moct prohlédnout ve stálé expozici. Na D1 směrem z Brna do Prahy trvá dlouhá nesouvislá kolona kamionů. Je to kvůli omezení na Šmejkalce. Její první část začíná už před sjezdem na Divišov na 42. kilometru. A na D7 před Prahou směrem ze Slaného přetrvává kolona od sjezdu na Tuchoměřice. Dobře dojeďte. Bude oblačno a zataženo, odpoledne hlavně v západní polovině se přidají přehánky nebo bouřky, teploty 24 až 28 stupňů, na západě dnes nejčastěji kolem 22 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte vysílání úterního Českého rozhlasu Plus.
4: Ceny ropy se kvůli konfliktu na Blízkém východě během dubna dostaly dvakrát na hranici, kam se vyšplhaly v minulé energetické krizi po vpádu Ruska na Ukrajinu. Pohonné hmoty tak budou podle analytiků v květnu dál zdražovat. Vláda se také proto rozhodla dál stropovat cenu nafty a benzínu. Pomáhá to nebo škodí? Kdo na tom vydělává a hrozí nedostatek nafty? Téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Naším hostem bude ředitel petrolejářské společnosti MOL Česká republika Luboš Dinka. Zdraví vás Jana Klímová. Vládní regulace marží benzínu a nafty i snížení spotřební daně z nafty pokračují. Vláda ale od května upravila výpočet stropů cen u čerpacích stanic i výši marží, jak popsala ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
2: Výpočet bude nově vycházet z třídenního klouzavého aritmetického průměru velkoobchodních cen namísto současného jednodenního průměru. Za druhé, dojde ke změně maximální přípustné marže z 2,50 Kč na 3 Kč za litr u benzínu i nafty. Důvodem pro změnu je přechod našeho opatření z krátkodobé povahy na střednědobou.
4: Jak dlouho regulace, která stojí stát podle Aleny Schillerové zhruba miliardu korun příjmů měsíčně, bude trvat, zatím není jasné. Každopádně ji ale vládě usnadní nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který schválila v minulých dnech sněmovna. Vláda teď již bude moct rozhodnout o cenách svým nařízením, zatímco ministerstvo financí vydávalo každý den cenové výměry. Zákon, ale i cenové stropy ostře kritizuje opozice. Podle předsedy ODS Martina Kupky vláda Andreje Babiše deformuje tržní prostředí pro podnikání.
1: Socík jako když vyšije. A k tomu tady stojíme dneska v situaci, kdy kromě toho, že najednou proti všem pravidlům tržního hospodářství navrhuje vláda, která říkala, že nechce vlastně nic moc regulovat, že chce dát prostor tržním podmínkám, tak tatáž vláda tady dokonce navrhuje, že bude na běžícím páse na základě biankošeku, kterým ten návrh zákona fakticky je, takže bude měnit a určovat ceny pohonných hmot.
4: Řekl ve sněmovně Martin Kupka. A naším hostem ve studiu je Luboš Dinka, generální ředitel MOL Česká republika, což je společnost, která v Česku po Orlenu provozuje nejvíc čerpacích stanic, a to přes 300. Majitelem MOL je stejnojmenná maďarská společnost, která provozuje 4 rafinérie, 2 petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku. Čerpací stanice má celkem ve 13 zemích střední a východní Evropy. Dobrý den, vítejte v Českém rozhlase, pane Dinko.
5: Dobrý den.
4: Od května se povolená marže pro čerpací stanice, pro jejich provozovatele, zvýšila na 3 koruny, ta předchozí byla 2,50. Byla tedy nízká podle vás?
5: Ja by som nerad komentoval výšku marží alebo vlastne túto celú oblasť, pretože je to trošku citlivá informácia, je to vlastne interná vec jednotlivých spoločností. A my sme veľmi opatrní pri tom, keď akokoľvek komentujeme marže na trhu. Čiže ak dovolíte, k tomuto by som sa nevyjadril, k tým výškam marží. Všeobecne môžem povedať, že ten náš biznis samozrejme stojí nejaké peniaze. A keď chceme byť na trhu úspešní a keď chceme zabezpečiť to, aby na trhu bolo dostatok pohonných hmot, musíme mať na to priestor. Priestor na podnikanie.
4: Jasne, nicméně to, že po měsíci vláda tu marži zvýšila pro všechny provozovatele čerpacích stanic o 50 haléřů, mě tak trochu indikuje, že vlastně z těch jednání vyplynulo, že by to asi bylo potřeba. Čili měli jste nějaký, řekněme, problém s tou marží v tom předchozím období?
5: Ono všeobecne, čo sa týka regulácií, ja ich nepovažujem za šťastné riešenie. Ja mám klasické ekonomické vzdelanie a stále sa spolieham na to, že trh ako taký si poradí s dodanou situáciou. Vždy je to vec ponuky a dopytu a nejakým tým priesečníkom medzi týmito dvomi veličinami je vždy cena. A tá cena, keď je nejakým spôsobom ovplyvňovaná nejakými ďalšími zásahmi, ako teraz napríklad reguláciami, môže spôsobiť v prípade, že to trvá dlhšie obdobie, vážne problémy na tom danom trhu.
4: Ja sa ešte zeptám na jednu úpravu toho opatření, ktoré stanovila vláda, a to je, že zatímco během dubna stanovovala tú cenu každý deň vlastne na základe prúmieru trhu, tak teď to budú třídenní prúmiery. Jak se na to díváte? Protože MOL provozuje nejenom čerpací stanice, ale i velkoobchod. Je to lepší z pohledu trhu? Je to spravedlivější systém, že to bude alespoň na základě toho třídenního průměru?
5: Ano. Já bych to len upresnil, že to vyhlasování aj podle nového nariadenia bude každý deň, ale jako správně hovoríte, bude to počítané na základě toho trojdňového priemeru. Určitě je to lepší systém, ako bol v minulosti, a ja ďakujem aj ministerstvu financií za to, že vlastne vypočuli aj náš názor na celú túto situáciu. Tie cenové výkyvy sú enormné. Dnes máme cenu ropy nad 120 dolárov za barel. Pamätáme si aj v priebehu krízy, že už sa blížila zase k tej, povedzme, normálnejšie k 90-ke. To znamená, zo dňa na deň tie pády a nárasty sú veľmi vysoké. práve ten trojdňový cenový priemer trošku obrúsi tie veľké hrany a vlny a vniesie trošku kľudu aj do tej cenotvorby a tie jednotlivé dňové prepady alebo nárasty nemusia byť až také extrémne, ako sme to videli zhruba pred 2 týždňami.
6: A je to tak, že väčší problém to byl asi pro ty malé pumpaře, ne typu MOL, které mají velkou síť, mají i svůj velký obchod, ale u těch malých pump, kdy byli jsme svědky toho, že některé třeba některý den neprodávali naftu, že se jim to nevyplatilo, protože mezi těmi 2 dny té regulace se prostě změnila ta prodejní cena oproti té předchozí, za kterou to nakoupili. Je to tak?
5: Ano, přesně to může způsobit tyto problémy. Pri nás, který máme větší počet stanic, ta kontinuita odberu, alebo ta pravidelnost odberu je na vysoké úrovni, že my pravidelně každý den zobereme nějaké množstvo, čiže my si v rámci toho mesiaca nejakým spôsobom poradíme s tou situáciou. Ale naozaj, ak niekto bere raz týždenne alebo zásobuje raz týždenne tú stanicu, môže mať veľký problém, lebo to naozaj kupuje za úplne iné ceny, za aké to potom predáva.
6: Jasne. Vy ste říkal, že ste vystudovaný ekonom a že tu regulaci zrovna nemusíte, pretože to proste skutečne je zásah do toho trhu. Když sa vrátim na začátek, co sa dělo predtým, než vláda tu regulaci zavedla, tak jedním z takových spouštěčů asi bylo, kromě toho, že to zaváděly samozřejmě země v našem okolí a děly se věci na Blízkém východě, tak bylo, řekla bych, takové naštvání zřejmě premiéra a dalších členů vlády, že především pumpy u dálnic, kde je máte i vy jako MOL, tak podle premiéra měly třeba i 10korunovou marži a zneužívaly situaci, protože prodávaly naftu třeba přes 50 korun. Dělo se to podle vás? Dělal něco takového MOL, že si tam prostě narazil 10-korunovou marži?
5: Já bych prvom rade zdôrazdil, že nezneužívali sme situáciu, ktorá sa stala. To, čo sa stalo aj s tými cenami, ktoré boli nad 50 korún, to nie je kvôli tomu, že by sme boli my ako distribútori zlí alebo chamtiví. Celé je to spôsobené vlastne kombináciou geopolitických a celkovo situácií, ktorá je vo svete. Tým motivátorom, prečo možno v Českej republike začala tá regulácia, osobne si myslím, je to môj názor, že to bolo hlavne kvôli tomu, že to začali robiť aj okolité krajiny. Politici majú veľmi radi regulácia, radi zasahujú do toho podnikateľského prostredia a práve okolité krajiny začali s touto reguláciou a potom samozrejme aj česká vláda nejakým spôsobom reagovala na to, čo sa deje vlastne v tých okolitých krajinách. Trošku je nešťastné, že tá regulácia v tej každej krajine je trošičku iná.
6: Čili špatně se vám v tom podniká. I když vy jste na regulaci ze Slovenska a Maďarska asi více zvyklí, protože tam je častější, je to tak?
5: Ako kolegové majú s týmto skúsenosti a musím povedať, že negatívne skúsenosti majú s akoukoľvek reguláciou. Dobre si spomenuli reguláciu v Maďarsku po covidovom období, ako začal vlastne ukrajinsko-ruský konflikt. Vtedy Maďarsko bolo prvé, ktoré nejakým spôsobom regulovalo ceny. Vidíme teraz, keď sa situácia zopakovala, že ten systém sa zapáčil ostatným politikom a takisto sa snažia nejakým spôsobom zregulovať tie dané trhy.
6: No a v čem sú ty negatívne dopady? Říkáte, že s tím máte negatívne skúsenosti, tak k čemu to vede?
5: Ja som to spomenul, že to vlastne popiera ten základný ekonomický zákon ponuky a dopytu a napríklad konkrétne, ak by dlhšie trvala regulácia, ktorá by vlastne tlačila tie ceny prudko dolu, tak to začne spôsobovať to, že tovar, ktorý logicky prúdil do Českej republiky, nebude prúdiť do tej Českej republiky. Česká republika je špecifická v tom, že je, čo sa týka hlavne dízlu, trhom, ktorý je krátky.
6: Pretože česká rafinérie...
5: Domáca rafinérie nie je schopná pokryť celý dopyt a dneska sa musí vlastne do Českej republiky voziť nafta. A to, ak by ten český trh začal byť vlastne v rámci tohto celého regiónu cenovo neatraktívny, tak tí importéri ten tovar sem nedovezú.
6: Zeptám se ještě v téhle souvislosti, ale přece jenom na jednu věc, jestli byste mi dokázal vysvětlit, co se vlastně děje nebo dělo specificky tedy na českém trhu, protože v České republice spolu se Švédskem vylétly ceny nafty vůbec nejvíc v celé Evropské unii. Proč zrovna v České republice, proč zrovna u nás to takhle letělo nahoru?
5: Dlhodobo Česká republika, co se týká cenové úrovně, aj nafty, aj benzínu, byla na tom nejlepší. V České republike určite nafta minimálne teda v tom dlhšom období, páme sa kľudne o ročnom období, bola najnižšia v rámci tohto nášho regiónu. Poslucháči si to môžu pozrieť na stránke vlastne asociácie ČAPO, kde sú tieto analýzy prístupné a je tam vidieť aj jednotlivé rebríčky, ako si stojí Česká republika, ako si stála v minulosti a ako si stojí dnes. Aj dnes platí to, že v Čechách ceny nafty a aj benzínu sú na spodných rebríčkoch vlastne tých cenových rebríčkov. Kľudne si

0: riziko, že teď ty častější regulace skutečně přijdou?
1: Ja som spomenul to, že tie dlhodobé regulácie negatívne budú vplývať na trhové prostredie. A akákoľvek ďalšia regulácia alebo sprísnenie len môže tú situáciu skomplikovať. To, že či sa nejakým spôsobom bojíme toho nového cenového zákona alebo či nám to bude spôsobovať nejaké problémy, je hlavne o tom, ako bude implementovaný ten nový zákon. Takže v prípade, že regulácie de facto, ktoré vlastne nastanú, alebo ten zákon je nástroj na to, aby sa tie regulácie mohli nejakým spôsobom vykonávať. Ak tie regulácie budú intenzívnejšie, širšie, tak určite to negatívne bude pôsobiť na trh.
0: Naším hostem je dnes Luboš Dinka, ředitel spoločnosti MOL Česká republika. Nevíme samozřejmě, jak se ten konflikt na Blízkém východě bude v nějakém střednědobém horizontu vyvíjet, ale může nastat podle vás situace, když to bude trvat měsíc, dva, další, tři, že bude nedostatek pohonných hmot, především nafty?
1: V žádném případě by som nějakým způsobem nevyvolával paniku. Těch pohonných hmot na trhu, respektive v České republice dneska je to kontrolovatelné, je to manažovatelné. Neviděli jsme žádné velké výpadky, až na nějaké drobnosti, co jste spomenuli, že buď to bylo při některých těch menších čerpacích staniciach z důvodu právě ale nevýhodnosti alebo ekonomického nezmyslu vlastně působí takto na trhu s přihlédnutím na pravidlo vlastně dobrého ekonomického podnikania. Tá situácia dneska vo svete je nevyspytateľná. Každý deň sa to môže zmeniť, každý deň sa tá situácia mení. Jedno vyhlásenie môže spôsobiť obrovské škody na trhu, tak to nazvime. A v prípade, že tá situácia bola nejasná alebo by bola takto nepredvídateľná v dlhodobom období, môže to spôsobiť problémy. Pre nás ako podnikateľov na trhu je dôležité, aby sme vedeli predikovať, čo sa stane, vedeli sa zariadiť a pripraviť si plán. Ak vám niekto stále do toho hádže nejaké vidly, bomby alebo čokoľvek, tak vy neviete, ako sa zariadiť.
0: Nevidíte do hlavy Donalda Trumpa ani iránskych predstaviteľov.
1: Presne tak.
0: A děláte jako MOL nějaká speciální opatření, tedy jako, že byste třeba navyšovali rezervy nebo výrobu pohonných hmot nebo něco takového, aby k tomu nedošlo, k tomu nedostatku?
1: My jako MOL, čo se týká nějakých rezerv, nemáme nějaké velké možnosti nějak tie naše rezervy navyšovat, respektive skladové zásoby, lebo zase nemilme si štátne hmotné rezervy s rezervami MOLu. Čo sa týka výroby, snažíme sa, aj v minulosti sme sa snažili vždy ísť na hranicu blízkych 100% k našej kapacity. Čiže my vyrábame, čo môžeme a myslím si, že aj budeme vyrábať, čo môžeme. Čo je možno veľkým problémom, alebo to, čo je vlastne tým bodom, ktorý vlastne môže meniť túto hru, je logistika. Sú logistické kapacity. MOL, či už je to v Maďarsku alebo na Slovensku, a má vnútrozemné rafinérie, ktoré majú nejakým spôsobom alebo sú nejakým spôsobom napojené na infraštruktúru logistickú. A keď vám vypadne táto infraštruktúra, tak nie je to jednoduché nahradiť tú infraštruktúru nejakou novou. Keby sme boli pri mori, pri oceáne, pri veľkom prístave, tak samozrejme vieme tam doviesť tanker ropy a tento vieme spracovať a ten tanker si vieme kúpiť kdekoľvek. Čo aj dneska robíme, ale potrebujeme aj z toho tankeru potom tú ropu dostať vlastne do toho vnútrozemia a prispôsobiť tomu celú logistiku.
0: Jasne,
1: z druhej strany je tam logistika.
0: Je to problémy s výpadkom družby.
1: Aj to. A z druhej strany zase je dôležitá logistika z rafinérie smerom na čerpacie stanice a k zákazníkom.
0: Tak MOL má v tomto výhodu, že rafinérie Slovna, ktoré vlastní, tak sú propojené produktovody s českým Čeprem a môžete dodávať vlastne pomocí potrubí i produkty, ako naftu. Benzín,
1: je to veľká výhoda tým, že infraštruktúrne je vlastne Slovnaft prepojený so systémom Čepra. To znamená, že z rafinérie Slovnaft na český trh vieme relatívne ľahko vlastne doručiť naftu. A je to aj veľmi dôležité z pohľadu toho, čo sme tu spomenali, že ten český trh je krátky, čo sa týka nafty, a historicky Slovnaft zásoboval český trh 20% trhu a aj v minulosti vlastne tie rafinérie v Československu boli koncipované tak, že vlastne dve rafinérie v Českej republike zásobovali západné Čechy a vlastne Slovnaft bol koncipovaný tak, aby zásoboval Slovensko a Moravu.
0: Teď sa zeptám ešte na jeden aspekt toho propojení. To je embargo na ruskou ropu a ruské ropné produkty, dodávané právě potrubním systémem, ale vůbec prostě na produkty z ruské ropy je embargo. Vy zásobujete české pumpy svými produkty ze Slovnaftu, asi z velké části.
1: Ano.
0: Můžete garantovat, že sem nechodí produkty z ruské ropy, a kdyby se dělo něco na trhu, protože třeba ministr průmyslu Karel Havlíček mluvil o tom, že kdyby náhodou vypadla německá rafinérie kvůli nedodávkám z Kazachstánu a tak dále, že by MOL musel pomoci. Měli byste dostatečné množství z neruské ropy pro český trh? Hmm. Jak to děláte tedy?
1: Taká malá poznámočka, je zaujímavé, keď dneska hovoríme o tom, že z nemecká rafinéria budeme mať problémy kvôli výpadku ropy z Kazachstánu, že ako je tá nemecká rafinéria pripravená na alternatívu? Evidentne nie je, keďže bude nejaký výpadok. My sme Slovnafte a celkovo v MOLE sme investovali obrovské peniaze do toho, aby sme práve boli pripravení na takéto situácie. Ešte pred jedným aj druhým konfliktom sme investovali 170 miliónov dolárov do rozšírenia kapacity produktovotu Adria, ktorá je alternatívou práve k družbe, a ďalších 200 miliónov, respektíve 350 miliónov v rámci celej skupiny. 200 miliónov bolo v Slovnafte, sme investovali do diverzifikácie alebo do prerobenia.
0: Nicméně, když družba prestala fungovať, tak ste také mali problémy, museli ste si púčovať z rezerv.
1: Ono je to o tom, že ja som spomenul tie logistické cesty, to znamená, že my sme logistickú cestu na krátkodobý výpadok mali pripravenú. Lenže ono to nie je o tom, že je to len o logistike. Vám, keď vypadne dodávateľ, tak musíte zohnať, urobiť nový kontrakt, a toto si vyžaduje nejaké obdobie. My sme našťastie mali možnosť využiť slovenské štátne hmotné rezervy na relatívne krátku dobu. Ale za tú relatívne krátku dobu sme zabezpečili alternatívu práve cez ropovú Adria, a dnes už teda Slovnaft v období, keď ešte vlastne družba nebola spustená, využíval ropu cez Adriu a spracovával túto ropu cez Adriu.
0: Takže produktu z neruské ropy, ktoré tečou Adrií, tak máte tých neruských produktů pro Česko dosť?
1: Pre Českú republiku, tak aby sme uzásobili Českú ropu, máme, a môžem garantovať, že nie, že môžem to povedať, som si istý, že to tak je, a že plníme všetky nariadenia, či už Európskej únie alebo lokálnych vlád, tak, aby sme boli plne 100% v súlade s legislatívou.
0: Je tam dneska nejaká cenová nevýhoda medzi produktu z ruskej ropy a z neruskej ropy?
1: Zase, ja nie som nákupca ropy, ale z toho, čo viem, veľkú časť toho nákladu tvorí práve logistika. A logistika cez družbu je ďaleko výhodnejšia, ako je logistika cez Adriu. Je
0: to spôsobené. Prepravné poplatky hrajú rolu.
1: Sú to aj prepravné poplatky, ale spôsobuje to aj to, že do tej Adrie musíte doviesť tú ropu zase tankerom odniekiaľ, musíte tú ropu niekde zohnať, kúpiť. Nie je to jeden dodávateľ, my dneska máme 14 rôznych možností, kde kúpiť tú ropu, a celá táto operácia alebo procedúra je drahšia, ako keď sme používali tradične družbu. Ešte by som chcel jednu vec spomenúť. Nerad by som spájal pojem, že Slovnaft sa rovná družba. Naozaj to tak nie je. Slovnaft dneska má dve alternatívy. Jednu má vlastne cez družbu, druhú má cez Adriu. Obidve alternatívy využíva a stále pracuje na tom a investuje veľké peniaze do toho, aby sme zvýšili práve tú možnosť cez Adriu.
0: A aké sú ty pomiery družba?
1: Dneska myslím, že by sme vedeli ísť na 50-50 pomer, s tým, že technologicky koncom roku 2027 by sme vedeli 100% už cez Adriu. Preto hovorím naskvárovne technologicky, lebo jednak nevieme, aká bude legislatíva v tom období a čo sa stane vlastne v tom celom geopolitickom vývoji. A druhá vec, stále jedna vec sú technologické záležitosti, druhá vec sú ekonomické záležitosti.
0: A tretí politické, třeba nepodporovať Rusko.
1: Áno, tretia je politicky nepodporovať Rusko, ale preto som hovoril, že koncom 27. kto vie, aká bude tá geopolitická mapa sveta. A vzdať sa úplne jednej a druhej možnosti, pretože sme teraz si povedali, že budeme mať nejaký ten smer, myslím, že nie je rozumné.
0: Čiže kdyby Rusko prestalo válčiť, tak...
1: To je jedna vec, a ešte jedna veľmi dôležitá poznámka. Družba sa nerovná zase ruská ropa. Lebo vy vlastne cez družbu systém viete využiť prístav v Odese a viete tam dať napríklad ukrajinskú ropu. Čo je vyskúšané. Takže zase zničiť vyslovene túto cestu tak, aby sme sa nevedeli vrátiť z pohľadu zase rozumného podnikania, nie je 100% dobré.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Prosím.
0: Dnešní díl končí. Naším hostem byl Luboš Dinka, generální ředitel společnosti MOL Česká republika, což je jeden z největších dodavatelů benzínu a nafty u nás a také provozovatel víc než 300 čerpacích stanic. Další díl pořadu Peníze a vliv přineseme za 14 dní. Příští týden v tento čas uslyšíte pořad Nic osobního, prostě biznis. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová.
2: Tady je Plus v 11:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovna by dnes mohla schválit roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování, a to až na konec června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO ještě nejsou otestované všechny funkce. Zatím není jisté, jestli odložení podpoří i opozice. V čele příbramské nemocnice skončil ředitel Stanislav Holobrada. Z funkce ho odvolalo představenstvo nemocnice. Policie Holobradu viní v kauze manipulace zakázek. Policie v ní stíhá 6 lidí a 3 firmy. Podle evropského žalobce jde o zakázky za skoro 300 milionů korun. Holobrada obvinění odmítá, tvrdí, že je nevinný. Nemocnici teď dočasně vede náměstek pro lékařskou péči Vladimír Dvořák. Americké námořnictvo začalo eskortovat nákladní lodě Hormuzským průlivem. Průjezd nejméně jednoho svého plavidla potvrdila rejdařská společnost Maersk. Pentagon zároveň oznámil zneškodnění několika iránských ozbrojených člunů. Teherán to popírá. Americký prezident Donald Trump označil operaci na osvobození lodí uvízlých v Perském zálivu za humanitární. Zdravotníci na palubě výletní lodi evidují už 7 případů hantaviru, 2 z nich jsou laboratorně potvrzené. Onemocnění nepřežili už 3 lidi, další je v kritickém stavu, uvedla to Světová zdravotnická organizace. Riziko šíření nákazy mezi lidmi je podle ní nízké. Výletní loď nizozemské společnosti vyplula z Jižní Ameriky, teď kotví u pobřeží Kap Verd. Dokument Pan nikdo proti Putinovi dnes uvede Česká televize. Snímek z českodánské koprodukce oceněný Oscarem přináší svědectví o fungování ruské válečné propagandy ve školách během agrese proti Ukrajině. Natočil ho ruský učitel Pavel Talankin, který skrytě zaznamenával dění ve škole i ve svém okolí. Teď dopravní informace na Plusu. Na Pražském okruhu ve směru z D1 k letišti trvají potíže před Jesenicí. Na 80. kilometru je po nehodě průjezdný pouze levý pruh. Kolona se vleče už oběma sjezdy z dálnice, jak směrem z Prahy, tak od Brna. Na okruhu dál k letišti navíc stále regulují provoz v obou tunelech. Kolona se tak tvoří i u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Na D7 od Slaného zůstává před Prahou ucpaná od sjezdu na Tuchoměřice. D7 aktuálně se brzdí na 4. kilometru. K omezení u Evropské se jede téměř půl hodiny. K Belskou ulicí teď popojíždí osobní auta ve směru z Hloubětí na Doletňan. Chvílemi brzdí už v Průmyslové před Poděbradskou, víc pak až před křížení s Kolmenovou ulicí. Dobře dojeďte. Bude oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, večer jen výjimečně přehánka, teploty 24 až 28, na západě kolem 22 stupňů Celsia. To byly zprávy, začíná úterní Interview Plus.
4: Pivovarníci vyzývají vládu, aby snížila DPH na čepované pivo. Chtějí tak podpořit podniky, které se potýkají s nedostatkem zákazníků. 3/4 množství celkového piva totiž vypijí lidé mimo restaurační zařízení. Skutečně je česká pivní kultura v ohrožení a neměl by stát v zemi, v které pije velká část populace nadměrné množství alkoholu, naopak od jeho konzumace odrazovat? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
4: A mým hostem je předseda gastronomické sekce Hospodářské komory a také podnikatel v gastronomii Luboš Kastner. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Začněme prosím aktuálním děním. Vláda včera schválila systém elektronické evidence tržeb, tedy jeho návrat, i když s drobnými změnami. Jak to dopadne na gastronomický sektor?
5: Nijak zásadně. My jsme si zvykli na pokladní systémy a pokladní systémy jsou srdcem podnikatelského biznisu, vlastně gastronomického, takže EET je pouze funkcionalita tohoto pokladního systému, takže čistě fakticky to nedopadne nijak. Možná to dopadne na emoce určitých podnikatelů. Gastronomie není úplně zcela jednotná, takže vždy to bylo hodně spolitizované téma, ale když to opravdu oholím na tu profesionální úroveň, tak to nebude žádný zásadní manévr pro české gastro.
4: No ale když se zrušil systém EET, tak řada možná drobnějších podniků přešla opět na hotovostní platby. Pro tyto problém nebude?
5: Tak podnikatel se rozhoduje o svém přístupu sám a myslím, že pro zodpovědné podnikatele to problém nebude. Jak jsem říkal, každý má k tomu svému podnikání nějaký přístup a ať si vyhodnotí, zda to pro něho problém je nebo není. Se vším, co vím o české gastronomii, o podnikání v české gastronomii, to fakticky problém nebude.
4: No, opozice s tímto postupem vlády nesouhlasí. Tvrdí například, že nepoctiví podnikatele najdou způsob, jak systém obcházet, zatímco poctiví se budou potýkat s novou regulací. Jejich obavy tedy nezdílíte.
5: Víte, ať chceme nebo nechceme, ať fandíme jednomu táboru nebo druhému, tak prostě, když si nasadíme ten profesionální klobouk, tak prostě EET přispěla k určité kultivaci toho podnikatelského prostředí. Když to dotáhnu i do trošku víc do konce, tak podnikatele mohli své podniky i snáze, když to řeknu, prodávat, což se projevilo v covidu, kdy prostě spousta podnikatelů uvažovalo o prodeji gastronomického zařízení. A ono se daleko lépe prodává, když můžete velmi rychle investorovi ukázat prostě čistý report tržeb a podnikání, cash flow a všechny různé finanční ukazatele. Můžete si daleko lépe žádat o úvěr. Takže když to vezmu z toho profesionálního pohledu, tak EET vám spíše pomáhá k rozvoji vašeho podnikání. A pokud někdo systém obchází, uniká mu, to se děje i v jiných oborech a to už je spíš otázka na státní úředníky, zda si nechají protékat prsty nějaké úniky. To nás moc nezajímá, mě zajímá spíše opravdu ten profesionální, ta profesionální úroveň spíše zaměřená na to, jak podnikatelé mohou svůj biznis rozvíjet.
4: No, ještě je tam ale pár drobných změn, například živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční tržby do 1 000 000 korun. Ty budou moct být od povinnosti evidovat tržby osvobozeni. Zároveň ale pro ně bude platit to, že se zvýší sazba paušální daně ze 100 na 1500 korun měsíčně. Tak mě zajímá, jestli to není trošku komplikované.
5: Není, jsme v roce 2026, možná v roce 2002 by to komplikované bylo. V současné době, kdy nám okolo nás je umělá inteligence, tak prostě kdo jde do podnikání, tak prostě podnikání je komplikované, jako není to prostě oddych na pohovce, ale opravdu je to spíš o mindsetu. To znamená, pro někoho to komplikované bylo, je a bude, ale pro většinu to komplikované prostě není. A já si myslím, že to je dobře, že pro menší podnikatele platí určité úlevy, protože prostě je to i určitý start podnikání, je to zejména spojené s regiony a to určitě by mělo být, výjimky jsou a nějak to té celkové podnikatelské obci určitě vadit nebude.
4: A když jste na začátku mluvil o tom, že to určitě ale u části podnikatelů v gastronomickém sektoru vzbudí emoce, že je to takové trošku polarizující rozhodnutí nebo polarizující téma, tak jaké máte na mysli?
5: Tak politici z toho udělali opravdu takovou kostičku, do které kousali a buď jste se, když jste neměl problém s EET, tak jste okamžitě byl zástupce jednoho táboru a když jste bojoval proti EET, tak jste byl většinou zástupcem druhého táboru a tato situace třeba mě osobně velmi štvala, protože se vytrácela kompletně taková ta racionalita, profesionalita z těch debat a já jsem se jí vždycky držel, posledních 5 let mám stejný názor. A když jsem studoval vysokou školu a pan profesor se mě ptal na zkoušce, jak se reportují tržby, tak se prostě reportují nějakým způsobem a podnikatel by neměl mít problém s reportingem tržeb. Takže jakýkoliv podnikatel, který se pouští do podnikání, prostě reportuje tržby. No. To bylo a bude a pokud to je systémem EET nebo nějakým jiným, tak to tak je a zbytek je politika. Opravdu ta politika nám nedělala poslední dobou radost. My jsme ani nechtěli, aby se EET vypínalo. Já jsem osobně byl za panem ministrem tehdejším Stanjurou několikrát. Byl jsem tam i v rámci konzolidačního balíčku DPH. My jsme se soustředili na to, aby politici opravdu naslouchali podnikatelské obci, aby se nehádali mezi sebou, aby přinášeli řešení, která budou praktická pro podnikatele. A to nebylo úplně vždy standardem a teďka alespoň mám lepší pocit v tom, že když paní ministrině současná přišla s návrhem, že EET bude, tak my jsme alespoň dostali šanci jí prezentovat určité požadavky podnikatelské obce přes hospodářskou komoru a společně s dalšími asociacemi, aby to byl systém jednoduchý, přívětivý a maximálně pohodový, aby jsme se poučili. No, jestli si z toho stát poučí, to doufáme a zbytek prostě bych nechal politikům, nechce tak trochu kolem toho hádají, ale report tržeb, tečka.
4: Hostem Interview Plus je předseda gastronomické sekce hospodářské komory Luboš Kastner.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Spotřeba piva v Česku klesá, velká část se ho konzumuje mimo restaurace a hospody. I proto pivovarníci žádají o snížení DPH na čepované pivo. To by podle vás přilákalo lidi zpět do podniků?
5: Tak já spíš se zaměřím na to, co způsobila ta zvýšená DPH. A ta iracionalita toho zvýšení byla prostě do očí bijící. My jsme prezentovali modelace, ten český trh je specifický a my jsme tenkrát na modelech mohli v podstatě velmi přesně spočítat, co se stane. Pan ministr tenkrát tehdejší na to nereflektoval, stalo se přesně to, co jsme počítali. A právě proto státu říkáme, vůbec nemá smysl zvyšovat úroveň DPH, zejména u produktu, jako je pivo. A má smysl ho držet na té efektivní úrovni, která je nižší. Protože jinak vám lidé utečou do garáží a budete mít daleko větší problém, než máte, když restaurace a hospody jsou tím místem, kam jít na čepované pivo.
4: Pane Kastnere, a to je to, co jak jste říkal, že stalo se to, co jsme očekávali, tak co to bylo? Myslíte si, že důsledkem toho je tedy, že lidé utekli do garáží pít pivo?
5: A nižší výběr DPH, ano, přesně tak. Jo. A vlastně takhle ještě je tam další aspekt a to je ten, když se tomu věnu tak dlouho. Pivo je prostě součást české národní kultury, společnosti. Když si vezmeme ten náš život specifický na vesnici, ve městech, pivo vždy bylo trošku jako jiným produktem, než tomu bylo v jiných zemích. Pivo, okolo piva se setkávali lidé, potkávali, domlouvali věci, řešili věci.
4: No, oni se setkávají stále, ale teď už v těch garážích nebo na svých zahradách možná.
5: No a ta kvalita toho setkávání šla podstatně rapidně dolů, takže hospody jsou místem, které nabízí takovou pospolitost a komunitní setkávání. Takže my jsme o toto přišli, zbytečně jsme ty lidi vyhnali, zejména v regionech z těchto zařízeních a sami jsme si tu pivní kulturu takovým necitlivým krokem zničili. Tak my říkáme, pojďme se vrátit na úroveň, která je efektivní, která poskytuje určité ekvilibrum jak pro stát, tak pro společnost a pojďme se zbavit té nálepky toho, že pivo je nějaký nebezpečný alkoholický produkt. Pivo je pivo, součást národní české kultury a to nás specifikuje, odděluje od zbytku světa, buďme na něj hrdí.
4: No, pane Kastnere, musíme ale říct, že je to alkohol a že velká část tady podle zprávy o alkoholu za rok 2024 až desetina Čechů a Češek nad 15 let pije každý den nadměrné dávky alkoholu. Dopady alkoholu se vyčíslují na 80 miliard korun ročně, tedy na procento HDP. Předloni se léčilo 31 tisíc lidí se závislostí na alkoholu a řada z nich se ani ještě neléčí. To jsou pouze ti, kteří skutečně jsou evidovaní. Tak asi nelze úplně říkat, že pivo není nic nebezpečného.
5: To jsem neřekl, já jsem říkal, že ty garáže jsou podstatně nebezpečnější než hospody.
4: A v čem jsou nebezpečnější?
5: Tak v rámci hospod máte určité regulované prostředí, máte definované, jak ta hospoda, pod jakými podmínkami má podnikat, co se v ní má dít, má určité zavírací hodiny, má určité standardy, které jsou spojené s tím, jakým způsobem nakupuje, jakým prodává. A to samozřejmě v garážích nemáte ani jedno.
4: No, když tedy jste říkal, aby se opět vrátila teda DPH na tu původní hladinu, o kterou jste usilovali, tak jak by se to projevilo na ceně čepovaného piva? Skutečně by to podle vás přelákalo lidi zpět do hospod?
5: Víte, to je všechno o modelacích. Ten krok toho zvednutí byl nepříjemný a ten trh je v podstatě dokonale elastický. Takže já si myslím, že by to opravdu znamenalo, že by zlevnilo pivo a že by se zastavil ten cenový nárůst. Ale v mnoha oblastech ta cena je funkcí trhu, takže tam by se muselo zmodelovat, jakým způsobem by to dopadlo. Ale viděli jsme to, že spotřeba piva klesá, a já myslím, že by spíše došlo k zastavení toho poklesu v rámci gastronomických provozů.
4: No, ministerstvo financí uvedlo, že snížení DPH na čepované pivo neplánuje, ale gastronomie podporuje třeba tím, že bude od příštího roku snížena sazba DPH na nealkoholické nápoje, osvobodí z propitné od daní nebo také plánuje snížení daně z příjmu právnických osob. To podnikům nepomůže?
5: Pomůže a podniky si toho velmi váží a musíme si také uvědomit, že podnikatelé a zejména restaurační a hospitality business je jedním z klíčových hráčů, zejména v rámci těch regionálních ekonomik. Takže ono to není jenom o podpoře podnikatelům, aby se jim vedlo lépe, ale aby se vedlo lépe celému regionu, aby se vedlo opravdu dobře těm mikroregionům, vesničkám, malým městům, aby se podpořil komunitní život, komunitní ekonomika. To je prostě takový celý ekosystém a gastronomie a hospitality segment je jeho zásadní součástí, včetně turismu. Takže nikdy se ta debata nesmí izolovat na jeden aspekt. Je to prostě pomoc české společnosti ve finále, protože odvod daní a fungující společnost, zejména v regionech, je daleko zdravější než lidé, kteří se zavírají do svých garáží a nechodí ven a tráví čas na mobilech a diskutují na sociálních sítích. Ta nezdravost tohoto systému, to vidíme v přímém přenosu, takže
4: je to součást celé debaty. Odborníci by s vámi možná nesouhlasili, že uvidí nezdravost v tom sedět v hospodě a pít celý večer pivo.
5: Tak protože nevidí tu nezdravost v těch garážích, protože na to žádný výzkum nejde udělat, ale vidíte to v přímém přenosu. Takže to je pouze argumentace u jedné části a samozřejmě ty garáže jsou daleko citlivější v tomto směru a moc rád bych se podíval na výzkum i z této strany, pokud by to někdo udělal.
4: No, tuzemské pivovary uvařily loni o 894 tisíc hektolitrů piva méně než v předešlém roce. Není to ale pouze důsledkem snížené domácí spotřeby, ale také nižším exportem. To znamená, že je to celoevropský trend.
5: Je to celoevropský trend, ano, to máte pravdu. A ono to samozřejmě souvisí, bych řekl, s takovým tím post-covidovým vývojem, kdy se nikdy už nenastartoval nějaký růst této kategorie. Souvisí to samozřejmě i se z nastupující mladší generací, když si to vezmeme, máme v trhu nyní celkově asi 6 generací, pokud dobře počítám. Takže ano, spotřebitelské trendy, životní styl, to všechno přirozeně spěje k takovému zdravějšímu životnímu stylu. A to si myslím, že je citelnější v Evropě. Tam je to ještě více spojené, dejme tomu, s cenou. Ale to jsou přirozené trendy a my nejsme asi úplně v tom míní.
4: No, právě když mluvíte o těch trendech, zatímco tedy spotřeba alkoholického piva klesá, tak poptávka po různých nealkoholických pivech, všech možných příchutí roste. Tak nemůžou se podniky přizpůsobovat těmto trendům?
5: To nám dělá velkou radost a mnoho z těch podniků se začalo přizpůsobovat. Neřekl bych, že ten trend odhalili hned v počátku, protože přeci jen to nealkoholické pivo bylo vždycky určitým takovým doplňkem, ale když to vezmu za minulý rok, tak opravdu i ta pestrost, chuťová rozmanitost, styl servírování si myslím, že je určitým boomem a i bych řekl, že takové ty tradiční hospody nebo ty tradiční místa, tak najednou umí nabídnout nealkoholickou variantu, která chutná skvěle, která vypadá skvěle a kterou zákazník ocení. Takže to je trend, i bych řekl, který tento rok se možná i odlepí a vyletí výše obrazně.
4: No, a další trend, který potvrzují statistiky, je, že třeba mladší generace si oblíbila takzvaný gastroturismus. To je, že je schopná dojet několik stovek, desítek kilometrů kvůli nějakému zajímavému podniku. Tak není to něco, na co by se teďkon měli majitelé restaurací zaměřit právě, aby přilákali mladé lidi?
5: To je obrovský trend. Je právě trochu škoda, že jsme malinko z trhu vymetli ty vesnické hospody zvýšenou DPH. Takže přizpůsobit se tomu lze určitě, zejména marketingem, komunikací na sociálních sítích, atraktivitou nabídky a nejenom mladší lidé, ale i celá společnost tím, jak lidé jezdí na kolech, třeba i elektrokola, zvětšila tu dostupnost, kam si člověk zajde na kolo, takže a to samozřejmě pomáhá i tomu nealkoholickému pivu. Takže je to takový kruh, který funguje pro gastronomii a zejména v regionech by určitě prospělo, kdyby těch míst bylo co nejvíce.
4: No, ještě když jste znovu mluvil o těch vesnicích a regionech, kdy říkáte, že lidi vyhnala z hospod zvýšená DPH, není to prostě i tím, že jsme zažili pandemii covidu a lidé si zvykli být doma, pochopili, že si můžou udělat i společenský večer tím, že si koupí láhev vína nebo láhev piva a vypijí ho doma. Není to všechno tím, nedáváte příliš velký důraz pouze na to zvýšené DPH?
5: Tak dáváme, protože to byl ten nejpalčivější efekt toho, proč končí v rámci regionu ty hospody. To prostě je, ten podnikatel neudrží tu hospodu, když mu ten model nevyjde, nevychází a není to atraktivní. Ale samozřejmě hospody, garáže, člověk si udělá občerstvení, lidé se potkají, ale ta kultura toho potkávání prostě se nerozvíjí a bohužel není celokomunitní, celospolečenská a dost často ji přebírají různé hasičské spolky, jiné spolky, takže přišli jsme o takový ten kolorit, který byl, nejde tomu tradiční, ale nebudeme se zase z toho hroutit, prostě musíme žít s tím, co je. Jenom říkáme to o důvodech a bavíme se o důvodech, abychom nedělali zbytečně necitlivá rozhodnutí, která budou mít daleko hlubší dopad, než jsou původně jenom na rozpočet.
4: Ta kultura setkávání se ale prokazatelně daří kavárnám, a to i po pandemii COVID-19, i když dnes šále kávy už je také poměrně drahý. Takže jak to, že jsou lidé ochotní chodit utrácet do kaváren a tam se potkávat a do restaurací podle vás ne?
5: Tam vidím několik důvodů. Jeden z těch důvodů je, že ta kavárna má většinou menší metráž, to znamená podnikatel v ní podniká sám maximálně s jedním, s dvěma dalšími lidmi, zaměstnanci. Další je to, že ten formát kavárny byl schopný se proměnit. On v podstatě dost často už o kávě jako takové úplně samostatně není. Je i o sladkém, o slaném, je dokonce často
4: i tam se podává někdy alkohol.
5: Přesně tak, je o hezké hudbě. Mnoho z těch kaváren má třeba otevřeno do pozdějších hodin. Takže už bych řekl, že to, co je úspěšné i v regionech, na menších vesnicích, nejsou takové ty typické kavárny, ale jsou to takové komunitní malé projekty, které jsou dost často závislé na tom provozovateli jednom nebo dvou a je to o hezkém prostředí, je to vlastně i o tom, že kavárny nebo ta místa umí navodit atmosféru.
4: Takže ale těm se daří, těmto druhům podniků.
5: Přesně tak a z nich by si měli vzít i ostatní příklad, včetně třeba formátu nějakých tradičních hospod, protože i hospoda jako taková ta tradiční, kterou ji známe, tak ta trochu, ta atraktivita té nabídky i atmosféry vázla. A vidíme to na příkladech třeba i úspěšných restaurací a hospod, které nyní jsou úspěšné, tak vypadají dobře, poskytují skvělý servis a mají třeba i výbornou kávu, takže soutěží i s těmi kavárnami trošku na dálku.
4: No, jinými slovy, ale tedy nejde pouze o DPH, ale o to, aby se také majitelé snažili a vyhledávali ty trendy a přizpůsobovali své prostředí té poptávce.
5: Přesně tak.
4: Ještě bych se vás chtěla, vy jste mluvil už o tom, proč lidé chodí spíše do kaváren, nebo chodí také do kaváren pro deník Hospodářské noviny. A tam jste zmínil, že do kaváren také chodí ženy, které mají zábrany jít do hospody. Myslíte si, že ženy mají dnes zábrany chodit do hospod?
5: Historicky to tak i z výzkumu, které jsem měl možnost vidět, bylo. Byl tam určitý předsudek. Ta hospoda byla trošku jakový maskulinní útvar a byl to takový archetyp, jo? A to byla taková určitá bariéra, nicméně ta se bortí i s nástupem Instagramu, kdy opravdu je vidět najednou to prostředí té hospody. Lidé, když jdou, tak se kouknou na Google, na hodnocení a to si myslím, že v poslední době se stírá. Nicméně ten předsudek nejenom žen, ale možná i lidí, kteří nepijí pivo, tak je takový, že opravdu ta hospoda je něco, jednoduššího anebo nevzhledného, ale to už tak prostě není, protože i hospody se museli přizpůsobit novému stylu a životnímu spotřebitelů. Dost často po určitých letech od revoluce obměnili nábytek, vzezření, renovovali, poskytují skvělou službu. Takže ta celková úroveň české hospody je už podstatně jiná, než byl takový ten klasický archetyp té hospody.
6: A zároveň je to také něco, čemu můžou na pomoc majitelé restaurací, aby se v nich ženy cítily dobře.
5: Nejenom, že mohou, ale musí.
6: Ano, pokud je tam chtějí mít. Mladá generace, bych to sám zmiňoval, prokazatelně pije méně alkoholu. Budou jí mít tedy podniky do budoucna co nabídnout? Pomyslí se na to?
5: Víte, historicky si myslím, že to každá generace vlastně měla podobně, že pila méně alkoholu, ale každá generace...
6: Říká se, že ta současná dvacátníci, třicátníci o 20-30% méně pijí alkohol.
5: To bych si také tipl, myslím, že to je i takovým viditelným faktem. Já si myslím, že každá generace i má čas vlastně, že dozrává a hledá si ten svůj způsob života. Restaurace, hospoda, ta vždycky bude mít místo na tom trhu. Myslím, že se i bude muset přizpůsobit, co se týče chování mladších lidí. Já to uvedu na příkladu, že vlastně mladší lidé mají ten sociální kontakt trošku takový ostražitější. Možná hodně používají i třeba mobil, dost často i v ruce jsou na něm hodně. Tu starší generaci to někdy může trošičku rozčilovat, ale to už jsou takové mezigenerační vztahy a prostě i třeba takový příchod do té restaurace, hospody pro mladší generaci by měl být vítací, to znamená i třeba takový komunitní stůl na začátku velmi pomůže, protože i takové to usadávání ke stolu ta mladší generace má trochu jiné. Možná i tím, jak chodí do hospody, marketing a přizpůsobit se. To je všechno mix, na který teďka musí najít odpověď majitele restaurací a hledat poučky, jak na internetu, no možná i v umělé inteligenci, protože se rozvíjí modely, které jim pomáhají podnikat a to už je prostě o podnikatelské zodpovědnosti. Já se jenom snažím nabádat všechny hospodské, aby byly aktivní, moderní a opravdu, aby hledali různé cesty, jak své podnikání rozvíjet. Nemají to lehké, ale musí opravdu se snažit.
6: No a neměla by to být tedy ta posloupnost, že by se nejprve měli podnikatelé snažit následovat ty trendy, o kterých jste teď mluvil, a pak tedy dle výsledku požadovat třeba snížení DPH na čepované pivo?
5: To nemělo, protože to zvýšení DPH bylo iracionální, nepodložené, dopadlo fatálně špatně a mělo by se vrátit na původní úroveň.
6: Pane Kastnere, česká pivní kultura se loni dostala na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Česka a je zase o krok blíž možnosti ucházet se o zápis na světový seznam UNESCO. Jak by to pomohlo českému pivovarnictví z hlediska třeba poptávky?
5: Přirovnám to k Michelinu. Michelin je vlastně i ta debata kolem Michelinu, jak by to pomohlo. Vidíme najednou, jak to pomáhá. Ten obraz České republiky je extrémně silný, je spojený s pivem. Když si vezmete jakýkoliv výzkum, tak pivo, když není možná na prvním místě, tak je opravdu extrémně vysoko. Bylo by to utvrzení, potvrzení. UNESCO je extrémně silná značka. Samozřejmě ta komunikace naší země v zahraničí je účinná a ten turismus vlastně je takovou dodatečnou krví pro naši ekonomiku. Takže my musíme se snažit o to, aby to klaplo a já si myslím, že by to pomohlo extrémně, protože nejenom Praze, ale i zbytku České republiky, stejně jako Michelin neskončil jenom v Praze, tak vidíme i, abyste zmínila tu gastroturistiku, tak to jsou věci, které prostě mají velký vliv a myslím, že časem se docení to, jakou roli pivo hraje pro Českou republiku v zahraničí, protože my se k němu chováme v Čechách trošku nehostinně a přitom je to jedna z těch našich marketingových hvězd, která svítí od hranic dál do zahraničí.
6: Hostem Interview Plus byl předseda gastronomické sekce Hospodářské komory, také podnikatel v gastronomii Luboš Kastner. Děkujeme za váš čas.
5: Moc děkuji za pozvání, mějte se moc hezky, nashledanou a na zdraví.
6: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Ex Libris,
7: Co když se Rusko nezastaví na Ukrajině a půjde dál? Zatím jen fikce, kterou německý politolog Karlo Masala dovedl do mrazivých detailů.
8: Kvůli jednomu městečku v Estonsku nehodlám riskovat třetí světovou válku, říká šéf Bílého domu.
7: Co by se stalo, kdyby Rusko v testu pevnosti Severoatlantické aliance uspělo? Začtěte se s námi do knihy Když vyhraje Rusko, možný scénář.
3: Ex Libris, dnes po 20. hodině na Plusu. Radiokniha.
9: Alarmujícím svědectvím o stavu životního prostředí kolem nás je kniha Život na naší planetě, kterou napsal uznávaný přírodovědec David Attenborough, nejznámější britský tvůrce přírodovědných filmů. Jeho vyprávění není jen mrazivou zprávou o vymírání živočišných a rostlinných druhů, ale také pokusem najít způsoby, jak by mohlo lidstvo planetu uzdravit a tento nepříznivý vývoj zvrátit. David Attenborough oslaví v květnu sté narozeniny.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Požár v Českém Švýcarsku mají hasiči pod kontrolou. Ještě dnes jim ale s hašením pomáhají vrtulníky.
11: Protože stále ty rokliny jsou poměrně teplé, tam je potřeba dopravit dostatečné množství vody.
10: Před 81 lety vypuklo pražské povstání.
12: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu.
10: Volejbalisté Karlovarska budou hostit v rozhodujícím finále extraligy Pražské Lvi. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na 14. kilometru směrem do Prahy a bude oblačno až zataženo v Čechách odpoledne. Přehánky a bouřky, teploty až 28 stupňů. Je úterý 5. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Meteorologové prodloužili výstrahu před požáry pro východní část republiky. Západní část území večer čekají bouřky s přívalovým deštěm a silným větrem. V Českém Švýcarsku budou hasiči zasahovat zřejmě až do konce týdne. S hašením požáru, který se podařilo dostat pod kontrolu večer, stále pomáhají vrtulníky. Na letišti u Chřibské to sleduje reportér Jiří Jelínek.
13: U požáru teď zasahuje asi 370 hasičů. Do Národního parku České Švýcarsko už dorazil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů, který obhlíží místo požáru a asi za čtvrt hodiny by tu měl vystoupit na briefingu. Generální ředitelství hasičů už odvolalo jednotky z Prahy, Pardubického a Královéhradeckého kraje a z Plzeňska. U nádrží na vodu se dál střídá šestice vrtulníků, které nad zasaženou oblastí následně chladí terén. Jde hlavně o hůř přístupné lokality v okolí Chřibské a Jetřichovic. Od včerejška se požár ze 100 hektarů podařilo zmenšit na pětinu. Zásah tu pravděpodobně potrvá do konce týdne. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Radiožurnál.
10: Dopravní podniky sčítají zvýšené náklady kvůli drahým pohonným hmotám. Měsíčně platí desítky milionů korun navíc ve srovnání s dobou před americkým útokem na Irán. Radiožurnálu to potvrdili oslovení dopravci.
14: Třeba plzeňské městské dopravní podniky hlásí, že pokud by cena nafty zůstala do konce roku na současné úrovni, zvedne jim to náklady o několik desítek milionů korun. GV Jihotrans, největší jihočeský dopravce, zase eviduje nárůst nákladů o více než 20 milionů korun měsíčně. Dopravní podnik v Brně na situaci reaguje podle své mluvčí Hany Tomaštíkové i tím, že do provozu posílá víc plynových než dieselových autobusů.
15: Ceny plynu máme z větší části zafixované, takže jsou u něj i dopady mírnější.
14: Podobně to řeší i dopravní podniky v Ústí nad Labem nebo Ostravě. Většina dopravců doufá, že kvůli drahým palivům získá vyšší tržby, protože přibyde lidí, kteří místo autem pojedou hromadnou dopravou. Třeba v Hradci Králové v březnu evidovali na jízdném o 6% vyšší tržby. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
10: Ukrajina a Rusko chtějí v souvislosti s oslavami konce druhé světové války krátké příměří. Ruský prezident Vladimir Putin ho vyhlásil na 8. a 9. května. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ho chce už od noci na zítřek. Zatím vzájemné útoky pokračují. Na Ukrajině máme zvláštního zpravodaje Lubomíra Smatanu.
16: Na navrhované ukrajinské příměří z půlnoci z 5. na 6. května zatím podle ukrajinských úřadů Rusové neodpověděli. Ukrajinská armáda zahájila v noci rozsáhlý vzdušný úder na cíle po celém Rusku. Údajně zasáhla továrnu na výrobu raket Iskander, balistických raket, a údajně tedy i něco zničila. Rusové uvádějí, že sestřelili 289 ukrajinských dronů. Mezitím se 25 kilometrů východně od Charkova, nedaleko Vovčansku, bojuje. jsou slyšet výbuchy z fronty, která je vzdálená asi 7 kilometrů od místa, kde se právě nacházím. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
10: Před 81 lety začalo pražské povstání. Navázalo na události v Přerově, Berouně a dalších městech tehdejšího protektorátu. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa.
17: Je 6 hodin.
18: Ozvalo se v éteru 5. května 1945 z úst hlasatele Zdeňka Mančela. Původní záznam se ale nedochoval. Mančel touto dnes už legendární větou odstartoval pražské povstání. Od té chvíle rozhlas vysílal jen česky. Zanedlouho už byla budova na Vinohradech obklíčená.
12: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
18: Povstalci obsadili mosty, postavili barikády, bránili nacistům v útěku na západ. Lidi v euforii vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy. Tvrdé boje skončily kapitulací nacistů 8. května. 3000 Pražanů padlo. Až o den později do Prahy přijela sovětská armáda. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Letošní maturanti mají za sebou didaktický test z českého jazyka a literatury. Pro většinu z nich tak skončila státní část maturitní zkoušky.
19: Didaktický test z českého jazyka a literatury je pro maturanty povinný. Skládá se z uzavřených i otevřených úloh a ověřuje znalosti gramatiky i literatury. Výsledky by se maturanti měli dozvědět nejpozději do 15. května. Zítra pak část z nich čekají ještě testy z rozšiřující matematiky nebo cizích jazyků. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
10: Ve vedení příbramské nemocnice končí její dlouholetý ředitel Stanislav Holobrada. Odvolalo ho představenstvo kvůli podezření na dotační podvod. Minulý týden zasahovala v Příbrami policie. Holobrada čelí stíhání v kauze manipulace veřejných zakázek. Celkem kriminalisté stíhají 6 lidí a 3 firmy. Podrobnosti má reportérka Laura Hájková.
20: Přestože představenstvo odvolalo Holobradu z pozice předsedy, zůstává členem, přinejmenším do čtvrteční valné hromady. Novým dočasným předsedou je dosavadní místopředseda Vít Rosenbaum. Manažerské řízení nemocnice zatím převzal zástupce ředitele Vladimír Dvořák. Podle Pavla Pavlíka teď Středočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice chystá výběrové řízení na člena představenstva. Ten by mohl být novým předsedou s výkonem ředitelských funkcí. Pavlík taky řekl, že všechny probíhající a chystané zakázky nemocnice mají projít důkladnou analýzou. Stanislav Holobrada už minulý týden uvedl, že se cítí nevinen. Z Příbrami Laura Hájková, Radiožurnál.
10: Pulitzerovy ceny letos získali novináři za články o Trumpově administrativě, imigračních razích i kauze Jeffreyho Epsteina. Výbor udělující tyto prestižní americké novinářské ceny ocenil hlavně práci redakcí New York Times, Washington Post a agentury Reuters.
21: Správkyně Pulitzerových cen Marjorie Millerová při předávání cen upozornila, že svoboda tisku letos v Americe čelí bezprecedentnímu tlaku, protože přístup médií do Bílého domu a Pentagonu je omezený a Donald Trump žaluje hned několik redakcí o miliardy dolarů. Právě činnost Trumpovy administrativy se stala předmětem nejčastěji oceňované novinářské práce. Střety zájmů, rozšiřování výkonné moci a imigrační razie. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
22: Čeští hokejoví brankáři dostal svejmelkou svým týmům. Ve druhém kole Stanley Cupu k výhrám nepomohli. Anaheim prohrál na ledě Vegas 1-3 a na zápasy je to 0-1. Už 0-2 ztrácí v sérii Philadelphia, která neuspěla v Carolině. Domácí vyhráli 3-2 v prodloužení. Volejbalisté Karlovarska a Lvů Praha se utkají v rozhodujícím zápase o extraligový titul od 18.00 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Místopředseda západočeského klubu Ondřej Hudeček věří v sílu domácího prostředí.
23: Přece jenom to domácí prostředí určitou roli hraje. Samozřejmě v tom posledním zápase může být už trochu svazující, ale já věřím, že prostě naši fanoušci, kteří dokázali tu halu snad asi za 3 hodiny celou vyprodat, takže udělají k těm klukům takovou atmosféru, že prostě poženou k tam, kam si to všichni přejeme.
22: Čeští tenisté se o postup na finálový turnaj Davis Cupu utkají s Američany v pražské O2 aréně. Dějiště zápasu podle zprávy Českého tenisového svazu potvrdila Mezinárodní tenisová federace. Hrát se bude ve druhé polovině září, předprodej vstupenek začne 28. května.
0: Nehoda na D1 před Prahou a taky v Hradci Králové na okruhu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony u sjezdu na Velké Popovice. Na 14. kilometru se srazilo několik aut a projíždí se ze tří pouze levým pruhem. Kolona od 18. kilometru zabere už asi půl hodiny. Kolony i dál na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště táhnou se od sjezdu z brněnské dálnice až zhruba ke sjezdu na Vestec. Občas musí regulovat vjezdy do tunelů. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova kolona. Od Kněževsi až ke zúžení před Evropskou ulicí postojíte asi 15 minut. A v Hradci Králové velké komplikace působí teď nehoda na okruhu. Na křížení Gočárova okruhu a Brněnské ulice se převrátilo nákladní auto. Okruh aktuálně neprůjezdný a okolí je ucpané. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude oblačno i zataženo, v Čechách odpoledne přeháňky nebo i bouřky, na Moravě a ve Slezsku srážky jen výjimečně až večer, teploty do 28 stupňů, na západě naměříme kolem 22. Tolik zprávy. Teď už pokračuje publicistika, dnes s Tomášem Pavlíčkem.
2: Jak často se stává, že soudce se svým rozsudkem nesouhlasí, ale musí se řídit rozhodnutím odvolacího soudu, jak to bylo u rozsudku proti Janě Nadějové v kauze Čapí hnízdo? Kolik obchodních lodí a jak bezpečně by mohlo dostat americké námořnictvo z blokády v Hormuzském průlivu? A jak důležitou roli sehrál během pražského povstání tehdejší Český rozhlas? Kauza Čapí hnízdo se sice táhne víc než 10 let, ale o vině jedné z obžalovaných europoslankyně Jany Nadějové rozhodl tentokrát Městský soud v Praze během několika hodin. V kauze, v níž je druhým obžalovaným premiér Andrej Babiš, dostala v pondělí za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tříletou podmínku a peněžitý trest. Nejenom právnická veřejnost se ale všímá toho, že soudce Jan Šot otevřeně uvedl, že s rozsudkem nesouhlasí, ale musí se podřídit názoru vyšší instance. V tomto případě Vrchního soudu. Předtím dvakrát nad Nadějovou a Babišem vynesl osvobozující rozsudek. Na lince je Tomáš Sokol, společník v advokátní kanceláři Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři. Pane doktora, jsme je zastihli v domácím prostředí. Dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Tak jak často se stává, že je nižší soudní instance takto vázána předchozím názorem odvolacího soudu, kdy odvolací soud takto zavazuje soud nižší instance?
17: Tak odvolací soud, pokud ruší rozsudek nižší instance, tak vždycky musí vysvětlit, proč ho ruší, co tam shledal za vadu, a pro ten nižší soud to je závazný právní názor, jak si má nadále počínat. Tento případ je ale výjimečný v tom, že nešlo o výtku právního charakteru, například, že je potřeba ještě vyslechnout nějaké svědky, nebo že je potřeba hodnotit ještě nějaký další důkaz, který soud přehlédl, ale vysloveně odvolací soud řekl, že on provedl dokazování a je na nižším soudu, aby již podle toho rozhodl o vině, protože to je jediné, co nemůže napřímo ten odvolací soud udělat.
2: A to je výjimečné tedy?
17: To je velmi výjimečné, i když nutno říct, že od doby, od března roku 2023, kdy tento postup v podstatě, nechci říct, povolil, ale naznačil jako jednu z možností ústavní soud, tak já sám jsem zažil asi 3 takové rozsudky, takže zase až tak výjimečné to není.
2: No a jak je běžné, že soudce té nižší instance zároveň otevřeně vyjadřuje nad vinou obžalované pochybnosti?
17: No, v této, řekl bych tedy, naprosto explicitní podobě jsem to já zažil kdysi dávno v minulosti, kdy to ale nesouviselo s tímto případem a jinak jsem to nezažil. Jinou věcí je, že podle mého názoru soudci nižších soudů někdy tak tiše demonstrují svůj nesouhlas tím, že v podstatě do odůvodnění odsuzujícího rozsudku napíší to, co předtím odůvodňovalo zprošťující rozsudek. Ale to může být jenom můj subjektivní názor.
2: No tak vy jste zmínil ten nález ústavního soudu z března 2023, který tento postup umožnil Vrchnímu soudu. Co to bylo za nález?
17: Byl to nález, který, jak si složitě ho popisovat, by asi nemělo pro posluchače žádný velký význam, ale v podstatě jeho smyslem bylo odstranit to, čemu se říká soudní ping-pong, který spočívá v tom, že tedy odvolací soud nebo nalezací soud zprostí, odvolací soud to zruší s tím, že to bylo, řekněme, předčasné, nebo že nebyly hodnoceny důkazy, nalezací soud znovu zprostí, odvolací soud to znovu zruší s nějakými dalšími výhradami a dochází k tomu, co jsem, jak už jsem řekl, se pojmenovává jako justiční nebo soudní ping-pong. Takže ústavní soud řekl, aby se tomu do budoucna zabránilo, tak je možné, že když odvolací soud provede všechny relevantní důkazy, může říct tomu nižšímu soudu, provedl jsem ty důkazy, podle mého názoru je obžalovaný vinen a vy to teď rozhodněte podle tohoto našeho názoru. Tak to je to, co v podstatě, jaký prostor, který otevřel ústavní soud.
2: A jak ten nález, jak k němu vy přistupujete? Třeba advokát Lukáš Trojan tvrdí, že prolamuje základní ochranu obžalovaného, že se ten nižší soud ocitá v pozici vykonavatele cizího právního názoru a třeba i odborník na trestní právo Tomáš Křivna si myslí, že ten nález zužuje možnosti přezkumu.
17: No, tak zaprvé Lukáš Trojan je můj společník ve firmě.
2: Proto jsem jmenoval i toho Tomáše Křivnu, aby tam bylo víc.
17: A Tomáš Křivna je člen prezidia Unie obhájců, která se k tomu postavila velmi kriticky. To, jestli to vysloveně zužuje prostor pro rozhodování, anebo by se to dalo označit nějak jinak, ale v každém případě oba dva názory jsou, řekněme, kritické. Protože všichni si uvědomujeme, že ani ta druhá alternativa, to znamená ten takzvaný justiční ping-pong, není dobrá alternativa. Ale to, co obecně je vytýkáno, a asi mohu mluvit i za oba jmenované, je

0: si soud nižší instanci zavázat?
1: V rámci přípravy nového trestního řádu se uvažovalo i o této možnosti, ale například s tím, že pokud se náhle tomu původně zproštěnému změní situace, takže u odvolacího soudu se z ničeho nic dozví, že je vlastně vinen bez nějakého v úvozovkách předchozího varování, takže musí mít možnost přímého opravného prostředku, který by měl odkladný účinek. To například. A to pochopitelně ten ústavní soud nějak zakotvit nemohl, takže to by byla jedna z možností nějaké zákonné úpravy, která by třeba otevřela ten prostor, ale nemusí být jediná, muselo by se o tom hodně dlouho diskutovat a také se o tom už hodně dlouho diskutovat.
0: Mimochodem, premiér Babiš byl obžalován ve stejné kauze, ale jak víme, tak má odklad, protože ho sněmovna odmítla vydat. Tak kdyby se změnily podmínky v tom smyslu, jak jsme o tom teď mluvili, tak je možné, že by se podobnému rozsudku jako paní Naďová vyhnul?
1: No, v prvé řadě bych chtěl říct, že tedy pan inženýr Babiš nebo pan premiér je trochu neštěstí té věci, protože se to rázem ocitlo v politické dimenzi. Ale on to principiálně je skutečně odborný spor, bez ohledu na to, koho se to má konkrétně jakého obžalovaného týkat. A je možné, že by to, když by se to nějakým způsobem měnilo, a všimněte si, používám v úvozovkách, se to nějakým způsobem měnilo, konec úvozovek, takže nevím jak, tak je možné, že by z toho mohl mít nějaký efekt. Ale z mého pohledu to vůbec není důležité, protože nejde o pana premiéra, ale jde obecně o úpravu, řekl bych, relevantní právnímu státu.
0: Tak tolik advokát Tomáš Sokol. Děkujeme, že jste si našel čas i navzdory zdravotní indispozici. Hezký den.
1: Děkuji ještě jednou. Hezký den. Naschledanou.
0: Tohle je jen začátek, prohlásil předseda íránského parlamentu Mohamed Kalíbaf po včerejších íránských útocích na civilní i vojenská plavidla v Hormuzském průlivu. Teherán podle něj dobře ví, že pokračování současného statu quo je pro Spojené státy nepřijatelné. USA chtějí blokádu důležité dopravní tepny řešit takzvaným projektem Svoboda, kdy mají s proplutím Hormuzským průlivem pomáhat obchodním plavidlům americké vojenské lodě. Spojené státy tvrdí, že se takto zatím ven dostaly dvě lodě plující pod americkou lajkou a společnost Maersk potvrdila, že jedno plavidlo bylo její. My jsme ve spojení s Petrem Roškem, výkonným ředitelem Svazu spedice a logistiky. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeju.
0: Tak podle BBC v Hormuzském průlivu pořád zůstává kvůli blokádě na 2000 lodí a to už přes 60 dnů, což znamená 10 000 lidí s omezeným přísunem jídla, vody, dalších potřebností. Tak jak vážná ta humanitární situace je? Má to srovnání s něčím podobným v novodobé historii?
2: Strašná. Opravdu strašná. Těch lodí sice není už tolik, ale těch 20 000 námořníků tam opravdu je. A zásobování, oni nejsou jenom v tom Hormuzském průlivu, pochopitelně. Ty lodě jsou rozesety po celém Perském zálivu, což je moře skoro velikosti Středozemního moře. Myslím si, že většina samozřejmě by ráda ven, ale nejsou všechny natěsnány tam dole. Ale i tak jejich zásobování je velice obtížné. A zvlášť tedy pro ty námořníky musí být opravdu frustrující 60 dní být v tom kovovém vězení a nemoci se vůbec dostat ven, myslím, ke svým blízkým.
0: Pokud by se mělo takové množství lidí dostávat z blokády tak, že z Hormuzského průlivu doprovodí americká vojenská plavidla, jak efektivní a jak bezpečné to podle vás je?
2: No, já se přiznám, že včera, když jsem zaslechl první zprávy o tom projektu, zajímavým je i ten pojem projekt, ano, už to není válka nebo něco takového, čili projektu takzvané svobody nebo osvobození, tak jsem, přiznám se, propadl trošičku frustraci, protože Američané, jako už mnohokráte, jdou do operace, která v zásadě zatím není vůbec připravena. V tom Hormuzském průlivu minimálně na té části, která patří Iránu, je zaminováno, na té druhé části, která přilehá Ománu, možná také. A nemyslím si, nejsem vojenský expert, ale nemyslím si, že by jakékoliv vojenské plavidlo nebo dokonce nějaký konvoj vojenských plavidel byl schopen osvobodit 1000-1500 lodí v nějakém, řekněme, důvěryhodném horizontu. Navíc, jak se už říkal, včera tam došlo k prvnímu ohňostroji. Irán začal střílet i na americké lodě, a to je asi největší nebezpečí, protože pokud by tady došlo k poškození americké lodi, tak pochopitelně Spojené státy mají právo vyhlásit kapitolu 5 NATO společné obrany a pak by to byla opravdu asi velká válka.
0: No a kdo a jak rozhoduje o tom, jestli se konkrétní loď vydá s doprovodem americké?

0: toho námořnictva ven z průlivu, protože Íránci, jak jsme už vlastně naznačili, tak útočili na civilní i vojenská plavidla, taky Američané hlásí útoky na íránské lodě v průlivu.
1: No, já přiznám se, vůbec nevím, kdo to teďko rozhoduje. Asi, jak bylo řečeno, asi dostanou přednost některá plavidla, na kterých má americká administrativa zájem, to znamená plavidla s americkou vlajkou, možná s vlajkou některých spojenců. Na druhé straně Irán by rád dostal ven lodi s iránskou vlajkou nebo plující tady pro Irán, která se blokuje efektivně, blokuje Spojené státy. Opravdu nevím. A já myslím, že ta situace je natolik chaotická, že je možné, že se bude opravdu jenom nějakým způsobem selektivně vybírat a že většina lodí tam i nadále bude trčet.
0: A může tady být i problém s pojištěním?
1: Já myslím, že už pojištění dávám vyřešeno, pojišťovny už nepojišťují. Tady ten tady oblast už je mimo reálnou možnost pojistit. O lodě, co jsou venku, tak samozřejmě do Hormuzského průlivu nevplují. Ty lodě, co jsou uvnitř, tak v zásadě není ani důvod teď je pojišťovat, pokud by se vydali na cestu, tak je ale nikdo nepojistí.
0: No a jaké si zatím speditéři našli náhradní trasy místo Hormuzského průlivu? Například pro dovoz močoviny potřebné pro výrobu hnojiv a tak dále.
1: No, to je právě ten problém. Většina karga, které se nachází nebo které se vyrábí v oblasti Perského zálivu, tak je velkoobjemové kargo, které buď tedy potřebuje velmi kapacitní lodě, anebo případně nějaké produktovody. Tak pro ropu není to 100%, a pro ropu začíná sloužit saudsko-arabský ropovod do Jambu, ten pracuje na plné obrátky. Iráčané budou zkapacitňovat nebo budou snažit zprovoznit ve větší míře ten jejich ropovod, který vede někam do Turecka, ale takže ropa jak takž dopravována bude. Horší už je to s plynem, ten se nedá dostat někudy jinudy ven než po lodích, no a jak se zmínil močovina, patří sem ale i jiné komodity, jako je například hliník, který se vyrábí v Kataru, tak ty tam asi zatím zůstanou.
0: No a pokud jde o taková dlouhodobá strategická řešení, tedy vyhnout se do budoucna tomuhle problematickému úzkému hrdlu úplně, co se jeví jako nejefektivnější?
1: No, určitě budou hledány nové cesty pro zboží, nová logistická řešení, ale to jsou otázky několika let. Já myslím, že to možná už začínají někteří plánovači v oblasti, začínají mít v hlavě, ale teď ve výhledu třeba čtvrtletí, pololetí, tam zatím jiné nějaké efektivní řešení nevidím.
0: No já jsem právě myslel dlouhodobě třeba nějaká železnice přes Irák k Černému moři a něco takového.
1: Asi by to možné bylo, na tam dokonce železnice nějaká je, ale je silně poničená tou válkou, která tam byla, a vím, že existoval projekt, který měl být sponzorován Ruskem právě pro provoz do Iráku, do Sýrie, ten určitě padl, takže obávám se, že ani tady příliš velké naděje zatím nemáme. Turecko by asi mělo zájem na nějakém tranzitu, možná, že Irák by rád využil tranzitních poplatků, ale říkám, to jsou otázky mnoha let dopředu, aby to byla skutečně kapacitní železnice s přístavy na obou koncích, tak to jsou otázky na dlouhé roky dopředu.
0: Pro tuhle chvíli děkuji Petru Roškovi, výkonnému řediteli Svazu spedice a logistiky. Díky a naslyšenou.
1: Já také děkuju a přeju všem hezký den.
0: Voláme všechny Čechy zaznělo před 81 lety z Českého rozhlasu a symbolicky tím začalo pražské povstání, střet Čechů s nacisty. A během dne, tedy 5. května 1945, už byla z vysílání slyšet i střelba. Právě rozhlas hrál v květnových revolučních událostech významnou roli. Sovětský maršál Ivan Stěpanovič Koněv prohlásil, že Praha byla jediným místem druhé světové války, které se za revoluce neodmlčelo a nepřestalo vysílat ani v nejprudších bojích. K výročí se už za několik minut uskuteční před budovou Českého rozhlasu pietní akt za účasti řady ústavních činitelů a vysoce postavených politiků. My teď zveme do vysílání vojenského historika Eduarda Stehlíka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Když zazněl ono, je sex hodin z úst hlasatele Zdeňka Mančaly, který záměrně zkombinoval česká a německá slova a použil i špatnou výslovnost, tak a rozhlas potom začal vysílat už jenom česky, tak jak důležitý impuls to byl v rámci tehdejší atmosféry k tomu ozbrojenému vystoupení českého lidu?
2: Myslím si, že absolutně zásadní, protože samozřejmě lidé cítili, že se blíží konec války. I odbojové organizace se připravovaly na variantu ozbrojeného povstání. Je zapotřebí říci, že to nebyla myšlenka vůbec nová, ale na ozbrojené povstání v okamžiku, kdy se přiblíží spojenecké jednotky, se vlastně domácí odboj připravoval už od léta roku 1939. Samozřejmě netušil, že to bude trvat dalších 6 let, nebo téměř 6 let, než tyhle ty plány budou vejdou ve skutečnost. Ale v ten okamžik takového napětí a toho očekávání, kdy po letech česko-německého vysílání nacistické propagandy najednou někdo si začne reálně v hlavním vysílacím čase dělat legraci z německého jazyka a tím pádem i z okupantů, tak myslím si, že pro každého, kdo to tehdy zaslechl, to muselo být něco neuvěřitelného. A v zápětí se přidaly zakázané české písničky, nebyla vpuštěna německá hlasatelka, která měla vysílat zprávy v němčině. Takže myslím si, že lidé v ten okamžik si uvědomili, že opravdu ty léta hrůzy končí.
0: No a jakou roli v povstání rozhlas sehrál, dejme tomu strategicky, protože historici Jan Gebhardt a Jan Kuklík upozorňují na to, že Česká rada sama, Česká národní rada nedisponovala pevným a spolehlivým systémem spojení do všech těch okupovaných území.
2: Rozhlas byl naprosto nezastupitelný a jak se říká, v armádě bez spojení není velení. Ano. Tak tady v tomhle tom případě vlastně rozhlas opravdu suploval spojovací prostředky, skutečně předával v reálném čase. V současné době při našich technologiích, internetu a podobně si to nikdo nedovede možná už ani představit, ale tehdy to bylo naprosto klíčové médium, které pokud to povstání bylo jako úspěšné, tak velkou část na tom úspěchu měl právě rozhlas. A to si ale taky je potřeba říci, uvědomovali i nacisté. A proto byly ty od prvních okamžiků snaha ten rozhlas umlčet, a to nejenom nasazením jednotek SS, které chtěli se pokusili obsadit budovu rozhlasu, ale potom i útoky za využití letectva. Umlčet rozhlas, to bylo naprosto to klíčové, protože bylo to nejenom pro informování po celé Praze, ale prakticky ty vysílání rozhlasu, který se obracel v různých jazykových verzích i ke spojeneckým armádám, aby zasáhly. To bylo něco neuvěřitelného.
0: Ano, rozhlas zasáhlo v jednu chvíli i německé vzdušné torpédo, pak se vysílání odmlčilo asi na 80 minut, ale pak bylo znovu obnoveno, pak tu byly ta náhradní studia ve Strašnicích, Studio X v Husově sboru na Vinohradech, ale mě by zajímalo.
2: Ano, do toho vyjeli na Kláru, dokonce v předstihu ty přenosové vozy, to znamená rozhlasáci, musím říct, že nenechávali nic náhodě a uvědomovali se, že ta budova na Vinohradské může padnout, takže od samého počátku počítali s těmi variantními řešeními.
0: No a jak se vlastně dostávaly ty zprávy z velitelství do rozhlasu?
2: Existovaly spojky, to je jedna věc, to znamená opravdu reálně písemné zprávy, a do toho se podařilo s povstalcům obsadit některé centrální komunikační zdroje, budovy poštovní a podobně, kde kromě toho, že umožňovali přesun zpráv vlastně do rozhlasu, tak druhá věc, díky ústřednám, které obsadili povstalci, se podařilo také odstřihnout od spojení nacistické jednotky. To znamená, tak jak rozhlas a spojenci disponovali tím spojením a rychlým přenosem zpráv, tak na druhé straně ty běžné komunikační kanály, ať už šlo o rozhlas nebo telefon a podobně, telegraf a tak dále, byly pro nacistické jednotky odpojeny, takže by se mohli spolehnout na svoje rádiové spojení, ale pochopitelně komplikovalo jim to situaci.
0: Tak tolik Eduard Stehlík, vojenský historik, ředitel památku Lidice. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
2: Děkuji mnohokrát. Naslyšenou.
0: A už za pár vteřin ve 12.30 začne před budovou Českého rozhlasu pietní akt, který připomene oběti květnového povstání českého lidu. Tomáš Pavlíček se teď od mikrofonu loučí.
3: Hezké odpoledne, je půl jedné.
4: Český rozhlas Plus. Právě.
3: Před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze právě začíná pietní akt k uctění památky padlých v boji o rozhlas v květnu 1945. Během pražského povstání bránili čeští vlastenci rozhlas proti vojákům SS. Za cenu vlastních životů se do jeho obrany zapojili kromě zaměstnanců taky policisté a povstalci. 81. výročí květnového povstání si před budovou Českého rozhlasu připomínají i pamětníci těchto událostí. Policie v Německu stále vyšetřuje motiv útočníka, který včera v Lipsku najel do lidí. Oběťmi jsou 63-letá žena a 77-letý muž z Německa. Informovala o tom dnes lipská policie. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z nich těžce. 33-letý německý občan, který se v minulosti potýkal s psychickými problémy, vjel úmyslně osobním autem do historického centra největšího saského města. Teď je ve vazbě. Na západě a severozápadě Čech hrozí silné bouřky, doprovázet je můžou přívalový déšť a silný vítr. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí do půlnoci. Naopak ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Pro Moravu a Slezsko meteorologové proto až do odvolání prodloužili varování před šířením požárů. Rakouský Salzburg v létě zakáže vjezd do historického centra autům s cizí registrační značkou. Úřady tím reagují na problémy a dopravní kolapsy z minulých let. Opatření má platit od července do konce srpna a za porušení hrozí pokuta. Výjimku dostanou rezidenti, zaměstnanci nebo hoteloví hosté s potvrzenou rezervací. Nemocnice v Uherském Hradišti se dnes připojuje k Evropskému dnu melanomu. Zájemci se na kožním oddělení můžou nechat bezplatně zkontrolovat mateřská znaménka. Melanom patří mezi nejzávažnější nádorová onemocnění kůže a včasný záchyt výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Na řadě je doprava. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou velké komplikace za sjezdem na Velké Popovice. Na 13,5 kilometru odklízí hromadnou nehodu, projíždí se jen levým pruhem a kolona z 18. kilometru je asi na 20 minut. Na dálnici D8 jsou kolony na výjezdu z Česka směrem do Německa. Před hraniční kontrolou na německé straně jsou kolony už z konce dálnice D8. Fronta má asi 5 kilometrů. A ještě příjezd do Prahy po dálnici D7 ze Slaného a Chomutova. Kolona je od letiště až do omezení u odbočky na Horoměřice, zdržení 15 minut. Dobře dojeďte. Dnes je oblačno až polojasno. V Čechách ovšem od západu už přibývá oblačnosti a hlavně na západě Čech se postupně přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Teploty dnes vystoupají na 24 až 28 stupňů. Na západě Čech zůstanou v okolí 22 a na východě může foukat silnější nárazový vítr. Tolik zprávy a teď už nás čekají názory a argumenty.
5: O kauze Čapí hnízdo, o konfliktu kolem Íránu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno, ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
4: Názory a argumenty.
5: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další 3 lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a také zneužití pravomoci úřední osoby. Mělo by jít o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daniela a také brněnského advokáta Káry Matice. V případu je už delší dobu obviněn také Tomáš Jiříkovský, a to kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště. Jak se celá kauza vyvíjí a jaký má dopad na tuzemskou politiku? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
6: Dobrý den.
5: Je vidět, že tedy kauza kolem darování bitcoinů se nějakým způsobem vyvíjí a jak tento vývoj může mít anebo už měl dopad na českou politickou scénu?
6: Tak tyto kauzy většinou příliš velký dopad na českou politickou scénu překvapivě nemají. V tom se poněkud lišíme od západního světa. Konec konců bitcoinová kauza není jediná, která se i řeší v těchto dnech. Máme tady kauzu Čapí hnízdo, kde včera padl rozsudek a o tom bude za chvíli mluvit kolega Ondřej Konrád. Máme tady konec konců kauzu Dozimetr. Měli jsme tu ale i mnoho dalších kauz a vidíme třeba, že taková kauza Čapí hnízdo se táhne už léta a vlastně dopad na preference nijak neměl. Zrovna tak bitcoinová kauza, která přišla před volbami, určitě tehdejší vládní koalici nepomohla, zároveň ale s preferencemi také nijak zvláště nezahýbala. Rozhodně se nedá říci, že by kvůli ní tehdejší vládní koalice prohrála volby. Uvidíme ovšem, jak se to bude vyvíjet dál. Nyní tedy byl obviněn exministr Blažek, jeho náměstek Daňhel a brněnský advokát Karim Tyc, což byl advokát Tomáše Jiříkovského, provozovatele, jak dnes už víme, dvou internetových tržišť, nelegálních internetových tržišť, kde se děly opravdu velice nelegální obchody. On byl původně odsouzen za obchod s narkotiky a nedovolené ozbrojování a zpronevěru, což se ovšem týkalo tržiště Sheep Marketplace. A vlastně díky bitcoinové kauze se ovšem zjistilo, že Jiříkovský má spojení, či provozoval i další tržiště Nukleus, kde se obchodovalo také se vším možným, včetně zbraní a tak dále, další nelegální tržiště. Takže v tomto ohledu si Jiříkovský rozhodně nepomohl. Ovšem, abych se vrátil. V současné době se tedy ta kauza týká těchto třech. Ovšem, nedávno v půlce dubna předložil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc interní audit na ministerstvu spravedlnosti a ve svém včerejším rozhovoru pro Radiožurnál naznačil, že zjištění tohoto auditu se týkají ovšem i nástupkyně Blažka, ministryně Dekrova. To trestní oznámení nebylo podáno na konkrétní osobu, ale Tejc jasně naznačoval, že vlastně on vidí určitou zodpovědnost i u ministryně Dekroa. To, co je nyní opravdu důležité a podstatné, že celá kauza, včetně těch právě politických exponentů, je pod nezávislým vyšetřováním. A to je opravdu to důležité. A uvidíme, k čemu to nezávislé vyšetřování dojde. Exministr Blažek říká, že je nevinen, protože všechno jsou to úmyslné trestné činy a on úmysl neměl. Ale jaké to bude mít teprve dopady, to je otázka.
5: Tolik Petr Švárc.
6: Díky, naslyšenou.
5: Městský soud v Praze ve svém rozsudku uznal europoslankyni Janu Naďovou vinou z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Vyměřil jí tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Její obhájce proti němu podal odvolání k vrchnímu soudu v Praze. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
7: Když je něčeho moc, tak je toho příliš. Na méně známé rčení si možná už před časem vzpomněl, nebo ho někde zaslechl soudce Jan Šot, který jakoby si říkal, že nekonečné tahanice kolem farmy Čapí hnízdo stačily, veřejný prostor roky doslova dusí a chtěl by to provětrat. Vždyť těm, kdo preferují Andreje Babiše, je kauza neoprávněné dotace s počátkem před skoro 20 roky, ale trestní oznámení padlo před 11, upřímně jedno, jak si odjakživa. A prakticky nezajímá ani většinu jeho odpůrců, zvlášť dnes, kdy jim daleko víc vadí, s kým Babiš vládne. Šot také Babiše i někdejší specialistku holdingu Agrofert přes dotace a dnes europoslankyni Janu Naďovou poprvé omilostnil v lednu 23 bezprostředně před prezidentskými volbami, které tak od kauzy odlehčil. Později téhož roku ale odvolací vrchní pražský soud jeho verdikt zrušil a vrátil případ soudu městskému. Totéž se v bledě modrem opakovalo roku následujícího. Tehdy se ale vyšší instance inspirovala nálezem ústavního soudu obecném s Čapím hnízdem přímo nesouvisejícím, nýbrž snažícím se pokud možno bránit tak řečenému mezisoudnímu ping-pongu dvou protichůdných názorů, že totiž pokud důkazy jednoznačně vylučují jiný závěr, může vyšší soud nižšímu uložit, jak o vině rozhodnout. V tomto případu tedy pro obžalované negativně. A pokud by toho Šot nedbal, případ by mu byl zřejmě odňat. Toto pondělí se tudíž podvolil a paní Naďovou odsoudil. Pouze ji, neboť Babiše chrání poslanecká imunita. O jejíž zbavení premiér sněmovnu nepožádal a zanechal kolegyni v rukou soudu samotnou. Jinak by Česká republika měla po tomto pondělku odsouzeného premiéra, byť nepravomocně. Nejen proto, ale i kvůli Babišovým následním výrokům zpochybňujícím nestrannost justice, u které se dá prý lecos objednat, což je od předsedy vlády dost napováženou, přišla očekávaná kritika z opozičních řad, která ale záhy v podstatě odezní a zvedne se zas, až dojde k dalšímu soudnímu kolu, protože Naďová se bude nadále bránit. Verdikt nad ní pak vzbudil živou justiční diskusi o onom nálezu ústavního soudu, ke které jistě přispělo i následné vyjádření soudce Šota, že byl vázán názorem odvolacího soudu, ale nesouhlasí s ním, protože podle něho, cituji, jsou o vině důvodné pochybnosti a odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. Konec citátu. Připomeňme například neprokázané vědomí obžalovaných o tom, že farma nemá na evropskou dotaci nárok. O tom si i sám Šot může myslet lecos, ale důkazy jsou prostě důkazy a bez nich je každý nevinen. Kam povede debata juristů, z nich někteří hovoří o braní soudcovské nezávislosti, se dost možná uvidí, pokud kauza doputuje právě k ústavnímu soudu, kam také zvolna míří. A běžný občan si zatím může říkat, jako kdysi v případu ministra a předsedy lidovců Čunka, jehož údajnou korupční kauzu ohrožující Topolánkovu vládu zastavila tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Vesecká, dnes poslankyně v klubu motoristů sobě, by se obžalovaný politik měl z nejvyšších veřejných funkcí stáhnout a vrátit se do nich, až jestli ho soud očistí. Jinak na něm bude stále cosi ulpívat. To Andreje Babiše ale zřejmě nikdy nenapadlo.
5: To byl Ondřej Konrád. Hlavní iránský vyjednávač v rozhovorech se Spojenými státy americkými varoval, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal. Přitom situace okolo úžiny je už nyní napjatá i přes příměří uzavřené mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Z příměří mezi Amerikou a Íránem se může stát mír nebo válka. Donald Trump se pokouší o něco ještě trochu jiného. V neděli oznámil, že americké námořnictvo pomůže odplout obchodním lodím, které kvůli válce zůstaly zablokované v Perském zálivu. Na jejich palubách je až 20 000 námořníků z třetích zemí, kterým dochází zásoby. Rozhodnutí amerického prezidenta působí jako humanitární gesto, ale současně jde o pokus posunout situaci dál, nebo možná otestovat iránskou reakci. Pokud totiž chce Teherán udržet svou nejsilnější páku, blokádu Hormuzu, nemůže dopustit její prolomení ani v symbolickém měřítku. Současně by to však znamenalo, že by Iránci museli přímo vojensky konfrontovat americké lodě a riskovat, že příměří skončí. To by bylo pro Američany nepříjemné, ale pro současné iránské držitele moci pravděpodobně ještě nepříjemnější. Iránci vědí, že to Američané vědí a že Američané vědí, že to vědí Iránci. Americké rozhodnutí, které může mít zatím těžko předvídatelné dopady, přichází jako první výraznější událost po delším vyčkávání. Vyčkávání, ale nikoli úplném bezčasí. Za prvé oběma zemím tiká jejich vlastní lhůta. Donald Trump riskuje další dopady vysokých cen ropy na světové hospodářství i na své politické postavení. A Irán zas přichází o velké peníze z neexportované ropy a riskuje poškození ropných vrtů, pokud nebude kam surovinu odkládat. A za druhé stále běží nějaká podoba jednání. Příměří platí od 8. dubna, právě 4 týdny. Jediné kolo přímých rozhovorů se konalo o 3 dny později, pak už se jednalo jen pomocí pákistánských prostředníků. Dosud poslední iránský návrh dostali Američané ve čtvrtek a o víkendu se o něm Trump zmínil bez většího nadšení. Pak oznámil rozhodnutí o proražení blokády. Američané pravděpodobně nejsou spokojeni s tím, že iránští vyjednavači trvají na 2 principech. Za prvé, že nejdřív se odblokuje Hormuz a uzavře mír a pak se bude jednat dál, což by Američany připravilo o hlavní nástroj nátlaku. A za druhé, Iránci říkají, že tamní jaderný program nemůže být předmětem jednání. Není přitom jasné, jestli tím Teheran stanovuje jasnou mez, anebo jen zvyšuje cenu této karty. Současně je patrné, že Trumpova administrativa nemůže ve věci nukleárního programu příliš ustupovat, pokud bude mít jen trochu šanci věc ovlivnit. Nenápadnou novinkou je iránská retorika o možné dohodě, i když překrytá stížnostmi na přehnané americké požadavky. Írán je pod značným tlakem, i když podle některých odhadů může odolávat hospodářskému tlaku ještě celé týdny. Mezitím také exportuje ropu přes Pákistán i pomocí motocyklů. Obě strany také obnovují svou schopnost vrátit se k bojům, pokud možno tak, aby o tom věděla druhá strana. Na veřejnost nyní pronikají informace o tom, že se Iráncům během války podařilo uškodit americkým základnám v regionu více, než se před měsícem zdálo. Obě strany tady stojí před novými dilematy, zejména tím, jak proběhne americký pokus eskortovat obchodní lodě přes Hormuz, případně jak na to zareagují majitelé, posádky a pojišťovatelé těchto plavidel. Jak to v pokru bývá, hodnotu karet budeme znát až na konci kola, které právě začíná.
5: Hovořil Jan Fingerland.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Německý spolkový kancléř Friedrich Merz nedávno prohlásil, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států amerických a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Washington podle něj nemá žádnou přesvědčivou strategii. Donald Trump v reakci na Merzova slova uvedl, že kancléř neví, o čem mluví, a později ho označil za neschopného. Následně americký ministr obrany oznámil, že z Německa v příštích 6 až 12 měsících odejde 5 000 amerických vojáků. Více už editor deníku Právo Robert Schuster.
9: O tom, že jsou nálady amerického prezidenta Donalda Trumpa proměnlivé a nevyspytatelné, se přesvědčil další vrcholný evropský politik, německý kancléř Friedrich Merz. Poté, co při diskuzi se studenty jedné německé střední školy kritizoval Trumpa za válku s Íránem, přičemž zazněla i slova, že Američané byli Íránci poníženi, přišla z Bílého domu obratem replika. Trump o Merzovi prohlásil, že nerozumí tomu, co říká. A pak ještě dodal, že se vůbec nediví, že Německo je ve stavu, v jakém je. Aby toho nebylo málo, Trump pohrozil, že stáhne ze Spolkové republiky část příslušníků americké armády. Pentagon skutečně v zápětí oznámil přesun 5 000 vojáků z Německa, kde je jich aktuálně okolo 39 000. Netrvalo dlouho a Trump prohlásil, že to číslo bude ještě vyšší. Že by tím mohl poškodit i schopnosti vlastní armády, prezident příliš neřeší. Vždyť třeba známá letecká základna v Ramsteinu je důležitým logistickým uzlem pro její zahraniční operace. Američtí vojáci jsou pro místní ekonomiku důležití. Jsou na ně navázána pracovní místa pro německé občany. Podobné rozhodnutí o stažení části vojáků z Německa padlo již na konci prvního Trumpova období v roce 2020. Tenkrát takto trestal Berlín, že nedává dost prostředků na obranu, což byla mantra, kterou americký prezident neustále opakoval. Jenomže krátce na toho v Bílém domě vystřídal Joe Biden a ten výnos o stažení vojáků obratem zrušil. Na první pohled mohla Trumpova slova směrem k Merzovi překvapit. Vždyť to není tak dávno, co ho americký prezident označoval za velkého lídra, který se podobně jako on vyzná ve velkém biznisu. Německý kancléř mu to oplácel více či méně servilním chováním. Ale to už zřejmě nepomáhá, takže šéf vlády největší evropské ekonomiky stihl podobný osud jako další lídry. Jen si vzpomeňme na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který byl vysoko v kurzu už během prvního Trumpova mandátu. Když Trumpovo nadšení pro francouzského prezidenta skončilo, zdál se být v čele oblíbenců britský premiér Keir Starmer. Ten se dokonce snažil udržet si přízeň předáním osobního pozvání od britského krále Karla III. K oficiální státní návštěvě. A do třetice nevydržel ani speciální vztah Trumpa s italskou premiérkou Giorgio Meloniovou. To je co říct, neboť Meloniová se jako jediná evropská premiérka zúčastnila Trumpovy inaugurace. O návštěvách v Mar-a-Lago nemluvě. Všechny tyto politiky stihla nepřízeň amerického prezidenta nejpozději poté, co se distancovali od jeho války s Íránem. Lecos nasvědčuje tomu, že to bude mít další následky. Nová cla, která Trump avizoval vůči Evropanům, jsou možná jen začátek. Co z toho všeho vyplývá? Především opět konstatování, že na Američany není spolehnutí. Je proto na čase, aby se zárodky nových evropských politických platform, jako je skupina E6, čili Británie, Francie, Itálie, Německo, Polsko a Španělsko, začaly přetvářet v pevnější struktury, zejména v bezpečnostních otázkách. A jestli z toho jednou vzejde něco, co by mohlo být Evropskou obranou aliancí, otevřenou i ostatním zájemcům, bude to jedině dobře. Tím dřív se tak stane, tím lépe. Protože jestli Američané neodejdou z NATO za Trumpa, může se to stát za vlády jeho nástupců. Evropané udělají dobře, pokud s danou eventualitou začnou reálně počítat. Do příštích amerických voleb zbývají více než 2 roky. Za tu dobu se dá ještě něco stihnout.
5: Tolik Robert Schuster. Lidem po 80 by se od příštího roku mohl každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Od roku 2028 by se pak důchody mohly valorizovat znovu o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny. Vyplývá to z chystané vládní důchodové novely. Takže důchody by mohly opět více vzrůst. Jak obstojí výše penzí v Česku v konfrontaci s příjmy důchodců v jiných zemích? Slovo má komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
10: Rádi se porovnáváme s jinými zeměmi. Za souseda, jehož jen tak nedoženeme v životní úrovni, obvykle považujeme Německo. Jenomže to porovnávání bývá komplikované a mnoho věcí nám snadno unikne. Tomu se snaží bránit Datapuls. Datapuls je nezávislé datové studio založené v Berlíně, zaměřuje se na datovou žurnalistiku a využívá ku příkladu informace z Eurostatu. Říká, že komplexní data mění v prakticky použitelné, srozumitelné poznatky. Datapuls zveřejnil mimořádně zajímavou studii, která se ptá, pokryje důchod mé náklady na živobytí v penzi? Analýza porovnává, jak vysoký důchod berou lidé v zemích Evropy a nakolik jim to stačí na pokrytí nákladů. V době, kdy stabilně roste počet lidí v penzijním věku, kdy se prodlužuje délka života a kdy státy vymýšlejí, kde vzít na pokrytí nákladů na důchody, je to hodně zajímavá analýza. V Česku se má obecně za to, že ku příkladu němečtí důchodci mají velmi vysoké penze, žijí si mnohem lépe než čeští důchodci, mohou cestovat a užívají si. Datapuls srovnává nikoli měsíční, ale roční průměrné důchody. V Německu analytici došli k číslu 19 100 eur. Pokud počítáme hodnotu eura 25 korun, pak roční německý důchod činí 477 500 korun. Český je nižší, činí 252 500 korun. Dodám, že však byl od ledna zvýšen a nyní činí okolo 260 000 korun ročně. A ještě jeden údaj. Průměrný roční důchod ve státech Evropské unie činí 17 300 eur, tedy asi 433 000 korun. Až potud jsou tedy naše představy o západní Evropě a o Německu celkem odpovídající. Jenomže realita se začne zásadně měnit, když důchody v jednotlivých zemích začneme porovnávat s náklady na živobytí. Příklad. Nejvyšší penze berou důchodci, celkem očekávatelně, v bohatém Lucembursku, v zemi s vysokou životní úrovní. Roční průměrný důchod tam vyšplhal na 34 400 eur, tedy na více než 860 000 korun. Berou skoro 3,5x víc než Češi. Jenomže náklady na život v Lucembursku jsou o 34% vyšší než důchody, takže ani ty obří peníze Lucemburčanům nestačí. Musí si na důchod šetřit, aby v něm vyšli, nebo musí dál pracovat. Dostáváme se do finále, když porovnáváme důchody s náklady na běžný život. Jenom ve 4 evropských zemích platí, že průměrný důchod náklady pokryje. A jen ve 2 zemích je pokryje tak, že přibývá zhruba 1/5 peněz. Ty 4 země jsou Rumunsko, Česká republika, Polsko a Španělsko. Rumunům důchod převyšuje roční náklady o 21%, Čechům o 18%. Patříme mezi 2 pro penzisty nejvýhodnější země. Poláci mají důchod vyšší o 4% než náklady a Španělé o 3%. Uvedu ještě celkové průměrné číslo za celou Evropskou unii. Náklady v ní jsou přesně o 1/5 vyšší než průměrné penze a v Německu mají životní náklady vyšší o 1/3, o 33%. Důchody jim na život nestačí. Petr Fiala jako premiér mluvil o tom, kdy dosáhneme německých platů a posmívali jsme se mu za to. Měl mluvit o důchodech.
5: Hovořil Martin Fendrich. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
11: Minulý týden se v centru Londýna přes noc objevila socha. Prostě se Londýňané ve středu ráno probudili a vida. Na Waterloo Place, mezi sochou krále Eduarda VII. Trůnícího na koni a památníkem krymské války, spatřili nový umělecký kousek. Chlápka v kvádru na vysokém podstavci. Nikdo neví, kdo ten chlápek je a nebude snadné to zjistit, protože mu prapor, který třímá, zakrývá celý obličej. Přestože nevidí na cestu, odhodlaně vykračuje kupředu levou. Noha mu visí několik metrů nad zemí a kdyby došlápl, ze soklu spadne. V metropoli, která, jak známo, nikdy nespí a ve které je na každých 3 metrech umístěná bezpečnostní kamera, nemohlo vztyčení sochy proběhnout v tajnosti. Mnozí tušili, že za ní stojí proslulý guerilla artist Banksy. U paty soklu je ostatně jeho podpis. A Banksy to na dotaz skutečně potvrdil. Těch téměř 14 milionů sledujících, které Banksy má, mohlo zhlédnout video z jejího umísťování. Jak řekl Banksy, stačil k tomu malý autojeřáb, pár silničních kuželů a parta, která by dokázala za 24 hodin připravit koncert Metalliky. Socha je poměrně lehká, vyrobená zřejmě ze sklolaminátu a její instalace netrvala dlouho. I tak je těžké uvěřit, že londýnská radnice o tom nic nevěděla. Každopádně bylo v pátek rozhodnuto, že i když si Banksy nevyběhal povolení k instalaci sochy, socha nebude odstraněna. Banksyho dílo je pro běžné oko prostě krásné. Na rozdíl od starších soch na Waterloo Place, nemusíte Banksyho hrabat koňským kopytem, aby působila dynamicky. Iluze pohybu chlápka s praporem je tak nenásilně a dokonale vytvořená, až má člověk strach moc se k ní přiblížit. Co kdyby se chlápek v příští vteřině zřítil? K soše se ostatně přiblížit nemůžete. Zájem o ní nabyl takových rozměrů, že ji zřízenci museli obehnat ochrannou bariérou a ve dne v noci ji hlídají. Chlap i prapor má tmavošedou barvu. Nemůžeme vědět, ke které rase patří chlap a ke které zemi vlajka. A v tom je velká síla Banksyho umění. Nekomentuje nic konkrétního. Na prapor, který vlajkonoše zaslepuje, tak, že si v příštím okamžiku nabije hubu, si můžeme promítnout barvy kteréhokoliv národa, státu či ideje. Někteří si na ní promítnou barvy zemí, které jim nejvíc leží v žaludku. Jiní, a já věřím, že právě to byl Banksyho záměr, na ně budou nahlížet jako na varování pro všechny fanatiky na obou stranách všech barikád, co jich na světě je.
5: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
4: Věda plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Jurečka se stal novým předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL. Americký eskort lodí uvízlých v Perském zálivu doprovází střelba a letecké útoky. Požár v Národním parku České Švýcarsko je pod kontrolou. Hasiči zůstanou na místě zřejmě do konce týdne. Hezké úterní odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. KDU-ČSL má nového předsedu poslaneckého klubu. Na svém zasedání si dnes poslanci zvolili Mariana Jurečku, který ve funkci nahradil Toma Filipa. Výměna šéfa poslanců souvisí se změnou vedení strany. Lidovci si na svém sjezdu na konci dubna zvolili novým předsedou Jana Grolicha, který nahradil Marka Výborného. Podle Grolicha potřebuje strana v dolní komoře silný hlas. Americké námořnictvo začalo eskortovat nákladní lodě Hormuzským průlivem. Průjezd nejméně jednoho svého plavidla potvrdila rejdařská společnost Merx. Pentagon zároveň oznámil zneškodnění několika iránských ozbrojených člunů. Teherán to popírá. Americký prezident Donald Trump označil operaci na osvobození lodí uvízlých v Perském zálivu za humanitární.
12: Írán popírá, že by se americké armádě podařilo Hormuzskou úžinou lodě eskortovat. Úspěšný průjezd ale hlásí už několik plavidel. Jedním z nich je nákladní loď společnosti Maersk plující pod americkou vlajkou. Teherán odmítl i tvrzení Washingtonu o zneškodnění jeho ozbrojených člunů. Americké letectvo podle něj zasáhlo jen dvě menší nákladní lodě a zabilo 5 členů posádek. Nové útoky na své území mezitím hlásí Spojené arabské emiráty. Protivzdušná obrana údajně sestřelila několik balistických raket a dronů. Jeden z nich zasáhl ropný terminál v přístavu Fujairah a způsobil rozsáhlý požár. Írán odpovědnost za útok na emiráty odmítl. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Hasičům se včera večer podařilo po více než 50 hodinách dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Podle odhadů budou hasiči na místě do konce týdne, pak ho předají správě Národního parku. Co se bude dít potom, vysvětlil mluvčí parku Tomáš Salov.
13: Máme určitou dobu dohled nad tou požární plochou. Jak dlouhá ta doba má být, to nám předepisuje hasičský záchranný sbor. Tam musí být ještě zajištěné nějaké doplňkové zdroje vody, je tam třeba stanovená četnost kontrol.
3: Advokát Karim Tic už nemůže zastupovat obviněného programátora Tomáše Jiříkovského v bitcoinové kauze. Podle informací Českého rozhlasu byl v případu sám obviněn a trestní řád mu nedovoluje hájit spoluobviněného. Českému rozhlasu to potvrdil tajemník České advokátní komory Petr Čáp. Jestli se Tic z případu vyloučí sám, není jasné. Na opakované dotazy redakce dosud nereagoval. Hrozí mu také pozastavení advokátní praxe. Řízení s ním zahájí komora poté, co dostane oficiálně informace o Ticově stíhání. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy přetrvávají komplikace za sjezdem na Velké Popovice. Na 13,5 kilometru odklízí hromadnou nehodu. Průjezdné jsou dva pruhy ze tří a kolona je od sjezdu na Benešov z 21. kilometru asi na 20 minut. Na dálnici D1 je pak silný provoz na příjezdech do Brna, a to od Prahy i od Ostravy před sjezdem na Bratislavu před kilometrem 196. Pomaleji se jede od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190 a také od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. A ještě dálnice D7 příjezd do Prahy od Slaného, kolona je od letiště až do omezení u odbočky na Horoměřice. Zdržíte se 15 minut. Šťastnou cestu. Na východě republiky bude po zbytek neoblačno až polojasno, v Čechách se od západu bude zatahovat a hlavně v západní polovině se přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty se tam budou pohybovat kolem 22 stupňů, jinak vystoupí na 24 až 28. Tolik zprávy a teď už začíná pořad Jak to vidí.
14: Dobrý den, i dnes se podíváme na aktuální témata posledních dní, která se týkají vlády i opozice, obviněných politiků i politických ambicí. Mluvit budeme i o tom, jak jsou voliči jednotlivých stran spokojení s výkonem kabinetu. A to všechno probereme s politologem Janem Kubáčkem. Dobrý den.
15: Dobrý den a díky za pozvání. K vám je radost chodit.
4: Jak to vidí?
14: Politickou situací v Česku je spokojeno 14% lidí. To není úplně moc, nespokojených je 55%. Ukazuje to pravidelný průzkum agentury CVVM, ve kterém vládě vyslovilo důvěru jen 25% dotázaných, 46% je s vládou nespokojených. A když se podíváme, jak je to podle voličských skupin, tak s vládou je spokojeno 30% voličů ANO a SPD a jen 20% voličů motoristů. Tak jaká je to zpráva pro premiéra Babiše? Jeho vláda byla deklarována jako pragmatická vláda pro lidi, více peněz v peněženkách.
15: Tak samozřejmě netěší ho to. Dovedu si představit, že se objeví argumenty, podívejme se na čísla u předchozí vlády a předchozích vlád. Pravda je, že ta vyostřenost je tady dlouhodobá, ale bezesporu Andrej Babiš vlastně doufal, že bude mnohem více prezentovat jakoby dynamiku vlády, zlevňování v oblasti nebo spíše boj o udržitelnost a dostupnost elektřiny a dalších strategických surovin, vycházení vstříc a vůbec nějaké funkční pozice českého průmyslu a tím pádem budoucí dobré životní úrovně českých domácností, a nečekal, že vlastně bude někdy sledovat, někdy komentovat, někdy mírnit, někdy se i připojovat do sporu tu mezi ministrem zahraničních věcí a prezidentem, tu předsedou poslanecké sněmovny, tu dalšími ministry. Jinými slovy, rozhodně nepočítal, že pozornost bude odvádět a nás, daňové politiky, bude zjitřovat, nebo daňové poplatníky, promiňte, bude zjitřovat to, že politici perou špinavé prádlo navenek, že se vedou naprosto nekonstruktivní, bez výsledku a nějakého smyslu politické spory. A protože hádanice byly vždycky, ale přece jen občas zatím byl nějaký výsledek. A tohle mě připomíná spíš politiku, a to teda hodně adresuju k ministerstvu zahraničních věcí a nutno dodat teda i k Pražskému hradu, takovou velmi infantilní, takovou bábovičkovou, že to, co se v minulosti dělalo za dveřmi a vyjednával se kompromis a padala asi peprná slova, peprné argumenty, ale prostě našel se kompromis a kompromis se držel, tak teďka za mě naprosto nepochopitelně se posílá formou SMS-ek, silných prohlášení, otevřených dopisů, kdy to samozřejmě ten kompromis znemožňuje. A nám v společnosti to opravdu nic nedává. Prostě ukazuje se klasicky, a myslím si, že i ta čísla jsou toho důkazem, že politika jako všechno je řemeslo. Můžete ho dělat špatně, nebo ho můžete dělat na úrovni, ale má taky své rituály a nějaký způsob provedení.
14: My se k té komunikaci ještě dostaneme, ale když jste zmínil, že se to srovnává s minulou vládou, tak můžu připomenout, že vláda Petra Fialy, když končila, tak jí důvěřovalo 29% lidí. Ano, ho potom za to častovalo na billboardech tím přízviskem nejhorší premiér na světě. Máte pocit, že Andrej Babiš podcenil něco v těch tématech, která sliboval a která nabízel, třeba ty obavy lidí z války, z ruské agrese, která vnáší neklid do Evropy, a on vlastně deklaroval trošku ten nezájem o obranu a o ty obranné výdaje. Může tohle být důvod?
15: Já si myslím, že spíš klíčová věc je, že se mu nedaří u některých témat dosáhnout široké shody, protože společnost je prostě unavená, zvlášť když to porovná se zahraničím, kde i opravdu, jestli někde je rozhádaná politika, tak ve státě Izrael, a i tam se dokáží dohodnout na nějakých elementárních společných zájmech důležitých pro stát a společnost.
14: I když těch voleb dlouho tam bylo.
15: Je to pravda.
14: Dost,
15: ano, jinak době je to krajní nestabilita, když se podíváte, kolik jednak tam je subjektů, ono to je dáno taky volebním systémem, a ještě ty subjekty mají spoustu frakcí, které se vzájemně vylučují, hádají.
14: Náboženství
15: tak,
14: do
15: tak,
14: toho.
15: Tak to samozřejmě není úplně radostný pohled. Nemluvím o tom, v jaké situaci se teďka Izrael orientuje a nachází, ale přesto, nebo možná právě proto, prostě některá témata jsou nepřekvapivá. nepročitelná. A já třeba postrádám, a myslím si, že vlastně to je i handicap pro vládu, protože to nemůže tak intenzivně komunikovat a nasvítit, aby jsme u některých věcí, které se jmenují třeba, jak jsem vzpomínal, energetika, což považuji za naprosto vitální zájem a důležitý pro soudržnost společnosti, nějakou suverenitu té společnosti budoucí, životní úroveň, možnost udržovat i tím pádem platbu daní státu a tím pádem možnost investic v nějaké rozumné míře, tak se mu vlastně do toho prostoru a napříč tou politickou scénu nedaří uchopit a pojmenovat a opravdu tam zůstává to hašteření, takže vlastně celá řada témat, na která si stěžovala i předchozí vláda, typu my je připravujeme a nemáme šanci dostat ven a vy o nich nevíte, tak tady se to děje vlastně úplně stejně. Jinými slovy, jsem přesvědčen, že premiér Babiš měl představu opravdu jinou, že prostě počítal, že bude odehrávat spíš, že tam má manažery, ranaře, pragmatiky, kteří rozhodují rychle a nepočítal, že vlastně bude neustále pískat nebo bude vyzýván k tomu, aby pískal už jako často nejapné výkřiky, nejapné hádky pro nic a to kazí jako velmi významný obraz celé vlády, protože to prostě nepřebijete a stejně ve výsledku ta debata se točí neustále okolo toho a je to krajně neproduktivní, zvlášť je to absurdní v situaci, když vidíte, co se okolo nás děje. Takže opravdu proto se omlouvám, pokud se to někoho dotklo, ale zcela vážně to přirovnávám k pískovišti, protože mě to trošku přijde, jak když opravdu okolo hoří les a my se dohadujeme o to, kdo rozkope víc jako písečných hradů na jednom pískovišti a nekoukáme okolo sebe.
14: No, když o tom mluvíme, tak můžeme připomenout poslední roztržku směrem k veřejnosti. Ministr zahraničí Macinka teď musí vysvětlovat svůj nedělní výrok v televizi CNN Prima News, kde označil své oponenty za méněcenné lidi a to jenom pár dní potom, co právě motoristy premiér vyzval, aby sklidnili tu retoriku, aby změnili své vystupování. Tak vy říkáte, že to premiérovi vadí, protože pak zanikají ta jeho témata. Ale nemůže mu to zároveň i vyhovovat, protože pak se někdy neřeší ta témata, která on nerad slyší, jako jsou třeba dotace pro Agrofert, nebo teď aktuálně Čapí hnízdo.
15: Ale nedostanete ani tam ta klíčová témata, která teďka pro tu společnost jsou zásadní a dotýkají se jejich jakoby životního komfortu, případně plnění domácích úkolů ze strany vlády. Takže ono to je dvojsečné. Ono v tom hluku máte pravdu, spousta věcí i nepříjemných zanikne, ale zanikne kompletní hovor. Takže ono to ve výsledku té veřejnosti nepřidává a samozřejmě jemu to nepřidává v nějaké té strategii jako prezentace svého díla, výkonu nebo plánů, které má. Zároveň si myslím, že dlouhodobě tato situace je pro ně neudržitelná, protože samozřejmě je jenom otázka času, kdy i část voličů hnutí ANO si začne říkat, ale tak pokud chce být razantní premiér, měl by bouchnout do stolu. A toto je fakt za hranou, protože co nám to dalo? Jo, spíš to ubírá jako té aktivity.
14: Ale ten průzkum ukazuje, že z vládu je spokojeno 30% voličů, ano, to je méně, než dalo Andrej Babišovi hlas.
15: Je to tak, zatím se mu to neprojevuje v preferencích, ale zároveň mu ty preference nerostou, zároveň se mu nedaří vyprofilovat spoustu jako ústředních klíčových témat, která měl v plánu a samozřejmě je podobné situace jako Petr Fiala v tomhle zvláštně, jako by někdy ta vyšší moc šije a počítá každému stejně, protože vlastně Petru Fialovi do vlády vstoupil ruský vpád na Ukrajinu, Andrej Babišovi do vlády a jeho plánu vstoupilo iránské dobrodružství Donalda Trumpa, které se táhne a ještě se potáhne a udělá obrovskou spoustu patálí, zejména Evropě a nám jako exportní ekonomice. A samozřejmě najednou se to celé vládní angažmá překonfiguruje. Už to nebude o tom, někdo řekne plnění, někdo řekne rozdávání, někdo řekne rozdávání nad poměry, někdo řekne jakoby nějaké sociálně vlídné tváři. Každopádně v podstatě si myslím, že premiéru Babišovi zůstane pár ústředních témat a pokus o tažení proti drahotě, protože ví, že jeho předchůdce semlela vedle určitého způsobu nekomunikace a jakoby přehlížení až okatého těch takových témat, která ve společnosti byla a dělila ji, tak Andrej Babiš si uvědomil, že hlavně velkým problémem byla superinflace a podcenění situace. Takže si myslím, že nakonec vlastně to tažení Andreje Babiše bude tímto směrem, ale na to taky potřebuje ten prostor pro tu vládu a ne to handrkování, protože Toto se těžko jako posuzuje. Já si kuriozně myslím, že Andrej Babiš vlastně čeká na podzimní volby, jak dopadnou pro motoristy sobě, jak v komunálních volbách, tak senátních. A myslím si, že tam nějak ten volební výsledek, tím pádem odvislé preference motoristů sobě a dalších subjektů promluví do toho, jak se začne posunovat i ta dynamika, jak Andreje Babiše, tak vlastně té reálné moci ve vládě, protože to většinou ukazuje i ta minulost, že prostě první volby určí, kdo bude silnějším či menším pánem na vládě.
14: Ale oni i motoristé musí vidět ty výsledky průzkumu, kdy ty preference jim od voleb v podstatě klesají, pohybují se kolem těch 4-5%, takže by měli problém se dostat do sněmovny. Teď ten aktuální průzkum, jak jsme říkali, ukazuje, že s tou vládou je spokojeno jenom 20% voličů motoristů. Tak proč podle vás pokračují v tom způsobu komunikace, který jim zřejmě nepřináší ty body, které oni čekali?
15: Já to čtu tak, protože nemám proto racionálního argumentu, protože mám pocit, že to je se poškozování jako nového subjektu a je to znemožnění toho, aby například Petr Macinka se z osoby a politika začátečníka mohl přetavit v politickou osobnost. Pár těch momentů byly naprosto unikátní a vrátil se zase do takového toho výstředního stylu, jak kdyby se říkalo, jak se to občas říká v životě, že i negativní reklama je reklamou. Neboli jak čárkový systém, to není podle mě kvalitativní komunikace, to není komunikace, kdybyste získávala váhající a že ten potenciál motoristé sobě měli, takový ten měkký obal takových těch voličů, kteří jsou zklamáni z těch politických poměrů a často pokukují po tom novém subjektu, ale dávají mu čas, ať se jakoby vybarví,

0: jakékoliv konkurenci. Takže mám pocit, že z politicko-strategického to není dobrý tah, není racionální, ale obávám se, že tam probíhá nějaká taková jako zábava a seberadost, takový, já bych to nazval zrcadlový ples, kdy politici prostě, že se vidí, tak jim to dělá dobře a nějak už jako nepromýšlí, jaká je jako dlouhodobá cesta k upevňování značky, upevňování preferencí a myslím si, že to ukáže i podzim, že ta jakoby nevole a jisté zklamání tady začíná dominovat, protože opravdu ty spory jsou čistě pro spory a už to nemá jako žádnou úroveň, žádný smysl, jen to znepříjemňuje a já bych téměř byl v situaci, že bych jako motoristům sobě, ale nutno dodat i panu prezidentu, vytiskl trička a dal tam jenom jeden moudrý nápis: orel much nelapá.
1: Jak to vidí?
2: Možná ještě se zastavme u pana prezidenta, protože právě 8. května se má sejít s Andrejem Babišem a nějak dořešit ten spor o to, kdo pojede ten na červencový summit NATO v Ankaře. Není zase z druhé strany to tak, že každý prezident, kterého jsme tu měli, si nějak vykolíkoval to svoje herní pole s vládou? A prezident se tu snaží nechat si nějakou agendu, která je mu blízká a ve které je odborník. Tak z druhé strany, proč mu to vyčítat?
0: Já plně argumentům vašim rozumím, jen se přiznám, že nechápu touhle optikou, proč si prezident vlastně ta jednání nenechal zavřené dveře s nějakými pádnými argumenty, součástí nějakého širšího jednání, že tak to probíhalo kdykoliv předtím u prezidentů a premiérů. Jen připomenu, jsme zažili dvakrát smíšený model, bylo to za prezidenta Václava Klause, prezidenta Miloše Zemana, premiérem jednou byl shodou okolností Andrej Babiš, takže by měl vědět a pamatovat. A předtím to byl premiér Mirek Topolánek, takže ono to jde, když se chce. Ale proto nechápu přinejmenším dva momenty, které pan prezident udělal. První, ten otevřený dopis. To si myslím, že prostě byl vzkaz typu nechci se, respektive neumožňuju protistraně úkrok, kompromis, aby nestratil tvář premiér, protože to se prostě nedělá. A překvapilo mě to i z titulu toho, že přece pan prezident byl vojenským diplomatem, už si něco odžil, v té vysoké politice byl i z pozice šéfa armády České republiky, takže bych čekal, že tohle si přečte a uvědomí, že tímto vlastně Andrej Babišovi vzkazuje, nechci se dohodnout a kompromis bude víc než těžký, možná neprůchodný. A pak se přiznám, že mě trochu překvapilo, jak často je, může si myslet mnohé. Ale to, co třeba poslal teďka na stranu Donalda Trumpa, prostě pokud s ním tam chce jednat nebo potkat se s americkou delegací, to není vhodný způsob a on je diplomat, musí vědět, co dělá. Takže já zatím mám dojem, že téměř pan prezident jakoby dělá to svědomím, že tam nepojede, ale chce před námi všemi ukázat, že jako mu to nedali, bojoval do poslední chvíle, velmi o to usiloval. Prostě to nejsou kroky státníka, to nejsou kroky politika, který chce nalézt kompromis a udělat to třeba tak, jak se to udělalo za Zemana, za Klause, že prezident tam byl nějaký čas, premiér pak navazoval, ministři sekční tam byli také v nějakou danou chvíli a podle mě by to mimochodem mělo hlubokou logiku, ono by to té delegaci pomohlo. Nějak tak všichni zapomínají, že jsou z našich peněz veřejnými zaměstnanci, že se práci musí dohodnout.
2: Nedovedu si představit, že by premiér Babiš něco podobného udělal třeba Miloši Zemanovi. To bychom také asi slyšeli, že to nebude za zavřenými dveřmi a slyšeli bychom velmi nahlas, co si Miloš Zeman myslí.
0: To by se otřásla vláda.
2: Ano, a z druhé strany nedovedu si představit, jak jednat za zavřenými dveřmi ve chvíli, kdy ta druhá strana, a to jsou motoristé, dávají jasně najevo, že je to pomsta za nejmenování Filipa Turka a jsou velmi hlasití.
0: Na druhou stranu, tady je právě to heslo orel much nelapá. Pan prezident je v komfortnější situaci. To angažmá je, si myslím, u lidí mnohem širší a očekávání. Zároveň kuriozně, čím více se Filip Turek chová, jak se chová, tak to mimochodem dává argumenty Petru Pavlovi, proč udělal dobře, že ho nejmenoval. A myslím si, že tam by vlastně hradu slušelo se nad těmi věcmi povznést, na něco nereagovat, ukázat, že prostě některá témata, nějaké cvrkání v podhradí prostě není tématem pro hrad a nenaskakovat na to. Já si myslím, že třeba opravdu ten otevřený dopis byla strategická chyba a nechce se mně věřit, že to nedomysleli, stále z toho mám pocit, jak kdyby prostě prezident věděl, že se nedohodnou a tak chtěl aspoň ukázat jako silná gesta před veřejností. A musím říct, protože já mám takový testovací vzorek, fanoušků všech

0: politických stran, všech politiků a vždycky mě zajímá, jak co sledují. A tohle bylo překvapivé a vlastně kladné body to nepřineslo ani mezi takovými pevnými zastánci Petra Pavla. Tam si prostě myslím, že buď to byla fakt jakoby školácká chyba, ale mám dojem, že na tohle už je prostě zkušenější matador a obávám se, že už vlastně i tato debata se vede trochu optikou v podstatě nevyhlášené, ale přesto už probíhající kampaně Petra Pavla za znovu zvolení.
1: Uvidíme 8. května, je to tak, jakou taktiku je to zvolí tak. Dál obě strany.
2: Jak to vidí? Jak to vidí?
1: Zmíním tady ještě dvě soudní kauzy, které v těchto dnech jsou velmi sledované. Jednak včera za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie Městský soud v Praze potrestal zatím nepravomocně europoslankyni Janu Naďovou z ANO v kauze Čapí hnízdo. Dostala 3letou podmínku a pokutu. V té kauze je obžalovaný i Andrej Babiš. Ono všem teď to stíhání je pozastaveno, protože on má imunitu. Tak když se podíváme na ten trest, podmínka a pokutu, ohrozilo by to nějak politickou kariéru dnešního premiéra?
0: Tak samozřejmě byl by to problém, bylo by to reputační kaňka, byla to, by to komplikace, bylo by to další mimochodem odvádění pozornosti premiéra Andreje Babiše od té premiérské práce. Zároveň, a trošku by nás to přiřadilo k zemím typu Itálie, Francie, Belgie,
1: Izrael.
0: Izrael, kde je to velice časté, že v podstatě ten politik ve vrcholné funkci má vedle toho soudničkaření a popotahování. Zároveň se přiznám, že pro mě, já si z toho odnáším dvě věci. Jednak samozřejmě ten výrok je velmi důležitý, zároveň pro mě jako politologa a občana je dost zajímavé a trochu bych slovy jiných politiků řekl, zvedl jsem obočí, že jsme se dostali do situace, že vlastně nadřízený soud de facto kolíkuje prostor pro rozhodování podřízeného soudu. To si myslím, že se ještě bude určitě přetřásat i v té justiční soustavě a řada odborníků to i říká, že to možná
1: teď
0: nakonec skončí ústavního soudu, což čehož si já odnáším i to a hodně mě to překvapilo, že za mě vlastně tím, kdo to prohrál, byla česká justice, protože když vezmete, že ta kauza se táhne 11 let, šílené je, že vlastně v úvozovkách někdo by řekl pouhé 4 roky to probíhá, jak se říká, na soudní úrovni, takže jenom se ukazuje, jak dlouho se to řešilo předtím.
1: Připomeňme, že tam byla imunita několikrát.
0: Je to pravda, několikrát daná, přesně tak. Bylo i zajímavé, že to často bylo před kampaněmi, což bylo zvláštní, protože mě už se stávalo, že třeba mý zahraniční kolegové, politologové, už si trošku dělali legraci, že vždycky poznají, že se u nás blíží volby, protože se oživuje kauza Čapí hnízdo, aniž by o té kauze cokoliv věděli, ale prostě fascinovaný název až vždycky na časování před volbami. A tím chci říct, že vlastně i ta slova včera soudce Šota, typu jsem přesvědčen, že je nevinná, ale musím rozhodnout, že je vinná. Tak je, za mě to je velmi prapodivný vzkaz široké veřejnosti. Jako my nemáme vůbec iluze o tom, že by se tady soudilo rychle, bohužel, já jsem přesvědčen, že nás to obrovsky ubírá na jak nějaké vzájemné důvěryhodnosti, vzájemné kompaktnosti, respektu.
1: No, ten pocit spravedlnosti ve společnosti.
0: Přesně tak, vymahatelnosti práva, tak rovnou říkám i ekonomiky. Já jsem přesvědčen, že tady, kdyby podané slovo, podepsaná smlouva a soud byl schopen rozhodovat rychle, tak jsme tak dle mě přes palec o 30-40% bohatší jako společnost, jako celek. A tím se dostávám k tomu, že si myslím, že vlastně tím mouřenínem celé téhle kauzy je justice, protože bylo oznámeno hned na začátku, že to je závažný případ, už jsme jich takových několik zažili a pro všechny závažné politické případy u nás je charakteristické, že se táhnou, že pak už jste ve fázi, že vlastně už moc ani nevíte, jaké byly jinotaje na začátku, o koho šlo. Téměř já si dělám legraci, že pro mladé prvovoliče to už je historický případ, to už je na úrovni téměř stavby nějakých jako strategických mostů v době středověku, což říká mnohé. A mimochodem velmi podobně budu sledovat i tu kauzu okolo Bitcoinu, protože já bych chtěl být optimistou, ale mám obavu, že to bude podobná situace, že za 10 let si někdo bude říkat, jo, to byla nějaká kauza celá prapodivná, celá špatně a táhla se a tím byla charakteristická.
1: A já jenom připomenu pro posluchače, to je ta druhá kauza. Policie právě včera obvinila další 3 lidi v souvislosti s tím darováním Bitcoinu ministerstvu spravedlnosti a jde tu o ex-ministra Pavla Blažka, jeho náměstka Radomíra Daňhela a brněnského advokáta Kárima Tyce. Oni se měli dopustit trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. To je možná docela zajímavá otázka, jestli jak to teď vypadá, šlo o nějaký systémový problém, který tu máme, a nebo jestli tam šlo o selhání jednotlivců z toho, co zatím víme?
0: Chtěl bych a doufal bych, že to bylo selhání jednotlivců, ale mě vlastně na té kauze celé vyděsilo naprosto nejvíc to, že když to chtěl vlivný ministr a jeho vlivný politický spojenec té pozici náměstka tehdy, takže najednou to ministerstvo se prostě dívalo všude jinde, jen aby nevidělo rozpory, problémy, oponentura vlastně nulová, a opravdu řeklo by se, nůž projížděl prostě máslem. Neměl
1: nikdo
0: neprotestoval. Nikdo přesně neprotestoval, nikdo jako nezvedl varovný prst, neupozornil, kde je problém, a je to samozřejmě ošidné, protože je to podobné, jak může každý říct u premiéra či jiných vrcholných politiků. Tady je to pikantní, že je to ministerstvo spravedlnosti, které v jiných případech vlastně vytváří normotvornou návrhy legislativy, ale často normotvorná stanoviska. Mnohé věci dohlíží. A pak se najednou ukázalo, že když se prostě někdo rozhodne, do té myšlenky se zamiluje, nebo v tom, to uvidíme, jak to dopadne, uvidí nějakou možnost, příležitost i pro sebe politických bodů, nebo zlepšení zázemí v politické straně, tak vlastně najednou téměř se chce říci, jako Bůh míní, vše probíhá, čili ministr míní a ministerstvo je na povel. A jsem na to zvědav, já se obávám, že se to také potáhne, že to bude něco jako kauza Čapí hnízdo, že si o tom budeme vyprávět za 5 let, za 6 let. Samozřejmě je to nesmírně důležité obecně ve vztahu jakoby k novému trendu platé bitcoinům. Je tragédie, že de facto co mohlo být porušeno, tak bylo porušeno, a myslím si, že se to nedá mávnout rukou typu bylo to poprvé, neměli s tím zkušenost, byli hloupí. Na to si platíme příliš silný a početný aparát na ministerstvu spravedlnosti, a nejen tam, aby někdo opravdu jako nasilnil prst a řekl, přátelé, jdeme špatným směrem. Tak to ne. To bychom tu administrativu nemuseli mít. Ministerstvo spravedlnosti, ministerstva financí. Takže uvidíme, ale mám pocit, že nás taky čeká velmi dlouhá soudnička, podobně jako u jiných kauz.
1: Tak máme tu poslední minutu, tak připomenu jednu zajímavost. Do kalendáře významných dnů přibyl jeden nový, 30. den bude den české vlajky. Tak bude to nová tradice, nebo spíš jen další zápis do kalendáře?
0: Já se obávám, že to bude další zápis do kalendáře, protože my, kteří máme vlajku rádi a další státní symboly, taky máme celý rok. Touto cestou bych chtěl vyzvat skrze posluchačky, posluchače, všechny státní úřady a všechny obce. Prosím, mějte vlajku celý rok, jednak vás dobře najdeme v české, moravské a slezské krásné krajině. Navíc ji máme slušivou. Vidíme to v cizině, jak to těm zemím prospívá, sluší, dělejme to stejně. Nepotřebujeme na to jeden den v kalendáři, a upřímně, pokud bychom chtěli slavit, tak slavme celek. Máme těch státních symbolů celou řadu. Byla by to aspoň hezká příležitost si je přinejmenším jednou ročně připomenout, vysvětlit význam, hlavně starobylost. Jsme v tom obrovským, úžasným unikátem po světě. Ale začněme nejprve těmi vlajkami na úřadech, těmi dobrovolnými vlajkami, kde nám to přijde hezké, a taky mimochodem chováním pod tou vlajkou, aby měla jistou úroveň. To je vzkaz politikům.
1: Jan Kubáček, politolog, byl hostem dnešního pořadu Jak to vidí. Děkuji za to, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání, krásný den.
3: Dobré odpoledne, je 1:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Lidé v Česku si připomínají pražské povstání proti nacistickým okupantům. Začalo před 81 lety 5. května 1945. Památku padlých uctili před historickou budovou Českého rozhlasu třeba ústavní činitelé, pamětníci a zástupci Českého rozhlasu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil klid zbraní platný od půlnoci na zítřek. Udělal to několik hodin poté, co Moskva oznámila jednostranné příměří na pátek a sobotu u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. To Zelenský odmítl s tím, že Kyjev nedostal oficiální návrh a Moskva je neseriózní. Ve vedení oblastní nemocnice Příbram končí ředitel Stanislav Holobrada. Odvolalo ho představenstvo nemocnice. Holobrada čelí stíhání v kauze manipulace veřejných zakázek. Obvinění odmítá a tvrdí, že je nevinný. Kvůli podezření na dotační podvod minulý týden zasahovali na ředitelství kriminalisté. Celkem stíhají 6 lidí a 3 firmy. U požáru v Národním parku České Švýcarsko dnes zasahuje zhruba 370 hasičů. Pomáhá jim šestice vrtulníků, a to hlavně v hůř přístupných lokalitách v okolí Chřibské a Jetřichovic. Od včerejška se požár ze 100 hektarů podařilo zmenšit na pětinu. Zásah v Českém Švýcarsku potrvá zřejmě až do konce týdne. Pulitzerovu cenu v hlavní kategorii veřejná služba získal americký deník Washington Post, a to za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí uspěla i další média. V kategorii investigativní žurnalistika to byl deník New York Times. Za domácí zpravodajství si ocenění odnesla agentura Reuters. Teď míříme na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou stále komplikace za sjezdem na Velké Popovice. Na 13,5 kilometru dořešují hromadnou nehodu. Blokovaný je jeden pruh. V koloně se jede od sjezdu na Benešov z 21. kilometru asi 20 minut. Na D1 je pak silný provoz na příjezdech do Brna, a to jak od Prahy, tak od Ostravy před sjezdem na Bratislavu. Pomaleji se jede od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190 a také od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. V kolonách jsou převážně kamiony. Ucpává se i příjezd do Prahy po dálnici D7 ze Slaného. Kolona je od letiště až do omezení u odbočky na Horoměřice. Zdržíte se 15 minut. Šťastnou cestu! Hlavně v západních Čechách dnes hrozí přehánky a bouřky, ojediněle i silné. Na východě zůstane sucho a větrno. V noci se tam jen ojediněle objeví přehánky, v Čechách budou častější. Zítra bude zpočátku převážně slunečno s ojedinělými přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra vystoupí na 22 až 26, ale na západě Čech bude jen kolem 20. Tolik zprávy. Teď už má slovo Lucie Vopálenská, začíná Věda Plus.
4: Dobrý den, vítejte u poslechu vědeckého magazínu Českého rozhlasu Plus, ve kterém mluvíme o výzkumech, inovacích a zajímavostech z různých sfér bádání. Co nabízíme tentokrát? Zadýcháváte se víc než dřív a připisujete to horší kondici? Někdy zatím může být i plicní hypertenze, nemoc, která se dlouho tváří nenápadně. Právě dnešek je světovým dnem tohoto onemocnění. Nizozemští a britští biotechnologové dokázali z fosílií Tyrannosaura rexe vytvořit materiál připomínající kůži. Je-libo kabelku z dinosaura, jak vypadá? Chytrá laboratoř na 4 kolech odhalí poškození silnic dřív, než je viditelné pouhým okem. Jak moderní technologie šetří miliony a zvyšují bezpečnost? A jak udělat z vědeckých nápadů užitečné léky a další biotechnologie? O tom v těchto dnech mluví přes 1000 odborníků a také investorů na evropském setkání v Praze. I o tom vám povíme. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
2: Věda Plus.
4: Jeden až dva roky. Přibližně tak dlouho trvá, než se pacienti, kteří mají vysoký tlak v plicích, dozví, že mají plicní hypertenzi. Vážná nemoc se totiž v počáteční fázi někdy zaměňuje s jinými chorobami, třeba s astmatem. Lékaři ovšem varují, že jenom včasné odhalení příčiny potíží a nasazení správné léčby předejde závažným zdravotním komplikacím. Upozorňují na to u příležitosti Světového dne plicní hypertenze.
5: Měla jsem problémy dojít na tramvaj, problémy s chůzí do schodu. Byly to pro mě příznaky, kdy jsem si říkala, že mám slabou kondičku, že to určitě není nic vážného.
6: Plicní hypertenzi diagnostikovali 36-leté Evě z Ostravy lékaři před 3 lety. Plicní hypertenze se často rozvíjí plíživě. První příznaky jsou nenápadné a snadno zaměnitelné s mnohem běžnějšími obtížemi, vysvětluje Pavel Jansa z kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakulty nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
7: Hlavní projevy plicní hypertenze jsou nedostatek dechu, tedy dušnost, a potom únava. Jsou to projevy, které ovšem provázejí mnoho jiných klinických jednotek, které jsou v populaci podstatně častější, tak právě ta netypičnost nebo nespecifičnost těchto příznaků vede k tomu, že ta diagnóza plicní hypertenze se stanovuje relativně pozdě.
6: A to může trvat klidně i 2 roky. Neléčená plicní hypertenze přitom může vést až k selhání srdce. V Česku se s ní setkává zhruba 1% dospělých. U starších pacientů je výskyt ještě vyšší. Většina případů ale souvisí s onemocněním srdce nebo plic. Příčinou ale můžou být podle Pavla Janci i autoimunitní choroby nebo plicní embolie.
7: Plicní hypertenze totiž není jedna choroba. Plicní hypertenze je projev řady chorob, který je definován tím, že se zvýší tlak krve v plicních cévách.
6: U jednotlivých pacientů se tak může léčba výrazně lišit podle příčiny i typu onemocnění. A jak ukazuje i příběh Evy z Ostravy, u některých z nich může zásadně změnit každodenní život.
5: Léčba přišla za 5 minut 12. Ten pocit, kdy se vám vrátí příval energie. Já tomu říkám, že jsem dostala druhou šanci.
6: Jedním z příznaků nemoci jsou kromě dušnosti a únavy taky modrající rty nebo konečky prstů. I proto dnes na nemoc upozorní několik modře nasvícených významných budov po celém Česku. Karolína Burdová, Český rozhlas.
8: A u plicní hypertenze zůstaneme i v dalších minutách a podíváme se na ni podrobněji. Ve spojení už jsme s předsedou České pneumologické a fyziologické společnosti Vladimírem Koblíškem. Vítejte ve vysílání, přeji hezký den.
9: Dobrý den.
8: Když se řekne plicní hypertenze, co se vůbec v těle pacienta děje? Co znamená ten zvýšený tlak v plicních cévách?
9: Ten zvýšený tlak vždycky znamená zátěž pravého srdce, které to chviličku vydrží, ale po určité době, zejména pokud ta plicní hypertenze je vyšší, tak to pravé srdce selže. A když selhává pravé srdce, tak se to projevuje mimo jiné také třeba otoky dolních končetin, velkou únavou, dušností, to, co popisovala ta pacientka, ale ještě v daleko větší míře. Čili je to přesně, jak říkal kolega Janza, je to onemocnění, které je velmi široké, je celá řada příčin a někteří pacienti mají podobné projevy jako ta mladá dáma, jiní zase jsou starší, okolo 65 a víc, a mají to často spojené s onemocněním srdce nebo plic.
8: Je to tedy mimochodem jedna nemoc, anebo spíše soubor nějakých příznaků nebo syndrom více onemocnění?
9: Ano, je to syndrom.
8: Je to syndrom.
9: Je to syndrom, nebo jsou to společné projevy pro mnoho, je to velká skupina nemocí, které dělíme do 5 skupin podle toho, co je dominantně postiženo. A každá ta skupina má svoji speciální léčbu, čili vlastně každý pacient, u kterého máme podezření na hypertenzi v oblasti plicní cirkulace, tak je nutno podrobní vyšetření, aby jsme zjistili, který typ plicní hypertenze má.
8: No a připomeňte ještě, kdybychom mohli rozvést to, co už zaznělo, co vůbec hrozí lidem, kteří tento syndrom mají, ale neví o něm?
9: No, v podstatě ono, většina lidí o něm, když to neví přesně, tak ví, že mají nějaké obtíže. Těm lidem je vlastně v mnoha lidech velmi špatně, jsou nevýkonní, mají velký pocit únavy, zadýchávání při běžných činnostech. Ta dáma říkala, že se zadýchávala při chůzi do schodu. Naši pacienti někdy mají obtíže, když třeba luxují, nebo když dělají nákup, nebo když dělají běžné domácí práce. A existuje skutečně celá řada lidí, u kterých to trvá třeba ty 2 roky. U lidí, kteří si na sebe se od sebe více bojí, tak je to rychlejší, ale obecně to trvá nejméně mnoho měsíců, než se dojde k diagnóze.
8: Dá se té plicní hypertenzi nějak předcházet, nebo je to spíše syndrom, který v podstatě nedokážeme ovlivnit?
9: Určitě se dá předcházet, protože nejčastější je vlastně onemocnění srdce a plic, a to jsou choroby, které jsou většinou léčitelné nebo dokonce preventabilní. A potom ta skupina číslo 1, což je vlastně plicní arteriální hypertenze, která vlastně je velmi nebezpečná a často vlastně vzniká například po expozici různým toxickým látkám nebo drogám. Takže třeba někdo, kdo používá často kokain, těch lidí i v Čechách není úplně málo, nebo lidé, kteří používali ty starší léky proti vysoké váze, čili taková ty léky ze skupiny anorektik, tak to byly vlastně chemické látky, které můžou způsobit plicní arteriální hypertenzi. Nebo pacienti, kteří mají HIV, či to je opět preventabilní onemocnění. Čili je celá řada onemocnění, které se mohou léčit v zárodku, aby plicní hypertenze vůbec nevznikla. A jsou potom ty stavy, kterým lze předejít.
8: Jak obtížné je vůbec tuto plicní hypertenzi rozpoznat i pro zdravotníky, když jsme zmiňovali, že to trvá obvykle 1 až 2 roky, než se vlastně plicní hypertenze diagnostikuje, může se zaměnit třeba za astma. Co je ten hlavní rozdíl, podle kterého by měli lékaři, ale možná teda i my laici, bychom měli zbystřit?
9: Když vlastně mluvíme o astmatu, tak to je nemoc, která má chvíle, kdy je člověku úplně dobře, pak chvíle, kdy je mu špatně, pak dobře, je to takové střídavé onemocnění, postihuje osoby jakéhokoliv věku, ale na rozdíl od té plicní hypertenze, která se pořád má tendenci trvale zhoršovat, tak to astma je takové nestabilní. To je první rozdíl. Další rozdíl je ve výsledcích ultrazvukového vyšetření srdce a funkčních testů plic. A potom se vlastně provádí, a je to dostupné na všech větších nemocnicích, takzvaná pravostranná srdeční kateterizace, která je zlatým standardem pro diagnostiku a pro rozdělení a typizaci plicní hypertenze.
8: Také je možné, že teď, když nás poslouchá někdo, kdo je hodně citlivý na své zdraví nebo dokonce v extrému hypochondrický, tak si hned třeba může říkat, možná mám plicní hypertenzi. Jsou i nějaké další plicní nebo srdeční nemoce, které se mohou jakoby schovávat za podobné příznaky, jako má ta plicní hypertenze, čili dušnost, únavu?
9: No, je to vlastně paradox a vaše otázka je naprosto správná, protože vlastně velká část nemocí, které mohou způsobit plicní hypertenzi, tak sama o sobě, i když plicní hypertenzi ještě nespůsobují, tak mají podobné projevy jako samotná plicní hypertenze. Příklad, pacient, který má těžkou chronickou obstrukční plicní chorobu nebo fibrózu plic, to z hlediska vlastně respiračního systému, z hlediska srdce, jsou pacienti, kteří mají srdeční selhávání a to může mít velmi podobné projevy jako plicní hypertenze. Ale plicní hypertenze, která se někdy vyskytuje sama a někdy v kombinaci u těchto nemocí, tak vlastně zesiluje ty obtíže a je to vlastně hlavní projev je to, že to je něco, čeho se nezbavíte, trvá to pořád, nemizí to, takže ve chvíli, kdy ten člověk má třeba větší dechové obtíže a třeba jenom nějakou mírnou respirační nemoc nebo jenom trochu nějakou lehkou srdeční chorobu nebo plicní a je mu špatně s dýcháním, tak by se mělo vždycky uvažovat o tom, jestli náhodou to nemůže být komplikace nasedající plicní hypertenze.
8: A závěrem by mě zajímalo, jestli se podle vás zhoršuje nebo zlepšuje stav vůbec plicního zdraví v naší populaci, protože je tady už dlouhotrvající kampaň proti kouření například, tak přibývá nebo ubývá pacientů s chronickými plicními obtížemi?
9: Dobrá otázka, ale odpověď je košatá. Je to jak kdy, jak u koho, jak u každého, jak u různého pohlaví. Takže třeba u žen bohužel stále roste počet nádorů, zhoubných nádorů plic. U mužů klesá, u mužů dokonce i klesá počet kuřáků. Celopopulačně stoupá počet pacientů s astmatem, protože při změně klimatu dochází k větší expozici alergenům. A třeba i stoupá počet pacientů, kteří mají plicní fibrozy, které také často vedou k plicní hypertenzi. Takže dalo by se říct, že v trendu většina nemocí přibývá, ale ne úplně všechny, jsou i ty, které mírně klesají.
8: Tak nejen o plicní hypertenzi jsme ve Vědě Plus mluvili s předsedou České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimírem Koblíškem. Díky moc za váš čas a naslyšenou.
9: Jde se hezky. Naschle, naschle.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Kabelka z dinosaura. Zní to jako sci-fi, ale podobné projekty dnes skutečně vznikají, takže ženy, ale nejen ženy, i muži zbystřete. Vědci a designéři zkoušejí posouvat hranice materiálů, nově třeba i směrem k pravěku. Nizozemští a britští výzkumníci biotechnologických firem dokázali z fosilí Tyrannosaura rexe vytvořit materiál připomínající kůži. Za designem kabelky pak stojí český návrhář Michal Hadas. Podle tvůrců jde o ukázku nové biotechnologie, podle části odborníků ovšem spíše o marketing. Co všechno dnes věda dokáže z tak starých pozůstatků zjistit a využít? O tom si teď povíme víc s biochemikem Ondřejem Vaňkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte ve studiu, hezký den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Tak když se mluví o kabelce z T-rexe, pro mě je to tedy velmi lákavé téma, co se pod tím z pohledu biochemie skutečně skrývá? Nakolik můžeme mluvit o nějakém v uvozovkách původním materiálu, nakolik o nějaké jeho rekonstrukci anebo o jenom nápodobě třeba?
10: Tak bohužel vás musím hned na úvod trochu zklamat, že o kůži z Tyrannosaura rexe se opravdu nejedná. Jedná se, no já bych skoro ani neřekl o tu nápodobu, protože kdyby skutečně chtěli napodobit kůži z Tyrannosaura rexe, asi by se dalo zajít o trochu dál, než skutečně zašli. Tak kdybych měl trošku přiblížit...
8: Tak pojďme říct, kam zašli.
10: Kam zašli, ano, no. ten způsob, co oni vlastně udělali. Já hned na začátek musím říct, že bohužel z těch tiskových zprávách od těch dvou společností se příliš detailů nedozvídáme. Já když jsem se o to téma začal zajímat jako biochemik, tak jsem šel do vědecké literatury a zajímalo mě, co skutečně věda ví o složení kolagenu nebo o bílkovinách, které se dochovaly, zda se vůbec dochovaly v nějakých fosilních nálezech. A to se skutečně dochovaly. Ta pilotní studie už je téměř 20 let stará, byl to tehdy prestižní článek v časopise Nature a podařilo se tehdy vědcům skutečně izolovat krátké fragmenty kolagenu z kostí fosílí Tyrannosaura rexe, později ještě z dalšího druhu dinosaura. Tam šlo primárně o to, že to byly zrovna kosti, ve kterých ten materiál se dobře zachoval. Oni v podstatě chemicky extrahovali bílkovinnou složku z toho minerálního materiálu a naštěpili to na krátké fragmenty, které dokázali přečíst, když to řeknu lidově, pomocí moderních metod hmotnostní spektrometrie.
8: No ale od kolagenu v kostech starých tak, desítky milionů let ke kabelce je ještě hodně dlouhá cesta.
10: Je ještě právě dlouhá cesta, takže to, co se podařilo vědě do dneška zjistit, je řekněme 15% sekvence kolagenu, který se skutečně nacházel v některých dinosaurech. Ukázalo se, že ty sekvence jsou velice podobné, příbuzné kolagenu, jaký dnes najdeme třeba u kuřete, u pštrosa, obecně u ptáků, což jsou žijící potomci dinosaurů poměrně nepřekvapivě. To, co s tím potom lze udělat dál a co tvrdí tyto dvě firmy, že s tím udělali, je, že použili nástroje počítačového modelování nebo řekněme umělé inteligence, jazykových modelů, tak aby si domysleli těch zbylých 85% sekvence kolagenu Tyrannosaura rexe na základě podobnosti s kolageny v těch blízce příbuzných tvorech, které máme dneska stále k dispozici. Potom přeložili tuto informaci o sekvenci aminokyselin, stavebních jednotek proteinu, kolagenu do sekvence DNA, genetické informace a tam potom přišla na řadu ta jedna z těch dvou firm, The Organoid Company, která tuto genetickou informaci vložila do buněk. Bohužel se nedozvídáme, jakých přesně. Mm-hmm. Asi to nebyly úplně ptačí nebo plazí buňky, pravděpodobně spíše savčí, které se běžně používají a těm následně řekli, aby vytvořili takzvané organoidy. To jsou malé zluky tkáně, které se dnes běžně používají ve výzkumu, třeba hodně ve výzkumu rakoviny a terapii proti rakovině. A ta druhá společnost, Lab-Grown Leather, vlastně staví na tom, že dokáže z tohoto materiálu v laboratoři, tedy aniž by bylo potřeba zabít jakékoliv zvíře, to je ta hlavní message, ta zpráva toho celého, vypěstovat souvislou, poměrně asi velkou, když se z toho dá vyrobit kabelka, souvislou vrstvu buněk, které imitují kůži a mají vlastně mechanické vlastnosti takové, že z toho skutečně lze vytvořit materiál, který potom návrhář může vzít a vyrobit kabelku. Ale v té celé kabelce je toho kolagenu jenom nějaké malé množství a jenom malá část z něj skutečně je odvozená od toho, co se ví o kolagenu.
8: Děkujeme za výborné vysvětlení a teď tedy mě zajímá, kde je dnes z vašeho pohledu hranice mezi vědou a marketingem. Kam se vůbec ta hranice posouvá, kdybychom zabředli a na to nemáme čas k úplně jiné kapitole financování vědy, tak tam také jaksi je velmi obtížné schánět peníze, takže si musí i vědci vypomáhat různou popularizací. Je toto už tento příklad té kabelky z T-rexe jednoznačně za hranou vědy? Je to v podstatě jenom a jenom biznis?
10: Je za hranou vědy z toho pohledu, že se nedozvídáme nic o vědeckých postupech, které využili. Jo, pokud by skutečně izolovali nový materiál, udělali něco nového, tak to by byly skvělé prestižní publikace, stálo by za to se to dozvědět. Pro ně je to pochopitelně i obchodní tajemství, takže úplně neočekávám, že by to zveřejňovali. A z těch dostupných vyjádření Těžko se domýšlet, jestli pouze vzali ty již známá fakta a přetavili je do marketingově skvěle působícího produktu, aby podpořili možná další investice do rozvoje této technologie uměle připravované kůže, což samo o sobě není jistě špatné.
8: Není to špatné, ale mimochodem, když se tady využívá nějakým způsobem fosilní materiál, má to ve vědě a v aplikované vědě nějaké etické nebo zákonné limity, co si mohou ti biotechnologové dovolit a co už ne?
10: Upřímně nejsem si úplně vědom, že by ty limity existovaly ve smyslu toho, že když si někdo koupí, společnost koupí, protože fosílie se dají i normálně koupit. Prostě jsou aukce, kde se draží celé kostry. Koupí takový materiál a z něj by potom sami na vlastní náklady izolovali a tak dále, provedli tedy celý ten postup, co jsem popsal, dospěli k té sekvenci, tu dále využili, tak proti tomu asi nic nelze namítat. Pak máme jiné příklady práce s vyhynulými tvory, pokusy o oživení mamuta a různých dalších pravěkých zvířat, kde už jde o něco jiného, kde už jde o to skutečně vytvořit jakoby umělý živočišný druh a tam je asi na místě se ptát z toho etického hlediska, jestli by třeba ty prostředky nebylo lepší využít k ochraně stávajících živočišních druhů, nebo co bude ten osud takových potom jedinců, jestli budou představovat nějaký exponát v zoo a bude se vydělávat na tom, že se na ně budou lidé dívat jako na senzaci. Tam bych byl trochu skeptický. A zase s tou vědou, jako skutečnou vědou, to mnoho společného nemá. Jde spíš o ten marketing a senzaci.
8: Ještě abychom skončili pozitivně a poprosím trochu o stručnost. Přece jen mě napadla ještě otázka, jestli ty technologie, o kterých jste tady mluvil, jestli třeba vy je využíváte nebo se mají smysl pro využití ve zdravotnictví, v medicíně a opravdu mohou pomáhat a nejenom, že se z nich budou dělat nějaké luxusní kabelky.
10: Jasně, jednoznačně ty organoidy, to určitě. Ta kůže umělá, tak jak ji připravili, tady bych si nepředstavoval, že jde o něco, co by se dalo třeba použít k transplantacím, nebo tady opravdu oni směřují k tomu, že místo, abychom zabíjeli zvířata, bude uměle připravená kůže. Ale ta technologie o krok předtím, ty organoidy, to je něco, co je jednoznačně teďka na vzestupu, velmi široce využíváno ve výzkumu, zejména ve vztahu k nádorovým a dalším imunologickým imunitním onemocněním, protože pokud nám nějaké léčivo terapie funguje na úrovni izolovaných buněk, zkušenost ukazuje, že už tomu tak nemusí být, když se jedná o celou tkáň. A ty organoidy jsou takový mezistupeň, abychom nemuseli používat pokusná zvířata, třeba myši nebo ještě i složitější organismy, ale dozvěděli se více než z jednotlivých buněk. Takže tam já vidím jednoznačně přínos a v podstatě i v tomhle smyslu se to dá brát, že to zvyšuje prestiž, ukazuje to, kam až se dá zajít. Zrovna teda tady si vzali T-rexe, ale dala by se takto použít i jiná DNA.
8: No a využití kolagenu, to známe jaksi z kosmetického průmyslu zcela běžně, ale ještě mi povězte, jak je vůbec možné, že se ten kolagen po desítky miliony let může uchovat.
10: To je...
8: Není to něco vlhkého?
10: Je to velké překvapení a vlastně trochu záhada přírody. Bylo to velké překvapení a taky k tomu byla velká diskuze tehdy. Ty prvotní výsledky byly pak rozporovány, že byly možná zkresleny, že ten materiál byl kontaminován až druhotně kolagenem a dalšími bílkovinami, třeba i z naší pokožky. Ale pak byly další studie, které skutečně potvrdily a už byly opravdu seriózně se všemi kontrolami provedeny. Ano, dochoval se v tom minerálním materiálu, který máme v kostech, i stopové, ale identifikovatelné množství proteinu. Já když jsem zmínil ten keratin velmi krátce, kdyby skutečně chtěli připravit kůži Tyrannosaura rexe, tak by se jim spíš než kolagen hodil ještě také keratin. To je ta bílkovina, která rozhoduje o tom, jestli má zvíře šupiny, srst, nebo my máme vlasy, nechty.
8: A nebo
10: ten
8: skelet.
10: Se úplně nedochoval. Dochovaly se nám otisky kůže, takže my víme, jak pokožka Tyrannosaura rexe vypadala, jakou měla strukturu, minimálně na některých částech těla, že to nebyly nějaké velké šupiny, spíše takové malé hrbolky. Asi jako kdybyste si představili krocana nebo toho pštrosa, jaká má ty stehna, tak taková tuší kůže, ale ne úplně šupinatá. Tohle, kdyby se vědělo, tak by bylo mnohem snazší připravit pokožku T-rexe.
8: Tak nejen o kabelce z dinosaura jsme mluvili s vedoucím katedry biochemie Ondřejem Vaňkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Moc děkujeme za návštěvu ve studiu a mějte se hezky, naslyšenou.
10: Děkuji za pozvání, hezký den.
8: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Nové léky a biotechnologie potřebují, aby spolupracovala věda s biznisem, říkají evropští odborníci, kteří se až do zítřka setkávají v Praze. Evropská konference Bioequity letos poprvé zavítala do střední Evropy. No a na místě natáčel náš vědecký reportér Martin Srb, který je teď se mnou ve vysílání. Dobrý den, Martine.
11: Dobrý den.
4: Co má to dnešní setkání za cíl?
11: Hlavně by mělo propojit vědecké nápady z výzkumu a odvážné investory. Biotechnologie jsou sice plné zajímavých nápadů, které se tváří užitečně, ale z pohledu těch, kdo to platí a kdo to mají uvést na trh, tak jsou hodně riskantní. Zdaleka ne všechno, co vypadá užitečně, tak totiž nakonec i dopadne, řekl mi výzkumník a zároveň zakladatel biotechnologické firmy Radek Špíček.
12: Šance někde mezi 2 až 5 projekty ze 100. Když má někdo nějakou látku, která v laboratoři například výborně léčí myší modely nádorové, že se z té látky jednoho dne stane lék, je někde mezi 2 a 5%.
4: Můžeš, Martine, připomenout nějaké příklady biotechnologií z Česka nebo obecně ze střední Evropy, které se tam uplatňují?
11: Organizátoři na začátku konference připomněli i dávnější příklady, třeba objev radioaktivity nebo krevních skupin. Obojí má českou a polskou stopu a z dnešního pohledu to jsou vlastně prazáklady biotechnologií. No a z novější doby je takovým výjimečným příkladem příběh léků proti HIV, který začal v laboratoři Antonína Holého. K lidem se dostal prostřednictvím americké firmy a právě v téhle firmě teď působí další český biochemik Tomáš Cihlář.
4: No a co si z takových příběhů nebo z tohoto příběhu mohou odnést dnešní vědci a podnikatelé?
11: Konkrétně z tohoto příkladu si můžou odnést po naučení, že tak jako v době Holého se to už v dnešní době nebude opakovat, upozorňuje ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Jan Konvalinka.
13: Představa, že budete bádat v laborce, opatentujete to a potom počkáte, až přijde nějaký Eric de Klerk, který vám řekne, že to léčí HIV, a nějaký John Martin, který s obrovským osobním rizikem to dovede až do léku, tak takhle to dneska už ve světě nechodí.
11: V dnešní době je podle odborníků potřeba, aby vědci vycházeli praxi víc naproti. Když mají pocit, že by ten jejich objev nebo vynález mohl být užitečný, tak už aby si sehnali sami nějakého investora, který by třeba zaplatil další zkoušky toho potenciálního léku.
13: Už nestačí být Antonín Holý. Naštěstí spousta našich mladých kolegů to ví a dělá to. Musíte být taky trochu Johnem Martinem nebo Stevem Jobsem. Musí vznikat malé firmy, startupy založené na našich vlastních patentech, které musí získat investory.
11: No a naopak investoři, kteří mají peníze, si můžou takhle vsadit na víc výzkumu najednou. Je to risk, ale čím víc jich bude, tím větší šance, že některý z nich nakonec zabere a zaplatí i ty náklady na všechny slepé uličky.
4: No a v čem je podle odborníků, Martine, Česká republika v biotechnologiích dobrá?
11: Podle odborníků, kteří byli na konferenci, je dobrá v základním výzkumu, na kterém to všechno stojí. To trpělivé bádání a objevování neznámého, ze kterého většinu času jakoby nic není užitečného. Připomenu, že Antonín Holý začal pracovat v době, kdy ještě virus HIV nebyl objevený, takže rozhodně nemířil za nějakým konkrétním cílem, ale opravdu objevoval nepoznané a potom z toho byl zajímavý nápad a výsledek. Ovšem podle Jana Konvalinky určitý cit v pravou chvíli vědci napoví, že z něčeho, na čem dosud bádali, z něčeho by užitek být mohl a v tuhle chvíli právě by podle něj měl jít z kůží nebo v tomhle případě s molekulou na trh.
4: Na konferenci biotechnologií a investorů byl Martin Srb z naší vědecké redakce. Díky za informace a naslyšenou.
11: Naslyšenou.
4: No a z dnešního vydání Vědy Plus s datem 5. května už je to vše. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
2: Ex libris. Co když se Rusko nezastaví na Ukrajině a půjde dál? Zatím jen fikce, kterou německý politolog Karlo Masala dovedl do mrazivých detailů.
14: Kvůli jednomu městečku v Estonsku nehodlám riskovat třetí světovou válku, říká šéf Bílého domu.
2: Co by se stalo, kdyby Rusko v testu pevnosti Severoatlantické aliance uspělo? Začtěte se s námi do knihy Když vyhraje Rusko, možný scénář. Ex libris, dnes po 20. hodině na Plusu. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
4: Je 14 hodin, začíná odpolední Plus. Od mikrofonu provází Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
4: V Před 81 lety začalo pražské povstání. Impulzem bylo vysílání v češtině na místo němčiny a následné boje o rozhlas. Padlé si dnes připomínají, přicházejí připomenout pamětníci, politici i zástupci rozhlasu. Víc přineseme přímo z místa už za chvíli. Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů je v pohotovosti. Zachytila několik střel, dronů i balistických raket z Iránu. Jak to ovlivňuje tamní život? A hasiči čtvrtým dnem bojují s požárem v Národním parku České Švýcarsko. Nejen toto jsou témata, o kterých budeme mluvit v úvodní půlhodině, ale nejprve si poslechněte zprávy dnes v podání Moniky Vrchotové.
3: Přeji dobré odpoledne. Stát finančně pomůže Národnímu parku České Švýcarsko se škodami po lesním požáru, řekl to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Peníze by měly jít z fondu pro krizové a neočekávané situace. Částka bude jasná až po vyčíslení škod. Podle Červeného se taky musí změnit práce se suchým dřevem v národních parcích.
15: Nejsem určitě příznivcem toho, abychom odvezli všechno suché dřevo, ale nemůžeme ho tam nechávat takové míře, takže až se tady situace uklidní, pozvu všechny vedoucí na všech 4 národních parků, pozvu zástupce hospodářských lesů, pozvu akademickou půdu a samozřejmě IZS a společně musíme nalýsovat novou koncepci, jak s tím budeme pracovat.
3: Za hasiči bojujícími s likvidací požáru v Českém Švýcarsku se vydáme i v následujícím vysílání odpoledního plusu. Zdravotníci na palubě výletní lodi evidují už 7 případů hantaviru, 2 z nich jsou laboratorně potvrzené. Onemocnění nepřežili už 3 lidé, další je v kritickém stavu. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Riziko šíření nákazy mezi lidmi je podle ní nízké. Výletní loď nizozemské společnosti vyplula z Jižní Ameriky, teď kotví u pobřeží Kapvert.
16: Na lodi zůstává asi 150 cestujících. Společnost Oceanwide Expeditions uvedla, že se snaží zajistit možné vylodění a lékařské vyšetření všech pasažérů a členů posádky. Zvažuje například Kanárské ostrovy. Zatím ale není jasné, kdy se lidé na pevninu dostanou. Na palubě lodi MV Hondius jsou jihoafričtí zdravotníci, kteří se snaží situaci monitorovat. Hantavirus se šíří trusem hlodavců. Ve vzácných případech se ale podle Světové zdravotnické organizace může přenášet i z člověka na člověka. Na nákazu neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ve vedení příbramské nemocnice končí stíhaný Stanislav Holobrada. Z pozice ředitele ho odvolalo představenstvo. Členem zůstane minimálně do čtvrteční valné hromady. Národní centrála proti organizovanému zločinu Holobradu a dalších 5 lidí a 3 firmy stíhá kvůli podezření na dotační podvod a manipulaci veřejných zakázek. Holobrada už minulý týden řekl, že se cítí nevinen. Podle náměstka krajské hejtmanky Pavla Pavlíka z ODS teď kraj chystá výběrové řízení na nové vedení nemocnice.
17: Středočeský kraj jako jediný akcionář připravuje momentálně výběrové řízení na člena představenstva oblastní nemocnice Příbram akciová společnost s tím, že bychom rádi vybrali člena, který potenciálně může být i předsedou představenstva s výkonem ředitelských funkcí. Výběrové řízení předpokládám, že bude vyhlášeno v horizontu několika málo týdnů.
3: Ředitelka francouzské televize Delphine Ernotte-Canciová se postavila proti parlamentní zprávě o fungování veřejnoprávních médií. Na sociální síti X napsala, že jde o historické oslabení služby. Zpráva zahrnuje 80 doporučení, včetně slučování nebo rušení některých stanic.
18: Ředitelka francouzské veřejnoprávní televize Delphine Ernotte-Canciová na sociální sítě napsala, že rušení stanic by vedlo k zániku analytických, dokumentárních i diskuzních pořadů a k horšímu přístupu ke kultuře pro širší publikum. Zároveň varovala před škrty zábavy a sportu ve veřejnoprávní televizi. To by podle ní znamenalo spoplatnění obsahu, což by si nemohli dovolit všichni diváci. Výhrady k parlamentní zprávě má i premiér Sebastian Lecornu, který na sociální síti X uvedl, že minula podstatu věci a označili ji za promarněnou příležitost. Kritiku odmítl Charles Aloncle, pravicový poslanec, zpravodaj parlamentní zprávy a taky spojenec nacionalistů, kteří chtějí francouzská veřejnoprávní média zprivatizovat. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Lidovci si novým předsedou poslaneckého klubu dnes zvolili Mariana Jurečku. Nahradil Toma Filipa, který lidovecké poslance vedl od říjnových voleb. Nový předseda KDU-ČSL Jan Grolich změnu vysvětluje tím, že strana potřebuje v dolní komoře silné slovo. Právě Grolich totiž není členem poslanecké sněmovny.
19: jsme takzvaně přišli o přednostní právo předsedy strany, tak tam potřebujeme silný hlas, který nás tam bude zastupovat, který je schopný reagovat na úplně všechny témata, a myslím si, že teď v tom složení poslaneckého klubu nemáme silnějšího člověka, zkušenějšího člověka, než je právě Marian Jurečka.
3: Tom Filip bude nově místopředsedou klubu. Stejnou funkci bude mít i druhý muž KDU-ČSL Benjamin Činčila. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Český hydrometeorologický ústav vydal varování před možnými bouřkami. Hrozí od teď až do půlnoci, a to hlavně na severozápadě Čech. Podrobnosti dodává Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu.
20: Bouřky mohou být výjimečně i silnějšího charakteru, kde by mohlo napadnout i kolem 30 mm přívalových srážek. V opakovaných bouřkách ty srážky můžou zesílit. Nárazy větru očekáváme kolem 70 km v hodině.
3: Naopak ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Pro Moravu a Slezsko meteorologové proto až do odvolání prodloužili varování před šířením požárů. Policie vyšetřuje případ opilého strojvedoucího. Podle policistů řídil osobní vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se skoro 3 promile alkoholu. Na jeho chování upozornili policii svědci. Podle nich strojvedoucí neotvíral dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Ve vlaku jelo zhruba 40 lidí. Nikomu se nic nestalo. Strojvedoucímu hrozí až 5 let ve vězení, říká policejní mluvčí Miluše Zajícová.
21: Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, za který je možné dle trestního zákoníku uložit zákaz činnosti, případně trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let.
3: Jak to vypadá na silnicích? Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov jsou 2 nehody na 20. kilometru, osobní auto s kamionem v prostředním pruhu, a na 13. a 5. pak původní nehoda v pravém pruhu, kolona z kilometru 21 je celkově na 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna je pak kolona u Velké Býteše, na kilometru 160 je omezení, zdržení asi 10 minut, a ucpává se stále příjezd do Prahy po D7 ze Slaného, kolona je od letiště až do omezení u odbočky na Horoměřice. Zdržíte se 15 minut. Přejeme klidnou jízdu. Do dnešní půlnoci hrozí na západě a severozápadě Čech silné bouřky. Zítra ráno a dopoledne pak bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer ale bude oblačnosti opět přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví opět i bouřky. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni, na západě Čech kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
4: Posloucháte nás 8 minut po 14. hodině a od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská. Před budovou Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech si připomněli politici, armáda, ale i policisté a zástupci rozhlasu padlé lidi v bojích z května 1945. Dnes od počátku pražského povstání uplynulo 81 let a pietu sledovala také naše reportérka Františka Rohlíčková. Františko, pěkný den.
22: Hezký den. Pěta trvala necelou hodinu, jen se tu položili zástupci poslanecké sněmovny, senátu, vlády i hlavního města. Před budovou sledovali pětu taky desítky lidí, někteří přišli i s transparenty. S proslovem jako první vystoupil generální ředitel rozhlasu René Zavoral, který zmínil, že žijeme v neklidné době, která připomíná dobu předválečnou, a připomínat si podle něj máme tiché, neokázalé vlastenectví. Dále vystoupili političtí zástupci.
4: No a co zmiňovali při svých vystoupeních na pietě právě tito politici?
22: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, taky místopředseda senátu Jiří Drahoš za STAN připomínali hrdinné oběti pražského povstání. Slovenský velvyslanec Martin Muránsky řekl, že nemáme opakovat historické chyby. Policejní prezident Martin Vodrášek, který vystoupil jako poslední, vzpomenul na první 20 policistů, kteří sem tehdy k budově dorazili jako vůbec první. Velel jim Karel Hladík, byl to právě on, kdo do budovy vešel v čele. Podle Vondráška to znamenalo ale něco většího. Udělat první krok do neznámého. Vstoupil do budovy obklíčené nacisty, a to svědomím, že už se nemusí vrátit.
4: Františko, pojďme ještě připomenout aspoň krátce události z 5. května 1945.
22: Pražské povstání začalo brzy ráno, poté co moderátor Českého rozhlasu Zdeněk Mančal ohlásil čas, ale na půl česky.
23: Je 6 hodin.
22: Původní nahrávka se nezachovala, ale takto zněl časový údaj při rozhlasové rekonstrukci květnových událostí. V každém případě tato slova spustila spát událostí dalších dnů. Od 7 ráno pak hlasatelé pokračovali ve vysílání v češtině na místo němčiny. No a v 8 hodin už nedovolili německé hlasatelce přečíst zprávy. Pro národ to byl impuls a taky obrovské povzbuzení. Lidé vyšli do ulic a začali strhávat německé symboly a nápisy. Český rozhlas se stal jakýmsi komunikačním pojítkem mezi bojovníky a taky dodával odvahu pokračovat.
8: Kvůli tomu se ale také stal jedním z cílů německých operací, že?
22: Je to přesně tak. Kvůli tomu, že rozhlas byl pro povstalce zdrojem informací, se o budovu tvrdě bojovalo. Popolední začalo v éteru znít dnes už známé volání o pomoc.
0: Přijďte nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy.
1: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
22: Vinohradská budova čelila pozemnímu i vzdušnému útoku a do její obrany se zapojili rozhlasáci, policisté a další povstalci. V bojích o rozhlas padlo 170 lidí, v celém povstání asi 3000 Pražanů.
8: Františko, pražské povstání si připomínají lidé i jinde v Česku, tak pověz, kde se akce konaly nebo případně ještě budou konat?
22: Připomínky jsou v plánu především na konec týdne, tedy ke konci druhé světové války 8. května, které přišlo hned 3 dny po pražském povstání. Na pražském Vítkově je v plánu vojenská přehlídka ve sváteční odpoledne, potom akce na Olšanských hřbitovech u čestného pohřebiště vojáků Rudé armády, taky na Klárově. Mimo hlavní město akce budou organizovat po celý den třeba v Liberci, v Jindřichově Hradci, Rapštejně nad Střelou, v Zámecké zahradě v Manětíně nebo taky ve Znojmě a v Pardubicích.
8: Vysvětluje Františka Rohlíčková, reportérka, která sledovala především dnešní pietu před Českým rozhlasem. Díky za všechny informace a hezké odpoledne. Naslyšenou.
22: Hezký den, naslyšenou.
8: Posloucháte Odpolední plus, je 14 hodin a 12 minut. Teherán popírá úspěšné prolomení blokády Hormuzského průlivu americkými plavidly. Dál trvá na tom, že úžina je zavřená a dokonce rozšířil oblast, která by měla být pod iránskou kontrolou. Několik lodí čekajících v Perském zálivu ohlásilo výbuchy a iránské drony i rakety zasáhly také ropný terminál ve Spojených arabských emirátech. Příměří mezi Teheránem a Washingtonem ale pokračuje, dá-li se to tedy takto říct. Z detaily ve Studiu Plusu už je Ondřej Himr z naší zahraniční redakce. Vítej.
7: Dobrý den.
8: Ondro, podle Teheránu se tedy americkým lodím proplout úžinou nepodařilo?
7: Ano, Teherán to takhle říká. Americké velení včera oznámilo, že Hormuzem propluly 2 raketové torpédoborce a pak úžinou provedly 2 obchodní lodě plující pod americkou vlajkou a přitom potopily několik rychlých člunů iránského námořnictva. Není ale úplně jasné, kdy se to mělo stát a podle Teheránu se to vlastně vůbec nestalo. Nicméně třeba rejdařská firma Maersk dnes oznámila proplutí nejméně jedné obchodní lodi, která se jmenuje Alliance Farfax. Nikde se mi ale nepodařilo tuhletu informaci ověřit, protože online sledovače námořní dopravy tuhle loď stále ukazují v Perském zálivu, ale tady je potřeba říct, že jsou to staré údaje, které jsou nejméně 60 dní. Takže aktuální rozhodně nejsou.
8: No a byl by to úspěch toho projektu na pomoc uvízlým lodím, který vyhlásil americký prezident Donald Trump? Víme také něco víc o tom, jak by vůbec tento projekt měl pokračovat?
7: Byl by to nesporně úspěch. Donald Trump chce v rámci takzvaného projektu Svoboda otevřít Hormuz za pomocí síly. No a pokud se skutečně podařilo tedy provést první 2 obchodní lodě úžinou, tak to je rozhodně zaznamenání hodné a ukazuje to, že iránská kontrola nad Hormuzem není úplně stoprocentní. Na druhou stranu je také zatím nutné říct, že je to jen malá kapka. V Perském zálivu uvízlo na 800 lodí a Hormuzem před tím americkým a izraelským útokem na Irán proplouvaly vyšší desítky lodí každý den, takže 2 lodě jsou, řekněme, slibný začátek, ale je otázka, jestli americké námořnictvo vůbec má kapacity zvládat třeba 10x, 20x nebo vlastně 50x tolik lodí na denní bázi. No a taky je otázka, kolik potom třeba případných úspěšných zásahu iránských raket nebo dronů by bylo potřeba k tomu, aby majitelé lodí zase ztratili odvahu, protože v minulých týdnech k tomu faktickému uzavření téhleté důležité vodní cesty vlastně stačilo jen velmi důrazné iránské varování a několik poškozených lodí a pro majitele lodí a hlavně pro pojišťovny to pak začalo znamenat tak nepřijatelné riziko, že tím Hormuzem stejně nepluli.
8: Takže ty hlášené útoky na obchodní lodě v podstatě mohou být varováním ze strany Teheránu, aby se lodě o prolomení blokády nepokoušely. Tak to se to dá určitě chápat.
7: Je to určitě možné takhle číst. Agentura Reuters za posledních 24 hodin informuje minimálně o 4 explozích a požárech na lodích kotvících v Perském zálivu. K tomu se ovšem Irán nehlásí, to je potřeba říct. K čemu se naopak Teherán hlásí, to jsou útoky na cíle ve Spojených arabských emirátech, a to včetně přístavu Fujairah, který iránská státní televize označila za odpověď na americké vojenské dobrodružství, když budu citovat.
8: Jak to souvisí s tím, že Teherán rozšířil námořní oblast, která je podle něj pod iránskou kontrolou?
7: Velmi úzce, protože nová mapa, kterou Irán vydal a která označuje území, která by měla být pod iránskou kontrolou, ta pokrývá i velké části pobřeží Spojených arabských emirátů, a to právě včetně přístavu Fujairah. Ten je přitom velmi důležitý, protože on leží mimo Perský záliv, toho výběžku, na kterých leží Spojené arabské emiráty, on je na tom východním pobřeží, čili už je vlastně mimo Perský záliv, mimo Hormuzský průliv, a také do tohohle přístavu vede ropovod, kterým vlastně emiráty mohou tedy obcházet tu uzavřenou úžinu a exportovat ropu, i když

0: závěr se zeptám tak úplně laicky, abychom to uzavřeli. Kdo teda teď víc vlastně kontroluje Hormuz? Iránci nebo Američané? Protože před chvilkou skončil briefing šéfa Pentagonu Petea Hexeta a on tam mimo jiné, teda Reuters, zatím přinášeli vlastně jenom headliny, jenom velmi krátké fleše, ale on při tom briefingu prý řekl, že Irán Hormuz nekontroluje.
1: No, Irán rozhodně má dost prostředků k tomu, aby ostřeloval lodě, které se pokusí proplout hormuzským průlivem, a jak už jsem říkal, těm rejdařským společnostem vlastně dotuď stačila jenom pouhá hrozba útokem, no, aby tuhle tu cestu nepodnikali, protože je pojišťovny nepojistí a oni nechtějí riskovat náklad a ty drahé lodě. Takže zatím se dá říct, že Irán skutečně má kontrolu nad Hormuzem, i když se pár lodí nejspíš podařilo proplout.
0: Uzavírá Ondřej Himmer ze zahraniční redakce. Mockrát děkujeme, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Iránský dron včera způsobil požár v petrochemické zóně ve Fudžajře ve Spojených arabských emirátech. 3 lidé utrpěli zranění, uvedli tamní úřady na síti X. Emirátská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zachytila několik střel dronů i balistických raket. Podle agentury AP je to od začátku příměří poprvé, co emirátské úřady oznámily iránský útok na své území. Podle agenturních zpráv byl ovšem útok hlášen i ze sousedního Ománu. Tam zasáhl obytnou budovu a zranil 2 lidi. Teherán však odpovědnost odmítá a mluví o nepodložených obviněních. V následujících minutách budeme mluvit o tom, jak tyto útoky dopadají na běžný život v zemi. Ve vysílání vítám Blanku Solařovou Calibabu, spisovatelku a učitelku angličtiny, která žije v Abu Zabí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Paní Solařová, co se po těch posledních útocích ve vašem okolí změnilo? Mění se nějak váš každodenní život a každodenní život ostatních lidí v Emirátech, nebo zatím jde spíš o nějaké psychologické efekty, řekněme?
2: Tak mě se to dotklo určitě všech škol, protože školy byly zavřené a my teď učíme online výukou, ale jinak... Emiráty samozřejmě zareagovaly rychle a posílili protivzdušnou ochranu. Je vidět spoustu vojenských stíhaček a život běžný funguje jako tak nějak dál.
0: A mění se tedy nějak viditelně, nebo změnila se bezpečnostní opatření a případně komunikace směrem k veřejnosti, ano?
2: Včera to posílili, ano. Včera jsme dostali opět ty alerty z Národního centra pro krizové a havarijní řízení. A i když se teda ty dvě události staly, jeden v Hormuzu a jeden ve Fudžajře, ten alert přišel všem, kdo žijí v Emirátech.
0: Když srovnáme Emiráty třeba s Izraelem, který je na útoky dlouhodobě zvyklý, tak přeci jen pro Emiráty je to nějaká nezvyklá, neobvyklá záležitost, situace. Jakou má veřejnost důvěru v to, že emirátské úřady zajistí její bezpečí? Často se mluví o té silné důvěře k vedení země, proto se na to ptám.
2: Ano, lidé to sledují a vědí, co se děje. Ale nežijeme tady ve strachu, protože všichni věříme vedení Emirátu a že se o nás postarají.
0: Na čem stojí tak silná důvěra, když říkáte všichni věříme? To je zajímavé.
2: No tak je. Oni taky, Emirátníci, udělali velkou kampaň. Samozřejmě místní mají víru a ujištění od státu a ostatní expati Arabové mají víru, islám, a ti největší paniku způsobují prostě západní expati, kteří jako roznáší všelijaké nepodložené zprávy, a to se v takové situaci nemá vůbec dělat a je to zakázané.
0: Aha, tak jak jsou na tom třeba další Češi v Abu Zabí, pokud jste v kontaktu? Jak vlastně sledují tu situaci a v jakém jsou případně napětí, pokud jsou? Vyčkávají nebo uvažují o opuštění země?
2: No, abych pravdu řekla, tak já se nesíkám s českou komunitou tady v Emirátech moc, protože já jsem většinu života prožila v Kanadě, takže já většinou se stýkám s lidmi, s expaty, kteří jsou z anglicky mluvících zemí. Ale podle mě Češi to vnímají úplně stejně jako všichni ostatní expati. Někteří panikaří,

0: kterým to nevadí. Já už jsem na to zvykla. Takže
1: prostě vy nezvažujete odjezd vůbec?
0: V žádném případě ne. Jenom kdyby to byla to jako nezbytně nutné.
1: Vraťme se ještě k tomu každodennímu chodu společnosti. Jak se konkrétně promítá ta bezpečnostní situace do vaší práce, do vlastně běžného fungování školy?
0: Tak pokud je jenom 1% nebezpečí, ohrožení, tak okamžitě školy zavřou a my přecházíme na online výuku. A protože už jsme to dělali před měsícem, kdy než uzavřeli příměří, tak už vlastně ty děti jsou na to zvyklé a to jsou vlastně opatření pro školy. A když jsme ve škole, v té budově, tak tam jsou jako safe zóny, které jsou, nemají žádná okna, je tam sedí děti u zdi, když je nějaký poplach, ale my jsme neměli vůbec žádný poplach během příměří. No a jinak na ulici, jak už jsem říkala, je to vidět tak, že vidíte spoustu těch vojenských stíhaček, i na ulici je víc policie a opravdu to berou vážně.
1: Mluví se o tom, aspoň tedy i ve světových agenturách a médiích, že obraz Dubaje, co by bezpečného finančního centra pro nejbohatší lidi, dostává vážnou trhlinu. Zaznamenáváte to ve svém okolí, že by bohaté firmy nebo i konkrétní lidé začali uvažovat o přesunu nebo se už přesouvali jinam?
0: A konkrétně myslíte trh s nemovitostmi nebo vůbec celkově?
1: Asi si myslím nějakou nejbohatší vrstvu investorů a podnikatelů, kteří si z Dubaje udělali své prostě sídlo na Blízkém východě, tak že se třeba přesouvají jinam, možná do Evropy. Registrujete tyto informace i jaksi přímo v reálu, nebo ne?
0: No, ani ne. A pokud něco takového jsem slyšela, tak jenom to, že se dočasně přesunuli, ale sídlo si tam nechávají. Takže já vám můžu říct o těch nemovitostech. V Dubaji ceny klesly, v Abu Dhabi se stabilizují a v Ras Al Khaimah naopak stoupají. Takže tohle jsem teď
1: psala. Efekt. Tak tolik Blanka Solařová, celý baba, spisovatelka a učitelka angličtiny, která žije v Abu Zabí. Moc děkujeme, že jste se s námi podělila o své pozorování a díky za váš čas. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: 14 hodin a téměř 25 minut přecházíme ke zprávám z ekonomiky. Evropská unie se podle komisaře pro energetiku Dana Jorgensena připravuje i na situaci, kdy nastanou problémy se zabezpečením dodávek energií. Může se to stát zejména u leteckého paliva. Zatím se tak ale neděje, uvedl komisař v Bruselu po dnešním jednání s moldavským ministrem energetiky. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes jako vyhrožování destabilizací odsoudil vyjádření amerického prezidenta Trumpa o záměru zavést cla na dovoz aut z Evropské unie. Pokud se tyto hrozby naplní, Unie bude muset spustit své nástroje proti nátlaku, uvedl Macron podle agentury AFP. Reuters zase cituje, že podle Macrona Francie podporuje svobodný a férový obchod a na stole jsou všechny možnosti, jak by Unie mohla reagovat. A Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal posuzovat převzetí českých aerolinií i s leteckou společností Smartwings, tureckými nízkonákladovými aerolíniemi Pegasus Airlines. Ty kupují ČSA za 154 miliony eur, tedy v přepočtu za asi 3¾ miliardy korun. Perspektivní obor, na který by ale své děti přihlásila pouze zhruba desetina rodičů. To je hlavní závěr březnového průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ve kterém odpovídalo 500 rodičů. Ti se nejvíc obávají náročných pracovních podmínek nebo fyzické náročnosti. Svaz však upozorňuje, že do 5 let by v oboru mohlo chybět přes 70 tisíc pracovníků. A to i přesto, že počty studentů stavebních oborů teď mírně rostou.
2: Zhruba před nějakými 2 lety jsme měli při přijímacím řízení přibližně 1000 přihlášek, maturitní i učební obory. V letošním přijímacím řízení, které právě v běhu, jsme dostali asi 1400.
3: Říká ředitel střední odborné školy Jarov v Praze Miroslav Janeček. Podle něj většina absolventů rovnou pokračuje do zaměstnání. Přibývá ale i studentů stavebních oborů na vysokých školách. Potvrzuje to třeba bývalý děkan a současný poradce děkana fakulty stavební VUT v Brně Rostislav Drochytka.
4: Nám se přihlásilo o 5% víc jak loni. Ti mladí se přihlásí třeba na 3-4 školy a záleží potom, kam se dostanou, kam se zapíší a tak dál. Takže ten nárůst skutečně reprezentuje tu demografickou křivku, čili víceméně není to nic většího.
3: Dlouhodobě ale studentů vysokoškolských technických oborů ubývá. Podle dat Svazu podnikatelů ve stavebnictví od roku 2021 o téměř 27%. Březnový průzkum svazu sice ukázal, že stavebnictví nepatří mezi preferované obory českých rodičů, zároveň ale většina z nich chce, aby se jejich děti po vystudování uplatnili a měli dobré výdělky, říká spoluautor výzkumu z agentury AG Geronimo Pavel Buršík.
5: Když se těch rodičů na první dobrou zeptáme, jaký je nejperspektivnější obor, tak si vzpomenou na prostě 5 dalších oborů. Když jim vlastně připomene, že stavebnictví je konkrétní, že jsou tam nabídky praxe, že jsou tam nadprůměrné výdělky, tak si řeknou, aha, ono to vlastně splňuje moje požadavky. Takže vlastně ten problém je v tom, že to stavebnictví nedostatečně komunikuje.
3: Firmy se snaží se stavebními školami spolupracovat a nabízet už třeba praxe při studiu. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza ale přiznává, že počty absolventů českých škol požadavkům firm nestačí.
6: Je to segmentovaný vlastně jak do učňovských oborů, tak střední technické obory, tak vysokoškolské. A v zásadě se dá říct, že se jedná každý rok o nedostatek 2000 lidí v každém tom segmentu.
3: Stavební firmy podle Nouzy proto hledají i pracovníky v zahraničí, aktuálně třeba na Filipínách. Na propagaci stavebnictví a dalších technických oborů se chce víc zaměřit i vláda. Na ministerstvu průmyslu vznikl post zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání, který zastává Tomáš Hamberger. Podle něj by se měla v příštích letech například obnovit technická výuka už na základních školách.
7: To není návrat těch polytechnických nebo technických dílen. Představme si prostě ty moderní vlivy, které do toho přicházejí, ať už jsou to moderní technologie typu 3D tiskáren, laserových technologií, robotických technologií, tak ale nesmíme opomíjet pořád stále důležitou rukodělnou činnost. Takže bude to takové jakoby spojení.
3: Pomoci by podle Hambergera měla taky takzvaná mistrovská zkouška, kterou by mohli získat třeba stavební pokrývači, klempíři nebo truhláři. Hlásit by se k ní mohli absolventi s výučním listem, maturitou nebo i vysokoškolským vzděláním, kteří mají aspoň 3 roky praxe v oboru. Podle Hambergera to vláda prosadí ještě letos. Vít Andrle, Český rozhlas.
8: Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zemana. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz.
1: Je 14:30 a další čerstvé zprávy má pro vás Monika Vrchotová.
8: Český rozhlas Plus.
9: Pěkné odpoledne. Ukrajina chce letos získat prostřednictvím privatizace státního majetku v přepočtu přes 6 miliard korun. Uvedla to ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková na síti Telegram. Kyjev tak chce podpořit svůj rozpočet a financovat obnovu země. Ukrajina se už přes 4 roky brání ruské agresi. Je přitom silně závislá na finanční pomoci západních partnerů. Státy Evropské unie koncem minulého měsíce schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard. Eur, to je více než 2 biliony korun. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posuzuje prodej letecké společnosti Smartwings, informoval o tom na svém webu. Českého dopravce by měla asi za 3,75 miliardy korun převzít turecká společnost Pegasus Airlines. Prodej začal loni v prosinci a zahrnuje i dceřiné společnosti Smartwings, včetně českých aerolinií. Rumunský parlament vyslovil nedůvěru vládě premiéra Iliho Boložana. Před 2 týdny se v zemi rozpadla vládní koalice. Poté, co ji opustila sociálně demokratická strana, nesouhlasila s reformami zaměřenými hlavně na snížení rozpočtového schodku. Výdaje v Rumunsku převyšují příjmy nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Premiér Boložan po odchodu sociální demokracie z vlády řekl, že se pokusí sestavit menšinový kabinet. Agentury Reuters a AFP napsali, že zemi čekají složitá jednání. Správci Krkonošského národního parku vyzývají turisty, aby hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varují také před používáním otevřeného ohně v přírodě, včetně zapalování svíček u pomníků. Informace o možných požárech můžou lidé volat přímo hasičům na linku 150, na linku integrovaného záchranného systému 112, případně na pohotovostní telefonní číslo správy parku. Při výbuchu v továrně na pyrotechniku na jihu Číny zemřelo nejméně 26 lidí, přes 60 dalších je zraněných. Příčina exploze zatím není jasná. Úřady na místo vyslali přes 1500 hasičů, záchranářů a policistů. Čínský prezident Xi Jinping vyzval úřady, aby událost důsledně vyšetřili. Nařídil taky větší kontroly v klíčových průmyslových odvětvích. Všechny společnosti vyrábějící ohňostroje a petardy v oblasti musely pozastavit výrobu kvůli inspekcím. Správa železnic vybrala zhotovitele stavby, který provede rekonstrukci vlakového nádraží v Táboře. Společnost Ohlažes podala nejnižší nabídku za více než 164 milionů korun. Rekonstrukce začne v červnu, doplňuje mluvčí správy železnic Nela Ebr-Fríbová.
10: Původní nádraží doplní dva nové přízemní objekty. Jeden bude sloužit jako hlavní vstup, druhý pak zajistí přímý přístup do podchodu. Historické části z 19. století pak projdou kompletní obnovou. Součástí rekonstrukce je také nový výtah, který povede na první nástupiště.
9: Pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna je kolona u Velké Býteše. Na kilometru 160 je omezení dopravého pruhu. Kolona z kilometru 154 je asi na 20 minut. Ucpává se příjezd do Prahy po D7 ze Slaného. Kolona je od letiště až do omezení u odbočky na Horoměřice. Zdržíte se 15 minut. Na D7 jsou komplikace i na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova. U odbočky na Horoměřice je nehoda a kolona od Evropské je na 15 minut. Dobře, dojeďte. V noci se v Čechách čekají přeháňky nebo bouřky, na východě se objeví jen výjimečně, zítra bude zpočátku slunečno, během odpoledne budou s přibývající oblačností přeháňky četnější, lokálně se objeví i bouřky a bude 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy a teď už repríza dnešního Pro a proti.
11: Stovky lidí protestovali proti blížícímu se sjezdu sudetských Němců v Brně. Přidal se k nim i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Zastupitelé za jeho hnutí SPD ale neuspěli s návrhem, aby se Jihomoravský kraj od sjezdu distancoval. Naopak brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS akci podpořila. Sudetoněmecké krajanské sdružení do Brna pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno, který dlouhodobě usiluje o česko-německé smíření. Přispívá akce k vzájemnému porozumění nebo otevírá staré rány?
12: Pro a proti Lukáše Matošky.
11: Našimi dnešními hosty po linkách jsou bývalý vicepremiér a bývalý předseda KDU ČSL Pavel Bělobrádek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: A bývalý hejtman Jihomoravského kraje a bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek. Dobrý den i vám.
14: Hezký den všem z Brna.
11: A začněme od vás. Proč vám vadí ten chystaný sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně? Na úvod stručně, prosím.
14: Tak já jsem se neúčastnil žádných demonstrací, které na tohle téma probíhaly v Brně, ale musím říct, že pro mě takovou pomyslnou poslední kapkou k tomu, že jsem se vymezil a vymezil jsem se veřejně proti konání toho sudetoněmeckého sjezdu v Brně, byl průběh krajského zastupitelstva minulý týden a argumentace, která tam padala. Když to řeknu velmi stručně, tak očekával jsem nějaké neutrální zhodnocení té situace, postoj Jihomoravského kraje a místo toho jsem slyšel v podstatě ódu na sudetoněmecký landsmanšaft. Slyšel jsem v podstatě to, že je dobře, že tady sudetští Němci v Brně budou na tom sjezdu a ty věcné námitky těch, kteří mají jiný názor na to konání, tak byly prostě smeteny se stolu, byly smeteny většinou. Za mě ten sudetoněmecký sjezd tady v České republice je politické gesto, já to nevnímám jako nějakou kulturní akci, ale to politické gesto finančně podpořené bavorskou zemskou vládou. Pokud to posluchači neví, tak Bavorsko dává 850 tisíc euro na organizování tady téhleté akce v Brně.
13: Prosil jsem o stručnost, pane Hašku.
14: Účastnice má jak bavorský zemský premiér, tak spolkový ministr vnitra. A právě účast politických představitelů tady u nás z toho dělá prostě politické téma par excellence. Za tak. Mě je to neúcta k historii, tak. Za mě je to něco, co se má pokoušet nebo pokusí se to vlastně začít relativizovat tu historii, která u nás byla,
13: pane
14: tu
13: smutnou Hašku, historii na úvod války úplně a stačí. Nezlobte se, prosil jsem vás o stručnost a o tu na úvod poprosím i vás, pane Bělobrátku, obracím se tedy na vás. Co byste potom, co jste teď slyšel, řekl na obhajobu sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně?
15: Tak na obhajobu asi nic, já si myslím, že to mě úplně nepřísluší. Já jsem v Bavorsku několikrát byl, myslím si, že to je velice pěkná akce, kde se setkávají demokraté a lidé, kteří si uvědomují z té sudetské strany svůj podíl viny a také ho několikrát jasně řekli. Je potřeba říct, že neexistuje jediný Landsmannschaft, ono jich je několik. A do Brna byl pozván ten, který je nerevanšistický, demokratický, proevropský. To znamená například lidé z Witikobundu, což jsou vyloženě lidé, řekl bych, až extrémističtí revanšisté, ti ani na té sjezdy v Bavorsku nesmějí. To znamená, je potřeba rozlišovat, které landsmanšafty se toho účastní.
13: Pane Hašku, ještě to nezaznělo, ale vy jste autorem otevřeného dopisu mluvčímu Sudetoněmeckého krajanského sdružení panu Posltovi a v něm píšete, že trváte na historických faktech. Po tom, co jste teď slyšel, po té připomínce, že toto sdružení má proevropské postoje, která historická fakta podle vás zpochybňuje?
14: Víte, to má ale zase hlubší kontext. Samozřejmě nevím, abyste mě neřekl ve třetí větě zase, že už mám být stručný.
13: Tak o to jsem vás prosil na úvod.
14: V podstatě budu reagovat na Pavla Bělobrátka. Já samozřejmě respektuji jeho osobní postoj, respektuji postoj každého. I já jsem demokrat, ale já jsem vyjádřil ten názor jako bývalý hejtman, nyní už jako občan politicky neaktivní ve smyslu nějakých aktivních účastí v politice a kandidatur. A skutečně to opřu historické důvody. Za prvé, už ten samotný pojem Sudety a sudetští Němci je pojem, který vzniknul až na konci 19. začátku 20. století a je spojený s německým nacionalismem. Já nerozlišuji hodné a zlé sudetoněmecké landsmanšafty. Já vnímám historickou realitu a ta je taková, že sudetští Němci byli součástí Československé republiky, po jejím vzniku v roce 1918 obývali pohraniční území a z hlediska dějepisu, ať jsme tedy struční a není to dlouhá přednáška.
13: Pane Hašku, nezlobte se, že vám do toho vstupuju. Prosím, ale pokud byste se dostal k té mojí otázce, já jsem se ptal, která historická fakta podle vašeho názoru dnešní sudetoněmecké krajanské
14: sdružení
13: spochybňuje?
14: Já jsem se vám právě chystal říct. Takže zaprvé byli to sudetští Němci, kteří prostřednictvím tehdejší sudetoněmecké strany se aktivně zúčastnili de facto demontáže Československé republiky, té první republiky Tomáše Masaryka. Byli to sudetští Němci, kteří masově podpořili v roce 1935 a 1938 ve volbách Henleina a spol. A v podstatě následně v roce 1938 už se řada z nich dopustila i vlastizrady. Já vám řeknu konkrétně čím.
13: Pane Hašku, a tato začalo to tím. Združení zpochybňuje podle vás?
14: Podívejte, za mě je nemístné, že se toto politické seskupení, a ono je politické, bez ohledu na to, jak měnilo svoje stanovy, tak má nyní scházet tady v Brně, vůbec v České republice. Já jsem chápal, že se schází v Německu, že se schází v Mnichově, já jsem chápal, že tam někteří čeští politici směřovali, včetně třeba Pavla Bělobrátka, nicméně nebylo to moje gusto a nyní já jsem proti tomu, aby se tady vlastně konala akce na pozvání soukromého spolku.
13: Pane Hašku, oni nemají ani pozvání města, ani pozvání kraje. Promiňte, opakuju po třetí tu otázku, která historická fakta podle vás sudetoněmecké krajanské sdružení zpochybňuje? Tak, protože to je to, o čem vy hovoříte v tom vašem otevřeném dopisu. A prosím, jestli byste odpověděl jasně na tu moje otázku.
14: Já vám odpovím jasně. Tak něco byla příčina a něco následek. Kdybyste mě nechal doříct, co se dělo v roce 1938 před Mnichovem, že tady došlo v podstatě k otevřenému puči proti republice a to hrálo nějakou roli, až válka skončila a mimo jiné byly vydány takzvané Benešovy dekrety prezidenta republiky a mimo jiné tehdy potom postupinská Evropská konference schválila v článku 13 odsun Němců tady od nás. To je něco, co sudetoněmeckému landsmanšaftu neustále vadí. Vadí jim odsun. To je něco, o čem dříve hovořili ve svých programových dokumentech, možná už to zmírnili. To jsou Benešovy dekrety.
13: Ano.
14: A toto mě vadí. To jsou věci, kde primárně si myslím, že vše bylo uzavřeno česko-německou deklarací z roku 1997, kterou tehdy uzavřeli Václav Klaus jako premiér a společně s ním tedy německý premiér.
13: Německý kancléř, ano.
14: Německý kancléř Helmut Kohl, tak.
13: Tak.
14: Schválila to poslanecká sněmovna a tam jsme řekli, že v podstatě ty věci jsou nějak uzavřené.
13: A to podle vás stačí? Prosím, dovolte, protože toto je pořad pro dva hlasy z té vaší strany, aby na to, co jste teď řekl, jsem nechal zareagovat pana Bělobrádka. Pane Bělobrádku, uznal byste, že to sudeto německé krajanské sdružení může vyvolávat v některých lidech v Česku nelibost právě proto, jak se v minulosti stavělo odmítavě vůči Benešovým dekretům?
15: Samozřejmě, protože ti lidé neuznávají to, že tam za těch 80 let došlo poměrně významnému posunu. Já vám odpovím za Michala Haška. Tento spolek nespochybňuje nic z historické minulosti. Nic nerelativizuje, jasně přiznává vinu, spoluvinu, účast, omlouvá se a podobně. To znamená, ti lidé, jak jste se ptal, kteří proti tomu protestují, tak buď jsou špatně informováni, nebo to dělají na schvál. A dělají to na schvál proto, že vyvolávají strach z něčeho, co neexistuje.
13: A pane Bělobrádku, promiňte, a nemůže těmto lidem, o kterých teď hovoříte, ke kterým patří právě pan Michal Hašek, vadit ta minulost sudeto německého krajanského sdružení, minulost, ve které se distancovalo vůči Benešovým dekretům a zpochybňovalo částečně i to poválečné uspořádání?
15: To jistě může a může části naší populace vadit, že Švédové chodí na Pražský hrad, který před několika stylety vyrabovali, že chodí po Karlově mostě, kde Švédi bojovali. Samozřejmě, že může, ale je potřeba si uvědomit, že spousta těchto lidí má prostě jenom špatné svědomí. A týká se to třeba komunistů. Když jsme u té historie, tak třeba komunisté na svém meziválečném sjezdu prostřednictvím soudruha Kopeckého říkala, že němečtí soudruzi klidně ať žijí v Německu, že je úplně jedno, kde němečtí dělníci budou v které zemi, protože je to úplně jedno, protože jejich společným nepřítelem je buržoázie. Stejně tak prezident Beneš ještě před válkou se dopustil z dnešního pohledu jednoznačné vlastizrady, když sám nabídl část toho území inkriminovaného Němcům výměnou za mír. A na to se zapomíná. A potom se Beneš snažil vyvinit. Komunisté, jak říká Adam Michnik, poslední fáze komunismu je nacionalismus.
13: Dobře.
15: To znamená, je jasné, že se žádná historie nespochybňuje. Vina byla uznána a naopak i v Německu, i teď, tam je to politická akce a jezdí tam sociální demokraté, i kolegové Michala Haška, bývalý ze sociální demokracie, tam jezdí dlouhé roky. Tak. Zelení,
13: prosím, nechme zase zareagovat pana Haška.
15: Ne, počkejte,
13: ať je to fér.
15: Ale zase nechte mě, ne to právě, aby to bylo fér. Tak poslední
13: no, víte, já dnes musím přerušovat vás oba, vy máte poměrně dlouhé monology, prosím tedy dokončete myšlenku stručně.
15: Ne, já jsem žádný monolog neměl. To teda ne, já jsem žádný monolog neměl, tak buďte fér. I poslední věta. Naopak, AfD, němečtí extremisté, kteří tlačí na bavorskou vládu, aby právě začali pochybňovat Benešovy dekrety, ti na tyto sjezdy nesmějí, stejně jako Witikobund. To znamená, to nejsou žádní extrémisté, kteří jedou do Prahy, jsou to nebo do Brna, jsou to naopak lidé demokratičtí, uznávající vinu a nejsou to revizionisté.
13: Pane Hašku, dvě jasné otázky na vás. Jste si vědom toho prohlášení sudeto německého krajanského sdružení už z roku 2015, ve kterém se jasně hlásí ke spoluodpovědnosti za perzekuci a vraždění Čechů během protektorátu a potom? Jste si vědom toho, že toto sdružení ze svých stanov už tehdy před 10 lety vyškrtlo zmínku, že usiluje o vrácení majetku na českém území?
14: Jsem a je mi to málo. Ten problém nezačal až vznikem protektorátu. Jak se chovali sudetští Němci, jak se chovali členové Sudeten Deutsche Partei, jak se chovali členové ozbrojených složek tady této strany v roce 1938. Otevřený puč proti republice. Vláda musela vyhlásit výjimečný stav, tehdy byly vydány dokonce zatýkače na Heinleina a spol. A nakonec to vedlo k Mnichovské dohodě a dál si tu historii všichni pamatujeme. Já navážu krátce na
13: Pavla Bělobrádka. Ale promiňte, nehlásí se dnes sudetští Němci toto jejich sdružení i k odpovědnosti za toto?
14: S dovolením dopovím. Když Pavel říká, že jsou politici, kteří jezdí do Bavorska, no Pavle, já také. A jako hejtman jsem byl ten, kdo zahájil spolupráci s bavorskými středními Franky. A jezdil jsem tam ve společných delegacích s tehdejším svým koaličním partnerem, se zástupci Lidové strany. A jezdili jsme tam, aby jsme řešili budoucnost. Nikoliv minulost. Čili já nejsem člověk nějak předpojatý k Německu nebo k Bavorsku nebo k nějakému dialogu o budoucnosti, ale prostě vadí mě to, že sudetoněmecký Landsmannschaft pro mě stále představuje bezohledu na slohová cvičení ve stanovách. Viděl jsem také nějaké jejich české materiály, ve kterých se stále relativizuje dopad Benešových dekretů, když ne právně, tak morálně. Relativizuje se dopad na různé věci. A loni viděl jsem video, kde na takzvané pouti smíření hovořil člověk z Rakouska, nikoliv tedy z Bavorska. A ten hovořil o tom, že ze zabaveného majetku bývalých Němců tady v Československu ještě 70% je ve vlastnictví státu a že je potřeba se zaměřit tady na tuto věc. Takže já to stále vidím prostě jako nepřijatelné. Pokud by to byla věc dohody mezi vládami, prosím, ale aby jsem soukromý spolek pozval tak výsostně politickou věc, jako je sněm sudetoněmeckého Landsmannschaftu, notabene ještě do Brna, to je prostě silná káva. A já jsem na to vyjádřil svůj občanský postoj. Tak, respektuji, že Pavel Bělobrádek má jiný.
13: Pane Bělobrádku, neznepokojují vás některé ty projevy, na které teď narazil pan Hašek?
15: No, pan Hašek právě se usvědčil sám z toho, že motá dvě věci. Právě do rakouského Landsmannschaftu byli vytlačeni ti extremisté. Ti z toho bavorského spolku odešli. A znovu říkám, my několik spolků, tady je pořád Landsmannschaft, tak kdyby to byla jedna parta, není. Stejně tak, jako sudečtí Němci nebyli jedna parta. Mezi sudeckými Němci byly 10 000 a 100 000 sociálních demokratů a křesťanských demokratů. A část těchto sociálních demokratů například, když Michal Hašek byl, je bývalý sociální demokrat, se naschvál, nechalo, aniž mi se nechali na schvál odsunout právě třeba i do Bavorska. A ti tam jezdí také. Tam jezdí i antifašisté. Jezdí na tyto spolky Židé, oběti. Paní Knoblochová, šéfka Židů, dostala i cenu. To znamená, tam skutečně nejezdí žádní takovýto lidé. A naopak, pokud někdo říká tyto extremistické věci, tak je rozhodně neříká na sjezdu krajinského sdružení, kam jezdí Bernd Posselt a který bude v Brně, ti tam právě tak nejsou vítáni.
13: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají bývalý vicepremiér a bývalý předseda Lidovců Pavel Bělobrádek a bývalý hejtman Jihomoravského kraje a bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek.
12: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Tématem toho festivalu Meeting Brno, kam právě představitelé sudetoněmeckého krajanského sdružení byli letos v květnu pozváni, je smíření. Právě smířením organizátoři festivalu odůvodňují tu svoji pozvánku. Nemůže skutečně ta jejich účast v Brně přispět k určitému smíření, pane Hašku?
14: Ale ke smíření už pro Boha dávno došlo. Já nevím, proč si soukromý spolek osobuje to, že on bude tady nositelem smířování mezi Českou republikou a Německem, mezi Čechy a Němci. Já si myslím, že právě tohle to je ten sporný moment. Je to spolek, který je navíc financovaný z veřejných financí a udělal takového náhradního pozývatele, protože sudetoněmecký sněm sem nepozval ani město Brno a jeho vedení, ani Jihomoravský kraj a jeho vedení a ani vláda České republiky, ale udělal to tento soukromý spolek a s ním skupina asi 36 občanů, kteří podepsali prostě výzvu, ať sudeční Němci přijedou do Brna. Za mě jako soukromá iniciativa beru na vědomí, ale neberu ji jako legitimní. Když se mě ptáte, jestli ti lidé mohou přispět ke smíření, no pokud někdo přijede a například by začal tím, že se půjde poklonit obětem nacistické persekuce v Kounicových kolejích, tak bych to bral. A víte, který den toho sněmu je v plánu návštěva těch Kounicových kolejí?
13: To nám řekněte, ale pokud vím, tak představitelé sudeckých Němců uctí oběti nacistických persekucí.
14: No říkám, ten poslední. Já myslím, že to je docela vypovídající o tom, jak je sestaven program tady tohoto sněmu.
13: Tedy důvod ke směřování podle vás není potřeba, pane Bělobrádku, z vašeho pohledu je ještě tolik potřeba mluvit o smíření 81 let od konce války za situace, kdy si asi můžeme dovolit konstatovat, že česko-německé vztahy jsou dobré?
15: Tak vzhledem, že to řešíte ve veřejnoprávním rozhlase, tak asi pořád ještě tam jsou mezery, a když vidíme, že vznikají fámy, fake news, lži o té realitě, tak naopak myslím, že to je možnost tomu, aby zazněla realita, aby zazněla fakta. Je potřeba nic nezamlčovat a myslím, že je potřeba nic nezamlčovat z obou stran. Samozřejmě i kdo byl viník a tak dále, jasné, ale všechno má svoji příčinu a následek. A jako jsem hovořil, i ta nová fakta, například o roli prezidenta Beneše, o tom, jak se choval vlastně na konci první republiky. To jsou věci, které se historicky teď ukazují a jsou mezi veřejností málo známy. Samozřejmě, že k usmíření dochází, ono něco samozřejmě zahojí čas, ale důležitá jsou skutečně realita a fakta. Třeba to, já si osobně tedy myslím, že jestli se položí květiny před nebo po, jestli to je o den dřív nebo o den déle, tak že to už je jenom opravdu jenom marginální záležitost. A jenom taková malý detail. Já, když jsem byl ještě student, 6 let jsem studoval v Brně, tak jsem sám osobně pořádal jako student pochod vlastně od bývalého koncentračního tábora, který je v Brně potom na Kaunicové koleje. Mnozí kolegové si to pamatují. To znamená, já myslím, že to není žádné zapomínání nebo relativizování minulosti. To je všechno úplně jasné. Na druhou stranu je potřeba si také říct, že ne všichni sudetští Němci byli nacisté. Ne všichni sudetští Němci se na něčem podíleli. A také je potřeba říct, že to, jak to proběhlo po válce, bylo dáno samozřejmě na základě nějakého rozhodnutí, ale že také probíhala divoká fáze odsunu. A ta přes to, že prezident Beneš vydal dekret, který tyto zvěrstva zpětně legalizoval, tak nic nemění na těch faktech. Poslední věc, já myslím, že k demokracii patří spolkový život. Takže pokud si spolky mezi sebou něco dělají, tak je otázka, jestli to mají řešit politici. Pokud to je otázka skutečně toho, že si jeden spolek pozve druhý spolek, tak je to v pořádku.
16: Tak to podle vás
15: jako
16: nevadí.
15: Stejně jako se tady objevili třeba noční vlci.
16: Pane Hašku, uznáváte, že je potřeba připomínat i to bezpráví, ke kterému došlo během divokého odsunu?
14: Určitě. A když by si přečetl třeba Pavel Bělobrádek nebo kdokoliv jiný, třeba moje statusy na toto téma na mém soukromém facebookovém profilu, tak já tam jasně píšu o tom, že je potřeba říct, že takové věci, jako se děli třeba v Postoloprtech nebo na Švédských Šancích u Přerova a na jiných místech, že jsou to prostě černé kaňky na naší historii,
16: nebo
14: že
16: během,
14: to je něco.
16: Během pochodu smrti z Brna?
14: A já odmítám, prosím vás, ten název. Pochod smrti byl ustálený terminus technicus pro pochody z nacistických koncentračních táborů na konci války, kdy byly evakuovány 10 000 vězňů a cílem těch pochodů smrti bylo co nejvíce jich po té cestě jaksi zlikvidovat ze strany nacistů. To, že se teď tomu odsunu Němců z Brna začalo říkat pochod smrti a evokuje, jako by to bylo něco takového, jako ten odsun z těch nacistických koncentračních táborů, já teda odmítám. A jestli Pavel Bělobrádek říká, že je potřeba se zpětně dívat třeba na historickou roli Edvarda Beneše, já nevím, Pavle, jestli si tehdy hlasoval, já ano, jako poslanec pro zákon, že Edvard Beneš se zasloužil o stát. A hlásím se k tomu a byl jsem u toho, když se Edvardu Benešovi například vstyčovala socha před dnešní právnickou fakultou v Brně, někdejším sídlem gestapa za protektorátu. Tak úplně stejně si myslím, že je potřeba se věnovat tomu, co se dělo těsně po Mnichovu. Desítky tisíc Čechů, kteří byli vyhnáni ze svých domovů, byli vyhnáni z pohraničí. Předtím, když byly jaksi útoky Freikorpsu na české četníky, vojáky, pošťáky, civilní lidi, tam byly oběti, prostě vraždilo se. Bylo to samozřejmě obrovské neštěstí a já bych řekl, že prostě jestli se chceme vrátit k té historii, taky ale řešme komplexně. Řekněme si, co byla příčina, co následek. Tím neomlouvám žádné poválečné excesy a ještě jedna drobnost. Prezident Beneš nevydal žádný dekret o tom, že jak si někoho omilostnil. Pavel má zřejmě na mysli zákon československého parlamentu, čili nikoliv dekret prezidenta Beneše, a ten v roce 46 potom některé činy, které byly těsně po osvobození, takzvaně amnestoval. Čili předpokládám, tak. Pavle, že si hovořil tady o tomto amnestijním zákoně.
16: V návaznosti na to, co zaznělo, otázka na vás, pane Bělobrádku. Je to možné stavět vedle sebe to, čeho se během protektorátu dopustili Němci, s tím, čeho se potom po konci války Češi dopustili na sudetských Němcích?
15: No, myslím, že to poměřovat nemá, ale že se nemá nic zamlčovat a má se o všem hovořit. Také se nemá nic komolit, že část Čechů byla vyhnána, je jistě pravda, část odešla sama z vlastního rozhodnutí, část tam zůstala a dokonce ani nemusela přijmout říšské občanství. Také je potřeba se podívat, jak československá vláda se chovala od počátku k menšinám, třeba k polské menšině, k Prajzákům i k sudeckým Němcům. Je potřeba se podívat, jak se chovala k Němcům po válce. Je potřeba se také hovořit o tom, doporučuji, teď vyjde v novém vydání kniha o těch sudeckých Němcích, kteří mohli zůstat, buď museli, protože byli důležití pro průmysl, anebo protože to nebyli nacisté, tak jak se k ním chovala československá vláda. Že se dokonce Němci a Češi nesměli nějakou dobu ženit mezi sebou. A takové věci. Takže určitě já nechci to dávat do protikladu, kdo víc, kdo míň. Myslím si, že důležité je hovořit o všem, co se stalo, nic nezamlčovat.
13: A něco se zamlčuje podle vás? To, co jste teď zmínil, o tom se z vašeho pohledu dostatečně nehovoří v českém veřejném prostoru?
15: Ano, já myslím, že jsou fakta, která prostě jsou stále komolená, něco je zdůrazňováno a o něčem se taktně mlčí. Mistři světa na tohle byli právě komunisté, kteří vlastně potřebovali jak vnitřního, tak vnějšího nepřítele a ta jejich hra se sudeckými Němci byla dlouhodobě hrána a teď ji převzali další extremisté. A není se čeho divit, protože když máte nějakého nepřítele, který v podstatě neexistuje, tak ho vždycky slavně porazíte. A tom se potom můžeme vidět, že těch politiků, kteří na tom strachu, který v podstatě nedává žádný smysl, tak staví svoji politickou roli.
13: A u toho skončíme. Našimi hosty byli bývalý vicepremiér a bývalý předseda KDU ČSL Pavel Bělobrádek a bývalý hejtman Jihomoravského kraje a bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek. Pánové, oběma vám děkuju.
15: Na shledanou.
14: Děkuji a přeji hezký den všem posluchačům.
13: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
17: Odkud pochází výraz trolling?
12: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
17: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
12: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
1: Je 15 hodin. Odpoledním plusem provází a pěkný den přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská.
12: Český rozhlas Plus.
1: Bude na Ukrajině platit příměří. Válčící strany se nemohou shodnout. Ukrajina chce klid zbraní od půlnoci, Moskva až od pátku kvůli oslavám konce druhé světové války. Hasiči předpokládají, že požár v Českém Švýcarsku by mohli zlikvidovat do konce týdne. Místo dnes navštívil i ministr životního prostředí. Nabídneme aktuální informace. V Jerevanu se koná historicky první summit mezi Evropskou unií a Arménií, která se v posledních letech snaží uvolňovat své vazby na Rusko a naopak se přiblížit Evropě. A představenstvo oblastní nemocnice Příbram odvolalo dosavadního předsedu Holobradu. Policie ho stíhá kvůli podezření na dotační podvod a manipulaci veřejných zakázek. Právě tato témata rozebereme v další půl hodině, ale až po zprávách Moniky Vrchotové.
9: Pěkné odpoledne. Ukrajina a Rusko chtějí v souvislosti s oslavami konce druhé světové války krátké příměří. Ruský prezident Vladimír Putin ho vyhlásil na 8. a 9. května. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ho chce už od noci na zítřek. Mezitím pokračují vzájemné útoky. Ruské drony a rakety mířily na zařízení na výrobu plynu v Poltavské a Charkovské oblasti. Zemřelo 5 lidí.
18: Na navrhované ukrajinské příměří z půlnoci z 5. na 6. května zatím podle ukrajinských úřadů Rusové neodpověděli. Ukrajinská armáda zahájila v noci rozsáhlý vzdušný úder na cíle po celém Rusku. Údajně zasáhla továrnu na výrobu raket Iskander, balistických raket, a údajně tedy i něco zničila. Rusové uvádějí, že sestřelili 289 ukrajinských dronů. Mezitím se 25 kilometrů východně od Charkova, nedaleko Vovčansku, bojuje. Jsou slyšet výbuchy z fronty, která je vzdálená asi 7 kilometrů od místa, kde se právě nacházím. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
9: Ohlášené příměří a ruské oslavy konce druhé světové války více rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách. Lidé si dnes u budovy Českého rozhlasu připomněli výročí 81 let od začátku pražského povstání. Právě rozhlas měl při událostech 5. května 1945 zásadní roli. O jeho budovu a svobodné vysílání se na pražské Vinohradské třídě vedly nejtěžší boje. Mnoho jeho obránců zahynulo. Pietu zakončila minuta ticha s čestnou salvou a česká státní hymna. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl historický význam těchto událostí.
19: Vím, že přehnaný patos nám není vlastní. Jsou však chvíle v dějinách, kdy je na místě připomenout si národní hrdost a opravdové vlastenectví. Tiché, neokázalé a neokaté, které se každou chvíli vychloubačně nebije v hruď. Můžeme jen litovat národy, jež nemají ve svých dějinách podobné příklady a vzory. My je naštěstí máme.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Britská policie vyšetřuje ve východním Londýně žhářský útok na bývalou synagogu. Podle policie nikdo není zraněný. Incident je dalším v řadě útoků namířených proti londýnským židům. Premiér Keir Starmer přislíbil, že pokusy Íránu a dalších zemí destabilizovat britskou společnost nebude tolerovat. Série úderů začala v Londýně v březnu zapálením 4 sanitek židovské charitativní organizace. Následovaly žhářské útoky na synagogy a další cíle. Minulý týden útočník v Londýně pobodal 2 židy před synagogou. Policie to vyšetřuje jako teroristický čin. Novým náměstkem ministra kultury je Oty Klempíře za motoristy se stal Jiří Bubeníček. Taneční choreograf a bývalý baletní mistr je politickým náměstkem za SPD od včera. Bubeníček to potvrdil Českému rozhlasu. Na ministerstvu by měl mít na starosti oblast živého umění.
20: Nejdu na tuto pozici kvůli politice, ale kvůli umění. A chci se opravdu věnovat umění a chci český umění podporovat. Troufnu si říct, že vím, co umění potřebuje. A proto bych rád, aby vlastně to umění tady rostlo a tak nějak obstálo i v mezinárodní konkurenci.
9: Bubeníček obsadil poslední volné místo politického náměstka. Politické vedení úřadu je tak kompletní. Rakouský Salzburg v létě zakáže vjezd do historického centra autům s cizí registrační značkou. Úřady tím reagují na problémy a dopravní kolapsy z minulých let. Opatření má platit od července do konce srpna a za porušení hrozí pokuta. Výjimku dostanou rezidenti, zaměstnanci nebo hoteloví hosté s potvrzenou rezervací.
21: Turisté mají využít záchytná parkoviště na okraji města, odkud se do centra dostanou hromadnou dopravou. Radnice jim za to nabízí kombinovanou jízdenku v přepočtu za asi 190 korun na den. Ta zahrnuje parkování i MHD pro více osob. Opatření podle vedení Salzburku sníží počet aut v ulicích zhruba o 1000 denně. Platit má zatím jen tohle léto, po sezóně ho ale město vyhodnotí a může omezení i prodloužit. Kritici už nyní namítají, že to problémy nevyřeší a jen je přesune do jiných částí města. Bára Vránová, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rozsudek v případu smrti chlapce po pádu fotbalové branky na hřišti v Břeclavi vynese okresní soud v červnu. Soudce Oldřich Rezek dnes vyslechl svědky, včetně starosty města Svatopluka Pěčka a místostarosty Milana Klima, kteří jsou z hnutí ANO. Odpovídali například na to, jaké kompetence měla městská firma technické služby při údržbě hřišť. Obžalobě z usmrcení z nedbalosti čelí bývalý zaměstnanec společnosti. Hrozí mu až 6 let vězení. Chlapec zemřel před 2 lety na sídlišti na Valtické, poté co se houpal na neukotvené brance a ta na něj spadla. Obžalovaný muž vinu popírá. Na jednání 23. června zazní závěrečné řeči a verdikt. Novým uměleckým ředitelem a generálním manažerem České filharmonie bude od září Hugh Humphries. Dnes ho představil ředitel českých filharmoniků David Mareček. Londýnský rodák vystudoval hudební vědu na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii a jako manažer už má řadu mezinárodních zkušeností. Působil třeba jako ředitel uměleckého plánování symfonického orchestru v australském Melbourne a 8 let byl také hudebním ředitelem v londýnské Barbican Centre. Na řadě je doprava na dálnici D1 z Prahy do Brna, kolona u Velké Býteše, důvodem je omezení na 160. kilometru, kolona z kilometru 154 je asi na 20 minut. Na dálnici D7 jsou komplikace na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova, u nájezdu z Evropské se vysypalo z kamionu dřevo přímo na dálnici a kolona je od Karlovarské D6 na 15 minut. V Praze jsou pak komplikace ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova do Troje, v první třetině tunelu stojí nepojízdné auto s přívěsem, průjezd tunely regulují a kolona je v Dobříšské i z jižní spojky od sjezdu na Pankrác, zdržíte se asi půl hodiny a ucpává se i Radlická nebo oblast Anděla na Smíchově. Dobře, dojeďte. Zítra bude zpočátku slunečno s ojedinělými přeháňkami, odpoledne začne oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější, lokálně se objeví i bouřky, noční teploty 15 až 11 stupňů, zítra 22 až 26 na západě Čech kolem 20. Zprávy Plusová Monika Vrchotová.
0: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A to v 8 minut po 15. hodině. Ukrajina dnes o půlnoci vyhlásí příměří, které potrvá až do sobotního večera. Kyjev tak reaguje na Moskvu, jež ohlásila klid zbraní na pátek a sobotu, a to kvůli oslavám konce druhé světové války. Moskva předtím pohrozila, že pokud by se ukrajinské rakety snažily zaútočit na přehlídku na Rudém náměstí, tak bude bombardovat centrum Kyjeva. Podmínky jednotlivých příměří z obou stran zjišťoval komentátor Českého rozhlasu a znalec Ruska Ondřej Soukup. Ondro, vítej ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Jak je to tedy s těmi příměřími? Ty jsi je porovnával, takže v čem se liší?
2: No, v zásadě to podstatné je teda ta délka. To znamená, že to ukrajinské by mělo začít už zítra.
1: O půlnoci na zítřek?
2: Přesně tak. A to ruské až v pátek. No a tam je právě otázka, protože Ukrajina to vlastně neoznačila za příměří, ale takzvaný režim ticha. A že bude tedy reagovat adekvátně na jakékoliv kroky ruské strany. Z čehož někteří tedy komentátoři dávají, vyvozují, že pokud by Rusko například ve středu večer zaútočilo znovu drony a raketami, tak by Ukrajina mohla považovat to za porušení toho příměří a tím pádem by se necítila vázána.
1: Které ale Ukrajina vyhlásila jednostranně vlastně.
2: Přesně tak, ale to Rusko ostatně taky to udělalo jednostranně. Nicméně pravda také je, že Volodymyr Zelenský prohlásil, že žádná smrt nestojí za nějaké jak on to přesně říkal, teatrální ambice na prapodivných přehlídkách nebo takhle nějak, takže asi Ukrajina je ochotná to dodržovat.
1: Připomeň, prosím, proč je vůbec pro Kreml ta přehlídka na Rudém náměstí, o kterém jsem se zmínila v úvodu, jakkoliv bude ochuzená o těžkou techniku, proč je tak důležitá pro Kreml?
2: No, protože ten takzvaný den vítězství je vlastně největší ruský státní svátek. Ono už od toho roku 95, kdy se to začalo slavit každý rok, tak to byla prostě doba po rozpadu Sovětského svazu a byly velké jako diskuze, zhroucení komunistické ideologie. No a myšlenka vítězství nad nacismem byla vlastně spojující jak komunisty, tak monarchisty, pravoslavné, ateisty a tak dále. No a po příchodu Vladimira Putina do prezidentského křesla v roce 2000, tak už vlastně tady ty připomínky začaly být takový agresivní. Už to nebylo, že byla to hrozivá tragédie, 20 milionů mrtvých, nikdy se to nesmí opakovat, jako to bylo předtím. A najednou to bylo takové to a znova na Berlín a můžeme to zopakovat a tak dále. A je
1: ten,
2: to vlastně
1: ten mýtus to sakrum se de facto využilo v prospěch tedy útočné propagandy. De facto,
2: a samozřejmě říct. Je to součástí i té ideologie dnešní velké války na Ukrajině. Prostě denacifikace Ukrajiny, to je prostě zase odkaz na druhou světovou válku.
1: No a nakolik se může Kreml už cítit nebo cítí vítězem?
2: Tak oni určitě budou říkat, podívejte se, my jsme si dupli a podívejte a už je zase klid. Jako přece jenom máme tady mnohem větší slovo. Nicméně jako samotný fakt, že to musí řešit, že po prostě 4 letech války oni musí přiznat to, že nejsou schopni zabránit ukrajinským dronům, aby prolétli kompletní ruskou protileteckou obranu, která v té Moskvě jako je enormní, tak to je samozřejmě ostuda pro Vladimira Putina.
1: Tak tolik komentátora, znalec Ruska Ondřej Soukup z naší zahraniční redakce. Moc krát děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Takže jak jste slyšeli, Rusko oznámilo krátké příměří na 8. a 9. května u příležitosti oslav konce druhé světové války. Ukrajinský prezident Zelenský přišel poté s vlastním návrhem, klid zbraní chce už od dnešní půlnoci, čili od 6. května. Jde o reálné pokusy o sklidnění situace anebo o politické a mediální signály navenek, co se vlastně může dít a také jak do toho zapadá korupční kauza kolem dodávek pro ukrajinskou armádu. To teď v nejbližších minutách probereme ještě s šéfredaktorem serveru Voxpod Vojtěchem Boháčem. Vítejte ve vysílání, dobré odpoledne.
4: Přeji pěkný den.
1: Tak pokud jste slyšel kolegu Ondru Soukupa, tak mě zajímá, jak ta příměří vnímáte vy. Zatím tedy, pokud je to tak, tak Moskva vlastně nereagovala na to příměří vyhlášené už od dnešní půlnoci ze strany Kyjeva. Co to věští, co to znamená?
4: Tak ona Moskva poměrně málo kdy reaguje přímo na prezidenta Zelenského, zároveň od něj to byl poměrně chytrý krok, jak ukázat, že Ukrajina doopravdy stojí o příměří, ale zároveň nejít jenom na ty ruské podmínky, které si vlastně Moskva nebo Kreml jednostranně stanovil. Prostě pro Kreml by bylo velice výhodné, kdyby byl klid na 8. a 9., přestože ta vojenská přehlídka letos bude opravdu velmi malá. Zároveň my víme od reportérů, že se teď objevují informace o tom, že se Vladimír Putin v poslední době začíná docela silně bát o život, posiluje svoji ochranku a doopravdy ta situace v Rusku v posledních měsících není moc dobrá. Tam jednak šlo o nějakou zpomalující ekonomiku, což už vidíme delší dobu, ale teď taky se to potkalo s tím, že Rusko přestalo prakticky postupovat na frontě, že se zvedá nějaký domácí odpor proti omezování internetu a doopravdy pro Vladimira Putina ta situace je docela nepřehledná. Poměrně složitá. A v téhle situaci přichází právě 9. květen, kdy se běžně objevuje venku na Rudém náměstí a přichází to v situaci, kdy se bojí o život, kdy vidíme, že ukrajinské drony doopravdy jsou schopné zasáhnout v Rusku hluboký týl a snaží se najít vlastně režim nějaký způsob, ať úplně nestratí tvář, ať může být na tom Rudém náměstí, ale zároveň ať ho třeba něco nezasáhne.
1: No a když navážu, tak na tom Rudém náměstí bude ta každoroční přehlídka značně, opravdu značně omezená. Vlastně tam nemá být vůbec ta největší, ta nejtěžší technika. Jak zřejmě budou Rusové vlastně na Vladimíra Putina a na jeho sílu, respektive slabost, pohlížet právě kvůli tomuto?
4: No to je velice dobrá otázka, protože my doopravdy vidíme, že Vladimír Putin v posledních týdnech, dá se říct, působí vlastně slaběji, než jak ho známe z minulosti. Působí trošku zmateně, vlastně viděli jsme populární ruskou celebritu Viktorii Boňu, která spochybňovala vlastně na svém gigantickém profilu v Instagramu to, že vůbec má informace o tom, co se v zemi děje, a Kreml na to musel reagovat. Hodně lidí se následně přidávalo kvůli tomu sentimentu, že se vlastně zakazuje otevřený internet v Rusku, že se sahá na komunikační aplikace, jako je Telegram, a doopravdy to působí i dovnitř do Ruska, a to můžete číst i od ruských komentátorů, a jako kdyby vlastně Putin nebyl ve své kůži, jako kdyby trochu ztrácel kontrolu. Nicméně my jsme podobné situace viděli historicky už vícekrát, kdy komentátoři říkali, že Putin není úplně na koni, ztrácí kontrolu, kdo ví, jestli nepřijde nějaký puč, ale během téhle doby on často zvolí tu

0: nahrazení, nebo jenom jestli sleduje zpovzdálí a zakročí zase pravý čas.
1: Tak tady v tomto směru už bychom pokračovali spekulacemi, takže já se s dovolením ještě vrátím k těm příměřím. Mohou, Vojtěchu, z vašeho pohledu ta příměří vyjít? Vy jste v úvodní odpovědi vlastně řekl, ohodnotil jste Volodymyra Zelenského, že to udělala Ukrajina nebo Kyjev velmi chytře. Ale pokud Moskva nebude akceptovat ukrajinský klid zbraní a začne už zítra bez jakýchkoliv omezení pálit, což vlastně asi lze očekávat, co nastane tedy pak? Pak nebude ani Kyjev vázaný tím příměřím, které sám vyhlásil?
0: Myslím, že nebude, tak jak to zatím vypadá. A bylo by to, myslím, i nestrategické ze strany Kyjeva, kdyby si dal nějaké podmínky a následně řekl, dobře, tak naše podmínky se nemusí dodržovat, ale budeme dodržovat to, co stanovila Moskva. Byť teda z té ruské strany, ze strany ministra obrany Ruska, přišla pohrůžka, že když během toho jednostranného příměří, které Moskva vyhlásila, vlastně Kyjev zaútočí, nebo Ukrajina, tak přijde drsná odveta přímo na centrum Kyjeva, tak já čekám, že spíš jako všechny dosavadní příměří, které byly porušovány, tak bude porušováno zřejmě i tohle. Ale doopravdy možná jsme v trochu jiné situaci, i kvůli té situaci, ve které je Vladimír Putin a jeho jakémusi strachu, a třeba se to teď změní, ale to si myslím, že doopravdy zatím nikdo neví.
1: Ještě jedna otázka, kterou jsme avizovali. Objevují se také zprávy o možných korupčních kauzách v ukrajinském zbrojním sektoru. Nedávno například zveřejněné přepisy od poslechů v kauze Mindič. Nakolik to ovlivňuje celkovou tu situaci a třeba pomoc Ukrajině?
0: Myslím, že to zásadně situaci neovlivňuje. Tohle je kauza už z roku, vlastně z loňského roku, ve které se akorát objevují nové důkazy. Ty současné důkazy vlastně trošku naznačují víc než dřív, že o tady tom korupčním jednání mohl vědět i Volodymyr Zelenský, ale není tam ta takzvaná kouřící zbraň, takže ono to něco naznačuje, ale my stále nevíme, jestli NABU, jestli vlastně specializovaná protikorupční policie v Ukrajině má nějaké důkazy, že doopravdy do toho byl zavlečený třeba i prezident Zelenský. Je to vyvíjející se kauza, je vlastně poměrně příjemné sledovat to, že se tady takovéhle korupční kauzy v Ukrajině na rozdíl třeba od Ruska vyšetřují, ale doopravdy se bude muset počkat na výsledky a myslím, že s podobnou trpělivostí teď čeká i celá Ukrajina.
1: Děkujeme moc za váš čas. Tolik Vojtěch Boháč, šéfredaktor serveru Voxpot. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a mějte se pěkně. Naschledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Požár Národního parku České Švýcarsko mají hasiči pod kontrolou. Plochu požářiště se povedlo snížit na 20 hektarů. V okolí Chřibské dál ovšem zasahuje 160 profesionálních a 190 dobrovolných hasičů. Na tamním letišti je také naše reportérka Lucie Hejzlová. Dobré odpoledne.
3: Pokud možno, dobrý den. Plochu požářiště se tady daří stále snižovat. Ze vzduchu ohniska hasí 4 vrtulníky, 2 slovenské armádní Blackhawky za chvíli zamíří zpět do Prešova. Zásah ale dál pokračuje. Dnešním cílem hasičů je podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka snížit plochu požáru z 20 na 5 hektarů. Vše bude záležet na počasí. Tady už vane silný vítr, ochladilo se. Klíčová je teď práce v terénu, kde jednotlivá menší ložiska hasí 350 hasičů z různých koutů Česka. Stále tu zůstávají odřady ze středočeského, libereckého, karlovarského kraje a ze záchranného útvaru hasičského záchranného sboru. Generální ředitel Vladimír Vlček odhadl náklady na ten zásah na vyšší desítky milionů korun.
1: Oj. No a na Chřibské letiště dnes přijel také ministr životního prostředí Igor Červený ze strany Motoristé Sobě. Co sám k situaci v parku řekl?
3: Ministr životního prostředí Igor Červený uvedl, že na pokrytí škod na majetku Národního parku ministerstvo vyčlení finance ze speciálního fondu pro mimořádné situace. Zmínil také, že suché dřevo, které v Národním parku je, tam musí také částečně zůstat kvůli živinám, kvůli dusíku. Zároveň ale dodal, že ho ve zdejších lesích nelze nechávat v takové míře.
1: Hasiči doufají, že požár do konce týdne uhasí. Co pak bude následovat?
3: V těch nejbližších dnech po předání požářiště bude zapotřebí dál na něj dohlížet správa Národního parku.

0: podle mluvčího Tomáše Selova teď domlouvá spolupráci se zdejšími dobrovolnými hasiči. S tou kontrolou požářiště budou dál pomáhat ze vzduchu i drony s termovizí, které nad plochou prolétnou i několikrát denně.
1: Tak tolik Lucie Hejzlová, naše reportérka. Děkujeme moc krát do Národního parku České Švýcarsko. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Posloucháte Odpolední plus, a to v 15 hodin a 23 minuty. Od mikrofonu provází Lucie Opálenská. Jen málo států má na mapě tak jedinečnou pozici jako Arménie, která se může stát křižovatkou mezi Evropou, Střední Asií a Jižním Kavkazem. Toto dnes v Jerevanu prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na historicky prvním summitu mezi Evropskou unií a Arménií. Zástupci obou stran uzavřeli partnerství o posílení dopravních, energetických a digitálních vazeb. A tématu se dnes věnuje naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, vítej.
2: Dobrý den.
1: Tak v čem to partnerství mezi Evropskou unií a Arménií vůbec spočívá?
2: Toto partnerství má podle Evropské komise podpořit vzájemný obchod, vytvořit pracovní místa a posílit regionální stabilitu. V Jerevanu ho dnes uzavřela von der Leyenová a také šéf Evropské rady Antoniu Košta společně s arménským premiérem Nikolou Pašinianem. Unijní exekutiva uvedla, že tento plán je v souladu také s projektem arménské vlády nazvaným Křižovatka míru a v rámci něho Arménie usiluje o obnovení dopravního spojení, tedy silnic, železnic, ale i potrubí mezi Arménií, Azerbajdžánem, Tureckem, Gruzií a Íránem. Jak uvedla von der Leyenová, Arménie má potenciál stát se přepravní křižovatkou mezi Evropou, Asií a Jižním Kavkazem.
3: Víme, jak důležité je, aby byla Arménie pevně zapojena do regionální dopravní sítě. A proto budeme podporovat vaši integraci do klíčových dopravních sítí, jako je Transkaspický koridor. Je to trasa, která má také strategický význam pro Evropu. A to i vzhledem k rostoucím obchodním tokům mezi našimi dvěma regiony.
2: Také Evropská agentura Frontex se dohodla s arménským ministerstvem vnitra na posílení spolupráce v oblasti správy hranic a migrace.
1: Arménie dlouhodobě projevuje zájem o vstup do Evropské unie. V jakém stádiu jsou teď tyto její snahy?
2: Tak ten dnešní historicky první summit mezi Evropskou unií a Arménií je poměrně přelomový v tomto ohledu, protože Arménie tak v podstatě potvrdila ty svoje ambice na budoucí vstup do Evropské unie. Země o vstup zatím formálně nepožádala, ale připomínám, že loni v březnu už arménský parlament přijal zákon o integraci Arménie do Evropské unie, čímž vlastně vyzval arménskou vládu, aby zahájila ten proces vstupu do EU. Aktuálně Arménie usiluje zejména o uvolnění vízového režimu, tak aby bylo jednodušší cestovat do Evropské unie. Tu evropskou cestu Arménie podporuje i současný premiér, zmíněný Nikol Pašinian. Ten potvrdil, že Arménie bude pokračovat ve svých plánech navzdory hrozbám Ruska. Vztahy mezi Arménií a Moskvou se na druhé straně naopak ochlazují. Včera byl ostatně také v Jerevanu na summitu Evropského politického společenství ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A mimochodem toho summitu se na dálku účastnil také prezident Azerbajdžánu Alijev, který má dlouhodobě s Arménií napjaté vztahy, jak víme. Tu jeho účast ocenil předseda Evropské rady Antoniu Košta. Je to podle něj doklad nové atmosféry mezi těmi dvěma zeměmi, tedy Arménií a Azerbajdžánem.
1: Zdeňko, a ještě závěrem poprosím o velkou stručnost. Nicméně důležitá věc na státní návštěvě Arménie je dnes také francouzský prezident Emmanuel Macron. Co bys mohla říci podstatného k jeho cestě a k jeho výrokům?
2: Tak Macron při té své návštěvě rovněž podpořil arménskou cestu do Evropy, prohlásil, že si Arménie vybrala evropskou budoucnost, mír a rozhodla se zbavit ruského vlivu. A jenom rychle ještě taková jedna perlička. Macron také zaujal včera večer, když na společné večeři zaspíval francouzský šanson La Bohème společně s doprovodem na bicí, na které hrál právě arménský premiér Pašinian.
1: Tak tolik naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme za příspěvek a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: V 15 hodin a 27 minut se vracíme zase zpět domů do České republiky. Představenstvo příbramské nemocnice totiž z vedení odvolalo dosavadního ředitele Stanislava Holobradu. Národní centrála proti organizovanému zločinu, která v nemocnici zasahovala minulý týden, ho stíhá kvůli podezření na dotační podvod a manipulaci veřejných zakázek. Obviněných je také dalších 5 lidí a 3 firmy. No a podrobnosti teď v odpoledním plusu přidá naše reportérka Laura Hajková. Dobrý den.
4: Dobrý den. Představenstvo odvolalo Holobradu z pozice předsedy, končí tak ve výkonu ředitelských funkcí. Minimálně do čtvrteční valné hromady ale zůstává členem představenstva. Dočasným předsedou se stal dosavadní místopředseda Vít Rosenbaum. Uvedl, že se s kolegy pokusí dotáhnout plánované nebo probíhající projekty, protože nemocnice nemůže být paralyzovaná. Do zdravotnických problematik ale zasahovat nebude. Co se týká manažerského řízení nemocnice, to převzal náměstek pro zdravotní péči Vladimír Dvořák. Podle náměstka hejtmanky Pavla Pavlíka z ODS chystá Středočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice výběrové řízení na nového člena představenstva.
5: S tím, že bychom rádi vybrali člena, který potenciálně může být předsedou představenstva s výkonem ředitelských funkcí.
4: Výběrové řízení chce kraj vyhlásit během několika týdnů.
1: Lauro, a proč vlastně policisté pana Holobradu stíhají? Můžeš to připomenout?
4: Podle policie jde v kauze o trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Úřad Evropského veřejného žalobce, který případ dozoruje, vyčíslil hodnotu ovlivněných zakázek na 280 milionů korun. Stanislav Holobrada už minulý týden uvedl, že se cítí nevinen.
1: No a budou nemocniční zakázky podrobeny auditu paralelně tedy s tím policejním vyšetřováním?
4: Pavel Pavlík nemluvil o auditu, ale řekl, že všechny probíhající a chystané zakázky nemocnice mají projít důkladnou analýzou. To se nebude týkat těch zakázek, které prověřuje policie, protože materiály u sebe mají orgány činné v trestním řízení. Ještě doplním, že jsou všichni obvinění stíhaní na svobodě. V případě pravomocného rozsudku by jim hrozilo až 8 let vězení.
1: Tak o příbramské nemocnici jsme mluvili v odpoledním plusu s naší reportérkou Laurou Hajkovou. Díky za to a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
6: Nejen co, ale taky proč. Ve společnosti, politice, biznisu, vědě, historii, umění. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
1: Je 15:30, poslechněte si další zprávy v podání Moniky Vrchotové.
6: Český rozhlas Plus.
7: Hezké odpoledne. Poslanci dnes pravděpodobně budou znovu jednat až do nočních hodin. Vládní koalice si na úvod dnešní schůze odhlasovala možnost jednat i po 21. hodině na návrh předsedy dolní komory Tomia Okamury z SPD. Sněmovna má dnes na programu například odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování nebo dvojici sociálních předloh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO. Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření na případné zvýšení cel na dovoz automobilů do Spojených států. Německý ministr financí řekl, že cílem je najít s Američany společné řešení. 27 ale musí být připravená i na možnou protiakci. Prezident Donald Trump v pátek oznámil navýšení cel na evropská auta z původně domluvených 15 na 25%. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o několik haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 koruny a 68 haléřů. To je o 9 haléřů víc než dnes. Cenový strop na litr benzinu oproti dnešku vzroste o 17 haléřů na 44 korun a 46 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí, které bude maximální přípustné ceny pohonných hmot zveřejňovat celý květen. Armáda Spojených států při dalším útoku na loď v Karibském moři zabila 2 lidi. Oznámilo to jižní velitelství amerických sil, podle kterého šlo o plavidlo teroristické organizace. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na lodě, o kterých tvrdí, že v nich kartely pašují drogy. Americký prezident Donald Trump ale ještě neposkytl spolehlivé důkazy, že na lodích jsou skutečně pašeráci. Představitelé OSN údery odsuzují jako mimosoudní popravy. Na západě a severozápadě Čech hrozí silné bouřky, doprovázet je může přívalový déšť a silný vítr. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci. Naopak ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Pro Moravu a Slezsko meteorologové proto až do odvolání prodloužili varování před šířením požárů. Dokument Pan nikdo proti Putinovi dnes uvede Česká televize. Snímek z českodánské koprodukce oceněný Oscarem přináší svědectví o fungování ruské válečné propagandy ve školách během agrese proti Ukrajině. Natočil ho ruský učitel Pavel Talankin, který skrytě zaznamenával dění ve škole i ve svém okolí. Materiál se mu podařilo dostat ze země ve spolupráci s režisérem Davidem Borensteinem. Následuje dopravní zpravodajství. Dálnice D7 je na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova neprůjezdná. Za nájezdem z Evropské uklízí vysypaný náklad dřeva z kamionu a provoz je pozastavený. Kolona rychle narůstá, už je od plzeňské D5. Ucpává se i příjezd do Prahy po dálnici D7 ze Slaného. Kolona je od letiště až do omezení u odbočky na Horoměřice, zdržení 15 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna kolona u Velké Býteše pomalu se jede z kilometru 155 až do omezení na 160. kilometru, zdržíte se 15 minut. V Praze se zdržíte například na příjezdech do centra po magistrále, plní se Nuselský most do Legerovy, zdržení 10 minut a 10 minut se jede krokem i od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu! V noci bude pršet hlavně v Čechách, nejvíc na západě a severozápadě. Zítra ráno a dopoledne očekávají meteorologové slunečno, odpoledne a večer ale opět dorazí přehánky nebo bouřky. V noci bude kolem 13 stupňů, zítra 22 až 26, na západě Čech kolem 20. Ze zpráv vše, teď už repríza Interview Plus.
8: Pivovarníci vyzývají vládu, aby snížila DPH na čepované pivo. Chtějí tak podpořit podniky, které se potýkají s nedostatkem zákazníků. 3/4 množství celkového piva totiž vypijí lidé mimo restaurační zařízení. Skutečně je česká pivní kultura v ohrožení a neměl by stát v zemi, v které pije velká část populace nadměrné množství alkoholu, naopak od jeho konzumace odrazovat? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
6: Interview Plus.
8: A mým hostem je předseda gastronomické sekce Hospodářské komory a také podnikatel v gastronomii Luboš Kastner. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Začněme prosím aktuálním děním. Vláda včera schválila systém elektronické evidence tržeb, tedy jeho návrat, i když s drobnými změnami. Jak to dopadne na gastronomický sektor?
9: Nějak zásadně. My jsme si zvykli na pokladní systémy a pokladní systémy jsou srdcem podnikatelského biznisu, vlastně gastronomického, takže EET je pouze funkcionalita tohoto pokladního systému, takže čistě fakticky to nedopadne nijak. Možná to dopadne na emoce určitých podnikatelů, gastronomie není úplně zcela jednotná, takže vždy to bylo hodně spolitizované téma, ale když to opravdu oholím na tu profesionální úroveň, tak to nebude žádný zásadní manévr pro české gastro.
8: No ale když se zrušil systém EET, tak řada možná drobnějších podniků přešla opět na hotovostní platby. Pro tyto problém nebude?
9: Tak podnikatel se rozhoduje o svém přístupu sám a myslím, že pro zodpovědné podnikatele to problém nebude. Jak jsem říkal, každý má k tomu svému podnikání nějaký přístup a ať si vyhodnotí, zda to pro něho problém je nebo není. Se vším, co vím o české gastronomii, o podnikání v české gastronomii, to fakticky problém nebude.
8: No, opozice s tímto postupem vlády nesouhlasí. Tvrdí například, že nepoctiví podnikatele najdou způsob, jak systém obcházet, zatímco poctiví se budou potýkat s novou regulací. Jejich obavy tedy nezdílíte.
9: Víte, ať chceme nebo nechceme, ať fandíme jednomu táboru nebo druhému, tak prostě, když si nasadíme ten profesionální klobouk, tak prostě EET přispěla k určité kultivaci toho podnikatelského prostředí. Když to dotáhnu i do trošku víc do konce, tak podnikatele mohli své podniky i snáze, když to řeknu, prodávat, což se projevilo v covidu, kdy prostě spousta podnikatelů uvažovalo o prodeji gastronomického zařízení. Ono se daleko lépe prodává, když můžete velmi rychle investorovi ukázat prostě čistý report tržeb a podnikání, cash flow a všechny různé finanční ukazatele. Můžete si daleko lépe žádat o úvěr. Takže když to vezmu z toho profesionálního pohledu, tak EET vám spíše pomáhá k rozvoji vašeho podnikání. A pokud někdo systém obchází, uniká mu, to se děje i v jiných oborech a to už je spíš otázka na státní úředníky, zda si nechají protékat prsty nějaké uniky. To nás moc nezajímá, mě zajímá spíše opravdu ten profesionální, ta profesionální úroveň spíše zaměřená na to, jak podnikatelé mohou svůj biznis rozvíjet.
10: No, ještě je tam ale pár drobných změn, například živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční tržby do 1 000 000 korun. Ty budou moct být od povinnosti evidovat tržby osvobození. Zároveň ale pro ně bude platit to, že se zvýší sazba paušální daně ze 100 na 1500 korun měsíčně. Tak mě zajímá, jestli to není trošku komplikované.
9: Není, jsme v roce 2026, možná v roce 2002 by to komplikované bylo. V současné době, kdy nám okolo nás je umělá inteligence, tak prostě kdo jde do podnikání, tak prostě podnikání je komplikované. Jako není to prostě oddych na pohovce, ale opravdu je to spíš o mindsetu. To znamená, pro někoho to komplikované bylo je a bude, ale pro většinu to komplikované prostě není. A já si myslím, že to je dobře, že pro menší podnikatele platí určité úlevy, protože prostě je to i určitý start podnikání, je to zejména spojené s regiony a to určitě by mělo být, výjimky jsou a nějak to té celkové podnikatelské obci určitě vadit nebude.
10: Když jste na začátku mluvil o tom, že to určitě ale u části podnikatelů v gastronomickém sektoru vzbudí emoce, že je to takové trošku polarizující rozhodnutí nebo polarizující téma, tak jaké máte na mysli?
9: Tak politici z toho udělali opravdu takovou kostičku, do které kousali a buď jste se, když jste neměl problém s EET, tak jste okamžitě byl zástupce jednoho táboru a když jste bojoval proti EET, tak jste byl většinou zástupcem druhého táboru a tato situace třeba mě osobně velmi štvala, protože se vytrácela kompletně taková ta racionalita, profesionalita z těch debat a já jsem se jí vždycky držel, posledních 5 let mám stejný názor. A když jsem studoval vysokou školu a pan profesor se mě ptal na zkoušce, jak se reportují tržby, tak se prostě reportují nějakým způsobem a podnikatel by neměl mít problém s reportingem tržeb. Takže jakýkoliv podnikatel, který se pouští do podnikání, prostě reportuje tržby. No. To bylo a bude a pokud to je systémem EET nebo nějakým jiným, tak to tak je a zbytek je politika. Opravdu ta politika nám nedělala poslední dobou radost. My jsme ani nechtěli, aby se EET vypínalo. Já jsem osobně byl za panem ministrem tehdejším Stanjurou několikrát. Byl jsem tam i v rámci konzolidačního balíčku DPH. My jsme se soustředili na to, aby politici opravdu naslouchali podnikatelské obci, aby se nehádali mezi sebou, aby přinášeli řešení, která budou praktická pro podnikatele. A to nebylo úplně vždy standardem. A teďka alespoň mám lepší pocit v tom, že když paní ministrině současná přišla s návrhem, že EET bude, tak my jsme alespoň dostali šanci jí prezentovat určité požadavky podnikatelské obce přes hospodářskou komoru a společně s dalšími asociacemi, aby to byl systém jednoduchý, přívětivý a maximálně pohodový, aby jsme se poučili. No, jestli si z toho stát poučí, to doufáme a zbytek prostě bych nechal politikům, nechce tak trochu kolem toho hádají, ale report tržeb je report tržeb, tečka.
10: Hostem Interview Plus je předseda gastronomické sekce hospodářské komory Luboš Kastner.
6: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
10: Spotřeba piva v Česku klesá, velká část se ho konzumuje mimo restaurace a hospody. I proto pivovarníci žádají o snížení DPH na čepované pivo. To by podle vás přilákalo lidi zpět do podniků?
9: Tak já spíš se zaměřím na to, co způsobila ta zvýšená DPH. A ta iracionalita toho zvýšení byla prostě do očí bijící. My jsme prezentovali modelace, ten český trh je specifický a my jsme tenkrát na modelech mohli v podstatě velmi přesně spočítat, co se stane. Pan ministr tenkrát tehdejší na to nereflektoval, stalo se přesně to, co jsme počítali. A právě proto státu říkáme, vůbec nemá smysl zvyšovat úroveň DPH, zejména u produktu, jako je pivo. A má smysl ho držet na té efektivní úrovni, která je nižší. Protože jinak vám lidé utečou do garáží a budete mít daleko větší problém, než máte, když restaurace a hospody jsou tím místem, kam jít načepované pivo.
10: Pane Kastner, no, a to je to, co jak jste říkal, že stalo se to, co jsme očekávali, tak co to bylo? Myslíte si, že důsledkem toho je tedy, že lidé utekli do garáží pít pivo?
9: A nižší výběr DPH, ano, přesně tak. Jo. A vlastně takhle ještě je tam další aspekt a to je ten, když se tomu věnu tak dlouho. Pivo je prostě součást české národní kultury, společnosti. Když si vezmeme ten náš život specifický na vesnici, ve městech, pivo vždy bylo trošku jako jiným produktem, než tomu bylo v jiných zemích. Pivo, okolo piva se setkávali lidé, potkávali, domlouvali věci, řešili věci.
10: No, oni se setkávají stále, ale teď už v těch garážích nebo na svých zahradách možná.
9: No a ta kvalita toho setkávání šla podstatně rapidně dolů, takže hospody jsou místem, které nabízí takovou pospolitost a komunitní setkávání. Takže my jsme o toto přišli, zbytečně jsme ty lidi vyhnali, zejména v regionech, z těchto zařízeních a sami jsme si tu pivní kulturu takovým necitlivým krokem zničili. Tak my říkáme, pojďme se vrátit na úroveň, která je efektivní, která poskytuje určité ekvilibrum, jak pro stát, tak pro společnost a pojďme se zbavit té nálepky toho, že pivo je nějaký nebezpečný alkoholický produkt. Pivo je pivo, součást národní české kultury a to nás specifikuje, odděluje od zbytku světa, buďme na něj hrdí.
10: No, pane Kastere, musíme ale říct, že je to alkohol a že velká část tady podle zprávy o alkoholu za rok 2024 až desetina Čechů a Češek nad 15 let pije každý den nadměrné dávky alkoholu. Dopady alkoholu se vyčíslují na 80 miliard korun ročně, tedy na procento HDP. Předloni se léčilo 31 tisíc lidí se závislostí na alkoholu a řada z nich se ani ještě neléčí. To jsou pouze ti, kteří skutečně jsou evidovaní. Tak asi nelze úplně říkat, že pivo není nic nebezpečného.
9: To jsem neřekl, já jsem říkal, že ty garáže jsou podstatně nebezpečnější než hospody.
10: A v čem jsou nebezpečnější?
9: Tak v rámci hospod máte určité regulované prostředí, máte definované, jak ta hospoda, pod jakými podmínkami má podnikat, co se v ní má dít, má určité zavírací hodiny, má určité standardy, které jsou spojené s tím, jakým způsobem nakupuje, jakým prodává. A to samozřejmě v garážích nemáte ani jedno.
10: No, když tedy jste říkal, aby se opět vrátila teda DPH na tu původní hladinu, o kterou jste usilovali, tak jak by se to projevilo na ceně čepovaného piva? Skutečně by to podle vás přelákalo lidi zpět do hospod?
9: Víte, to je všechno o modelacích. Ten krok toho zvednutí byl nepříjemný a ten trh je v podstatě dokonale elastický. Takže já si myslím, že by to opravdu znamenalo, že by zlevnilo pivo a že by se zastavil ten cenový nárůst, ale v mnoha oblastech ta cena je funkcí trhu, takže tam by se muselo zmodelovat, jakým způsobem by to dopadlo. Ale viděli jsme to, že spotřeba piva klesá a já myslím, že by spíše došlo k zastavení toho poklesu v rámci gastronomických provozů.
10: No, ministerstvo financí uvedlo, že snížení DPH na čepované pivo neplánuje, ale gastronomie podporuje třeba tím, že bude od příštího roku snížena sazba DPH na nealkoholické nápoje, osvobodí z propitné od daní nebo také plánuje snížení daně z příjmu právnických osob. To podnikům nepomůže?
9: Pomůže a podniky si toho velmi váží a musíme si také uvědomit, že podnikatelé a zejména restaurační a hospitality business je jedním z klíčových hráčů, zejména v rámci těch regionálních ekonomik. Takže ono to není jenom o podpoře podnikatelům, aby se jim vedlo lépe, ale aby se vedlo lépe celému regionu, aby se vedlo opravdu dobře těm mikroregionům, vesničkám, malým městům, aby se podpořil komunitní život, komunitní ekonomika. ekonomika. To je prostě takový celý ekosystém a gastronomie a hospitality segment je jeho zásadní součástí, včetně turismu. Takže nikdy se ta debata nesmí izolovat na jeden aspekt. Je to prostě pomoc české společnosti ve finále, protože odvod daní a fungující společnost, zejména v regionech, je daleko zdravější než lidé, kteří se zavírají do svých garáží a nechodí ven a tráví čas na mobilech a diskutují na sociálních sítích. Ta nezdravost tohoto systému, to vidíme v přímém přenosu, takže
10: je to součást. Odborníci by s vámi možná nesouhlasili, že uvidí i nezdravost v tom sedět v hospodě a pít celý večer pivo.
9: Tak protože nevidí tu nezdravost v těch garážích, protože na to žádný výzkum nejde udělat, ale vidíte to v přímém přenosu. Takže to je pouze argumentace u jedné části a samozřejmě ty garáže jsou daleko citlivější v tomto směru a moc rád bych se podíval na výzkum i z této strany, pokud by to někdo udělal.
10: No, tuzemské pivovary uvařily loni o 894 tisíc hektolitrů piva méně než v předešlém roce. Není to ale pouze důsledkem snížené domácí spotřeby, ale také nižším exportem. To znamená, že je to celoevropský trend.
9: Je to celoevropský trend, ano, to máte pravdu. A ono to samozřejmě souvisí, bych řekl, s takovým tím post-covidovým vývojem, kdy se nikdy už nenastartoval nějaký růst této kategorie. Souvisí to samozřejmě i se s nastupující mladší generací, když si to vezmeme, máme v trhu nyní celkově asi 6 generací, pokud dobře počítám. Takže ano, spotřebitelské trendy, životní styl, to všechno přirozeně spěje k takovému zdravějšímu životnímu stylu. A to si myslím, že je citelnější v Evropě. Tam je to ještě více spojené, dejme tomu, s cenou, ale to jsou přirozené trendy a my nejsme asi úplně v tom míní.
10: No, právě když mluvíte o těch trendech, zatímco tedy spotřeba alkoholického piva klesá, tak poptávka po různých nealkoholických pivech, všech možných příchutí roste. Tak nemůžou se podniky přizpůsobovat těmto trendům?
9: To nám dělá velkou radost a mnoho z těch podniků se začalo přizpůsobovat. Neřekl bych, že ten trend odhalili hned v počátku, protože přeci jen to nealkoholické pivo bylo vždycky určitým takovým doplňkem, ale když to vezmu za minulý rok, tak opravdu i ta pestrost, chuťová rozmanitost, styl servírování si myslím, že je určitým boomem a i bych řekl, že takové ty tradiční hospody nebo ty tradiční místa, tak najednou umí nabídnout nealkoholickou variantu, která chutná skvěle, která vypadá skvěle a kterou zákazník ocení. Takže to je trend, i bych řekl, který tento rok se možná i odlepí a vyletí výše obrazně.
10: A další trend, který potvrzují statistiky, je, že třeba mladší generace si oblíbila takzvaný gastroturismus. To je, že je schopná dojet několik stovek, desítek kilometrů kvůli nějakému zajímavému podniku. Tak není to něco, na co by se teďkon měli majitelé restaurací zaměřit právě, aby přilákali mladé lidi?
9: To je obrovský trend. Je právě trochu škoda, že jsme malinko z trhu vymetli ty vesnické hospody zvýšenou DPH. Přizpůsobit se tomu lze určitě, zejména marketingem, komunikací na sociálních sítích, atraktivitou nabídky a nejenom mladší lidé, ale i celá společnost tím, jak lidé jezdí na kolech, třeba i elektrokola, zvětšila tu dostupnost, kam si člověk zajede na kolo, takže a to samozřejmě pomáhá i tomu nealkoholickému pivu. Takže je to takový kruh, který funguje pro gastronomii a zejména v regionech by určitě prospělo, kdyby těch míst bylo co nejvíce.
10: No, ještě když jste znovu mluvil o těch vesnicích a regionech, kdy říkáte, že lidi vyhnala z hospod zvýšená DPH, není to prostě i tím, že jsme zažili pandemii covidu a lidé si zvykli být doma, pochopili, že si můžou udělat i společenský večer tím, že si koupí láhev vína nebo láhev piva a vypí ho doma. Není to všechno tím, nedáváte příliš velký důraz pouze na to zvýšené DPH?
9: Tak dáváme, protože to byl ten nejpalčivější efekt toho, proč končí v rámci regionu ty hospody. To prostě je, ten podnikatel neudrží tu hospodu, když mu ten model nevyjde, nevychází a není to atraktivní. Ale samozřejmě hospody, garáže, člověk si udělá občerstvení, lidé se potkají, ale ta kultura toho potkávání prostě se nerozvíjí a bohužel není celokomunitní, celospolečenská a dost často ji přebírají různé hasičské spolky, jiné spolky, takže přišli jsme o takový ten kolorit, který byl, nejde tomu tradiční, ale nebudem se zase z toho hroutit, prostě musíme žít s tím, co je. Jenom říkáme to o důvodech a bavíme se o důvodech, abychom nedělali zbytečně necitlivá rozhodnutí, která budou mít daleko hlubší dopad, než jsou původně na, jenom na rozpočet.
10: Ta kultura setkávání se ale prokazatelně daří kavárnám, a to i po pandemii COVID-19, i když dnes šále kávy už je také poměrně drahý. Takže jak to, že jsou lidé ochotní chodit utrácet do kaváren a tam se potkávat a do restaurací, podle vás ne?
9: Tam vidím několik důvodů. Jeden z těch důvodů je, že ta kavárna má většinou menší metráž, to znamená podnikatel v ní podniká sám maximálně s jedním, s dvěma dalšími lidmi, zaměstnanci. Další je to, že ten formát kavárny byl schopný se proměnit. On v podstatě dost často už o kávě jako takové úplně samostatně není. Je i o sladkém, o slaném, je dokonce
10: často i o pivu. A i tam se podává někdy alkohol.
9: Přesně tak, je o hezké hudbě. Mnoho z těch kaváren má třeba otevřeno do pozdějších hodin. Takže už bych řekl, že to, co je úspěšné i v regionech, na menších vesnicích, nejsou takové ty typické kavárny, ale jsou to takové komunitní malé projekty, které jsou dost často závislé na tom provozovateli jednom nebo dvou a je to o hezkém prostředí, je to vlastně i o tom, že kavárny nebo ta místa umí navodit atmosféru.
10: Takže ale těm se daří, těmto druhům podniků.
9: Přesně tak a z nich by si měli vzít i ostatní příklad, včetně třeba formátu nějakých tradičních hospod, protože i hospoda jako taková ta tradiční, kterou ji známe, tak ta trochu, ta atraktivita té nabídky i atmosféry vázla. A vidíme to na příkladech třeba i úspěšných restaurací a hospod, které nyní jsou úspěšné, tak vypadají dobře, poskytují skvělý servis a mají třeba i výbornou kávu, takže soutěží i s těmi kavárnami trošku na dálku.
10: No, jinými slovy, ale tady nejde pouze o DPH, ale o to, aby se také majitelé snažili a vyhledávali ty trendy a přizpůsobovali své prostředí té poptávce.
9: Přesně tak.
10: Ještě bych se vás chtěla, vy jste mluvil už o tom, proč lidé chodí spíše do kaváren, nebo chodí také do kaváren pro deník Hospodářské noviny. A tam jste zmínil, že do kaváren také chodí ženy, které mají zábrany jít do hospody. Myslíte si, že ženy mají dnes zábrany chodit do hospod?
9: Historicky to tak i z výzkumu, které jsem měl možnost vidět, bylo. Byl tam určitý předsudek. Ta hospoda byl trošku jakový maskulinní útvar a byl to takový archetyp, jo, a to byla taková určitá bariéra, nicméně ta se bortí i s nástupem Instagramu, kdy opravdu je vidět najednou to prostředí té hospody, lidé když jdou, tak se kouknou na Google, na hodnocení a to si myslím, že v poslední době se stírá, nicméně ten předsudek nejenom žen, ale možná i lidí, kteří nepijí pivo, tak je takový, že opravdu ta hospoda je něco jednoduššího nebo nevzhledného, ale to už tak prostě není, protože i hospody se musely přizpůsobit novému stylu a životnímu spotřebitelů. Dost často po určitých letech od revoluce obměnili nábytek, vzezření, renovovali, poskytují skvělou službu. Takže ta celková úroveň české hospody je už podstatně jiná, než byl takový ten klasický archetyp té hospody.
10: A zároveň je to také něco, čemu můžou napomoc majitel restaurací, aby se v nich ženy cítily dobře.
9: Nejenom, že mohou, ale musí.
10: Ano, pokud je tam chtějí mít. Mladá generace, bych to sám zmiňoval, prokazatelně pije méně alkoholu. Budou jí mít tedy podniky do budoucna co nabídnout? Pomyslí se na to?
9: Víte, historicky si myslím, že to každá generace vlastně měla podobně, že pila méně alkoholu, ale každá generace...
10: Říká se, že ta současná dvacátníci, třicátníci o 20-30% méně pijí alkohol.
9: To bych si také typl, myslím, že to je i takovým viditelným faktem. Já si myslím, že každá generace i má čas vlastně, že dozrává a hledá si ten svůj způsob života. Restaurace, hospoda, ta vždycky bude mít místo na tom trhu. Myslím, že se i bude muset přizpůsobit, co se týče chování mladších lidí. Já to uvedu na příkladu, že vlastně mladší lidé mají ten sociální kontakt trošku takový ostražitější, možná hodně používají i třeba mobil, dost často i v ruce jsou na něm hodně. Tu starší generaci to někdy může trošičku rozčilovat, ale to už jsou takové mezigenerační vztahy a prostě i třeba takový příchod do té restaurace, hospody pro mladší generaci by měl být vítací, to znamená i třeba nějaký komunitní stůl na začátku velmi pomůže, protože i takové to usadávání ke stolu, ta mladší generace má trochu jiné. Možná i tím, jak chodí do hospody, marketing a přizpůsobit se, to je všechno mix, na který teďka musí najít odpověď majitele restaurací a hledat poučky, jak na internetu, no možná i v umělé inteligenci, protože se rozvíjí modely, které jim pomáhají podnikat a to už je prostě o podnikatelské zodpovědnosti. Já se jenom snažím nabádat všechny hospodské, aby byly aktivní, moderní a opravdu, aby hledali různé cesty, jak své podnikání rozvíjet. Nemají to lehké, ale musí opravdu se snažit.
10: No a neměla by to být tedy ta posloupnost, že by se nejprve měli podnikatelé snažit následovat ty trendy, o kterých jste teď mluvil, a pak tedy dle výsledku požadovat třeba snížení DPH na čepované pivo?
9: To nemělo, protože to zvýšení DPH bylo iracionální, nepodložené, dopadlo fatálně špatně a mělo by se vrátit na původní úroveň.
10: Pane Kastnere, česká pivní kultura se loni dostala na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Česka a je zase o krok blíž možnosti ucházet se o zápis na světový seznam UNESCO. Jak by to pomohlo českému pivovarnictví z hlediska třeba poptávky?
9: Přirovnám to k Michelinu. Michelin je vlastně i ta debata kolem Michelinu, jak by to pomohlo. Vidíme najednou, jak to pomáhá. Ten obraz České republiky je extrémně silný, je spojený s pivem. Když si vezmete jakýkoliv výzkum, tak pivo, když není možná na prvním místě, tak je opravdu extrémně vysoko. Bylo by to utvrzení, potvrzení. UNESCO je extrémně silná značka. Samozřejmě ta komunikace naší země v zahraničí je účinná a ten turismus vlastně je takovou dodatečnou krví pro naši ekonomiku, takže my musíme se snažit o to, aby to klaplo. A já si myslím, že by to pomohlo extrémně, protože nejenom Praze, ale i zbytku České republiky, stejně jako Michelin neskončil jenom v Praze, tak vidíme i, a vy jste zmínila tu gastroturistiku, tak to jsou věci, které prostě mají velký vliv a myslím, že časem se docení to, jakou roli pivo hraje pro Českou republiku v zahraničí, protože my se k němu chováme v Čechách trošku nehostinně a přitom je to jedna z těch našich marketingových hvězd, která svítí od hranic dál do zahraničí.
10: Hostem Interview Plus byl předseda gastronomické sekce Hospodářské komory, také podnikatel v gastronomii Luboš Kastner. Děkujeme za váš čas.
9: Moc děkuji za pozvání, mějte se moc hezky, nashledanou a na zdraví.
10: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
6: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Pokračuje Odpolední plus s datem 5. května. Od mikrofonu provází Lucie Vopálinská. Přeji vám příjemný poslech.
6: Český rozhlas Plus.
1: Poslanci se budou na popud koalice zabývat usnesením k chystanému sjezdu sudetských Němců v Brně. Podle dat firmy Deloitte nájemné v Česku za první kvartál opět stouplo. V pražském centru je už na 500 korunách za metr. Pomůže zákon o podpoře bydlení? Francouzské národní shromáždění zveřejnilo zprávu o fungování veřejnoprávních médií. Navrhuje rušení nebo slučování televizních a rozhlasových stanic. Podle ředitelky veřejnoprávní televize je to snaha o historické oslabení služby. A v knize dne probereme novinku Erika Kleina Po roce 1177 před Kristem o přežití civilizací. Budu mluvit s expertkou na starověk Radkou Fialovou. Teď jsou ale na řadě zprávy a Monika Vrchotová.
7: Přeji klidné odpoledne. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle amerického ministra obrany Pita Hexeta stále trvá. Zároveň dodal, že Spojené státy budou bránit svobodnou plavbu v Hormuzském průlivu. Podle šéfa Pentagonu Teherán nad průlivem kontrolu nemá a dál pokračuje americká blokáda íránských přístavů. Teherán dnes Washingtonu pohrozil, že s konfrontací kolem průlivu ještě ani nezačal. Reagoval na slova amerického prezidenta. Donald Trump včera řekl, že pokud bude Írán útočit na americká plavidla, bude smeten z povrchu zemského. Vládní koalice navrhne sněmovně usnesení, kterým vyzve organizátory blížícího se sjezdu sudetských Němců v Brně, aby od něj upustili. Je to kvůli smíru ve společnosti, informoval o tom předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle předsedkyně sněmovního klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce a otevírá rány. Místo toho, aby se lidé v rozbouřené době soustředili na to, co je spojuje. Usnesení podle ní podporuje většina poslanců hnutí ANO.
11: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
7: Sjezd sudetských Němců má být v Brně od 22. do 25. května. Věnovat se tomu budeme v odpoledním plusu hned po zprávách, kdy se spojíme s naším zpravodajem ve sněmovně.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Rumunský parlament vyslovil nedůvěru vládě premiéra Iljeho Boložana. Před dvěma týdny se v zemi rozpadla vládní koalice poté, co ji opustila sociálně demokratická strana. Nesouhlasila s reformami zaměřenými hlavně na snížení rozpočtového schodku. Výdaje v Rumunsku převyšují příjmy nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Premiér Boložan po odchodu sociální demokracie z vlády řekl, že se pokusí sestavit menšinový kabinet. Agentury Reuters a AFP napsali, že zemi čekají složitá jednání. Ústavní stížnost podali dva aktéři kauzy Vidkon, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý policejní náměstek Karel Kadlec. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Oba muži dostali kvůli únikům z policejních spisů z roku 2015 podmínku. Vrchní soud původně poslal Kadlece na 3,5 roku do vězení a Kyselému dal 4letou podmínku. Letos v lednu jim ale nejvyšší soud tresty zmírnil. Německá policie zadržela řidiče, který v Lipsku zabil dva lidi. Autem vjel na pěší zónu a ve vysoké rychlosti projel centrem města. Muž je ve vazbě a podle německých médií ještě nevypovídal.
12: Pachatelem je podle saského ministra vnitra Armina Schustra 33-letý Němec. V minulosti se u něj projevily psychické problémy. Podle Schustra zřejmě najel do lidí úmyslně. Motivy činu ale nejsou objasněné. Státní zástupce ho vyšetřuje jako dvojnásobnou vraždu. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z toho těžce. Pachatel projel osobním autem asi 0,5 kilometru po pěší a nákupní zóně v samotném centru Lipska. Při zadržení nekladl odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
7: Dopravní podniky sčítají zvýšené náklady kvůli drahým pohonným hmotám. Měsíčně platí desítky milionů korun navíc ve srovnání s dobou před americkým útokem na Írán. Českému rozhlasu to potvrdili oslovení dopravci.
13: Třeba plzeňské městské dopravní podniky hlásí, že pokud by cena nafty zůstala do konce roku na současné úrovni, zvedne jim to náklady o několik desítek milionů korun. GV Jihotrans, největší jihočeský dopravce, zase eviduje nárůst nákladů o více než 20 milionů korun měsíčně. Dopravní podnik v Brně na situaci reaguje podle své mluvčí Hany Tomaštíkové i tím, že do provozu posílá víc plynových než dieselových autobusů.
14: Ceny plynu máme z větší části zafixované, takže jsou u něj i dopady mírnější.
13: Pod Podobně to řeší i dopravní podniky v Ústí nad Labem nebo Ostravě. Většina dopravců doufá, že kvůli drahým palivům získá vyšší tržby, protože přibude lidí, kteří místo autem pojedou hromadnou dopravou. Třeba v Hradci Králové v březnu evidovali na jízdném o 6% vyšší tržby. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Plusu. Lidé si před budovou Českého rozhlasu v Praze připomněli 81 let od začátku pražského povstání. 5. května 1945 tehdejší rozhlasoví hlasatelé odmítli vysílat v němčině a z éteru tak zněla jen čeština. Při následných bojích zemřeli v Praze asi 3000 lidí. Památku obránců rozhlasu na Vinohradské třídě uctili pamětníci, zástupci rozhlasu i politici. Policejní prezident Martin Vondrášek v projevu připomněl roli tehdejší policistů při začátku boju o rozhlas.
14: Na Vinohradskou třídu záhy dorazila jedna z prvních skupin policistů, první 20 mužů, které velel Karel Hladík. Podle svědectví právě on jako první vstoupil do budovy a v prvním střetu pěstí srazil německého strážného k zemi.
7: V Liberci začíná Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Program potrvá do neděle. Jeho součástí budou kromě promítání i besedy s tvůrci, výstavy nebo dabingová dílna. Na festivalu jeden z tvůrců každoročně dostane ocenění za celoživotní přínos animovanému filmu. Kdo to bude letos, prozrazuje programový ředitel festivalu Pavel Horáček.
15: Bude to významný animátor Jan Klos, který se soustředil celou svoji kariéru na loutky, na rozpohybování loutek. On pracoval i v loutkovém divadle, uspěch byla Hurvínka. Uvede výběr z těch večerníčků, protože on dělal Jáju, Páju, Patamata, Dášenku, Zahradu.
7: Se teď podíváme na silnice. Dálnice D7 je na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova opět průjezdná. Za nájezdem z Evropské uklízí vysypaný náklad dřeva z kamionu. Provoz byl chvíli zastavený, teď už se projíždí levým pruhem a kolona je od plzeňské dálnice D5 asi na půl hodiny. Na D1 čekejte kolony na příjezdech do Brna, a to od Prahy i od Ostravy před omezením na kilometru 196. Pomaleji se jede od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 a také od sjezdu na Slatinu z kilometru 201. Zdržení směrem z Prahy je delší, asi na půl hodiny. Šťastnou cestu! Do dnešní půlnoci hrozí na západě a severozápadě Čech silné bouřky. Zítra bude zpočátku slunečno jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer ale bude oblačnosti opět přibývat. Přeháňky budou četnější a lokálně se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů. Na západě Čech bude kolem 20 a na horách kolem 15. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Posloucháte Odpolední Plus.
1: Naše vysílání pokračuje 8 minut po 16. hodině a začneme v českém parlamentu. Poslanci se dnes budou zabývat chystaným sjezdem sudetských Němců v Brně. Vládní koalice prosazuje usnesení, ve kterém se chce proti uspořádání sjezdu na českém území ohradit. Sněmovna si i dnes odhlasovala, že může jednat do noci. Schůzi poslanců sleduje náš tamní parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek, který přidá podrobnosti. Dobré odpoledne, Vojto.
16: Dobré odpoledne ze sněmovny.
1: Tak pověz, co se dá od tohoto jednání o zmíněném usnesení vlastně čekat?
16: Ano, poslanci se zatím stále ještě baví o programu té schůze, nicméně tato debata napovídá, jak bude projednávání toho bodu vypadat. Zástupci opozice tvrdí, že pro ně takový bod byl překvapením, že se o tom, že koalice chce projednávat toto téma, dozvěděli teprve dnes na grémiu. No a tomu tedy zřejmě bude odpovídat i ta debata. Usnesení, které navrhuje koalice, má celkem 8 bodů. Jedním z nich je, z toho, co říkal předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, výzva, aby organizátoři od pořádání sjezdu na území Česka upustili, dalším, že poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním sněmu na území Česka. No a koalice se odkazuje na význam česko-německé deklarace z ledna 1997, o tom mluvila i šéfka klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Tak zdá se, že nemáme tedy v režii ten zvuk připravený, nevadí, pokusím se tedy ta slova tlumočit. Ta deklarace je podle koalice jednoznačným vyjádřením vůle obou stran nezatěžovat vzájemné vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Šéfka klubu Hnutí ANO Taťána Malá mluvila i o tom, že takový sjezd tedy zbytečně budí emoce, otevírá staré rány. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib řekl, že téma je kouřovou clonou kvůli řadě vlád. vládních kauz. Postup koalice se nelíbí ani poslanci lidovců, tomu Filipovi. Ten byl na dnešním grémiu ještě v roli předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL. Jak stále mohli slyšet z našeho vysílání, tak teď už mají lidovci nového předsedu klubu Mariana Jurečku. Tolik tedy ale ta odbočka. Tady jsou slova lidovce Toma Filipa k usnesení ke sjezdu sudeckých Němců.
17: Usnesení tohoto typu vůbec nepatří na půdu poslanecké sněmovny. Za druhé si myslíme, že když už by takovéto usnesení mělo být, tak by mělo být velmi pozitivní a mělo by jasně vyjadřovat to, že jsme tady pro usmíření mezi národy, že jsme tady proto, aby v rámci Evropy docházelo k prohlubování spolupráce a k porozumění.
16: Na to samotné hlasování o usnesení ještě řada nepřišla, ještě tedy, jak jsem říkal, není ani otevřený program. Budeme to samozřejmě sledovat.
1: Vojto, a sněmovna by se dnes měla zabývat také novelou stavebního zákona. O co konkrétně jde?
16: To je ta novela, ve které by se poslanci měli zabývat odkladem povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO požádala sněmovnu o to, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. Geoportál je teď funkční, ale není ještě plně otestovaný. Při spuštění už od července by mohly podle ministryně Mrázové hrozit potíže. 100% ještě nefungují některé funkce. Parlament kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení v minulém volebním období odložil povinnost používat geoportál do konce letošního června. Obce do něj tedy nemusí vkládat svoji dokumentaci a můžou využívat dosavadní postupy zveřejňování, tedy na úřední desce.
1: Tak tolik pro tuto chvíli Vojtěch Tomášek, parlamentní zpravodaj Českého rozhlasu. Díky moc za informace, Vojto. Naslyšenou.
16: Naslyšenou, hezký den.
1: 16 hodin 12 minut a zůstáváme na domácí půdě. Ceny nájemného v prvním čtvrtletí letošního roku opět stouply v průměru o 2,1%. Kromě Karlových Varů, Pardubic a Olomouce vzrostlo nájemné ve všech krajských městech. Největší zdražení zaznamenal Liberec. Průměrný metr čtvereční se v Česku pronajímal za necelých 340 korun. V Praze je to ovšem 466 a v centru města přes 500 korun za metr. Vyplývá to z Deloitte Rent Indexu. Jeho data však nepotvrzují. Tvrzuje platforma Bez realitky, podle které nájmy naopak o 2% klesají. Ceny prý začaly narážet na limity domácností. Připomenu, že zítra by se měli poslanci na mimořádné schůzi zabývat zákonem o podpoře bydlení. Není však jasné, zda se k tomu dostanou. Odborníci z iniciativy za bydlení dnes přitom v otevřeném dopise vyzvali premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO k neschválení vládního pozměňovacího návrhu k této normě. Navrhované změny podle nich omezí dostupnost pomoci, podpora se nedostane k mnoha potřebným lidem, včetně seniorů a rodin s dětmi. A naším hostem je teď expert na trh s nemovitostmi Petr Hána ze společnosti Deloitte. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
18: Dobrý den.
1: Pane Háno, nejprve, jak si máme vysvětlit ten rozpor, že podle vaší instituce, podle Deloitte, nájmy stále a znovu rostou, cirka o 2% v průměru, kdežto podle Bez realitky už se zřejmě růst zastavil, dokonce mluví o poklesu.
18: Ono to může být dáno metodikou. Určitě je potřeba podívat se na zdroj dat, zároveň na počet pozorování, to znamená velikost toho výběrového vzorku, z čeho se vlastně vychází, a může to být i tím, jestli se kouká na aktuálně volnou nabídku, anebo třeba inzeráty, které z toho trhu mizí a dají se považovat za ty, které jsou vlastně zrealizované. A nám ale se vlastně ten pokles ukázal v minulém období, to znamená ve čtvrtém kvartálu roku 2025, kdy to bylo možné přisuzovat, řekněme, nějaké sezónnosti a zpomalení toho trhu.
1: No, v podstatě nás zajímá trend, ne úplně konkrétní procenta a jejich desetiny, takže trend je jaký? Nakolik jsme blízko situaci, kdy už ten trh vlastně dosahuje těch maximálních cen?
18: Ono lze říct, že ceny nemovitostí a i ceny nájemního bydlení vlastně nemají strop. Oni vlastně rostou kontinuálně, rostou v návaznosti na to, jak se vyvíjí ekonomika. U toho nájemního bydlení je to velmi specifická situace, tam je to úzce spjaté s trhem práce a vývojem ekonomiky obecně. To znamená, dá se říct, že nájem a nájemní bydlení, jeho cena roste tak, jak nám rostou mzdy a jak se vyvíjí inflace.
1: Je to podle toho, kolik lidé mají peněz, úplně tomu rozumím. Jedním z rychlých a efektivních kroků, jak dostat více bytů na trh s nájemním bydlením, což by mohlo vést teoreticky k jejich zlevnění, je prý zdanění prázdných bytů. Odkazuje na zahraniční zkušenosti tímto způsobem Vít Klusáček z Platformy pro sociální bydlení.
19: Zlatou cihlou, která naopak ještě spíš oproti ceně zlata roste rychleji. Chybí tady teda ta regulace. Jo? Mě intenzivně to řešili a řeší například ve Vancouveru v Kanadě. Tam už asi před 6-7 lety zavedli daň z prázdných bytů, která je 3%. Takže pokud si vemete i v Praze prázdný byt, který stojí 10 milionů, tak ta daň je 300 tisíc korun ročně. To už je velmi silná pobídka pro to ten byt začít opravdu pronajímat. Zvýšil se počet bytů, které se začaly pronajímat. Někteří začali platit tu daň, jenomže oni ty příjmy z té daně použili na výstavbu nového dostupného bydlení. Taková řešení fungují jenom v České republice. Tady jsme v bodu nejenom nula, ale ještě v bodu minus. Tady se ani neuskutečnilo zjišťování, kolik těch bytů je skrz ty elektroměry. Takže tady máme i ten dluh.
1: Tolik tedy slova Víta Klusáčka z Platformy pro sociální bydlení. Pane Háno, je to nápad, který byste podpořil? Třeba ta pokuta 300 tisíc, to zní jako až závratná částka, že?
18: Je to asi věc, která v českých podmínkách by byla velmi složitě akceptovatelná, respektive vůbec uplatnitelná. Ono velmi vlastně záleží na tom, jakým způsobem se určí, že ten byt je volný, případně, že je dlouhodobě volný a z jakého důvodu. To znamená, nedovedu si představit, že bychom zjišťovali důvod a zároveň i to, zda byty jsou volné a kolik jich vlastně vůbec je. Navíc jakékoliv zdanění a jakýkoliv zásah do systému daní vždycky rezidenční trh spíše rozkolísá a má negativní dopad.
1: No ale z vašich skeptických slov vyplývá tedy má otázka, že vlastně by se s tím tedy, že nelze čekat, abychom zmapovali, kolik bytů a proč je vlastně neobydlených, má vlastníka, ale vlastník je nepronajímá. Je to iluze takto postupovat?
18: Nemyslím si, že by to bylo realizovatelné. Například z posledního sčítání lidí domů a bytů vycházelo číslo, které

0: to fenomén vlastně vypovídá?
1: Já myslím, že to jde ruku v ruce. To znamená, jsme v období zvyšujících se cen nemovitostí, ale zároveň i růstu úrokových sazeb hypotečních úvěrů. A tohle, když se spojí dohromady, tak to má velký dopad na dostupnost bydlení, protože financování bydlení je jeden asi z těch vůbec nejvýznamnějších faktorů, který hraje roli v tom, když se někdo rozhoduje, jestli si pořídí vlastní bydlení nebo jestli chce do něčeho investovat. Dneska aktuálně určitě nemá smysl pořizovat si investiční byt na hypotéku. Na druhou stranu, když potřebuje někdo bydlet, tak určitým způsobem vždycky zvažuje možnosti a snaží se přizpůsobit tak, aby si to bydlení mohl dovolit. Každopádně úroková sazba hypotečních úvěrů byla někde na úrovni 4,4% v březnu, ale zprávy z trhu jsou takové, že nám vyrostla v průběhu dubna a ta predikce do budoucna je spíše negativní. To znamená, řekněme, že ta vyšší úroková sazba někde na úrovni 4,5% nám může zůstat na několik budoucích let.
0: V podstatě mluvíme pořád o špatné dostupnosti bydlení. Situace je ve velkých městech třeba až kritická. Může na těch vysokých cenách a na té situaci něco změnit z vašeho pohledu zákon o podpoře bydlení, který má pomáhat domácnostem s příjmy do 1,6násobku životního minima, nebo by to možná ani nebylo žádoucí v nějaké větší míře zasahovat do tržního prostředí?
1: Pokud se budeme bavit o tržním prostředí jako takovém, tak to úplně neřeší vlastně zákon o podpoře bydlení ani ta jeho aktuálně projednávaná novela. Tam se spíš budeme bavit o, řekněme, podpoře nízkopříjmových skupin obyvatel anebo těch ohrožených vlastně nedostatkem bydlení, respektive nemožnosti pořídit si vlastní bydlení nebo pronajmout si bydlení.
0: Rozumím. Tak tolik pro tuto chvíli Petr Hána ze společnosti Deloitte. Děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschranou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Ředitelka francouzské televize Delphine Ernault-Cansiová se postavila proti parlamentní zprávě o fungování veřejnoprávních médií. Podle ní usiluje o historické oslabení této veřejné služby. Výhrady ke zprávě má i premiér Sebastian Lecornu. Kritiku odmítají autoři zprávy, podle kterých jde o to napravit chyby a zachránit veřejnoprávní vysílání. A z detaily z Paříže už je připraven náš tamní zpravodaj Martin Balucha. Martine, dobré odpoledne. Ne.
3: Ano, na značkách, hezké odpoledne.
0: Tak výbor Národního shromáždění zveřejnil 400stránkovou zprávu o fungování francouzských médií veřejné služby. Její součástí jsou desítky doporučení. Už jsi stihl zjistit, co všechno se v té zprávě vlastně píše, co přesně tam je?
3: Nestihl jsem pročíst všech 400 stránek, jednak i z toho důvodu, že a mluvil o tom i právě autor, ten zpravodaj toho textu, že kolabuje server právě Národního shromáždění kvůli tomu, že je velký zájem o to si tu přečíst, tu zprávu, ale v té zprávě se obecně píše, že francouzská veřejnoprávní média neodpovídají výzvám dnešní doby. Zpráva navrhuje slučování, rušení některých stanic, krácení rozpočtu na zábavní pořady, sportovní přenosy, taky změnu způsobu jmenování ředitelů televize a rozhlasu, které dosud tedy jmenuje prezident, teda v současném případě prezident Emmanuel Macron, ale jinak prezident republiky. Škrty mají vést úsporám až čtvrtiny současného rozpočtu. Peníze navíc by podle těch autorů té zprávy bylo možné využít na snižování státního dluhu, na péči o památky například. Ta zpráva vznikla po několika měsících dlouhých výslechů právě ze strany té parlamentní komise výslechů novinářů, moderátorů, ale taky vedení veřejnoprávních médií. Zpravodajem té zprávy, jak už jsem říkal, je pravicový poslanec Charles Alonkl.
4: Cílem vyšetřovací komise bylo nasvítit odchylky a vady, aby bylo možné je napravit a zachránit veřejnoprávní vysílání.
3: Tohle řekl poslanec Charles Alonkl dnes v televizi BFN. On patří do skupiny politiků, kteří se odtrhli od republikánů, tedy tradiční pravicové strany, a stali se spojenci nacionalistů, lpenovců, kteří otevřeně říkají, že pokud za rok uspějí v prezidentských volbách, tak zprivatizují veřejnoprávní média.
0: No a můžeš rozvést, jaké výhrady k té zprávě má tedy ředitelka francouzské veřejnoprávní televize?
3: Delphine Ernot Kánsiová kritizuje jednak způsob práce té parlamentní komise, ale taky obsah té samotné zprávy. Podle ní komise dala přednost polemice místo analýzy a osobním útokům na místo faktů. Šéfka francouzské televize se postavila proti rušení

0: Nic podle ní by to znamenalo, že by diváci přišli o analytické, diskuzní, dokumentární pořady, což by vedlo k tomu dál, že by lidé přišli o přístup ke kultuře. Ředitelka taky varovala před škrty v zábavě, ve sportu, což by zase podle ní znamenalo spoplatnění toho obsahu a to by si všichni diváci podle ní nemohli dovolit. Na druhou stranu se ředitelka francouzské veřejnoprávní televize nebrání diskuzi o reformách, o úsporách, o modernizaci tu zprávu a taky způsob práce kritizoval taky samotný předseda toho parlamentního výboru nebo komise Jeremy Patrialaitus.
1: Vyšetřovací komise nemůžou sloužit osobním, politickým a stranickým zájmům, zvlášť v době, kdy je země takhle rozdělená.
0: Výhrady k té parlamentní zprávě, a už to zaznělo, má i premiér Sebastian Lecornu, který na sociální síti X napsal, že minula podstatu věci a označil ji za promarněnou příležitost.
2: Martine, ta zpráva ale není závazná. Co tedy bude dál s těmi doporučeními? Bude se jimi dál zabývat francouzský parlament?
0: Je to, jak říkáš, zpráva sice není závazná v tom smyslu, že by znamenala okamžité změny pro vysílání veřejnoprávních médií, televize i rozhlasu, ale jednotlivá doporučení můžou zákonodárci využít například jako podklad pro návrhy zákonů. Ostatně ministryně kultury Katrin Pégárová uvedla, že chce urychlit reformu veřejnoprávního vysílání a ty konkrétní návrhy by měly být zveřejněné v červnu.
2: Dodává Martin Balucha, pařížský zpravodaj Českého rozhlasu. Díky a pěkný den přejeme, naslyšenou.
0: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus a je tu čas pro knihu dne. Jak živelné katastrofy a nepřátelské invaze před více než 3000 lety ovlivnily tehdejší civilizace? Proslulý historik a archeolog Eric H. Klein je vnímá jako drsné síto, kterým prošly pouze některé národy. Jeho kniha s názvem Po roce 1177 před Kristem přežití civilizací může být inspirativním manuálem pro moderní svět. Tento titul, ověnčený prestižní cenou BAS za nejlepší populárně naučnou knihu o archeologii, teď vydává české nakladatelství Vyšehrad a já ve studiu srdečně vítám expertku na starověk Radku Fialovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Paní Fialová, nakladatelství Vyšehrad už vydalo dříve jednu Kleinovu knihu Tři kameny jsou zeď. Jak je čeští čtenáři vlastně přijali? Získala ta kniha velkou popularitu i u nás?
3: Já to opravím, my jsme už vydali vlastně dvě Kleinovy knihy. Ta první se jmenovala právě 1177 před Kristem s podtitulem Invaze mořských národů a kolaps civilizací. A právě to je ten úspěšný prequel té knihy, která vyšla čerstvě teď. Tři kameny jsou zeď jsou takové úžasné dějiny archeologie, protože Eric Klein je oblíbený přednášející a opravdu badatel, který umí psát lehkým perem. Takže jsme sáhli i po téhle druhé knížce. Tohle je třetí, která teďka vychází. Ta se jmenuje Po roce 1177.
2: Čili má to úspěchy u čtenářů?
3: Ano, ano.
2: Rozumím. Kdybyste mohla přiblížit vlastně způsob práce Kleina. On je tedy sám archeolog, jak vlastně čerpá a kde informace pro své závěry?
3: On jednak čerpal teda z vlastních archeologických výzkumů, on léta snad přes 30 let pracoval na vykopávkách, hlavně teda v Izraeli, na lokalitách jako je Megiddo, což je takový ten Armagedon biblický známý a lokalita Tel Kabri. A samozřejmě, když jste archeolog, tak se koukáte i na ty ostatní civilizace, i třeba chronologie, to znamená jakoby časové zasazení některých těch nálezů je důležité porovnávat s nálezy v okolních civilizacích a i v té své první knize se snaží představit vlastně určité procesy, které probíhaly v celém Středomoří, to znamená ty civilizace vlastně byly spojené a v té první knize on vychází třeba z korespondence, která se zachovala mezi těmi jednotlivými kulturami a která je velmi zajímavá a poutavá.
2: Pan Klein vnímá ty živelné katastrofy a nepřátelské invaze, jak už jsem uvedla na začátku, jako drsné síto. Dá se nějak odpovědět jednoduše na to, co tedy bylo hlavním faktorem který rozhodoval o tom, která civilizace propadne a skončí a kdo vlastně zůstane?
3: Jsou to určité mody adaptace a transformace. Klein vlastně píše, že společnosti, které dokázaly reagovat prostě na ty změny, na ty klimatické změny, na ty katastrofy, neúrodu, vlastně i diskomfort vlastního obyvatelstva, tak jsou ty, které přežily ty těžká období. Naopak společnosti, které se nějak petrifikovaly, ve kterých převládly boje o moc a snahy elit o uchování vlastních pozic, tak ty často prostě nepřišly do toho dalšího období posílené.
2: Můžete vysvětlit koncept antifragility rizikového analytika Nassima Taleba, kterou vlastně Klein uvádí jako příklad, na příkladu starověkých národů, protože mluvíme často o odolnosti, rezilienci.
3: Odolnosti.
2: A tohle je něco jiného, antifragilita.
3: Ne, je to vlastně totéž trošku jinými slovy. Je to schopnost právě nebýt křehký, že jo, jak napovídá tady ten samotný název. Téma resilience nebo odolnosti je živé i prostě ve společenských vědách. Je to prostě nějaký koncept, jak reagovat vůbec na změny a jak se posílit, ale v kontextu těch společností to znamená opravdu schopnost reagovat na ty změny, přizpůsobit se, adaptovat se, případně se transformovat.
2: Jak velkou výhodu měli Féničané tím, že nebyli tolik připoutáni k půdě, ale zabývali se především obchodem, pokud to tedy jako sedí?
3: Můžeme říct, že to byl právě ten jejich, jako, ta jejich reakce jakoby na nějakou složitou společenskou situaci, kdy prostě třeba hrozila neúroda nebo hladomor. Oni byli vynikající právě jednak mořeplavci, jednak jsou spojováni i se rozšířením písma. A oni právě budovali ty kontakty, ty obchodní cesty, takže jejich koncept držet se obchodu se velmi osvědčil.
2: Ale skončili také. Tak o knize po roce 1177 před Kristem, která mimochodem získala prestižní cenu BAS, jsme mluvili s Radkou Fialovou, expertkou na starověk. Děkuji vám za rozhovor, naslyšenou.
3: Děkuji.
2: Bylo 16:30 a s dalšími zprávami už je tu Lenka Vrchotová. Monika.
4: Český rozhlas Plus.
5: Pěkné odpoledne. Poslanci dnes pravděpodobně budou znovu jednat až do nočních hodin. Vládní koalice si na úvod dnešní schůze odhlasovala možnost jednat i po 21. hodině. Sněmovna dnes bude rozhodovat například o takzvané malé novele stavebního zákona. KDU-ČSL má nového předsedu poslaneckého klubu. Na svém zasedání si dnes poslanci zvolili Mariana Jurečku, který ve funkci nahradil Toma Filipa. Podle nového předsedy lidovců Jana Grolicha potřebuje strana v dolní komoře silný hlas. Lékaři mají podezření na 7 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Uvedla to Světová zdravotnická organizace s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím 2 případy. 3 lidé na lodi zemřeli, 4 další jsou nemocní, 1 pacient je v kritickém stavu. Plavbu z Argentiny na Kapverdské ostrovy organizuje nizozemská společnost. Teď se snaží zajistit vylodění a lékařské vyšetření všech zhruba 150 cestujících. Náměstkem ministra kultury za SPD se stal bývalý baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček, upozornil na to server i rozhlas. Vedení rezortu v čele s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy je tak kompletní. Bubeníček je autorem mnoha choreografií a držitelem několika tanečních ocenění. Doteď se ale politicky neangažoval. Na ministerstvu by měl mít na starost živou kulturu. Při výbuchu v továrně na pyrotechniku na jihu Číny zemřelo nejméně 26 lidí. Přes 60 dalších je zraněných. Příčina exploze zatím není jasná. Úřady na místo vyslali více než 1500 hasičů, záchranářů a policistů. Čínský prezident Xi Jinping vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřili. Policie vyšetřuje případ opilého strojvedoucího. Podle policistů řídil osobní vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se skoro 3 promile alkoholu. Na jeho chování upozornili policii svědci. Podle nich strojvedoucí neotvíral dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Ve vlaku jelo zhruba 40 lidí, nikomu se nic nestalo. Strojvedoucímu hrozí až 5 let ve vězení. A jak to to vypadá s dopravou. Na dálnici D7 je dlouhá kolona na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova. Za nájezdem z Evropské uklízí vysypaný náklad dřeva z kamionu. Průjezdný jen levý pruh a kolona je od plzeňské dálnice D5 asi na půl hodiny. Na D1 čekejte kolony na příjezdech do Brna, a to od Prahy i od Ostravy před omezením na kilometru 196. Směrem z Prahy je kolona od Kývalky z kilometru 182 a zdržení do zúžení asi půl hodiny. A na dálnici D8 je ucpaný výjezd z České republiky směrem do Německa. Kvůli hraničním kontrolám na německé straně je kolona už od tunelů z kilometru 79 a regulují i průjezd tunely Panenská a Libouchec. Dobře dojeďte. V noci bude pršet hlavně v Čechách, nejvíc na západě a severozápadě. Zítra ráno a dopoledne se očekává slunečno, odpoledne a večer ale opět dorazí přehánky nebo bouřky. V noci bude kolem 13 stupňů, zítra 22 až 26, na západě Čech kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
2: Pokračujeme 4 minuty po půl páté. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Evropa je teď podle finského prezidenta Alexandra Stuba v unikátní fázi a musí ji využít. Řekl to na Pražském hradě na konferenci Evropa jako úkol. Společně s českým prezidentem Petrem Pavlem se oba shodli na tom, že Evropa se musí více propojovat. A přímo z Pražského hradu se teď hlásí do vysílání náš redaktor Jakub Lucký. Jakube, vítej.
6: Dobrý den.
2: Tak začněme prosím od toho vyjádření finského prezidenta, a sice, že Evropa je v unikátní fázi. Co tím Alexander Stubb myslel?
6: No, on na tohleto téma mluvil vícekrát různými způsoby. Asi ten nejzajímavější rozměr byl, že Evropa je teď po ruské invazi na Ukrajinu v podobné situaci, jako byla na konci studené války. On mluvil o tom, že ta fáze bude krátká, maximálně 5 let, a že ji Evropa musí tedy využít, musí se integrovat. On říkal rozšiřovat i prohlubovat. To znamená zapojovat, jednak více zapojit ty státy, které jsou dohromady, ale taky integrovat další státy. Mluvil mu jenom také o Ukrajině. A mluvil taky o tom, že z Evropy se musí, z evropského puberťáka se musí stát dospělý. On říkal, že bychom si měli přiznat, že jsme příliš závislí na ruských energiích, na amerických technologiích a na čínském trhu. Vlastně docela bylo zajímavé, že se v tomto ohledu oba dva politici shodli v té nějaké integraci. Český prezident Petr Pavel mluvil o tom, že Evropa nemůže čekat na ty poslední, kteří blokují nějaké inovace, a ti, co chtějí, tak musí postupovat kupředu. Mluvil o takové té dvojrychlostní Evropě a mluvil taky o tom, že Česko by nemělo být tím, kdo čeká. Trochu taky nepřímo kritizoval vlastně to, že Česko hned říká na některou spolupráci nebo integraci ne.
2: Oba státníci probírali také postoj Evropy vůči administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mohl bys, Jakube, přiblížit, co zaznělo v této věci?
6: No, tady bylo opět zajímavé slyšet Alexandra Stuba, finského prezidenta. On, jak moderátor Rob Cameron poznamenal, tak on je jeden z mála politiků, který s Trumpem strávil 7 hodin na golfovém hřišti a má tu pověst toho politika, který to s Trumpem tedy umí. Stub říkal, že musíme pracovat se světem, jak je, že na ideologické úrovni nejde tedy se Spojenými státy souhlasit, to je to hnutí MAGA, a máme jenom slušně tedy nesouhlasit a hledat cesty jinde. On mluvil o tom, že naopak vlastně ta ekonomická bilaterální spolupráce funguje Finsku prý velmi dobře, možná skoro lépe než předtím, a že by Evropa měla využít těch zájmů, které Spojené státy v Evropě mají, jako jsou třeba základny, ale i další věci, a na to musí Evropa tedy hrát.
2: Alexander Stubb už s Petrem Pavlem jednal včera. V jakém duchu, Jakube, se ta návštěva finského prezidenta v Praze vlastně nese?
6: No, velmi přátelském, i když je to tedy velmi profesionální, tak je poznat, že ten vztah tam nějaký asi funguje dobře, a takové vystoupení z té profesionality byl sport. Oba politici si byli dneska společně zaběhat, uběhli asi 10 kilometrů v doprovodu ještě finského fotbalisty a česko-finské atletky. To je taková severská politika. Stup třeba běžel už s kanadským premiérem Carneym, to bylo tady v Londýně, ale viděli jsme tady těch vztahů vlastně neformálně regionálních, víc medializovaných, tedy třeba viděli jsme fotku severských politiků u dánské premiérky v kuchyni, všichni společně seděli a debatovali v nějakém přátelském hovoru, což je takový trochu jiný právě ten severský styl diplomacie, který tady zjevně padl na úrodnou půdu.
2: Dodává redaktor Jakub Lucký přímo z Pražského hradu. Děkujeme moc a naslyšenou.
6: Naslyšenou.
2: Účast na dvoudenní konferenci v Praze, jejímž tématem je evropská bezpečnost a obranný průmysl či konkurenceschopnost, přijala také někdejší místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, kterou teď vítám i v našem vysílání Odpoledního plusu. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne.
2: Paní Charanzová, vy máte zítra vystoupit v panelové diskusi o digitální suverenitě v napjatém transatlantickém klimatu. Jak vlastně definujete digitální suverenitu? Co to je?
7: O tom byla i ta vlastně dnešní zahajovací debata. Já ještě pořád tady jsem vedle sálu, kde před chvílí skončila vlastně vystoupení obou prezidentů. Je to o tom, že v současné době opravdu svět se změnil, není takový, jaký byl před 5 lety, a vidíme, že Evropa doplácí na to, jak je strašně závislá za prvé na dovozech určitých technologiích, na dovozích některých surovin. Nechávám teď stranou otázku obrany a že je potřeba, aby se postavila na vlastní nohy. V oblasti digitálu vidíme, že většina prostě velikánských technologických globálních firm nejsou evropské firmy a je logické, že si všichni klademe té otázku, kde je chyba, co se stalo. Já jako člověk, který se v minulosti věnoval legislativě, tak samozřejmě vidím, že ten problém je i v tom, že evropské české firmy nemají takové podmínky, jako mají třeba americké firmy. Je to o přístupu i k rizikovějšímu třeba kapitálu.
2: No a řekla byste, že v podstatě mohla být ze strany Evropské unie chybou i přílišná regulace digitalizace v minulých letech. Samozřejmě, když ji aplikujeme na zámořské americké firmy, tak je to z nějakých důvodů ochrany spotřebitele a tak dále, ale ta pravidla evropská, nakolik vlastně se v této oblasti digitalizace ukazují být chybou?
7: Máte pravdu v tom, že ne všechno legislativu, ne všechny ty zákony evropské můžeme házet do jednoho pytle, tak říkajíc, že celá řada z nich vznikala právě z toho důvodu, abychom chránili spotřebitele, aby jsme sem nedováželi, nedostávali zboží, které je zdravotně škodlivé pro naše děti, abychom si chránili soukromí trochu jinak, než se třeba děje v Číně. Ale zároveň, a to je potřeba si přiznat, se udělaly chyby. Já sama jsem byla kritická třeba tomu, jak dalece jsme se rozhodli regulovat umělou inteligenci, a ukazuje se, že teď evropské instituce berou krok zpátky, že se dívají na veškeré ty legislativní akty, které máme, zákony, a je čím dál tím větší zájem naslouchat biznesu, podnikatelům, což je velmi dobře. To mimochodem tady zaznělo právě teď na panelu o ekonomické spolupráci.
2: Tak můžu to chápat tak, že stačí v podstatě pravidla zjednodušit, uvolnit regulaci?
7: Určitě musí se zjednodušit a musí to být taková pravidla, která se třeba neduplikují. Ukazuje se, že pro určité oblasti ta firma je regulována v nějaké sektorové oblasti, pak je regulována zase někde jinde, a proto ty firmy narážejí a mají problém potom toho většího růstu na evropském trhu a odcházejí nám do Spojených států.
2: No ano, evropské firmy jsou závislé na amerických technologických platformách, také cloudových službách. Jak realistické je tuto závislost v nějaké dohledné době výrazně snížit? Jako laik si představuju, zda by třeba neměla vzniknout nějaká evropská sociální síť, vlastně jako soupeř, řekněme, Facebooku nebo Instagramu, ale asi jde o i daleko jiné a důležitější služby, jako jsou právě třeba ty cloudy. Tak můžeme v Evropě tu Ameriku nějakým způsobem rychle dohnat?
7: Tak z mého pohledu jako liberálně smýšlejícího člověka, tak to určitě není o tom, že si tady od stolu řekneme, že vytvoříme třeba evropský Google. Mimochodem takové pokusy v minulosti byly, dáme do toho velkou evropskou subvenci a pak se ukáže, že to fungovat nebude. Myslím si, že ta cesta by měla být spíš k tomu, aby evropské firmy, české firmy, aby měly stejné podmínky, aby nebyly vlastně to, co se třeba v tom digitálním světě děje, a pro proto máme třeba akt o digitálních trzích, který pomáhá tomu, aby byla větší konkurenceschopnost v tom digitálním prostředí, aby nám ty firmy, které jsou velké, mají v určitých oblastech i monopol, vlastně zabraňovaly menším hráčům, středně velkým hráčům růst. Takže pro mě je to o nastavení nějakých férových podmínek. Určitě to není o tom, že z jednoho dne na druhý přepneme a přestaneme používat americké technologie, ale měli bychom dát šanci a vytvořit, jako politici by měli instituce evropské, podmínky pro ty evropské firmy, které v těch oblastech jsou, aby dokázaly růst.
2: A ty férové podmínky, když si tedy dáme na misku vah americké firmy a evropské firmy, tak ty by se měly jednoznačně docílit tedy tím uvolněním regulací na evropské straně, nikoli zpřísněním jaksi regulací na straně amerických firm?
7: Víte, já nejsem jako příznivec toho, že bychom měli dělat nějakou regulaci proti někomu. My bychom měli dělat regulace pro nás, pro občany, pro firmy, a proto je potřeba od firm si vyslechnout, a oni to velmi dobře dokáží pojmenovat, jaké ty problémy mají a co by jim pomohlo. Teď třeba vzniká nová vlastně iniciativa takzvaného 28. režimu, kdy ta firma bude mít zjednodušený vlastně vytvoření své společnosti v rámci Evropské unie a nebude se muset prokousávat 27 různými právními systémy. Tohle jsou ty kroky. A pak je to o tom, aby prostě tady nevznikaly nějaké monopolní postavení firem, které nedovolují těm menším hráčům růst. Takže není to pro mě o tom, že budeme dělat zákony proti nějakým státům, ale je to o tom, že budeme dělat zákony pro evropské občany, evropské firmy.
2: Paní Charanzová, a proč se vlastně o digitální suverenitě Evropské unie mluví stále naléhavěji od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu?
7: Já myslím, že mluvíme o více věcech, mluvíme určitě i o obraně, mluvíme o automobilovém průmyslu, ale je to o tom, že opravdu americké firmy, technologické firmy zaprvé investovaly hodně v Evropě, tím ale i samozřejmě pomohly celé řadě evropských menších firm se nakopnout. A zároveň tedy mají tady svůj trh. Když se podíváme, mluvíme často o tom, jaké máme obchodní deficity a přebytky, tak právě v těch službách my jsme velmi atraktivní trh pro technologické firmy ze Spojených států. To znamená, cokoliv tady děláme v této oblasti, tak samozřejmě je velmi pozorně sledováno na druhé straně Atlantiku. A je to pro nás i o tom, že vlastně máme tady nějaké zprávy, Draghiho zpráva, která jasně ukazuje na to, že je potřeba, aby Evropa v téhle oblasti byla více suverénní, aby byla více autonomní. Takže tohle bylo i vlastně určité, bych řekla, politické zadání pro současnou Evropskou komisi, aby se vydala touto cestou.
2: No a jsou dnes už oblasti, ve kterých Evropa oproti zbytku světa exceluje a má nějakou globální konkurenční výhodu? Existují už nějaké slibné výchozí body pro, řekněme, nastavení alternativní a právně uvědomělé vize prostě toho evropského digitálního prostředí?
7: A tak samozřejmě určitě jsou oblasti, já třeba teď vám dám jeden příklad, který jsem velmi často dávala k dobru v době, kdy jsem byla v Evropském parlamentu České republice svého času, prostě vyhledávačem číslo jedna nebyl Google, ale byl Seznam. Máme velmi úspěšné antivirové firmy v Evropě v tuto chvíli, samozřejmě se soustředíme i na třeba výrobu čipů. Takže nemůžeme říct, že nejsou úspěšné evropské firmy, ale samozřejmě pokud se podíváme globálně, jaké jsou ty největší firmy, které tady vznikly za posledních 5 let, tak bohužel v té technologické úrovni ty evropské firmy těžko hledáte. Takže ano, jsou tady nějaké vlašťovky, doufejme, že právě s nástupem teď umělé inteligence, kde i zase v některé oblasti už nám ujel vlak, ale otevírají se tady možnosti především v aplikaci umělé inteligence, že nám tady vyrostou nové evropské firmy.
2: Tak tolik bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová za hnutí ANO. Děkujeme moc za váš čas a mějte se hezky. Naslyšenou.
7: Naschledanou.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: Polsko dlouhodobě usiluje o navýšení počtu amerických vojáků na svém území. Proto teď polská média spekulují, zda by do země mohli dorazit vojáci, které se Spojené státy chystají stáhnout z Německa. A toto téma teď probereme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Katko, dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
2: Potvrdilo nebo vyvrátilo polské ministerstvo obrany to, že by jednalo o přesunu amerických vojáků z Německa do Polska?
8: Polské ministerstvo obrany zatím odmítá tyto informace komentovat, pouze vlastně opakuje to, co ale říkají polští ministři obrany už několik let, bez ohledu na to, kdo je v Polsku zrovna u moci. A sice, že úřad se Spojenými státy o navýšení počtu amerických vojáků v Polsku, kterých je tu aktuálně asi 10 tisíc, tak stále jedná. Naposledy o tom mluvil včera náměstek ministra obrany Pavel Zalewski v rádiu RMF FM.
9: Pane redaktore,
1: naším záměrem je to, aby americké síly v Polsku, ale obecně ve východním křídle NATO, rostly. My s Pentagonem jednáme o navýšení americké přítomnosti v Polsku, ale rozhodnutí, co se stane s americkými vojáky, kteří opustí Německo, je americkým rozhodnutím.
8: Řekl také, že Pentagon má pochopení pro polskou potřebu a snahu navyšovat počty amerických vojáků na svém území. Připomenu, že Spojené státy rozhodly o stažení prý více než 5 000 svých vojáků z Německa. V Německu aktuálně slouží 36 tisíc amerických vojáků. Pentagon to zdůvodňuje důkladnou analýzou rozmístění amerických sil v Evropě a potřeb podmínek v terénu. Je ale pravda, že to rozhodnutí přišlo poté, co německý kancléř Friedrich Merz skritizoval obranou nebo bezpečnostní politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
2: Katko, a jak vlastně se to Polsko snaží? Jak se Polsko o americkou přítomnost na svém území stará a jak láká Spojené státy, aby do Polska umístili víc svých vojáků, pokud si to přeje?
8: Polsko hradí velkou část nákladů na pobyt a působení amerických vojáků na svém území. Ročně to stojí asi 2,5 miliardy korun. K tomu také ročně platí za každého amerického vojáka 313 tisíc korun v přepočtu. No a zároveň investuje do modernizace a rozvoje jednak těch základen, ale také okolní infrastruktury, tedy těch základen, kde Američané působí. To je dalších 12 miliard korun. Dohromady tedy jde o asi 18 miliard korun ročně. Polsko tyto náklady považuje za cenu národní bezpečnosti. Přítomnost amerických vojáků to totiž má i silnou společenskou podporu, i když je pravda, že kvůli činům Donalda Trumpa klesá důvěra Poláků ve Spojené státy. Zároveň ale současná vláda nechce spoléhat v obraně jenom právě na Ameriku, takže současná vláda se obrací třeba na Francii, má zájem o francouzský nukleární deštník, také má vzniknout nová dohoda o obranné spolupráci právě s Německem, která by umožnila snadnější pohyb německých vojsk přes polské území. Tady je potřeba dodat, že Německo převzalo velení spojeneckých sil v Litvě po Američanech právě a potřebuje právě umožnit snadnější přístup do Litvy přes polské území. No a na konci května Polsko také podepíše dohodu o obranné spolupráci s Velkou Británií.
2: No, polská vláda dokonce spochybňuje ochotu Spojených států bránit Evropu v případě napadení. Proč to vlastně dělá polský kabinet?
8: Vedla k tomu třeba vyhrocená situace kolem Grónska a další výroky amerického prezidenta, kdy třeba zpochybnil význam nasazení vojáků členských států NATO v Afghánistánu. Hrozí také nyní stažením vojáků i ze Španělska a Itálie kvůli tomu, že Madrid a Řím odmítli pomoct Spojeným státům ve válce s Íránem. Také hrozil vyvedením Spojených států ze Severoatlantické aliance. Za druhé, vlády Donalda Trumpa navíc už i došlo několikrát ke změně rozmístění amerických sil v Evropě. Spojené státy třeba loni v říjnu rozhodly o úpravě počtu svých vojáků v Rumunsku. Tehdy snížili svou přítomnost v té zemi o stovky vojáků. Ještě dříve v dubnu loňského roku Američané opustili východopolskou Jašonku, kde se podíleli na zabezpečování tamního letiště a dopravního uzlu, přes který proudí většina zahraniční pomoci na Ukrajinu. V Polsku to tehdy vyvolalo velkou nejistotu, zda Spojené státy státy zůstanou spojencem Polska. Na druhou stranu ale je nutno říct, že americký prezident třeba i přes setkání s prezidentem Karolem Navrockým řekl, že Spojené státy nemají v plánu snížit počet svých vojáků v Polsku. Naopak můžou je naopak navýšit.
2: Tak tolik Kateřina Havlíková, varšovská zpravodajka Českého rozhlasu. Situaci budeme pochopitelně nejen s ní sledovat i nadále. Katko, děkujeme, naslyšenou.
8: Já také děkuji a hezký den.
2: Stále posloucháte Odpolední plus v 16 hodin a 52 minuty. 8 hudebníků a uprostřed nich bělovlasý osmdesátník v šedém saku s kytarou v ruce. Před ním davy fanoušků, které jeho hudba provází už přes 60 let. Takový byl včerejší koncert britského zpěváka a kytaristy Erika Claptona v pražské O2 aréně. V závěru mu celá hala tleskala ve stoje.
9: Osmnáctinásobný držitel cen Grammy si fanoušky nejvíc získal svými nejslavnějšími hity, třeba akustickou podobou skladby Layla. S elektrickou kytarou v ruce pak zaspíval i píseň Cocaine. Fanoušci se na koncert 81letého hudebníka sjeli z celého Česka.
10: Zdraví jsme, ale já žiju v Praze, máma přijela.
8: Jak se vám líbil koncert?
10: Skvělý. Hlavně jako instrumentálně a prostě hudebně, oni jsou geniální všichni, co s ním hrajou.
8: A je to poprvé, co jste na Eriku Claptonovi?
10: No jo, je to poprvé, no.
11: To byl narozeninový dárek a dcera vychovaná na Claptonově hudbě od malička.
8: Takže je to vlastně možná takový jako návrat do dětství?
10: No pro mě rozhodně.
12: Je to můj první jako koncert jeho, ale jezdím po koncertech jako všeho druhu, tady rocková muzika, to je prostě můj koníček. Jsem z Liberce.
8: Přijel jste z paní tady?
12: Přijel jsem z paní.
8: A paní, dobrý den, paní se koncert líbil?
13: No strašně, strašně. Nevím, co tam vypíchnou, ty soly a prostě takovej ten bluesovej styl a prostě úžasný, no.
9: V příštích dnech vystoupí Erik Clapton se stejnou show třeba v Německu nebo ve Španělsku. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Kauza sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina se vrací do amerického kongresu. Výbor pro dohled vyslýchá lidi z nejbližšího okolí bývalého prezidenta Billa Clintona. Mezi předvolanými je Doug Band, hlavní Clintonův poradce a architekt jeho postprezidentské kariéry, který budoval vazby mezi Clintonovou nadací a Epsteinovým okolím. No a více teď v Odpoledním plusu probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Jano, vítej ve vysílání. Dobrý den. Slyšíme se s Janou Cíglerovou?
14: Halo, slyšíme se.
2: Ano, ano, už se slyšíme. Skvělé, díky, snad nám to vydrží, ano. Dobré odpoledne, tedy pro tebe dobrý
14: dobré
2: den.
14: Dobré odpoledne, Lucie.
2: Kdo je Doug Band, o kterém jsem se zmínila v úvodu a proč je vlastně klíčovou postavou tohoto vyšetřování? Můžeš ho přiblížit?
14: Doug Band je dlouholetý poradce Billa Clintona, je to člověk, který je považovaný za takového architekta Clintonovy postprezidentské kariéry. Je to člověk, který mu pomohl vybudovat dvě nadace a ta hlavní, a ta je pod hledáčkem nyní vyšetřujících poslanců a senátorů v kongresu. Ta hlavní nadace Billa Clintona, Clinton Global Initiative, ta se teď dostává pod lupu, protože Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwellová, ta jeho spolupracovnice a partnerka, která si odpikává 20 let za kuplířství a zneužívání mladých a nezletilých dívek, tak ta v soudních dokumentech tvrdila, že tu nadaci společně s Epsteinem pomáhali Bandovi koncipovat a také financovat, to je důležité. Čili... A Band říká, že...
2: Ano. Pardon. Pokračuji.
14: Že měl se Epsteina špatný pocit a že Clintona nabádal ke zpřetrhání vazeb, ale zároveň z těch Epsteinových dokumentů vyplynulo, že s Maxwellovou udržoval velmi přátelskou korespondenci.
2: Aha. Čili co přesně teď bude ten výbor od Douga Benda chtít vědět?
14: Budou chtít vědět ten model, jak Epstein a Maxwellová budovali vliv na mocné lidi. Bent byl tím, kdo řídil komunikaci mezi Clintonem a Epsteinovým okruhem v těch letech 2002 až 2004, takže v době, kdy Clinton na Epsteinově, v tom Epsteinově letadle letěl více než 20krát. Výbor chce vědět, co Bent přesně věděl, proč tyto vazby trvaly tak dlouho.
2: Jani, a připomeň, jak velká je vlastně síť lidí kolem Jeffreyho Epsteina a kdo další je do kongresu předvoláván?
14: Tak víme, že výbor už vyslechl Billa i Hillary Clintonovou, to bylo velmi ostře sledované. Také předvolal Billa Gatese, nyní předvolal Douga Benda, Leona Blacka, velkého podnikatele. Ten zájem o to vyšetřování je z obou stran, ale ta vymahatelnost tady naráží na určité překážky. Dobře to ilustruje třeba případ bývalé ministryně spravedlnosti Pam Bondiové. Výbor ji několikrát předvolal, ale ona odmítla vypovídat i se dostavit.
2: Jedním z nejbližších přátel měl být i současný prezident Donald Trump, přátel Jeffreyho Epsteina. Jak se to vyšetřování aktuálně dotýká jeho samého?
14: Oni jsou zdokumentováni spolu, oba mluvili o nějakých 10 letech intenzivního přátelství, spousta fotografií, spousta dokumentů, ze kterých vyplývá, že spolu trávili hodně času a samozřejmě veřejnost zajímá ten průběh toho, jak spolu trávili času vzhledem k tomu, že co se ví, co páchal Jeffrey Epstein. Vyšetřování se prezidenta dotýká výrazně a to i přesto, že prezident sám tu kauzu dlouho označoval za demokratický hoax a něco, co nestojí na pevných základech. Ale poté, co on sám podepsal zákon o zveřejnění Epsteinových složek, tak se jeho jméno v těch odtajněných spisech objevilo více než 5000 samostatných souborech a dokonce demokratický kongresman Jamie Raskin spočítal, že když si zadáte slova Trump nebo Don, tak vám to vrátí přes 1 000 000 výsledků. Oni prostě v těch 80. 90. letech byli skutečně blízcí přátelé i partneři obchodní, byli součástí určité newyorské i floridské společenské smetánky a to Trump nezakrývá, ale tvrdí, že jakmile se o Epsteinově chování dozvěděl, tak s ním přerušil veškerý kontakt.
2: Mimochodem první dáma Melania Trump, ta se nedávno nečekaně distancovala od Epsteina jenom jednou, dvěma větami. Co jí přimělo k tomu?
14: Tak víme, že tím bezprostředním spouštěčem byla výhrušky brazilské exmodelky Amandy Ungarové, která byla kamarádkou Melanie Trumpové a která byla deportovaná do Brazílie a ona pohrozila, že všechno zveřejní vztazích na Epsteina.
2: Jana Cíglerová na závěr odpoledního plusu. Díky moc.
14: Pěkný den.
15: Radioservis představuje
16: Toulky první republikou.
17: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
16: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
18: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
16: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
19: Je 17 hodin.
20: Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Americká ochrana lodí v Hormuzském průlivu je podle ministra obrany Hexeta dočasnou operací. Ukrajina plánuje privatizovat státní majetek, aby podpořila svůj rozpočet. Oblastní nemocnice Příbram má nové dočasné vedení. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Ochrana komerčních lodí v Hormuzském průlivu by měla být podle amerického ministra obrany dočasnou a samostatnou operací. Pete Hexet tak popsal plánovanou vojenskou operaci Svoboda, která by podle něj měla zajistit kontrolu nad klíčovou úžinou zablokovanou Íránem. Americká armáda v oblasti dál blokuje íránské přístavy. Hexet zdůraznil, že příměří stále platí. Teherán ale varoval před útoky na americké jednotky nebo obchodní lodě.
21: Americké torpédoborce jsou na svých pozicích za podpory stovek stíhacích letounů, vrtulníků, dronů a průzkumných letadel. Zajišťují nepřetržitý dohled nad mírovými obchodními plavidly. Samozřejmě kromě těch íránských.
19: Oblastní nemocnici Příbram dočasně povede dosavadní místopředseda představenstva Vít Rosenbaum. Potvrdil to Českému rozhlasu. Bývalého ředitele Stanislava Holobradu dnes představenstvo odvolalo. Národní centrála proti organizovanému zločinu ho stíhá kvůli podezření na dotační podvod a manipulaci veřejných zakázek. Holobrada minulý týden řekl, že se cítí nevinný. Rosenbaum uvedl, že v pozici předsedy zůstane, dokud Středočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice neukončí výběrové řízení na nové vedení.
0: Rozhodně nebudu zasahovat do provozních, tedy zdravotnických nebo zdravotních problematik a úkonů, ale budu se snažit naopak s kolegy pomoct dotáhnout plánované nebo probíhající projekty, protože nemocnice nemůže být paralyzována.
19: Výběrové řízení chce Středočeský kraj vyhlásit během několika týdnů.
20: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Ukrajina chce letos získat prostřednictvím privatizace státního majetku v přepočtu přes 6 miliard korun. Uvedla to ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková na síti Telegram. Kyjev tak chce podpořit svůj rozpočet a financovat obnovu země. Ukrajina se už přes 4 roky brání ruské agresi. Je přitom silně závislá na finanční pomoci západních partnerů. Státy Evropské unie koncem minulého měsíce schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. To je více než 2 biliony korun. Stát finančně pomůže Národnímu parku České Švýcarsko se škodami po lesním požáru, řekl to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Peníze by měly jít z fondu pro krizové a neočekávané situace. Částka bude jasná až po vyčíslení škod. Podle Červeného se taky musí změnit práce se suchým dřevem v národních parcích.
3: Nejsem určitě příznivcem toho, abychom odvezli všechno suché dřevo, ale nemůžeme ho tam nechávat takové míře, takže až se tady situace uklidní, pozvu všechny vedoucí na všech 4 národních parků, pozvu zástupce hospodářských lesů, pozvu akademickou půdu a samozřejmě IZS a společně musíme nalýsovat novou koncepci, jak s tím budeme pracovat.
19: Policisté pátrají po 15-leté Anežce Fintové, která v sobotu kolem 13. hodiny odešla z diagnostického ústavu v Praze 4. Její zmizení může souviset s nedávnou tragickou událostí v rodině a policie se proto obává, že by si dívka mohla ublížit. Hledaná měří asi 160 cm, je hubená, má středně dlouhé hnědé vlasy a hnědé oči. V době zmizení měla na sobě černou mikinu, černé kraťasy, bílé tenisky a bežovou kabelku. Je možné, že dívka z Prahy od cestovala do Neratovic, že je tam její rodina a přátelé. Pokud o ní máte jakékoliv informace, které by policii mohly pomoci, volejte na linku 158. Na zámek ve Slavkově u Brna se po letech vrací napoleonská expozice. Novou, moderně zpracovanou výstavu dnes slavnostně otevřeli ve zrekonstruovaných konírnách. Od zítřka v ní lidé uvidí audiovizuální projekce a díky umělé inteligenci si můžou s Napoleonem i promluvit. Úplně poprvé v Česku jsou vystavené také autentické předměty slavného vojevůdce, třeba jeho osobní šavle nebo neseser. Expozice se věnuje nejen Napoleonovi, Bonaparte a bitvě u Slavkova, ale šířejí období přelomu 18. a 19. století a dopadu tehdejších válek na místní obyvatele. Teď informace pro řidiče. Na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště k dálnici D1, a to od plzeňské dálnice D5 ke sjezdu na Ořech, zdržení asi 20 minut. A na konci kolony u připojení z D5 je také nová nehoda, osobní auto se srazilo s kamionem. Na Pražském okruhu je pak kolona směrem z D1 na letiště od Modletic k Ořechu na půl hodiny. Problémy jsou na Štěrboholské spojce směr Černý most, kousek za Europarkem je nehoda dvou aut v levém pruhu. Kolona je od Spořilovské na půl hodiny a plní se magistrála Vilznová mezi Florencií a muzeem. Zdržení obou směrně asi 20 minut a kolona na čtvrt hodiny je i na Nuselské mostě do centra. Dobře, dojeďte. V noci se v Čechách čekají přehánky nebo bouřky, na východě se objeví jen výjimečně. Zítra bude zpočátku slunečno, s ojedinělými přehánkami během odpoledne budou s přibývající oblačností četnější a lokálně se přidají i bouřky. Noční teploty 15 až 11 stupňů, přes den bude na západě kolem 20, jinak 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy a teď už následuje 20 minut radiožurnálu.
5: 12 let stál v čele Občanské demokratické strany, 4 roky jako premiér vedl Česko. Jak se Petr Fiala srovnává s rolí řadového poslance? Jaké má v politice další ambice? Proč se nechal natočit na sociální síti, jak jede na zahradním traktůrku? Jak hodnotí fungování ODS pod novým vedením? A co říká na obvinění ex-ministra Blažka z takzvané nebo v takzvané bitcoinové kauze? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý premiér, bývalý předseda Občanské demokratické strany, současný poslanec a také zakladatel think tanku Politické fórum Petr Fiala. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme vzhledem k jednání sněmovny předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Už jsem to říkal, 12 let v čele ODS, 4 roky v čele vlády, teď řadový poslanec, řadový člen ODS. Jak se s tím srovnáváte?
6: Tak s tím se srovnávám docela dobře, ale samozřejmě moje pocity jsou takové smíšené. Na jedné straně já jsem odešel po té, co jsme 4 roky, myslím, dost úspěšně spravovali tuto zemi z pozice vlády a nakonec jsme dokončili celé volební období. Po této stránce bych mohl být s těmi všemi věcmi smířený, ale mě se těžko dívá na to, jak vypadá vláda v této zemi, co dělá současná vládní koalice, a pořád cítím za tu zemi i kus odpovědnosti, byť už ji nemám formálně. Takže ty pocity jsou opravdu smíšené. Na druhé straně velká míra svobody, to těžko lze vysvětlovat a vykládat, kolik jako odpovědnosti, ale i osobních omezení je spojeno s funkcemi politickými. A pak musím říct, že mě hrozně těší reakce lidí, které potkávám na ulicích, kteří vyjadřují poděkování, podporu a ptají se, co bude dál. Tak ty pocity jsou smíšené, ale určitě ne špatné.
5: Chybí vám něco? Vliv, informace, možnost rozhodovat?
6: A to je dobrá otázka. Ano, možnost rozhodovat mě asi chybí. Já jsem člověk, který je zvyklý, nebo byl zvyklý stát v čele institucí. Já jsem vlastně od svých 29 let vždycky něco řídil a to jsem se stal vedoucím katedry, aby si nikdo nemyslel, že v politicky. Ale vždycky jsem přijímal odpovědnost, dělal rozhodnutí. Já mám rád, nebo mám blízko exekutivním pozicím, kde mohu něco dělat, je to za mnou vidět, je tam spojeno to určitým rizikem, odvahou, ale taky výsledky. Tak ano, to mi do jisté míry chybí.
5: V polovině února jste řekl, že nebudete letos kandidovat do Senátu, že nebudete kandidovat ani v nejbližších prezidentských volbách. To stále platí a je to definitivní?
6: To platí a je to definitivní a platí i ty důvody, které jsem řekl. Já jsem byl zvolen v čele kandidátky Spolu na Jižní Moravě s velmi silnou podporou voličů a myslím si, že mám dál uskutečňovat svůj mandát a bylo by divné, kdybych půl roku poté, co mě lidi zvolili, tak zase kandidoval někam jinam.
5: Tak to by bylo rok potom.
6: Nebo rok by to byl, ale...
5: Nebo dokonce dva roky v případě prezidentských
6: voleb. Ale kampaň by... Prezidentská volba, to je zase něco jiného. Tady jsem měl na mysli Senát, ale ta kampaň by začínala fakticky už teď. Mně to nepřipadá jako vhodné a myslím si, že ta skutečná to vůbec nepotřebuji Senát, já patřím k těm, kteří ho obhajovali od počátku a má důležitou roli, ale taková ta každodenní politika, ta se dělá tady v Poslanecké sněmovně.
5: Máte nějaké plány do dalších voleb, to znamená do příštích sněmovních, do senátních za 3 roky, do evropských třeba za 3 roky?
6: Hodně se mě na to lidé ptají, i dostávám často takové otázky z médií, já odpovídám naprosto upřímně, já v tuto chvíli žádné takové plány nemám, ale nestáhl jsem se z politiky, chci dál ovlivňovat veřejnou diskuzi v České republice, nejsem smířen s tím, kam se teď posouvá Česká republika pod vedením populisticko-radikální vlády, takže nějakým způsobem v tom veřejném prostoru chci zůstat a co bude dál, to nevím, ale já žádnou strategii, jakože teď budu dělat to a za 2 roky se budu posouvat na tu funkci, nemám. Já si myslím, že mám možnost ovlivňovat tu veřejnou diskuzi i bez nějakých formálních funkcí.
5: Já se na to ptám i proto, že vy jste v poslední době dost aktivní na sociálních sítích, hodně pozornosti vzbudilo třeba aktuální video, kde někde v košili, jedete na zahradním traktůrku, hraje k tomu MiG-21, vymáváte do toho telefonu, kterým se to nahrává. Tohle, to, že jste aktivní na sociálních sítích, to není příprava na nějaký restart působení ve vyšších funkcích?
6: Já jsem vděčný za to, a to myslím úplně vážně, že lidé sledují to, co říkám na sociálních sítích, že to má ohlas velký, není to jednoduché.
5: A na tom traktůrku, myslím, nic neříkáte.
6: To ne, ale celkově na sociálních sítích. A je to, myslím, něco, co bych nazval kapitálem, který se nesnadno úplně získá. Člověk si toho má vážit. Tak se snažím na těch sociálních sítích být aktivní a vzhledem k tomu, že se politika personalizuje, a lidé chtějí mít důvěru k politikům a chtějí trošku o nich vědět víc, tak já i ukazuju něco, co jsem třeba dřív tolik neukazoval. Tak já opravdu sekám trávu, hrozně mě to baví, souvisí to s tou exekutivou, protože to sekáte a za váma je hned výsledek. Takže mě to baví, rád řídím věci, tak na tom traktorku je to zábavné. Tak jsem to natočil a jak je vidět, tak lidi to docela potěšilo.
5: Já jsem si říkal, jestli je to vaše přirozenost, jestli to je váš nápad, nechám se takhle natočit, nebo nápad vašeho okolí, tohle bude fungovat?
6: Oboje. Já nedělám věci, s kterými nesouhlasím a současně nepopírám, že některé ty lifestyleové věci jsou i trošku výsledkem, ale ne ani třeba nápadu mého okolí, ale já třeba řeknu, tak mě bavilo, jak jsem prostě sekal tu trávu a oni řeknou, to by bylo hezky, kdybys to natočil, tak to natočím a je vidět, že i lidi mají z toho pocit, že to je něco, co sami dělají, co prostě patří k sobotě nebo k víkendu, tak jsem to udělal, ale to celé má, a myslím, že v tom je podstata toho, co dělám na těch sociálních sítích. Tam není nic zesměšňujícího, dehonestujícího někoho, já tam taky se neoblékám do nějakých podivných kostýmů, ani tam netančím, maximálně ukážu něco ze svého života, co běžně dělám, ale snažím se taky ukazovat na problémy této země a co se s nimi má dělat, to si myslím, že je na tom podstatné. A tohle k tomu nějak patří. Beru to na vědomí a snažím se dostat, řekněme, logice fungování sociálních sítí.
5: Neříkáte si, že jste s tím měl začít dřív? Že kdybyste na traktůrku jezdil před 2 lety, tak to třeba ve volbách mohlo dopadnout jinak?
6: Já jsem občas i něco ze svého soukromí ukázal, ale možná jsem třeba byl víc svázán těmi funkcemi, což nemyslím úplně negativně. Já si myslím, že člověk má mít určitou odpovědnost k tomu, co dělá. Já prostě nepovažuji za vhodné, když členové vlády, kteří vlastně reprezentují nás všechny, předseda vlády, se chovají nevhodně nebo dělají věci, které k té funkci třeba úplně nepatří, což jízda na traktorku by nebyla. Ale tak já jsem se choval, jak jsem to považoval za správné, odpovědně. Já jsem v tomto smyslu takový uzavřenější člověk, který si hodně chrání svoje soukromí, má to spoustu důvodů i třeba povahových, ale myslím si, že teď mám větší možnost se chovat svobodněji. Tak bych to asi nazval.
5: Bývalý premiér, bývalý předseda ODS Petr Fiala je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste založil v minulých týdnech Think Tank Politické fórum. Co si od toho slibujete?
6: No, hlavně si nepředstavujte pod tím fakt nějaký velký think tank, který tady bude ovlivňovat zásadním způsobem veřejnou debatu. To je takový startupový, opravdu malá organizace, která mě má poskytnout zázemí pro jedno, nebo pro klíčovou věc, kterou chci dělat. A to je účastnit se debat a podobných akcí s mladými lidmi. Mně jde o to, aby se mladí lidé zajímali o politiku, aby jim nebylo jedno, co se v této zemi děje a já chci s nimi o tom mluvit a mám obrovskou radost, že ten zájem je, že mě oslovují studenti, různé organizace mladých lidí, školy a že mám možnost s lidmi mluvit. A k tomu hlavně slouží politické fórum. Určitě v tom nehledejte nejenom velký think tank, ale nehledejte v tom ani třeba nějaký zárodek nějaké politické aktivity.
5: Já se ptám, protože na webu politického fóra píšete, že to je otevřený a nezávislý prostor pro občany od odborníky i veřejně činné osobnosti, kterým záleží na demokratické, svobodné a prosperující České republice. Mm-hmm. To by naznačovalo, že to je něco víc, aniž bych to schazoval, než něco, co má zprostředkovávat debaty s expremiérem.
6: No, ono to, co jste citoval, to je správné a to má taky ukázat, že to nemá být jenom něco, co je úzce spojeno s jednou politickou stranou. A to vůbec ne, protože bych se jakkoliv distancoval od ODS, ale protože já chci, aby ta debata probíhala s lidmi nebo mezi lidmi různých názorů a nebyla něčím už dopředu třeba omezená nebo uzavřená, tak i proto toto vymezení a fakt mám radost, jakože ty diskuze probíhají od vysokých škol přes třeba mladou ODS a pak mě zase pozvou studenti z gymnázia, Menza Gymnázium v Praze, výborná debata, budu na Gymnázium Matyáš Elrich a zvou mě studenti, sami chtějí diskutovat, někdy je to součást nějaké formálnější věci, někdy je to úplně mimo, nebo je to velmi neformální, prostě, ale je to dobře, tohle funguje a musím říct, to byl můj pocit už dlouhodobý, a teď se mi to znova a znova potvrzuje, že mladí lidé se fakt zajímají o politiku, přemýšlejí hodnotově, není jim jedno, v jaké zemi budou žít a to mě prostě těší a mají zájem o tu diskuzi.
5: Hlásí se vám další veřejně činné osobnosti, když budu citovat z toho záměru, počítáte s tím, že by se zapojili další lidé?
6: Časem třeba ano, ale to všechno má nějaký vývoj a nějaký čas. Já jsem začal, soustředím se hlavně na mladé lidi, protože si myslím, že nejenom budoucnost české politiky, ale i budoucnost České republiky je závislá na tom, že mladí lidé se budou zajímat o to, co se tu děje. Tak jim vždycky říkám, mám pro vás jednu zprávu, která je taková náročná nebo není úplně pozitivní. Jestli budeme žít ve svobodě a v kvalitní demokracii, závisí na vás, protože každá generace se musí znova a znova pro tyhle věci rozhodovat v každodenním životě, v tom, jak se chová, jak jedná, jak se zajímá o společnost a o

0: úplně to tež, tak si přece nekonkurujeme. Má to tak být a jenom dobře, když politická strana dokáže oslovovat lidi různými hlasy, různými způsoby, různými osobnostmi. Já v tom nevidím nic problematického.
1: V jakém kontaktu jste s Martinem Kupkou? Konzultujete na denní, na týdenní bázi, co se děje, jak by se třeba ODS mohla nebo měla k tomu postavit?
0: Do toho já Martinovi nemluvím, ale...
1: Bylo by to i
0: ode mě špatné, ale on se mě občas ptá a jsme v poměrně častém kontaktu. Jak, že se vidíme, tak spolu mluvíme, telefonujeme si. Určitě to není tak, jak jsem zaznamenal, že se někdo pokouší tady vytvořit nějaký rozpor mezi námi. Žádný není. Ale
1: co je to docela časté, když říkáte?
0: Já nevím, minimálně dvakrát týdně v kontaktu jsme, zcela jistě takovým, že se bavíme o věcech, jak jsou, co se chystá třeba, nebo v čem kdo z nás vidí nějakou výzvu nebo něco zásadního. Ale já se opravdu snažím a myslím, že se mi to i daří, když to není jednoduché, nechat nové vedení ODS, ať jedná podle toho, co považují oni za správné, a do těchto věcí se já snažím opravdu nemluvit a věnuju se těm aktivitám, které jsem tady popsal, a myslím si, že to je tak jako správně.
1: Za ty necelé 4 měsíce od kongresu ODS měl jste s nějakým postojem, s něčím, co dělalo vedení ODS, opravdu velký vnitřní problém?
0: Velký vnitřní problém ne, ale problém ano, a to jsem taky těm, kterých se to týkalo, nějakou formou řekl.
1: A řeknete to i posluchačům?
0: Ne, to není vůbec důvod a není to v žádném případě můj styl. Já fandím Martinu Kupkovi a věřím, že jeho tým bude úspěšný a že se Občanské demokratické straně bude dobře dařit.
1: A ani nenaznačíte, v jaké oblasti to bylo?
0: Nenaznačím a nepovažuji to za potřebné. Stačí, když řeknu to, co jsem řekl, a opravdu žádný zásadní rozpor a syndrom bývalého předsedy tady z toho nevytvoříme.
1: Bývalý premiér, bývalý předseda ODS Petr Fiala zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Včera vrchní státní zastupitelství oznámilo, že obvinilo další 3 lidi v souvislosti s takzvanou bitcoinovou kauzou. Mezi obviněnými je podle médií i Pavel Blažek, tedy bývalý ministr spravedlnosti ve vaší vládě, bývalý šéf brněnské organizace Občanské demokratické strany během vašeho vedení celé strany. Co tomu říkáte?
0: Tak je to věc, která z mé strany, kterou z mé strany vlastně není možno komentovat, že já k tomu nemám žádné informace. A co bych k tomu řekl, to je to podstatné. Od začátku bylo jasné, že to politické rozhodnutí nebylo v pořádku. A ta politická odpovědnost Pavla Blažka byla vyvozena prakticky okamžitě. Skončil nejenom jako člen vlády, ale skončil i jako člen Občanské demokratické strany. A tam bych řekl, že není moc o čem diskutovat. To bylo chybné rozhodnutí, které vyvolalo celou řadu pochybností, nejasností, a přestože stát získal miliardu, tak ty věci, které se kolem toho objevovaly, tak určitě v pořádku nebyly. Takže potud vyvozena politická odpovědnost. Teď probíhá nějaké vyšetřování a nějaké kroky orgánů činných v trestním řízení, o kterých opravdu nemám žádné informace, takže těžko mohu posuzovat. Jedině, co bych tomu řekl, v každé civilizované zemi, v právním státě, a to je i Česká republika, o vině a trestu rozhoduje soud. A do té doby musíme počkat na to, jak soud rozhodne, a já doufám, že se ukáže, že ze strany Pavla Blažka tam nebylo nic, co by bylo pochybnitelné, ale znovu říkám, musí proběhnout to vyšetřování. A já na rozdíl od současného premiéra České republiky Andreje Babiše věřím tomu, že se lze dočkat v České republice spravedlnosti a že soudy postupují v souladu se zákonem.
1: Očekáváte, že se podobný krok, tedy obvinění, může týkat ještě nějakých dalších představitelů ODS?
0: Vůbec nevím. A já upřímně řečeno ani nevím, na základě čeho tohle obvinění probíhá. Opravdu nemám žádné informace, ale nemám ani žádné indicie, nakolik jsem se tou věcí z pozice předsedy vlády zabýval

0: řekněme, politicky nebo z hlediska nějakého správního postupu. Nemám ani žádné informace, že by tam došlo k nějakému úmyslně špatnému jednání. Nemám žádné indicie tohoto typu. Ale prosím, já opravdu jediné, co mohu udělat, je to nekomentovat, protože to není vyhýbání se, to je to seriózní.
1: Rozumím,
0: to je seriózní
1: tomu,
0: postup.
1: Přesto ještě jedna otázka k tomu, když došlo k tomuto kroku, neříkáte si, že jste podcenil tu aféru, že to bylo závažnější ta kauza, než vám třeba přišlo?
0: To si neříkám, protože ta politická odpovědnost byla vyvozena v řádu hodin. Ale samozřejmě si říkám, jak k tomu vlastně mohlo dojít a nakolik ty postupy, které se třeba na ministerstvu spravedlnosti uplatňovaly, teď vůbec nemluvím o té rovině trestně právní, zaručovaly dostatečnou kontrolu a správnost toho rozhodnutí pro to politické vedení ministerstva. Ale na to už odpověděl audit a na to tady byla celá řada reakcí. Ona ta kauza je zvláštní, opravdu zvláštní, a proto se i těžko jako uchopí z toho hlediska, že normálně to bývá tak, že někde někdo o něco přijde. Tady vlastně stát peníze získal, ale současně jsou tam jako nejasnosti, k čemu to vlastně bylo, komu to sloužilo a tak dále. To už jsou věci, které se těžko dají odpovědět z pozice politika.
1: A pořád je otázka, jestli získal, jestli tím prodejem a potom vracením zase stát nestratil, ale to bychom se dostávali k jiné debatě. Navážu, ptal jsem se, jak vnímá bitcoinovou kauzu. Když se díváte na ty 4 roky v čele vlády, vidíte nějakou zásadní chybu s tím odstupem?
0: Zásadní chybu ani ne, a já tak ani moc takhle nepřemýšlím, protože řadu těch rozhodnutí prostě děláte v nějaké konstelaci, v nějakém tlaku, máte nějaké karty v ruce, s kterými hrajete, a pak třeba ze zpětného pohledu, jak se říká po bitvě každý generál, to třeba vypadá nějak trošku jinak, ale v tu chvíli, kdy máte ty informace, tak se rozhodujete, jak nejlépe umíte, a já jsem vždycky se snažil jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak se říká, a postupovat ve prospěch České republiky. Tak v tomto zásadní chybu nevidím. Samozřejmě my jsme v něčem nebyli tak dobří, jak je současná vláda. My jsme se snažili říkat lidem pravdu, oni lhali před volbami, lžou teď a jako považují to za standardní součást politiky. Já prostě ne, uplatňuji velmi silně.
1: Teď myslíte na co konkrétně?
0: No tak například, co před volbami všechno slibovali a říkali, jak je všechno špatně, jak je tady spálená země, jak jsme na tom katastrofálně, jak se všichni mají zle, pak se začnou ukazovat, jak to je, statistiky i mezinárodní, se ukáže naopak. Po období mé vlády patříme k nejúspěšnějším zemím v Evropě, což si myslím, že je jasný důkaz toho, že v těch volbách neříkali lidem pravdu, a toto zrovna třeba fungovalo.
1: A v současné době, když jste říkal, že lžou,
0: vemte si prosím vás ty neustálé obraty prakticky ve všem, třeba peníze, které dávají do obrany, které jsou naprosto nedostatečné. Ty zase Andrej Babiš říká, budeme se tomu věnovat, aby to bylo dostatečné. Každý den nebo týden říká úplně něco jiného, ale tak bych mohl pokračovat v jedné věci za druhou. Mimochodem, když jsme teda u vyvozování politické odpovědnosti a těch afér, tak teď byla odsouzena spolupracovnice Andreje Babiše v kauze, ve které on je, kde se on vyhl trestní odpovědnosti díky tomu, že uplatnil imunitu díky koalici, kterou má v poslanecké sněmovně, ale samozřejmě nevyvodil ani politickou odpovědnost, jako jsme ji vyvodili my, tak to je prostě další příklad
1: toho. Kde bychom mohli citovat Andreje Babiše, jak se k tomu staví, ale na to abychom teď tady rozebírali Čapí hnízdo, nemáme čas. Já myslím, že naši posluchači to všechno vědí.
0: Je dobré si ty věci srovnávat.
1: Vrátím se ke sněmovní opozici. Před 10 dny si lidovci zvolili nového předsedu. Bude to mít vliv podle vás na spolupráci opozice tady ve sněmovně?
0: To se všechno uvidí. Víte, že já jsem ten, který říká nejenom, že spolupráce těch současných opozičních stran je dobrá, ale taky říkám, že je nutná a bude nutná pro to, aby jsme mohli porazit takovou, a teď to myslím jako řekněme technický popis, takovou profesionálně a dobře fungující mocenskou mašinerii, jakou vytvořil Andrej Babiš. A tam nestačí jenom mluvit o hodnotách,

0: a mý dobrou vůli. Tam je potřeba i nabídnout voličům sílu. To je to. A proto já říkám ta spolupráce těch stran, protože to středopravicové spektrum je historicky u nás trochu roztříštěnější, ale teď je čas, kdy prostě, a byl čas i nakonec jsme vyhráli díky Spolu volby v roce 21, je čas prostě spolupracovat. Ale jak se k tomu dospěje a v jaké fázi, to už nechávám na současném vedení jednotlivých stran, došlo tam k řadě změn a ono to není tak jednoduché, ta spolupráce, to musíte mít velkou vůli a překonat spoustu nedůvěry v těch jednotlivých stranách, je to logické, ale přesto si myslím, že to stojí za to. Jak to bude fungovat, uvidíme, to dokážu předvídat, ale vím, že to je potřebné a nutné.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý premiér, bývalý předseda ODS, současný poslanec, zakladatel think tanku Politické fórum Petr Fiala. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Je půl šesté.
3: Český rozhlas Plus.
2: Evropská unie je podle šéfky unijní exekutivy připravená na všechny scénáře v souvislosti s možnými novými americkými cly. Ursula von der Leyenová tak reagovala na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o zvýšení cel na evropská auta na 25%. Šéf Bílého domu přitom loni s von der Leyenovou uzavřel obchodní dohodu, která počítá s 15% celním stropem na dovoz aut. Ukrajina a Rusko chtějí v souvislosti s oslavami konce druhé světové války krátké příměří. Ruský prezident Vladimír Putin ho vyhlásil na 8. a 9. května. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ho chce už od noci na zítřek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posuzuje prodej letecké společnosti Smartwings. Českého dopravce by měla asi za 3,75 miliardy korun převzít turecká společnost Pegasus Airlines. Prodej začal loni v prosinci a zahrnuje i dceřiné společnosti Smartwings, včetně českých aerolinií. Hlubší evropská integrace je v zájmu Česka i Finska. Prezidenti obou zemí se na tom shodli na konferenci Evropa jako úkol, pořádané na Pražském hradě. Alexandr Stup a Petr Pavel mluvili mimo jiné o tom, že Evropská unie musí flexibilněji rozhodovat. Britská policie vyšetřuje ve východním Londýně žhářský útok na bývalou synagogu. Podle policie nikdo není zraněný. Incident je dalším v řadě útoků namířených proti londýnským židům. Premiér Keir Starmer přislíbil, že pokusy Iránu a dalších zemí destabilizovat britskou společnost nebude tolerovat. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o několik haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44,68 korun, litr benzinu za 44,46 korun. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ozbrojenci z džihadistické skupiny Boko Haram zabili během pondělního útoku na základnu čadské armády nejméně 24 lidí. Podle nejmenovaného vojenského činitele může být obětí víc, zraněných je 46. Útok se stal v blízkosti čadského jezera. Čadský prezident Mahamat Idris Déby označil incident za zbabělý čin. Zároveň slíbil pokračování v boji proti barbarství Boko Haram, dokud nebude zcela vymíceno. A některé budovy v Česku se dnes večer rozsvítí modře. Připomenou tak Světový den plicní hypertenze. Vysoký tlak v plicích trápí zhruba 1% lidí. U lidí nad 60 let se vyskytuje častěji. Mnozí ale přicházejí pozdě, protože příznaky zaměňují například za astma. Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Brna směrem z Prahy. U sjezdu na Mikulov na kilometru 194 řeší nehodu v levém pruhu. Kolona od Kývalky z kilometru 182 je asi na 20 minut. Ucpává se příjezd do Prahy po D7 ze Slaného. Kolona je od letiště až do omezení u odbočky na Horoměřice. Zdržení 15 minut. A na dálnici D8 je silný provoz z Prahy směrem do Ústí nad Labem. U sjezdu na Mělník a Slaný na 18. kilometru je ucpaný sjezd z dálnice a kolona je i na dálnici u 16. kilometru asi na 10 minut. Přejeme šťastnou cestu. Až do půlnoci a také během noci hrozí hlavně na západě a severozápadě Čech bouřky. Zítra bude zpočátku slunečno, ojediněle s přeháňkami. Během odpoledne bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se opět objeví i bouřky. Teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupí na 22 až 26. Na západě Čech bude kolem 20 stupňů. Ze zprávy to vše a teď už je připravená repríza Osobnosti plus.
4: Vladimír Putin jako nedotknutelný vládce Kremlu nebo muž, který se stále víc skrývá před světem. Ruský prezident se kvůli obavám z dronových útoků a atentátů téměř neukazuje na veřejnosti. Většinu času tráví v krytech a jeho ochranka zpřísnila režim na maximum. Žádné mobily, žádný internet, personál, včetně kuchařů, fotografů a osobních strážců, nesmí používat veřejnou dopravu. A zatímco domácí politika ustupuje do pozadí, Putin má až 70% času věnovat se válce. Začíná Osobnost plus, mým hostem je politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost plus.
4: Tak kdo čekal po COVID-19, že se izolace Putina začne zmenšovat, tak opak se stal. Prostě stále roste, je už větší než za COVIDu. A tak se ptám, co to vlastně vypovídá o nervozitě Kremlu a o postavení Putina?
5: No a myslím, že krásně vidíme to, čemu říkáme bunkr mentality. To znamená, čeká to dřív nebo později všechny diktátory, kteří vládnou dlouho a kterým postupuje paranoia, takže ta obava o tom odstavení moci, ať už řekněme tím, že bude odstaven někam na nějakou daču, nebo bude odstraněn fyzicky definitivně, to je samozřejmě to, co mu běhá hlavou a upřímně on vidí ve světě v nedávné době spoustu precedenců, které tomu vedly. Maduro, Chamenei, to znamená, jako ano, není úplně odřízlý od těchto informací.
4: No, dalo by se to taky přeložit tak, že Putin zeslábnul?
5: Já nevím, jestli přímo zeslábnul, já si myslím, že spíš se víc bojí se svého okolí. Tam možná to ano, je to svým způsobem slabost, máte pravdu, to znamená, ale neznamená to, že by jako současná jeho politická moc musela být nutně, já tam dávám tu podmínku, ten kondicionál musel být nutně slabší, protože on stále schopen režírovat ty elity, to znamená stále schopen si vyžadovat.
4: Ale bojí se.
5: Začíná se bát, ano, já myslím, že je to krásně vidět na jedné z těch, jak jsem říkal, jedné z těch pilířů té jeho verchušky, znamená oligarších, které on vlastně, já bych řekl, jako on zlikvidoval oligarchy v podstatě, se dá říct, protože oni už jsou pouze správci majetku a ta jejich reálná moc, která byla jako v těch minulých dekádách, jo, od Jelcina počínaje, tak jako evidentně zaslábla.
4: Na druhou stranu nevím úplně jistě, jestli ten nápad v tuhle chvíli upozaďovat domácí politiku ve prospěch války na Ukrajině, jestli je ten nejmoudřejší krok, protože, jak jsem řekla, jeho popularita relativně prudce klesá. Klesla, nám se to může zdát moc, ale na 65%, ovšem to nevíme, že to bylo kolem 90%, byly takové časy. Takže se ptám, není zvláštní, že v téhle situaci Putin jakoby odsunuje od sebe domácí politiku?
5: Já nemyslím, že to je zvláštní. On vlastně nic jiného neumí. On neumí rozvíjet Rusko uvnitř, respektive vidíme to za čtvrt století. Rusko se v podstatě nikam neposunulo, ať už z hlediska ekonomického nebo obecně společenského. A zahraniční politika je vlastně jeden z hlavních pilířů jeho moci. To jest, jak legitimizuje vlastně svoje postavení před domácí domácím publikem. On ospravedlňuje vlastně tu slabost vnitřní tím, že má vlastně ty války. A jestli jste zmínila, že mu spadla teďko na nějakých jako 65%, duším, to není poprvé. Já jsem se to ještě kontroloval pro jistotu, než jsem sem přišel, teda poctivě domácí úkoly plně.
4: Prostě normálně jste se připravil.
5: Ano, jsem se normálně připravil jako do školy a on má vlastně takové vlny, které lze pozorovat vlastně v minulosti. A těch 65, dokonce až 60% už tam jenom bylo. A nedávno. Bylo to před v roce 18, před covidem.
4: Já jenom chci poznamenat, že jenom v letošním roce mu klesla popularita o 12% bodů, což je hodně.
5: To není hodně, opravdu, mrkněte se na to, jo, to bylo zavedení, on byl znova zvolený někdy v tom 18., že jo, do pozice, to byl ten čtvrtý jeho prezidentský cyklus a byl zvolený, a teď já přesně nevím, on byl předtím ještě premiér, to je vlastně pravda, a byl zvolený, jestli tam měl nějakých kolik 70% možná. A čemu došlo? On vlastně ovlásil, že jo, sociální a důchodové reformy a ten sešup byl obrovský, ty lidi na to zareagovali úplně zděšeně, takže tohle je právě typický pro tenhle ten režim. A pak to zase roste nahoru tím strašně prudce tím, jak on zahájí válku.
4: Jinými slovy, pane Jelene, říkáte, že vlastně nemusel by teoreticky Putin ani při tomhle sešupu vůbec nervóznit? Mohl by si říct, ale takhle
5: ale
4: to tady
5: to,
4: je?
5: Nechci, že mu to je jedno. On vlastně si nechává vlastně ty průzkumy dělat. Já bych řekl, že jsou i relativně možná spolehlivé. Jo? Samozřejmě jako otázka je, jak věrohodně vypovídají ty respondenti. Ale vlastně vedle té státní agentury tam pořád existuje Levada, to je jako nezávislé centrum. Paradoxně, protože tam skutečně to je takové hnízdo, bych řekl, ruských liberálů, nebo respektive ne úplně prorežimních jaksi proponentů, sociologů, a oni mu ukazují vlastně podobné cifry, a to znamená, on o tom celou dobu ví a je možný, že jako s tím i nějak pracuje. A
4: jenom nevíme jak.
5: Nevíme jak, no já myslím, že on umí vlastně tohle jako možná i využít třeba v ten moment, kdy cítí, že ta moc upadá, jestli třeba neplánuje nějakou další válku, ne, já nevím, já to bych možná fantazíroval, ale opravdu je vidět, že jako jeho nárůst popularity vždycky souvisel.
4: Jasně, ale je to tak, že prostě Rusové v daný moment už jsou otráveni z války, která se vede pátým rokem, jasně, takže jasně, si nedovedu jasně představit.
5: Ale on se nebojí těch mas. Tam opravdu, my jsme se o tom bavili.
4: Masy nehrají roli.
5: Jo, tam opravdu nejsou ty masové revoluce.
4: Ale víte, co hraje roli? Vlastně při zveřejňování tohoto průzkumu ze státní agentury, jak jste sám řekl, tak můžeme mu vůbec věřit, když prostě ve všech autoritářských státech vycházejí úplná hausnumera, odtud, protože za prvé lidi se bojí mluvit, ano, za druhé agentury se bojí zveřejnit faktické výsledky. Ano. Jak to, že najednou vydali...
5: Není to najednou, je to celou dobu. On opravdu nechává i tu Levadu, jo, která je označená za zahraničního agenta. Jo, nechává jí bejt a nechává ty průzkumy dělat.
4: Čili teď už můžeme se na průzkumy dělané v Moskvě teoreticky spolehnout.
5: Ale takhle to máme opravdu celou dobu. To není teďko. Jo, my vidíme, když se podíváte na ty grafy, ty popularity, opravdu máme od toho roku 2000 celku přehledně, vlastně jak to kolísá, vlastně na základě nějakých podnětů, ať už domácí politiky, jo, to bylo zahraniční politiky. To znamená, samozřejmě já to beru s odstupem, jo, zejména tam je ten faktor té věrohodnosti těch výpovědí těch respondentů. Ale nemyslím si, že by Putin záměrně manipuloval s těma výsledkama. Já si myslím, že on je vlastně chce vidět do jistý míry. Jo, samozřejmě není to, jo, to, co bych mohl, já jsem s ním nemluvil osobně, ale že nemůžu říct, no zatím se mi to nepovedlo.
4: Ne, ale totiž znamená to, že za poslední léta, když říkáte, že tohle sledujete už delší časové období, že se ta atmosféra v Rusku a ta volnost jakoby odpovídat relativně upřímně, takže se tam zvětšuje?
5: To je složitý. Já si myslím, že občané běžní jsou teď mnohem víc vyděšený, než to bylo dřív, protože dřív nebyly ty paragrafy o zrádcovství a tak dále. Jo. To znamená, před tou válkou možná pro ně bylo jednodušší vyjádřit svobodně svůj názor. Ty agentuře na stranu druhou, ty výzkumy neprobíhají individuálně na základě jako jo, jako, že byste dávala někomu jako svou adresu, jo, jsou většinou anonymní. A samozřejmě ano, můžeme zjistit cokoliv, ale já si furt jako myslím, že jo, relativně ta ochota dát najevo vlastně svou spokojenost, nespokojenost. Oni konec konců se neptají, jestli jsou proti válce. Oni, nebo dělají se i tyhle výzkumy, to dělá třeba ta Levada, jo, ale ptají se spíš na tu spokojenost třeba s tou vládou. Znamená, jsou tam mírně, jo, modifikované vlastně ty otázky tak, aby to nebylo prostě úplně jako facka Putinovi. No.
4: Víte, politoložka, ruská politoložka, to jsem někde našla v monitoringu, která se jmenuje Stanovaja, tak ta říká, že si lidé dnes dovolují větší míru kritiky, ale úřady zřejmě zareagují dalšími represemi. Ano. Čili může tohle být jako bonbonek, relativně pravdivý průzkum, ale však vy uvidíte.
5: Já si myslím, že on ty čísla chce vidět, aby na to mohl zareagovat mimo jiné, třeba ještě utažením šroubů. Jo? Ono to tak opravdu vidíme od roku 2012, kdy se vrátil do pozice prezidenta a vlastně ta jeho popularita v té době byla extrémně nízká. A vlastně co začal dělat je, ne, že umožnil nějaké svobody nebo respektive občanské společnosti trochu povol, ale naopak. Jo? Od té doby vidíme naprosto destrukci občanské, ruské občanské společnosti. Na stranu druhou on vyvážil tu popularitu vlastně tím hurá vlastenectvím, respektive tím ruským civilizačním nacionalismem. To je ten hlavní jako diskurzivní nástroj ovlivňování ruské myšlení a ruských nálad. A rok 14, tam je najednou zestup z 60% na 89%. Proč? No, protože anektoval Krym.
4: Ne, já vím, že Rusové mu fandí, jakmile chce dobývat jakékoliv území.
5: A to on si počítá, proto ale, si myslím, že i
4: ale zároveň,
5: jsou,
4: jenom dokončím. Zároveň teď, když dobývá Ukrajinu a asi tisíckrát déle, než slíbil, že jich dobývat bude, tak prostě jeden z faktorů té nespokojenosti Rusů je ta válka.
5: Ano, ano. Já bych řekl, že to je přímo porušení společenské smlouvy, která v uvozovkách jako je, i když tam samozřejmě žádné svobodné volby nejsou, ale tu důvěru on si tam opravdu získával a starý má u větší části společnosti. To si přiznejme, jo, že je to pořád, jo, 60% třeba, což je většina.
4: Myslím.
5: A vidíme, není to jenom ta únava z té války, že opravdu i běžnej Rus si umí spočítat, že už to trvá díl než jako pro ně velká vlastenecká, že naše druhá světová válka, jo, ale máme tam ty ekonomické tlaky, to znamená už je dohání vlastně ty sankce. Za třetí je to i zborcení mýtusu určité bezpečnosti. Všimněte si, že už jsou útoky jako v tom vnitrozemí tak časté, že to nelze jako úplně ignorovat. Takže i když o tom nevysílají celostátní média, že někde v nějaký dron ukrajinský nalítl na rafinérii, tak ale vlastně v těch místech se to vidí. Jo, v tu apse, když je to každý den prostě ty nálety, no tak ty lidi už prostě jako chápou, že jsou ve válce. A pak je tam ještě možná jeden...
4: Ten internet.
5: Tak to jsem chtěl říct, jo, to digitální represe. A to se opravdu týká velké části, zejména mladší generace teda, velké části ruské společnosti, která byla hodně apatická. Jo, já bych hovořil opravdu o pasivním konformismu toho, ty společnosti, která vlastně vůbec nereagovala na tu diktaturu.
4: Jenomže to vypadá vlastně, že si úplně téměř zbytečně z našeho pohledu ten Putin znepřátelil celou mladou generaci, protože najednou prostě oni nebojují za svobodu slova, za demokracii, ale když někdo máme internet, tak jsou divocí. Stálo mu to za to?
5: Nevím, jestli divocí. Oni stejně nebudou nic dělat, protože tam opravdu není tradice tady těch jako velkých bouří, respektive ten potenciál, mobilizační potenciál té společnosti je jako hrozně moc vyčerpaný. Spousta lidí, kteří byli opravdu proti Putinovští, tak ty dávno odešli. Ty, kteří jsou teďko nespokojení, tak to byly takový ty jako z našeho pohledu normalizační vrstvy, které byly spokojeny s tím svým životem a nechtěli moc jako vybočovat. A ty najednou zjišťují teda, že ten režim už jim není schopen dovolit ani tohle, to elementární svobodu, toho, že si dohledají nějaké informace někde jinde, nebo že si můžou postovat nějaké svoje obrázky z dovolený jako v Dubaji a podobně. A to je to, co ještě.
4: Mimochodem, on tím taky ochromil takové jako relativní maličkosti, jako je taxík, taxíky, banky. A to musí být strašně nepohodlné. Najednou, když si ten národ zvykne, že tohle se dá všechno dělat elektronicky.
5: Jo, jako určitě on tímhle s tím chce dostat pod kontrolu nejenom nějaké jako narrativy, znamená ty názorové proudy, které formují ten diskurs, protože pořád je dominantní, jsou dominantní média, státní média, jo, které jsou pod těžkou cenzurou a pořád to je většina společnosti, která je přijímá. To znamená, chce dostat pod kontrolu vlastně i tady ten, řekněme, segment, jo, zejména u té mladší populace, to znamená, to je to možná to jádro, jo, vlastně jaká to je, jeho počínání.
4: Jaká je teď inflace v Rusku?
5: Ježíš, to číslo nevím, velká, ale velká a opravdu je to, ta ekonomická nespokojenost tam taky roste, mimo jiné tím, že máte furt stejné platy, ale zároveň platíte za všechno mnohem víc, takže to je vlastně klasický příběh vlastně těch neúspěšných režimů. No.
4: Jasně, ale teď mi řekněte, na jednu stranu tvrdíte, že ti Rusové jsou vlastně takový jakoby

0: je uspaný klídek. Na druhou stranu ceny všeho jdou nahoru, jejich platy stagnují, stále umírají na Ukrajině spousta Rusů, oni ani nemají informace kolem toho, jak se to děje, pak jim vezmou internet a oni jsou pořád klidní. To je ta ruská natura, že prostě necháme na sobě dříví štípat.
1: No vlastně no, je to... Já jsem to řekl, kusen mobilizační potenciál jejich je v tuhle chvíli jako hodně vyčerpaný a mimo jiné i oslabený tím, jaké represe by následovaly, kdyby prostě do těch ulic vyšly.
0: Ale vy
1: jo,
0: říkáte...
1: A další věc je, pardon, jo, není tam nikdo, kdo by je v tuhle chvíli vlastně mobilizoval. Prostě Navalny není a vlastně tím, že dostáváte pod kontrolu ty sociální sítě, což se právě Putin vědom, a to proto to říkám, jo, tak vlastně ani nehrozí, že by se tam někdo nějaký jako Navalny objevil znova v tuhle chvíli.
0: Takže, že by to bylo ten internet až takhle promyšlený, že vlastně díky tomu zavření internetu znemožní jakoukoliv větší veřejnou oponentní.
1: Ano, jistě, a tak tohle dělá to většina režimu, iránský režim to dělá taky konec konců. Jo? To znamená to ta kontrola toho veřejného diskurzu, to znamená snaha dostat to vnímání a mínění a myšlení těch lidí pod jasnou kontrolu, pod jednu střechu a vlastně pokud někdo vybočí, tak okamžitě utnout.
0: Kdo si myslíte, že, myslím, jaká sociální skupina je teď v Rusku nejvíc zbyta? Jsou to mladí kvůli tomu internetu, jsou to mladí kvůli a střední třída kvůli válce, odvody? Kdo to je?
1: Těžký, já z mýho pohledu jsou samozřejmě byti všichni, protože ta společnost je pod obrovským tlakem. Z mýho pohledu je to vlastně mladá generace, která vlastně je naprosto bez perspektivy v tuhle chvíli, protože tam není, já tam furt pořád nevidím, kromě jeho smrti, tak já vlastně nevidím to světýlko na konci tunelu. Jo? Vlastně ten systém je nastavený tak, že pro ty mladí, pokud nesrazej podpatky, tak prostě jo, ta životní perspektiva jo, prostě v tom Rusku je jako slabá, zejména pro ty vzdělané samozřejmě, o tom myslím. Jo. To znamená mladá střední třída, to znamená lidé, kteří mají vystudovanou vysokou školu, kteří prostě chtějí se v životě uplatnit, chtějí si trošku užívat nějaký svobod, tak v tuhle chvíli, tak ty jsou vlastně jo, úplně paralyzovaný.
0: Já jsem si tady poznamenala, co mladý student moskevský v evidentně upřímném rozhovoru řekl, ale tak je to vždycky se mnou, když si něco schovám. Takže to teď nenajdu, ale spíš by mě zajímalo.
1: Mám to najít, to tady možná mám někde.
0: Nebudete říkat, že vám posílám otázky.
1: Ne, určitě ne.
0: Jenom náhodou to máte.
1: Ano, přesně tak.
0: Mě by zajímalo, jestli ti mladí jako docenují v úvozovkách tu situaci a budoucnost, kterou před sebou mají a mají tendenci odcházet z Ruska. Stále.
1: Je to tak, no. Zkuste se vžít do jejich životní situace. Jo. Vystudujete univerzitu a teď vám třeba i hrozí budoucnu třeba odvod do války. Jo. Znamená, je vám 22, 23 let a jaká je vaše perspektiva? Ta země jako neskvětá, ona je opravdu jako v hnoji a máte diktátora, který se bude držet u moci prostě do poslední chvíle. Takže jako kde máte tu perspektivu a jo, netvrdím, že všichni mladí myslej na útěk země, ale jo, dřív nebo později přijdou na to, že třeba založit rodinu jo, nebo získat nějaké dobré zaměstnání, třeba právě i trochu se svobodně nějak jako orientovat v nějakých informací třeba jo, získávat informace na internetu, prostě najednou nebude možný jo, a tak já bych volil tu cestu odchodu. Ale
0: nezdá se vám, že na to, jaká je tam situace, těch mladých odchází relativně málo?
1: Jo, tak teď to je otázka, na kterou nejsem opravdu připravený, nemám to číslo, ale jako emigrační saldo z Ruska je obrovské. Nebo respektive výrazně převyšuje vlastně imigraci, která vlastně stlumená i ekonomickou stagnaci.
0: To znamená, že i protože věděli jsme, že obrovský jako úprk z Ruska nastal se začátkem Ukrajiny, ale ono to trvá do dneška.
1: V zásadě ano. Jo, ten, to je vlastně v každý zemi, která nemá vlastně nějakou perspektivu vývoje, tak dochází k odchodu obyvatel. To znamená tady vlastně přirozený chování a jednání vlastně těch lidí. Takže ano, byť teda jedna z věcí, kterou Rusko přestalo zveřejňovat, jsou demografické údaje. Takže my nemáme příliš teď informace třeba o úmrtnosti, nemáme asi příliš dobré informace o vlastně právě
0: to
1: tom cíl, migraci, jo, ale víme, že se tak děje.
0: Jasně. A jak jste se zmínil o tom, že student může vystudovat a pak být odveden, tak se ptám, oni už nejsou chráněná velká města? Už to jde prostě...
1: Víte, co se děje na univerzitách, jaký tam jsou náborové akce a že každá univerzita musí splnit nějakou kvotu, znamená nějaké třeba procento dvě z těch svých studentů musí navrbovat do té armády. To znamená, tohle už je realita, která se v Rusku odehrává. Takže už to není tak, že by se to nedotýkalo jenom, nebo že by se to nedotýkalo vůbec těch měst a vlastně vzdělané třídy.
0: Takže vlastně plošnou mobilizaci, o které se hodně diskutuje, nahradila jako represe místní v kvotách řeznictví odvede dva lidi, univerzita 250 lidí. V tomhle duchu?
1: Nevím, jestli tam jsou až takhle ty kvóty, ale je pravda, že vlastně na těch univerzitách, ty univerzity jsou pod tlakem toho, aby tak plnili. To znamená, není tam ani to akademické prostředí už dávno svobodné a i v tomhle ohledu je teda děsivé, že vlastně to ta válka vstupuje vlastně i do života těch nejvzdělanějších lidí.
0: Ale víte, pane Jelene, že myslím, že i my dva jsme tady o tom mluvili, že totiž do těch měst pro vojáky nechodí Putin, protože v těch městech jsou lidé bohatí a mocní a potřebuje mít tuhle střední oligarchii na své straně. Takže už nemá?
1: No evidentně jako ztrácí ten potenciál mobilizační, teď mám na mysli ruálky, protože už nefungují moc úspěšně ani ty štědré odměny. Ono se jednou zjistilo, že z těch štědrých odměn taky nic moc není, že jo? Navíc ještě při obrovské inflaci vlastně se ztrácí hodnota toho padlého vojáka, teda, nebo případně pokud to přežijete, tak té odměny. A jaksi už to není tak jednoduchý jako na začátku. A z vlastenecké touhy tam už nejde vůbec nikdo dneska.
0: Ale to znamená, že už takhle. Putin nabíral spoustu lidí do války prostřednictvím toho žoldnéřského přístupu.
1: Ano.
0: A to je jedna věc. A druhá věc je potom choť z vlastenecké povinnosti. A já se ptám, žoldnéři už nefungují a proto zašli pro normální adepty.
1: Začínají. Já bych řekl, že teď to opravdu bude sílit ten trend. No. Ty žoldnéry on furt má, hlavně ze zahraničí teda, takže tam bojuje spousta Afričanů třeba. Ale on se zatím asi pořád bojí ta plošné mobilizace. Opravdu udělat, jo, to říct, tyhle ročníky, jo, povolat takzvané ty zálohy.
0: A proč se toho bojí, když se nebojí dělat jiné věci?
1: No, já myslím, že ono to k tomu spěje pomalu. Jo, on vlastně postupně, jak si odkrajuje ty takzvané červené linie toho, kam ještě jako chtěl možná, nebo kam by mohl zajít. A dneska už se dostává vlastně tam, kam potřeba původně ani nezamýšlel jít. A to je skutečně do těch měst a ovlivnit tou válkou střední třídu.
0: Ještě jeden takový drobný bizár jsem si tu napsala, že totiž soudruh Zjuganov, což je šéf ruské komunistické strany. Podívej,
1: ještě žije teda, no, to
0: tak, mě tak. V projevu v parlamentu mimo jiné řekl, jestli se problémy nevyřeší, hospodářský krach je nevyhnutelný a do podzimu tu budeme mít to, co se stalo v roce 1917. Tím narážel na bolševskou revoluci a já se ptám, jestli by to třeba nebylo vysvobození Rusy proti Putinovi.
1: Myslím, že bolševická revoluce hlavně znamená začátek občanské války, to znamená, nevím, jestli vysvobození pro Rusy, pro nás by to asi vysvobození bylo. Jo, Zuganov si pořád jako vlastně přemýšlí, anebo vlastně vysvětluje to, jo, narrativem té bolševické revoluce. revoluce, která ale nebyla revoluce, já jsem to tady jednou možná říkal, jo, to v podstatě ten režim byl tak slabý, že padl vlastně palácovým převratem v podstatě, nebo těch revolucionářů v uvozovkách bylo jako podstatně méně, než jako nám dějepis jako říká.
0: Ne, ale já jsem narážela na to, jestli čistokrevný komunismus v podání z Juganova by vlastně nebyl lepší než Putin.
1: No, ježišmarja, to snad ne, já jsem na ty srpy s kladivama jako fakt jako alergické, takže doufám, že ne, ale jako upřímně, já nevím, já ani mi nepřijde ten současný jako ruský

0: jako nacionalismus, putinovský ten imperialismus jiný, protože tady není o tu ideologii, tady je ten princip je prostě jiný a to je imperialismus prostě ruský.
1: Jasně, ale já jsem nevyvolávala ducha Stalina, to vůbec ne.
0: Ale ideologicky, ale... jako pokud to bude imperialismus ještě teda komunistické, jako přímě nevím, jestli to bude horší nebo lepší, než to, co má teď Putin teda. No, to...
1: Tak závěrečná otázka, máte jedno slovo na odpověď, protože se chýlíme. A to zní, kdy si myslíte, že ruská agrese na Ukrajině skončí?
0: Smrtí Putina, nebo odchodem Putina.
1: Říká politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju moc, že jste přišel. Díky.
0: Já moc děkuju za pozvání a za vaši trpělivost s mými dlouhými odpověďmi.
1: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko si připomíná 81 let od zahájení pražského povstání.
4: Před vnitřním zrakem se nám vybaví obrazy masového odporu vůči nepříteli i postavy hrdinů, kteří za naši svobodu neváhli položit to nejcennější, totiž vlastní život.
3: Sněmovna se chystá zabývat plánovaným sjezdem sudetských Němců v Brně.
5: Silný stát takové setkání unese. Silný stát ho přivítá jako důležitý symbol pokory a poznání vlastní historie.
3: Novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace bude Španěl Gomez. Po nehodě zůstává kolona na dálnici D1 na příjezd do Brna z Prahy a zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Je úterý 5. května. Dobrý podvečer u hlavních zpráv přeje Adéla Paruchová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na pražském staroměstském náměstí se sešli lidé na podporu Českého rozhlasu a České televize. Akci pořádá spolek Milion chvilek kvůli plánu vlády zestátnit veřejnoprávní média. V tuto chvíli by se měl z náměstí vydávat centrem Prahy protestní pochod. Sleduje to reportér Jakub Vik.
6: Dav na cestu vyrazí během několika mála minut, možná i sekund. Půjde celetnou ulicí a postupně dojde až k Českému rozhlasu ve Vinohradské ulici. Organizátoři akci zahájili několika projevy a třeba taky skandováním hesla stáhněte tu věc s odkazem na jejich požadavek na stažení vládního návrhu na zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Média by pak stát financoval z rozpočtu. Protestující se obávají ovládnutí médií. Vláda krok hájí tím, že současný systém poplatků je zastaralý a znevýhodňuje některé sociální skupiny. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Pamětníci, politici i zástupci Českého rozhlasu si dnes v Praze na Vinohradech připomněli 81 let od začátku pražského povstání. Na konci druhé světové války se o budovu rozhlasu vedly tvrdé boje.
7: Právě z budovy dnešního Českého rozhlasu zazněl v květnu 1945 signál k všelidovému povstání. Připomněl jeho generální ředitel René Zavoral.
8: My se nebojíme, nebojte se ani vy. Tato slova k nám dolehají i dnes jako připomínka, že rozhlas byl a je hlasem, který se v rozhodujících chvílích dokáže ozvat.
7: Statečnost povstalců, ať už bojovali kdekoliv, ocenil předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD.
9: Naopak i dnes nás jejich oběti za svobodu a suverenitu našeho státu zavazují, abychom naši Českou republiku uchovali svobodnou a suverénní i dalším generacím.
7: Místopředseda Senátu Jiří Drahoš za STAN pak uvedl, že svoboda a demokracie nejsou automatické a je nutné je bránit i v dnešní době. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Poslanci se zřejmě budou zabývat chystaným sjezdem sudetských Němců v Brně. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Schůzi poslanců sleduje reportérka Adéla Burešová.
10: Poslanci přes 4 hodiny jednají o programu dnešní schůze. Právě tím prvním bodem by měl být plánovaný sjezd sudetských Němců. Koalice chce usnesením chránit česko-německé vztahy. Zároveň by podle předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé mohl sjezd otevírat citlivé otázky spojené s nacistickou okupací.
11: Považuji to pořádání takové akce za zbytečné a to z toho pohledu, že budí obrovské emoce a především otevírá staré rány.
10: Opoziční poslankyně za Piráty Irena Ferčíková konečná k usnesení podala protinávrh. Podle ní má být sjezd o vzájemném respektu a smíření. Účastnit se ho mají zároveň i Vintnovy děti. Podle předsedy opozičních starostů Víta Rakušana není poslanecká sněmovna v pozici, aby určovala samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat.
12: Já jako bývalý starosta bych si opravdu vyprošoval, aby mě poslanecká sněmovna doporučovala, co máme pořádat v našem městě.
10: 670. sjezd by měl být v Česku vůbec poprvé, a to na konci května. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Hasiči dnes chtějí zmenšit plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Celkem oheň od soboty zasáhl víc než 100 hektarovou oblast. Ministerstvo životního prostředí v reakci na požár plánuje přehodnotit postup při skládkování suchého dřeva v národních parcích.
13: Společně musíme analyzovat novou koncepci, jak s tím budeme pracovat. Věci se mění a my se tomu samozřejmě musíme přizpůsobit.
14: Říká ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s tím, že k diskuzi kromě ředitelů národních parků přizve také odborníky na danou tématiku.
13: My tam to část toho dřeva samozřejmě musíme nechávat kvůli těm živinám, kvůli tomu dusíku.
14: Hasiči budou s požárem bojovat nejméně několik dalších dnů.
15: Dnešního dne máme nasazeno celkem 350 hasičů.
14: Zásah by chtěl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček ukončit do neděle. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Radiožurnál.
3: Na západě a severozápadě Čech dnes večer hrozí silné bouřky, doprovázet je můžou přívalový déšť a silný vítr. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Naopak ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Pro Moravu a Slezsko proto dál platí výstraha před šířením požárů.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Evropská unie je podle šéfky unijní exekutivy připravená na všechny scénáře v souvislosti s možnými novými americkými cly. Ursula von der Leyenová tak reagovala na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne o zvýšení cel na evropská auta na 25%. Šéf Bílého domu přitom loni s von der Leyenovou uzavřel obchodní dohodu, která počítá s 15% celním stropem na dovoz aut.
16: Dohoda je dohoda, prohlásila von der Leyenová. Zdůraznila, že jejím základem je prosperita, společná pravidla a vzájemná spolehlivost. Evropská unie je podle von der Leyenové ve finální fázi zavádění této obchodní dohody a podotkla, že Spojené státy zatím nesplnily některé své závazky. Trumpova slova o nových clech odsoudil také francouzský prezident Emmanuel Macron. Pokud se hrozby naplní, bude Evropská unie podle něho muset spustit své finanční nástroje proti nátlaku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Americký ministr obrany Pete Hexet obvinil Írán z mezinárodního vydírání. Ten varoval, že s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal. Klíčová námořní trasa, kterou běžně prochází pětina světových dodávek ropy, zůstává z velké části zablokovaná.
17: Ministr obrany Pete Hexet varoval Irán, aby neútočil na americké jednotky ani obchodní lodě. Pohrozil, že jakýkoliv útok bude potrestán drtivou a ničivou americkou palebnou silou. Prohlásil, že nedávné plavby touto vodní cestou pod vedením Spojených států dokazují, že Hormuzský průliv je volný. Zároveň ale Tehrán vyzval, aby lodím umožnil volný průjezd Hormuzským průlivem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: V Liberci začal 25. ročník Anifilmu. Do konce týdne na něm můžou diváci vidět přes 500 animovaných snímků. Letošním hlavním tématem jsou mýty a legendy.
18: Festival je letos na několika nových místech, říká ředitel Tomáš Rychetský.
19: Lidové sady jsou věnovány primárně dětskému programu Linzerka, kam jsme letos přesunuli program videoher.
18: Filmy se promítají taky v Naivním a Malém divadle nebo třeba před radnicí. Dnes večer organizátoři ocení za celoživotní přínos animátora Jana Klose, říká programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
20: Kamarádil s Přetislavem Pojarem, takže mu animoval hodně jeho filmů i seriálů, ale třeba i seriály Patamat.
18: Součástí slavnostního večera bude taky vyhlášení soutěže Český obzor. Mapuje českou animaci uplynulého roku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
21: Španěl Carlos Klos Gomez bude od další sezony novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace. Ve funkci ho většinově schválil výkonný výbor. Gomez, který dostal roční smlouvu s dvouletou opcí, nahradí dosavadního šéfa Libora Kovaříka. Pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
0: Je čas na to, abychom zkusili navázat na to dobré, co se udělalo a přišli se změnou, využili tu možnost poskládat profi komisi rozhodčích, která bude ctít a bojovat za to, abychom rozvíjeli napříč celou pyramidou rozhodcovství nejenom u profesionálního fotbalu, ale i u výkonnostního fotbalu.
21: Zatím jediným potvrzeným členem komise rozhodčích je Tomáš Bárta z Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže. A volejbalisté Karlovarska a Lvů Praha hrají pátý rozhodující zápas finálové série Extraligy. Na západě Čech je Krištof Kousal.
1: Radiožurnálu. 3-3 v prvním setu mezi Lvy a Karlovarskem. Přímý přenos zápasu na Radiožurnálu Sport z Karlových Varů. Krištof Kousal, Radiožurnál.
22: Na D1 déšť kolem Divišova a nehoda v Brně. Na dálnici D1 Praha Brno zhruba mezi exity 34 Sázava a 41 Divišov ještě doznívá silnější déšť, dejte pozor na aquaplaning. A potom dál na D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Trhový Štěpánov na kilometru 57,5 pozor na kus pneumatiky z kamionu na čáře mezi pravým a odstavným pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky vzniká kolona z kilometru 185, osobní auta to mají na 15 až 20 minut za sjezd na Vídeň, tam na 194. kilometru ještě uklízejí podřívější nehodě v levém pruhu. A na příjezdu do Prahy z D1 za sjezdem na Chodov čekejte kolonu z prvního kilometru, je to asi na 5 minut k nehodě ve Spořilovské ve sjezdu na jižní spojku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zpočátku většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Začíná publicistika, slovo má Tomáš Pavlíček.
23: Mají hasiči dost vrtulníků k hašení velkých požárů a kdy získají nové? Jak se Putin dívá na zbližování Arménie se Západem? A hrozí rozšíření nebezpečného hantaviru. Jehož přenos mezi lidmi byl potvrzen na výletní lodi u Kap Verde. Vypadá to, že to nejhorší máme za sebou, říkají zástupci Národního parku České Švýcarsko k požáru, se kterým zatím záchranáři bojovali 4 dny. Hasiči předpokládají, že do konce týdne vyhlásí likvidaci požáru a místo předají pracovníkům Národního parku. Příčina požáru ještě není známa, vyšetřování začalo dnes. Ve srovnání s katastrofou, která postihla tento Národní park před 4 lety, tentokrát zasáhly plameny asi 10x menší plochu. My jsme krátce před vysíláním zavolali Vladimíru Vlčkovi, generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru, a zeptali se ho, jak vypadá situace teď, nakolik se podařilo snížit plochu požáru.
24: My jsme ráno definovali tu naši plochu požáru asi na 20 hektarů a ten cíl pro dnešní den je jednak snížit tu plochu požářiště optimálně na nějakých 5, v tom pesimistickém případě na 10 hektarů. Zatím to vypadá, že by se nám to mohlo podařit. Je to mimo jiné také z toho důvodu, že dnes je poslední den, kdy bychom měli používat letecké prostředky na hašení, což je celkem 6 vrtulníků, 2 z armády České republiky, 2 z policie České republiky a 2 od kolegů ze Slovenska. V tuto chvíli máme nasazeno celkem 386 hasičů, přičemž to gro je jednak z jednotek dobrovolných hasičů, kterých je 251, a 135 profesionálních hasičů. Takže i když jsme včera a dneska ráno poslali zpátky 4 odřady, tak zatím bych řekl, že ten počet hasičů je dostatečný, a tímto bych chtěl také poděkovat všem těm, kteří dosud se podíleli na zdolávání toho požáru, ať už jsou to dobrovolní nebo placení hasiči, protože podávají neuvěřitelný výkon, že zrovna v těchto chvílích se jedná o takovou tu sisyfovskou černou práci, kdy se musí procházet to požářiště, prokopávat, odkopávat, hledat ty skrytá ohniska a samozřejmě hasit.
23: No a co se týče techniky, tak měli jste tentokrát k dispozici nějaké jiné prostředky než při minulém požáru v roce 2022?
24: Tak určitě došlo k podstatné obměně cisternových automobilových stříkaček. To je třeba říct, a jestliže se podíváme zrovna na dnešek, tak na dneska máme na místě celkem 107 kusů techniky, z čehož je 78 kusů cisternových automobilových stříkaček, a ta obměna jde velmi poznat. Používali jsme speciální flexitanky na plnění helikopter vrtulníku, a to je zase záležitost, kterou jsme do jisté míry odkoukali od kolegů ze Slovenska, kteří to tehdy v tom roce 22 přivezli k nám. Dneska jich máme celkem 34 a to, co jsme nasadili na letišti, je vlastně kapacita 54 tisíc litrů každý z těch flexitanků a umožnilo to kontinuální plnění až na konec těch 9 helikopter, které jsme v jednom dni všechny používali. Plus samozřejmě došlo k obměně a k nákupu takzvaných čtyřkolek, obměně vybavení, k řekněme nové zásahové technice, rozvinutí takzvaného D-čkového programu, což jsou hadice o malém průměru 25 mm, kterými se hasí nebo dohašuje ten lesní požár a řada dalších věcí.
23: No a jak jste už je zmínil, tak významnou roli hrálo letecké hašení. Nakolik jsou tyhle prostředky dostatečné?
24: No, my když jsme dávali připomínky a společně s kolegy z policie jsme připravovali leteckou službu, koncepci letecké služby policie České republiky, tak jsme vlastně tam zadali, že celkem by Česká republika měla mít 6 vrtulníků, které by byly připraveny na letecké hašení, z čehož 3 by měly být placeny z prostředků Evropské unie, 3 z našeho národního rozpočtu. To se nám zatím podařilo získat, jsou prostředky na 2 helikoptéry z Evropské unie, určitě budeme usilovat o 3. Zatím nemáme finanční prostředky, byť ty helikoptéry jsou vysoutěženy z národního rozpočtu, ale doufejme, že i na základě tohoto požáru se otevře diskuze. Ten důvod je jednoduchý. Tyto helikoptery jsou schopné unést minimálně 3000 litrů vody, což je trojnásobek, možná 3,5násobek toho, jaké kapacity mají ty malé vrtulníky, které například používá policie České republiky. A tímto se hašení stává mnohem efektivnější a to mohu dokladovat čísly. Například předevčírem jsme byli schopni shodit pomocí helikopter 1 050 000 litrů vody, včera to bylo 970 000 litrů vody.
23: A kdy budou ty vyžádané vrtulníky k dispozici?
24: Ty dva nové vrtulníky by měly být v příštím roce, v roce 2027. Samozřejmě, že nebudou operovat hasiči, ale bude je pilotovat letecká služba policie České republiky, proto máme tu velmi úzkou spolupráci. No a budeme samozřejmě mluvit s vládou, s ministrem o tom, aby se vlastně i ta druhá část, to znamená ty vrtulníky, které by se měly pořizovat z těch národních zdrojů, také zrealizovaly.
23: No, pokud vím, tak dodání třeba některých Black Hawku, tak to může trvat ještě delší dobu. A co do té doby? Protože, jak už jste naznačil, tak prostě některé ty vrtulníky jsou třeba 25, dokonce až 40 let staré, neuvezou tolik a Česko muselo požádat třeba Slovensko o pomoc o ty dvě helikoptéry UH-60 Black Hawk, tak víme, jaká je situace se změnou klimatu, že se tyto události můžou opakovat poměrně brzo, tak co byste dělali v takovém případě?
24: No, my jsme si vědomi té situace, tak jsme v roce 2024 vysoutěžili rámcovou smlouvu na pomoc v těch letních měsících od 15. června do 15. září v souladu s podmínkami, které vypsala Evropská komise. A máme vlastně v této době pronajaty 2 vrtulníky, také Black Hawk pro to naše hašení. Na druhé straně je třeba říct, že to omezení té doby, které vyplývá z grantu Evropské unie, je poněkud limitující a pro nás také svazující, protože vidíme, že teď jsme na začátku května a ta situace není jednoduchá. Máme zde pravděpodobně největší sucho za posledních 65 let, tak pro nás opravdu je velmi důležité, aby ty dvě nové helikoptéry byly dodány nejpozději v tom příštím roce, ale s tím pak samozřejmě souvisí zacvičení těch pilotů, osádky a všech dalších, aby se realizovaly ty další nákupy, protože jestliže začneme objednávat anebo řešit tu situaci ad hoc, tak jak jsme ji museli řešit v současné době, tak to samozřejmě sebou přináší mnohem větší náklady na pronájem těch helikoptér, než kdyby byly vlastní.
23: Vladimír Vlček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru. Hitem sociálních sítí se stalo video, na kterém francouzský prezident Emmanuel Macron zpívá u klavíru chanson Charles Aznavoura a na bicího doprovází arménský prezident Nikol Pašinjan. píseň francouzsko-arménského zpěváka zněla na státní večeři v Jerevanu, kde Nikol Pašinjan hostil na 50 lídrů Evropského politického společenství. A dnes se tam konal vůbec první bilaterální summit Evropské unie a Arménie, který označil předseda Evropské rady Antoniu Košta za významný milník v prohlubování vzájemného partnerství. Pro Arménii je to největší diplomatická událost v jejich dějinách, kterou ale sleduje

0: Já bych tu viděl dvě takové skupiny důvodů. Jedny jsou takové obecnější a ty jsou dány tím, že region Jižního Kavkazu, kde se Arménie nachází, je pro Evropskou unii nesmírně strategicky důležitý v kontextu něčeho, čemu říkáme konektivita, to znamená vlastně propojení Evropské unie se svými klíčovými obchodními partnery na východě. Je to asi něco, čím Evropská unie říká Global Gateway, je to jakási evropská verze té čínského konceptu pásu a stezky. Když se podíváte na mapu, tak zjistíte, že v podstatě jediný koridor, který vede mezi Ruskem a Iránem, je Jižní Kavkaz. A navíc na Jižním Kavkaze jsou pro Evropskou unii důležité země, jako třeba Azerbajdžán, kterého Evropská unie čerpá poměrně a dokonce i Česko poměrně výrazné množství ropy a zemního plynu. Za Azerbajdžánem máte Kaspické moře a Střední Asii, opět energeticky důležitý region. Když se na ten region Jižního Kavkazu podíváte blíže, zjistíte, že Gruzie, která historicky byla tím konstruktivním partnerem, tím proevropsky orientovaným, tak se od Evropské unie odklání do Jižního Kavkazu. A pak tu máte Arménii, která vlastně po určitých událostech, kterých tak asi budem dále bavit, naopak Evropské unii vidí svého potenciálního partnera. No a ten partikulárnější důvod je ten, že v Arménii budou v červnu volby a samozřejmě takový summit pro Nikolu Pašiniana je velkou příležitostí, řekněme, sbírat potenciální voliče.
1: Tak samozřejmě určitý potenciál jaksi těch vztahů tady je jednoznačný, teď jste ho tady popsal, ale já jsem zmínil, že šéf Evropské rady označil to dnešní jednání za významný milník pro Arménii, ale jak daleko pokročila v tom zbližování s Evropskou unií?
0: Určité pokroky tady vidíme, já musím na úvod říct, že to je mentálně spíš symbolické, verbální a směřuje do určitých oblastí, které bychom mohli nazvat jako měkké, takové to soft, řekněme, zbližování, takové ty soft politiky a vlastně v posledních letech směřovala poměrně velká evropská podpora pro takové sektory, jako je třeba školství, reforma školství, jako je třeba životní prostředí, jako je třeba zajištění vodních zdrojů a podobně. Ale pochopitelně tady tyhle ty projekty je třeba přetavit v, řekněme, podstatnější projekty, protože Arménie je stále výrazně závislá na Rusku z hlediska třeba energetické bezpečnosti a je potřeba právě tady, pokud chceme, aby Arménie se orientovala na Evropskou unii a byla třeba nějakým budoucnu prospektivním členem, tak je třeba právě se orientovat na tyto sektory, na jakousi tvrdou politiku, která skutečně Arménii může vyvést z toho ruského vlivu.
1: No a co byl ten přelomový bod pro Arménii, kdy změnila směr od Moskvy k Bruselu?
0: Já bych neřekl, že to byl úplně jako přelomový bod. Já, když jsem do Arménii jezdil další dobu, tak už jsem dlouho před nástupem Nikoly Pašiniana si cítil z části arménské elity docela zklamání z té jejich geopolitické orientace na Rusko. Ale tady to, kdy se ten pocit zklamání přelil, řekněme, z části elity do většiny arménské společnosti, tak je spojený zaprvé s nástupem Nikoly Pašiniana po sametové revoluci v roce 2018 a vlastně svržením té staré politické garnitury výrazně orientované na Rusko. Napak pochopitelně to byly události spojené se ztrátou Náhorního Karabachu, ať už to byla válka v roku 2020, a naopak o 3 roky později definitivní ztráta Náhorního Karabachu ve prospěch Azerbajdžánu.
1: A jak se na to zbližování?
0: Na kterém Rusko Arménii nepodpořilo.
1: A jak se na to zbližování s Evropskou unií a Západem dívá ruský vůdce Vladimír Putin?
0: No, nedívá se na to vůbec pozitivně. Ostatně zajímavé je sledovat takovou tu chemii těch vzájemných meetingů mezi Pašiňanem a Putinem. Vy vidíte, že Pašiňan si užívá to, že do Putina může rýpnout, že mu ukazuje, že Arménie je demokratizující se země, zatímco Rusko je diktatura. Ale zatím to vypadá, že vlastně Rusko a Putin sázejí na takové ty tradiční metody, kterými jsou schopni ovlivňovat dění v zemích svého blízkého zahraničí, ať už jsou to právě silné ekonomické páky, protože Rusko stále vlastní nebo na Rusko navázané osoby kontrolují velké části arménské ekonomiky, včetně třeba klíčových vývozních komodit, jako jsou právě třeba na barevné kovy a nerostné suroviny obecně. Ano?
1: Ano, děkuji vám moc krát.

0: Omlouvám se, ale bohužel už jsme dospěli na závěr tohoto rozhovoru. Tolik Vincent Skopeček, politický geograf z Ostravské univerzity. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A jenom bych se chtěl omluvit posluchačům za technicky trochu zastřené spojení. Světová zdravotnická organizace se domnívá, že na nizozemské výletní lodi mohlo dojít k přenosu hantavirus člověka na člověka. Na následky nákazy tímto velice nebezpečným virem zatím zemřeli 3 lidé. 4 jsou nemocní, jeden z nich je v kritickém stavu. Virus se obvykle šíří z hlodavců, ale WHO uvedla, že v tomto případě se mohl šířit mezi opravdu blízkými kontakty na palubě lodi. Zdůraznila ale, že takový přenos je vzácný a riziko pro veřejnost nízké. Loď v současné době kotví poblíž Kapverd, ale úřady ji z preventivních důvodů nepovolili zakotvit u pobřeží. Na lince je Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den vám přeju a také posluchačům.
0: Tak řekněme si na začátek, jak nebezpečný virus, respektive nemocím způsobená to je. Odborníci tvrdí, že ta úmrtnost je 35 až 50 %.
2: Ano, je to tak, patří mezi nejnebezpečnější patogeny, virové patogeny, o tom není pochyb, patří do té kategorie s bezpečnostním rizikem nejvyššího stupně, tak vidíte, že ta úmrtnost, smrtnost se blíží i té všeobecně známé nebezpečné infekci ebolou. Tak je to nesmírně vážná záležitost.
0: No a jak se hantavirus šíří?
2: Hantavirus se šíří prostřednictvím hlodavců a vlastně promořuje v určitých endemických oblastech populace drobných hlodavců a proto jak vždycky ta varování, která epidemiologové, virologové mají před zacházením s třeba s uhynulými hlodavci a tak dále, nebo nemocnými hlodavci, které se objeví v blízkosti lidských sídel, tak jsou opravdu na místě. To není jenom tak plachý poplach.
0: No, někteří lidé na lodi byli páry, sdíleli pokoje, takže se jednalo o docela intimní kontakt, jak řekla Světová zdravotnická organizace. Jsou tohle podmínky, kdy je pravděpodobnější přenos hantavirus člověka na člověka?
2: No, zcela určitě. Přesně ta námořní cesta nebo ty výletní výpravy na lodích jsou vlastně ideální příležitostí pro sdílení a pro šíření infekcí. Pokud se na palubách těchto lodí objeví, toto je sice menší loď, ale to nic neznamená, pobyt na té palubě, na těch palubách je vlastně dlouhodobý, kontakt je velice těsný a víme, že dnes to není jenom otázka vysloveně hygieny, až přehnané hygieny, která někdy tu naši civilizaci vyspělou provází, ale že to může propuknout, splanout i na lodi docela civilizovaného světa pocházejícího v tomto případě, nebo plovoucí v tomto případě pod vlajkou Holandska. Důležité je jistě, z jakého přístavu vyplula.
0: Můžu se zeptat, já se velice omlouvám, že vás přerušuji, ale zase na druhou stranu Světová zdravotnická organizace říká, že to riziko pro širší veřejnost je nízké. Proč myslíte, že to tvrdí, jaké jsou tedy podmínky toho dalšího šíření někam prostě do jiných oblastí?
2: To nižší riziko šíření spočívá v tom, že je velmi málo pravděpodobný přenos člověka na člověka, takže to předpokládá to, že se i v těchto podmínkách dokáže udržet ta izolovanost případného vzplanutí infekce u jednoho jedince nebo u malé skupiny, u dvou jedinců a tak dále. To je předpokladem, ale není to něco, co by platilo s definitivní platností a přenos na člověka zcela jistě možný je a právě v takovéto, řekněme, intenzivně spolu prostor sdílející skupinou lidí, je to docela možné. Navíc v tomto případě se s největší pravděpodobností jedná o variantu hantaviru, která je vlastně ještě docela i méně prozkoumaná. Je to ten typ hantaviru s takzvaně s kardiopulmonálním syndromem. Nikoliv s tím s syndromem vnitřního krvácení. Děkuji. S postižením ledvin.
0: Děkuji vám tolik, Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd. Naslyšenou.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Tomáš Pavlíček se loučí.
3: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: KDU-ČSL má nového předsedu poslaneckého klubu. Na svém zasedání si dnes poslanci zvolili Mariana Jurečku, který ve funkci nahradil Toma Filipa. Výměna šéfa poslanců souvisí se změnou vedení strany. Lidovci si na svém sjezdu na konci dubna zvolili novým předsedou Jana Grolicha, který nahradil Marka Výborného. Podle Grolicha potřebuje strana v dolní komoře silný hlas. Ukrajina chce letos získat prostřednictvím privatizace státního majetku v přepočtu přes 6 miliard korun. Uvedla to ukrajinská premiérka Julia Sviridenková na síti Telegram. Kyjev tak chce podpořit svůj rozpočet a financovat obnovu země. Ukrajina se už přes 4 roky brání ruské agresi. Je přitom silně závislá na finanční pomoci západních partnerů. Státy Evropské unie koncem minulého měsíce schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. To je víc než 2 biliony korun. Pražská burza se dnes dostala na nejslabší úroveň v letošním roce. Takzvaný index PX dosáhl necelých 2500 bodů. Nižší byl naposledy v listopadu. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Přes den se nedařilo hlavně akciím energetické společnosti ČES nebo komerční banky. Index PX na pražské burze v poslední době klesá. Podobně jako jiným trhům mu totiž nesvědčí nejistota kvůli konfliktu na Blízkém východě. A novým uměleckým ředitelem a generálním manažerem České filharmonie bude od září Hugh Humphries. Dnes ho představil ředitel českých filharmoniků David Mareček. Londýnský rodák vystudoval hudební vědu na Oxfordské univerzitě. Později působil třeba při symfonickém orchestru v australském Melbourne a 8 let byl taky hudebním ředitelem v londýnském Barbican Centre. Volejbalisté Karlovarska hostí v rozhodujícím finálovém zápase extraligy Lvi Praha. Přímý souboj o titul sleduje reportér Krištof Kousal.
5: Vyrovnaný stav na všech frontách 2-2 na zápasy 0-0 na sety a 20-20 v úvodní sadě mezi Karlovarskem a Lvi Praha. Přímý přenos na radiožurnálu Sport z Karlových Varů, Krištof Kousal, radiožurnál.
6: Komplikace na D10 u Brandýsa a nehoda v Praze ve Kbelské. Na dálnici D10 Praha Turnov čekejte potíže v omezení u Brandýsa u mostu přes Labe ve směru na Prahu na kilometru 11,5 skolaboval cestující v jednom z aut, blokovaný je levý pruh. Na místě záchranáři kolona už od sjezdu na Starou Boleslav v levém pruhu, řaďte se do pravého. A kratší kolonu čekejte kolem kilometru 11,5 i směrem opačným na Boleslav. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy postupně se rozjíždí kolony za popůvkami, teď z kilometru 186 trhá se to do zúžení u D2, už jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Na příjezdu do Prahy z dálnice D1 v Brněnské za sjezdem na Chodov se tvoří kolona z prvního kilometru na začátek Spořilovské, tam se v pravém pruhu srazil kamion a osobní auto s držením kolem 5 minut. V Praze ve Kbelské směrem nahoru na D8 před sjezdem na Prosek a Letňany řeší nehodu, kolona ze spoda z Hloubětí na Odpoděbradské je až na čtvrt hodiny. Po nehodě je omezený v Praze taky provoz ve spojování v křižovatce s ulicí k Žižkovu. A kolem Bulhara teď čekejte zdržení, krátce je uzavřená Hybernská ulice z centra, jde nahoru do Italské Pochod na podporu veřejnoprávních médií. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přeháňky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: O kauze Čapí hnízdo, o konfliktu kolem Íránu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno, ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.

0: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a také zneužití pravomoci úřední osoby. Mělo by jít o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daniela a také brněnského advokáta Káry Matice. V případu je už delší dobu obviněn také Tomáš Jiříkovský, a to kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště. Jak se celá kauza vyvíjí a jaký má dopad na tuzemskou politiku? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
1: Dobrý den.
0: Je vidět, že tedy kauza kolem darování bitcoinů se nějakým způsobem vyvíjí a jak tento vývoj může mít anebo už měl dopad na českou politickou scénu?
1: Tak tyto kauzy většinou příliš velký dopad na českou politickou scénu překvapivě nemají. V tom se poněkud lišíme od západního světa. Konec konců bitcoinová kauza není jediná, která se i řeší v těchto dnech. Máme tady kauzu Čapí hnízdo, kde včera padl rozsudek a o tom bude za chvíli mluvit kolega Ondřej Konrád. Máme tady konec konců kauzu Dozimetr. Měli jsme tu ale i mnoho dalších kauz a vidíme třeba, že taková kauza Čapí hnízdo se táhne už léta a vlastně dopad na preference nijak neměl. Zrovna tak bitcoinová kauza, která přišla před volbami, určitě tehdejší vládní koalici nepomohla, zároveň ale s preferencemi také nijak zvláště nezahýbala. Rozhodně se nedá říci, že by kvůli ní tehdejší vládní koalice prohrála volby. Uvidíme ovšem, jak se to bude vyvíjet dál. Nyní tedy byl obviněn exministr Blažek, jeho náměstek Daniel a brněnský advokát Karim Tic, což byl advokát Tomáše Jiříkovského, provozovatele, jak dnes už víme, dvou internetových tržišť, nelegálních internetových tržišť, kde se děly opravdu velice nelegální obchody. On byl původně odsouzen za obchod s narkotiky a nedovolené ozbrojování a zpronevěru, což se ovšem týkalo tržiště Sheep Marketplace. A vlastně díky bitcoinové kauze se ovšem zjistilo, že Jiříkovský má spojení, či provozoval i další tržiště Nukleus, kde se obchodovalo také se vším možným, včetně zbraní a tak dále, další nelegální tržiště. Takže v tomto ohledu si Jiříkovský rozhodně nepomohl. Ovšem, abych se vrátil. V současné době se tedy ta kauza týká těchto třech. Ovšem, nedávno v půlce dubna předložil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc interní audit na ministerstvu spravedlnosti a ve svém včerejším rozhovoru pro Radiožurnál naznačil, že zjištění tohoto auditu se týkají ovšem i nástupkyně Blažka, ministryně Dekrova. To trestní oznámení nebylo podáno na konkrétní osobu, ale Tejc jasně naznačoval, že vlastně on vidí určitou zodpovědnost i u ministryně Dekroa. To, co je nyní opravdu důležité a podstatné, že celá kauza, včetně těch právě politických exponentů, je pod nezávislým vyšetřováním. A to je opravdu to důležité. A uvidíme, k čemu to nezávislé vyšetřování dojde. Exministr Blažek říká, že je nevinen, protože všechno jsou to úmyslné trestné činy a on úmysl neměl. Ale jaké to bude mít teprve dopady, to je otázka.
0: Tolik Petr Švarc.
1: Díky, naslyšenou.
0: Městský soud v Praze ve svém rozsudku uznal europoslankyni Janu Naďovou vinou z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Vyměřil jí tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Její obhájce proti němu podal odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

0: Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
1: Když je něčeho moc, tak je toho příliš. Na méně známé rčení si možná už před časem vzpomněl, nebo ho někde zaslechl soudce Jan Šot, který jakoby si říkal, že nekonečné tahanice kolem farmy Čapí hnízdo stačily, veřejný prostor roky doslova dusí a chtěla by to provětrat. Vždyť těm, kdo preferují Andreje Babiše, je kauza neoprávněné dotace s počátkem před skoro 20 roky, ale trestní oznámení padlo před 11, upřímně jedno, jak si odjakživa. A prakticky nezajímá ani většinu jeho odpůrců, zvlášť dnes, kdy jim daleko víc vadí, s kým Babiš vládne. Šot také Babiše i někdejší specialistku holdingu Agrofert přes dotace a dnes europoslankyni Janu Naďovou poprvé omilostnil v lednu 23 bezprostředně před prezidentskými volbami, které tak od kauzy odlehčil. Později téhož roku ale odvolací vrchní pražský soud jeho verdikt zrušil a vrátil případ soudu městskému. Totéž se v bledě modrem opakovalo roku následujícího. Tehdy se ale vyšší instance inspirovala nálezem ústavního soudu obecném s Čapím hnízdem přímo nesouvisejícím, nýbrž snažícím se pokud možno bránit tak řečenému mezisoudnímu ping-pongu dvou protichůdných názorů, že totiž pokud důkazy jednoznačně vylučují jiný závěr, může vyšší soud nižšímu uložit, jak o vině rozhodnout. V tomto případu tedy pro obžalované negativně. A pokud by toho Šot nedbal, případ by mu byl zřejmě odňat. Toto pondělí se tudíž podvolil a paní Naďovou odsoudil. Pouze ji, neboť Babiše chrání poslanecká imunita. O jejíž zbavení premiér sněmovnu nepožádal a zanechal kolegyni v rukou soudu samotnou. Jinak by Česká republika měla po tomto pondělku odsouzeného premiéra, byť nepravomocně. Nejen proto, ale i kvůli Babišovým následním výrokům zpochybňujícím nestrannost justice, u které se dá prý lecos objednat, což je od předsedy vlády dost napováženou, přišla očekávaná kritika z opozičních řad, která ale záhy v podstatě odezní a zvedne se zas, až dojde k dalšímu soudnímu kolu, protože Naďová se bude nadále bránit. Verdikt nad ní pak vzbudil živou justiční diskusi o onom nálezu ústavního soudu, ke které jistě přispělo i následné vyjádření soudce Šota, že byl vázán názorem odvolacího soudu, ale nesouhlasí s ním, protože podle něho, cituji, jsou o vině důvodné pochybnosti a odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. Konec citátu. Připomeňme například neprokázané vědomí obžalovaných o tom, že farma nemá na evropskou dotaci nárok. O tom si i sám Šot může myslet lecos, ale důkazy jsou prostě důkazy a bez nich je každý nevinen. Kam povede debata juristů, z nich někteří hovoří o braní soudcovské nezávislosti, se dost možná uvidí, pokud kauza doputuje právě k ústavnímu soudu, kam také zvolna míří. A běžný občan si zatím může říkat, jako kdysi v případu ministra a předsedy lidovců Čunka, jehož údajnou korupční kauzu ohrožující Topolánkovu vládu zastavila tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Vesecká, dnes poslankyně v klubu motoristů sobě, by se obžalovaný politik měl z nejvyšších veřejných funkcí stáhnout a vrátit se do nich, až jestli ho soud očistí. Jinak na něm bude stále co si ulpívat. To Andreje Babiše ale zřejmě nikdy nenapadlo.
0: To byl Ondřej Konrád. Hlavní iránský vyjednávač v rozhovorech se Spojenými státy americkými varoval, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal. Přitom situace okolo úžiny je už nyní napjatá i přes příměří uzavřené mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Z příměří mezi Amerikou a Íránem se může stát mír nebo válka. Donald Trump se pokouší o něco ještě trochu jiného. V neděli oznámil, že americké námořnictvo pomůže odplout obchodním lodím, které kvůli válce zůstaly zablokované v Perském zálivu. Na jejich palubách je až 20 000 námořníků z třetích zemí, kterým dochází zásoby. Rozhodnutí amerického prezidenta působí jako humanitární gesto, ale současně jde o pokus posunout situaci dál, nebo možná otestovat iránskou reakci. Pokud totiž chce Teherán udržet svou nejsilnější páku, blokádu Hormuzu, nemůže

0: dopustit její prolomení ani v symbolickém měřítku. Současně by to však znamenalo, že by Iránci museli přímo vojensky konfrontovat americké lodě a riskovat, že příměří skončí. To by bylo pro Američany nepříjemné, ale pro současné iránské držitele moci pravděpodobně ještě nepříjemnější. Iránci vědí, že to Američané vědí a že Američané vědí, že to vědí Iránci. Americké rozhodnutí, které může mít zatím těžko předvídatelné dopady, přichází jako první výraznější událost po delším vyčkávání. Vyčkávání, ale nikoli úplném bezčasí. Za prvé oběma zemím tiká jejich vlastní lhůta. Donald Trump riskuje další dopady vysokých cen ropy na světové hospodářství i na své politické postavení. A Irán zas přichází o velké peníze z neexportované ropy a riskuje poškození ropných vrtů, pokud nebude kam surovinu odkládat. A za druhé stále běží nějaká podoba jednání. Příměří platí od 8. dubna, právě 4 týdny. Jediné kolo přímých rozhovorů se konalo o 3 dny později, pak už se jednalo jen pomocí pákistánských prostředníků. Dosud poslední iránský návrh dostali Američané ve čtvrtek a o víkendu se o něm Trump zmínil bez většího nadšení. Pak oznámil rozhodnutí o proražení blokády. Američané pravděpodobně nejsou spokojeni s tím, že iránští vyjednavači trvají na 2 principech. Za prvé, že nejdřív se odblokuje Hormuz a uzavře mír a pak se bude jednat dál, což by Američany připravilo o hlavní nástroj nátlaku. A za druhé, Iránci říkají, že tamní jaderný program nemůže být předmětem jednání. Není přitom jasné, jestli tím Teherán stanovuje jasnou mez a nebo jen zvyšuje cenu této karty. Současně je patrné, že Trumpova administrativa nemůže ve věci nukleárního programu příliš ustupovat, pokud bude mít jen trochu šanci věc ovlivnit. Nenápadnou novinkou je iránská retorika o možné dohodě, i když překrytá stížnostmi na přehnané americké požadavky. Irán je pod značným tlakem, i když podle některých odhadů může odolávat hospodářskému tlaku ještě celé týdny. Mezitím také exportuje ropu přes Pákistán i pomocí motocyklů. Obě strany také obnovují svou schopnost vrátit se k bojům, pokud možno tak, aby o tom věděla druhá strana. Na veřejnost nyní pronikají informace o tom, že se Iráncům během války podařilo uškodit americkým základnám v regionu více, než se před měsícem zdálo. Obě strany tady stojí před novými dilematy, zejména tím, jak proběhne americký pokus eskortovat obchodní lodě přes Hormuz, případně jak na to zareagují majitelé, posádky a pojišťovatelé těchto plavidel. Jak to v pokru bývá, hodnotu karet budeme znát až na konci kola, které právě začíná.
1: Hovořil Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Německý spolkový kancléř Friedrich Merz nedávno prohlásil, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států amerických a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Washington podle něj nemá žádnou přesvědčivou strategii. Donald Trump v reakci na Merzova slova uvedl, že kancléř neví, o čem mluví, a později ho označil za neschopného. Následně americký ministr obrany oznámil, že z Německa v příštích 6 až 12 měsících odejde 5 000 amerických vojáků. Více už editor deníku Právo Robert Schuster.
3: O tom, že jsou nálady amerického prezidenta Donalda Trumpa proměnlivé a nevyzpytatelné, se přesvědčil další vrcholný evropský politik. Německý kancléř Friedrich Merz. Poté, co při diskuzi se studenty jedné německé střední školy kritizoval Trumpa za válku s Íránem, přičemž zazněla i slova, že Američané byli Íránci poníženi, přišla z Bílého domu obratem replika. Trump o Merzovi prohlásil, že nerozumí tomu, co říká. A pak ještě dodal, že se vůbec nediví, že Německo je ve stavu, v jakém je. Aby toho nebylo málo, Trump pohrozil, že stáhne ze Spolkové republiky část příslušníků americké armády. Pentagon skutečně v zápětí oznámil přesun 5 000 vojáků z Německa, kde je jich aktuálně okolo 39 000. Netrvalo dlouho a Trump prohlásil, že to číslo bude ještě vyšší. Že by tím mohl poškodit i schopnosti vlastní armády, prezident příliš neřeší. Vždyť třeba známá letecká základna v Ramsteinu je důležitým logistickým uzlem pro její zahraniční operace. Američtí vojáci jsou pro místní ekonomiku důležití. Jsou na ně navázána pracovní místa pro německé občany.

0: Podobné rozhodnutí o stažení části vojáků z Německa padlo již na konci prvního Trumpova období v roce 2020. Tenkrát takto trestal Berlín, že nedává dost prostředků na obranu, což byla mantra, kterou americký prezident neustále opakoval. Jenomže krátce na toho v Bílém domě vystřídal Joe Biden a ten výnos o stažení vojáků obratem zrušil. Na první pohled mohla Trumpova slova směrem k Mercovi překvapit. Vždyť to není tak dávno, co ho americký prezident označoval za velkého lídra, který se podobně jako on vyzná ve velkém biznisu. Německý kancléř mu to oplácel více či méně servilním chováním. Ale to už zřejmě nepomáhá, takže šéf vlády největší evropské ekonomiky stihl podobný osud jako další lídry. Jen si vzpomeňme na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který byl vysoko v kurzu už během prvního Trumpova mandátu. Když Trumpovo nadšení pro francouzského prezidenta skončilo, zdál se být v čele oblíbenců britský premiér Keir Starmer. Ten se dokonce snažil udržet si přízeň předáním osobního pozvání od britského krále Karla III. K oficiální státní návštěvě. A do třetice nevydržel ani speciální vztah Trumpa s italskou premiérkou Giorgio Meloniovou. To je co říct, neboť Meloniová se jako jediná evropská premiérka zúčastnila Trumpovy inaugurace. O návštěvách Mar-a-Lago nemluvě. Všechny tyto politiky stihla nepřízeň amerického prezidenta nejpozději poté, co se distancovali od jeho války s Íránem. Lecos nasvědčuje tomu, že to bude mít další následky. Nová cla, která Trump avizoval vůči Evropanům, jsou možná jen začátek. Co z toho všeho vyplývá? Především opět konstatování, že na Američany není spolehnutí. Je proto na čase, aby se zárodky nových evropských politických platform, jako je skupina E6, čili Británie, Francie, Itálie, Německo, Polsko a Španělsko, začaly přetvářet v pevnější struktury, zejména v bezpečnostních otázkách. A jestli z toho jednou vzejde něco, co by mohlo být Evropskou obranou aliancí, otevřenou i ostatním zájemcům, bude to jedině dobře. Čím dřív se tak stane, tím lépe. Protože jestli Američané neodejdou z NATO za Trumpa, může se to stát za vlády jeho nástupců. Evropané udělají dobře, pokud s danou eventualitou začnou reálně počítat. Do příštích amerických voleb zbývají více než 2 roky. Za tu dobu se dá ještě něco stihnout.
1: Tolik Robert Schuster. Lidem po 80 by se od příštího roku mohl každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Od roku 2028 by se pak důchody mohly valorizovat znovu o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny. Vyplývá to z chystané vládní důchodové novely. Takže důchody by mohly opět více vzrůst. Jak obstojí výše penzí v Česku v konfrontaci s příjmy důchodců v jiných zemích? Slovo má komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
2: Rádi se porovnáváme s jinými zeměmi. Za souseda, jehož jen tak nedoženeme v životní úrovni, obvykle považujeme Německo. Jenomže to porovnávání bývá komplikované a mnoho věcí nám snadno unikne. Tomu se snaží bránit Datapulse. Datapulse je nezávislé datové studio založené v Berlíně, zaměřuje se na datovou žurnalistiku a využívá ku příkladu informace z Eurostatu. Říká, že komplexní data mění v prakticky použitelné, srozumitelné poznatky. Datapulse zveřejnil mimořádně zajímavou studii, která se ptá, pokryje důchod mé náklady na živobytí v penzi? Analýza porovnává, jak vysoký důchod berou lidé v zemích Evropy a nakolik jim to stačí na pokrytí nákladů. V době, kdy stabilně roste počet lidí v penzijním věku, kdy se prodlužuje délka života a kdy státy vymýšlejí, kde vzít na pokrytí nákladů na důchody, je to hodně zajímavá analýza. V Česku se má obecně za to, že ku příkladu němečtí důchodci mají velmi vysoké penze, žijí si mnohem lépe než čeští důchodci, mohou cestovat a užívají si. Datapulse srovnává nikoli měsíční, ale roční průměrné důchody. V Německu analytici došli k číslu 19 100 eur. Pokud počítáme hodnotu eura 25 korun, pak roční německý důchod činí 477 500 korun. Český je nižší, činí 252 500 korun. Dodám, že však byl od ledna zvýšen a nyní činí okolo 260 000 korun ročně. A ještě jeden údaj. Průměrný roční důchod ve státech Evropské unie činí

0: 17 300 eur, tedy asi 433 tisíc korun. Až potud jsou tedy naše představy o západní Evropě a o Německu celkem odpovídající. Jenomže realita se začne zásadně měnit, když důchody v jednotlivých zemích začneme porovnávat s náklady na živobytí. Příklad. Nejvyšší penze berou důchodci celkem očekávatelně v bohatém Lucembursku, v zemi s vysokou životní úrovní. Roční průměrný důchod tam vyšplhal na 34 400 eur, tedy na více než 860 000 korun. Berou skoro 3,5krát víc než Češi. Jenomže náklady na život v Lucembursku jsou o 34% vyšší než důchody, takže ani ty obří peníze Lucemburčanům nestačí. Musejí si na důchod šetřit, aby v něm vyšli, nebo musejí dál pracovat. Dostáváme se do finále, když porovnáváme důchody s náklady na běžný život. Jenom ve 4 evropských zemích platí, že průměrný důchod náklady pokryje. A jen ve 2 zemích je pokryje tak, že přibývá zhruba pětina peněz. Ty 4 země jsou Rumunsko, Česká republika, Polsko a Španělsko. Rumunům důchod převyšuje roční náklady o 21%, Čechům o 18%. Patříme mezi 2 pro penzisty nejvýhodnější země. Poláci mají důchod vyšší o 4% než náklady a Španělé o 3%. Uvedu ještě celkové průměrné číslo za celou Evropskou unii. Náklady v ní jsou přesně o pětinu vyšší než průměrné penze a v Německu mají životní náklady vyšší o třetinu, o 33%. Důchody jim na život nestačí. Petr Fiala jako premiér mluvil o tom, kdy dosáhneme německých platů a posmívali jsme se mu za to. Měl mluvit o důchodech.
1: Hovořil Martin Fendrich. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
2: Minulý týden se v centru Londýna přes noc objevila socha. Prostě se Londýňané ve středu ráno probudili a vida. Na Waterloo Place, mezi sochou krále Eduarda VII. Trůnícího na koni a památníkem krymské války, spatřili nový umělecký kousek. Chlápka v kvádru na vysokém podstavci. Nikdo neví, kdo ten chlápek je a nebude snadné to zjistit, protože mu prapor, který třímá, zakrývá celý obličej. Přestože nevidí na cestu, odhodlaně vykračuje kupředu levou. Noha mu visí několik metrů nad zemí a kdyby došlápl, ze soklu spadne. V metropoli, která jak známo nikdy nespí a ve které je na každých 3 metrech umístěná bezpečnostní kamera, nemohlo vztyčení sochy proběhnout v tajnosti. Mnozí tušili, že za ní stojí proslulý guerilla artist Banksy. U paty soklu je ostatně jeho podpis. A Banksy to na dotaz skutečně potvrdil. Těch téměř 14 milionů sledujících, které Banksy má, mohlo zhlédnout video z jejího umísťování. Jak řekl Banksy, stačil k tomu malý autojeřáb, pár silničních kuželů a parta, která by dokázala za 24 hodin připravit koncert Metallica. Socha je poměrně lehká, vyrobená zřejmě ze sklolaminátu a její instalace netrvala dlouho. I tak je těžké uvěřit, že londýnská radnice o tom nic nevěděla. Každopádně bylo v pátek rozhodnuto, že i když si Banksy nevyběhal povolení k instalaci sochy, socha nebude odstraněna. Banksyho dílo je pro běžné oko prostě krásné. Na rozdíl od starších soch na Waterloo Place nemusíte Banksyho hrabat koňským kopytem, aby působila dynamicky. Iluze pohybu chlápka s praporem je tak nenásilně a dokonale vytvořená, až má člověk strach moc se k ní přiblížit. Co kdyby se chlápek v příští vteřině zřítil? K soše se ostatně přiblížit nemůžete. Zájem o ní nabyl takových rozměrů, že ji zřízenci museli obehnat ochrannou bariérou a ve dne v noci ji hlídají. Chlap i prapor má tmavošedou barvu. Nemůžeme vědět, ke které rase patří chlap a ke které zemi vlajka. A v tom je velká síla Banksyho umění. Nekomentuje nic konkrétního. Na prapor, který vlajkonoše zaslepuje, tak, že si v příštím okamžiku nabije hubu, si můžeme promítnout barvy kteréhokoliv národa, státu či ideje.

0: Někteří se na ní promítnou barvy zemí, které jim nejvíc leží v žaludku. Jiní, a já věřím, že právě to byl Banksyho záměr, na ně budou nahlížet jako na varování pro všechny fanatiky na obou stranách všech barikád, co jich na světě je.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Za podporu teroristických organizací dostal mladík u soudu 18-měsíční podmínku. Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů druhý den zasahuje proti íránským útokům. Volejbalisté Karlovarska a Lvů Praha hrají o extraligový titul. V Praze čekejte dočasné uzavírky v okolí Bulhara. Prochází pochod na podporu veřejnoprávních médií. A zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště. A nejvyšší teploty až 26 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Krajský soud v Brně uložil 18-měsíční podmínku mladíkovi, který na internetu propagoval teroristické organizace. Podle vyšetřovatelů mezi lety 2023 až 2025 prostřednictvím sociálních sítí vychvaloval a podporoval například bojovníky Islámského státu. Podle mluvčího policie Ondřeje Moravčíka zároveň na sociálních sítích založil skupinu a snažil se s dalšími lidmi zorganizovat společný odjezd do Sýrie, kde se chtěl přidat k jedné z teroristických organizací. Moravčík zároveň popsal další omezení, která musí mladík dodržovat.
4: V rámci dohody o vině a trestu, tak ten mladík dostal od soudu zákaz používání sociálních sítí, což je z našeho pohledu poměrně specifický trest, který je velmi účinný, protože na těch sociálních sítích dochází k té radikalizaci nejvíce.
3: Dopravní podniky sčítají zvýšené náklady kvůli drahým pohonným hmotám. Měsíčně zaplatí desítky milionů korun navíc ve srovnání s dobou před americkým útokem na Írán. Radiožurnálu to potvrdili oslovení dopravci.
5: Třeba plzeňské městské dopravní podniky hlásí, že pokud by cena nafty zůstala do konce roku na současné úrovni, zvedne jim to náklady o několik desítek milionů korun. GV Jihotrans, největší jihočeský dopravce, zase eviduje nárůst nákladů o více než 20 milionů korun měsíčně. Dopravní podnik v Brně na situaci reaguje podle své mluvčí Hany Tomaštíkové i tím, že do provozu posílá víc plynových než dieselových autobusů.
6: Ceny plynu máme z větší části zafixované, takže jsou u něj i dopady mírnější.
5: Podobně to řeší i dopravní podniky v Ústí nad Labem nebo Ostravě. Většina dopravců doufá, že kvůli drahým palivům získá vyšší tržby, protože přibude lidí, kteří místo autem pojedou hromadnou dopravou. Třeba v Hradci Králové v březnu evidovali na jízdném o 6% vyšší tržby. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Emirátská protivzdušná obrana dnes znovu zasahovala proti íránským dronům, balistickým střelám a raketám s plochou dráhou letu. Uvedlo to tamní ministerstvo obrany. Informace o případných obětech prozatím nejsou. Ministr zahraničí Spojených arabských emirátů útok označil za vážnou eskalaci situace. Írán na Emiráty útočí už druhý den po zhruba měsíci relativního klidu. Někdejší matka představená kláštera v Loděnici na Berounsku dnes odmítla obžalobu u krajského soudu v Praze. Tatiana Hanhur měla podle státního zástupce zpronevěřit majetek za 73 milionů korun.
7: Hanhur v roce 2022 podle obžaloby neoprávněně převedla darem klášter a jeho nemovitosti na ruské podnikatele. Smlouvu podepsal bez souhlasu pražské pravoslavné eparchie, popisuje státní zástupce Lukáš Němec.
8: My navrhujeme nepodmíněný trest v délce 7 let a zákaz činnosti tady v působení osob vstupujících za právnické osoby.
7: Abatyše Hanhur tvrdí, že se snažila klášter zachránit před prodejem. Pro český rozhlas se ale odmítla vyjádřit. Pravoslavný monastýr bude požadovat nahrazení škody, potvrdil jeho zmocněnec Michal Diamant.
9: Pravoslavný monastýr se připojil s náhradou škody ve výši 73 milionů korun. Plným cílem je navrácení majetku samozřejmě monastýru, ale sekundárním cílem je nahradit tu škodu samotnou.
7: Trestní líčení je naplánované do čtvrtka. O vrácení majetku však podle Diamanta rozhodne až další samostatné soudní řízení. Josef Beneda, Radiožurnál.
10: Volejbalisté Karlovarska hrají proti Lvům Praha o titul v extralize. Pátý rozhodující zápas finálové série vidí na západě Čech reportér Krištof Kousal.
11: Radiožurnál. 21-13 už v tuhle chvíli ve druhém setu pro Karlovarsko, to tady ovládá druhou sadu po tom, co tu první vyhrálo 25-22. A míří tak za vítězstvím i ve druhém setu a bude hodně blízko zisku svého prvního titulu od roku 2022. Přímý přenos na radiožurnálu Sport z Karlových Varů, Krištof Kousal, radiožurnál.
10: V trenérském týmu českých biatlonistů doplní Ondřeje Moravce Michal Schlesinger. Bývalý reprezentant a medailista z mistrovství světa nahradil ve funkci Michaela Málka, který se přesunul do B týmu. V ženském výběru pokračují Tereza Vinklárková a po druhé operaci ploténky taky Markéta Davidová. V mužské reprezentaci naopak skončil Jakub Čtvrtecký, který se bude věnovat běžeckému lyžování.
7: Sklidnění na D10 u Brandýsa a zdržení na příjezdu do Prahy D7 u letiště. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Brandýsem už je v obou směrech plynulý provoz. Rozjely se kolony, které vznikaly v obou směrech kvůli zásahu záchranářů po kolapsu řidiče u mostu přes řeku. Na příjezdu do Prahy z chomutovské dálnice D7 se stále tvoří kolona od sjezdu na letiště do zúžení před nájezdem do Evropské, sune se to zhruba 10 minut. Na začátku Spořilovské ve sjezdu z Brněnské dolu na jižní spojku řeší v pravém pruhu kolizi kamionu a osobního auta, tvoří se už jenom kratší fronta. A centrem Prahy prochází pochod na podporu veřejnoprávních médií, míří ze Staroměstského náměstí k Českému rozhlasu. Teď je jeho konec v Hybernské nad Masarykovým nádražím přes křižovatku Bulhar. Čelo už zatočilo do Italské, je pod Rígrovými sady a v okolí jsou tak dočasné uzavírky. Policie dočasně zastavila i sjezdy z magistrály z Vilznovy z obou směrů k Bulharu, takže se tvoří kratší fronty od hlavního nádraží a od Florence. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Organizace zemí vyvážejících ropu utrpěla těžkou ránu.
14: Spojené arabské emiráty opustili ropný kartel OPEC.
15: Blízkovýchodní země si od kroku slibuje větší volnost při těžbě suroviny.
16: Emiráty v uplynulých týdnech taky kritizovali okolní státy v Perském zálivu.
17: Tvrdili, že dostatečně nereagovali na íránské útoky.
18: Rána pro ropný kartel. Emiráty mu dali vale. Proč se loučí? V čem je OPEC svazoval? Záleží na tom vůbec? A nemůže se teď svazek zemí vyvážejících ropu rozpadnout? Spousta otázek a jeden host, který na všechny doufám odpoví, Lubor Lacina, ekonom z Mendelovy univerzity v Brně. Dnes je úterý, 5. května. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12 a zdravíme vás do Brna.
19: Dobrý den.
18: O zhruba 200 000 barelů denně mají státy širší skupiny OPEC plus zvýšit produkci ropy, a to od června. Odsouhlasili si to teď o víkendu. Zvládnout to budou muset už bez Spojených arabských emirátů, které činili asi 15% kapacit OPECu. Je to zvýšení bez SAE možné?
19: No, určitě ano, protože produkce celosvětová je v řádech desítek milionu barelů, takže těch 200 tisíc není nějaké obrovské množství, které by nešlo zvládnout.
18: Takže je to signál, že bez Emirátu se obejdeme a podívejte se, ještě zvyšujeme.
19: Ano, takže těch 200 tisíc je skutečně jenom takový malý signál, ale ty signály na tom trhu, hlavně termínovém, fungují jako nějaká zpráva do budoucnosti.
18: A je to skutečně jenom signál, protože zase vzhledem k tomu, jak přetrvává blok Hormuzského průlivu, je to vůbec možné tu produkci navýšit, respektive produkci možná, ale co distribuci?
19: Přesně tak, to je ten problém spojených nádob, kdy produkci jde zvýšit, ale samozřejmě problém zůstává ta doprava do těch cílových destinací k těm konečným spotřebitelům.
18: To znamená, že zvýšit můžeme, oznamujeme to, ale možná se k vám těch 200 000 barelů denně navíc stejně nedostane, protože prostě ta blokáda stále trvá, takže vracím se k tomu, je to jenom signál.
19: Ano, ale samozřejmě tím, že je ta skupina širší, nejenom ty země Blízkého východu, tak samozřejmě je ta možnost z těch jiných destinací, které nejsou postiženy tím omezením.
18: To je určitě věc druhá. OPEC není jenom o státech v Perském

0: zálivu. Já jsem zmínil ale Emiráty, ty do toho regionu patří.
1: This decision has been taken after a very careful and long review of our...
0: Oni oznámili před pár dny, že z OPECu vystoupí.
1: We respect the group. This is a great group.
2: OPEC respektujeme, je to skvělá skupina. Spolupracujeme s ní už velmi dlouho. Chápeme její pohnutky a snahu o vyvážení nabídky a poptávky, ale dostali jsme se do fáze, kdy je řada na nás.
3: Emirátský ministr energetiky Suhail Mazrui v rozhovoru pro CNBC.
2: Jsme přesvědčeni, že na trhu není v současné době dostatečná nabídka a že náš odchod přichází ve správný čas, protože bude mít minimální dopad na cenu a minimální dopad na přátele ze skupiny OPEC a OPEC+.
0: Saúdská Arábie jako čelný představitel OPECu na to, tak jak jsem četl ve Financial Times, nereagovala. Byl ten odchod nebo je ten odchod Spojených arabských emirátů šokem?
4: Ne, tam se to očekávalo dlouho díky té jejich strategii 2030, kterou mají, nebo vize 2030, kde je snaha maximalizovat těžbu ropy a výnosy z nich, investovat na diverzifikaci ekonomiky do jiných oblastí, než jenom ta závislost na prodeji ropy a zemního plynu.
0: No ale přesto v době, kdy se tu vede velmi ostrý konflikt v nedalekém Iránu, blokáda Hormuzského průlivu. Není to překvapení, že stát z toho regionu oznámí, že ze uskupení, z kartelu zemí vyvážejících ropu vystupuje natvrdo po 60 letech?
4: Já si myslím, že tam samozřejmě působil tlak Spojených států amerických, ale i může to být čistě ekonomický důvod, protože Spojené arabské emiráty mají cílovou hranici pro prodej své ropy $65 a například Saúdská Arábie to má někde mezi $85 a $90 za barel, takže oni tam mají dlouhodobý rozpor vlastně, jaká by měla být ta cílová prodejní cena.
0: To znamená, Spojené arabské emiráty chtějí prodávat ropu za méně než Saúdská Arábie, která hraje prim, takže se v rámci OPECu hádají a proto SAE vystupují?
4: Ano, a já si myslím ale, že to nebude primárně dohady o té ceně, ale spíše, že to bude geopolitický rozpor, který tam mají a snaha Spojených států amerických jako významného producenta omezit vliv OPEC na ceny ropy.
0: A ten geopolitický rozpor spatřujete v čem? Že Spojené arabské emiráty mají blízko ke Spojeným státům, to se o Saúdské Arábii samozřejmě říct nedá a proto Spojené arabské emiráty se prostě chtějí postavit na vlastní nohy a nechtějí být svázané těmi kvótami, které svazují OPEC.
4: Ano, a plus samozřejmě ten konflikt, který probíhá dlouhodobě na arabském poloostrově, třeba v Sudánu, tam vlastně Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie stojí třeba z Jemenu a Sudánu na opačných stranách fronty, takže to je nějaká ta vzájemná nevraživost.
0: Když jste zmiňoval ty důvody geopolitické a taky ty, které se týkají ceny za barel ropy, chápu správně, že Spojeným arabským emirátům se tedy vyplatí více těžit, více vyvážet za nižší cenu než těm ostatním státům OPECu, zejména Saúdské Arábii?
4: Ano, protože ty jejich ekonomické kalkulace směřují k maximalizaci těžby, prodeje ropy a akumulaci výnosu, které chtějí použít pro tu diverzifikaci své ekonomiky.
0: A to i v době, kdy Spojené arabské emiráty čelili a možná nadále čelit budou útokům ze strany Iránu na ropná těžební zařízení. Spojené arabské emiráty taky kritizovali, že vlastně jí ti ostatní státy moc nepomohly v době těch útoků, tak dokážou se teď, znovu říkám, postavit na vlastní nohy a fungovat samostatně.
4: Tam je to právě o tom vnímání toho, jak dlouho ta situace bude trvat. A zřejmě tady oni věří třeba na základě informací, které mají od USA, že ten konflikt se podaří ukončit, včetně blokády toho Hormuzského průlivu.
0: Tak výhoda Emirátu je, že oni mají svůj významný terminál v Ománském zálivu, kam vede jejich ropovod.
4: Tam mají velmi omezené možnosti, protože tam už jsou na plné kapacitě, vlastně, kterou dokáží tím ropovodem protlačit. Takže samozřejmě je tam pořád ten problém, vytěžíme víc, ale jak to dostaneme na ty cílové trhy.
0: Takže budou muset stavět nové ropovody.
4: Ano, ale to jsou projekty, které trvají spíš v řádu desítek let, včetně toho dostat pak ten ropovod na plnou kapacitu.
0: Já už jsem ale na začátku říkal, že OPEC chce zvýšit produkci ropy. Tak není to trošku proti tomu, když Spojené arabské emiráty říkají, my taky chceme těžit víc, OPEC nám to nedovoluje, protože znovu říkám, OPEC je svázaný určitými kvótami, mimo jiné i proto, že ty kvóty drží distribuci ropy na úzdě a tím pádem ta cena může být vyšší, z čehož tedy profituje Saudská Arábie, o tom jste sám mluvil.
4: To určitě ano, ale nesmíme taky zapomenout na ty ostatní významné producenty a tam samozřejmě je ta cena ropy a očekávání, jak dlouho se třeba udrží ta vyšší cena ropy. Rozhoduje o tom, jak se navyšují kapacity i mimo státy OPEC, třeba z těžba ropy a zemního plynu z těch břidlic ve Spojených státech, je nákladnější a samozřejmě v okamžiku, jako kdy věříte, že ty ceny ropy se udrží na vyšší úrovni, tak se začnou vlastně využívat intenzivněji ty břidlicové ložiska a zvýší se vlastně ta kapacita producentská i mimo ty státy OPEC výrazně.
0: Kdo vlastně je všechno v OPECu?
4: V OPECu jsou primárně arabské země, které potom v tom sdružení OPEC plus přidružily státy jako Rusko, Venezuela, Jemen a ty další, Brazílie, ty další významné producenty ropy.
0: Takže tvrdé jádro, které založilo v roce 60 ten spolek, to byly ty arabské země, Irán, Irák, Kuwait, potom ta zmíněná Saudská Arábie a pak ještě jste říkal v OPECu plus, to je ta rozšířená platforma, tam je i Rusko.
4: Ano, plus samozřejmě je tam ten precedens ze 70. let, ty dvě ropné krize, které vlastně byly spuštěny politikou OPEC a kde OPEC vlastně tenkrát ukázal ty svaly. Já osobně si ale myslím, že ta situace dneska a vlastně to rozložení, ta diverzifikace těch zdrojů těžby ropy je výrazně jiná než v těch 70. letech.
0: Jiná v čem?
4: Že je mnohem více zdrojů jak ropy, tak zemního plynu, že ta závislost Evropy, ale i ostatních zemí na té produkci na tom Blízkém východě se výrazně zmenšila. Dneska, kdo trpí a kdo tu závislost naopak zvýšil, je hlavně asijský kontinent.
0: No tak taky jeden z dopadů na to, že se zjistilo, kolik různých dalších nalezišť je i ten, že vznikla vůbec ta skupina OPEC+. Jak si mám představit, jak funguje ta regulace toho celosvětového ropného biznisu pod palcem OPECu? Já už jsem mluvil o těch kvótách, ale to není to jediné, že?
4: Tam samozřejmě rozdíl je, jestli nakupujete ropu na promptním trhu nebo futures trhu. A hodně zemí uzavírá nebo odběratelů uzavírá ty smlouvy třeba na horizont 1 až 3 roky s nějakými doložkami, například změna ceny, která je ale rozložena mezi producenta a odběratele v případě zvýšení světových cen. Ale celkově vlastně většina těch velkých odběratelů má nějaké dlouhodobé smlouvy, takže ten okamžitý dopad není tak velký, jak v ten okamžik, kdy přijednáváte tady ty dlouhodobé smlouvy.
0: Ještě pardon, zpátky k těm kvótám. Proč vůbec jsou? Proč existují? Je to skutečně jenom navýšení té ceny, aby některé ty státy z toho prostě měly víc peněz než jiné?
4: To určitě, jako tam se to chová jako trh, nabídka a poptávka. A v případě zvyšování nabídky nad poptávku cena padá, v případě snížení té nabídky a rostoucí poptávky ta cena roste.
0: A rozhoduje o tom Saudská Arábie?
4: Rozhoduje tam svým podílem na hlasovacích právech OPECu.
0: Které jsou rovnocené těm ostatním, nebo protože Saudská Arábie přeci jenom má dominantní hlas asi v OPECu, ne? Těží toho nejvíc?
4: Má nějaký třetinový hlas, ale jak ve všech tady těchto uskupeních je to vždycky spíš hledání kompromisu, nastavení kvót.
0: Zmiňoval jste břidlicovou ropu. Proč nejsou v OPECu Spojené státy americké? Oni se teď celkem radují z toho, že Spojené arabské emiráty odstupují z OPECu. Tak jestli si nezaloží třeba vlastní

0: cílové ceny s těmi zeměmi, kde ty náklady na těžbu jsou výrazně nižší.
1: Když se teď podíváte na ceny ropy, jak zareagovali na vystoupení Spojených arabských emirátů z OPECu? Zareagovali vůbec nějak?
0: Tam samozřejmě je to vždycky, jak dalece je to neočekávaná informace. Většinou ty trhy zareagují šokově, takže tam došlo k nárůstu a dosažení nějakého píku tady v tom období od útoku na Irán, ale já si myslím, že ta situace se uklidní a spíše, že tam bude převládat ta trvající nejistota o otevření těch tras Hormuzským průlivem.
1: Ta cena se vlivem navýšení produkce Spojených arabských emirátů v budoucnu, pokud se jim podaří vystavět ty nové ropovody, pokud se jim podaří fungovat samostatně, se nesníží podle vás?
0: Já si nemyslím, že tam bude nějaký dlouhodobý trvalý vliv, protože nastane kombinace dvou věcí, možná třetí věcí, která je samozřejmě nejistá, a to je, že Spojené arabské emiráty navýší svou produkci, OPEC bude navyšovat produkci a samozřejmě pořád budou ve hře omezení nebo prodloužení zastavení těch sankcí a navýšení produkce Ruska.
1: Já se na to ptám i z toho důvodu, jestli nemůže vzniknout jakási cenová válka teď. Saúdská Arábie se může třeba naštvat a zvýší ceny ropy?
0: Já si myslím, že už jsou teďka tak vysoké, že na nějaké navýšení by bylo hodně problematické.
1: Tak teď pořád ještě nejsme na té psychologické hranici 200, jsme přes 100, ne?
0: Já jsem se díval na nějaké současné data, tam samozřejmě by mohlo to navýšení znamenat v okamžiku, kdyby byl problematické dodávky na ten asijský trh, ale tam se jim podařilo v poslední době poměrně výrazně diverzifikovat tím přímým napojením Číny na ty ruské zdroje na Sibiři.
1: Ta cena ropy poměrně je volatilní v posledních dnech, že jo? Před pár dny to bylo ještě 120-130 dolarů za barel, teď to kleslo na nějakých 108-110, ale každý den se to tak nějak mění, tak si prostě říkám, jestli ten odchod Spojených arabských emirátů ještě nemůže víc rozkolísat ten trh.
0: To určitě jo, ale já si myslím, že by to mělo nějaký další efekt, že je to takové to přestřelení té ceny, než ten trh si vyhodnotí racionálně, jestli skutečně to může znamenat něco pro buď zvýšení nabídky ropy nebo omezení nabídky ropy v okamžiku, že si vyhodnotí, že ta kombinace těch faktorů povede spíše k navýšení té nabídky, tak si myslím, že ty ceny se vrátí na tu úroveň někde kolem 100 dolarů.
1: Odchod Emirátů z OPECu nemůže být začátkem konce té organizace jako takové?
2: Nejhorší zprávu je to pro OPEC samotný.
3: Analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček pro Českou televizi.
2: Je to jeden z největších otřesů ve více než 60 leté historii této organizace.
1: Naposled odešla Angola, pokud se nepletu, před 3 lety.
2: Se bude nějak muset s tou situací poprat a nepřipustit, aby si také třeba další členové řekli, že už nechtějí být členy této organizace.
0: OPEC má mnohem menší palebnou sílu, než měl v 70. letech, ale pořád tím svým podílem na té celkové těžbě může optimalizovat ty svoje ceny ve vztahu k nákladům, co může vlastně způsobit ten rozkol hlavně těch zemí na tom arabském poloostrovu, jsou právě ty jejich diverzifikační strategie a snaha ty ekonomiky nenechat zcela závislé jenom na těch příjmech z těžby fosilních paliv a ta rychlost, kterou by chtěli tu diverzifikaci provést, a to si myslím, že může vést k nějakému rozkolu právě, co se týká těch cílových cen.
1: Možná to je další motivace Emirátu, která zafungovala v tom přemýšlení, zda odejít, neodejít. Oni chtějí vytěžit co nejvíc, míří na 5 milionů barelů denně, aby toho vytěžili co nejvíc do té doby, dokud je zájem o fosilní paliva, pak už se třeba budou muset přeorientovat třeba na turistický ruch.
0: Nebo na umělou inteligenci a jiné sektory, kterým věří, že by mohli dlouhodobě té ekonomice prospívat.
1: Konec OPECu to teda neznamená, nebo nemůže znamenat?
0: Já si myslím, že OPEC pořád dává smysl a že OPEC zatím věří, že hraje důležitou roli na tom trhu s ropou.
1: Protože přeci jenom, to jsme asi neřekli,

0: Řekli ještě ta čísla, export států, které jsou v OPECu, tak činí asi 60% toho globálního trhu s ropou.
1: Ano, ano, je to víc než polovina.
0: Po Emirátech teda neočekáváte, že by následovali další státy, které by si řekli, podívejte se, u Emirátu to funguje, proč bychom nemohli odejít i my?
1: Samozřejmě ta možnost tam vždycky je, ale vybudovat nějaké alternativní odběratele je otázka spíše těch 2-3 let uzavírání nových smluv a vybudovat třeba si nové přepravní kapacity je otázka spíše dekády a víc než 10 let, takže si nemyslím, že by to bylo aktuální v tomhle nebo příštím roce.
0: No tak může to jít třeba za 2 roky, ale dovolte mi konkrétní příklady. Kazachstán, Nigérie či Venezuela. Ani těmto státům se ty kvóty nelíbí. Venezuela, připomínám, má té ropy vůbec nejvíc na světě.
1: Tak, ale v současné chvíli vlastně nemá ani autonomii v tom, jak prodává, komu prodává, takže bude to souviset i s tím, jaká je vůbec politická stabilita v těch zemích a jestli vůbec můžou hrát nějakou roli rovnoprávného partnera těm ostatním zemím OPEC.
0: No tak pokud v Caracasu nakazuje Donald Trump, co se má dít a Donald Trump slaví, když Emiráty vystupují z OPECu, tak možná bude chtít slavit, i kdyby Venezuela odstoupila. To by pak pro OPEC mohla být zásadnější rána, říkám, i vzhledem k těm vysokým kapacitám ropy ve Venezuele.
1: To určitě, ale neměli bychom zapomínat i na tu druhou nohu, která je s tou těžbou ropy spojená, a to je vlastně zemní plyn a všechny vlastně ty výrobky, jako jsou průmyslová hnojiva, které jsou na produkci toho zemního plynu navázány.
0: No tak jo, tak moc díky ještě jednou za váš čas.
1: Díky, naschanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Hostem zpravodajského podcastu Českého rozhlasu byl dneska Lubor Lacina, to je ekonom z Mendelovy univerzity v Brně. A já jsem se optal na odchod Spojených arabských emirátů z kartelu OPEC, to jsou země vyvážející ropu. Zajímalo mě, co to znamená pro pohyb cen ropy a taky, jestli teď nehrozí, že by se OPEC třeba rozpadnul. Naslyšenou zítra.
2: Ex libris. Co když se Rusko nezastaví na Ukrajině a půjde dál? Zatím jen fikce, kterou německý politolog Karlo Masala dovedl do mrazivých detailů.
3: Kvůli jednomu městečku v Estonsku nehodlám riskovat třetí světovou válku, říká šéf Bílého domu.
2: Co by se stalo, kdyby Rusko v testu pevnosti Severoatlantické aliance uspělo? Začtěte se s námi do knihy Když vyhraje Rusko, možný scénář.
4: Ex libris. Dnes po 20. hodině. Na Plusu děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
5: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
6: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
7: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
8: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit ti pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
6: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
9: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
7: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
10: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než 1 000 000 lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
8: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
6: opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře a slyšeli nakonec Einstein s Tákurem vánoční pozdrav z Československa. Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
7: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Pochod na podporu veřejnoprávních médií dorazil před budovu Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici. Pořádá ho spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků pod státní rozpočet. Podle organizátorů jde o útok na nezávislost veřejnoprávních médií. V čele průvodu nesou lidé transparenty s heslem Ruce pryč od médií. Stejně se jmenuje i petice, kterou spolek spustil na podporu veřejnoprávních médií. Hasičům se podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko z původních víc než 100 hektarů na 5. Letecké hašení na místě už skončilo. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou začal hořet v sobotu odpoledne. Požár dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Nejméně 17 lidí dnes zabili ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk. Informují o tom tamní úřady na sociální síti Telegram. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili 3 letecké pumy a zabili nejméně 5 lidí. Zraněných je 12, napsal náčelník správy oblasti Vadim Filaškin. Státní služba pro mimořádné situace informovala o 12 zabitých a 2 zraněných při ruském úderu na Záporoží. A zemřela dramaturgyně České televize Marcela Pitrmanová, bylo jí 93 let. Informovala o tom její dcera Barbora Vrášková. Pitrmanová od 60. let stála u zrodu řady filmů a pohádek, jako je například Pantau o princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo Chobotnice z druhého patra. V roce 2023 získala Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii. Volejbalisté Karlovarska a Lvů Praha bojují o titul v extralize. Pátý rozhodující zápas finálové série sleduje Krištof Kousal.
12: 14-7 ve třetím setu, 7-bodový náskok pro Karlovarsko, které vede 2-0 na sety a je tak na velmi dobré cestě za prvním titulem v extralize po 4 letech. Zbytek zápasu poslouchejte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport z Karlových Varů. Krištof Kousal, Radiožurnál.
11: A novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace bude od nové sezóny Španěl Carlos Clos Gomez. Schválil to svou většinou výkonný výbor asociace.
13: Na D1 nehoda za Rohlenkou a požár před Beranovem. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov opatrně dojíždějte do kolony před Rohlenkou kolem kilometru 206. Sune se to krokem na kilometr 208,5. Tam se ještě před Holubicemi převrátilo nákladní vozidlo. Projíždí se jedním pruhem, zdržení kolem 25 minut a narůstá to. Někteří řidiči si jíždějí, berou to přes Rohlenku na starou cestu 430 a tak už i tam provoz houstne. Na dálnici D1 z Brna na Prahu kuze Zaměřínem na kilometru 124 se dojíždí do stojící kolony, ta se teď bude rozjíždět. Na kilometru 122 už dohasili větší požár osobního auta, provoz tam byl pár minut úplně zastavený. Teď čerstvá zpráva z Národního dopravního informačního centra, před momentem obnovili průjezd alespoň levým pruhem. A v Praze počítejte s uzavřenou Italskou od Seifertovy po Vinohradskou, ještě tam k rozhlasu dochází konec pochodu na podporu veřejnoprávních médií, omezení jsou pak i v okolí křižovatky Vinohradská Italská. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra ráno bude a dopoledne bude i většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přeháňky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 20 a na horách bude 15 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Dobrý den, vítejte u poslechu vědeckého magazínu Českého rozhlasu Plus, ve kterém mluvíme o výzkumech, inovacích a zajímavostech z různých sfér bádání. Co nabízíme tentokrát? Zadýcháváte se víc než dřív a připisujete to horší kondici? Někdy zatím může být i plicní hypertenze, nemoc, která se dlouho tváří nenápadně. Právě dnešek je světovým dnem tohoto onemocnění. Nizozemští a britští biotechnologové dokázali z fosílií Tyrannosaura rexe vytvořit materiál připomínající kůži. Je-libo kabelku z dinosaura, jak vypadá? Chytrá laboratoř na čtyřech kolech odhalí poškození silnic dřív, než je viditelné pouhým okem. Jak moderní technologie šetří miliony a zvyšují bezpečnost? A jak udělat z vědeckých nápadů užitečné léky a další biotechnologie? O tom v těchto dnech mluví přes 1000 odborníků a také investorů na evropském setkání v Praze. I o tom vám povíme. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
4: Věda plus.
14: Jeden až dva roky. Přibližně tak dlouho trvá, než se pacienti, kteří mají vysoký tlak v plicích, dozví, že mají plicní hypertenzi. Vážná nemoc se totiž v počáteční fázi někdy zaměňuje s jinými chorobami, třeba s astmatem. Lékaři ovšem varují, že jenom včasné odhalení příčiny potíží a nasazení správné léčby předejde závažným zdravotním komplikacím. Upozorňují na to u příležitosti Světového dne plicní hypertenze.
15: Měla jsem problémy dojít na tramvaj, problémy s chůzí do schodu. Byly to pro mě příznaky, kdy jsem si říkala, že mám slabou kondičku, že to určitě není nic vážného.
16: Plicní hypertenzi diagnostikovali 36-leté Evě z Ostravy lékaři před 3 lety. Plicní hypertenze se často rozvíjí plíživě. První příznaky jsou nenápadné a snadno zaměnitelné s mnohem běžnějšími obtížemi, vysvětluje Pavel Jansa z kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
17: Hlavní projevy plicní hypertenze jsou nedostatek dechu, tedy dušnost, a potom únava. Jsou to projevy, které ovšem provází mnoho jiných klinických jednotek, které jsou v populaci podstatně častější, tak právě ta netypičnost nebo nespecifičnost těchto příznaků vede k tomu, že ta diagnóza plicní hypertenze se stanovuje relativně pozdě.
16: A to může trvat klidně i 2 roky. Neléčená plicní hypertenze přitom může vést až k selhání srdce. V Česku se s ní setkává zhruba 1% dospělých. U starších pacientů je výskyt ještě vyšší. Většina případů ale souvisí s onemocněním srdce nebo plic. Příčinou ale můžou být podle Pavla Janci i autoimunitní choroby nebo plicní embolie.
17: Plicní hypertenze totiž není jedna choroba. Plicní hypertenze je projev řady chorob, který je definován tím, že se zvýší tlak krve v plicních cévách.
16: U jednotlivých pacientů se tak může léčba výrazně lišit podle příčiny i typu onemocnění. A jak ukazuje i příběh Evy z Ostravy, u některých z nich může zásadně změnit každodenní život.
15: Léčba přišla za 5 minut 12. Ten pocit, kdy se vám vrátí příval energie. Já tomu říkám, že jsem dostala druhou šanci.
16: Jedním z příznaků nemoci jsou kromě dušnosti a únavy taky modrající rty nebo konečky prstů. I proto dnes na nemoc upozorní několik modře nasvícených významných budov po celém Česku. Karolína Burdová, Český rozhlas.
14: A u plicní hypertenze zůstaneme i v dalších minutách a podíváme se na ni podrobněji. Ve spojení už jsme s předsedou České pneumologické a fyziologické společnosti Vladimírem Koblíškem. Vítejte ve vysílání, přeji hezký den.
18: Dobrý den.
14: Když se řekne plicní hypertenze, co se vůbec v těle pacienta děje? Co znamená ten zvýšený tlak v plicních cévách?
18: Ten zvýšený tlak vždycky znamená zátěž pravého srdce, které to chviličku vydrží, ale po určité době, zejména pokud ta plicní hypertenze je vyšší, tak to pravé srdce selže. A když selhává pravé srdce, tak se to projevuje mimo jiné také třeba otoky dolních končetin, velkou únavou, dušností, to, co popisovala ta pacientka, ale ještě v daleko větší míře. Čili je to přesně, jak říkal kolega Janza, je to onemocnění, které je velmi široké, je celá řada příčin a někteří pacienti mají podobné projevy jako ta mladá dáma, jiní zase jsou starší, okolo 65 a víc, a mají to často spojené s onemocněním srdce nebo plic.
19: Je to tedy mimochodem jedna nemoc, anebo spíše soubor nějakých příznaků nebo syndrom vícero nemocní?
18: Ano, je to syndrom.
19: Je to syndrom.
18: Je to syndrom, nebo jsou to společné projevy pro mnoho, je to velká skupina nemocí, které dělíme do 5 skupin podle toho, co je dominantně postiženo. A každá ta skupina má svoji speciální léčbu, čili vlastně každý pacient, u kterého máme podezření na hypertenzi v oblasti plicní cirkulace, tak je nutno podrobní vyšetření, aby jsme zjistili, který typ plicní hypertenze má.
19: No a připomeňte ještě, kdybychom mohli rozvést to, co už zaznělo, co vůbec hrozí lidem, kteří tento syndrom mají, ale neví o něm?
18: Většina lidí o něm, když to neví přesně, tak ví, že mají nějaké obtíže. Těm lidem je vlastně v mnoha ohledech velmi špatně, jsou nevýkonní, mají velký pocit únavy, zadýchávání při běžných činnostech. Ta dáma říkala, že se zadýchávala při chůzi do schodu. Naši pacienti někdy mají obtíže, když třeba luxují, nebo když dělají nákup, nebo když dělají běžné domácí práce. A existuje skutečně celá řada lidí, u kterých to trvá třeba ty 2 roky. U lidí, u kteří si na sebe se od sebe více bojí, tak je to rychlejší, ale obecně to trvá nejméně mnoho měsíců, než se dojde k diagnóze.
19: Dá se té plicní hypertenzi nějak předcházet, nebo je to spíše syndrom, který v podstatě nedokážeme ovlivnit?
18: Určitě se dá předcházet, protože nejčastější je vlastně onemocnění srdce a plic, a to jsou choroby, které jsou většinou léčitelné nebo dokonce preventabilní. A potom ta skupina číslo 1, což je vlastně plicní arteriální hypertenze, která vlastně je velmi nebezpečná a často vlastně vzniká například po expozici různým toxickým látkám nebo drogám. Takže třeba někdo, kdo používá často kokain, těch lidí i v Čechách není úplně málo, nebo lidé, kteří používali ty starší léky proti vysoké váze, čili taková ty léky ze skupiny anorektik, tak to byly vlastně chemické látky, které můžou způsobit plicní arteriální hypertenzi. Nebo pacienti, kteří mají HIV, čili to je opět preventabilní onemocnění. Čili je celá řada onemocnění, které se mohou léčit v zárodku, aby plicní hypertenze vůbec nevznikla. A jsou potom ty stavy, kterým lze předejít.
19: Jak obtížné je vůbec tuto plicní hypertenzi rozpoznat i pro zdravotníky, když jsme zmiňovali, že to trvá obvykle 1 až 2 roky, než se vlastně plicní hypertenze diagnostikuje, může se zaměnit třeba za astma. Co je ten hlavní rozdíl, podle kterého by měli lékaři, ale možná teda i my laici, bychom měli zbystřit?
18: Když vlastně mluvíme o astmatu, tak to je nemoc, která má chvíle, kdy je člověku úplně dobře, pak chvíle, kdy je mu špatně, pak dobře, je to takové střídavé onemocnění, postihuje osoby jakéhokoliv věku, ale na rozdíl od té plicní hypertenze, která se pořád má tendenci trvale zhoršovat, tak to astma je takové nestabilní. To je první rozdíl. Další rozdíl je ve výsledcích ultrazvukového vyšetření srdce a funkčních testů plic. A potom se vlastně provádí, a je to dostupné na všech větších nemocnicích, takzvaná pravostranná srdeční kateterizace, která je zlatým standardem pro diagnostiku a pro rozdělení a typizaci plicní hypertenze.
19: Také je možné, že teď, když nás poslouchá někdo, kdo je hodně citlivý na své zdraví nebo dokonce v extrému hypochondrický, tak si hned třeba může říkat, možná mám plicní hypertenzi. Jsou i nějaké další plicní nebo srdeční nemoce, které se mohou jakoby schovávat za podobné příznaky, jako má ta plicní hypertenze, čili dušnost, únavu?
18: No, je to vlastně paradox a vaše otázka je naprosto správná, protože vlastně velká část nemocí, které mohou způsobit plicní hypertenzi, tak sama o sobě, i když plicní hypertenzi ještě nespůsobují, tak mají podobné projevy jako samotná plicní hypertenze. Příklad, pacient, který má těžkou chronickou obstrukční plicní chorobu nebo fibrózu plic, to z hlediska vlastně respiračního systému, z hlediska srdce, jsou pacienti, kteří mají srdeční selhávání a to může mít velmi podobné projevy jako plicní hypertenze. Ale plicní hypertenze, která se někdy vyskytuje sama a někdy v kombinaci u těchto nemocí, tak vlastně zesiluje ty obtíže a je to vlastně hlavní projev je to, že to je něco, čeho se nezbavíte, trvá to pořád, nemizí to, takže ve chvíli, kdy ten člověk má třeba větší dechové obtíže a třeba jenom nějakou mírnou respirační nemoc nebo jenom trochu lehkou srdeční chorobu nebo plicní a je mu špatně s dýcháním, tak by se mělo vždycky uvažovat o tom, jestli náhodou to nemůže být komplikace nasedající plicní hypertenze.
19: A závěrem by mě zajímalo, jestli se podle vás zhoršuje nebo zlepšuje stav vůbec plicního zdraví v naší populaci, protože je tady už dlouhotrvající kampaň proti kouření například, tak přibývá nebo ubývá pacientů s chronickými plicními obtížemi?
18: Dobrá otázka, ale odpověď je košatá. Je to jak kdy, jak u koho, jak u každého, jak u různého pohlaví. Takže třeba u žen bohužel stále roste počet nádorů, zhoubných nádorů plic, u mužů klesá, u mužů dokonce i klesá počet kuřáků. Celopopulačně stoupá počet pacientů s astmatem, protože při změně klimatu dochází k větší expozici alergenům. A třeba i stoupá počet pacientů, kteří mají plicní fibrozy, které také často vedou k plicní hypertenzi. Takže dalo by se říct, že v trendu většina nemocí přibývá, ale ne úplně všechny. Jsou i ty, které mírně klesají.
19: Tak nejen o plicní hypertenzi jsme ve Vědě Plus mluvili s předsedou České pneumologické a fyziologické společnosti Vladimírem Koblíškem. Díky moc za váš čas a naslyšenou.
18: Jste se hezky. Naschle.
4: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Kabelka z dinosaura. Zní to jako sci-fi, ale podobné projekty dnes skutečně vznikají, takže ženy, ale nejen ženy, i muži zbystřete. Vědci a designéři zkoušejí posouvat hranice materiálů, nově třeba i směrem k pravěku. Nizozemští a britští výzkumníci biotechnologických firm dokázali z fosilí Tyrannosaura rexe vytvořit materiál připomínající kůži. Za designem kabelky pak stojí český návrhář Michal Hadas. Podle tvůrců jde o ukázku nové biotechnologie, podle části odborníků ovšem spíše o marketing. Co všechno dnes věda dokáže z tak starých pozůstatků zjistit a využít? O tom si teď povíme víc s biochemikem Ondřejem Vaňkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte ve studiu, hezký den.
20: Dobrý den, děkuji za pozvání.
19: Tak když se mluví o kabelce z T-rexe, pro mě je to tedy velmi lákavé téma, co se pod tím z pohledu biochemie skutečně skrývá? Nakolik můžeme mluvit o nějakém v uvozovkách původním materiálu, nakolik o nějaké jeho rekonstrukci anebo o jenom nápodobě třeba?
20: Tak bohužel vás musím hned na úvod trochu zklamat, že o kůži z Tyrannosaura rexe se opravdu nejedná. Jedná se, já bych skoro ani neřekl o tu nápodobu, protože kdyby skutečně chtěli napodobit kůži z Tyrannosaura rexe, asi by se dalo zajít o trochu dál, než skutečně zašli. Tak kdybych měl trošku přiblížit...
19: Tak pojďme říct, kam zašli.
20: Kam zašli, ano, no. ten způsob, co oni vlastně udělali. Já hned na začátek musím říct, že bohužel z těch tiskových zprávách od těch dvou společností se příliš detailů nedozvídáme. Já když jsem se o to téma začal zajímat jako biochemik, tak jsem šel do vědecké literatury a zajímalo mě, co skutečně věda ví o složení kolagenu nebo o bílkovinách, které se dochovaly, zda se vůbec dochovaly v nějakých fosilních nálezech. A to se skutečně dochovaly. Ta pilotní studie už je téměř 20 let stará, byl to tehdy prestižní článek v časopise Nature a podařilo se tehdy vědcům skutečně izolovat krátké fragmenty kolagenu z kostí fosílí Tyrannosaura rexe, později ještě z dalšího druhu dinosaura. Tam šlo primárně o to, že to byly zrovna kosti, ve kterých ten materiál se dobře zachoval. Oni v podstatě chemicky extrahovali bílkovinnou složku z toho minerálního materiálu, naštěpili to na krátké fragmenty, které dokázali přečíst, když to řeknu lidově, pomocí moderních metod hmotnostní spektrometrie.
19: No ale od kolagenu v kostech starých tak. Desítky milionů let ke kabelce je ještě hodně dlouhá cesta.
20: Je ještě právě dlouhá cesta, takže to, co se podařilo vědě do dneška zjistit, je řekněme 15% sekvence kolagenu, který se skutečně nacházel v některých dinosaurech. Ukázalo se, že ty sekvence jsou velice podobné, příbuzné kolagenu, jaký dnes najdeme třeba u kuřete, u pštrosa, obecně u ptáků, což jsou žijící potomci dinosaurů, poměrně nepřekvapivě. A to, co s tím potom lze udělat dál a co tvrdí tyto dvě firmy, že s tím udělali, je, že použili nástroje počítačového modelování nebo řekněme umělé inteligence, jazykových modelů, tak aby si domysleli těch zbylých 85% sekvence kolagenu Tyrannosaura rexe na základě podobnosti s kolageny v těch blízce příbuzných tvorech, které máme dneska stále k dispozici. Potom přeložili tuto informaci o sekvenci aminokyselin, stavebních jednotek proteinu, kolagenu do sekvence DNA, genetické informace, a tam potom přišla na řadu ta jedna z těch dvou firm, The Organoid Company, která tuto genetickou informaci vložila do buněk. Bohužel se nedozvídáme, jakých přesně. Asi to nebyly úplně ptačí nebo plazí buňky, pravděpodobně spíše savčí, které se běžně používají, a těm následně řekli, aby vytvořili takzvané organoidy. To jsou malé zluky tkáně, které se dnes běžně používají ve výzkumu, třeba hodně ve výzkumu rakoviny a terapii proti rakovině. A ta druhá společnost, Lab-Grown Leather, vlastně staví na tom, že dokáže z tohoto materiálu v laboratoři, tedy aniž by bylo potřeba zabít jakékoliv zvíře, to je ta hlavní message, ta zpráva toho celého, vypěstovat souvislou, poměrně asi velkou, když se z toho dá vyrobit kabelka, souvislou vrstvu buněk, které imitují kůži a mají vlastně mechanické vlastnosti takové, že z toho skutečně lze vytvořit materiál, který potom návrhář může vzít a vyrobit kabelku. Ale v té celé kabelce je toho kolagenu jenom nějaké malé množství a jenom malá část z něj skutečně je odvozená od toho, co se ví o kolagenu.
19: Děkujeme za výborné vysvětlení. A teď tedy mě zajímá, kde je dnes z vašeho pohledu hranice mezi vědou a marketingem? Kam se vůbec ta hranice posouvá, kdybychom zabředli, a na to nemáme čas, k úplně jiné kapitole financování vědy, tak tam také jaksi je velmi obtížné schánět peníze, takže si musí i vědci vypomáhat různou popularizací. Je to už tento příklad té kabelky z T-Rexe jednoznačně za hranou vědy? Je to v podstatě jenom a jenom biznis?
20: Je za hranou vědy z toho pohledu, že se nedozvídáme nic o vědeckých postupech, které využili. Jo, pokud by skutečně izolovali nový materiál, udělali něco nového, tak to by byly skvělé prestižní publikace, stálo by za to se to dozvědět. Pro ně je to pochopitelně i obchodní tajemství, takže úplně neočekávám, že by to zveřejňovali. A z těch dostupných vyjádření těžko se domýšlet, jestli pouze vzali ty již známá fakta a přetavili je do marketingově skvěle působícího produktu, aby podpořili možná další investice do rozvoje této technologie uměle připravované kůže, což samo o sobě není jistě špatné.
19: Není to špatné, ale mimochodem, když se tady využívá nějakým způsobem fosilní materiál, má to ve vědě a v aplikované vědě nějaké etické nebo zákonné limity, co si mohou ti biotechnologové dovolit a co už ne?
20: Upřímně, nejsem si úplně vědom, že by ty limity existovaly ve smyslu toho, že když si někdo koupí, společnost koupí, protože fosílie se dají i normálně koupit, prostě jsou aukce, kde se draží celé kostry, koupí takový materiál a z něj by potom sami na vlastní náklady izolovali a tak dále, provedli tedy celý ten postup, co jsem popsal, dospěli k té sekvenci, tu dále využili, tak proti tomu asi nic nelze namítat. Pak máme jiné příklady práce s vyhynulými tvory, pokusy o oživení mamuta a různých dalších pravěkých zvířat, kde už jde o něco jiného, kde už jde o to skutečně vytvořit jakoby umělý živočišný druh, a tam je asi na místě se ptát z toho etického hlediska, jestli by třeba ty prostředky nebylo lepší využít k ochraně stávajících živočišních druhů, nebo co bude ten osud takových potom jedinců, jestli budou představovat nějaký exponát v zoo a bude se vydělávat na tom, že se na ně budou lidé dívat jako na senzaci. Tam bych byl trochu skeptický. A zase s tou vědou, jako skutečnou vědou, to mnoho společného nemá. Jde spíš o ten marketing a senzaci.
19: Ještě abychom skončili pozitivně a poprosím trochu o stručnost. Přece jen mě napadla ještě otázka, jestli ty technologie, o kterých jste tady mluvil, jestli třeba vy je využíváte nebo se mají smysl pro využití ve zdravotnictví, v medicíně a opravdu mohou pomáhat a nejenom, že se z nich budou dělat nějaké luxusní kabelky.
20: Jednoznačně ty organoidy, to určitě. Ta kůže umělá, tak jak ji připravili, tady bych si nepředstavoval, že jde o něco, co by se dalo třeba použít k transplantacím, nebo tady opravdu oni směřují k tomu, že místo, abychom zabíjeli zvířata, bude uměle připravená kůže. Ale ta technologie o krok předtím, ty organoidy, to je něco, co je jednoznačně teďka na vzestupu, velmi široce využíváno ve výzkumu, zejména ve vztahu k nádorovým a dalším imunitním onemocněním, protože Pokud nám nějaké léčivo terapie funguje na úrovni izolovaných buněk, zkušenost ukazuje, že už tomu tak nemusí být, když se jedná o celou tkáň. A ty organoidy jsou takový mezistupeň, abychom nemuseli používat pokusná zvířata, třeba myši nebo ještě i složitější organismy, ale dozvěděli se více než z jednotlivých buněk. Takže tam já vidím jednoznačně přínos a v podstatě i v tomhle smyslu se to dá brát, že to zvyšuje prestiž, ukazuje to, kam až se dá zajít. Zrovna teda tady si vzali T-rexe, ale dala by se takto použít i jiná DNA.
19: Využití kolagenu, to známe jaksi z kosmetického průmyslu zcela běžně, ale ještě mi povězte, jak je vůbec možné, že se ten kolagen po desítky miliony let může uchovat?
20: Je to velké překvapení a vlastně trochu záhada přírody. Bylo to velké překvapení a taky k tomu byla velká diskuze tehdy. Ty prvotní výsledky byly pak rozporovány, že byly možná zkresleny, že ten materiál byl kontaminován až druhotně kolagenem a dalšími bílkovinami, třeba i z naší pokožky. Ale pak byly další studie, které skutečně potvrdily a už byly opravdu seriózně se všemi kontrolami provedeny. Ano, dochoval se v tom minerálním materiálu, který máme v kostech, i stopové, ale identifikovatelné množství proteinu. Já když jsem zmínil ten keratin velmi krátce, kdyby skutečně chtěli připravit kůži Tyrannosaura rexe, tak by se jim spíš než kolagen hodil ještě také keratin. To je ta bílkovina, která rozhoduje o tom, jestli má zvíře šupiny, srst, nebo my máme vlasy, nehty.
19: A nebo
20: ten
19: skelet.
20: Se úplně nedochoval. Dochovaly se nám otisky kůže, takže my víme, jak pokožka Tyrannosaura rexe vypadala, jakou měla strukturu, minimálně na některých částech těla, že to nebyly nějaké velké šupiny, spíše takové malé hrbolky, asi jako kdybyste si představili krocana nebo toho pštrosa, jaká má ty stehna, tak taková tuší kůže, ale ne úplně šupinatá. Tohle, kdyby se vědělo, tak by bylo mnohem snazší připravit pokožku T-rexe.
19: Tak nejen o kabelce z dinosaura jsme mluvili s vedoucím katedry biochemie Ondřejem Vaňkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Moc děkujeme za návštěvu ve studiu a mějte se hezky, naslyšenou.
20: Děkuji za pozvání, hezký den.
19: Posloucháte Český rozhlas Plus. Nové léky a biotechnologie potřebují, aby spolupracovala věda s biznisem, říkají evropští odborníci, kteří se až do zítřka setkávají v Praze. Evropská konference BioEquity letos poprvé zavítala do střední Evropy. No a na místě natáčel náš vědecký reportér Martin Srb, který je teď se mnou ve vysílání. Dobrý den, Martine.
1: Dobrý den.
19: Co má to dnešní setkání za cíl?
1: Hlavně by mělo propojit vědecké nápady z výzkumu a odvážné investory. Biotechnologie jsou sice plné zajímavých nápadů, které se tváří užitečně, ale z pohledu těch, kdo to platí a kdo to mají uvést na trh, tak jsou hodně riskantní. Zdaleka ne všechno, co vypadá užitečně, tak totiž nakonec i dopadne, řekl mi výzkumník a zároveň zakladatel biotechnologické firmy Radek Špíček.
21: Šance někde mezi 2 až 5 projekty ze 100. Když má někdo nějakou látku, která v laboratoři například výborně léčí myší modely nádorové, že se z té látky jednoho dne stane lék, je někde mezi 2 a 5%.
19: Můžeš, Martine, připomenout nějaké příklady biotechnologií z Česka nebo obecně ze střední Evropy, které se tam uplatňují?
1: Organizátoři na začátku konference připomněli i dávnější příklady, třeba objev radioaktivity nebo krevních skupin. Obojí má českou a polskou stopu a z dnešního pohledu to jsou vlastně prazáklady biotechnologií. No a z novější doby je takovým výjimečným příkladem příběh léků proti HIV, který začal v laboratoři Antonína Holého. K lidem se dostal prostřednictvím americké firmy a právě v téhle firmě teď působí další český biochemik Tomáš Cihlář.
19: No a co si z takových příběhů nebo z tohoto příběhu mohou odnést dnešní vědci a podnikatelé?
1: Konkrétně z tohoto příkladu si můžou odnést ponaučení, že tak jako v době Holého se to už v dnešní době nebude opakovat, upozorňuje ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Jan Konvalinka.
22: Představa, že budete bádat v laborce, opatentujete to a potom počkáte, až přijde nějaký Eric de Klerk, který vám řekne, že to léčí HIV, a nějaký John Martin, který s obrovským osobním rizikem to dovede až do léku, tak takhle to dneska už ve světě nechodí.
1: V dnešní době je podle odborníků potřeba, aby vědci vycházeli praxi víc naproti. Když mají pocit, že by ten jejich objev nebo vynález mohl být užitečný, tak už aby si sehnali sami nějakého investora, který by třeba zaplatil další zkoušky toho potenciálního léku.
22: Už nestačí být Antonín Holý. Naštěstí spousta našich mladých kolegů to ví a dělá to. Musíte být taky trochu Johnem Martinem nebo Stevem Jobsem. Musí vznikat malé firmy, startupy založené na našich vlastních patentech, které musí získat investory.
1: No a naopak investoři, kteří mají peníze, si můžou takhle vsadit na víc výzkumu najednou. Je to risk, ale čím víc jich bude, tím větší šance, že některý z nich nakonec zabere a zaplatí i ty náklady na všechny slepé uličky.
19: No a v čem je podle odborníků, Martine, Česká republika v biotechnologiích dobrá?
1: Podle odborníků, kteří byli na konferenci, je dobrá v základním výzkumu, na kterém to všechno stojí. To trpělivé bádání a objevování neznámého, ze kterého většinu času jakoby nic není užitečného. Připomenu, že Antonín Holý začal pracovat v době, kdy ještě virus HIV nebyl objevený, takže rozhodně nemířil za nějakým konkrétním cílem, ale opravdu objevoval nepoznané a potom z toho byl zajímavý nápad a výsledek. Ovšem podle Jana Konvalinky určitý cit v pravou chvíli vědci napoví, že z něčeho, na čem dosud bádali, z něčeho by užitek být mohl a v tuhle chvíli právě by podle něj měl jít z kůží nebo v tomhle případě s molekulou na trh.
19: Na konferenci biotechnologií a investorů byl Martin Crp z naší vědecké redakce. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
19: No a z dnešního vydání Vědy Plus s datem 5. května už je to vše. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
4: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Hasičům se dnes podařilo snížit plochu požáru v okolí Chřibské na Děčínsku na 5 hektarů. Příměří USA s Íránem podle Washingtonu stále trvá. Ochrana lodí v Hormuzském průlivu je dočasná operace. Volejbalisté Karlovarska získali extraligový titul. A zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Po 4 dnech hasiči v Českém Švýcarsku snížili plochu požáru v okolí Chřibské na méně než pětinu. Dnes byl taky poslední den, kdy s hašením pomáhali vrtulníky z bambivaky. V případě potřeby bude podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody k dispozici policejní vrtulník.
0: To znamená, že požár ještě má nyní 5 hektarů. Zítra bude pokračovat intenzivní hašení, bude nasazeno zhruba 370 hasičů. Přes noc bude probíhat průzkum drony, tak abychom zjistili případná ohniska a mohli je okamžitě hasit.
11: Ochrana komerčních lodí v Hormuzském průlivu by měla podle amerického ministra obrany být dočasnou a samostatnou operací. Pete Hegseth tak popsal plánovanou vojenskou operaci Svoboda, která by podle něj měla zajistit kontrolu nad klíčovou úžinou, kterou dál blokuje Irán. Americká armáda v oblasti dál blokuje iránské přístavy. Hegseth zdůraznil, že příměří dál platí. Teherán ale varoval před útoky na americké jednotky nebo obchodní lodě.
2: Americké torpédoborce jsou na svých pozicích. Za podpory stovek stíhacích letounů, vrtulníků, dronů a průzkumných letadel zajišťují nepřetržitý dohled nad mírovými obchodními plavidly. Samozřejmě kromě těch iránských.
11: Vlakové nádraží v Liberci se přestaví podle architektonického návrhu ateliéru OV Architekti. V soutěži o tom rozhodla správa železnic spolu s Libereckým krajem. Nádraží se musí upravit kvůli plánované nové železniční trati z Prahy do Liberce. Ta má zkrátit jízdní dobu mezi oběma městy ze současných 2,5 hodin na 68 minut. Nový přestupní terminál ale nebude sloužit jen vlakové dopravě, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
3: Zadáním bylo integrovat autobusový terminál s městskou hromadnou dopravou, s potřebami rychlého spojení železniční dopravy a doprovodit to místem v podobě parkovacího domu. Cenově celý ten úzel by měla takovat částku 3,8 miliardy korun, aby odpovídal rychlému spojení mezi Prahou, Mladou Boleslaví a Libercem.
5: Volejbalisté Karlovarska jsou extraligoví šampioni. V rozhodujícím pátém finále série porazili na domácí palubovce Lvi Praha 3-0 na sety. Pro Karlovarsko je to čtvrtý extraligový titul v klubové historii. A ve fotbalové lize mistrů se rozhodne o prvním finalistovi. Arsenal bude po úvodní remíze 1-1 hostit v odvetě semifinále Atletico Madrid. Oba týmy o víkendu v lize zvítězili s čistým kontem. O dobrém naladění svých svěřenců mluvil pro klubový web trenér Arsenalu Mikel Arteta.
9: Nemůžu se dočkat, viděl jsem energii týmu v kabině po výhře nad Fulhamem. Jsme na to připravení, doufejme, že předvedeme něco speciálního. Pojďme se dostat do finále.
5: Odveta semifinále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Atletikem Madrid začne zhruba za hodinu. Zítra se ve stejný čas utkají Bayern Mnichov a obhájce titulu Paris Saint-Germain. První souboj ovládli Pařížané 5-4.
10: Kolona na D1 u Rohlenky a nehoda v Praze před Strahovským tunelem. Na dálnici D1 se zdržíte za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se projíždí pouze jedním pruhem kolem převráceného kamionu. Kolona začíná u Rohlenky na kilometru 206 a je to asi na 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy se zdržíte za Měřínem. Na kilometru 122 se uklízí po požáru osobního auta. Průjezdné je to levým pruhem, kolona od kilometru 124 je přibližně na 10 minut. U požáru teď zasahují hasiči či také na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Za Velemínem na kilometru 56,5 je uzavřený odstavný pruh, zatím se nezdržíte. Na nehodu pozor na silnici 23 Střebíče do Telče mezi Předínem a Markvarticemi. Před kruhovým objezdem se silnicí do Jihlavy osobní auto narazilo do stromu, průjezd bude omezený. A v Praze na městském okruhu vyšetřují nehodu mezi tunely, přesněji před Strahovským tunelem ve směru od Blanky. Havarovala tam motorka a tvoří se kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přeháňky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 20 a na horách bude 15 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Co když se Rusko nezastaví na Ukrajině a napadne některou zemi Severoatlantické aliance? Válka velkých rozměrů není příliš pravděpodobná, ale omezený průnik na periferii NATO, snaha testovat, jestli aliance ještě vůbec funguje, to není žádné sci-fi. Jak by taková situace mohla vypadat a co by se stalo, pokud by v ní Rusko uspělo? To ve stručné a zároveň velmi čtivě napsané knize rozebírá německý politolog Karlo Masala. Nazval ji Když vyhraje Rusko, možný scénář. V roce 2025 vyšla česky v překladu Martina Pokorného v nakladatelství Prostor a v následujících minutách vám ji představí Ondřej Houska.
4: Ex Libris.
25: Narva, Estonsko, 27. března 2028. Ještě před svítáním obyvatelstvo probudí série výbuchů. Od severu a východu do města pronikají dvě ruské brigády. Estonskou pohraniční stráž dokázali maskovaní útočníci s přehledem zdolat a také přímo v ulicích narazili ruští vojáci jen na slabý odpor, který rychle rozdrtili. Podporují je bojůvky z řad místních civilistů, jež během předchozích týdnů a měsíců obdrželi ruční i automatické palné zbraně. Za pár hodin je pohraniční město s 57 tisíci obyvateli dobyto. Když vyjde slunce, vlaje už z věže historické radnice ruská vlajka.
24: Pokud by se Rusko rozhodlo otestovat pevnost Severoatlantické aliance, nabízí se mu vojenská akce ve městě Narva, které leží na samém východě Estonska a kde tvoří většinu ruskojazyčné obyvatelstvo. Právě takovou akci ve svém fiktivním scénáři popisuje Karlo Masala. Opírá se o možnost, kterou Rusové použili už na Ukrajině, tedy že by svou agresi zastřeli snahou chránit ruskojazyčné obyvatelstvo před údajným terorem a dalším bezprávím. Masala ve své knize přináší hypotetický scénář, v němž se Rusové inspirují vstupem německých vojsk do demilitarizovaného Porýní, k němuž došlo v březnu 1936. Adolf Hitler tím porušil nejen Versajskou smlouvu, ale i závazky, které na sebe Německo dobrovolně vzalo ve 20. letech. Pokud by Francie a Británie reagovaly vojensky, měla německá vojska rozkaz okamžitě ustoupit. Jenže západní spojenci tehdy nehnuli prstem, zmohli se jen na protest. A Hitlerovi, který byl tehdy vystrašen, že bude poražen, tak na stříbrném podnose darovali triumf. Podobně by se mohli Rusové rozhodnout otestovat Severoatlantickou alianci v estonské Narvě.
25: Cílem ruské kampaně tedy musí být otestování toho, zda jsou země NATO připraveny na výpad ruských sil zareagovat, pokračuje ruský představitel na interní schůzce. A musí být provázena retorikou, která od samého začátku deklaruje, že výpad našich vojsk zahrnuje jedinou omezenou oblast a že tím nesledujeme žádné širší ambice. Pokud by NATO přes veškeré očekávání přece jen bleskově zareagovalo, můžeme operaci přerušit. Nestratíme tvář, když se z dobitého území zase stáhneme. Zároveň ale Rusko musí využít moment překvapení, upřesňuje. Nemůžeme čekat, až se ruské síly plně obnoví, protože tím bychom zároveň poskytli zemím NATO čas na doplnění vlastních kapacit. Pokud NATO na ruský postup odpoví jednotně, což je sice nepravděpodobné, ovšem vyloučit to nelze, okamžitě se z pozic stáhneme. Na druhou stranu musíme nastolit situaci, v níž je pozornost jednotlivých zemí, hlavně pak USA, od reálného průběhu konfliktu dočasně odpoutána. Načrtnutá strategie všem účastníkům rázem připadá srozumitelná a přehledná. Rozcházejí se s tím, že ji v udaných parametrech rozpracují konkrétněji a poté se znovu sejdou k jejímu podrobnému schválení.
24: Tak by podle politologa Karla Masaly mohla vypadat důvěrná jednání nejvyšších ruských představitelů, během nichž by naplánovali omezenou agresi v Narvě. Rusku by nešlo o zabrání konkrétního území, ale hlavně o zjištění, jestli jsou země NATO ochotné a schopné zareagovat tak, jak by podle článku 5 alianční smlouvy měly, tedy přijít Estonsku na pomoc. Ale proč by vlastně Rusko mělo cítit příležitost k takovéto riskantní hře? Masala ve své knize Když vyhraje Rusko, možný scénář, spekuluje, že válka na Ukrajině skončila faktickou ukrajinskou porážkou, konkrétně tak, že z míru nevzešel funkční ukrajinský stát s jasnou perspektivou integrace na západ, ale zklamaná, rozdělená země. A navíc se v různých zemích Evropy, včetně Francie, dostali k moci politici, kteří jednak k Rusku nemají příliš negativní vztah, jednak jsou skeptičtí k razantnímu zvyšování výdajů na obranu. To by samozřejmě hrálo Moskvě do karet.
25: Podpisem kapitulační dohody se vzedme vlna kritiky těch, kdo během uplynulých 3 let vehementně vyzývali k vojenské a politické podpoře Ukrajiny. Argument typický především pro sdružení pravicových i levicových populistů, lze shrnout slovy francouzského prezidenta z řad Národní fronty, zvoleného v roce 2027. Na jednom předvolebním shromáždění prohlásil: všichni vidí, že země, které štvaly do války, nejen téměř zrujnovaly vlastní ekonomiky, ale také zbytečně protahovali frontové boje, jejichž výsledku se dalo dosáhnout s 1,5letým předstihem a tím uchystali zhoubu tisícům, ne-li 100 000 Ukrajinců, kteří dnes mohli být stále mezi námi. Tento tón nyní vévodí veřejné diskuzi v Evropě i ve Spojených státech a vede uvnitř Evropské unie k posílení populistických stran z pravé i levé části politického spektra, které se od samého začátku války stavěly na stranu agresora. Ve volbách se jim daří na regionální i celostátní úrovni.
24: Nejde jen o nevůli politiků zvyšovat výdaje na obranu. V Masalově hypotetickém scénáři jsou tím unaveni i voliči. Proto volí strany, které mají jiné priority, než jsou obranné výdaje.
25: K ochabování schopnosti realizovat halasné deklarace z let 2022 a 2023 přispívá zároveň hospodářská stagnace většiny členských zemí NATO. Po voličích v danou chvíli nelze žádat další navyšování rozpočtu na obranu za cenu škrtů v sociální oblasti, zejména u důchodů či dávek sociálního zabezpečení. Povědomí o zesilující hrozbě proto přetrvává výhradně v zemích střední a východní Evropy a v pobaltských státech. Tady šarmu nového ruského prezidenta nedůvěřují, protože je tu dobře známo, co se děje na ukrajinských územích anektovaných Ruskem.
6: To rozhodně není nerealistický scénář. Celá řada evropských zemí má už nyní vysoký státní dluh a nemají tak prostor jednoduše navyšovat výdaje na obranu. Řada zemí střední a východní Evropy s velkou pravděpodobností bude mít silnou armádu jako prioritu, jak je tomu už dnes v Polsku nebo třeba v Litvě. Otázkou ovšem je, kam by patřilo Česko. V posledních mnoha letech české výdaje na obranu patřily k nejnižším v rámci Severoatlantické aliance. Jednu dobu se pohybovaly jen kolem 1% HDP. V roce 2025 si země NATO společně dali za cíl zvýšit je do 10 let na 5%, z čehož 3,5% představují vlastní obranné výdaje, 1,5% doprovodné výdaje, například na infrastrukturu. Momentálně se nezdá, že by Česko bylo ochotné tento slib naplnit. Masalův fiktivní scénář tak počítá s tím, že v podstatné části zemí NATO by za pár let v případě omezené ruské agrese proti východu Estonska nebyla politická vůle náležitě reagovat. A co je nejdůležitější, předpokládá, že by takovouto ochotu neprojevil ani prezident Spojených států, tedy klíčové země aliance. Takto Masala ve své knize popisuje vystoupení budoucího amerického prezidenta na krizové schůzce NATO, svolané krátce po ruské agresi ve východním Estonsku. Prezident Obmančikov, zmiňovaný v ukázce, je mužem, který se stal ruským prezidentem poté, co Vladimir Putin rezignoval, ale nadále si z pozadí udržel kontrolu nad ruskou politikou.
25: Estonci budou vyžadovat konzultace na základě článku 5 ustavující smlouvy NATO, říká šéf Bílého domu. Ty jim odepřít nelze, a proto bychom měli do rozhovorů s nimi vstupovat pokud možno s jednotným stanoviskem. Já vám ale na tomto místě jasně říkám, že kvůli jednomu městečku v Estonsku nehodlám riskovat třetí světovou válku. Pokud nebudeme mít v ruce přesvědčivý důkaz, že prezident Obmančikov zamýšlí obsadit rozsáhlejší území, pak aktivaci článku 5 za Spojené státy neodsouhlasím.
6: A tak to by podle Masaly vypadala reakce německého kancléře.
25: Pane prezidente, vezme si slovo německý spolkový kancléř. Rozumím tomu, jak jste rozčarován nedostatečným evropským angažmá. Přesto vás prosím, abyste vzal v úvahu, že tu jde o cosi daleko podstatnějšího než jen o čistě bilaterální estonsko-ruský konflikt. Podle mého mínění, a mám za to, že hovořím za mnohé, snad i za většinu přítomných v tomto sále, je v sázce budoucnost evropské, ne-li přímo transatlantické bezpečnostní architektury. Architektury, která nám všem až donedávna garantovala mír, svobodu a blahobyt. Dovolím si zde jasně připomenout, že i americký hospodářský blahobyt vyžaduje přístup na evropské trhy. Pokud však poklekneme před ruským imperialismem, pak tento přístup nelze dlouhodobě zaručit. A jak se budeme jevit očím světové veřejnosti? V Číně, Íránu či Severní Koreji budete považován za slabého lídra, který nedokáže dostatečně razantně hájit svobodu Západu i svobodu světa. Z dlouhodobé perspektivy svým postojem vlastní zemi škodíte.
6: Jenže, jak řečeno, situace v Evropě je politicky složitá. K moci se v řadě zemí dostaly síly, které Rusko nutně nevidí jako nepřítele. Tomu odpovídá postoj mnoha zemí na hypotetické krizové schůzce NATO po ruské agresi proti východnímu Estonsku.
25: Reakce na projev německého kancléře ovšem nejsou zdaleka jen souhlasné. Z příspěvků, jež po jeho Filipice následují, zřetelně vyplyne, že se řada států kloní spíš k americkému stanovisku. Vedle jihoevropanů, Maďarů a Slováků se ke svému nejbližšímu evropskému partnerovi obrátí zády i extrémně pravicová francouzská vláda. Leží na nás zodpovědnost za to, abychom svou vojenskou moc nevyužili k destrukci samých základů naší civilizace, sdělí přítomným francouzský prezident. Rusko sice nepochybně porušilo zásady mezinárodního práva, ale nikoli v míře, která by nás opravňovala reagovat s plnou vojenskou silou. Neseme též zodpovědnost za bezpečí našeho území a našich občanů a aktivací 5. článku by bylo toto bezpečí ohroženo. Z hlediska Francie proto neexistuje žádný legitimní důvod k tomu, aby život svých občanů nezodpovědně vystavila tak ohromnému riziku. Ve výsledku tak 2 ze 3 vojensky nejsilnějších členských zemí, disponujících nezbytnými prostředky jaderného zastrašení i eskalace, vyjadřují neochotu zavést v rámci článku 5 vojenská protiopatření.
23: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
24: Jaký by byl možný scénář v případě, když vyhraje Rusko? To rozebírá ve stejnojmenné knize německý politolog Karlo Masala. Proč nad touto vizí budoucnosti vůbec přemýšlet? Vždyť ruská armáda stále nedokázala prorazit ukrajinské linie, tedy porazit mnohem menší zemi. Válka navíc Rusy stojí obrovské lidské i materiální zdroje. Proč by tedy Rusko mohlo být už za pár let ochotno riskovat střet s NATO? Masala na tuto otázku odpověděl v rozhovoru pro týdeník The New Statesman 23. února 2020.

0: tři nové vojenské oblasti, všechny v západním směru. Je tu spousta náznaků, které můžeme interpretovat tak, že konec války na Ukrajině nebude znamenat konec ruského válečného tažení proti jiným zemím.
1: Jak řečeno, v Masalově fiktivním scénáři Rusové blafují. Pokud by země NATO pohrozily, že budou celistvost estonského území bránit, rychle by se stáhly. Tedy stejně jako Hitler v roce 1936. Ale pokud by NATO nereagovalo, jednalo by se o ruský triumf. Severoatlantická aliance by byla fakticky mrtvá, protože by její členové v praxi demonstrovali, že si nejsou ochotni v případě potřeby vzájemně přijít na pomoc. A v Masalově scénáři právě toto nastalo. Proto může být ruský prezident Obmančikov plně spokojený.
0: Ve chvíli, kdy prezident Obmančikov sahá po telefonu, aby zavolal prezidentu Xi Jinpingovi, je už noc. Přesto se po dvojím zazvonění pekingský diktátor ohlásí. Pane prezidente, rád vás slyším, jak se vám daří? Lépe než kdy předtím, opáčí Obmančikov. Dějiny postupují rychleji než za posledních 100 let, pane prezidente. Vládce Kremlu ovšem v tu chvíli nemůže vidět, že se jeho čínský protějšek usmívá. Xi se cítí na vrcholu moci. Jeho vlastní plán i plán jeho předchůdců podle všeho vyšel. Moc USA je zlomena a čínská dominance nad světem je na dosah. Hlasem, v němž zaznívá spokojenost, Obmančikovi odpoví. Ano, a o jejich směřování rozhodujeme my.
1: Tak to končí hypotetická část knihy Karla Masaly s názvem Když vyhraje Rusko, možný scénář. Masala následně vysvětluje, proč je přesvědčen, že sice jde o fikci, ale že se tato fikce může s nemalou pravděpodobností změnit za pár let v realitu.
0: Především se v mnoha zemích vzedmuly síly, které lze označit za podnikatele se strachem. Složení tohoto houfu je pestré. Z části do něj spadají ti, kdo za zájmy Moskvy bojují z ideologického přesvědčení, z části bývalí vysocí důstojníci, kteří si tím kompenzují ztrátu veřejného vlivu, dále pak ti publicisté, jimž se zjevně daří na extrémně pravicovém či levicovém okraji spektra, a v neposlední řadě skupinky jistých vědců a expertů. Přičemž všichni se těší podpoře zástupu uživatelů sociálních médií a trolů, kteří je šíří dál. Tyto síly založily svůj model podnikání na oprávněném strachu obyvatelstva a části politických elit před celkovou bezpečnostní eskalací. Už před plnou invazí na Ukrajinu hlásali, že by bylo nejlepší všem požadavkům Moskvy vyhovět a útoku předejít. A od propuknutí konfliktu vytrvale upomínají, že každá dodávka zbraní nevyhnutelně povede k eskalaci, dokonce možná i k nasazení jaderných zbraní. Rusko je podle nich neporazitelné a Ukrajina by měla co nejrychleji kapitulovat. Díky působení v médiích a na sociálních sítích se této hlasité skupině podařilo uvrhnout významnou část obyvatelstva do nejistoty. Její důsledky jsou patrné. Sílící počet respondentů se v průzkumech vyslovuje za větší obezřetnost při dodávkách určitých zbrojních systémů a podporuje myšlenku příměří podle ruských podmínek. Nejde zatím o statistickou většinu, avšak čím déle válka trvá, tím je jejich podíl významnější. Demokratická politika ho nemůže ignorovat. Tvoří podstatnou část německého voličstva, které ve východních spolkových zemích při posledních volbách přispělo k těžkému otřesu dosavadního stranického systému.
1: Podle Masaly se navíc nemalá část veřejného mínění a elit v Evropě nezbavila iluzí o Vladimiru Putinovi, a to ani po plné ruské invazi na Ukrajinu z února 2022.
0: V tomto smyslu je proto otázka úmyslů ruského prezidenta, jak ji předkládá načrtnutý scénář, zcela realistická. Od jeho nástupu do úřadu v roce 2000 se totiž zas a znovu šíří iluze o tom, že Putin

0: konec konců sleduje stejný zájem jako jeho demokratičtí protihráči, a sice snahu dosáhnout diplomatického řešení. Dlouhou dobu a z části dodnes nebyl vnímán jako osoba, kterou ve skutečnosti je, tedy co by diktátor považující násilí za legitimní nástroj k prosazení toho, co sám považuje za ruské zájmy. Pokud má Západ ve scénáři, jehož nástin jsme podali výše, opravdu obstát, musí svůj postoj k Putinovi změnit. Naděje vkládané v domněnku, že Rusko v budoucnu zůstane slabé a útoku na jiné země nebude schopno, případně představy o tom, že se jeho imperiální ambice omezí výhradně na jisté části Ukrajiny, jsou pusté iluze. Putin dává soustavně a nepokrytě najevo, že mu jde o znovu nastolení ruské velikosti a rozbití evropské bezpečnostní architektury. V tom ruský prezident spatřuje svůj bytostný historický úkol. A ochota obětovat na Ukrajině životy svých spoluobčanů a decimovat vlastní ekonomiku je výmluvným svědectvím misionářské horlivosti, s níž k naplnění tohoto cíle přistupuje.
1: Kniha Karla Massaly s názvem Když vyhraje Rusko, možný scénář, je opravdu mistrně napsaná. To ale neznamená, že jeho hypotetický scénář nemá některé trhliny. Počítá například s tím, že by se ruskojazyčné obyvatelstvo estonské Narvy postavilo na stranu ruských okupantů. To se nejeví jako pravděpodobné, v posledních letech o tom nejsou žádné podstatné signály. Není taky zřejmé, proč by neochota Spojených států a Francie postavit se proti Rusku měla zhatit veškeré snahy věrohodně čelit ruské agresi. Mohla by přece vzniknout koalice ochotných mimo struktury NATO. Sám Massala počítá s rozhodnou rétorikou německého kancléře i představitelů Polska nebo pobaltských zemí. Dohromady s podporou Velké Británie by se přece mohli pokusit čelit Rusku bez Američanů a Francouzů. Karlo Massala je německý autor a možná to je důvodem, že německý kancléř se v jeho scénáři chová opravdu příkladně. Je si plně vědom důsledků nečinnosti proti ruské agresi i toho, že Moskva dost možná blafuje. Stejně tak by ale mohl být v Německu u moci politik zcela neochotný plnit spojenecké závazky. Naopak v následujícím tvrzení má Massala 100% pravdu. A je jen na Evropanech, včetně Čechů, jestli si to uvědomí a začnou podle toho jednat.
0: Zcela bez ohledu na to, jakými zvraty a klauniádami by nás Trump mohl ještě překvapit, platí tvrzení, že pokud mají Evropané zabránit scénáři typu, jaký rozvíjím v této knize, budou muset nabít schopnost zastrašit Rusko vlastními prostředky, tedy bez pomoci USA.
1: K čemu konkrétně by Rusko faktický konec NATO mohlo využít, to Massala ve své knize neřeší. Každopádně by ale byla hloupost knihu Karla Massaly, Když vyhraje Rusko, možný scénář, kterou v češtině v roce 2025 vydalo nakladatelství Prostor, odbít jako fantasmagorickou a nepravděpodobnou variantu. Podobně přece mnozí ještě na začátku roku 2022 odbývali možnost ruského útoku na Ukrajinu. Základním poučením z knihy je něco, co zní jako banalita, ale je to naprostá pravda. Naše bezpečnost opravdu závisí jen a jen na nás. Citace z knihy Karla Massaly četl Ivo Timer, dramaturgii měla Naďa Reviláková a zvuk měli na starosti Valerie Racmanová a David Šindelář. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.
2: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Několik tisíc lidí dnes kolem 19. hodiny přišlo před budovu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě. Požadovali stažení vládního návrhu na převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle organizátorů se tím kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO snaží oslabit nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Akci zorganizovalo hnutí Milion chvilek. Průvod protestujících prošel ze Staroměstského náměstí na Vinohradskou ulici. Lidé nesli transparenty s hesly Média nedá nebo nezávislost není zadarmo. Sněmovna dnes projednává postoj ke sjezdu sudetských Němců v Brně. Zařazení debaty prosadil za koalici předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. V usnesení chce, aby dolní komora s pořádáním sjezdu v Brně nesouhlasila. Koalice tím chce údajně chránit česko-německé vztahy. Opozice žádnou ze 30 navrhovaných změn programu schůze neprosadila. Na západě a severozápadě Čech hrozí silné bouřky. Doprovázet je můžou přívalový déšť a silný vítr, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí do půlnoci, naopak ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Pro Moravu a Slezsko meteorologové proto až do odvolání prodloužili varování před šířením požárů. A policisté stále pátrají po 15-leté Anežce Fintové, která v sobotu odešla z diagnostického ústavu v Praze 4. Její zmizení může souviset s nedávnou tragickou událostí v rodině a policie se proto obává, že by si dívka mohla ublížit. Hledaná má hubenou postavu, středně dlouhé hnědé vlasy a hnědé oči. V době zmizení měla na sobě černou mikinu, černé kraťasy, bílé tenisky a béžovou kabelku. Je možné, že dívka z Prahy odcestovala do Neratovic. S informacemi se obracejte na linku 158. Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý extraligový titul. Vítězové základní části doma porazili v rozhodujícím pátém finálovém zápase obhájce trofeje Levi Praha 3-0 na sety.
4: Kolona na D1 u Rohlenky a požár na D8 za Velemínem. Na dálnici D1 se ještě zdržíte za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se projíždí pouze jedním pruhem. Převrátil se tam při nehodě kamion. Kolona začíná u Rohlenky na kilometru 206 a je to zhruba na 15 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Měřínem. Na kilometru 122 se uklízí po požáru osobního auta. Uzavřený teď už je pouze odstavný pruh, projíždí se opět dvěma pruhy. Kolona se rozjela, takže se nezdržíte. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem hasiči hasili požár i za Velmínem. Nebylo to nic vážného, na kilometru 56,5 je uzavřený také pouze odstavný pruh a nezdržíte se. V Praze na městském okruhu opatrně mezi tunely. Před Strahovským tunelem ve směru od Blanky havarovala motorka. I tam je to už průjezdné relativně plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 20 a na horách bude 15 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Ceny ropy se kvůli konfliktu na Blízkém východě během dubna dostaly dvakrát na hranici, kam se vyšplhaly v minulé energetické krizi po vpádu Ruska na Ukrajinu. Pohonné hmoty tak budou podle analytiků v květnu dál zdražovat. Vláda se také proto rozhodla dál stropovat cenu nafty a benzínu. Pomáhá to nebo škodí? Kdo na tom vydělává a hrozí nedostatek nafty? Téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Naším hostem bude ředitel petrolejářské společnosti MOL Česká republika Luboš Dinka. Zdraví vás Jana Klímová. Vládní regulace marží benzínu a nafty i snížení spotřební daně z nafty pokračují. Vláda ale od května upravila výpočet stropů cen u čerpacích stanic i výši marží, jak popsala ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
7: Výpočet bude nově vycházet z třídenního klouzavého aritmetického průměru velkoobchodních cen namísto současného jednodenního průměru. Za druhé, dojde ke změně maximální přípustné marže z 2,50 Kč na 3 Kč za litr u benzínu i nafty. Důvodem pro změnu je přechod našeho opatření z krátkodobé povahy na střednědobou.
6: Jak dlouho regulace, která stojí stát podle Aleny Schillerové zhruba miliardu korun příjmů měsíčně, bude trvat, zatím není jasné. Každopádně ji ale vládě usnadní nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který schválila v minulých dnech sněmovna. Vláda teď již bude moct rozhodnout o cenách svým nařízením, zatímco ministerstvo financí vydávalo každý den cenové výměry. Zákon ale i cenové stropy ostře kritizuje opozice. Podle předsedy ODS Martina Kupky vláda Andreje Babiše deformuje tržní prostředí pro podnikání.
8: Socík jako když vyšije. A k tomu tady stojíme dneska v situaci, kdy kromě toho, že najednou proti všem pravidlům tržního hospodářství navrhuje vláda, která říkala, že nechce vlastně nic moc regulovat, že chce dát prostor tržním podmínkám, tak tatáž vláda tady dokonce navrhuje, že bude na běžícím páse na základě biankošeku, kterým ten návrh zákona fakticky je, takže bude měnit a určovat ceny pohonných hmot.
6: Řekl ve sněmovně Martin Kupka. A naším hostem ve studiu je Luboš Dinka, generální ředitel MOL Česká republika, což je společnost, která v Česku po Orlenu provozuje nejvíc čerpacích stanic, a to přes 300. Majitelem MOL je stejnojmenná maďarská společnost, která provozuje 4 rafinérie, 2 petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku. Čerpací stanice má celkem ve 13 zemích střední a východní Evropy. Dobrý den, vítejte v Českém rozhlase, pane Dinko.
9: Dobrý den.
6: Od května se povolená marže pro čerpací stanice pro jejich provozovatele zvýšila na 3 koruny, ta předchozí byla 2,50. Byla tedy nízká podle vás?
9: Ja by som nerad komentoval výšku marží alebo vlastne túto celú oblasť, pretože je to trošku citlivá informácia, je to vlastne interná vec jednotlivých spoločností. A my sme veľmi opatrní pri tom, keď akokoľvek komentujeme marže na trhu. Čiže ak dovolíte, k tomuto by som sa nevyjadril, k tým výškam marží. Všeobecne môžem povedať, že ten náš biznis samozrejme stojí nejaké peniaze. A keď chceme byť na trhu úspešní a keď chceme zabezpečiť to, aby na trhu bolo dostatok pohonných hmot, musíme mať na to priestor. Priestor na podnikanie.
6: Jasne, nicméně to, že po měsíci vláda tu marži zvýšila pro všechny provozovatele čerpacích stanic o 50 haléřů, mě tak trochu indikuje, že vlastně z těch jednání vyplynulo, že by to asi bylo potřeba. Čili měli jste nějaký, řekněme, problém s tou marží v tom předchozím období?
9: Ono všeobecne, čo sa týka regulácií, ja ich nepovažujem za šťastné riešenie. Ja mám klasické ekonomické vzdelanie a stále sa spolieham na to, že trh ako taký si poradí s tou danou situáciou. Vždy je to vec ponuky a dopytu a nejakým tým priesečníkom medzi týmito dvomi veličinami je vždy cena. A tá cena, keď je nejakým spôsobom ovplyvňovaná nejakými ďalšími zásahmi, ako teraz napríklad reguláciami, môže spôsobiť v prípade, že to trvá dlhšie obdobie, vážne problémy na tom danom trhu.
6: Ja sa ešte zeptám na jednu úpravu toho opatření, ktoré stanovila vláda, a to je, že zatímco během dubna stanovovala tú cenu každý deň vlastne na základe prúmieru trhu, tak teď to budú třídenní prúmiery. Jak se na to díváte? Protože MOL provozuje nejenom čerpací stanice, ale i velký obchod. Je to lepší z pohledu trhu? Je to spravedlivější systém, že to bude alespoň na základě toho třídenního průměru?
9: Áno, ja by som to len upresnil, že to vyhlasovanie aj podľa nového nariadenia bude každý deň, ale ako správne hovoríte, bude to počítané na základe toho trojdňového priemeru. Určite je to lepší systém, ako bol v minulosti, a ja ďakujem aj ministerstvu financií za to, že vlastne vypočuli aj náš názor na celú túto situáciu. Tie cenové výkyvy sú enormné. Dnes máme cenu ropy nad 120 dolárov za barel. Pamätáme si aj v priebehu krízy, že už sa blížila zase k tej, povedzme, normálnejšie k 90-ke. To znamená, zo dňa na deň tie pády a nárasty sú veľmi vysoké. Práve ten trojdňový cenový priemer trošku obrúsi tie veľké hrany a vlny a vniesie trošku kľudu aj do tej cenotvorby, a tie jednotlivé dňové prepady alebo nárasty nemusia byť až také extrémne, ako sme to videli zhruba pred dvomi týždňami. Hmm.
6: A je to tak, že väčší problém to byl asi pro ty malé pumpaře, ne typu MOL,
10: které mají velkou síť, mají i svůj velký obchod, ale u těch malých pump, kdy byli jsme svědky toho, že některé třeba některý den neprodávali naftu, že se jim to nevyplatilo, protože mezi těmi dvěma dny té regulace se prostě změnila ta prodejní cena oproti té předchozí, za kterou to nakoupili. Je to tak?
9: Ano, přesně to může způsobit tyto problémy. Pri nás, který máme větší počet stanic, ta kontinuita odberu alebo ta pravidelnost odberu je na vysoké úrovni, že my pravidelně každý den zobereme nějaké množstvo, čiže my si v rámci toho mesiaca nejakým spôsobom poradíme s tou situáciou. Ale naozaj, ak niekto bere raz týždenne alebo zásobuje raz týždenne tú stanicu, môže mať veľký problém, lebo to naozaj kupuje za úplne iné ceny, za aké to potom predáva.
10: Jasne. Vy ste říkal, že ste vystudovaný ekonom a že tu regulaci zrovna nemusíte, pretože to proste skutečne je zásah do toho trhu. Když sa vrátim na začátek, co sa dělo predtým, než vláda tu regulaci zavedla, tak jedním z takových spouštěčů asi bylo, kromě toho, že to zaváděly samozřejmě země v našem okolí a děly se věci na Blízkém východě, tak bylo, řekla bych, takové naštvání zřejmě premiéra a dalších členů vlády, že především pumpy u dálnic, kde je máte i vy jako MOL, tak podle premiéra měly třeba i 10korunovou marži a zneužívaly situaci, protože prodávaly naftu třeba přes 50 korun. Dělo se to podle vás? Dělal něco takového MOL, že si tam prostě narazil 10korunovou marži?
9: Já bych v prvom rade zdôraznil, že nezneužívali sme situáciu, ktorá sa stala. To, čo sa stalo aj s tými cenami, ktoré boli nad 50 korún, to nie je kvôli tomu, že by sme boli my ako distribútori zlí alebo chamtiví. Celé je to spôsobené vlastne kombináciou geopolitických a celkovo situácií, ktorá je vo svete. Tým motivátorom, prečo možno v Českej republike začala tá regulácia, osobne si myslím, je to môj názor, že to bolo hlavne kvôli tomu, že to začali robiť aj okolité krajiny. Politici majú veľmi radi regulácia, radi zasahujú do toho podnikateľského prostredia a práve okolité krajiny začali s touto reguláciou a potom samozrejme aj česká vláda nejakým spôsobom reagovala na to, čo sa deje vlastne v tých okolitých krajinách. Trošku je nešťastné, že tá regulácia v tej každej krajine je trošičku iná.
10: Čili špatně se vám v tom podniká. I když vy jste na regulaci ze Slovenska a Maďarska asi více zvyklí, protože tam je častější, je to tak?
9: Ako kolegové majú s týmto skúsenosti a musím povedať, že negatívne skúsenosti majú s akoukoľvek reguláciou. Dobre si spomenuli reguláciu v Maďarsku po covidovom období, ako začal vlastne ukrajinsko-ruský konflikt. Vtedy Maďarsko bolo prvé, ktoré nejakým spôsobom regulovalo ceny. Vidíme teraz, keď sa situácia zopakovala, že ten systém sa zapáčil ostatným politikom a takisto sa snažia nejakým spôsobom zregulovať tie dané trhy.
10: No a v čem sú ty negatívne dopady? Říkáte, že s tím máte negatívne skúsenosti, tak k čemu to vede?
9: Ja som to spomenul, že to vlastne popiera ten základný ekonomický zákon ponuky a dopytu a napríklad konkrétne, ak by dlhšie trvala regulácia, ktorá by vlastne tlačila tie ceny prudko dolu, tak to začne spôsobovať to, že tovar, ktorý logicky prúdil do Českej republiky, nebude prúdiť do tej Českej republiky. Česká republika je špecifická v tom, že je, čo sa týka hlavne dízlu, trhom, ktorý je krátky.
10: Pretože
9: domáca rafinérie nie je schopná pokryť celý dopyt a dneska sa musí vlastne do Českej republiky voziť nafta. A to, ak by ten český trh začal byť vlastne v rámci tohto celého regiónu cenovo neatraktívny, tak tí importéri ten tovar sem nedovezú.
10: Zeptám se ještě v téhle souvislosti, ale přece jenom na jednu věc, jestli byste mi dokázal vysvětlit, co se vlastně děje nebo dělo specificky tedy na českém trhu, protože v České republice spolu se Švédskem vylétly ceny nafty vůbec nejvíc v celé Evropské unii. Proč zrovna v České republice, proč zrovna u nás to takhle letělo nahoru?
9: Dlhodobo Česká republika, co se týká cenové úrovně, aj nafty, aj benzínu, byla na tom nejlepší. V České republike určite nafta, minimálne teda v tom dlhšom období, páme sa kľudne o ročnom období, bola najnižšia v rámci tohto nášho regiónu. Poslucháči si to môžu pozrieť na stránke vlastne asociácie ČAPO, kde sú tieto analýzy prístupné a je tam vidieť aj jednotlivé rebríčky, ako si stojí Česká republika, ako si stála v minulosti a ako si stojí dnes. Aj dnes platí to, že v Čechách ceny nafty a aj benzínu sú na spodných rebríčkoch vlastne tých cenových rebríčkov. Kľudne si pozrite ročné obdobie, je tam pekný graf, kde vidíte tú krivku vlastne vývoja cien v Českej republike nafty aj benzínu, že tá krivka je vlastne na spodnej úrovni toho grafu. To je jedna vec. Druhá vec je, bavíme sa o cenách s daňami. Takže keby sme chceli byť úplne féroví, mali by sme tie ceny očistiť od dane a hovoriť o tom, že aká je cena bez daní. A tretia vec, tá analýza je trošičku triky, lebo keď si zoberiete percentuálny podiel nárastu z nízkej hodnoty, tak pri tej rovnakej hodnote, o ktorú vzrastli tie ceny, tak je vidieť, že neporovnáme úplne jablka s jablkami.
10: Když jste zmínil, že ta cena je z daní, kam tím míříte? Míříte tím k tomu, že v České republice je ta daňová zátěž třeba u nafty, teď je tedy ještě snížená, ale byla nižší než v okolních zemích, čili ten vliv té ropné části v naftě a to její zdražení se promítalo více do ceny, je to tak?
9: Ta daňová zaťaženosť, keď už hovoríme o nafte v České republike, je někde v strede, keď sa bavíme o tom, že ako, ktoré krajiny majú ako zdanenú naftu, čiže nevidím nejaký problém v tom, že by česká, či už spotrebná daň alebo DPHčka boli na nejakých vysokých úrovniach, hovorím, je to pod priemerom únie. Čo sa týka vlastnej ceny, alebo to, čo som chcel povedať tými daňami, je to, že dnes pri tej cene, ktorú vidíte na čerpacej stanici, tak zhruba 50% tvorí vlastne jedna alebo druhá daň. A to už vôbec nehovorím o tom, že sú tam vlastne rôzne náklady spojené vlastne s Green Dealom a touto problematikou ako takou. A do budúcna, len aby sme porovnali nejakú tú atitúdu toho celého, tak vlastne nová legislatíva Európskej únie, ak by bola implementovaná pri tých trhových podmienkach, ktoré sú dnes, by zdražila naftu a benzín o ďalších 10 korún.
10: Ty myslíte ETS2?
9: Áno.
10: To je teda hodně vysoký odhad, protože já jsem teda viděla nižší, že
9: pri dnešnej ceně
10: 3-4 koruny.
9: Pri dnešnej ceně emisních povoleniek je tato cena taká, jako hovorím.
10: Probrali jsme tady tu daňovou zátěž. Říkal jste, že je to zhruba polovina ceny, ale nesmíme zapomenout ještě na rafinérskou marži. Podle ekonomů ty rafinérské marže předtím výrazně rostly a dosahovaly po zahájení konfliktu třeba 8-10 korun na litr. Také připomenu, že premiér Babiš v březnu řekl, že si tady největší dodavatelé Orlen a MOL na cenách pohonných hmot mastí kapsy právě proto, že navýšili tu rafinérskou marži a odkazoval se na článek ekonoma Lukáše Kovandy, který čerpal tedy z grafů z analýzy švýcarské UBS banky, že se skutečně v březnu přiblížili marže MOLu ke 30 dolarům na barel. Tak jak to vysvětlíte?
9: Trošku je to úsmevné pre mňa, pretože chcel by som jednak vidieť, čo povie tá švýcarská banka na túto analýzu, pána analytika, pretože toto není o Orlenu alebo o MOLE. Tie analýzy sú o tom, ako si stoja rafinérie vo svete. To znamená, rafinérske marže v celom svete pri všetkých rafinériách, všetkých veľkých spoločnostiach sa nejakým spôsobom vyvíjali. Neviem sa vyjadriť k tým 10 korunám, bohužiaľ nemám ten prepočet. Z druhej strany by som chcel upozorniť na to, že čo je to vlastne tá marža. Marža je rozdiel medzi nejakým vstupom a výstupom. A z tejto marže vy ako rafinéria, alebo ako čerpacia stanica, alebo čokoľvek, musíte pokryť náklady. To znamená, že nerad by som bol, aby si vlastne ľudia mysleli, že ak to je tých 10 korún, tak toto je vlastne to, čo tá rafinéria zarobí. Určite nie.
10: Čili za vás ty marže nebyly nejak prehnané, že by ste si tady mastili kapsy?
9: Ja za MOL Česká republika sa nemôžem vyjadrovať rafinérskej marži, pretože my ako každý iný distribútor na českom trhu pohonné hmoty nakupujeme. Čo sa týka tej rafinérskej marži alebo rafinérskych marží, to by ste museli obrátiť sa na odborníkov z rafinérie alebo ekonomov z rafinérie, ktorí by vám to vysvetlili.
10: Rozumiem. Ešte jednu vec vlastne k tomu trhu práve tých čerpacích stanic. Takové tie hlasy proti regulaci právě upozorňovali na to, že v Česku je jedna z největších konkurencí čerpacích stanic vůbec v celé Evropě, v Evropské unii. Je to tak, protože vy máte pumpy, já vím, že zodpovídáte jenom za Českou republiku, ale jestli máte přehled v dalších 13 zemích, jak jsem říkala. Je tady skutečně něco výjimečného v Česku?
9: Česko je velmi výjimočné, co se týká hustoty pokrytí čerpacími stanicami, proto aj to, čo som hovoril, že ten trh si poradí s tou situáciou, tu platí možno o to viac. V Českej republike je okolo 7700 čerpacích staníc. Z toho viac ako 4000 je takých tých klasických verejných, ktoré vidíte vlastne na cestách. Ten zvyšok je možno trošku skrytý na, ja neviem, poľnohospodárskych družstvách, ale je tam možnosť aj tankovať pre verejnosť. Pre porovnanie, na Slovensku je tých čerpacích staník do 1000. V Rakúsku je okolo 2700, keď sa dobre pamätám. Čiže násobne viac čerpacích staníc je v Českej republike, ako je v okolitých krajinách. A správne ste povedali, že určite v Európskej únii je to najústejšia sieť a nedivil by som sa, keby to platilo aj v celosvetovom meradle.
10: Čiže dá sa říct, že to ovlivňuje výši tých marží?
9: Tá konkurencia je obrovská. Zase sa vrátim k tomu trhu. Nemôžete na trhu pôsobiť a na tak vysoko konkurenčnom trhu pôsobiť tak, aby ste sa správali inak, ako to ten trh dovolí.
10: A ešte jednu vec, poslední, slibuju k regulaci, a to je ten nový zákon, ktorý som zmiňovala úplne v úvodu, ktorý vlastne umožní vláde s nás regulovať ceny marže pohonných hmot. Vnímáte to ako riziko, že teď ty častejší regulace skutečne přijdou?
9: Ja som spomenul to, že tie dlhodobé regulácie negatívne budú vplývať na trhové prostredie. A akákoľvek ďalšia regulácia alebo sprísnenie len môže tú situáciu skomplikovať. To, že či sa nejakým spôsobom bojíme toho nového cenového zákona alebo či nám to bude spôsobovať nejaké problémy, je hlavne o tom, ako bude implementovaný ten nový zákon. Takže v prípade, že regulácie de facto, ktoré vlastne nastanú, alebo ten zákon je nástroj na to, aby sa tie regulácie mohli nejakým spôsobom vykonávať, ak tie regulácie budú intenzívnejšie, širšie, tak určite to negatívne bude pôsobiť na trh.
10: Naším hostem je dnes Luboš Dinka, ředitel společnosti MOL Česká republika. Nevíme samozřejmě, jak se ten konflikt na Blízkém východě bude v nějakém střednědobém horizontu vyvíjet, ale může nastat podle vás situace, když to bude trvat měsíc, dva, další, tři, že bude nedostatek pohonných hmot, především nafty?
9: V žiadnom prípade by som nejakým spôsobom nevyvolával paniku. Tých pohonných hmôt na trhu, respektíve v Českej republike, dneska je to kontrolovateľné, je to manažovateľné. Nevideli sme žiadne veľké výpadky, až na nejaké drobnosti, čo ste spomenuli, že buď to bolo pri niektorých tých menších čerpacích staniciach z dôvodu práve ale nevýhodnosti alebo ekonomického nezmyslu vlastne pôsobí takto na trhu s prihľadnutím na pravidlo vlastne dobrého ekonomického podnikania. Tá situácia dneska vo svete je nevyspytateľná. Každý deň sa to môže zmeniť, každý deň sa tá situácia mení. Jedno vyhlásenie môže spôsobiť obrovské škody na trhu, tak to nazvime. A v prípade, že tá situácia bola nejasná, alebo by bola takto nepredvídateľná v dlhodobom období, môže to spôsobiť problémy. Pre nás ako podnikateľov na trhu je dôležité, aby sme vedeli predikovať, čo sa stane, vedeli sa zariadiť a pripraviť si plán. Ak vám niekto stále do toho hádže nejaké vidly, bomby alebo čokoľvek, tak vy neviete, ako sa zariadí.
10: Nevidíte do hlavy Donalda Trumpa ani iránskych predstaviteľov.
9: Presne tak.
10: A děláte ako MOL nejaká speciální opatření, tedy ako, že by ste třeba navyšovali rezervy nebo výrobu pohonných hmot nebo něco takového, aby k tomu nedošlo, k tomu nedostatku?
9: My ako MOL, čo sa týka nejakých rezerv, nemáme nejaké veľké možnosti nejak tie naše rezervy navyšovať, respektíve skladové zásoby, lebo zase nemýlme si štátne hmotné rezervy s rezervami MOLu. Čo sa týka výroby, snažíme sa, aj v minulosti sme sa snažili vždy ísť na hranicu blízkych 100% k našej kapacity. Čiže my vyrábame, čo môžeme a myslím si, že aj budeme vyrábať, čo môžeme. Čo je možno veľkým problémom, alebo to, čo je vlastne tým bodom, ktorý vlastne môže meniť túto hru, je logistika. Sú logistické kapacity. MOL, či už je to v Maďarsku alebo na Slovensku, má vnútrozemné rafinérie, ktoré majú nejakým spôsobom alebo sú nejakým spôsobom napojené na infraštruktúru logistickú. A keď vám vypadne táto infraštruktúra, tak nie je to jednoduché nahradiť tú infraštruktúru nejakou novou. Keby sme boli pri mori, pri oceáne, pri veľkom prístave, tak samozrejme vieme tam doviesť tanker ropy a tento vieme spracovať a ten tanker si vieme kúpiť kdekoľvek. Čo aj dneska robíme, ale potrebujeme aj z toho tankeru potom tú ropu dostať vlastne do toho vnútrozemia a prispôsobiť tomu celú logistiku.
10: Jasne,
9: z druhej strany je tam logistika.
10: Ste problémy s výpadkom družby.
9: Aj to. A z druhej strany zase je dôležitá logistika z rafinérie smerom na čerpacie stanice k zákazníkom.
10: Tak MOL má v tomto výhodu, že rafinérie Slovna, ktoré vlastní, tak sú propojené produktovody s českým Čeprem a môžete dodávať vlastne pomocí potrubí i produkty, ako naftu. Benzín,
9: je to veľká výhoda tým, že infraštruktúrne je vlastne Slovnaft prepojený so systémom Čepra. To znamená, že z rafinérie Slovnaft na český trh vieme relatívne ľahko vlastne doručiť naftu. A je to aj veľmi dôležité z pohľadu toho, čo sme tu spomenali, že ten český trh je krátky čo sa týka nafty, a historicky Slovnaft zásoboval český trh 20% trhu, a aj v minulosti vlastne tie rafinérie v Československu boli koncipované tak, že vlastne dve rafinérie v Českej republike zásobovali západné Čechy a vlastne Slovnaft bol koncipovaný tak, aby zásoboval Slovensko a Moravu.
10: Teď sa zeptám ešte na jeden aspekt toho propojení. To je embargo na ruskou ropu a ruské ropné produkty, dodávané právě potrubním systémem, ale vůbec prostě na produkty z ruské ropy je embargo. Vy zásobujete české pumpy svými produkty ze Slovnaftu, asi z velké části.
9: Ano.
10: Můžete garantovat, že sem nechodí produkty z ruské ropy, a kdyby se dělo něco na trhu, protože třeba ministr průmyslu Karel Havlíček mluvil o tom, že kdyby náhodou vypadla německá rafinérie kvůli nedodávkám z Kazachstánu a tak dále, že by MOL musel pomoci. Měli byste dostatečné množství z neruské ropy pro český trh? Hmm. Jak to děláte tedy?
9: Taká malá poznámočka, je zaujímavé, keď dneska hovoríme o tom, že z nemecká rafinéria budeme mať problémy kvôli výpadku ropy z Kazachstánu, že ako je tá nemecká rafinéria pripravená na alternatívu? Evidentne nie je, keďže bude nejaký výpadok. My sme Slovnafte a celkovo v MOLE sme investovali obrovské peniaze do toho, aby sme práve boli pripravení na takéto situácie. Ešte pred jedným aj druhým konfliktom sme investovali $170 miliónov do rozšírenia kapacity produktovotu Adria, ktorá je alternatívou práve k družbe, a ďalších 200 miliónov, respektíve 350 miliónov v rámci celej skupiny. 200 miliónov bolo v Slovnafte, sme investovali do diversifikácie alebo do prerobenia.
10: Nicméně, když družba přestala fungovat, tak jste také měli problémy, museli jste si půjčovat z rezerv.
9: Ono je to o tom, že já jsem spomenul tě logistické cesty, to znamená, že my jsme logistickou cestu na krátkodobý výpadok mali připravenou. Lenže ono to nie je o tom, že je to len o logistike. Vám, keď vypadne dodávateľ, tak musíte zohnať, urobiť nový kontrakt, a toto si vyžaduje nějaké obdobie. My jsme našťastie mali možnosť využiť slovenské štátne hmotné rezervy na relatívne krátku dobu. Ale za tú relatívne krátku dobu sme zabezpečili alternatívu práve cez ropovod Adria, a dnes už teda Slovnaft v období, keď ešte vlastne družba nebola spustená, využíval ropu cez Adriu a spracovával túto ropu cez Adriu.
10: Takže produktu z neruské ropy, ktoré tečou Adrií, tak máte tých neruských produktů pro Česko dosť?
9: Pre Českú republiku, tak aby sme uzásobili Českú ropu, máme, a môžem garantovať, že nie, že môžem to povedať, som si istý, že to tak je, a že plníme všetky nariadenia, či už Európskej únie alebo lokálnych vlád, tak, aby sme boli plne 100% v súlade s legislatívou.
10: Je tam dneska nejaká cenová nevýhoda medzi produktu z ruskej ropy a z neruskej ropy?
9: Zase, ja nie som nákupca ropy, ale z toho, čo viem, veľkú časť toho nákladu tvorí práve logistika. A logistika cez družbu je ďaleko výhodnejšia ako je logistika cez Adriu. Je to spôsobené.
10: Prepravné poplatky hrajú rolu.
9: Sú to aj prepravné poplatky, ale spôsobuje to aj to, že do tej Adrie musíte doviesť tú ropu zase tankerom od niekiaľ, ale musíte tú ropu niekde zohnať, kúpiť. Nie je to jeden dodávateľ, my dneska máme 14 rôznych možností, kde kúpiť tú ropu, a celá táto operácia alebo procedúra je drahšia, ako keď sme používali tradične družbu. Ešte by som chcel jednu vec spomenúť. Nerad by som spájal pojem, že Slovnaft sa rovná družba. Naozaj to tak nie je. Slovnaft dneska má dve alternatívy. Jednu má vlastne cez družbu, druhú má cez Adriu. Obidve alternatívy využíva a stále pracuje na tom a investuje veľké peniaze do toho, aby sme zvýšili práve tú možnosť cez Adriu.
10: A jaké sú tie pomiery družba?
9: Dneska myslím, že by sme vedeli ísť na 50-50 pomer, s tým, že technologicky koncom roku 2027 by sme vedeli 100% už cez Adriu. Preto hovorím naskvárovým technologicky, lebo jednak nevieme, aká bude legislatíva v tom období a čo sa stane vlastne v tom celom geopolitickom vývoji. A druhá vec, stále jedna vec sú technologické záležitosti, druhá vec sú ekonomické záležitosti.
10: A tretí politické, třeba nepodporovať Rusko.
9: Áno, tretia je politicky nepodporovať Rusko, ale preto som hovoril, že koncom 27. kto vie, aká bude tá geopolitická mapa sveta. A vzdať sa úplne jednej aj druhej možnosti, pretože sme teraz si povedali, že budeme mať nejaký ten smer, myslím, že nie je rozumné.
10: Čiže kdyby Rusko prestalo válčiť, tak...
9: To je jedna vec, a ešte jedna veľmi dôležitá poznámka. Družba sa nerovná zase ruská ropa. Lebo vy vlastne cez družbu systém viete využiť prístav v Odese a viete tam dať napríklad ukrajinskú ropu. Čo si viem predstaviť a čo je vyskúšané. Takže zase zničiť vyslovene túto cestu tak, aby sme sa nevedeli vrátiť z pohľadu zase rozumného podnikania, nie je 100% dobré.
10: Ďakujem za rozhovor.
9: Prosím.
10: Dnešní díl končí. Naším hostem byl Luboš Dinka, generální ředitel společnosti MOL Česká republika, což je jeden z největších dodavatelů benzínu a nafty u nás a také provozovatel víc než 300 čerpacích stanic. Další díl pořadu Peníze a vliv přineseme za 14 dní. Příští týden v tento čas uslyšíte pořad Nic osobního, prostě biznis. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová.
2: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Představenstvo oblastní nemocnice Příbram odvolalo stíhaného ředitele Holobradu. Soud poslal do psychiatrické nemocnice Němce, který včera v Lipsku úmyslně najel do lidí. Volejbalisté Karlovarska slaví po 4 letech titul v extralize a zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ve vedení příbramské nemocnice končí stíhaný Stanislav Holobrada. Z pozice ředitele ho odvolalo představenstvo. Členem zůstane minimálně do čtvrteční valné hromady. Národní centrála proti organizovanému zločinu Holobradu a dalších 5 lidí a 3 firmy stíhá kvůli podezření na dotační podvod a manipulaci veřejných zakázek. Holobrada už minulý týden řekl, že se cítí nevinen. Podle náměstka krajské hejtmanky Pavla Pavlíka z ODS teď kraj chystá výběrové řízení na nové vedení nemocnice.
11: Středočeský kraj jako jediný akcionář připravuje momentálně výběrové řízení na člena představenstva oblastní nemocnice Příbram akciová společnost s tím, že bychom rádi vybrali člena, který potenciálně může být i předsedou představenstva s výkonem ředitelských funkcí. Výběrové řízení předpokládám, že bude vyhlášeno v horizontu několika málo týdnů.
3: Lidovci si novým předsedou poslaneckého klubu dnes zvolili Mariana Jurečku. Nahradil Toma Filipa, který lidovecké poslance vedl od říjnových voleb. Nový předseda KDU-ČSL Jan Grolich změnu vysvětluje tím, že strana potřebuje v dolní komoře silné slovo. Právě Grolich totiž není členem poslanecké sněmovny.
12: Jsme takzvaně přišli o přednostní právo předsedy strany, tak tam potřebujeme silný hlas, který nás tam bude zastupovat, který je schopný reagovat na úplně všechny témata a myslím si, že teď v tom složení poslaneckého klubu nemáme silnějšího člověka, zkušenějšího člověka, než je právě Marian Jurečka.
3: Tom Filip bude nově místopředsedou klubu. Stejnou funkci bude mít i druhý muž KDU-ČSL Benjamin Činčila. Do psychiatrické nemocnice poslal soud Němce, který včera odpoledne v Lipsku úmyslně najal do davu a zabil 2 lidi. Jde o 63-letou ženu a 77-letého muže. Dalších 6 lidí je zraněných, stav 2 z nich je vážný, nikdo ale není v ohrožení života, uvedl to tamní primátor. Incident se stal v pondělí odpoledne v historickém centru města, kdy 33-letý muž najel do pěší zóny a ujel zhruba 500 metrů. Následně ho zadržela policie. Město dnes oběti uctilo dnem smutku. V Liberci dnes začal mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Program potrvá do neděle. Jeho součástí budou kromě promítání i besedy s tvůrci, výstavy nebo dabingová dílna. Na festivalu jeden z tvůrců každoročně dostane ocenění za celoživotní přínos animovanému filmu. Kdo to bude letos, prozrazuje programový ředitel festivalu Pavel Horáček.
13: Bude to významný animátor Jan Klos, který se soustředil celou svoji kariéru na loutky, na rozpohybování loutek. On pracoval i v loutkovém divadle, zpívá Hurvínka. Uvede výběr z těch večerníčků, protože on dělal Jáju, Páju, Patamata, Dášenku, Zahradu.
14: Volejbalisté Karlovarska ovládli extraligu. V rozhodujícím 5. finále série porazili na domácí palubovce Lvi Praha 3-0 na sety. Pro smečaře vítězných západočechů Matěje Pastrňáka to bylo zároveň velké loučení.
15: Prostě je to krásný rozloučení tady s tím klubem, že není žádný velký tajemství, že já už tady příští rok nebudu, takže tohle jsem si přesně přál, abych se takhle rozloučil a odvětšil se tomu klubu přesně tady tou zlatou medailí a pohárem.
14: Pro Karlovarsko je to čtvrtý extraligový titul v klubové historii, první od roku 2022. A bývalý mezinárodní fotbalový sudí Carlos Clos Gomez bude novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace. 53-letý Španěl nahradí od nové sezóny ve funkci Libora Kovaříka. Gomez schválil svou většinou výkonný výbor asociace a dal mu smlouvu na rok s dvouletou opcí.
4: Zdržení na D1 za Rohlenkou a nehoda u Bezvěrova na Plzeňsku. Na D1 z Brna do Ostravy překážejí následky nehody za Rohlenkou. Na kilometru 208,5 se převrátil kamion, projíždí se pouze levým pruhem. A kolona od Rohlenky zhruba na 15 minut. Na D1 z Brna do Prahy se Zaměřínem na kilometru 122 uklízí po požáru osobního auta. Uzavřený je odstavný pruh, místo označené projíždí se plynule. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem podobná situace za Velemínem. Na kilometru 56,5 hořela elektroinstalace ve vozidle. Vše je v odstavném pruhu, projíždí se plynule. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů se před Bezvěrovem střetlo osobní auto se zvěří. Čekejte omezení, raději zpomalte. V Praze na městském okruhu pozor mezi Blankou a Strahovským tunelem. Ve směru k Barandovskému mostu vyšetřují nehodu motorky. Jsou v pravém pruhu v levotočivé zatáčce, teď už ale bez kolony. A u Brna je neprůjezdná silnice 380 na výjezdu z Tuřan na Telnici. Průjezd blokuje nehoda nákladního auta. Objíždět se dá přes Chrlice anebo Kobylnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přeháňky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 20 a na horách bude 15 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Československé parlamentní volby z konce května 1946 se do historie zapsaly jako poslední relativně svobodné volby před nástupem komunistické totality v roce 1948. Definitivně potvrdili posun země k levici a především do sféry vlivu Sovětského svazu. Volbám v roce 1946 věnoval dokumentární pásmo Milan Kudrys. Jeho reprízu si teď můžete poslechnout.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
17: Ministr vnitra vyhlásil volbu ústavodárného národního shromáždění na neděli 26. května 1946. Stálé voličské seznamy budou ve všech obcích vyloženy k veřejnému nahlédnutí od 7. května do dne volby. K provedení voleb jsou povolány volební výbory. Členy obvodních volebních výborů jsou dva zástupcové každé politické strany, která podala platnou kandidátní listinu v dotčeném volebním kraji. Členy krajských volebních výborů jsou dva zástupcové každé politické strany, která v den 30. dubna 1946 vyvíjela činnost v dotčené zemi. A členy ústředního volebního výboru jsou dva členové každé strany, jež v den 30. dubna vyvíjela činnost v zemi české, moravskoslezské nebo na Slovensku. Kandidátní listiny mohou předložit i předsednictva politických stran vyvíjející v den 30. dubna 1946 činnost v dotčené zemi, nejpozději v pátek dne 10. května 1946 do 12. hodiny polední předsedovi krajského volebního výboru. Krajské volební výbory sejdou se bez pozvání v úřadovně svých předsedů v 16 hodin 10. května k úpravě kandidátních listin a v 10 hodin 28. května ke zjištění výsledku volby. Ústřední volební výbor sejde se bez pozvání v budově ministerstva vnitra v 10 hodin 12. května k úpravě kandidátních listin. Zároveň bylo nařízeno, aby pro volbu ústavodárného národního shromáždění místní národní výbor vydal každému voliči zároveň s hlasovacími lístky legitimační lístek.
18: Ukázka vyhlášky ministra vnitra Václava Noska předznamenala téma dalšího pořadu cyklu Dokument. Pozornost tentokrát zaměříme na jednu z nejdůležitějších událostí poválečného Československa, na parlamentní volby konané v květnu roku 1946. Práva státní moci v osvobozeném Československu měla hodně daleko do normálu. Exekutivu vykonávala vláda, jejíž složení neodráželo volební výsledek. Zákony schválené parlamentem až do 28. října 1945 nahrazovaly dekrety prezidenta Edvarda Beneše, který zastával svůj úřad, aniž by byl řádně zvolen. Prozatímní národní shromáždění bylo následně sestaveno z poslanců, které do něj kooptovaly strany. Bylo zřejmé a všechny politické síly sdružené v Národní frontě se na tom shodly, že je nezbytné uskutečnit řádné volby, které vrátí politický život v zemi do přirozeného demokratického stavu. Volby v roce 1946 byly zdánlivě demokratické. Říkejme zdánlivě demokratické, protože v rámci systému Národní fronty se o místa v parlamentu mohl ucházet jen předem stanovený počet stran. Nové strany vzniknout nemohly, respektive nemohly vzniknout, aniž by to schválili organizace sdružené v Národní frontě. V Čechách a na Moravě kandidovala KSČ, národní socialisté, lidovci a sociální demokraté. Na Slovensku potom vytvořila kandidátku Demokratická strana, komunisté a dvě malé strany, Strana svobody a Strana práce. Velké diskuze vznikly nad tvorbou volebního zákona, do kterého byly včleněny některé prvky neznámé z voleb v době první republiky. Předně byly zavedeny tzv. Bílé lístky, hlasy, které zároveň nebyly neplatné, ale zároveň nebyly započítávané. Odůvodnění bylo politické. Tímto způsobem mohli vyjádřit svůj názor občané, kteří nesouhlasili s politikou Národní fronty jako celku a nechtěli se přiklonit ani k jedné straně. Netřeba asi říkat, že toto ustanovení nahrávalo především komunistům, jež takto chtěli odlákat voliče ostatním stranám, zvláště pak národním socialistům. Faktem na druhé straně je, že voliči se k bílým lístkům obrátili jen minimálně. Další změnou bylo pak posunutí věkové hranice pasivního volebního práva z 21 na 18 let. Přihlédneme-li k situaci v jiných zemích, bylo volební právo od 18 let výjimečné. Počet voličů tak rázem stoupil o více než 500 000. Z voleb byli naopak vyloučeni Maďaři a Němci, kteří měli být odsunuti. Koncem dubna 1946 bylo vše připraveno k tomu, aby předvolební zápas mohl být zahájen.
19: V ministerstvu vnitra se konala v neděli první schůze ústředního volebního výboru. Kandidátní listiny podali všechny čtyři české politické strany ve všech volebních krajích českých a všechny čtyři politické strany slovenské ve všech volebních krajích slovenských. Podané kandidátní listiny byly po nepatrných opravách schváleny. Losování pro určení pořadí kandidátních listin provedla 13-letá Eva Šindelářová, která vytáhla z urny jednotlivým politickým stranám pořadí takto. Komunistické straně Československa číslo 1, Československé straně lidové číslo 2, Československé sociální demokracii číslo 3, Československé straně národně socialistické číslo 4. Na Slovensku straně práce číslo 1, straně demokratické číslo 2, Komunistické straně Slovenska číslo 3, straně svobody číslo 4. Potom byl proveden výpočet mandátů na základě součtu voličů zapsaných ke dni 7. května 1946 ve voličských seznamech jednotlivých zemí. K tomuto dní bylo ve voličských seznamech zapsáno v zemi české 3 792 552 voličů, v zemi moravskoslezské 2 049 789, na Slovensku pak 1 741 443. Celkem tedy bylo zapsáno 7 583 784 voličů. Podle toho připadá za A na zemi českou 150 mandátů, za B na zemi moravskoslezskou 81 mandátů, za C na Slovensko 69 mandátů.
18: Strany své představy o budoucnosti země prezentovaly ve volebních programech. Komunistická strana otiskla svůj program až jako jedna z posledních. Její program obsahoval prakticky vše, co obsahovaly programy ostatních stran. Nesmířitelný boj nahradili komunisté národní a sociální solidaritou a tvůrčí spoluprací všech vrstev obyvatelstva. Navíc v programu slibovali pro všechny svobodu práce a podnikání. Tedy teze, které na první pohled odporovaly jejich ideové tradici. K socialismu se ve svém programu obraceli i sociální demokraté. Pravici v Čechách a na Moravě reprezentovali lidovci a národní socialisté. Lidovci v programu odmítli třídní politiku a soustředili se na prvek rodiny. Národní socialisté se pak v programu přihlásili k filozofii Palackého a Masaryka a označili se za stranu malého českého člověka. Zatímco v Čechách a na Moravě byla situace celkem přehledná, podstatně složitější byla situace na Slovensku, kde komunisté neměli tak silné postavení a demokratická strana získala výraznou podporu. Největší otázkou předvolebního Slovenska pak bylo, komu dají hlas katolíci a zda vůbec se voleb zúčastní. Dokument. Předvolební kampaň se odehrávala v konfrontační atmosféře. Celá společnost žila volbami, střetem ideí a programů. Diskutovalo se na ulicích, v podnicích, v domácnostech. V archivu Českého rozhlasu se z této doby nezachovalo příliš záznamů. Jedním z mála je předvolební projev předsedy lidovců monsignora Jana Šrámka.
20: Drazí přátelé, poprvé po 11 letech přistoupí tuto neděli českoslovenští voličové k volebnímu osudí, aby demokratickým, přímým, rovným a tajným hlasováním rozhodli, jak si představují, jakou chtějí mít budoucnost Československé republiky. Miliony českých a slovenských voličů přistoupí k tomuto vrcholnému demokratickému aktu v ovzduší, které stále ještě, a je to po tak hrozné válce plně pochopitelné, bohužel není prosiceno dobroděním klidu a pokoje. Nedej Bůh, aby ti, kdo byli poraženi vojensky a hmotně na poli válečném, měli zvítězit tím, že by si lidstvo osvojilo jejich zvrácené ideologie, jejich vyznání nelásky a nenávisti, třeba v jiném přestrojení a v jiné podobě. Nejen náš národ, ale veliká část civilizovaného lidstva stojí tváři v tvář takovým možným výhlídkám a plná ještě nepokoje. Přesto přeze všechno jsme dobré mysli. Náš stát spolu se spojenými národy světa dle svých možností bude usilovat o zajištění světového míru, tudíž i našeho míru, co nejbezpečnější. A pevně věříme, že se to podaří. Už rok se všichni namáháme budovat náš nový domov. Vykonali jsme jistě dobrý kus práce. Smíme bez pochyby říci, že jsme svou republiku vyvedli z nejhoršího, že se nám podařilo, i když za cenu některých obětí, uchránit a vyvorovat se zmatku, chaosu, ba krveprolití, které jinak vykonali a částečně dosud vykonávají své hrozné dílo v tolika zemích, obsazených a pokořených ve válce německým nepřítelem a postupně osvobozených z jeho zpupného panství. Československá strana lidová, smíme jistě říci, přičinila se plným podílem na tomto budovatelském díle. Nebyli jsme ovšem sami. Mnohé z toho, co se u nás po tento rok dálo, bylo a musilo být výsledkem dohody, kompromisu, v němž lidová strana jako jediná česká strana, nesocialistická, nutně byla slabším partnerem vůči ostatním třem. Ale i tak jsme se snažili upřímně a spravedlivě, abychom uprostřed převratných změn, které si nutně vyžaduje každá revoluční doba, vešli do nových poměrů s obětmi, co možná nejmenšími. Dbali jsme úzkostlivě, aby léky nebyly horší než nemoc, Soudili jsme, že je naším křesťanským úkolem nikoli zvyšovat, ale snižovat politickou horečku země. Nejsme z těch, kdož říkají, když se kácí les, lítají třísky. Ustavičná revoluce nebyla nikdy naším cílem, trvalé rozšíření naším programem. Nikdy se nám nezdálo, že bychom si měli získávat přátelství jedné půle světa tím, že bychom si dělali nepřátele z druhé půlky země koule. Soudili jsme naopak, že si získáme úctu a sympatie celého světa, budeme-li se poctivě snažit nebýt pro nikoho příčinou nových nesnází v tak dost rozbouřeném světě. Nade vše postavíme duchovní svobodu našeho národa a osobní svobodu každého z jeho příslušníků

jako záštitu a tvrst. Jako ručitele našich osobních práv, nikoliv jako tyrana, který požírá, co nezbudoval. Uvnitř tohoto státu žádáme proto sociální mír, sociální spravedlnost.

0: Его опасны. Стат є про люди, ніколи в лиде про стат. Тото є поселстві, které jako křesťanská strana přinášíme svému národu. Míra, pokoj a spravedlnost všem lidem. Pevně věříme, že v tomto znamení uhájíme, co jsme uvránili po tisíc let, Bohda i do tisíc let příštích.
1: Charakter volební kampaně vzbuzoval samozřejmě mnohé otázky. Byli to především komunisté, ke kterým se, jako k možným vítězům, vztahovaly různé úvahy. Jednu z nich uveřejnil před samotnými volbami Ferdinand Peroutka.
2: Není známo, s jakou chutí se to říká, ale říká se, že kritika i v našich nových poměrech se připouští. Někteří se dávají tak strhnout, že dokonce vyslovují, kritika je vítána. Avšak jakmile se skutečně pokoušíme prosadit kritiku, začne se brzy volat dost a vytýká se, že kritizujeme hlavně a výlučně komunisty. Je to pravda. Ovšem je to charakteristické pro naše nové poměry, že to ani nemůže být jinak. Kdo má být spíše kritizován? Přívěsný vozík nebo řidič u motoru? O našem životě zajisté nejvíce rozhoduje, co se děje v Ministerstvu vnitra, průmyslu, zemědělství, informací a školství. Tyto resorty jsou buď obsazeny komunisty, nebo, jako v resortu průmyslu, věci se tu pohybují na základě komunistického plánu. Komunisté mnohem více než jiné strany uskutečňují svůj plán v obnovené republice. Oni byli hlavní hybnou silou prvního roku. Dokud nezměnili se nějak naše poměry, bude kritika více stíhat komunisty než ostatní a komunisté by si jistě přes tuto maličkou nepříjemnost nechtěli své místo vyměnit s někým jiným. Ministerstva nejsou vše, i jiný náš život je prosycen komunistickými plány, komunistickým usilováním. Napíšete o něčem, co jaksi vůbec nemá co společného s komunistickou stranou jako takovou. Třeba o tom, že odborníci nemají být lehkomyslně vypuzováni ze závodů, že omyly závodních rad mají být napraveny, že mají být potrestány ty zločiny, které byly spáchány v revolučních dnech, že ten a ten veřejný funkcionář se nehodí na své místo, protože byl několikrát trestán pro trestné činy, že si přejeme svobody, že naše bezpečnostní orgány se mají chovat ličtěji než gestapo, že náš život má být postaven na humanitě. Napíšete něco podobného a obyčejně se vynoří odněkud komunistická hlava a tvrdí, že byla udeřena. Vůbec představují naši komunisté zvláštní směs drsnosti a citlivůstkářství. Zasazují mohutné rány, ale zdráhají se přijímat jen ty malé. Buď má tento starý bojovník pod svým krunýřem citlivou kůži, nebo je to duchovní imperialismus, který chce všechno nebo nic a který nevyvlastňuje jen majetky, nýbrž všechno vnitřní oprávnění, mimo svoje. Ovšem.
1: Volebním dnem byla neděle 26. května. Chvat a napětí předvolební kampaně ustaly, o volbách se přesto na stránkách deníků psalo do poslední chvíle. Dejme opět slovo Ferdinandu Peroutkovi, který ve své úvaze shrnul vše, o co v daný okamžik šlo.
3: V Rudém právu bylo nyní napsáno, že tyto volby se budou konat na opravdové demokratické základně, poněvadž pominuli ty některé příčiny, které dříve zastíraly pravou vůli lidu. Byli-li, skutečně pominuli. Jestliže nyní tedy komunistická strana zříká se výhrad, které dříve vždy měla proti demokratickým volbám, je to tak cenný zisk, že ani není možno si ho dosti vážiti. To znamená, že naše demokratická základna je nyní uznávána plně všemi stranami, že podle obecného přesvědčení lid má všechnu příležitost, aby jasně a bez překážek projevil svou vůli a že jen nedemokrat by se mohl odvážit nechtít přijmout výsledek těchto voleb. Nemůžeme se tvářit, jako bychom neviděli, že státní propagační aparát například více slouží komunistické straně než ostatním a že mívali-li dříve jiné strany nějaké výhody, má je nyní komunistická strana. Avšak i tyto oběti, které snad charakterizují jen první volby, stojí za ten velký zisk, že nyní jest mezi námi jen jedno mínění.

0: Co se děje u nás, děje se demokraticky. Na těch plakátech, které jiné strany vylepují se zřejmým ostřím proti komunistické straně, jsou přeškrtnuta dvě slova – rozvrat a totalita. Tím má být vyznačeno, že by u nás došlo k rozvratu a k nastolení nějakého totalitního systému, kdyby komunisté zvítězili ve volbách. Třeba říci, co je na tom spravedlivého a co nespravedlivého. O tom, že komunisté mají daleko větší zálibu v totalitních metodách než ostatní strany, nemůže být celkem pochyb a nestojí ani za to se o to s někým přít, jako je vůbec unavující a nechutné se přít o faktech. Ale výtka rozvratu není spravedlivá. Komunisté nesměřují k rozvratu, nýbrž k řádu, dokonce velmi tuhému řádu. Nejsou to anarchisté, nýbrž mají velmi jasný budovatelský plán. Je-li to vůbec možno, pokusme se postavit už dnes na historické stanovisko a podívat se na tyto volby tak, jak se na ně budou dívat lidé za 10-20 let. Vliv pronikavé doby potrvá i nadále a socialismus a lidová vláda nebudou odstraněny žádným příštím parlamentem, ať se sejde v jakékoliv podobě. Pokud je někdo nervózní a nevraživý k socialismu, nečekají ho ani po volbách lepší časy. Základ, na který jsme se postavili, jest definitivní. Nikdo se ho už neodváží opustit. Nepochybujeme také o tom, že základní rysy změny budou zachyceny v nové ústavě, aby jejich přijetí mělo slavnostnější ráz a aby byla patrna jejich trvalost. Jestliže se někde říká, že volby rozhodnou, zda revoluční dílo bude zachováno, není to pravda. Bude zachováno za všech okolností. Rámec jest dán. Půjde jen o to, co do něho bude vmalováno, jakých barev bude přitom užito. V daných mezích bude mnoho příležitostí k práci, působení i statečnosti. Poněvadž skutečná reakce byla vržena do kouta, kde sedí beznaděje na možnost činnosti, střetají se u nás celkem dva směry. První praví. Nejdříve nutno uskutečnit socialismus, vše ostatní může počkat. Druhý praví. Je třeba zejména zachránit demokracii, svobodu, humanismus. Dokonce i socialismus je proti tomu menší otázka. Abychom neopominuli říci celou pravdu. Jsou i mnozí, kterým na socialismu vůbec nezáleží. Každý bude volit podle toho, jak v těchto věcech cítí. Komunisté mají ze všech nejjasnější socialistický plán a bylo by pomluvou tvrdit, že to není budovatelský plán, ve smyslu důsledného socialismu ovšem. Komu stojí rychlé uskutečnění socialismu nad všemi zájmy ostatními, toho hlas patří komunistům. Musí vzít ovšem zavděk i tím, že oni prohlašují, na ostatní věci nemáme času, jestliže se dějí chyby, někdy později se poradíme. Druhá otázka. I když už nepochybně dnešní stupeň socialismu, jehož bylo dosaženo, je zabezpečen, jak bude dále? Má socializace pokračovat rychleji nebo pomaleji? Máme dále rychle se brátit kupředu nebo zatím solidně vybudovávat dnešní stav? Také podle toho volič odevzdá svůj hlas komunistům nebo některé jiné straně. Třetí otázka. Budiž stálá změna, dokud konečného cíle nebude dosaženo, nebo si zaslouží dnešní člověk po únavných posledních letech klidu a jistoty a oddechu? Čtvrtá otázka. Socialismus může být i uskutečněn v různých podobách. Jakou podobu mu dáme my? Více národní nebo více mezinárodní? Pátá otázka. Má v popředí našeho zájmu být homo economicus se svými hmotnými potřebami a hmotným toužením, nebo je třeba rovnoměrně ukájeti člověka v celém rozsahu jeho duše? Jsme jen materialisty nebo máme také spirituální základ? Šestá otázka. Socialismus nebo jen sociálnost? Sedmá otázka. Nehledě k našemu spolku se Sovětským svazem, jehož nutnost pro všechny prozíravě byla historicky dokázána. Orientace všestranná nebo jen východní? Osmá otázka. Když se kácí les, lítají třísky, nebo i při velikosti cíle stálý laskavý ohled na žijícího člověka? Devátá otázka. Demokracie víceméně totalitní, nebo spíše taková, jaký bylo v minulosti rozuměno? Desátá otázka. Marxismus jako základ celého národního života? To jsou otázky, podle nichž je třeba voliči se rozhodnout.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Dokument.
2: Výsledky voleb byly víceméně očekávané. V Čechách a na Moravě zvítězili komunisté, kteří získali více než 40% odevzdaných hlasů. Druzí byli národní socialisté s bezmála 24%, na třetí příčce stanuli lidovci s 20% a nejhůře dopadli sociální demokraté s 15% hlasů. Odlišné byly výsledky na Slovensku, kde s jasnou převahou 62% zvítězila demokratická strana. Druzí komunisté získali 30% a o zbytek se podělila strana Svobody a strana Práce. Při prvním pohledu na výsledek hlasování na Slovensku bylo každému jasné, že komunisté se rozhodně nesmíří s druhou příčkou a že napětí bude narůstat. To ostatně potvrdili následující měsíce. Ještě před vyhlášením oficiálních výsledků vyšla řada analýz, které se pokoušely pojmenovat volební chování občanů.
0: Nedělní volby, první volby v osvobozené republice, přinesly výsledky po mnoha stránkách neočekávané. Z důstojného a namnoze i slavnostního klidu, s nímž občanstvo se tentokrát převážně s účastí na naše poměry neobyčejnou ubíralo k volebním urnám, vyplynulo veliké vítězství komunistické strany v Čechách. O něco menší, ale přece jen také výrazné v zemi Moravskoslezské a značné vítězství Slovenské strany demokratické na Slovensku. Přitom na Slovensku se náhle zas politické poměry zjednodušily tím, že se tam v politickém rozhodujícím zápase uplatnily jen dvě strany, utvořené původně při osvobození. Kdežto obě strany, utvořené tam již v osvobozené republice, nedosáhly takové odezvy mezi slovenským voličstvem, aby měly v budoucím ústavodárném shromáždění zastoupení. Nikdo si jistě nedělá iluzí, že toto nové zjednodušení politických poměrů na Slovensku znamená také zjednodušení z hlediska celé republiky. Poměr obou slovenských stran je na Slovensku obrácený než poměr obdobných politických směrů v českých zemích a zvláště v Čechách. Není pochyby, že potíže z této rozdílné politické skladby se ukáží už při úpravě nové vlády, ale zejména budou vrhat určité stíny do budoucí vzájemné součinnosti. Tato situace na Slovensku by se podstatně nezměnila ani v tom případě, kdyby snad obě malé slovenské strany dostaly mandáty z druhého skrutínia. Z hlediska ryze právního se to však nepodobá pravdě. Vítězství komunistické strany je podle oblastí různé a je to zejména české pohraničí, které rozhodlo o tom, že úhrný úspěch komunistů v českých zemích je větší, než komunisté sami původně očekávali. Kdežto v Praze dosáhli jen málo přes třetinu, je jejich podíl v kladenském volebním kraji přes polovinu a podobně je tomu i ve volebním kraji Ústeckém, Libereckém a Karlovarském. I na Moravě je vítězství komunistů poměrně veliké, i když v zemském úhrnu tam dosáhli jen nepatrně přes třetinu všech odevzdaných hlasů. Pro další politický postup znamenají tyto výsledky nepochybně železnou nutnost zachovávat Národní frontu. Je přitom jasné, že se jí nebude pracovat tak snadno, jako tomu bylo převážně dosud. Vnitřní napětí mezi jejími složkami bude nyní větší a zejména veliká bude odpovědnost sociálních demokratů, kteří dopadli v českých zemích nad očekávání dobře a stali se opravdu rozhodujícím jazyčkem na váze. Voličstvo dalo nepochybně najevo souhlas s dosavadním postupem budování lidové správy a socializace v hospodářském životě. Stejně nepochybně však se zřejmě vyjádřilo, že by nebylo pro změny překotné a neuvážené. Základ socializačního díla byl položen za dosavadních politických poměrů. Nové jej nijak neohrozili, naopak potvrdili a dali možnost promyšleného a cílevědomého dalšího jeho budování.
2: S odstupem několika dalších dní začaly v tisku vycházet podrobnější úvahy, které se pokoušely odhalit příčinu daného výsledku. Jednu z nich napsal také publicista J.L. Fischer.
0: S předvolební agitací, mnohdy nezřízenou a s předvolební nervozitou stále stupňovanou, kontrastuje klid volebního dne. Bylo dokonce možno mluvit o slavnostním klidu a o vědomí důstojnosti, se kterým většina občanů

ani našeho veřejného i soukromého života, z mravní lhostejnosti a myšlenkového lajdáctví, z otupělosti a cynismu k osudu druhých, ze vzývání moci, z fanatismu, z nelidskosti. Místo velkých ideí dali jsme si hlučná hesla a je nám tak dobře. Opakujeme si do omrzení, že stojíme na prahu nové doby převratných skutků, nevídané epochy pozemského ráje. A přitom jsme jen jak ten mladík v lese, jenž si píská, aby se nebál. Jak se tato mravní krize jeví specificky česky, jak se projevila u nás ve volbách? Myslím, že je lépe být nepopulárním než nepoctivým. Je snad lépe říkat národu pravdu, než mu pochlebovat, a je tu také jistá tradice v tom, že mnoho našich velkých lidí a vlastenců nepochybných bylo dravými kritiky našich národních vad a nedostatků, ba že dokonce v této odvážné a nesnadné kritické činnosti byla jejich velikost i zásluha. Že Masaryk vedl svůj zápas nejen s Vídní, ale také s Prahou. Ve volbách se ukázalo, co už delší dobu bylo zjevné, že totiž nadvláda Němců nemá jen své následky politické a hospodářské, ale také následky mravní. Jeví se to tak jednak obecnou lhostejností lidí k nespravedlnosti a nešvarům, pokud se nedotýkají právě jich, jednak rozhodnou chutí jít s těmi, kdož mají moc, a lze od nich očekávat nějaké hmotné výhody, a konečně s fanatizováním pracujícího i studentského dorostu. Nepřekvapuje mě, že tak velké procento lidí volilo komunisty. Překvapuje mě jen, že tak velké procento z těch, kdož komunisty volili, učinilo tak z důvodu osobního prospěchu nebo ze strachu. Je to smutná skutečnost pro každého, kdo si dá práci s porovnáním předválečného politického rozvrstvení a kdo také zná celkovou náladu v zemi. Je pak jasné, že ona velká komunistická majorita přišla z kruhů opravdu reakčních, těch, kteří vždy jdou s mocí a nikdy s ideály, kteří nikdy neprohloupí, ať je uvesla jakákoliv moc. Bylo by nikoli politicky, ale jistě mravně mnohem zdravější, kdyby komunisté získali 90% všech hlasů, ale hlasů poctivých, opravdových a zásadových komunistů tělem i duší. Sdělil mi před několika dny cizinec, a nebyl ze západu, svůj dojem. Kdyby byl vyhrál ve světě fašismus a u nás byla strana, jež by jako fašistická měla největší moc, mnoho těch bezpáteřných lidí by šlo s ní, poněvadž tam by také byla moc. Názor snad přehnaný, ale neméně bolestný má-li se vztahovat na národ Masarykův. Volby ukázaly, že problém mladé české generace je mnohem vážnější, než se obecně má za to. Mnohé nasvědčuje tomu, že i mládež jde spíše za mocí a možnostmi než za myšlenkou a ideálem. Kdekdo u nás mluví ve prospěch politické výchovy mládeže, já bych se důrazně přimlouval za povinnou a důslednou výchovu mravní. Z této mravní nepevnosti, o níž ani zdaleka nechci tvrdit, že se zmocnila většiny národa, ale kterou musím, nechci-li provádět peroutkovský tanec mezi vejci, konstatovat jako společenský jev, pramení ovšem nejvážnější etický defekt doby. Lhostejnost k bezpráví, k nespravedlnosti, k osudu jiných. Kde je moc, tam je také pravda. Je to snad staromódní názor, ale nikdo na světě mě nepřesvědčí, že máme před sebou krásný a spravedlivý cíl, když cesta k němu vede násilím, koncentráky, fízlovstvím, stranickou justicí, utrpením lidí, diktátem, lží. A že je mravně zdravý národ, kterému je to lhostejné. Z toho všeho by se mohlo soudit, že politická situace po volbách je snad pro nás, nesocialisty, zvlášť špatná. Pravý opak je pravdou. Jako jediná nesocialistická strana vyšli jsme z voleb posíleni, majíce v rukou mandát více než 1 milionu voličů, kteří věří našemu vskutku pokrokovému programu křesťanskému, demokratickému a sociálně reformnímu. Výsledek voleb utvrzuje nás v přesvědčení, že napříště ještě více musíme zdůrazňovat a propagovat etický základ svého hnutí. Vidíme totiž v mravní síle a opravdovosti svého národa hlavní a vlastně jedinou záruku jeho šťastné a všem prospěšné budoucnosti. Jiným politickým hnutím může jít o moc ve státě, o sociální prosperitu některých tříd, o státní prestiž. Nám jde především a hlavně o to,
abychom byli národem.

0: mravným v plném smyslu toho slova. Národem čestných, pravdemilovných, svobodně myslících lidí, mužů a žen s pevnou páteří lidskou i národní. Aby naše mládež neměla charakter střtiny, nýbrž aby proti frázi postavila pravdu, proti heslu ideu, proti pověře víru. Bez takovéto mravní základny nemůžeme se udržet ani jako stát, ani konečně jako národ. Každý musí začít u sebe, neboť bude-li každý z nás z kamene, je celý národ z kvádrů.
1: Volby roku 1946 byly na více než 40 let ty poslední. O nich se dalo říci, že v nich občané svobodně projevili svůj názor. Hra byla rozehrána a ke konečnému zúčtování došlo v únoru 1948. A jaký byl osud o něch 300 poslanců, kteří v květnu 1946 získali mandát? Řada z nich zasedala v zákonodárném sboru celá dlouhá léta. Znovu a znovu byli voleni ve volbách, kde občané měli na výběr jen jednu kandidátku Národní fronty. 18 jich po únoru 1948 uprchlo za hranice, 19 jich bylo uvězněno a dva, Milada Horáková a Alois Jaroš, skončili svůj život na popravčím lešení. Kdo však z poslanců, kteří byli právě v květnu 1946 zvoleni, tušili, co přinesou následující měsíce? A nebo to tušili? Končí další díl z cyklu Dokument. Na pořadu spolupracovali Tereza Chytilová, Irena Hýsková, David Schneider a Šimon Merta. Od mikrofonu Českého rozhlasu se s vámi loučí autor pořadu Milan Kudrys.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů Ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčily muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Marie Jalková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů Ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
1: Na počátku byl stan.
2: Ten stan si museli první rozhlasoví pracovníci vypůjčit od skautů.
1: A v tom stanu piano.
2: Stejně tak

0: musel vypůjčit piano.
1: První rozhlasové studio v českých zemích tak bylo, jak připomíná historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek, značně improvizované a technicky velmi chudé.
0: Měli pouze improvizovaný mikrofon, tvořený dolním dílem telefonního sluchátka, tedy takzvaným uhlíkovým mikrofonem.
2: Jednou z několika zaměstnanců tehdejší soukromé společnosti Radiožurnál byla Emilie Tučková.
3: To se na mě obrátil tehdejší ředitel rozhlasu inženýr Svoboda s otázkou, vy taková odvážná, chcete nám dělat tu hlasatelku? A já jsem se tak vlastně stala tou první československou hlasatelkou. Byla jsem první ženou u rozhlasového mikrofonu na světě.
1: Celých 5 let až do roku 1928 vysílá rozhlas výhradně živě a nemá z tohoto období žádný záznam. K rekonstrukci počátku vysílání dochází o víc než 30 let později, jak popisuje archivář a zvukový mistr Českého rozhlasu Miloslav Turek.
4: V roce 1958 byla obrovská akce, byla to výstava k 35. výročí vzniku rozhlasu R35. A při této příležitosti ti technici, kteří ještě pamatovali to vysílání z Kbelského vysílače, se pokusili pomocí tónového generátoru a běžné nahrávky na magnetofonovém pásku imitovat to, co mohlo nějakým způsobem znít z toho stanu.
2: Co způsobilo nepříjemné pískání v éteru Radiožurnálu, jak se technické zázemí od začátku rozhlasu vyvinulo a jak to bylo se psem, který prý do rozhlasového vysílání ze stanu ve Kbelích vstoupil?
1: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to. Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Lidé v Praze demonstrovali proti plánu vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová odmítla hrozby amerického prezidenta ohledně dalších cel. Karlovarští volejbalisté jsou mistři extraligy. A zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Několik tisíc lidí večer přišlo před budovu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě. Požadovali stažení vládního návrhu na převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Akci organizoval spolek Milion chvilek. Demonstranti se nejprve sešli na Staroměstském náměstí, odkud pak zamířili k sídlu rozhlasu. Lidé nesli transparenty s hesly Média nedáme nebo Nezávislost není zadarmo. Místopředseda poslanecké sněmovny Patrik Nacher z ANO v reakci Radiožurnálu řekl, že respekt je právo lidí protestovat.
7: Zároveň já doufám, že protestující zase respektují svobodné volby, ty nějak rozhodli a my to, co navrhujeme a s tím přicházíme, tak neděláme žádnou otočku o 180 stupňů, ale je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády.
6: Odbory Českého rozhlasu požádali ministra kultury o tu klempíře z motoristů, aby mohli být v expertní skupině k návrhu o mediální novele. Rezort po společném jednání vydal tiskovou zprávu, podle které v několika klíčových oblastech našel s odboráři shodu. Proti tomu se ale na demonstraci Milionu chvilek ohradil předseda odboru Českého rozhlasu Jan Křemen.
8: Jediné, co bylo předmětem našeho jednání, byla naše žádost, abychom byli přizváni do expertní skupiny, protože ministerstvo žádnou expertní skupinu ustanovovat nebude, ale ustanoví ji premiér. Požádali jsme ministra Klempíře, aby požádal Babiše, abychom byli přizváni.
6: Odbory obou institucí kvůli vládnímu návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost. Evropská unie je podle šéfky unijní exekutivy připravená na všechny scénáře v souvislosti s možnými novými americkými cly. Ursula von der Leyenová tak reagovala na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o zvýšení cel na evropská auta na 25%. Šéf Bílého domu přitom loni s von der Leyenovou uzavřel obchodní dohodu, která počítá s 15% celním stropem na dovoz aut.
9: Dohoda je dohoda, prohlásila von der Leyenová. Zdůraznila, že jejím základem je prosperita, společná pravidla a vzájemná spolehlivost. Evropská unie je podle von der Leyenové ve finální fázi zavádění této obchodní dohody a podotkla, že Spojené státy zatím nesplnily některé své závazky. Trumpova slova o nových clech odsoudil také francouzský prezident Emmanuel Macron. Pokud se hrozby naplní, bude Evropská unie podle něho muset spustit své finanční nástroje proti nátlaku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Při ražbě metra D v Praze našel sběratel doteď neznámý druh pravěkého členovce. Z kamenělinu starou zhruba 448 milionů let objevil mezi vytěženým kamením. Informoval o tom Geologický ústav Akademie věd. Podle něj jde o unikátní nález, který mění pohled na rozšíření těchto živočichů. Nálezce věnoval fosílii Národnímu muzeu. Z kamenělinu si lidé budou moct prohlédnout ve stálé expozici. Volejbalisté Karlovarska slaví po 4 letech titul v extralize. V 5. rozhodujícím finále porazili Lvi Praha 3-0 na sety. A novou posilou hokejistů Kladna je obránce Michal Kempný. Mistr světa z roku 2024 a vítěz Stanley Cupu se s klubem dohodl na roční smlouvě. Důvody návratu Kempného ze Švédska do Tipsport extraligy nebyly jen hokejové.
10: Syn půjde do školy brzy a pro něj prostě bude nejlepší, když budeme tady v Česku. Líbí se mi prostě ten směr, kterým se Kladno ubírá, jakou práci tam načali a ty vize do budoucna. Já se na to hrozně moc těším. Líbí se mi ty lidi, kteří tam zatím jsou, a já věřím, že všechno by mělo běžet správným směrem.
11: Nehoda na D4 za Dobříší a překážka na 6C za Karlovými Vary. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic vyšetřují nehodu za Obořištěm. Na kilometru 34,5 auto srazilo srnu. Vozidlo zasahuje do pravého pruhu, v místě se vybočuje. Na silnici 6 pozor za Karlovými Vary ve směru do Prahy. Mezi Andělskou horou a Žandovem na kilometru 104,5 stojí dodávka s prasklou pneumatikou. Řidič tam zřejmě bude měnit kolo. Vybočuje se tam ve tmě a dešti. Na D1 se krátce zdržíte za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se uklízí po nehodě kamionu. Průjezdný pouze levý pruh, kolona se zkrátila, popohýždí se v ní kolem 5 minut. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem spozorněte za Velemínem. Na kilometru 56,5 je uzavřený odstavný pruh po požáru na vozidle. Průjezdné je to plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 20 a na horách bude kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Můj host spojil svou profesní kariéru s fenoménem vycházejícím z nejznámějšího poutního místa v českých zemích, ze Svaté hory u Příbrami. Jako památku si poutníci až do první světové války odnášeli dřevěnou sošku Panny Marie s Ježíškem. Tisícovky sošek pak zdobily chalupy nebo venkovské kapličky a předávaly se jako rodinné dědictví. Co nám sošky říkají o našich předcích a kolik takových sošek se dochovalo? A čím lidovou zbožnost nahradila moderní doba? Při poslechu hovoru vás vítá Petr Vizina.
5: Hovory.
12: Mým hostem je kurátor sbírek Podbrdského muzea v Rožmitálu pod Třemšínem, Rudolf Šimek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: V knize o takzvaných zalánských Madonách zmiňujete příběh spisovatele Františka Nepila, kterému jeho babička na smrtelné posteli sošku, o které my dva se budeme zbavit, darovala. Vy tyhle sošky sbíráte a zkoumáte. Je tohle typický příběh?
13: V podstatě je to typický příběh a je fajn, že zrovna František Nepil ho i literárně stvárnil. Je to nádherné poetické pojetí už tím, jak popisuje barevnost a opravdu ty okolnosti toho nálezu, jak soška, a to je zajímavé, z těch důvodů modernosti, tak byla vlastně byla odnesena na půdu, včetně takové té schránky prosklené, toho oltáříku, kde na ní začal padat prach, jen proto, že do módy přišly hodiny.
12: To jsme v které době, kdy soška Panny Marie s Ježíškem ve schráně už přestala být moderní a místo toho byly obydlí hodiny?
13: Jsou to ty 10. a 20. léta. Ono za první světové války se tvrdí, že mnoho a mnoho lidí odstoupilo od víry z důvodu toho hororu, té tragédie, která vlastně byla ta první světová válka. Ale je zajímavé, že návštěvnost Svaté hory v té době nikterak nějak jako nepoklesla.
12: To znamená, bavíme se o tom, že soška, kterou vyzkoumáte, a poutě, náboženské poutě, nábožensky motivované poutě na Svatou horu Příbrami spolu souvisí.
13: Velice to spolu souvisí. První ty dřevořezby byly dodávané přímo do jezuitského krámku, který oni měli na Ambitech, a už to bylo minimálně od roku 1754 a pak se to proměňuje. No ale v tom baroku asi ta motivace poutníků mohla být i trochu jinačí než těch poutníků na konci 19. století, kdy na konci toho 19. století například tam zakupovala sošky paní Braunerová, známá to malířka, a rozdávala je svým známým. Shodou okolností jednomu z bratří Mrštíků, dodneska je v muzeu v Olomouci, respektive v památníku v Divákách. No a
12: je to jako, ona je rozdávala jako krajovou zvláštnost, zajímavost.
13: Asi jo, anebo dárek z pouti. Ona byla hodně věřící, hluboce věřící, byla dokonce členkou Matice svatohorské a shodou okolností moje kamarádka, její babička byla kamarádkou paní Braunerové a také od ní dostala sošku a všechny ty tři sošky, včetně té, které dneska má Národní muzeum, tak jsou vlastně z toho nejpočetnější skupiny sošek vyřezaných rodinou Floriana Pazderníka.
12: Vy jste v tom tématu úplně ponořený, řekněte mi, jak se ta první soška vůbec dostala k vám?
13: Já jsem vlastně do Podbrdského muzea přišel, když se stěhovalo do nových budov a bylo tak půl roku do otevření. Ještě jsem neměl ani dostudováno a kolegyněmi jsme dostali na starosti patro toho de facto národopisu a tam jsme měli slíbenou ze zdejší, z jedné domácnosti zapůjčit velkou zalánku, svatohorskou sošku, která byla prý nošena v procesích, takže byla jako nezvykle velká, my to zmiňujeme i v textu, ovšem ten pán na poslední chvíli cukl, popiska teda zůstala. My jsme si pak zapůjčili sošku z Hornického muzea na nějaký čas a začal jsem sošky nakupovat. Ku podivu, ve sbírkách toho Podbrdského muzea v Rožmitále do té doby nebyla jediná. Dneska jich tam máme kolem 30 a poté, co už to bylo jako dost, protože to není úplně levné, a poté, co my jsme udělali v nějakém takovém cyklu, co nám dovolili starostové města udělat další z vědeckých výstav, tak já jsem se intenzivně začal věnovat zelánským madonám a vlastně i, jak bych to řekl, já tomu říkám jako zachraňovat takové ty zničené kousky, protože zrovna ty jsou pro mě nejzajímavější. Ty, co mají původní polychromy, nesou stopy používání a nějaké zajímavosti.
12: Čili na začátku vašeho zájmu stála popiska a chybějící vlastně předmět do expozice?
13: No v podstatě ano. My jsme pak měli takovou etapu s Karlem Gangloffem, kde jsme 2 roky bádali o lesmistru a vynálezci. Krásně jsme to i vypublikovali, pak byl nějaký volný čas a pak jsme se pustili do Madon a to opravdu s vervou.
12: Když říkáte, že ta soška byl vlastně takový, jak bychom to řekli dnešním slovem, byl to talisman nebo suvenýr? Jak to ti lidé tehdy popisovali, když si to odnášejí z toho poutního místa?
13: Je to, no, má to jako více vrstev. Rozhodně v té první půlce 19. století to bylo poměrně významná věc, kterou se tam zakoupili. Nebylo to,
12: jak tomu říkali?
13: Nebylo to nejlevnější. Oni si kupovali vlastně ochranu do svého domu. Oni si zakoupili část toho, co zažili na té Svaté hoře, když tam doputovali na tu pouť.
12: To byl památeční předmět třeba? Nebo jak...
13: No památeční, ale i velice funkční. Oni vlastně věřili tomu, že když si tu panenku svatohorskou nebo Jana Nepomuckého dají do štítu nebo do svatého koutu, takže je ochrání. A aby toho nebylo málo, tak v řídkých případech, není jich mnoho, tak se nám na těch madonách dochovaly pečeti. A mně se podařilo je vlastně rozklíčovat. Jezuitské jsou poměrně jasné, tam je taky zajímavost, protože je jich dochovaný asi 5 a každá je jiná. Tudíž to nebylo nějaké pečetidlo, které by bylo na Svaté hoře na tohle určené, ale asi to byly ty jednotliví bratři, kteří to pečetili. No a pak tam jsme tam měli 4 probošty po sobě a mně se podařilo každému z nich přiřadit vlastně jeho pečeť a tím datovat právě ty lidové sošky, které v podstatě se datují velice těžko. Je to v podstatě lidová práce, sériová výroba a vedle těch pečetí máme velké štěstí, že to, co vzniklo na Zelánech a Nepomuk,

0: tak vznikalo zborového dřeva.
1: Teď jsme přímo na Příbramsku. Já se vás ale ještě zeptám z pohledu těch jezuitů. Vy jste říkal, že oni byli vlastně v tomhletom šikovní. Byl to dobrý biznis dnešními slovy? Byl to výdělečná činnost, na které mohlo to místo bohatnout?
0: No, oni rozhodně dokázali si vydělat na to, aby tu Svatou horu přestavili. To je nádherný, obrovský, barokní poutní areál a dokázali ho udržet. Kdyby podobný recept našli dneska ti, co se o Svatou horu mají starat dneska, je to tedy Pražské arcibiskupství, tak jsou asi docela šťastní. Ale dneska je to velice těžký.
1: Dneska... A ty peníze na tu přestavbu tam nějak významně přispěl prodej těchto...
0: Ne, to asi ne, ale tehdy to byla jiná doba. Katolíci byli všichni povinně, že jo, po 30-leté válce a byla tady ta uvozovkách tvrdá rekatolizace, takže na to, aby se ta stavba postavila, tak přispívalo mnoho šlechticů.
1: Čili nebyl to tak dobrý biznis, ale přesto to bylo běžné, že si člověk odnesl prostě z té pouti tuhle památku.
0: Ono to tam vlastně, jezuité byli poslední, kteří měli vlastní v uvozovkách biznis, protože poté, když to dostali do právě probožte po zrušení jezuitského řádu 1773, tak oni ten krámek zrušili na naléhání příbramských obchodníků, aby...
1: Byla to konkurence pro ně?
0: No, v podstatě ano. Oni od nich vybírali tolik, kolik by jim ten krámek vlastně vydělal. Ale oni to nedělali jenom kvůli penězům. Oni to dělali proto, že velice systematicky budovali kult té Panny Marie Svatohorské. Oni už 5 let poté, co dostali Svatohoru do správy, odvezli Pannu Marie Svatohorskou do Příbramy.
1: To je ta originální soška, podle které ty ostatní jsou vyráběny.
0: Ano. Vystavili ji v Praze u Salvátora, protože se mezi Pražanama proslechlo, že tady je. A mnoho zázraků, mnoho modliteb. A přivezli proto, aby udělali kramářský tisk, nebo respektive grafiku, díky které se ta soška může šířit dál.
1: Čili to jsme v období rekatolizace, kdy jezuité jsou takový praktičtí, činorodí, lidé, kteří vědí, jak funguje vlastně, řekněme, populární kultura. Protože tohle se bavíme o populární kultuře.
0: V podstatě
1: lidové.
0: Ano.
1: Není to vlastně pověra z pohledu té jezuitské víry, že když máte doma sošku, tak vám ta soška zajistí ochranu?
0: Ne, na to oni si dávali velký pozor, protože jsme měli něco jako tridentský koncil kolem 1560-1562 a oni ho striktně dodržovali. Je to teologicky, je to poměrně složitý, ale...
1: Čili oni to schvalovali. Z jejich pohledu to bylo v pořádku, si to školu.
0: Ano, právě proto jsou tam ty pečeti. Oni v podstatě tímto schvalovali to, že jak vypadá ta soška, jak vypadá. Ale taky tam byly situace, kdy jeden z těch řezbářů žaloval na to, jak odporné věci se tam vyřezávají. A ten proboště jediná to nazval vysloveně obludami a že se to nesluší. A stěžoval si příbramský radě, aby zakázali prostě prodej takhle nezhledných sošek.
1: Čili existoval dohled nad tím, jak ta soška má vypadat. Kdybyste ji měl jenom popsat, jako čím se liší. Přece jenom žena s dítětem je archetyp. Náboženský archetyp navíc. Dalo by se říct, že tam už nelze vymyslet mnoho nového. Tak je něčím zvláštní ta soška, kterou sbíráte, zkoumáte?
0: Kopii Svatohorky poznáte na první pohled, protože Panna Maria má nahé dítě nad svou levou nohou a má v císařské korunky jako vlastně takový koule na hlavě s dvěma zářezama, ona i Ježíšek, oba jsou korunovaní. Ona má ruku na jeho prso a on s těma malýma ručičkama tu ruku objímá. Takže tu Svatohorku poznáte na první pohled, ale můžu vám říct, že v rámci toho, co se vyřezalo, a já dneska mám ve své databázi přes 2100 dřevořezeb zdokumentovaných, z toho těch 1500 jsou právě PMS, Panna Maria Svatohorská.
1: PMS, to je zkrátka pro sošku.
0: Ano, Panna Maria Svatohorská. Tak je tam obrovská variabilita. A to je právě to, co mě zajímá při mém doktorandském studiu. Protože některé z těch sošek z jiných částí světa, Maria Cel třeba, tak oni přebírají podobu toho originálu tak, jak je, téměř do posledního záhybu.

0: A ta variabilita je tam mnohem menší, ale u ty paní Marie Svatohorský to je až neuvěřitelný. Z čeho oni vycházeli? Protože uvědomme si, že paní Marie Svatohorská na oltáři byla stále oblečena. Do takových těch pláštíků do dneška tomu je. Málo kdy uvidíte tu sochu bez roucha. Ona dokonce dostala tenkrát, když byla korunována 1732, takový pancíř posázený zlatý nebo stříbrný, posázený drahokamy. Takže málo kdo věděl, jak vypadá. Ovšem na Svaté hoře máme minimálně 3 kamenné sochy, které ji zobrazují tak, jak vypadala ještě před korunovací, to oni mají ty královské korunky, to je v té dřevořezbě velká vzácnost. No a...
1: Dobře, tak jsme zjistili, že je rozpoznatelná a vy ji rozpoznáte prostě. No, já jsem viděl, že vy taky kupujete po eBay, hledáte, kam se ty sošky všude rozkutálily. Kde byla nejdál k nalezení?
0: No, tak mám jich několik v Americe zdokumentovaných a dneska se s nima tam částečně obchoduje.
1: Jsou drahé dneska?
0: To je otázka, kdy je koupíte. Já je nakupuji už 3 roky a ta průměrná cena je kolem 3000, ale je to fascinující. No, je fascinující, že koupíte originál, kterému je minimálně 100 let, má nějakou patinu, historii a za tohle by dneska řezbář ani nevstal, aby vám vyřezal kopii takovouhle.
1: Hostem hovoru je kurátor sbírek Podbrdského muzea v Rožmitálu pod Třemšínem Rudolf Šimek.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Když vy, pane Šimku, berete tu sošku do ruky, je to pro vás pouhý umělecký předmět?
0: Chce se mi říct, že bohužel ano. Já okamžitě začnu studovat různé záhyby, vrstvy, polychromie, krakilaci, nějaké zajímavé detaily.
1: A vy jste říkal, že máte nejradši ty, které doma fungovaly jako ta ochrana, jako ten vlastně magický předmět, bychom mohli říct.
0: Určitě, to ano.
1: A tohle vnímáte, tuhle tu rovinu nějak, že to je spojené s lidskými osudy, s nějakou funkcí? Říkal jste, že bývala někde ve štítu třeba domů?
0: Jo, některé ty sošky opravdu můžou vyprávět. Vyprávět ten svůj příběh o tom, jak vedle nich stála zapálená svíce, protože jsou pokapané voskem, jak je někdo naprosto brutálním způsobem přetřel úplně špatnou barvou, protože už ani nevěděl, jakou barvu měla, když stála v tom štítu a byla opršená. Je zajímavé sledovat i ty pečeti. V jednom případě oni vzali nůž a seřízli to dřevo vzadu, protože to vzadu to bylo většinou neošetřené barvou, nebo aby tam ta pečeť pěkně držela.
1: Ale a čím vás vlastně ty sošky nejvíc fascinují? Protože já vidím, že vy umíte vyprávět do detailů, které já úplně jako nepochopím, ale vlastně vidím člověka, který schromažďuje věc, která se vyráběla, vlastně to byla výroba v několika rodinách na Příbramsku. Tak co vás na téhle té celé historie nejvíc přitahuje?
0: No, určitě ta variabilita a rozpoznávání vlastně stáří. Svýho času jsem byl docela i posedlej tím říkat, kterou tu sošku kdy a v jakém čísle popisný kdo vyřezal. Mm-hmm. Docela ze začátku jsem tomu věřil svým teoriím, ale
1: upřímně
0: řečeno, jako asi správný vědec k tomuhle člověk dospěje, čím víc jich mám v ruce, čím víc jich vidím, tak tím méně vím.
1: Co víme o těch rodinách, které ty sošky vyřezávaly a tím se vlastně živili, jestli se nepletu, dodávali je těm jezuitům na Svatou horu nebo tomu svatému místu, tak přežili ty rodiny tu dobu, kdy vy jste říkal, že to skončilo, ta tradice, první světovou válkou, tak jak ty rodiny fungovaly?
0: Hlejte, pokud vezmeme Nepomuka za Lány, tak to byla výroba při políčku. Oni vlastně měli pole, celé léto pracovali na poli nebo dělali sezónní práce a po zimách vyřezávali. Máme i konkrétní příklad díky Evě Wolfové, kdy jeden z těch pazderníků, František Pazderník, tak jich vyřezal 20 za týden. V sobotu je nandal do batohu, nenabarvené samozřejmě je nosil do Příbramy, pak si trochu zanadával, že to za to ani nestojí za tu práci.
1: Že dostal málo peněz.
0: Dcery museli šlapat soustruh, uklízet, dořezávat. A takové detaily, jakože v průběhu práce nosili ty sošky nad kamna dosoušet, aby z nich neopadala polychromie, protože všichni víme, jak je dřevo, borovice agresivní dřevo, kdy ona stále těká, něco z ní, a kdyby to bylo

0: mokré a opravdu to, na to dali tu křídu a polychromy, tak jim to opadá. Jakože všechny ty sošky, jak jsou pouťově rychle dělané, tak mají s tímhle problémy. Opadávají polychromie a podobně. No a o těch řezbářích víme jenom to, co, že měli děti, které to dělali po nich většinou.
1: A přežila ta, řekněme, rukodělná tradice to, že se ty sošky přestaly vyrábět?
0: Vlastně? V podstatě oni se pak orientovali na lovecké štítky a vyřezávání rámu a postupně to samozřejmě v poslední 50. 60. léta. Já měl co dělat, abych na Zalánech našel řezbářské dláto a shodou okolností v místě, kde vzniklo stovky a stovky těch sošek, tak jsme našli dokonce i šlapací soustruh, který byl právě pak na té naší výstavě.
1: To mi řekněte, fenomén. Vaše Podbrdské muzeum, a vy jste tu výstavu zmínil, vy jste byli druzí v ceně Gloria Musealis, že ta výstava byla oceňovaná v Rožmitalu pod Třemšínem a viděl jsem na webových stránkách, že jste dali nabídku, že kdo tu Madonu s tím dítětem doma ještě má, někde po předcích, tak si ji může přinést do muzea, vy mu odhadnete, z jaké je doby. Přišel někdo s tou soškou?
0: Je těch bylo, to nás hrozně těšilo. Přišli lidi, my jsme udělali docela dost komentovaných prohlídek a velice zajímavé sošky nám přinesly. Takže ano.
1: Čili lidi je stále mají doma a opatrují je?
0: Mnoho příběhů, většinou je to po babičkách a někdy se, jak je kupuju, tak se setkám s příběhy, to mám po babičce, mě to vůbec nic neříká tady.
1: Nerozmluváte to těm lidem ten prodej? Řekl by se, že když má, začali jsme Františkem Nepelem, který dostal od babičky na smrtelné postely tuhle tu Madonu, tak nerozmluváte to těm lidem, že jednou by je to třeba mrzelo, když za ty 3000 nebo kolik tu sošku prodají?
0: Dneska je to hloupá doba na tohle. Lidi nemají k tomu vůbec vztah. Teď
1: jak to myslíte?
0: To víte sám. No, nemají vztah k předkům, jak dneska vztah ke smrti a obecně, jako upadá to. Někdo to oprašuje do poslední chvíle, ale opravdu a ty další a další generace, těm už to vůbec nic neříká.
1: Zhoršuje se to, nebo máte dojem, že jsme vybrali jenom nějakou zatáčku, kdy jsme byli nadšení tím, co se dá shromáždit za majetek a tak. A možná znova objevujeme tohleto, nějakou tradici, nemyslím teď jako magických předmětů, ale myslím třeba tradici toho předávání něčeho cenného z generaci na generaci.
0: No, jak mohlo by se to vrátit a já doufám, že se to tak i stane, ale dneska ta doba tomu prostě moc nepřeje. Já jsem asi jeden z mála těch v uvozovkách mladých sběratelů, protože ty kolegové, se kterým jsem zdokumentoval sbírky a řekl jsem jim, co tam vlastně mají, protože do dneška to bylo taky dost nespracované téma, tak taky sami nevědí, co s tím jednou vlastně budou dělat. Dneska jim to dělá radost, mají je vystavený, prohlížej si je. Někteří to brali i jak jistý druh investice tehdy, ale to teda se
1: ukázalo, že to tak není.
0: No, to, co nám pan profesor Haller, dneska žijící, ten, kdo psal o soškách v Bavorsku a o bavorsko-českých poutích, to říkal, že za to dávali tisíce marek a dneska je fascinován, že ty samé sošky se prodávají za 3-4 tisíce korun.
1: Čili posvátno je v úpadku. Řekněte mi, jestli si myslíte, že to, že lidé si nosí třeba z výletu takové ty turistické známky nebo si nosí nějaké jiné suvenýry, že tohle by byla nějaká obdoba toho, proč si ti lidé z té pouti na Svatou horu u Příbramy odnášeli tu sošku?
0: Je to obdoba toho, jakým způsobem nakupovali sošky lidé jako třeba ta Braunerová na konci toho 19. století. Skutečně jako suvenír. Ono, i ten Haller to píše jednou za život na Svatou horu a máme katalog od pana Kafky o poutním zboží, se jmenuje Dárek z pouti. Oni opravdu pak se to už měnilo až v ty kolotoče, tak pak už neříkám, že to bylo jedno, jestli přines madonku nebo cukrkandl nebo prostě perník nebo růženec, byl to dárek z pouti. O tom výborně to teda mohu doporučit pražský písničkář Hajs, ten prostě prožil to 19. století, tak ten také ze Svaté hory nosil svaté obrázky a jedné ze svých příbuzných přines madonku pod poklopem, protože se zrovna měla vdávat a byl to takový jako tu máš jako dárek pouti, který tě bude pak provázet duchovním životem.
1: Poslední věc. Vy jste na schromě

0: Máš spoustu těch sošek v tom podbrdském muzeu v Rožmitalu pod Třemšínem. Jakou zprávu to vlastně vydává těm lidem, kteří se tam přijedou podívat? Jakou zprávu ty sošky? Protože vy asi nebudete odkazovat v rodině, protože těch sošek je mnoho, tak to není ten typický příklad. Jakou zprávu ty sošky vysílají pro lidi, kteří se dneska v té době upadající víry v to, co jste říkal, vysílají?
1: Hele, mě to docela fascinuje. Říkal jsem si, že to je i na nějaké zamyšlení. Mně se během 3 let podařilo nakoupit přes 120 jako těchto dřevořezeb v průběhu toho 19. století, včetně mnoha zajímavých unikátů.
0: Co ti lidi, kteří se přijdou podívat?
1: Tak těm to může říct něco o tom, jakým způsobem se částečně bavili, ale i živili naši předkové. A mohlo by to posunout i v nějaké té cestě víře, protože mnoho lidí dneska hledá víru, nemusí to být zrovna římskokatolická. Poutě jsou opět v oblibě, lidi chodí, snaží se zahodit ten digitál prostě za hlavu. A taková soška jako dárek z pouti, nebo do dneška si můžete na Svaté hoře koupit porcelánovou nebo i dřevěnou, tak může být připomínkou toho, co na té Svaté hoře zažili. A připomínám, že do dneška na Svaté hoře po každém mši tu Pannu Marii svatohorskou sundají z oltáře a vy se jí můžete dotknout anebo nechat dotýkat i svůj předmět. My jsme tenkrát v rámci předvýstavy, tak jsme udělali pouť ze Zelan do Příbramy. Předtím byl řezbářský kurz a každý si vyřezal svůj zelánku a tu jsme pak nechali dotýkat, dokonce jsme je i pečetili.
0: Mým hostem byl kurátor sbírek Podbrdského muzea v Rožmitalu pod Třemšínem Rudolf Šimek. Já vám za to mnohokrát děkuju.
1: Tak dobrou noc.
0: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
3: A two-day conference titled Europe as a Task opened at Prague Castle on Tuesday afternoon with keynote speeches from Czech President Petr Pavel and Finnish President Alexander Stubb. The focus of the debate is on European security, the defense industry and the continent's economic competitiveness. President Stubb is in the Czech Republic on a two-day visit. Hundreds of firefighters continue battling a wildfire in the Czech Switzerland National Park for the fourth day now. The affected area has now been reduced from around 100 hectares to some 20 hectares, and the immediate goal is to bring it down to 10. Helicopters are still assisting the operation. Excavation work on Prague Metro's D-Line has led to the discovery of fossils belonging to an entirely new species of prehistoric arthropod that lived around 448 million years ago. And forwarder Roman Červenka from Pardubice has been named player of the season, returning to the top spot in the Czech top league after 10 years. Weather. Wednesday should bring partly cloudy skies with occasional rain and storms and daytime highs between 20 and 25 degrees Celsius. Politicians, veterans and members of the public gathered outside Czech Radio's Prague headquarters on Tuesday to mark the 81st anniversary of the Prague uprising against Nazi rule. The uprising began on May 5th of 1945, near the end of the Second World War, and the ceremony honoured those who fought and died in the final days of the occupation. Romana Grajcarová has the story.
4: The Czech radio building on Vinohradská Street, a symbol of national resistance, became the epicenter of the uprising and the site of some of the fiercest fighting against Nazi forces. Near its entrance, a plaque reads, "The 5th of May, 1945, 1233, calling on all Czechs," marking the moment when Czechoslovak radio broadcast an appeal for citizens to rise up against the occupiers. The public responded to the appeal and over 100 people died helping to defend the radio. Hundreds of others fell at the barricades that went up around Prague. The legacy of these heroes was commemorated in front of the radio building. Among those who addressed the crowd was also the Speaker of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, Tomio Okamura. In his speech, Okamura highlighted the military significance of the Prague uprising.
5: Povstalci vytvořili přes 2000 barikád, což zablokovalo dopravu.
3: The insurgents built more than 2000 barricades, which blocked key transport routes in Prague.

0: This prevented German units from moving efficiently westward to eventually surrender to the Americans. Around 30,000 fighters took part in the battles, from teenagers to the elderly, tying down German forces at a time when the Red Army was approaching. Their resistance helped speed up the end of the war in Europe.
1: Jejich boj urychlil konec války v Evropě.
2: The vice president of the Czech Senate, Jiří Drahoš, drew a parallel between the past and present.
3: Dnes čelíme jiným a přesto neméně důležitým.
0: Today we face different, yet no less important challenges than in 1945. Unlike some other European countries, we are not occupied by an army, but the world around us is once again showing how fragile democratic values can be.
3: Udržování neseme každý z nás.
2: Likewise, Czech radio director René Zavoral stressed the importance of the Prague uprising in the present geopolitical context.
4: Žijeme v neklidné době, kterou mnozí přirovnávají k předválečným letům.
0: We are living in a restless time that many compare to the pre-war years. I hope it turns out to be a great mistake. In times of serious uncertainty and concern, those chapters of our history that strengthen our defensive instincts and our sense of collective self-preservation come to the forefront of national awareness.
4: Naše obranné reflexy a podspolečenské sebezáchovy.
2: In his speech, Zavoral also emphasized the importance of public media to democracy in the context of the ongoing debate on changing the funding of public service media in Czechia.
5: Romana Grajcerová with that report. That's all from us for now, but you'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Stovky lidí protestovali proti blížícímu se sjezdu sudetských Němců v Brně. Přidal se k nim i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Zastupitelé za jeho hnutí SPD ale neuspěli s návrhem, aby se Jihomoravský kraj od sjezdu distancoval. Naopak brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS akci podpořila. Sudeto-německé krajanské sdružení do Brna pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno, který dlouhodobě usiluje o česko-německé smíření. Přispívá akce k vzájemnému porozumění nebo otevírá staré rány?
6: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi dnešními hosty po linkách jsou bývalý vicepremiér a bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A bývalý hejtman Jihomoravského kraje a bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek. Dobrý den i vám.
9: Hezký den všem z Brna.
7: A začněme od vás. Proč vám vadí ten chystaný sjezd sudeto německého krajanského sdružení v Brně? Na úvod stručně, prosím.
9: Tak já jsem se neúčastnil žádných demonstrací, které na tohle téma probíhaly v Brně, ale musím říct, že pro mě takovou pomyslnou poslední kapkou k tomu, že jsem se vymezil a vymezil jsem se veřejně proti konání toho sudetoněmeckého sjezdu v Brně, byl průběh krajského zastupitelstva minulý týden a argumentace, která tam padala. Když to řeknu velmi stručně, tak očekával jsem nějaké neutrální zhodnocení té situace, postoj Jihomoravského kraje a místo toho jsem slyšel v podstatě ódu na sudetoněmecký Landsmannschaft. Slyšel jsem v podstatě to, že je dobře, že tady sudetští Němci v Brně budou na tom sjezdu a ty věcné námitky těch, kteří mají jiný názor na to konání, tak byly prostě smeteny se stolu, byly smeteny většinou. Za mě ten sudetoněmecký sjezd tady v České republice je politické gesto, já to nevnímám jako nějakou kulturní akci, ale je to politické gesto, finančně podpořené bavorskou zemskou vládou. Pokud to posluchači neví, tak Bavorsko dává 850 tisíc euro na organizování tady téhleté akce v Brně.
7: Prosil jsem o stručnost, pane Hašku, na úvod.
9: Účastnice má jak bavorský zemský premiér, tak spolkový ministr vnitra. A právě účast politických představitelů tady u nás z toho dělá prostě politické téma par excellence. Za mě je to neúcta k historii, za mě je to něco, co se má pokoušet nebo pokusí se to vlastně začít relativizovat tu historii, která u nás byla
8: pane
9: tu smutnou historii konce války.
8: Úplně stačí, nezlobte se, prosil jsem vás o stručnost a o tu na úvod poprosím i vás, pane Bělobrádku, obracím se tedy na vás. Co byste po tom, co jste teď slyšel, řekl na obhajobu sjezdu Sudetoněmeckého krajanského združení?

0: v Brně.
1: Tak na obhajobu asi nic, já si myslím, že to mě úplně nepřísluší. Já jsem v Bavorsku několikrát byl, myslím si, že to je velice pěkná akce, kde se setkávají demokraté a lidé, kteří si uvědomují z té sudetské strany svůj podíl viny a také ho několikrát jasně řekli. Je potřeba říct, že neexistuje jediný Landsmannschaft, ono jich je několik. A do Brna byl pozván ten, který je nerevanšistický, demokratický, proevropský. To znamená například lidé z Witikobundu, což jsou vyloženě lidé, řekl bych, až extrémističtí revanšisté, ti ani na té sjezdy v Bavorsku nesmějí. To znamená, je potřeba rozlišovat, které Landsmannschafty se těho účastní.
0: Pane Hašku, ještě to nezaznělo, ale vy jste autorem otevřeného dopisu mluvčímu sudetoněmeckého krajanského sdružení panu Posltovi a v něm píšete, že trváte na historických faktech. Po tom, co jste teď slyšel, po té připomínce, že toto sdružení má proevropské postoje, která historická fakta podle vás zpochybňuje?
2: Víte, to má ale zase hlubší kontext. Samozřejmě nevím, abyste mě neřekl ve třetí větě zase, že už mám být stručný.
0: Tak to jsem vás prosil na úvod.
2: V podstatě budu reagovat na Pavla Bělobrádka. Já samozřejmě respektuji jeho osobní postoj, respektuji postoj každého. I já jsem demokrat, ale já jsem vyjádřil ten názor jako bývalý hejtman, nyní už jako občan politicky neaktivní ve smyslu nějakých aktivních účastí v politice a kandidatur. A skutečně to opřu historické důvody. Za prvé už ten samotný pojem Sudety a sudetští Němci je pojem, který vzniknul až na konci 19. začátku 20. století a je spojený s německým nacionalismem. Já nerozlišuji hodné a zlé sudetoněmecké Landsmannschafty. Já vnímám historickou realitu a ta je taková, že sudetští Němci byli součástí Československé republiky, po jejím vzniku v roce 1918 obývali pohraniční území a z hlediska dějepisu, ať jsme tedy struční a není to dlouhá přednáška.
0: Pane Hašku, nezlobte se, že vám do toho vstupuju. Prosím, ale pokud byste se dostal k té mojí otázce, já jsem se ptal, která historická fakta podle vašeho názoru dnešní sudetoněmecké krajanské
2: sdružení zpochybňuje? Já jsem se vám je právě chystal říct. Takže zaprvé byli to sudetští Němci, kteří prostřednictvím tehdejší sudetoněmecké strany se aktivně zúčastnili de facto demontáže Československé republiky, té první republiky Tomáše Masaryka. Byli to sudetští Němci, kteří masově podpořili v roce 1935 a 1938 ve volbách Henleina a spol. A v podstatě následně v roce 1938 už se řada z nich dopustila i vlastizrady. Já vám řeknu konkrétně čím.
0: Pane Hašku, a tato fakta sdružení zpochybňuje podle vás?
2: Podívejte, za mě je nemístné, že se toto politické seskupení, a ono je politické, bez ohledu na to, jak měnilo svoje stanovy, tak má nyní scházet tady v Brně, vůbec v České republice. Já jsem chápal, že se schází v Německu, že se schází v Mnichově, já jsem chápal, že tam někteří čeští politici směřovali, včetně třeba Pavla Bělobrádka, nicméně nebylo to moje gusto a nyní já jsem proti tomu, aby se tady vlastně konala akce na pozvání soukromého spolku.
0: Pane Hašku, oni nemají ani pozvání města, ani pozvání kraje. Promiňte, opakuju po třetí tu otázku. Která historická fakta podle vás sudetoněmecké krajanské sdružení zpochybňuje? Tak, protože to je to, o čem vy hovoříte v tom vašem otevřeném dopisu. A prosím, jestli byste odpověděl jasně na tu moje otázku.
2: Já vám odpovím jasně. Tak něco byla příčina a něco následek. Kdybyste mě nechal doříct, co se dělo v roce 1938 před Mnichovem, že tady došlo v podstatě k otevřenému puči proti republice a kdo hrálo nějakou roli, až válka skončila a mimo jiné byly vydány takzvané Benešovy dekrety, dekrety prezidenta republiky a mimo jiné tehdy potom Stupinská konference schválila v článku 13 odsun Němců tady od nás. To je něco, co sudetoněmeckému Landsmannschaftu neustále vadí. Vadí jim odsun. To je něco, o čem dříve hovořili ve svých programových dokumentech, možná už to zmírnili. To jsou Benešovy dekrety.
0: Ano.
2: A toto mě vadí. To jsou věci, kde primárně si myslím, že vše bylo uzavřeno česko-německou deklarací z roku 1997, kterou tehdy uzavřeli Václav Klaus jako premiér a společně s ním tedy německý premiér.
0: Německý kancléř, ano.
2: Německý kancléř Helmut Kohl, tak. Schválila to poslanecká poslanecká sněmovna a tam jsme řekli, že v podstatě ty věci jsou nějak uzavřené.
0: A to podle vás stačí? Prosím, dovolte, protože toto je pořad pro dva hlasy z té vaší strany, aby na to, co jste teď řekl, jsem nechal zareagovat pana Bělobrádka. Pane Bělobrádku, uznal byste, že to sudeto německé krajanské sdružení může vyvolávat v některých lidech v Česku nelibost právě proto, jak se v minulosti stavělo odmítavě vůči Benešovým dekretům?
1: Samozřejmě, protože ti lidé neuznávají to, že tam za těch 80 let došlo poměrně významnému posunu. Já vám odpovím za Michala Haška. Tento spolek nespochybňuje nic z historické minulosti. Nic nerelativizuje, jasně přiznává vinu, spoluvinu, účast, omlouvá se a podobně. To znamená, ti lidé, jak jste se ptal, kteří proti tomu protestují, tak buď jsou špatně informováni, nebo to dělají na schvál. A dělají to na schvál proto, že vyvolávají strach z něčeho, co neexistuje.
0: A pane Bělobrádku, promiňte, a nemůže těmto lidem, o kterých teď hovoříte, ke kterým patří právě pan Michal Hašek, vadit ta minulost sudeto německého krajanského sdružení, minulost, ve které se distancovalo vůči Benešovým dekretům a zpochybňovalo částečně i to poválečné uspořádání?
1: To jistě může a může části naší populace vadit, že Švédové chodí na Pražský hrad, který před několika stylety vyrabovali, že chodí po Karlově mostě, kde Švédi bojovali. Samozřejmě, že může, ale je potřeba si uvědomit, že spousta těchto lidí má prostě jenom špatné svědomí. A týká se to třeba komunistů. Když jsme u té historie, tak třeba komunisté na svém meziválečném sjezdu prostřednictvím soudruha Kopeckého říkala, že němečtí soudruzi klidně ať žijí v Německu, že úplně jedno, kde němečtí dělníci budou v které zemi, protože je to úplně jedno, protože jejich společným nepřítelem je buržoázie. Stejně tak prezident Beneš ještě před válkou se dopustil z dnešního pohledu jednoznačné vlastizrady, když sám nabídl část toho území inkriminovaného Němcům výměnou za mír. A na to se zapomíná. A potom se Beneš snažil vyvinit. Komunisté, jak říká Adam Michnik, poslední fáze komunismu je nacionalismus.
0: Dobře.
1: To znamená, je jasné, že se žádná historie nespochybňuje, vina byla uznána a naopak i v Německu, i teď, tam je to politická akce a jezdí tam sociální demokraté, i kolegové Michala Haška, bývalý ze sociální demokracie, tam jezdí dlouhé roky. Tak. Zelení,
0: prosím, nechme zase zareagovat pana Haška.
1: Ne, počkejte,
0: ať je to fér.
1: Ale zase nechte mě, ne to právě, aby to bylo fér. Tak poslední.
0: No, víte, já dnes musím přerušovat vás oba, vy máte poměrně dlouhé monology. Prosím tedy dokončete myšlenku stručně.
1: Ne, já jsem žádný monolog neměl. To teda ne, já jsem žádný monolog neměl, tak buďte fér. I poslední věta. Naopak AfD, němečtí extremisté, kteří tlačí na bavorskou vládu, aby právě začali pochybňovat Benešovy dekrety, ti na tyto sjezdy nesmějí, stejně jako Witikobund. To znamená, to nejsou žádní extrémisté, kteří jedou do Prahy, jsou to nebo do Brna, jsou to naopak lidé demokratičtí, uznávající vinu a nejsou to revizionisté.
0: Pane Hašku, dvě jasné otázky na vás. Jste si vědom toho prohlášení sudeto německého krajanského sdružení už z roku 2015, ve kterém se jasně hlásí ke spoluodpovědnosti za perzekuci a vraždění Čechů během protektorátu a potom? Jste si vědom toho, že toto sdružení ze svých stanov už tehdy před 10 lety vyškrtlo zmínku, že usiluje o vrácení majetku na českém území?
2: Jsem a je mi to málo. Ten problém nezačal až vznikem protektorátu. Jak se chovali sudetští Němci, jak se chovali členové Sudeten Deutsche Partei, jak se chovali členové ozbrojených složek tady této strany v roce 1938. Otevřený puč proti republice. Vláda musela vyhlásit výjimečný stav, tehdy byly vydány dokonce zatýkače na Heinleina a spol. A nakonec to vedlo k Mnichovské dohodě a dál si tu historii všichni pamatujeme. Já navážu krátce na
0: Pavla Bělobrádka. Promiňte, nehlásí se dnes sudetští Němci, toto jejich sdružení i k odpovědnosti za toto?
2: S dovolením dopovím. Když Pavel říká, že jsou politici, kteří jezdí do Bavorska, no Pavle, já také. A jako hejtman jsem byl ten, kdo zahájil spolupráci s bavorskými středními Franky. A jezdil jsem tam ve společných delegacích s tehdejším svým koaličním partnerem se zástupci Lidové strany a jezdili jsme tam, aby jsme řešili budoucnost. nikoliv minulost. Čili já nejsem člověk nějak předpojatý k Německu nebo k Bavorsku nebo k nějakému dialogu o budoucnosti, ale prostě vadí mě to, že sudetoněmecký Landsmannschaft pro mě stále představuje bez ohledu na slohová cvičení ve stanovách. Viděl jsem také nějaké jejich české materiály, ve kterých se stále relativizuje dopad Benešových dekretů, když ne právně, tak morálně. Relativizuje se dopad na různé věci a loni viděl jsem video, kde na takzvané pouti smíření hovořil člověk z Rakouska, nikoliv tedy z Bavorska, a ten hovořil o tom, že ze zabaveného majetku bývalých Němců tady v Československu ještě 70% je ve vlastnictví státu a že je potřeba se zaměřit tady na tuto věc. Takže já to stále vidím prostě jako nepřijatelné.

0: respektuji, že Pavel Bělobrádek má jiný.
1: Pane Bělobrádku, neznepokojují vás některé ty projevy, na které teď narazil pan Hašek?
2: No, pan Hašek právě se usvědčil sám z toho, že motá dvě věci. Právě do rakouského landsmanšaftu byli vytlačeni ti extremisté. Ti z toho bavorského spolku odešli. A znovu říkám, my několik spolků, tady je pořád landsmanšaft, tak kdyby to byla jedna parta, není. Stejně tak, jako sudečtí Němci nebyli jedna parta. Mezi sudeckými Němci byly 10 000 a 100 000 sociálních demokratů a křesťanských demokratů. A část těchto sociálních demokratů například, když Michal Hašek byl bývalý sociální demokrat, se naschvál, nechalo, aniž mi museli, se nechali naschvál odsunout právě třeba i do Bavorska. A ti tam jezdí také. Tam jezdí i antifašisté. Jezdí na tyto spolky Židé, oběti. Paní Knoblochová, šéfka Židů, dostala i cenu. To znamená, tam skutečně nejezdí žádní takovýto lidé. A naopak, pokud někdo říká tyto extremistické věci, tak je rozhodně neříká na sjezdu krajinského sdružení, kam jezdí Bernd Posselt a který bude v Brně. I tam právě nejsou vítáni.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají bývalý vicepremiér a bývalý předseda Lidovců Pavel Bělobrádek a bývalý hejtman Jihomoravského kraje a bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Tématem toho festivalu Meeting Brno, kam právě představitelé sudetoněmeckého krajanského sdružení byli letos v květnu pozváni, je smíření. Právě smířením organizátoři festivalu odůvodňují tu svoji pozvánku. Nemůže skutečně ta jejich účast v Brně přispět k určitému smíření, pane Hašku?
0: Ale ke smíření už pro Boha dávno došlo. Já nevím, proč si soukromý spolek osobuje to, že on bude tady nositelem smířování mezi Českou republikou a Německem, mezi Čechy a Němci. Já si myslím, že právě tohle to je ten sporný moment. Je to spolek, který je navíc financovaný z veřejných financí a udělal takového náhradního pozývatele, protože sudetoněmecký sněm sem nepozval ani město Brno a jeho vedení, ani Jihomoravský kraj a jeho vedení a ani vláda České republiky, ale udělal to tento soukromý spolek a s ním skupina asi 36 občanů, kteří podepsali prostě výzvu, ať sudetští Němci přijedou do Brna. Za mě jako soukromá iniciativa beru na vědomí, ale neberu ji jako legitimní. Když se mě ptáte, jestli ti lidé mohou přispět ke smíření, no pokud někdo přijede a například by začal tím, že se půjde poklonit obětem nacistické persekuce v Kounicových kolejích, tak bych to bral. A víte, který den toho sněmu je v plánu návštěva těch Kounicových kolejí?
1: To nám řekněte, ale pokud vím, tak představitelé sudetských Němců uctí oběti nacistických persekucí.
0: No říkám, ten poslední. Já myslím, že to je docela vypovídající o tom, jak je sestaven program tady tohoto sněmu.
1: Tedy důvod ke směřování podle vás není potřeba, pane Bělobrádku, z vašeho pohledu je ještě tolik potřeba mluvit o smíření 81 let od konce války za situace, kdy si asi můžeme dovolit konstatovat, že česko-německé vztahy jsou dobré?
2: Tak vzhledem, že to řešíte ve veřejnoprávním rozhlase, tak asi pořád ještě tam jsou mezery a když vidíme, že vznikají fámy, fake news, lží o té realitě, tak naopak myslím, že to je možnost tomu, aby zazněla realita, aby zazněla fakta. Je potřeba nic nezamlčovat a myslím, že je potřeba nic nezamlčovat z obou stran. Samozřejmě i kdo byl viník a tak dále, jasné, ale to všechno má svoji příčinu a následek. A jako jsem hovořil, i ta nová fakta, například o roli prezidenta Beneše o tom, jak se choval vlastně na konci první republiky. To jsou věci, které se historicky teď ukazují a jsou mezi veřejností málo známy. Samozřejmě, že k usmíření dochází, ono něco samozřejmě zahojí čas, ale důležitá jsou skutečně realita a fakta. Třeba to, já si osobně tedy myslím, že jestli se položí květiny před nebo po, jestli to je o den dřív nebo o den déle, tak že to už je jenom opravdu jenom marginální záležitost. A jenom taková malý detail. Já, když jsem byl ještě student, 6 let jsem studoval v Brně, tak jsem sám osobně pořádal jako student pochod vlastně od bývalého koncentračního tábora, který je v Brně potom na Kaunicové koleje. Mnozí kolegové si to pamatují. To znamená, já myslím, že to není žádné zapomínání nebo relativizování minulosti.

0: To je všechno úplně jasné. Na druhou stranu je potřeba si také říct, že ne všichni sudetští Němci byli nacisté. Ne všichni sudetští Němci se na něčem podíleli. A také je potřeba říct, že to, jak to proběhlo po válce, bylo dáno samozřejmě na základě nějakého rozhodnutí, ale že také probíhala divoká fáze odsunu. A ta přes to, že prezident Beneš vydal dekret, který tyto zvěrstva zpětně legalizoval, tak nic nemění na těch faktech. Poslední věc, já myslím, že k demokracii patří spolkový život. Takže pokud si spolky mezi sebou něco dělají, tak je otázka, jestli to mají řešit politici. Pokud to je otázka skutečně toho, že si jeden spolek pozve druhý spolek, tak je to v pořádku.
1: Tak to podle vás
0: jako
1: nevadí.
0: Stejně jako se tady objevili třeba noční vlci.
1: Pane Hašku, uznáváte, že je potřeba připomínat i to bezpráví, ke kterému došlo během divokého odsunu?
2: Určitě. A když by si přečetl třeba Pavel Bělobrádek nebo kdokoliv jiný, třeba moje statusy na toto téma na mém soukromém facebookovém profilu, tak já tam jasně píšu o tom, že je potřeba říct, že takové věci, jako se děli třeba v Postoloprtech nebo na Švédských Šancích u Přerova a na jiných místech, že jsou to prostě černé kaňky na naší historii,
1: nebo
2: že
1: během,
2: to je něco,
1: co nebo během pochodu smrti z Brna?
2: A já odmítám, prosím vás, ten název. Pochod smrti byl ustálený terminus technicus pro pochody z nacistických koncentračních táborů na konci války, kdy byly evakuovány 10 000 vězňů a cílem těch pochodů smrti bylo co nejvíce jich po té cestě jaksi zlikvidovat ze strany nacistů. To, že se teď tomu odsunu Němců z Brna začalo říkat pochod smrti a evokuje, jako by to bylo něco takového, jako ten odsun z těch nacistických koncentračních táborů, já teda odmítám. A jestli Pavel Bělobrádek říká, že je potřeba se zpětně dívat třeba na historickou roli Edvarda Beneše, já nevím, Pavle, jestli si tehdy hlasoval, já ano, jako poslanec pro zákon, že Edvard Beneš se zasloužil o stát a hlásím se k tomu a byl jsem u toho, když se Edvardu Benešovi například vstyčovala socha před dnešní právnickou fakultou v Brně, někdejším sídlem gestapa za protektorátu, tak úplně stejně si myslím, že je potřeba se věnovat tomu, co se dělo těsně po Mnichovu. Desítky tisíc Čechů, kteří byli vyhnáni ze svých domovů, byli vyhnáni z pohraničí. Předtím, když byly jaksi útoky Freikorpsu na české četníky, vojáky, pošťáky, civilní lidi, tam byly oběti, prostě vraždilo se. Bylo to samozřejmě obrovské neštěstí a já bych řekl, že prostě jestli se chceme vrátit k té historii, taky ale řešme komplexně. Hmm. Řekněme si, co byla příčina, co následek. Tím neomlouvám žádné poválečné excesy a ještě jedna drobnost. Prezident Beneš nevydal žádný dekret o tom, že jak si někoho omilostnil. Pavel má zřejmě na mysli zákon československého parlamentu, čili nikoli dekret prezidenta Beneše a ten v roce 46 potom některé činy, které byly těsně po osvobození, takzvaně amnestoval. Čili předpokládám, Pavle, že si hovořil tady o tomto amnestijním zákoně.
1: V návaznosti na to, co zaznělo, otázka na vás, pane Bělobrádku, je to možné stavět vedle sebe to, čeho se během protektorátu dopustili Němci, s tím, čeho se potom po konci války Češi dopustili na sudetských Němcích?
0: No, myslím, že to poměřovat nemá, ale že se nemá nic zamlčovat a má se o všem hovořit. Také se nemá nic komolit, že část Čechů byla vyhnána, je jistě pravda, část odešla sama z vlastního rozhodnutí, část tam zůstala. A dokonce ani nemusela přijmout říšské občanství. Také je potřeba se podívat, jak československá vláda se chovala od počátku k menšinám. Třeba k polské menšině, k Prajzákům, i k sudetským Němcům. Je potřeba se podívat, jak se chovala k Němcům po válce. Je potřeba se také hovořit o tom, doporučuji, teď vyjde v novém vydání kniha o těch sudeckých Němcích, kteří mohli zůstat, buď museli, protože byli důležití pro průmysl, anebo protože to nebyli nacisté, tak jak se k ním chovala československá vláda, že se dokonce Němci a Češi nesměli nějakou dobu ženit mezi sebou. A takové věci. Takže určitě já nechci to dávat do protikladu, kdo víc, kdo míň. Myslím si, že důležité je hovořit o všem, co se stalo, nic nezamlčovat. A
1: něco se zamlčuje podle vás? To, co jste teď zmínil, o tom se z vašeho pohledu dostatečně nehovoří v českém veřejném prostoru?
0: Ano, já myslím, že jsou fakta, která prostě jsou stále komolena, něco je zdůrazňováno a o něčem se taktně mlčí. Mistři světa na tohle byli právě komunisté, kteří vlastně potřebovali jak vnitřního, tak vnějšího nepřítele. A ta jejich hra se sudetskými Němci byla dlouhodobě hrána a teď ji převzali další extremisté. A není se čeho divit, protože když máte nějakého nepřítele, který v podstatě neexistuje, tak ho vždycky slavně porazíte. A tom se potom můžeme vidět, že těch politiků, kteří na tom strachu, který v podstatě nedává žádný smysl, tak staví svoji politickou roli.
1: A u toho skončíme. Našimi hosty byli bývalý vicepremiér a bývalý předseda KDU ČSL Pavel Bělobrádek a bývalý hejtman Jihomoravského kraje a bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek. Pánové, oběma vám děkuju.
0: Na shledanou.
2: Děkuji a přeji hezký den všem posluchačům.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Co se děje ve světě počítačů, internetu a nových médií, to vysvětluje v pátek po 11. hodině dopoledne David Slížek, který na to obvykle nebývá sám.
4: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora Petra Koupského.
5: Ahoj Petře.
6: Ahoj Davide.
3: Novinky z virtuálního světa Online Plus poslouchejte v repríze v neděli po 7. ráno a najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Lidé před budovou Českého rozhlasu v Praze protestovali proti vládní snaze změnit financování veřejnoprávních médií. Po ruských útocích na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk je nejméně 17 mrtvých. Volejbalisté Karlovarska získali po 4 letech extraligový titul a zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibývání oblačnosti a přehánky, teploty až 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Před budovou Českého rozhlasu v Praze dnes přišlo několik tisíc lidí. Protestovali proti návrhu vládní koalice, která chce převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Akci zorganizoval spolek Milion chvilek. Podle organizátorů je návrh snahou Český rozhlas a Českou televizi oslabit a zbavit nezávislosti. Demonstranti požadovali úplné stažení návrhu zákona. S tím souhlasí i předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj o to opozice ve sněmovně usiluje.
8: Aby tenhle prvotní návrh, který fakt je jenom legislativním zmetkem, tak z toho stolu úplně zmizel, protože se prostě nedá dopracovat do podoby, která by dokázala opravdu českým médiím přinést dobrou perspektivu. Nejde to z toho udělat.
7: Kupka ocenil, že lidem není jedno, jak budou média fungovat a jestli budou nezávislá na jakékoliv vládní reprezentaci. Nejméně 17 lidí dnes zabili ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk. Informují o tom tamní úřady na sociální síti Telegram. Na centrum Kramatorsku Rusové schodili 3 letecké pumy a zabili nejméně 5 lidí. Zraněných je dalších 5, napsal to náčelník správy oblasti Vadim Filaškin. V Záporoží po ruském úderu zemřelo 12 lidí. O tom informoval šéf Záporožské oblastní správy Ivan Fedorov. Do psychiatrické nemocnice poslal soud Němce, který včera odpoledne v Lipsku úmyslně najel do davu a zabil 2 lidi. Jde o 63-letou ženu a 77-letého muže. Dalších 6 lidí je zraněných. Stav 2 z nich je vážný, ale nikdo není v ohrožení života, uvedl to tamní primátor. Incident se stal v pondělí odpoledne v historickém centru města, kdy 33-letý muž najel do pěší zóny a ujel zhruba 500 metrů. Následně ho zadržela policie. Město dnes oběti uctili dnem smutku. Správa železnic vybrala zhotovitele stavby, který provede rekonstrukci vlakového nádraží v Táboře. Společnost Ohla ŽS podala nejnižší nabídku za více než 164 miliony korun. Rekonstrukce začne v červnu, doplňuje mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová.
9: Původní nádraží doplní 2 nové přízemní objekty. Jeden bude sloužit jako hlavní vstup, druhý pak zajistí přímý přístup do podchodu. Historické části z 19. století pak projdou kompletní obnovou. Součástí rekonstrukce je také nový výtah, který povede na první nástupiště.
7: Volejbalisté Karlovarska jsou po čtvrté extraligovými mistry. V rozhodujícím pátém finále doma pražské Lvy jasně 3-0 na sety porazili. Všechny tituly s Karlovarskem získal Daniel Pfeffer, který poslední vítězství sledoval v roli hrajícího manažera z lavičky.
5: Já to prožíval vlastně skoro stejně jako na hřiště, já jsem hodně emotivní člověk, ale měl jsem od toho odstup a viděl jsem spoustu věcí, které bych ze hřiště neviděl a bylo to moc fajn si to zkusit takhle. V mém případě je to už po čtvrtý a vždycky je to jako poprvý, je to nádhera a to se neomrzí.
7: Fotbalisté Arsenalu jsou prvními finalisty Ligy mistrů. Po úvodní remíze v Madridu porazili doma Atlético 1-0, když jedinou branku dal v prvním poločase Angličan Saka. O premiérový titul v prestižní soutěži si londýnský celek zahraje s lepším z dvojice Bayern Mnichov Paris Saint-Germain. Jejich druhý souboj je na programu zítra večer a Pařížané v něm budou hájit jednogólový náskok.
6: Nehoda na D4 před Příbramí a taky na D1 za Rohlenkou. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic pozor na nehodu před sjezdem na Příbram a Sedlčany. Na 40. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Hodně tam teď prší, na vozovce je mnoho vody, tak zpomalte. 40. kilometr D4 směr Strakonice. Následky nehody omezují provoz i na D1 za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se převrátil kamion. Zabraný je pravý pruh, už je to ale bez kolony. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Trhovým Štěpánovem. Na 63. kilometru stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. A na nehodu pozor na silnici 27 z Žatce do Mostu. Na kruhovém objezdu u dálnice D7 havarovalo osobní auto. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle s přeháňkami, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přeháňky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: O kauze Čapí hnízdo. O konfliktu kolem Íránu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno, ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.
10: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a také zneužití pravomoci úřední osoby. Mělo by jít o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daniela a také brněnského advokáta Káry Matice. V případu je už delší dobu obviněn také Tomáš Jiříkovský, a to kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště. Jak se celá kauza vyvíjí a jaký má dopad na tuzemskou politiku? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
11: Dobrý den.
10: Je vidět, že tedy kauza kolem darování bitcoinů se nějakým způsobem vyvíjí a jak tento vývoj může mít anebo už měl dopad na českou politickou scénu?
11: Tak tyto kauzy většinou příliš velký dopad na českou politickou scénu překvapivě nemají. V tom se poněkud lišíme od západního světa. Konec konců bitcoinová kauza není jediná, která se i řeší v těchto dnech. Máme tady kauzu Čapí hnízdo, kde včera padl rozsudek a o tom bude za chvíli mluvit kolega Ondřej Konrád. Máme tady konec konců kauzu Dozimetr. Měli jsme tu ale i mnoho dalších kauz a vidíme třeba, že taková kauza Čapí hnízdo se táhne už léta a vlastně dopad na preference nijak neměl. Zrovna tak bitcoinová kauza, která přišla před volbami, určitě tehdejší vládní koalici nepomohla, zároveň ale s preferencemi také nijak zvláště nezahýbala. Rozhodně se nedá říci, že by kvůli ní tehdejší vládní koalice prohrála volby. Uvidíme ovšem, jak se to bude vyvíjet dál. Nyní tedy byl obviněn exministr Blažek, jeho náměstek Daňhel a brněnský advokát Karim Tic, což byl advokát Tomáše Jiříkovského, provozovatele, jak dnes už víme, dvou internetových tržišť, nelegálních internetových tržišť, kde se děly opravdu velice nelegální obchody. On byl původně odsouzen za obchod s narkotiky a nedovolené ozbrojování a zpronevěru, což se ovšem týkalo tržiště Sheep Marketplace. A vlastně díky bitcoinové kauze se ovšem zjistilo, že Jiříkovský má spojení, či provozoval i další tržiště Nukleus, kde se obchodovalo také se vším možným, včetně zbraní a tak dále, další nelegální tržiště. Takže v tomto ohledu si Jiříkovský rozhodně nepomohl. Ovšem, abych se vrátil. V současné době se tedy ta kauza týká těchto třech. Ovšem, nedávno v půlce dubna předložil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc interní audit na ministerstvu spravedlnosti a ve svém včerejším rozhovoru pro Radiožurnál naznačil, že zjištění tohoto auditu se týkají ovšem i nástupkyně Blažka, ministryně Dekroa. To trestní oznámení nebylo podáno na konkrétní osobu, ale Tejc jasně naznačoval, že vlastně on vidí určitou zodpovědnost i u ministryně Dekroa. To, co je nyní opravdu důležité a podstatné, že celá kauza, včetně těch právě politických exponentů, je pod nezávislým vyšetřováním. A to je opravdu to důležité. A uvidíme, k čemu to nezávislé vyšetřování dojde. Exministr Blažek říká, že je nevinen, protože všechno jsou to úmyslné trestné činy a on úmysl neměl. Ale jaké to bude mít teprve dopady, to je otázka.
10: Tolik Petr Švárc.
11: Díky, naslyšenou.
10: Městský soud v Praze ve svém rozsudku uznal europoslankyni Janu Naďovou vinou z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Vyměřil jí tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Její obhájce proti němu podal odvolání k vrchnímu soudu v Praze. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
12: Když je něčeho moc, tak je toho příliš. Na méně známé rčení si možná už před časem vzpomněl, nebo ho někde zaslechl soudce Jan Šot, který jakoby si říkal, že nekonečné tahanice kolem farmy Čapí hnízdo stačily, veřejný prostor roky doslova dusí a chtěl by to provětrat. Vždyť těm, kdo preferují Andreje Babiše, je kauza neoprávněné dotace s počátkem před skoro 20 roky, ale trestní oznámení padlo před 11, upřímně jedno, jak si odjakživa. A prakticky nezajímá ani většinu jeho odpůrců, zvlášť dnes, kdy jim daleko víc vadí, s kým Babiš vládne. Šot také Babiše i někdejší specialistku holdingu Agrofert přes dotace a dnes europoslankyni Janu Naďovou poprvé omilostnil v lednu 23 bezprostředně před prezidentskými volbami, které tak od kauzy odlehčil. Později téhož roku ale odvolací vrchní pražský soud jeho verdikt zrušil a vrátil případ soudu městskému. Totéž se v bledě modrem opakovalo roku následujícího. Tehdy se ale vyšší instance inspirovala nálezem ústavního soudu obecném, s Čapím hnízdem přímo nesouvisejícím, nýbrž snažícím se pokud možno bránit tak řečenému mezisoudnímu ping-pongu dvou protichůdných názorů, že totiž pokud důkazy jednoznačně vylučují jiný závěr, může vyšší soud nižšímu uložit, jak o vině rozhodnout. V tomto případu tedy pro obžalované negativně. A pokud by toho Šot nedbal, případ by mu byl zřejmě odňat. Toto pondělí se tudíž podvolil a paní Naďovou odsoudil. Pouze ji, neboť Babiše chrání poslanecká imunita. O jejíž zbavení premiér sněmovnu nepožádal a zanechal kolegyni v rukou soudu samotnou. Jinak by Česká republika měla po tomto pondělku odsouzeného premiéra, byť nepravomocně. Nejen proto, ale i kvůli Babišovým následním výrokům zpochybňujícím nestrannost justice, u které se dá prý lecos objednat, což je od předsedy vlády dost napováženou, přišla očekávaná kritika z opozičních řad, která ale záhy v podstatě odezní a zvedne se zas, až dojde k dalšímu soudnímu kolu, protože Naďová se bude nadále bránit. Verdikt nad ní pak vzbudil živou justiční diskusi o onom nálezu ústavního soudu, ke které jistě přispělo i následné vyjádření soudce Šota, že byl vázán názorem odvolacího soudu, ale nesouhlasí s ním, protože podle něho, cituji, jsou o vině důvodné pochybnosti a odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. Konec citátu. Připomeňme například neprokázané vědomí obžalovaných o tom, že farma nemá na evropskou dotaci nárok. O tom si i sám Šot může myslet lecos, ale důkazy jsou prostě důkazy a bez nich je každý nevinen. Kam povede debata juristů, z nich někteří hovoří o braní soudcovské nezávislosti, se dost možná uvidí, pokud kauza doputuje právě k ústavnímu soudu, kam také zvolna míří. A běžný občan si zatím může říkat, jako kdysi v případu ministra a předsedy lidovců Čunka, jehož údajnou korupční kauzu ohrožující Topolánkovu vládu zastavila tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Vesecká, dnes poslankyně v klubu motoristů sobě, by se obžalovaný politik měl z nejvyšších veřejných funkcí stáhnout a vrátit se do nich, až jestli ho soud očistí. Jinak na něm bude stále cosi ulpívat. To Andreje Babiše ale zřejmě nikdy nenapadlo.
10: To byl Ondřej Konrád. Hlavní iránský vyjednávač v rozhovorech se Spojenými státy americkými varoval, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal. Přitom situace okolo úžiny je už nyní napjatá i přes příměří uzavřené mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
13: Z příměří mezi Amerikou a Íránem se může stát mír nebo válka. Donald Trump se pokouší o něco ještě trochu jiného. V neděli oznámil, že americké námořnictvo pomůže odplout obchodním lodím, které kvůli válce zůstaly zablokované v Perském zálivu. Na jejich palubách je až 20 000 námořníků z třetích zemí, kterým dochází zásoby. Rozhodnutí amerického prezidenta působí jako humanitární gesto, ale současně jde o pokus posunout situaci dál, nebo možná otestovat iránskou reakci. Pokud totiž chce Teherán udržet svou nejsilnější páku, blokádu Hormuzu, nemůže dopustit její prolomení ani v symbolickém měřítku. Současně by to však znamenalo, že by Iránci museli přímo vojensky konfrontovat americké lodě a riskovat, že příměří skončí. To by bylo pro Američany nepříjemné, ale pro současné íránské držitele moci pravděpodobně ještě nepříjemnější. Iránci vědí, že to Američané vědí a že Američané vědí, že to vědí Iránci. Americké rozhodnutí, které může mít zatím těžko předvídatelné dopady, přichází jako první výraznější událost po delším vyčkávání. Vyčkávání, ale nikoli úplném bezčasí. Za prvé oběma zemím tiká jejich vlastní lhůta. Donald Trump riskuje další dopady vysokých cen ropy na světové hospodářství i na své politické postavení. A Irán zas přichází o velké peníze z neexportované ropy a riskuje poškození ropných vrtů, pokud nebude kam surovinu odkládat. A za druhé stále běží nějaká podoba jednání. Příměří platí od 8. dubna, právě 4 týdny. Jediné kolo přímých rozhovorů se konalo o 3 dny později, pak už se jednalo jen pomocí pákistánských prostředníků. Dosud poslední iránský návrh dostali Američané ve čtvrtek a o víkendu se o něm Trump zmínil bez většího nadšení. Pak oznámil rozhodnutí o proražení blokády. Američané pravděpodobně nejsou spokojeni s tím, že iránští vyjednavači trvají na dvou principech. Za prvé, že nejdřív se odblokuje Hormuz a uzavře mír a pak se bude jednat dál, což by Američany připravilo o hlavní nástroj nátlaku. a za druhé Íránci říkají, že tamní jaderný program nemůže být předmětem jednání. Není přitom jasné, jestli tím Teheran stanovuje jasnou mez a nebo jen zvyšuje cenu této karty. Současně je patrné, že Trumpova administrativa nemůže ve věci nukleárního programu příliš ustupovat, pokud bude mít jen trochu šanci věc ovlivnit. Nenápadnou novinkou je íránská retorika o možné dohodě, i když překrytá stížnostmi na přehnané americké požadavky. Írán je pod značným tlakem, i když podle některých odhadů může odolávat hospodářskému tlaku ještě celé týdny. Mezitím také exportuje ropu přes Pákistán i pomocí motocyklů. Obě strany také obnovují svou schopnost vrátit se k bojům, pokud možno tak, aby o tom věděla druhá strana. Na veřejnost nyní pronikají informace o tom, že se Íráncům během války podařilo uškodit americkým základnám v regionu více, než se před měsícem zdálo. Obě strany tady stojí před novými dilematy, zejména tím, jak proběhne americký pokus eskortovat obchodní lodě přes Hormuz, případně jak na to zareagují majitelé, posádky a pojišťovatelé těchto plavidel. Jak to v pokru bývá, hodnotu karet budeme znát až na konci kola, které právě začíná.
10: Hovořil Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Německý spolkový kancléř Friedrich Merz nedávno prohlásil, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států amerických a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Washington podle něj nemá žádnou přesvědčivou strategii. Donald Trump v reakci na Merzova slova uvedl, že kancléř neví, o čem mluví, a později ho označil za neschopného. Následně americký ministr obrany oznámil, že z Německa v příštích 6 až 12 měsících odejde 5 000 amerických vojáků. Více už editor deníku Právo Robert Schuster.
14: O tom, že jsou nálady amerického prezidenta Donalda Trumpa proměnlivé a nevyspytatelné, se přesvědčil další vrcholný evropský politik, německý kancléř Friedrich Merz. Poté, co při diskuzi se studenty jedné německé střední školy kritizoval Trumpa za válku s Íránem, přičemž zazněla i slova, že Američané byli Íránci poníženi, přišla z Bílého domu obratem replika. Trump o Merzovi prohlásil, že nerozumí tomu, co říká. A pak ještě dodal, že se vůbec nediví, že Německo je ve stavu, v jakém je. Aby toho nebylo málo, Trump pohrozil, že stáhne ze Spolkové republiky část příslušníků americké armády. Pentagon skutečně v zápětí oznámil přesun 5 000 vojáků z Německa, kde je jich aktuálně okolo 39 000. Netrvalo dlouho a Trump prohlásil, že to číslo bude ještě vyšší. Že by tím mohl poškodit i schopnosti vlastní armády, prezident příliš neřeší. Vždyť třeba známá letecká základna v Ramsteinu je důležitým logistickým uzlem pro její zahraniční operace. Američtí vojáci jsou pro místní ekonomiku důležití. Jsou na ně navázána pracovní místa pro německé občany. Podobné rozhodnutí o stažení části vojáků z Německa padlo již na konci prvního Trumpova období v roce 2020. Tenkrát takto trestal Berlín, že nedává dost prostředků na obranu, což byla mantra, kterou americký prezident neustále opakoval. Jenomže krátce na toho v Bílém domě vystřídal Joe Biden a ten výnos o stažení vojáků obratem zrušil. Na první pohled mohla Trumpova slova směrem k Merzovi překvapit. Vždyť to není tak dávno, co ho americký prezident označoval za velkého lídra, který se podobně jako on vyzná ve velkém biznisu. Německý kancléř mu to oplácel více či méně servilním chováním. Ale to už zřejmě nepomáhá, takže šéf vlády největší evropské ekonomiky stihl podobný osud jako další lídry. Jen si vzpomeňme na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který byl vysoko v kurzu už během prvního Trumpova mandátu. Když Trumpovo nadšení pro francouzského prezidenta skončilo, zdál se být v čele oblíbenců britský premiér Keir Starmer. Ten se dokonce snažil udržet si přízeň předáním osobního pozvání od britského krále Karla III. K oficiální státní návštěvě. A do třetice nevydržel ani speciální vztah Trumpa s italskou premiérkou Giorgou Meloniovou. To je co říct, neboť Meloniová se jako jediná evropská premiérka zúčastnila Trumpovy inaugurace. O návštěvách Mar-a-Lago nemluvě. Všechny tyto politiky stihla nepřízeň amerického prezidenta nejpozději poté, co se distancovali od jeho války s Íránem. Lecos nasvědčuje tomu, že to bude mít další následky. Nová cla, která Trump avizoval vůči Evropanům, jsou možná jen začátek. Co z toho všeho vyplývá? Především opět konstatování, že na Američany není spolehnutí. Je proto na čase, aby se zárodky nových evropských politických platform, jako je skupina E6, čili Británie, Francie, Itálie, Německo, Polsko a Španělsko, začaly přetvářet v pevnější struktury, zejména v bezpečnostních otázkách. A jestli z toho jednou vzejde něco, co by mohlo být Evropskou obranou aliancí, otevřenou i ostatním zájemcům, bude to jedině dobře. Tím dřív se tak stane, tím lépe. Protože jestli Američané neodejdou z NATO za Trumpa, může se to stát za vlády jeho nástupců. Evropané udělají dobře, pokud s danou eventualitou začnou reálně počítat. Do příštích amerických voleb zbývají více než 2 roky. Za tu dobu se dá ještě něco stihnout.
10: Tolik Robert Schuster. Lidem po 80 by se od příštího roku mohl každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Od roku 2028 by se pak důchody mohly valorizovat znovu o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny. Vyplývá to z chystané vládní důchodové novely. Takže důchody by mohly opět více vzrůst. Jak obstojí výše penzí v Česku v konfrontaci s příjmy důchodců v jiných zemích? Slovo má komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
15: Rádi se porovnáváme s jinými zeměmi. Za souseda, jehož jen tak nedoženeme v životní úrovni, obvykle považujeme Německo. Jenomže to porovnávání bývá komplikované a mnoho věcí nám snadno unikne. Tomu se snaží bránit DataPulse. DataPulse je nezávislé datové studio založené v Berlíně, zaměřuje se na datovou žurnalistiku a využívá ku příkladu informace z Eurostatu. Říká, že komplexní data mění v prakticky použitelné, srozumitelné poznatky. DataPulse zveřejnil mimořádně zajímavou studii, která se ptá, pokryje důchod mé náklady na živobytí v penzi? Analýza porovnává, jak vysoký důchod berou lidé v zemích Evropy a nakolik jim to stačí na pokrytí nákladů. V době, kdy stabilně roste počet lidí v penzijním věku, kdy se prodlužuje délka života a kdy státy vymýšlejí, kde vzít na pokrytí nákladů na důchody, je to hodně zajímavá analýza. V Česku se má obecně za to, že ku příkladu němečtí důchodci mají velmi vysoké penze, žijí si mnohem lépe než čeští důchodci, mohou cestovat a užívají si. DataPulse srovnává nikoli měsíční, ale roční průměrné důchody. V Německu analytici došli k číslu 19 100 eur. Pokud počítáme hodnotu eura 25 korun, pak roční německý důchod činí 477 500 korun. Český je nižší, činí 252 500 korun. Dodám, že však byl od ledna zvýšen a nyní činí okolo 260 000 korun ročně. A ještě jeden údaj. Průměrný roční důchod ve státech Evropské unie činí 17 300 eur, tedy asi 433 000 korun. Až potud jsou tedy naše představy o západní Evropě a o Německu celkem odpovídající. Jenomže realita se začne zásadně měnit, když důchody v jednotlivých zemích začneme porovnávat s náklady na živobytí. Příklad. Nejvyšší penze berou důchodci, celkem očekávatelně, v bohatém Lucembursku, v zemi s vysokou životní úrovní. Roční průměrný důchod tam vyšplhal na 34 400 eur, tedy na více než 860 000 korun. Berou skoro 3,5krát víc než Češi. Jenomže náklady na život v Lucembursku jsou o 34% vyšší než důchody, takže ani ty obří peníze Lucemburčanům nestačí. Musejí si na důchod šetřit, aby v něm vyšli, nebo musejí dál pracovat. Dostáváme se do finále, když porovnáváme důchody s náklady na běžný život. Jenom ve 4 evropských zemích platí, že průměrný důchod náklady pokryje. A jen ve 2 zemích je pokryje tak, že přibývá zhruba 1/5 peněz. Ty 4 země jsou Rumunsko, Česká republika, Polsko a Španělsko. Rumunům důchod převyšuje roční náklady o 21%, Čechům o 18%. Patříme mezi dvě pro penzisty nejvýhodnější země. Poláci mají důchod vyšší o 4% než náklady a Španělé o 3%. Uvedu ještě celkové průměrné číslo za celou Evropskou unii. Náklady v ní jsou přesně o pětinu vyšší než průměrné penze a v Německu mají životní náklady vyšší o třetinu, o 33%. Důchody jim na život nestačí. Petr Fiala jako premiér mluvil o tom, kdy dosáhneme německých platů a posmívali jsme se mu za to. Měl mluvit o důchodech.
10: Hovořil Martin Fendrich. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
16: Minulý týden se v centru Londýna přes noc objevila socha. Prostě se Londýňané ve středu ráno probudili a vida. Na Waterloo Place, mezi sochou krále Eduarda VII. Trůnícího na koni a památníkem krymské války, spatřili nový umělecký kousek. Chlápka v kvádru na vysokém podstavci. Nikdo neví, kdo ten chlápek je a nebude snadné to zjistit, protože mu prapor, který třímá, zakrývá celý obličej. Přestože nevidí na cestu, odhodlaně vykračuje kupředu levou. Noha mu visí několik metrů nad zemí a kdyby došlápl, ze soklu spadne. V metropoli, která jak známo nikdy nespí a ve které je na každých 3 metrech umístěná bezpečnostní kamera, nemohlo vztyčení sochy proběhnout v tajnosti. Mnozí tušili, že za ní stojí proslulý guerilla artist Banksy. U paty soklu je ostatně jeho podpis. A Banksy to na dotaz skutečně potvrdil. Těch téměř 14 milionů sledujících, které Banksy má, mohlo zhlédnout video z jejího umísťování. Jak řekl Banksy, stačil k tomu malý autojeřáb, pár silničních kuželů a parta, která by dokázala za 24 hodin připravit koncert Metallica. Socha je poměrně lehká, vyrobená zřejmě ze sklolaminátu a její instalace netrvala dlouho. I tak je těžké uvěřit, že londýnská radnice o tom nic nevěděla. Každopádně bylo v pátek rozhodnuto, že i když si Banksy nevyběhal povolení k instalaci sochy, socha nebude odstraněna. Banksyho dílo je pro běžné oko prostě krásné. Na rozdíl od starších soch na Waterloo Place nemusíte Banksyho hrabat koňským kopytem, aby působila dynamicky. Iluze pohybu chlápka s praporem je tak nenásilně a dokonale vytvořená, až má člověk strach moc se k ní přiblížit. Co kdyby se chlápek v příští vteřině zřítil? K soše se ostatně přiblížit nemůžete. Zájem o ní nabyl takových rozměrů, že ji zřízenci museli obehnat ochrannou bariérou a ve dne v noci ji hlídají. Chlap i prapor má tmavošedou barvu. Nemůžeme vědět, ke které rase patří chlap a ke které zemi vlajka. A v tom je velká síla Banksyho umění. Nekomentuje nic konkrétního. Na prapor, který vlajkonoše zaslepuje, takže si v příštím okamžiku nabije hubu, si můžeme promítnout barvy kteréhokoliv národa, státu či ideje. Někteří si na ní promítnou barvy zemí, které jim nejvíc leží v žaludku. Jiní, a já věřím, že právě to byl Banksyho záměr, na ně budou nahlížet jako na varování pro všechny fanatiky na obou stranách všech barikád, co jich na světě je.
10: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.

David Attenborough, život na naší planetě, mé svědectví a vize pro budoucnost. Díl čtvrtý, vize pro budoucnost, část první. Jak můžeme podpořit návrat divočiny a navrátit zemi část ztracené stability? Všichni, kdo uvažují o cestě k alternativní, divočejší a stabilnější budoucnosti, se v jedné věci jednomyslně shodují. Naše cesta se musí řídit novou filozofií. Na počátku holocénu, ještě před vynálezem zemědělství, žilo na zemi jen pár milionů lidí, kteří se živili jako lovci-sběrači. Jejich existence byla udržitelná a odehrávala se v rovnováze s přírodním světem. S nástupem zemědělství se naše možnosti rozšířily a náš vztah k přírodě se proměnil. Začali jsme divoký svět vnímat jako něco, co potřebuje zkrotit, co se nám má podřídit a co slouží k našemu užitku. Přestali jsme být součástí přírody a vymezili jsme se proti ní. Dnes, po všech těch dlouhých letech, musíme tento přechod obrátit do protisměru. Opět nemáme jinou možnost, než přejít na udržitelnou existenci. Rozdíl je v tom, že tentokrát nás jsou miliardy. Musíme proto objevit nový způsob udržitelného života, takový, který opět nastolí rovnováhu mezi současným lidským světem a přírodou.

Překonání růstu. První lekce, kterou si z přírody můžeme vzít, se týká růstu. Do dnešní zoufalé situace jsme se dostali kvůli naší touze po nekonečném růstu světové ekonomiky. Jenomže v konečném světě nemůže nic bobtnat do nekonečna. Všechny složky živého světa, jednotlivci, obyvatelstva, dokonce i biotopy, nějakou dobu rostou, než nakonec dosáhnou dospělosti. I v dospělosti však můžou vzkvétat. Věcem se přece může dařit, aniž se nutně musí rozrůstat. Jednotlivý strom, mravenčí kolonie, společenstvo korálového útesu nebo třeba celý ekosystém Arktidy, to všechno jsou dlouhodobě dospělé a zároveň úspěšné celky. Rostou vždy jen do určité míry a potom už jen naplno využívají dostupné zdroje, těží z dobytých pozic, ale činí tak udržitelným způsobem. Nezdá se, že by lidstvo momentálně mělo v úmyslu ustálit se na jakémkoliv klidovém, dospělém bodě. Jak vám zajisté vysvětlí kterýkoliv ekonom, v posledních 70 letech si všechny naše společenské, ekonomické i politické instituce svorně vytyčily jeden všeobjímající cíl. Stále větší a větší růst ve všech zemích světa, posuzovaný nešikovným měřítkem hrubého domácího produktu, který musí věčně stoupat. Projevem této fixace je velké urychlování. Jejím důsledkem bude velký úpadek živého světa. Na konečné planetě se totiž dá nekonečného růstu dosáhnout jedině tím, že budeme brát stále víc a víc odjinud. To, co se jevilo jako zázrak moderní doby, nebylo ve skutečnosti nic jiného než krádež. Jak dokazují hrozivé statistiky, které jsem uvedl na konci kapitoly se svým svědectvím, všechno, co dnes máme, jsme přímo sebrali přírodnímu světu. Řešením tohoto problému se zabývá nová disciplína na poli ekonomie. Takzvaní environmentální ekonomové se soustředí na vybudování udržitelné ekonomiky. Mnozí z nich vkládají velké naděje v myšlenku označovanou jako zelený růst, typ růstu, který nemá negativní dopady na životní prostředí. Zelený růst může vznikat například výrobou energeticky šetrnějších produktů nebo přeměnou znečišťujících škodlivých aktivit v aktivity čisté s nízkými nebo rovnou nulovými dopady. Už teď vidíme první vlaštovky. Úsporné žárovky, levnou sluneční energii, udržitelné investice, rostlinné hamburgery, které chutnají jako maso. Naděje spočívá v tom, že když si politici a představitelé biznisu uvědomí rozsah a závažnost velkého úpadku naší planety, přestanou dotovat škodlivá odvětví a rychle přejdou na udržitelná řešení, protože ta se stanou oblíbeným a přinejmenším na nějakou dobu jediným rozumným způsobem růstu. V konečném důsledku je však zelený růst pořád růstem. Podaří se lidstvu někdy překonat růstovou fázi, dospět a ustálit se v klidovém stavu? Někteří doufají v budoucnost, v níž se lidstvo po celém světě vyléčí ze své závislosti na růstu, přestane považovat HDP za všemocný ukazatel lecčeho a začne se zaměřovat na nová, udržitelná měřítka úspěchu. O něco takového se pokouší třeba Index šťastné planety, vytvořený v roce 2006 organizací New Economics Foundation. Index kombinuje ekologickou stopu jednotlivých zemí s dalšími faktory ovlivňujícími kvalitu života, třeba předpokládanou délkou života, průměrnou mírou spokojenosti nebo společenskou rovností. Když seřadíme země podle tohoto indexu, dostaneme dramaticky odlišnou ligovou tabulku než tu, kterou nám ukazuje samotné HDP.
V roce 2016 se na předních místech umístily Kostarika a Mexiko, které měly lepší průměrnou kvalitu života než třeba Spojené státy nebo Velká Británie, při výrazně nižší ekologické stopě. Index šťastné planety rozhodně není neprůstřelný. Jelikož jde o zprůměrované skóre, můžou se na předních místech ocitnout i země se závažnou ekologickou stopou, pokud mají mimořádně vysoké hodnocení kvality života, typicky Norsko. Naopak Bangladéš se umístila vysoko navzdory nízké kvalitě života, protože má zanedbatelnou ekologickou stopu. Přesto dnes různé země světa skutečně uvažují o zavedení indexu šťastné planety nebo podobného ukazatele, co by alternativy k HDP, a snaží se povzbudit debatu o tom, co by vlastně mělo být hlavním cílem lidského snažení na Zemi. V roce 2019 učinil Nový Zéland odvážný krok a oficiálně přestal užívat HDP jako hlavní ukazatel ekonomického úspěchu. Nepřijal žádnou z existujících alternativ a místo toho si sestavil vlastní index založený na nejtíživějších problémech, které zemi trápí. Index zohledňuje prosperitu, potřeby lidí i potřeby planety. Jediným rozhodnutím tak premiérka Jacinda Ardernová přesměrovala priority celé své země od čistého růstu k něčemu, co lépe odráží aktuální problémy a přání mnohých z nás. Nový Zéland nám může posloužit jako ukazatel směru. Výzkumy provedené v jiných zemích ukazují, že lidé po celém světě by si přáli, aby jejich vlády začaly upřednostňovat lidi a planetu před ziskem. Budiž to znamením toho, že voliči a spotřebitelé ze všech koutů světa už můžou být připraveni k přechodu na udržitelný svět. Každá země si musí vytyčit vlastní cestu k prosperitě a k prospěšnosti, jak pro své obyvatele, tak pro planetu. Bohaté země, které až dosud těžily z neudržitelného růstu, čeká nezáviděníhodná otázka, jak si udržet dobrý životní standard a přitom radikálně omezit své ekologické dopady. Chudší země čelí velmi odlišné výzvě, a sice jak radikálně zvýšit svůj životní standard způsobem, jaký dosud nikdo nikdy nevyzkoušel, tak, aby tím dosáhli udržitelné ekologické stopy. Pod tímhle úhlem pohledu se vlastně všechny země jeví jako rozvojové a mají před sebou ještě spoustu práce. Všichni musíme přejít na zelený růst a zapojit se do revoluce udržitelnosti. Přechod na čistou energii. Živý svět čerpá prakticky veškerou energii ze slunce. Pozemské rostliny spolu s fytoplanktonem a řasami zachytí v každém dni 3 biliony kWh sluneční energie. To je téměř 20násobně víc, než kolik energie spotřebujeme my. Navíc ji čerpají přímo ze slunečního světla. Lapenou energii ukládají do organických molekul tvořených uhlíkem, přičemž potřebný uhlík získávají vstřebáváním oxidu uhličitého ze vzduchu. Tomuto procesu se říká fotosyntéza. Zvířata, včetně nás, pak věnují spoustu času snaze nějak se na této energetické sklizni přiživit. Zakusujeme se do ovoce, které pro nás vytvářejí některé rostliny, sajeme z něj cukr a okusujeme měkčí části listů a stonků. Jak my, tak mnohá jiná zvířata, tak jíme maso tvorů, kteří se živí rostlinami a tím vlastně čerpáme sluneční energii skrze prostředníky.
A když se kdokoliv z nás, zvířata, rostliny, řasy, fytoplankton, houby nebo bakterie, konečně dostane k tomu, že tyto organické molekuly rozloží a spotřebuje energii, která v nich byla uložená, uvolní se jako vedlejší produkt oxid uhličitý, unikne do atmosféry a tam bude opět k dispozici rostlinám pro další fotosyntézu. Zachycování sluneční energie, její distribuce a následný koloběh uhlíku mezi atmosférou a živoucím světem je středobodem veškeré životní aktivity na Zemi, a to už 3,5 miliardy let. Po celou tu dobu obstarávali světu energii nezměrné hvozdy, mokřady, bažiny, mikrobiální porosty a povlaky sinic. Jak umírali, uhlík obsažený v jejich tělech se procesem rozkladu vracel zpátky do atmosféry. Při některých příležitostech se však tento koloběh narušil a proces rozkladu neproběhl. První rostliny, tak vysoké, že bychom je mohli označit za stromy, se na Zemi objevily přibližně před 300 miliony let. Připomínaly dnešní stromovité kapradě a přesličky. Tyto první lesy rostly v tropických sladkovodních močálech, které pokrývaly velkou část tehdejších souší. Těla zemřelých stromů padala do močálu a hromadila se na dně, kde je postupně přikrývaly usazeniny přinášené proudem řeky. Bez přístupu kyslíku nemohl proběhnout obvyklý proces rozkladu, a tak se jejich uhlíkem naditá pletiva, udušená pod nánosem bahna a písku, postupně stlačovala a nakonec se proměnila v uhlí. V pozdějších dobách se ve vodách starodávných moří a stojatých jezer dařilo planktonu a řasám. Ty se příležitostně a v průběhu stovek milionů let ocitaly pohřbené na dně, kde se pak proměnily v ropu a zemní plyn. Před 200 lety jsme tyto energeticky bohaté ostatky začali vykopávat a pálit, a tím jsme vrátili do atmosféry během pár desetiletí tolik uhlíku, kolik se ho nastřádalo za miliony let.

Oxid uhličitý je skleníkový plyn, což znamená, že v atmosféře se chová jako deka, která drží teplo u povrchu země. Navíc se rozpouští ve vodě a má za následek zvyšování kyselosti moří. Tím, že do atmosféry vypouštíme kvanta uhlíku, v zásadě napodobujeme změny, které na konci permu vedly k dosud největšímu hromadnému vymírání. Ovšem s tím rozdílem, že tentokrát se tato změna odehrává mnohem rychleji. V roce 2019 pocházelo z fosilních paliv 85% energie spotřebované na celém světě. Vodní elektrárny poskytovaly necelých 7%, jaderná energie něco málo přes 4%. Nevyčerpatelné přírodní zdroje jako slunce, vítr, mořské vlny, přílivy a teplo stoupající z hlubin zemské kůry stále představují necelá 4% naší celkové spotřeby. Spolu s vodními elektrárnami tak z obnovitelných zdrojů pochází kolem 11% energie. Doposud jsme zvýšili globální teploty o 1 stupeň Celsia oproti stavu před nástupem průmyslové revoluce. Pokud chceme tento nárůst zarazit na hladině 1,5 stupně Celsia, nemůžeme už do atmosféry vypustit příliš mnoho dalšího uhlíku. Náš uhlíkový rozpočet je omezený a při současném tempu emisí ho vyčerpáme před koncem desetiletí. Pokud se nám podaří přejít na obnovitelné zdroje potřebnou bleskovou rychlostí, bude se lidstvo navěky ohlížet za touto generací s vděkem. Jsme totiž první, kdo problému skutečně porozuměl, a poslední, kdo má šanci něco s ním udělat. Cesta vedoucí ke světu poháněnému bezuhlíkovou energií bude trnitá a následujících několik desetiletí pro nás bude extrémně náročných. Ale mnozí lidé, kteří se tímto problémem zabývají, věří, že přechod je možný. První překážka pokroku už je z větší části zdolaná. Její otázka praktických alternativ. Energetický sektor dnes velmi dobře ví, jak vyrábět elektřinu ze slunce, větru, vody nebo přírodního tepla z hlubin země. Ano, pořád zůstávají některé problémy. Zatím se nedaří

plynu, který je taky fosilním palivem, ale produkuje výrazně méně uhlíkových emisí než uhlí nebo ropa. Možná se nám podaří rozvinout bioenergetická řešení, která jako zdroj energie využívají zemědělské plodiny. V oblasti dopravy je možné, že nastoupí vodíkové palivové články nebo udržitelná paliva vyráběná z rostlinných a řasových olejů a spolu s elektromobily se stanou součástí řešení pro silnice, železnice a moře. Už dnes jsou ve vývoji hybridní, plně elektrická a vodíková letadla, ale dokud se nestanou vhodnou alternativou použitelnou ve velkém měřítku, plánují aerolinky zohlednit v cenách letenek kompenzace uhlíkových emisí. Jelikož nezbývá příliš mnoho času, než vyčerpáme i zbytky svého uhlíkového rozpočtu, bude jakékoliv další používání fosilních paliv nevyhnutelně vyžadovat ostřejší, radikálnější snížení emisí někde jinde. Druhou potenciální překážkou je cena. Ale i tato překážka postupně odpadává. Budování slunečných a větrných elektráren ve velkém už snížilo cenu 1 kW elektřiny z obnovitelných zdrojů na úroveň, kdy je levnější než elektřina z uhlí, vody a jádra a rychle se přibližuje k ceně ropy a plynu. Výhodou obnovitelných zdrojů je navíc levnější provoz. Existují však překážky, z nichž nejnáročnější je abstraktní síla všelijakých obchodních a jiných zájmů. Změna je hrozbou pro každého, kdo má zájem na zachování statu quo. 6 z 10 dnešních největších světových společností jsou ropné firmy, 3 z nich jsou dokonce státní. Ze zbývajících 4 společností se 2 pohybují v oblasti dopravy. Téměř každá velká společnost a téměř každý stát spoléhá při výrobě a distribuci energie převážně na fosilní paliva. Má-li v systému tak pevně zakořeněném, jako je ten náš, nastat nějaká změna, bude zapotřebí řada pečlivě uvážených kroků. Lidé zabývající se analýzou energetického přechodu předpovídají, že banky, penzijní fondy a vlády se budou postupně zbavovat svých uhelných a ropných akcií, aby předešly obřím ztrátám. Po politicích bude požadováno, aby do sektoru fosilních paliv přestali pumpovat mnohamiliardové dotace a pomohli prosadit přechod na obnovitelné zdroje. Některé samosprávy už začaly vyplácet atraktivní sazby domácnostem, které si generují vlastní elektřinu a prodávají přebytky nebo pomáhají obyvatelům s tvorbou vlastních mikrosítí obnovitelných zdrojů. Urychlit přechod z fosilních paliv by mohly i další trendy, jaké se z dnešního pohledu jen obtížně odhadují. Někteří analytici předpovídají, že nástup autonomních vozidel přinese revoluci do sektoru dopravy. Očekávají, že obyvatelé měst se v průběhu pouhých několika let odkloní od vlastnictví aut a začnou si auta objednávat jen, když je budou potřebovat. Panuje široká shoda na tom, že vůbec nejúčinnějším impulzem k ukončení naší závislosti na fosilních palivech by bylo celosvětové zavedení vysokých poplatků za uhlíkové emise, uhlíková daň, která by znevýhodňovala všechny znečišťovatele a urychlila revoluci udržitelnosti, kterou tolik potřebujeme. Spolu s tím, jak začne nabíhat nový, čistý, bezuhlíkový svět, začnou lidé po celé zemi pociťovat přínosy společnosti postavené na obnovitelných zdrojích. Život už nebude tak hlučný. Vzduch a voda budou čistší. Začneme se sami podivovat, proč jsme vůbec tak dlouho trpěli miliony předčasných úmrtí v každém roce kvůli znečištěnému ovzduší. Chudší země, které pořád ještě mají pralesy a savany, by vydělaly na prodeji svých uhlíkových povolenek zemím stále závislým na fosilních palivech a mohly by rovnou začlenit obnovitelné zdroje a nízkoemisní způsob života do svých plánů dalšího rozvoje. Možná, že jednoho dne se chytrá, čistá města stanou nejlepšími místy k životu na zemi a budou lákat

nejjasnější hvězdy každé generace. Fantazíruji příliš. Ne nutně. Přinejmenším tři země, Island, Albánie a Paraguay, už generují veškerou svou elektřinu bez využívání fosilních paliv. Dalších 8 zemí využívá uhlí, ropu a plyn pro méně než 10% své celkové produkce elektřiny. Příkladem země, která už nastoupila na revoluční cestu, je třeba Maroko, které dnes generuje 40% energie pro svou spotřebu sítí obnovitelných elektráren. Její součástí je i největší sluneční elektrárna světa. Ta dokonce razí cestu ke slibnému a relativně levnému typu ukládání energie, technologii roztavené soli. Maroko, které se táhne po okraji Sahary a je kabelem propojené přímo s jižní Evropou, by se tak jednoho dne mohlo stát čistým vývozcem sluneční energie. Pro zemi, která nebyla obdařena zásobami fosilních paliv, to představuje vstupenku do světa většího blahobytu. Historie nás učí, že s dostatečnou motivací se můžou i zásadní změny odehrát v krátkém čase. Objevují se náznaky, že přesně k tomu už na poli fosilních paliv dochází. Vrchol celosvětové spotřeby uhlí jsme překlenuli v roce 2013. Vrchol spotřeby ropy, takzvaný ropný zlom, bychom měli překonat někdy v následujících pár letech. Stále není vyloučeno, že se nám podaří zázrak a že do poloviny tohoto století skutečně přeorientujeme svět na čistou energii. Z tohoto hlediska máme ještě jeden důvod k naději, konkrétně možnost, že bychom jako dočasné překlenovací opatření na záchranu planety, ještě než se nám podaří úplně přejít na čistou energii, mohli aktivně zachycovat část z uhlíku, který už jsme do atmosféry vypustili, a uložit ho někam, kde nebude dělat neplechu. Existují filtry, které zachycují část uhlíku vypouštěného fosilními elektrárnami, ohromné větráky, které ho odebírají přímo ze vzduchu, bioenergetické elektrárny, které zachycují skleníkové plyny ze spalovaných plodin, nebo zařízení pumpující uhlík hluboko do skalního podloží, kde ničemu neškodí. Ti z nás, které trápí nejen změna klimatu, ale taky ztráta biodiverzity, ovšem vědí ještě o jednom, mnohem lepším způsobu zachycování uhlíku, a tím je obnovení divočiny. Kdyby se takové přírodní řešení zavedlo společně s celosvětovým snížením emisí, byla by to výhra ve všech směrech. Zbavili bychom se uhlíku a zároveň bychom navýšili biodiverzitu. Výzkumy provedené v mnoha různých biotopech prokazují, že čím vyšší má daný ekosystém biodiverzitu, tím lépe zachycuje a ukládá uhlík. Právě tímto směrem by měly být napřené všechny naše uhlíkové kompenzace, doglobálně financované a mezinárodně podporované snahy obnovit na světě divočinu. Tato snaha by měla fantastické výsledky v každém biotopu na Zemi a jedním šmahem by zastavila jak změnu klimatu, tak šesté hromadné vymírání. Mezi dramatickými přínosy jsou i takové, jakých se dá dosáhnout během pouhých několika málo let, a to především v té největší divočině ze všech divočin – v mořích. Knihy Davida Attenborougha Život na naší planetě připravil Viktor Bezdíček. Přeložil Jiří Petrů, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Vladimír Krátký. Spolupracoval zvukový mistr Michal Dediana Boro.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Několik tisíc lidí v Praze demonstrovalo na podporu veřejnoprávních médií. Poslanci stále jednají o plánovaném sjezdu sudeckých Němců v Brně. Fotbalisté Arsenalu jsou po 20 letech ve finále Ligy mistrů. A dnes čekáme zpočátku skoro jasno, později přibývání oblačnosti a přehánky, teploty až 26 stupňů. Je středa 6. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Lidé v Praze demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Podle policistů jich bylo několik tisíc. Demonstranti nesouhlasí s vládním návrhem zákona, který počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Oběma institucím chce snížit finance celkem o 1 miliardu a 400 milionů korun.
2: Účastníci akce se ze Staroměstského náměstí vydali před budovu Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Stažení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků chce také opozice, říká předseda ODS Martin Kupka.
3: Aby tenhle prvotní návrh, který z toho stolu úplně zmizel, protože se prostě nedá dopracovat do podoby, která by dokázala opravdu českým médiím přinést dobrou perspektivu.
2: Podle poslance Patrika Nachera z hnutí ANO ale vláda návrhem plní své programové prohlášení.
4: Je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády a jenom naplňujeme svůj slib, který jsme lidem dali.
2: Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost. Z Prahy Richard Webs, Radiožurnál.
1: Pamětníci, politici i zástupci Českého rozhlasu si v úterý v Praze na Vinohradech připomněli 81 let od začátku pražského povstání. Na konci druhé světové války se o budovu rozhlasu vedly tvrdé boje.
5: Právě z budovy dnešního Českého rozhlasu zazněl v květnu 1945 signál k všelidovému povstání. Připomněl jeho generální ředitel René Zavoral.
6: My se nebojíme, nebojte se ani vy. Tato slova k nám dolehají i dnes jako připomínka, že rozhlas byl a je hlasem, který se v rozhodujících chvílích dokáže ozvat.
5: Statečnost povstalců, ať už bojovali kdekoli, ocenil předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD.
7: Naopak i dnes nás jejich oběti za svobodu a suverenitu našeho státu zavazují, abychom naší Českou republiku uchovali svobodnou a suverénní i dalším generacím.
5: Místopředseda Senátu Jiří Drahoš za STAN pak uvedl, že svoboda a demokracie nejsou automatické a je nutné je bránit i v dnešní době. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Poslanci už přes 6 hodin jednají o sjezdu sudeckých Němců v Brně. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Jednání sleduje reportérka Adéla Burešová.
8: Proti usnesení vystupují převážně opoziční poslanci, debata je emočně hodně vypjatá, opozice opakovaně navrhuje i přerušení schůze. Třeba podle poslance starostů Matěje Hlavatého taková témata na půdu parlamentu nepatří.
9: Myslím si, že to prostě není hodné této půdy. Dneska jsme mohli projednat spoustu zákonů, na kterých bychom se shodli dohromady všichni.
8: Ze stejného důvodu nebude pro usnesení ale hlasovat třeba i koaliční poslankyně Helena Válková z hnutí ANO.
10: Mě velmi mrzí, že se tohle problematikou vůbec zabýváme na půdě poslanecké sněmovny.
8: Podle koalice by mohl sjezd otevírat citlivá témata spojená s nacistickou okupací a chce tak ochránit česko-německé vztahy. Hlasovat poslanci budou ale až poté, co v rozpravě vystoupí všichni přihlášení. Těch je ještě 30. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Hasičům se podařilo zmenšit plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Celkem oheň od soboty zasáhl více než 100 hektarovou oblast. Na místě v úterý také skončilo letecké hašení. Ministerstvo životního prostředí v reakci na požár plánuje přehodnotit postup při skládkování suchého dřeva v národních parcích.
11: Společně musíme nalýsovat novou koncepci, jak s tím budeme pracovat, věci se mění a my se tomu samozřejmě musíme přizpůsobit.
12: Říká ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s tím, že k diskuzi kromě ředitelů národních parků přizve také odborníky na danou tématiku.
11: My tam to část toho dřeva samozřejmě musíme nechávat kvůli těm živinám, kvůli tomu dusíku.
12: Hasiče budou s požárem bojovat nejméně několik dalších dnů.
13: Dnešního dne máme nasazeno celkem 350 hasičů.
12: Zásah by chtěl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček ukončit do neděle. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Radiožurnál.
1: Dopravní podniky sčítají zvýšené náklady kvůli drahým pohonným hmotám. Měsíčně platí desítky milionů korun navíc ve srovnání s dobou před americkým útokem na Irán. Radiožurnálu to potvrdili oslovení dopravci.
14: Třeba plzeňské městské dopravní podniky hlásí, že pokud by cena nafty zůstala do konce roku na současné úrovni, zvedne jim to náklady o několik desítek milionů korun. GV Jihotrans, největší jihočeský dopravce, zase eviduje nárůst nákladů o více než 20 milionů korun měsíčně. Dopravní podnik v Brně na situaci reaguje podle své mluvčí Hany Tomaštíkové i tím, že do provozu posílá víc plynových než dieselových autobusů.
15: Ceny plynu máme z větší části zafixované, takže jsou u něj i dopady mírnější.
14: Podobně to řeší i dopravní podniky v Ústí nad Labem nebo Ostravě. Většina dopravců doufá, že kvůli drahým palivům získá vyšší tržby, protože přibyde lidí, kteří místo autem pojedou hromadnou dopravou. Třeba v Hradci Králové v březnu evidovali na jízdném o 6% vyšší tržby. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Evropská unie vyzvala americkou administrativu, aby dodržovala uzavřenou celní dohodu. Reagovala tak na výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce zvýšit clo na dovoz evropských aut do Spojených států na 25%.
16: Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v Paříži jednal s americkým ministrem obchodu Jamesem Greerem. Řekl mu, že by se Unie a Spojené státy měly vrátit k podmínkám z loňského července, které počítají s 15% celním stropem na dovoz aut a na kterých se loni shodli americký prezident Donald Trump a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Leyenová zdůraznila, že dohoda je dohoda a že jejím základem je prosperita, společná pravidla a vzájemná spolehlivost. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Evropa má nástroje, jak odpovědět na případná další americká cla. Podle něj by ale Unie a USA neměly ztrácet čas výhruškami. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Rakouský Salzburg v létě zakáže vjezd do historického centra autům s cizí registrační značkou. Úřady tím reagují na problémy a dopravní kolapsy z minulých let. Opatření má platit od července do konce srpna a za porušení hrozí pokuta. Výjimku dostanou rezidenti, zaměstnanci nebo hoteloví hosté s potvrzenou rezervací.
17: Turisté mají využít záchytná parkoviště na okraji města, odkud se do centra dostanou hromadnou dopravou. Radnice jim za to nabízí kombinovanou jízdenku v přepočtu za asi 190 korun na den. Ta zahrnuje parkování i MHD pro více osob. Opatření podle vedení Salzburku sníží počet aut v ulicích zhruba o tisícovku denně. Platit má zatím jen tohle léto, po sezóně ho ale město vyhodnotí a může omezení i prodloužit. Kritici už nyní namítají, že to problémy nevyřeší a jen je přesune do jiných částí města. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Arsenalu jsou po 20 letech ve finále Ligy mistrů. Po úvodní remíze ve Španělsku porazili Atlético Madrid 1-0. O premiérový titul z prestižní soutěže si anglický klub zahraje s lepším z dvojce Bayern Mnichov Paris Saint-Germain. Pařížané budou večer v Německu hájit jednogólový náskok. A komise rozhodčích fotbalové asociace bude mít nového předsedu. Po Liboru Kovaříkovi převezme od nové sezóny Španěl Carlos Clos Gomez, kterého schválil většinou hlasů výkonný výbor. Clos Gomez pískal španělskou ligu i evropské poháry. Věnoval se také rozvoji systému VAR, tedy videorozhodčího. Ke svým prioritám mimo jiné řekl.
18: Musíme profesionalizovat systém, jak rozhodčí, ale také lidi, kteří se o ně starají. Budeme s rozhodčími tvrdě pracovat, dávat jim zpětnou vazbu po zápasech. Každý týden budou setkání. Myslím, že potřebujeme individuální sezení s rozhodčími po jednom nebo dvou utkáních, abychom vylepšili jejich dovednosti.
1: Volejbalisté Karlovarska ovládli po 4 letech extraligu. V rozhodujícím 5. finále porazili pražské Lvy 3-0 na sety.
19: Nehoda na D8 u Nové Vsi a překážka na průtahu v Liberci. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu ve sjezdu na Mělník a Slaný. Na 18. kilometru sjelo osobní auto z exitu do Příkopu. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy se uklízí po nehodě za Rohlenkou. Na kilometru 208,5 se převrátil kamion. Pravý pruh je neprůjezdný, kolona už se netvoří, projíždí se plynule. Na průtahu v Liberci na silnici 35 ve směru do Hrádku nad Nisou se vyhněte překážce za sjezdem na Františkov. Za exitem na 20. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy máme hlášené komplikace za Bělou pod Bezdězem. U Hlínoviště spadl na vozovku strom, teď ho odklízejí hasiči a průjezd je omezený. A na nehodu stále pozor na silnici 27 z Žadce do Mostu. U nájezdu na D7 na kruhovém objezdu ve směru na Chomutov havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle přehánky. Odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: 12 let stál v čele Občanské demokratické strany, 4 roky jako premiér vedl Česko. Jak se Petr Fiala srovnává s rolí řadového poslance? Jaké má v politice další ambice? Proč se nechal natočit na sociální síti, jak jede na zahradním traktůrku? Jak hodnotí fungování ODS pod novým vedením? A co říká na obvinění ex-ministra Blažka z takzvané nebo v takzvané bitcoinové kauze? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý premiér, bývalý předseda Občanské demokratické strany, současný poslanec a také zakladatel think tanku Politické fórum Petr Fiala. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
20: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme vzhledem k jednání sněmovny předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Už jsem to říkal, 12 let v čele ODS, 4 roky v čele vlády, teď řadový poslanec, řadový člen ODS. Jak se s tím srovnáváte?
21: Tak s tím se srovnávám docela dobře, ale samozřejmě moje pocity jsou takové smíšené. Na jedné straně já jsem odešel po té, co jsme 4 roky, myslím, dost úspěšně spravovali tuto zemi z pozice vlády a nakonec jsme dokončili celé volební období. Po této stránce bych mohl být s těmi všemi věcmi smířený, ale mě se těžko dívá na to, jak vypadá vláda v této zemi, co dělá současná vládní koalice, a pořád cítím za tu zemi i kus odpovědnosti, byť už ji nemám formálně. Takže ty pocity jsou opravdu smíšené. Na druhé straně velká míra svobody, to těžko lze vysvětlovat a vykládat, kolik jako odpovědnosti, ale i osobních omezení je spojeno s funkcemi politickými. A pak musím říct, že mě hrozně těší reakce lidí, které potkávám na ulicích, kteří vyjadřují poděkování, podporu a ptají se, co bude dál. Tak ty pocity jsou smíšené, ale určitě ne špatné.
20: Chybí vám něco? Vliv, informace, možnost rozhodovat?
21: A to je dobrá otázka. Ano, možnost rozhodovat mě asi chybí. Já jsem člověk, který je zvyklý, nebo byl zvyklý stát v čele institucí. Já jsem vlastně od svých 29 let vždycky něco řídil a to jsem se stal vedoucím katedry, aby si nikdo nemyslel, že v politicky. Ale vždycky jsem přijímal odpovědnost, dělal rozhodnutí. Já mám rád, nebo mám blízko exekutivním pozicím, kde mohu něco dělat, je to za mnou vidět, je tam spojeno to určitým rizikem, odvahou, ale taky výsledky. Tak ano, to mi do jisté míry chybí.
3: V polovině února jste řekl, že nebudete letos kandidovat do Senátu, že nebudete kandidovat ani v nejbližších prezidentských volbách. To stále platí a je to definitivní?
21: To platí a je to definitivní a platí i ty důvody, které jsem řekl. Já jsem byl zvolen v čele kandidátky Spolu na Jižní Moravě s velmi silnou podporou voličů a myslím si, že mám dál uskutečňovat svůj mandát a bylo by divné, kdybych půl roku poté, co mě lidi zvolili, tak zase kandidoval někam jinam.
3: Tak to by bylo rok potom.
21: Nebo rok by to byl, ale...
3: Nebo dokonce no, ale dva roky v případě prezidentských voleb.
21: Ale kampaň by... Prezidentská volba, to je zase něco jiného. Tady jsem měl na mysli Senát, ale ta kampaň by začínala fakticky už teď. Mě to nepřipadá jako vhodné a myslím si, že ta skutečná to vůbec nepotřebuji Senát, já patřím k těm, kteří ho obhajovali od počátku a má důležitou roli, ale taková ta každodenní politika, ta se dělá tady v poslanecké sněmovně.
3: Máte nějaké plány do dalších voleb, to znamená do příštích sněmovních, do senátních za 3 roky, do evropských třeba za 3 roky?
21: Hodně se mě na to lidé ptají, i dostávám často takové otázky z médií, já odpovídám naprosto upřímně, já v tuto chvíli žádné takové plány nemám, ale nestáhl jsem se z politiky, chci dál ovlivňovat veřejnou diskuzi v České republice, nejsem smířen s tím, kam se teď posouvá Česká republika pod vedením populisticko-radikální vlády, takže nějakým způsobem v tom veřejném prostoru chci zůstat a co bude dál, to nevím, ale já žádnou strategii, jakože teď budu dělat to a za 2 roky se budu posouvat na tu funkci nemám, já si myslím, že mám možnost ovlivňovat tu veřejnou diskuzi i bez nějakých formálních funkcí.
3: Já se na to ptám i proto, že vy jste v poslední době dost aktivní na sociálních sítích, hodně pozornosti vzbudilo třeba aktuální video, kde v košili jedete na zahradním traktůrku, hraje k tomu MiG-21, vymáváte do toho telefonu, kterým se to nahrává. Tohle, to, že jste aktivní na sociálních sítích, to není příprava na nějaký restart působení ve vyšších funkcích?
21: Já jsem vděčný za to, a to myslím úplně vážně, že lidé sledují to, co říkám na sociálních sítích, že to má ohlas velký, není to jednoduché.
3: Pardon, na tom traktůrku myslím nic neříkáte.
21: To ne, ale celkově na sociálních sítích. A je to, myslím, něco, co bych nazval kapitálem, který se nesnadno úplně získá. Člověk si toho má vážit. Tak se snažím na těch sociálních sítích být aktivní a vzhledem k tomu, že se politika personalizuje, a lidé chtějí mít důvěru k politikům a chtějí trošku o nich vědět víc, tak já i ukazuju něco, co jsem třeba dřív tolik neukazoval. Tak já opravdu sekám trávu, hrozně mě to baví, souvisí to s tou exekutivou, protože to sekáte a za vama je hned výsledek. Takže mě to baví, rád řídím věci, tak na tom traktorku je to zábavné. Tak jsem to natočil a jak je vidět, tak lidi to docela potěšilo.
3: Já jsem si říkal, jestli je to vaše přirozenost. Jestli to je váš nápad, nechám se takhle natočit, nebo nápad vašeho okolí, tohle bude fungovat?
21: Oboje. Já nedělám věci, s kterými nesouhlasím a současně nepopírám, že některé ty lifestyleové věci jsou i trošku výsledkem, ale ne ani třeba nápadu mého okolí, ale já třeba řeknu, tak mě bavilo, jak jsem prostě sekal tu trávu a oni řeknou, to by bylo hezky, kdybys to natočil, tak to natočím a je vidět, že i lidi mají z toho pocit, že to je něco, co sami dělají, co prostě patří k sobotě nebo k víkendu, tak to takto udělal, ale to celé má, a myslím, že v tom je podstata toho, co dělám na těch sociálních sítích. Tam není nic zesměšňujícího, dehonestujícího někoho, já tam taky se neoblékám do nějakých podivných kostýmů, ani tam netančím, maximálně ukážu něco ze svého života, co běžně dělám, ale snažím se taky ukazovat na problémy této země a co se s nimi má dělat, to si myslím, že je na tom podstatné. A tohle k tomu nějak patří. beru to na vědomí a snažím se dostat, řekněme, logice fungování sociálních sítí.
3: Neříkáte si, že jste s tím měl začít dřív? Že kdybyste na traktorku jezdil před 2 lety, tak to třeba ve volbách mohlo dopadnout jinak?
21: Já jsem občas i něco ze svého soukromí ukázal, ale možná jsem třeba byl víc svázán těmi funkcemi, což nemyslím úplně negativně. Já si myslím, že člověk má mít určitou odpovědnost k tomu, co dělá. Já prostě nepovažuji za vhodné, když členové vlády, kteří vlastně reprezentují nás všechny, předseda vlády, se chovají nevhodně nebo dělají věci, které k té funkci třeba úplně nepatří, což jízda na traktorku by nebyla. Ale tak já jsem se choval, jak jsem to považoval za správné, odpovědně. Já jsem v tomto smyslu takový uzavřenější člověk, který si hodně chrání svoje soukromí, má to spoustu důvodů i třeba povahových, ale myslím si, že teď mám větší možnost se chovat svobodněji. Tak bych to asi nazval.
3: Bývalý premiér, bývalý předseda ODS Petr Fiala je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste založil v minulých týdnech Think Tank Politické fórum. Co si od toho slibujete?
21: No, hlavně si nepředstavujte pod tím fakt nějaký velký think tank, který tady bude ovlivňovat zásadním způsobem veřejnou debatu. To je takový startupový, opravdu malá organizace, která mě má poskytnout zázemí pro jedno, nebo pro klíčovou věc, kterou chci dělat. A to je účastnit se debat a podobných akcí s mladými lidmi. Mně jde o to, aby se mladí lidé zajímali o politiku, aby jim nebylo jedno, co se v této zemi děje, a já chci s nimi o tom mluvit a mám obrovskou radost, že ten zájem je, že mě oslovují studenti, různé organizace mladých lidí, školy, a že mám možnost s lidmi mluvit. A k tomu hlavně slouží politické fórum. Určitě v tom nehledejte nejenom velký think tank, ale nehledejte v tom ani třeba nějaký zárodek nějaké politické aktivity.
3: Já se ptám, protože na webu politického fóra píšete, že to je otevřený a nezávislý prostor pro občany, odborníky i veřejně činné osobnosti, kterým záleží na demokratické, svobodné a prosperující České republice. Mm-hmm. To by naznačovalo, že to je něco víc, aniž bych to schazoval, než něco, co má zprostředkovávat debaty s expremiérem.
21: No, ono to, co jste citoval, to je správné a to má taky ukázat, že to nemá být jenom něco, co je úzce spojeno s jednou politickou stranou. A to vůbec ne, protože bych se jakkoliv distancoval od ODS, ale protože já chci, aby ta debata probíhala s lidmi nebo mezi lidmi různých názorů a nebyla něčím už dopředu třeba omezená nebo uzavřená, tak i proto toto vymezení a fakt mám radost, jakože ty diskuze probíhají od vysokých škol přes třeba mladou ODS a pak mě zase pozvou studenti z gymnázia, Menza Gymnázium v Praze, výborná debata, budu na Gymnáziu Matyáše Lercha a zvou mě studenti, sami chtějí diskutovat, někdy je to součást nějaké formálnější věci, někdy je to úplně mimo, nebo je to velmi neformální, prostě, ale je to dobře, tohle funguje a musím říct, to byl můj pocit už dlouhodobý, a teď se mi to znova a znova potvrzuje, že mladí lidé se fakt zajímají o politiku, přemýšlejí hodnotově, není jim jedno, v jaké zemi budou žít, a to mě prostě těší a mají zájem o tu diskuzi.
3: Hlásí se vám další veřejně činné osobnosti, když budu citovat z toho záměru, počítáte s tím, že by se zapojili další lidé?
21: Časem třeba ano, ale to všechno má nějaký vývoj a nějaký čas. Já jsem začal, soustředím se hlavně na mladé lidi, protože si myslím, že nejenom budoucnost české politiky, ale i budoucnost České republiky je závislá na tom, že mladí lidé se budou zajímat o to, co se tu děje. Tak jim vždycky říkám, mám pro vás jednu zprávu, která je taková náročná nebo není úplně pozitivní. Jestli budeme žít ve svobodě a v kvalitní demokracii, závisí na vás. protože každá generace se musí znova a znova pro tyhle věci rozhodovat v každodenním životě, v tom, jak se chová, jak jedná, jak se zajímá o společnost a o stát.
3: Když jezdíte na tyhle veřejné debaty, nekonkurujete tím trochu předsedovi ODS Martinu Kupkovi, který přišel s projektem Kupka jede za vámi?
21: Ne, tak předseda určitě nekonkuruju a předseda ODS má jezdit, já jsem to taky dělal a považuji to za správné. Předsedu...
3: Ano, ale ono to vypadá možná trochu jako, že jezdí dva předsedové ODS.
21: Ne, nejezdí, já jsem bývalý předseda ODS a jezdím na, řekl bych, jiný typ akcí a i kdybychom dělali úplně to tež, tak si přece nekonkurujeme. Má to tak být a jenom dobře, když politická strana dokáže oslovovat lidi různými hlasy, různými způsoby, různými osobnostmi. Já v tom nevidím nic problematického.
3: V jak úzkém kontaktu jste s Martinem Kupkou? Konzultujete na denní, na týdenní bázi, co se děje, jak by se třeba ODS mohla nebo měla k tomu postavit?
21: Do toho já Martinovi nemluvím, ale...
3: Bylo by to i
21: ode mě špatné, ale on se mě občas ptá a jsme v poměrně častém kontaktu, jak že se vidíme, tak spolu mluvíme, telefonujeme si, určitě to není tak, jak jsem zaznamenal, že se někdo pokouší tady vytvořit nějaký rozpor mezi námi, žádný není. Ale
3: co je to docela časté, když říkáte?
21: Já nevím, minimálně dvakrát týdně v kontaktu jsme, zcela jistě takovým, že se bavíme o věcech, jak jsou, co se chystá třeba, nebo v čem kdo z nás vidí nějakou výzvu nebo něco zásadního. Ale já se opravdu snažím a myslím, že se mi to i daří, když to není jednoduché, nechat nové vedení ODS, ať jedná podle toho, co považují oni za správné a do těchto věcí se já snažím opravdu nemluvit a věnuju se těm aktivitám, které jsem tady popsal a myslím si, že to je tak jako správně.
3: Za ty necelé 4 měsíce od kongresu ODS měl jste s nějakým postojem, s něčím, co dělalo vedení ODS, opravdu velký vnitřní problém?
21: Velký vnitřní problém ne, ale problém ano a to jsem taky těm, kterých se to týkalo, nějakou formou řekl.
3: A řeknete to i posluchačům?
21: Ne, to není vůbec důvod a není to v žádném případě můj styl. Já fandím Martinu Kupkovi a věřím, že jeho tým bude úspěšný a že se Občanské demokratické straně bude dobře dařit.
3: A ani nenaznačíte, v jaké oblasti to bylo?
21: Nenaznačím a nepovažuji to za potřebné. Stačí, když řeknu to, co jsem řekl a opravdu žádný zásadní rozpor a syndrom bývalého předsedy tady z toho nevytvoříme.
3: Bývalý premiér, bývalý předseda ODS Petr Fiala zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Včera vrchní státní zastupitelství oznámilo, že obvinilo další 3 lidi v souvislosti s takzvanou bitcoinovou kauzou. Mezi obviněnými je podle médií i Pavel Blažek, který bývalý ministr spravedlnosti ve vaší vládě, bývalý šéf brněnské organizace Občanské demokratické strany během vašeho vedení celé strany. Co tomu říkáte?
21: Tak je to věc, která z mé strany, kterou z mé strany vlastně není možno komentovat, že já k tomu nemám žádné informace. A co bych k tomu řekl, to je to podstatné. Od začátku bylo jasné, že to politické rozhodnutí nebylo v pořádku. A ta politická odpovědnost Pavla Blažka byla vyvozena prakticky okamžitě. Skončil nejenom jako člen vlády, ale skončil i jako člen Občanské demokratické strany. A tam bych řekl, že není moc o čem diskutovat. To bylo chybné rozhodnutí, které vyvolalo celou řadu pochybností, nejasností a přestože stát získal miliardu, tak ty věci, které se kolem toho objevovaly, tak určitě v pořádku nebyly. Takže potud vyvozena politická odpovědnost. Teď probíhá nějaké vyšetřování a nějaké kroky orgánů činných v trestním řízení, o kterých opravdu nemám žádné informace, takže těžko mohu posuzovat. Jedině, co bych k tomu řekl, v každé civilizované zemi, v právním státě, a to je i Česká republika, o vině a trestu rozhoduje soud. a do té doby musíme počkat na, na to, jak, jak soud rozhodne, a já doufám, že se ukáže, že ze strany Pavla Blažka tam nebylo nic, co by bylo zpochybnitelné, ale znovu říkám, musí proběhnout to vyšetřování. A já na rozdíl od současného premiéra České republiky Andreje Babiše věřím tomu, že se lze dočkat v České republice spravedlnosti a že soudy postupují v souladu se zákonem.
3: Očekáváte, že se podobný krok, tedy obvinění, může týkat ještě nějakých dalších představitelů ODS?
21: Vůbec nevím. A já upřímně řečeno ani nevím, na základě čeho tohle obvinění probíhá. Opravdu nemám žádné informace, ale nemám ani žádné indicie, nakolik jsem se tou věcí z pozice předsedy vlády zabýval, řekněme politicky nebo z hlediska nějakého správního postupu. Nemám ani žádné informace, že by tam došlo k nějakému úmyslně špatnému jednání. Nemám žádné indicie tohoto typu. Ale prosím, já opravdu jediné, co mohu udělat, je to nekomentovat, protože to není vyhýbání se, to je to seriózní.
3: Rozumím,
21: to je seriózní postup.
3: Přesto ještě jedna otázka k tomu, když došlo k tomuto kroku, neříkáte si, že jste podcenil tu aféru, že to bylo závažnější ta kauza, než vám třeba přišlo?
21: To si neříkám, protože ta politická odpovědnost byla vyvozena v řádu hodin. Ale samozřejmě si říkám, jak k tomu vlastně mohlo dojít a nakolik ty postupy, které se třeba na ministerstvu spravedlnosti uplatňovaly, teď vůbec nemluvím o té rovině trestně právní, zaručovaly dostatečnou kontrolu a správnost toho rozhodnutí pro tu politickou, pro to politické vedení ministerstva. Ale na to už odpověděl audit a na to tady byla celá řada reakcí. Ona ta kauza je zvláštní, opravdu zvláštní, a proto se i těžko jako uchopí z toho hlediska, že normálně to bývá tak, že někde někdo o něco přijde. Tady vlastně stát peníze získal, ale současně jsou tam jako nejasnosti, k čemu to vlastně bylo, komu to sloužilo a tak dále. To už jsou věci, které se těžko dají odpovědět z pozice politika.
3: A pořád je otázka, jestli získal, jestli tím prodejem a potom vracením zase stát nestratil, ale to bychom se dostávali k jiné debatě. Navážu, ptal jsem se, jak vnímáte bitcoinovou kauzu. Když se díváte na ty 4 roky v čele vlády, vidíte nějakou zásadní chybu s tím odstupem?
21: Zásadní chybu ani ne, a já tak ani neumím, moc takhle nepřemýšlím, protože řadu těch rozhodnutí prostě děláte v nějaké konstelaci, v nějakém tlaku, máte nějaké karty v ruce, s kterými hrajete, a pak třeba ze zpětného pohledu, jak se říká, po bitvě každý generál, to třeba vypadá nějak trošku jinak, ale v tu chvíli, kdy máte ty informace, tak se rozhodujete, jak nejlépe umíte, a já jsem vždycky se snažil jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak se říká, a postupovat ve prospěch České republiky. Tak v tomto zásadní chybu nevidím. Samozřejmě my jsme v něčem nebyli tak dobří, jak je současná vláda. My jsme se snažili říkat lidem pravdu, oni lhali před volbami, lžou teď, a jako považují to za standardní součást politiky. Já prostě ne, uplatňuji velmi silně.
3: Teď myslíte na co konkrétně?
21: Tak například, co před volbami všechno slibovali a říkali, jak je všechno špatně, jak je tady spálená země, jak jsme na tom katastrofálně, jak se všichni mají zle, pak se začnou ukazovat, jak to je, statistiky i mezinárodní, se ukáže naopak.
3: Dobře, období, to je minulost. Vy jste říkal, že teď lžou, ano, tak v čem teď lžou?
21: Po období mé vlády patříme k nejúspěšnějším zemím v Evropě, což si myslím, že je jasný důkaz toho, že v těch volbách neříkali lidem pravdu, a toto zrovna třeba fungovalo.
3: A v současné době, když jste říkal, že lžou, tak
21: v současné době, tak si vemte si, prosím vás, ty neustále obraty prakticky ve všem, třeba peníze, které dávají do obrany, které jsou naprosto nedostatečné. Teď zase Andrej Babiš říká, budeme se tomu věnovat, aby to bylo dostatečné. Každý den nebo týden říká úplně něco jiného. A tak bych mohl pokračovat v jedné věci za druhou. Mimochodem, když jsme teda u vyvozování politické odpovědnosti a těch afér, tak teď byla odsouzena spolupracovnice Andreje Babiše v kauze, ve které on je, kde se on vyhl trestní odpovědnosti díky tomu, že uplatnil imunitu díky koalici, kterou má v poslední poslanecké sněmovně, ale samozřejmě nevyvodil ani politickou odpovědnost, jako jsme ji vyvodili my, tak to je prostě další příklad
3: kde
21: toho.
3: Kde bychom mohli citovat Andreje Babiše, jak se k tomu staví, ale na to abychom teď tady rozebírali Čapí hnízdo, nemáme čas. Já myslím, že naši posluchači to všechno vědí.
21: Je dobré si ty věci srovnávat.
3: Vrátím se ke sněmovní opozici. Před 10 dny si lidovci zvolili nového předsedu. Bude to mít vliv podle vás na spolupráci opozice tady ve sněmovně?
21: To se všechno uvidí. Víte, že já jsem ten, který říká nejenom, že spolupráce těch současných opozičních stran je dobrá, ale taky říkám, že je nutná a bude nutná proto, aby jsme mohli porazit takovou, a teď to myslím, jako řekněme technický popis, takovou profesionálně a dobře fungující mocenskou mašinerii, jakou vytvořil Andrej Babiš. A tam nestačí jenom mluvit o hodnotách a mít dobrou vůli. Tam je potřeba i nabídnout voličům sílu. To je to. A proto já říkám, ta spolupráce těch stran, protože to středopravicové spektrum je historicky u nás trochu roztříštěnější, ale teď je čas, kdy prostě, a byl čas i nakonec jsme vyhráli díky spolu volby v roce 2021, je čas prostě spolupracovat. Ale jak se k tomu dospěje a v jaké fázi, to už nechávám na současném vedení jednotlivých stran, došlo tam k řadě změn a ono to není tak jednoduché, ta spolupráce, to musíte mít velkou vůli a překonat spoustu nedůvěry v těch jednotlivých stranách, je to logické, ale přesto si myslím, že to stojí za to. Jak to bude fungovat, uvidíme, to nedokážu předvídat, ale vím, že to je potřebné a nutné.
3: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý premiér, bývalý předseda ODS, současný poslanec, zakladatel Think Tanku Politické fórum Petr Fiala. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
21: Děkuji za pozvání, naschledanou.
3: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
22: Organizace zemí vyvážejících ropu utrpěla těžkou ránu.
23: Spojené arabské emiráty opustili ropný kartel OPEC.
24: Blízkovýchodní země si od kroku slibuje větší volnost při těžbě suroviny.
25: Emiráty v uplynulých týdnech taky kritizovali okolní státy v Perském zálivu.
26: Tvrdili, že dostatečně nereagovali na íránské útoky.
27: Rána pro ropný kartel. Emiráty mu dali vale. Proč se loučí? V čem je OPEC svazoval? Záleží na tom vůbec? A nemůže se teď svazek zemí vyvážejících ropu rozpadnout? Spousta otázek a jeden host, který na všechny doufám odpoví, Lubor Lacina, ekonom z Mendelovy univerzity v Brně. Dnes je úterý, 5. května. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12 a zdravíme vás do Brna.
28: Dobrý den.
27: O zhruba 200 000 barelů denně mají státy širší skupiny OPEC plus zvýšit produkci ropy, a to od června. Odsouhlasili si to teď o víkendu. Zvládnout to budou muset už bez Spojených arabských emirátů, které činili asi 15% kapacit OPECu. Je to zvýšení bez SAE možné?
28: No, určitě ano, protože produkce celosvětová je v řádech desítek milionu barelů, takže těch 200 tisíc není nějaké obrovské množství, které by nešlo zvládnout.
27: Takže je to signál, že bez Emirátu se obejdeme a podívejte se, ještě zvyšujeme.
28: Ano, takže těch 200 tisíc je skutečně jenom takový malý signál, ale ty signály na tom trhu, hlavně termínovém, fungují jako nějaká zpráva do budoucnosti.
27: A je to skutečně jenom signál, protože zase vzhledem k tomu, jak přetrvává blok Hormuzského průlivu, je to vůbec možné tu produkci navýšit, respektive produkci možná, ale co distribuci?
28: Přesně tak, to je ten problém spojených nádob, kdy produkci jde zvýšit, ale samozřejmě problém zůstává ta doprava do těch cílových destinací, těm konečným spotřebitelům.
27: To znamená, že zvýšit můžeme, oznamujeme to, ale možná se k vám těch 200 000 barelů denně navíc stejně nedostane, protože prostě ta blokáda stále trvá, takže vracím se k tomu, je to jenom signál.
28: Ano, ale samozřejmě tím, že je ta skupina širší, nejenom ty země Blízkého východu, tak samozřejmě je ta možnost z těch jiných destinací, které nejsou postiženy tím omezením.
27: To je určitě věc druhá. OPEC není jenom o státech v Perském zálivu. Já jsem zmínil ale Emiráty, ty do toho regionu patří.
5: This decision has been taken after a very careful and long review of our...
27: Oni oznámili před pár dny, že z OPECu vystoupí.
5: We respect the group. This is a great group.
6: OPEC respektujeme, je to skvělá skupina. Spolupracujeme s ní už velmi dlouho. Chápeme její pohnutky a snahu o vyvážení nabídky a poptávky, ale dostali jsme se do fáze, kdy je řada na nás.
7: Emirátský ministr energetiky Suhail Mazrui v rozhovoru pro CNBC.
6: Jsme přesvědčeni, že na trhu není v současné době dostatečná nabídka a že náš odchod přichází ve správný čas, protože bude mít minimální dopad na cenu a minimální dopad na přátele ze skupiny OPEC a OPEC+.
27: Saúdská Arábie jako čelný představitel OPECu na to, tak jak jsem četl ve Financial Times, nereagovala. Byl ten odchod nebo je ten odchod Spojených arabských emirátů šokem?
28: Ne, tam se to očekávalo dlouho díky té jejich strategii 2030, kterou mají, nebo vize 2030, kde je snaha maximalizovat těžbu ropy a výnosy z nich, investovat na diverzifikaci ekonomiky do jiných oblastí, než jenom ta závislost na prodeji ropy a zemního plynu.
27: No ale přesto v době, kdy se tu vede velmi ostrý konflikt v nedalekém Íránu, blokáda Hormuzského průlivu. Není to překvapení, že stát z toho regionu oznámí, že ze uskupení, z kartelu zemí vyvážejících ropu vystupuje natvrdo po 60 letech?
28: Já si myslím, že tam samozřejmě působil tlak Spojených států amerických, ale i může to být čistě ekonomický důvod, protože Spojené arabské emiráty mají cílovou hranici pro prodej své ropy $65 a například Saúdská Arábie to má někde mezi $85 a $90 za barel, takže oni tam mají dlouhodobý rozpor vlastně, jaká by měla být ta cílová prodejní cena.
27: To znamená, Spojené arabské emiráty chtějí prodávat ropu za méně než Saúdská Arábie, která hraje prim, takže se v rámci OPECu hádají a proto SAE vystupují?
28: Ano, a já si myslím ale, že to nebude primárně dohady o té ceně, ale spíše, že to bude geopolitický rozpor, který tam mají a snaha Spojených států amerických jako významného producenta omezit vliv OPEC na ceny ropy.
27: A ten geopolitický rozpor spatřujete v čem? Že Spojené arabské emiráty mají blízko ke Spojeným státům, to se o Saúdské Arábii samozřejmě říct nedá a proto Spojené arabské emiráty se prostě chtějí postavit na vlastní nohy a nechtějí být svázané těmi kvótami, které svazují OPEC.
28: Ano, a plus samozřejmě ten konflikt, který probíhá dlouhodobě na arabském poloostrově, třeba v Sudánu, tam vlastně Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie stojí třeba z Jemenu a Sudánu na opačných stranách fronty, takže to je nějaká ta vzájemná nevraživost.
27: Když jste zmiňoval ty důvody geopolitické a taky ty, které se týkají ceny za barel ropy, chápu správně, že Spojeným arabským emirátům se tedy vyplatí více těžit, více vyvážet za nižší cenu než těm ostatním státům OPECu, zejména Saúdské Arábii?
28: Ano, protože ty jejich ekonomické kalkulace směřují k maximalizaci těžby prodeje ropy a akumulaci výnosů, které chtějí použít pro tu diverzifikaci své ekonomiky.
27: A to i v době, kdy Spojené arabské emiráty čelili a možná nadále čelit budou útokům ze strany Iránu na ropná těžební zařízení. Spojené arabské emiráty taky kritizovali, že vlastně jí ti ostatní státy moc nepomohly v době těch útoků, tak dokážou se teď, znovu říkám, postavit na vlastní nohy a fungovat samostatně.
28: Tam je to právě o tom vnímání toho, jak dlouho ta situace bude trvat A že mě tady oni věří třeba na základě informací, které mají od USA, že ten konflikt se podaří ukončit, včetně blokády toho Hormuzského průlivu.
27: Tak výhoda Emirátu je, že oni mají svůj významný terminál v Ománském zálivu, kam vede jejich ropovod.
28: Tam mají velmi omezené možnosti, protože tam už jsou na plné kapacitě, vlastně, kterou dokáží tím ropovodem protlačit. Takže samozřejmě je tam pořád ten problém, vytěžíme víc, ale jak to dostaneme na ty cílové trhy.
27: Takže budou muset stavit nové ropovody.
28: Ano, ale to jsou projekty, které trvají spíš v řádu desítek let, včetně toho dostat pak ten ropovod na plnou kapacitu.
27: Já už jsem ale na začátku říkal, že OPEC chce zvýšit produkci ropy. Tak není to trošku proti tomu, když Spojené arabské emiráty říkají, my taky chceme těžit víc, OPEC nám to nedovoluje, protože znovu říkám, OPEC je svázaný určitými kvótami, mimo jiné i proto, že ty kvóty drží distribuci ropy na úzdě a tím pádem ta cena může být vyšší, z čehož tedy profituje Saúdská Arábie, o tom jste sám mluvil.
28: To určitě ano, ale nesmíme taky zapomenout na ty ostatní významné producenty. A tam samozřejmě ta cena ropy a očekávání, jak dlouho se třeba udrží ta vyšší cena ropy, rozhoduje o tom, jak se navyšují kapacity i mimo státy OPEC, třeba z těžba ropy a zemního plynu z těch břidlic ve Spojených státech, je nákladnější. A samozřejmě v okamžiku, jako kdy věříte, že ty ceny ropy se udrží na vyšší úrovni, tak se začnou vlastně využívat intenzivněji ty břidlicové ložiska a zvýší se vlastně ta kapacita producentská i mimo ty státy OPEC výrazně.
27: Kdo vlastně je všechno v OPECu?
28: V OPECu jsou primárně arabské země, které potom v tom sdružení OPEC plus přidružily státy jako Rusko, Venezuela, Jemen. A ty další v Brazílii, ty další významné producenty ropy.
27: Takže tvrdé jádro, které založilo v roce 60 ten spolek, to byly ty arabské země, Irán, Irák, Kuwait, potom ta zmíněná Saudská Arábie a pak ještě jste říkal v OPECu plus, to je ta rozšířená platforma, tam je i Rusko.
28: Ano, plus samozřejmě je tam ten precedens ze 70. let, ty dvě ropné krize, které vlastně byly spuštěny politikou OPEC, kde OPEC vlastně tenkrát ukázal ty svaly. Já osobně si ale myslím, že ta situace dneska a vlastně to rozložení, ta diverzifikace těch zdrojů těžby ropy je výrazně jiná než v těch 70. letech.
27: Jiná v čem?
28: Že je mnohem více zdrojů jak ropy, tak zemního plynu, že ta závislost Evropy, ale i ostatních zemí na té produkci na tom Blízkém východě se výrazně zmenšila. Dneska, kdo trpí a kdo tu závislost naopak zvýšil, je hlavně asijský kontinent.
27: No tak taky jeden z dopadů na to, že se zjistilo, kolik různých dalších nalezišť je i ten, že vznikla vůbec ta skupina OPEC+. Jak si mám představit, jak funguje ta regulace toho celosvětového ropného biznisu pod palcem OPECu? Já už jsem mluvil o těch kvótách, ale to není to jediné, že?
28: Tam samozřejmě rozdíl je, jestli nakupujete ropu na promtním trhu nebo futures trhu. A hodně zemí uzavírá nebo odběratelů uzavírá ty smlouvy třeba na horizont 1 až 3 roky s nějakými doložkami, například změna ceny, která je ale rozložena mezi producenta a odběratele v případě zvýšení světových cen. Ale celkově vlastně většina těch velkých odběratelů má nějaké dlouhodobé smlouvy, takže ten okamžitý dopad není tak velký, jak v ten okamžik, kdy přijednáváte tady ty dlouhodobé smlouvy.
27: Ještě pardon, zpátky k těm kvótám. Proč vůbec jsou? Proč existují? Je to skutečně jenom navýšení té ceny, aby některé ty státy z toho prostě měly víc peněz než jiné?
28: To určitě, jako tam se to chová jako trh, nabídka a poptávka. A v případě zvyšování nabídky nad poptávku cena padá, v případě snížení té nabídky a rostoucí poptávky ta cena roste.
27: A rozhoduje o tom Saúdská Arábie?
28: Rozhoduje tam svým podílem na hlasovacích právech OPECu.
27: Které jsou rovnocené těm ostatním, nebo protože Saúdská Arábie přece jenom má dominantní hlas asi v OPECu, ne? Těží toho nejvíc?
28: Má nějaký třetinový hlas, ale jak ve všech tady těchto uskupeních je to vždycky spíš hledání kompromisu o nastavení kvót.
27: Zmiňoval jste břidlicovou ropu. Proč nejsou v OPECu Spojené státy americké? Oni se teď celkem radují z toho, že Spojené arabské emiráty odstupují z OPECu. Tak jestli si nezaloží třeba vlastní alternativu. Donald Trump v tom má takovou praxi.
28: Já si myslím, že díky tomu, jako, že jak jsme říkali, ty náklady těžby z těch břidlic jsou vyšší, tak oni by hledali hrozně těžko domluvu právě na nastavení té cílové ceny s těmi zeměmi, kde ty náklady na těžbu jsou výrazně nižší.
27: Když se teď podíváte na ceny ropy, jak zareagovali na vystoupení Spojených arabských emirátů z OPECu? Zareagovali vůbec nějak?
28: Tam samozřejmě je to vždycky, jak dalece je to neočekávaná informace. Většinou ty trhy zareagují šokově, takže tam došlo k nárůstu a dosažení nějakého píku tady v tom období od útoku na Irán, ale já si myslím, že ta situace se uklidní a spíše, že tam bude převládat ta trvající nejistota o otevření těch tras Hormuzským průlivem.
27: Ta cena se vlivem navýšení produkce Spojených arabských emirátů v budoucnu, pokud se jim podaří vystavět ty nové ropovody, pokud se jim podaří fungovat samostatně, se nesníží podle vás?
28: Já si nemyslím, že tam bude nějaký dlouhodobý trvalý vliv, protože nastane kombinace dvou věcí, možná třetí věcí, která je samozřejmě nejistá, a to je, že Spojené arabské emiráty navýší svou produkci, OPEC bude navyšovat produkci a samozřejmě pořád budou ve hře omezení nebo prodloužení zastavení těch sankcí a navýšení produkce Ruska.
27: Já se na to ptám i z toho důvodu, jestli nemůže vzniknout jakási cenová válka teď. Saúdská Arábie se může třeba naštvat a zvýšit

0: na ty ruské zdroje na Sibiři.
1: Ta cena ropy poměrně je volatilní v posledních dnech, že jo? Před pár dny to bylo ještě $120-130 za barel, teď je to kleslo na nějakých 108-110, ale každý den se to tak nějak mění, tak si prostě říkám, jestli ten odchod Spojených arabských emirátů ještě nemůže víc rozkolísat ten trh.
0: To určitě jo, ale já si nemyslím, že by to mělo nějaký další efekt, že je to takové to přestřelení té ceny, než ten trh si vyhodnotí racionálně, jestli skutečně to může znamenat něco pro buď zvýšení nabídky ropy nebo omezení nabídky ropy v okamžiku, že si vyhodnotí, že ta kombinace těch faktorů povede spíše k navýšení té nabídky, tak si myslím, že ty ceny se vrátí na tu úroveň někde kolem $100.
1: Odchod Emirátů z OPECu nemůže být začátkem konce té organizace jako takové?
2: Nejhorší zprávou je to pro OPEC samotný.
3: Analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček pro Českou televizi.
2: Je to jeden z největších otřesů ve více než 60 leté historii této organizace.
1: Naposled odešla Angola, pokud se nepletu, před 3 lety.
2: Se bude nějak muset s tou situací poprat a nepřipustit, aby si také třeba další členové řekli, že už nechtějí být členy této organizace.
0: OPEC má mnohem menší palebnou sílu, než měl v 70. letech, ale pořád tím svým podílem na té celkové těžbě může optimalizovat ty svoje ceny ve vztahu k nákladům, co může vlastně způsobit ten rozkol hlavně těch zemí na tom arabském poloostrovu, jsou právě ty jejich diverzifikační strategie a snaha ty ekonomiky nenechat zcela závislé jenom na těch příjmech z těžby fosilních paliv a ta rychlost, kterou by chtěli tu diverzifikaci provést, a to si myslím, že může vést k nějakému rozkolu právě, co se týká těch cílových cen.
1: Možná to je další motivace Emirátů, která zafungovala v tom přemýšlení, zda odejít, neodejít. Oni chtějí vytěžit co nejvíc, míří na 5 milionů barelů denně, aby toho vytěžili co nejvíc do té doby, dokud je zájem o fosilní paliva, pak už se třeba budou muset přeorientovat třeba na turistický ruch.
0: Nebo na umělou inteligenci a jiné sektory, kterým věří, že by mohli dlouhodobě té ekonomice prospívat.
1: Konec OPECu to teda neznamená, nebo nemůže znamenat?
0: Já si myslím, že OPEC pořád dává smysl a že OPEC zatím věří, že hraje důležitou roli na tom trhu s ropou.
1: Protože přeci jenom, to jsme asi neřekli ještě, ta čísla export států, které jsou v OPECu, tak činí asi 60% toho globálního trhu s ropou.
0: Ano, ano, je to víc než polovina.
1: Po Emirátech teda neočekáváte, že by následovaly další státy, které by si řekly, podívejte se, u Emirátu to funguje, proč bychom nemohli odejít i my?
0: Samozřejmě ta možnost tam vždycky je, ale vybudovat nějaké alternativní odběratele je otázka spíše těch 2-3 let uzavírání nových smluv a vybudovat třeba si nové přepravní kapacity je otázka spíše dekády a víc než 10 let, takže si nemyslím, že by to bylo aktuální v tomhle nebo příštím roce.
1: No tak může to jít třeba za 2 roky, ale dovolte mi konkrétní příklady. Kazachstán, Nigérie či Venezuela. Ani těmto státům se ty kvóty nelíbí. Venezuela, připomínám, má té ropy vůbec nejvíc na světě.
0: Tak, ale v současné chvíli vlastně nemá ani autonomii v tom, jak prodává, komu prodává. Takže bude to souviset i s tím, jaká je vůbec politická stabilita v těch zemích a jestli vůbec můžou hrát nějakou roli rovnoprávného partnera těm ostatním zemím OPEC.
1: No tak pokud v Caracasu nakazuje Donald Trump, co se má dít a Donald Trump slaví, když Emiráty vystupují z OPECu, tak možná bude chtít slavit i kdyby Venezuela odstoupila. To by pak pro OPEC mohla být zásadnější rána, říkám, i vzhledem k těm vysokým kapacitám ropy ve Venezuele.
0: To určitě, ale neměli bychom zapomínat i na tu druhou nohu, která je s tou těžbou ropy spojená a to je vlastně zemní plyn a všechny vlastně ty výrobky, jako jsou průmyslová hnojiva, které jsou na produkci toho zemního plynu navázány.
1: No tak jo, tak moc díky ještě jednou za váš čas.
0: Díky, naschanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Hostem zpravodajského podcastu Českého rozhlasu byl dneska Lubor Lacina, to je ekonom z Mendelovy univerzity v Brně. A já jsem se optal na odchod Spojených arabských emirátů z kartelu OPEC, to jsou země vyvážející ropu,

0: Zajímalo mě, co to znamená pro pohyb cen ropy a taky, jestli teď nehrozí, že by se OPEC třeba rozpadnul. Naslyšenou zítra.
1: Jaké jsou dopady změny klimatu?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Povodně, hurikány nebo vlny veder a sucho patří do přirozeného cyklu země a v přírodě se tyto události vyskytují od jak živa.
3: Na východě Spojených států zůstává po pátečním úderu hurikánu přes 2,5 milionu domácností bez proudu. Bouře pojmenovaná Helene.
4: Po silnici tu teče silný proud vody.
5: V Moravskoslezském a Olomouckém kraji platí od odpoledne stav nebezpečí.
1: Vědci ale upozorňují, že kvůli změně klimatu jsou tyto události častější a intenzivnější.
6: Počet obětí ničivých záplav stoupl ve Španělsku na 155. Nejhorší zůstává situace ve Valencii.
1: Vyšší koncentrace emisí skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, narůstající globální průměrná teplota nebo zvedání hladin moří totiž přidává planetě energii, kterou potřebuje ventilovat. A kvůli zhoršenému životnímu prostředí nebo tomu, jak do něj lidé zasahují, se navíc oslabují přírodní systémy, které dopad živelních událostí umějí zmírňovat.
3: Severem americké Kalifornie se dál rychle šíří rozsáhlý lesní požár.
7: Policie z jeho založení podezřívá 42letého muže.
8: Změna klimatu za posledních 20 let výrazně překreslila mapu rekordních vln veder.
9: Ano, to téměř jistý, že vlny veder v současném klimatu přicházejí častěji.
1: Extrémní události jako požáry nebo povodně si pamatujeme výrazněji, hlavně když je sami zažijeme a zasáhnou například náš majetek nebo zdraví. Klimatické změny se ale projevují i plíživě a v delším časovém úseku, připomíná Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu.
10: Třeba Česká republika se oteplila o 2 stupně za posledních 60 let. Dlouhodobé trendy zaznamenáváme mnohem složitěji, protože těch je složitější si všimnout, ale jsou také významné.
1: Říká Ondráš Přibyla. Důsledkem dlouhodobých trendů potom může být překročení bodů zlomu.
10: Bod zlomu zná každý, kdo se houpal někde na židli, nebo každý, kdo lezel po stromě. Příklady bodů zlomu. České smrkové lesy byly schopny vydržet a být tady vlastně dlouho, jsou tady 100 let, ale postupně se změnou teplot, která potom způsobuje, že kůrovci se vyvíjí rychleji, mají více generací a s teplotním stresem a stresem způsobeným suchem se ty podmínky pro české smrkové lesy staly neudržitelné a vlastně došlo k jejich velkým plošným rozpadům.
1: Vysvětluje Ondráš Přibyla. Dopady změn klimatu v přírodě se potom logicky projevují i v zemědělství a podepisují se na dostupnosti potravin.
6: Na světových trzích letos prudce zdražily kakao a káva. Důvodem je hlavně špatné počasí.
10: Příkladem, o kterém v poslední době slyšíme skoro každý rok, jsou jarní mrazíky.
3: Jahodárny, například vykvetlé rostliny, zakrývají textilií. Mráz může poškodit taky ovocné stromy.
10: Jiným příkladem je pěstování vína. Obecně, čím je v dané oblasti tepleji, tím více se pěstuje červeného vína a méně bílého. A moravští vinaři už přecházejí z bílého vína na červené víno.
1: Říká Ondráš Přibyla. U jiných plodin to ale může mít fatálnější následky. Například, když v roce 2021 zničily záplavy v Pákistánu skoro 30% celkové úrody rýže. Takový výpadek musela země nahradit nákupem ze zahraničí, což logicky zvedlo ceny této komodity na světových trzích. V posledních letech zase stoupla cena olivového oleje, a to kvůli vlnám veder a sucha, která sužují Španělsko.
10: Souhrně to popisuje Evropská centrální banka, která vydala zprávu, kde říká zvýšená inflace potravin. To znamená to, že potraviny zdražují rychleji než ostatní komodity, nese silný signál klimatické změny.
1: Dodává Ondráš Přibyla. Další vyčíslení škod a nákladů, které změna klimatu přináší, nabízejí záznamy pojišťoven. V přímořských oblastech vzrůstá cena pojištění nemovitostí a například ve vybraných oblastech Spojených států amerických už pojišťovny odmítají uzavírat smlouvy proti hurikánům nebo záplavám. To sráží hodnotu těchto budov a omezuje jejich majitele ve splácení hypoték. Raději se pak z takových oblastí vystěhovávají a snaží se začít nový život jinde. Existují ale i méně přímočaré dopady změny klimatu. Pokračuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
10: Například to, že když je velké sucho, jako byly v roce 2022 ve Francii, tak není možné provozovat jaderné elektrárny na plný výkon, protože jaderná elektrárna je parní stroj a vlastně potřebuje vodu v řece.
1: Upozorňuje Ondráš Přibyla. Dlouhé vlny letních veder a znečištěné ovzduší také negativně ovlivňují zdraví lidí a obecně zhoršují kvalitu života. Usychání lesů zase nenávratně mění krajinu, v níž byli lidé zvyklí žít.
2: 1 hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Příměří USA s Íránem podle Washingtonu stále trvá. Ochrana lodí v Hormuzském průlivu je dočasná operace. Mladík, který podporoval teroristické organizace, dostal podmínku. Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger, doplnil Ondřeje Moravce. A dnes čekáme zpočátku skoro jasno, později přibývání oblačnosti a přehánky, teploty do 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle amerického ministra obrany Pita Hexeta stále trvá. Zároveň dodal, že Spojené státy budou bránit svobodnou plavbu v Hormuzském průlivu. Podle šéfa Pentagonu Teherán nad průlivem kontrolu nemá a dál pokračuje americká blokáda íránských přístavů. Teherán včera Washingtonu pohrozil, že s konfrontací kolem průlivu ještě ani nezačal. Úterní izraelské útoky v pásmu Gazy zabily nejméně 3 Palestince, včetně 15-letého chlapce. Několik dalších lidí zranili, uvedli to místní zdravotníci spadající pod palestinské hnutí Hamás. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil. Krajský soud v Brně uložil 18-měsíční podmínku mladíkovi, který na internetu propagoval teroristické organizace. Mladík podle vyšetřovatelů mezi lety 2023 až 2025 prostřednictvím sociálních sítí vychvaloval a podporoval například bojovníky Islámského státu. Podle mluvčího policie Ondřeje Moravčíka zároveň na sociálních sítích založil skupinu a snažil se s dalšími lidmi zorganizovat společný odjezd do Sýrie, kde se chtěl přidat k jedné z teroristických organizací. Moravčík zároveň popsal další omezení, která musí mladík dodržovat.
12: V rámci dohody o vině a trestu, tak ten mladík dostal od soudu zákaz používání sociálních sítí, což je z našeho pohledu poměrně specifický trest, který je velmi účinný, protože na těch sociálních sítích dochází k té radikalizaci nejvíce.
11: Policie začala mladíka prověřovat v rámci mezinárodní operace Merda, která se zaměřuje na mladé lidi, kteří se radikalizují. Podle Moravčíka policie vyšetřuje stovky podobných případů. Dělníci finišují v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku s revitalizací tamního velkého rybníku. Správa památky počítá, že po kompletním dokončení návštěvníkům budou k dispozici výletní lodičky. Zhotovitelská firma by je měla přivést z Německa během června, pokračuje kastelán Martin Váňa.
13: Malý rybník je již napuštěn, tam chybí pouze pár nedodělků. Velký rybník, ta hrubá stavba se dodělává teď v těchto dnech. Ještě tam je samozřejmě spousta nedodělků, musí se upravit celé to staveniště do nějakého v rámci možnosti původního stavu, abychom tam co nejdříve mohli pustit návštěvníky.
11: Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger. Trojnásobný medailista z mistrovství světa nahradil ve funkci Michaela Málka, který se přesunul k B týmu. Reprezentanty povede Schlesinger s Ondřejem Moravcem. V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci ploténky Markéta Davidová a taky Tereza Vinklárková, která přehodnotila rozhodnutí o konci kariéry. Skončil naopak Jakub Čtvrtecký, který se bude věnovat běžeckému lyžování. A čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům v pražské O2 aréně, a to na tvrdém povrchu 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdy se těší na oblíbené místo, kde sám vyhrál jeden ze svých dvou Davis Cupových pohárů.
14: Na O2 Arenu mám jenom samý dobrý vzpomínky za vlastně našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout, tak by to bylo skvělý a já se na to strašně moc těším.
15: Nehody na D1 za Mirošovicemi a taky na silnici 37 do Hradce Králové. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 17,5 stojí havarované osobní auto na krajnici. Místo je dobře vidět díky majákům policie. Na D1 se krátce zdržíte za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se uklízí po nehodě kamionu. Na průjezdní je pouze levý pruh, je to bez kolony, v místě se ale zpomaluje. A na nehodu pozor i na silnici 37 z Pardubic do Hradce Králové. Za sjezdem na Srch a Stéblovou na 42. kilometru osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle s přeháňkami. Odpoledne a večer přibude oblačnosti, přeháňky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 15. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
16: Czech Radio, news in English. A two-day conference titled Europe as a Task opened at Prague Castle on Tuesday afternoon with keynote speeches from Czech President Petr Pavel and Finnish President Alexander Stubb. The focus of the debate is on European security, the defense industry and the continent's economic competitiveness. President Stubb is in the Czech Republic on a two-day visit. Hundreds of firefighters continue battling a wildfire in the Czech Switzerland National Park for the fourth day now. The affected area has now been reduced from around 100 hectares to some 20 hectares, and the immediate goal is to bring it down to 10. Helicopters are still assisting the operation. Excavation work on Prague Metro's D line has led to the discovery of fossils belonging to an entirely new species of prehistoric arthropod that lived around 448 million years ago. And forward Roman Červenka from Pardubice has been named player of the season, returning to the top spot in the Czech top league after 10 years.
17: Weather.
16: Wednesday should bring partly cloudy skies with occasional rain and storms and daytime highs between 20 and 25 degrees Celsius. Politicians, veterans and members of the public gathered outside Czech Radio's Prague headquarters on Tuesday to mark the 81st anniversary of the Prague uprising against Nazi rule. The uprising began on May 5th of 1945, near the end of the Second World War, and the ceremony honoured those who fought and died in the final days of the occupation. Romana Grajcarová has the story.
18: The Czech radio building on Vinohradská Street, a symbol of national resistance, became the epicenter of the uprising and the site of some of the fiercest fighting against Nazi forces. Near its entrance, a plaque reads, "The 5th of May, 1945, 1233, calling on all Czechs," marking the moment when Czechoslovak radio broadcast an appeal for citizens to rise up against the occupiers. The public responded to the appeal and over 100 people died helping to defend the radio. Hundreds of others fell at the barricades that went up around Prague. The legacy of these heroes was commemorated in front of the radio building. Among those who addressed the crowd was also the Speaker of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, Tomio Okamura. In his speech, Okamura highlighted the military significance of the Prague uprising.
19: The insurgents built more than 2,000 barricades, which blocked key transport routes in Prague. This prevented German units from moving efficiently westward to eventually surrender to the Americans. Around 30,000 fighters took part in the battles, from teenagers to the elderly, tying down German forces at a time when the Red Army was approaching. Their resistance helped speed up the end of the war in Europe.
20: Jejich boj urychlil konec války v Evropě.
18: The vice president of the Czech Senate, Jiří Drahoš, drew a parallel between the past and present.
21: Dnes čelíme jiným a přesto neméně důležitým.
19: Today we face different, yet no less important challenges than in 1945. Unlike some other European countries, we are not occupied by an army, but the world around us is once again showing how fragile democratic values can be.
18: Likewise, Czech radio director René Zavoral stressed the importance of the Prague uprising in the present geopolitical context.
22: Žijeme v neklidné době.
0: kterou mnozí přirovnávají k předválečným letům.
19: We are living in a restless time that many compare to the pre-war years. I hope it turns out to be a great mistake. In times of serious uncertainty and concern, those chapters of our history that strengthen our defensive instincts and our sense of collective self-preservation come to the forefront of national awareness.
0: Naše obranné reflexy a podspolečenské sebezáchovy.
18: In his speech, Zavoral also emphasized the importance of public media to democracy in the context of the ongoing debate on changing the funding of public service media in Czechia.
17: Romana Grajcerová with that report. That's all from us for now, but you'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý den, i dnes se podíváme na aktuální témata posledních dní, která se týkají vlády i opozice, obviněných politiků i politických ambicí. Mluvit budeme i o tom, jak jsou voliči jednotlivých stran spokojení s výkonem kabinetu. A to všechno probereme s politologem Janem Kubáčkem. Dobrý den.
22: Dobrý den a díky za pozvání. K vám je radost chodit.
2: Jak to vidí?
3: Politickou situací v Česku je spokojeno 14% lidí. To není úplně moc, nespokojených je 55%. Ukazuje to pravidelný průzkum agentury CVVM, ve kterém vládě vyslovilo důvěru jen 25% dotázaných, 46% je s vládou nespokojených. A když se podívám, jak je to podle voličských skupin, tak s vládou je spokojeno 30% voličů ANO a SPD a jen 20% voličů motoristů. Tak jaká je to zpráva pro premiéra Babiše? Jeho vláda byla deklarována jako pragmatická vláda pro lidi, více peněz v peněženkách.
22: Tak samozřejmě netěší ho to. Dovedu si představit, že se objeví argumenty, podívejme se na čísla u předchozí vlády a předchozích vlád. Pravda je, že ta vyostřenost je tady dlouhodobá, ale bezesporu Andrej Babiš vlastně doufal, že bude mnohem více prezentovat jakoby dynamiku vlády, zlevňování v oblasti nebo spíše boj o udržitelnost a dostupnost elektřiny a dalších strategických surovin, vycházení vstříc a vůbec nějaké funkční pozice českého průmyslu a tím pádem budoucí dobré životní úrovně českých domácností a nečekal, že vlastně bude někdy sledovat, někdy komentovat, někdy mírnit, někdy se i připojovat do sporu tu mezi ministrem zahraničních věcí a prezidentem, tu předsedou poslanecké sněmovny, tu dalšími ministry. Jinými slovy, rozhodně nepočítal, že pozornost bude odvádět a nás, daňové politiky, bude zjitřovat, nebo daňové poplatníky, promiňte, bude zjitřovat to, že politici perou špinavé prádlo navenek, že se vedou naprosto nekonstruktivní, bez výsledku a nějakého smyslu politické spory. A protože hádanice byly vždycky, ale přece jen občas zatím byl nějaký výsledek. A tohle mě připomíná spíš politiku, a to teda hodně adresuju k ministerstvu zahraničních věcí a nutno dodat teda i k Pražskému hradu, takovou velmi infantilní, takovou bábovičkovou. Že to, co se v minulosti dělalo za dveřmi a vyjednával se kompromis a padala asi peprná slova, peprné argumenty, ale prostě našel se kompromis a kompromis se držel, tak teďka za mě naprosto nepochopitelně se posílá formou SMS-ek, silných prohlášení, otevřených dopisů, kdy to samozřejmě ten kompromis znemožňuje. A nám v společnosti to opravdu nic nedává. Prostě ukazuje se klasicky, a myslím si, že i ta čísla jsou toho důkazem, že politika jako všechno je řemeslo. Můžete ho dělat špatně, nebo ho můžete dělat na úrovni, ale má taky své rituály a nějaký způsob provedení.
3: My se k té komunikaci ještě dostaneme, ale když jste zmínil, že se to srovnává s minulou vládou, tak můžu připomenout, že vláda Petra Fialy, když končila, tak jí důvěřovalo 29% lidí. Ano, ho potom za to častovalo na billboardech tím přízviskem nejhorší premiér na světě. Máte pocit, že Andrej Babiš podcenil něco v těch tématech, která sliboval a která nabízel třeba ty obavy lidí z války, z ruské agrese, která vnáší neklid do Evropy a on vlastně deklaroval trošku ten nezájem o obranu a o ty obranné výdaje. Může tohle být důvod?
22: Já si myslím, že spíš klíčová věc je, že se mu nedaří u některých témat dosáhnout široké shody, protože společnost je prostě unavená, zvlášť když to porovná se zahraničím, kde i opravdu, jestli někde je rozhádaná politika, tak ve státě Izrael a i tam se dokáží dohodnout dohodnout na nějakých elementárních společných zájmech důležitých pro stát a společnost.
4: I když těch voleb tam bylo.
22: Je to pravda. Ano, jinak je to krajní nestabilita, když se podíváte, kolik jednak tam je subjektů, ono to je dáno taky volebním systémem a ještě ty subjekty mají spoustu frakcí, které se vzájemně vylučují, hádají.
4: Tak
22: to samozřejmě není úplně radostný pohled. Nemluvě o tom, v jaké situaci se teďka Izrael orientuje a nachází, ale přesto, nebo možná právě proto, prostě některá témata jsou nepřekročitelná. A já třeba postrádám a myslím si, že vlastně to je i handicap pro vládu, protože to nemůže tak intenzivně komunikovat a nasvítit, aby jsme u některých věcí, které se jmenují třeba, jak jsem vzpomínal, energetika, což považuji za naprosto vitální zájem a důležitý pro soudržnost společnosti, nějakou suverenitu té společnosti budoucí, životní úroveň, možnost udržovat i tím pádem platbu daní státu a tím pádem možnost investic v nějaké rozumné míře, tak se mu vlastně do toho prostoru a napříč tou politickou scénu nedaří uchopit a pojmenovat a opravdu tam zůstává to hašteření, takže vlastně celá řada témat, na která si stěžovala i předchozí vláda, typu my je připravujeme a nemáme šanci dostat ven a vy o nich nevíte, tak tady se to děje vlastně úplně stejně. Jinými slovy, jsem přesvědčen, že premiér Babiš měl představu opravdu jinou, že prostě počítal, že bude odehrávat spíš, že tam má manažery, ranaře, pragmatiky, kteří rozhodují rychle a nepočítal, že vlastně bude neustále pískat nebo bude vyzýván k tomu, aby pískal už jako často nejapné výkřiky, nejapné hádky pro nic a to kazí jako velmi významný obraz celé vlády, protože to prostě nepřebijete a stejně ve výsledku ta debata se točí neustále okolo toho a je to krajně neproduktivní, zvlášť je to absurdní v situaci, když vidíte, co se okolo nás děje. Takže opravdu proto se omlouvám, pokud se to někoho dotklo, ale zcela vážně to přirovnávám k pískovišti, protože mě to trošku přijde, jak když opravdu okolo hoří les a my se dohadujeme o to, kdo rozkope víc jako písečných hradů na jednom pískovišti a nekoukáme okolo sebe.
4: No, když o tom mluvíme, tak můžeme připomenout poslední roztržku směrem k veřejnosti. Ministr zahraničí Macinka teď musí vysvětlovat svůj nedělní výrok v televizi CNN Prima News, kde označil své oponenty za méněcenné lidi a to jenom pár dní potom, co právě motoristy premiér vyzval, aby sklidnili tu retoriku, aby změnili své vystupování. Tak vy říkáte, že to premiérovi vadí, protože pak zanikají ta jeho témata. Ale nemůže mu to zároveň i vyhovovat, protože pak se někdy neřeší ta témata, která on nerad slyší, jako jsou třeba dotace pro Agrofert, nebo teď aktuálně Čapí hnízdo.
22: Ale nedostanete ani tam ta klíčová témata, která teďka pro tu společnost jsou zásadní a dotýkají se jejich jakoby životního komfortu, případně plnění domácích úkolů ze strany vlády. Takže ono to je dvojsečné. Ono v tom hluku máte pravdu spousta věcí i nepříjemných zanikne, ale zanikne kompletní hovor. Takže ono to ve výsledku té veřejnosti nepřidává a samozřejmě jemu to nepřidává v nějaké té strategii jako prezentace svého díla, výkonu nebo plánů, které má. Zároveň si myslím, že dlouhodobě tato situace je pro ně neudržitelná, protože samozřejmě je jenom otázka času, kdy i část voličů hnutí ANO si začne říkat, ale tak pokud chce být razantní premiér, měl by bouchnout do stolu. A toto je fakt za hranou, protože co nám to dalo? Jo, spíš to ubírá jako té aktivity.
4: Ale ten průzkum ukazuje, že z vládu je spokojeno 30% voličů, ano, to je méně, než dalo Andrej Babišovi hlas.
22: Je to tak, zatím se mu to neprojevuje v preferencích, ale zároveň mu ty preference nerostou, zároveň se mu nedaří vyprofilovat spoustu jako ústředních klíčových témat, která měl v plánu a samozřejmě je podobné situace jako Petr Fiala v tomhle zvláštně, jako by někdy ta vyšší moc šije a počítá každé mu stejně, protože vlastně Petru Fialovi do vlády vstoupil ruský vpád na Ukrajinu, Andrej Babišovi do vlády a jeho plánu vstoupilo iránské dobrodružství Donalda Trumpa, které se táhne a ještě se potáhne a udělá obrovskou spoustu patálí zejména Evropě a nám jako exportní ekonomice. A samozřejmě najednou se to celé vládní angažmá překonfiguruje. Už to nebude o tom, někdo řekne plnění, někdo řekne rozdávání, někdo řekne rozdávání nad poměry, někdo řekne jakoby nějaké sociálně vlídné tváři. Každopádně v podstatě si myslím, že premiéru Babišovi zůstane pár ústředních témat a pokus o tažení proti drahotě, protože ví, že jeho předchůdce semlela vedle určitého způsobu nekomunikace a jakoby přehlížení až okatého těch takových témat, která ve společnosti byla a dělila ji, tak Andrej Babiš si uvědomil, že hlavně velkým problémem byla superinflace a podcenění situace. Takže si myslím, že nakonec vlastně to tažení Andreje Babiše bude tímto směrem, ale na to taky potřebuje ten prostor pro tu vládu a ne to handrkování, protože toto se těžko jako posuzuje. Já si kuriozně myslím, že Andrej Babiš vlastně čeká na podzimní volby, jak dopadnou pro motoristy sobě, jak v komunálních volbách, tak senátních. A myslím si, že tam nějak ten volební výsledek, tím pádem odvislé preference motoristů sobě a dalších subjektů promluví do toho, jak se začne posunovat i ta dynamika, jak Andreje Babiše, tak vlastně té reálné moci ve vládě, protože to většinou ukazuje i ta minulost, že prostě první volby určí, kdo bude silnějším či menším pánem na vládě.
4: Ale oni i motoristé musí vidět ty výsledky průzkumů, kdy ty preference jim od voleb v podstatě klesají, pohybují se kolem těch 4-5%, takže by měli problém se dostat do sněmovny. Teď ten aktuální průzkum, jak jsme říkali, ukazuje, že s tou vládou je spokojeno jenom 20% voličů motoristů. Tak proč podle vás pokračují v tom způsobu komunikace, který jim zřejmě nepřináší ty body, které oni čekali?
22: Já to čtu tak, protože nemám proto racionálního argumentu, protože mám pocit, že to je seškozování jako nového subjektu a je to znemožnění toho, aby například Petr Macinka se z osoby a politika začátečníka mohl přetavit v politickou osobnost. Pár těch momentů byly naprosto unikátní a vrátil se zase do takového toho výstředního stylu, jak kdyby se říkalo, jak se to občas říká v životě, že i negativní reklama je reklamou. Neboli jak čárkový systém, to není podle mě kvalitativní komunikace, to není komunikace, kdybyste získávala váhající a že ten potenciál motoristé sobě měli, takový ten měkký obal takových těch voličů, kteří jsou zklamáni z těch politických poměrů a často pokukují po tom novém subjektu, ale dávají mu čas, ať se jakoby vybarví a ukáže podle výsledků a podle činů. Mám dojem, že tohle je píseň opravdu jenom pro tvrdé jádro, ale to je v úzovkách pro hezká 3-4%. A já to čtu tak, že jakoby zvláštně Petru Macinkovi a Filipu Turkovi nějak to konvenuje, že prostě jsou v titulcích, že se o nich mluví, že na ně má každý názor, ale myslím si, že dochází k takové té pro ně nebezpečné profilaci, že na jejich straně zůstane ale velmi slabá minorita přesvědčených a ostatní budou mít jasný názor, že se budou použít po komkoliv jiném, po jakékoliv konkurenci. Takže mám pocit, že z politicko-strategického to není dobrý tah, není racionální, ale obávám se, že tam probíhá nějaká taková jako zábava a seberadost, takový, já bych to nazval zrcadlový ples, kdy politici prostě, že se vidí, tak jim to dělá dobře a nějak už jako nepromýšlí, jaká je jako dlouhodobá cesta k upevňování značky, upevňování preferencí a myslím si, že to ukáže i podzim, že ta jakoby nevole a jisté zklamání tady začíná dominovat, protože opravdu ty spory jsou čistě pro spory a už to nemá jako žádnou úroveň, žádný smysl, jen to znepříjemňuje a já bych téměř byl v situaci, že bych jako motoristům sobě, ale nutno dodat i panu prezidentu, vytiskl trička a dal tam jenom jeden moudrý nápis Orel much nelapá.
2: Jak to vidí?
4: Možná ještě se zastavme u pana prezidenta, protože právě 8. května se má sejít s Andrejem Babišem a nějak dořešit ten spor o to, kdo pojede ten na červencový summit NATO v Ankaře. Není zase z druhé strany to tak, že každý prezident, kterého jsme tu měli, si nějak vykolíkoval to svoje herní pole s vládou? A prezident se tu snaží nechat si nějakou agendu, která je mu blízká a ve které je odborník. Tak z druhé strany, proč mu to vyčítat?
22: Já plně argumentům vašim rozumím, jen se přiznám, že nechápu touhle optikou, proč si prezident vlastně ta jednání nenechal zavřené dveře s nějakými pádnými argumenty, součástí nějakého širšího jednání, že tak to probíhalo kdykoliv předtím u prezidentů a premiérů. Jen připomenu, jsme zažili dvakrát smíšený model, bylo to za prezidenta Václava Klause, prezidenta Miloše Zemana, premiérem jednou byl shodou okolností Andrej Babiš, takže by měl vědět a pamatovat. A předtím to byl premiér Mirek Topolánek, takže ono to jde, když se chce. Ale proto nechápu přinejmenším dva momenty, které pan prezident udělal. První ten otevřený dopis. To si myslím, že prostě byl vzkaz typu nechci se, respektive neumožňuju protistraně úkrok, kompromis, aby nestratil tvář premiér, protože to se prostě nedělá. A překvapilo mě to i z titulu toho, že přece pan prezident byl vojenským diplomatem, už si něco odžil, v té vysoké politice byl i z pozice šéfa armády České republiky, takže bych čekal, že tohle si přečte a uvědomí, že tímto vlastně Andrej Babišovi vzkazuje, nechci se dohodnout a kompromis bude víc než těžký, možná neprůchodný. A pak se přiznám, že mě trochu překvapilo, jak často je, může si myslet mnohé. Ale to, co třeba poslal teďka na stranu Donalda Trumpa, prostě pokud s ním tam chce jednat nebo potkat se s americkou delegací, to není vhodný způsob a on je diplomat, musí vědět, co dělá. Takže já zatím mám dojem, že téměř pan prezident jakoby dělá to svědomím, že tam nepojede, ale chce před námi všemi ukázat, že jako mu to nedali, bojoval do poslední chvíle, velmi o to usiloval. Prostě to nejsou kroky státníka, to nejsou kroky politika, který chce nalézt kompromis a udělat to třeba tak, jak se to udělalo za Zemana, za Klauze, že prezident tam byl nějaký čas, premiér pak navazoval, ministři sekční tam byli také v nějakou danou chvíli a podle mě by to mimochodem mělo hlubokou logiku, ono by to té delegaci pomohlo. Nějak tak všichni zapomínají, že jsou z našich peněz veřejnými zaměstnanci, že se práci musí dohodnout.
4: Nedovedu si představit, že by premiér Babiš něco podobného udělal třeba Miloši Zemanovi. To bychom také asi slyšeli, že to nebude za zavřenými dveřmi a slyšeli bychom velmi nahlas, co si Miloš Zeman myslí.
22: To by se otřásla vláda.
4: Ano, a z druhé strany... Nedovedu si představit, jak jednat za zavřenými dveřmi ve chvíli, kdy ta druhá strana, a to jsou motoristé, dávají jasně najevo, že je to pomsta za nejmenování Filipa Turka a jsou velmi hlasití.
22: Na druhou stranu, tady je právě to heslo orel much nelapá. Pan prezident je v komfortnější situaci. To angažmá je, si myslím, u lidí mnohem širší a očekávání. Zároveň kuriozně, čím více se Filip Turek chová, jak se chová, tak to mimochodem dává argumenty Petru Pavlovi, proč udělal dobře, že ho nejmenoval. A myslím si, že tam by vlastně hradu slušelo se nad těmi věcmi povznést, na něco nereagovat, ukázat, že prostě některá témata, nějaké cvrkání v podhradí prostě není tématem pro hrad a nenaskakovat na to. Já si myslím, že třeba opravdu ten otevřený dopis byla strategická chyba a nechce se mně věřit, že to nedomysleli, stále z toho mám pocit, jak kdyby prostě prezident věděl, že se nedohodnou a tak chtěl aspoň ukázat jako silná gesta před veřejností. A musím říct, protože já mám takový testovací vzorek fanoušků všech politických stran, všech politiků a vždycky mě zajímá, jak co sledují. A tohle bylo překvapivé a vlastně kladné body to nepřineslo ani mezi takovými pevnými zastánci Petra Pavla. Tam si prostě myslím, že buď to byla fakt jakoby školácká chyba, ale... Mám dojem, že na tohle už je prostě zkušenější matador a obávám se, že už vlastně i tato debata se vede trochu optikou v podstatě nevyhlášené, ale přesto už probíhající kampaně Petra Pavla za znovu zvolení.
4: Uvidíme 8. května,
22: je to tak,
4: jakou taktiku
22: je to
4: zvolí
22: tak.
4: Dál obě strany.
2: Jak to vidí? Jak to vidí?
4: Zmíním tady ještě dvě soudní kauzy, které v těchto dnech jsou velmi sledované. Jednak včera za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie Městský soud v Praze potrestal zatím nepravomocně europoslankyni Janu Naďovou z ANO v kauze Čapí hnízdo. Dostala 3letou podmínku a pokutu. V té kauze je obžalovaný i Andrej Babiš. Ono všem teď to stíhání je pozastaveno, protože on má imunitu. Tak když se podíváme na ten trest, podmínka a pokut, ohrozilo by to nějak politickou kariéru dnešního premiéra?
22: Tak samozřejmě byl by to problém, byla by to reputační kaňka, byla to, by to komplikace, bylo by to další mimochodem odvádění pozornosti premiéra Andreje Babiše od té premiérské práce. Zároveň, a trošku by nás to přiřadilo k zemím typu Itálie, Francie, Belgie,
4: Izrael.
22: Izrael, kde je to velice časté, že v podstatě ten politik ve vrcholné funkci má vedle toho soudničkaření a popotahování. Já si z toho odnáším dvě věci. Jednak samozřejmě ten výrok je velmi důležitý, zároveň pro mě jako politologa a občana je dost zajímavé, že jsme se dostali do situace, že vlastně nadřízený soud de facto kolíkuje prostor pro rozhodování podřízeného soudu. To si myslím, že se ještě bude určitě přetřásat i v té justiční soustavě a řada odborníků to i říká, že to možná
4: teď
22: nakonec skončí ústavního soudu, což čehož si já odnáším i to a hodně mě to překvapilo, že za mě vlastně tím, kdo to prohrál, byla česká justice.
4: Jan Kubáček, politolog, byl hostem dnešního pořadu. Jak to vidí? Děkuji za to, naslyšenou.
22: Já děkuji za pozvání, krásný den.
2: Interview Plus.
3: Spojené státy chtějí dál pokračovat v projektu Svoboda, kterým mají zajistit bezpečné proplutí uvízlých nákladních lodí zablokovaným Hormuzským průlivem. Írán se ale kontroly nad úžinou vzdát nechce. Jak dvouměsíční blokáda Hormuzu dopadá na celosvětový obchod? Co se děje s personálem lodí, které stojí na místě? Na to se zeptám výkonného ředitele svazu spedice a logistiky Petra Roška.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. 1:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Hlubší evropská integrace je v zájmu Česka i Finska. Prezidenti obou zemí se na tom shodli na konferenci Evropa jako úkol, pořádané na Pražském hradě. Alexandr Stup a Petr Pavel mluvili mimo jiné o tom, že Evropská unie musí flexibilněji rozhodovat. Podle Pavla by Česko mělo víc spolupracovat se severskými a pobaltskými státy. Stup uvedl, že Evropa je teď v podobné situaci jako po konci studené války a měla by období využít k prohloubení evropské integrace a jejímu rozšíření. V Nepálu zemřel český horolezec. Na Facebooku o tom informovala cestovní kancelář Expedition Kala, která výpravu organizuje. Neštěstí se stalo při aklimatizaci na vysokohorské prostředí na nepálské straně 7000 Makalu 2. Muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Ostatní členové jsou podle cestovní kanceláře v bezpečí. Emirátská protivzdušná obrana v úterý znovu zasahovala proti iránským dronům, balistickým střelám a raketám s plochou dráhou letu. Uvedlo to tamní ministerstvo obrany. Informace o případných obětech nebo materiálních škodách prozatím nejsou. Ministr zahraničí Spojených arabských emirátů útok označil za vážnou eskalaci situace. A na zámek ve Slavkově u Brna se po letech vrátila napoleonská expozice. Novou, moderně zpracovanou výstavu otevřeli ve zrekonstruovaných konírnách. Ode dneška v ní lidé uvidí audiovizuální projekce a díky umělé inteligenci si můžou s Napoleonem i promluvit. Úplně poprvé v Česku jsou vystavené i autentické předměty slavného vojevůdce, třeba jeho osobní šavle nebo necesér. Po karvinském Samuelu Šigutovi zahájila etická komise Fotbalové asociace České republiky v korupční kauze řízení s dalšími dvěma ligovými hráči. Olomouckého obránce Jakuba Elbla podezřívá z ovlivňování zápasů a úplatkářství, ostravského útočníka Davida Látala zase z neoznámení disciplinárního přečinu v době, kdy ještě nastupoval za druholigovou Chrudim. Elblovi zároveň komise pozastavila činnost. Server Seznam zprávy v polovině dubna uvedl, že policie obránce Sigmy neobvinila. Hráč po zveřejnění článku vinu odmítl. Látal se k tomu zatím nevyjádřil.
15: Nehody jsou na D1 za Mirošovicemi i za Rohlenkou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za sjezdem na Benešov. Na kilometru 17,5 osobní auto narazilo do svodidel. Řeší se to v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. Na D1 z Brna do Ostravy se uklízí po nehodě za Rohlenkou. Na kilometru 208,5 se převrátil kamion včera. Pravý pruh je neprůjezdný, kolona se netvoří, projíždí se plynule. A nehodu vyšetřují také na silnici 37 z Pardubic do Hradce Králové. Před sjezdem na Serch a Stéblovou na 42. kilometru osobní auto srazilo zvěř. Průjezd může být omezený kvůli vyšetřování. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle s přeháňkami, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přeháňky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Vladimír Putin jako nedotknutelný vládce Kremlu nebo muž, který se stále víc skrývá před světem. Ruský prezident se kvůli obavám z dronových útoků a atentátů téměř neukazuje na veřejnosti. Většinu času tráví v krytech a jeho ochranka zpřísnila režim na maximum. Žádné mobily, žádný internet, personál, včetně kuchařů, fotografů a osobních strážců, nesmí používat veřejnou dopravu. A zatímco domácí politika ustupuje do pozadí, Putin má až 70% času věnovat se válce. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
5: Tak kdo čekal po COVID-19, že se izolace Putina začne zmenšovat, tak opak se stal. Prostě stále roste, je už větší než za COVIDu. A tak se ptám, co to vlastně vypovídá o nervozitě Kremlu a o postavení Putina?
7: No já myslím, že krásně vidíme to, čemu říkáme bunkr mentality. To znamená, čeká to dřív nebo později všechny diktátory, kteří vládnou dlouho a kterým postupuje paranoia. Takže ta obava o tom odstavení moci, ať už řekněme tím, že bude odstaven někam na nějakou daču, nebo bude odstraněn fyzicky definitivně, to je samozřejmě to, co mu běhá hlavou. A upřímně on vidí ve světě v nedávné době spoustu precedenců, které tomu vedly. Maduro, Chamenei, to znamená, jako ano, není úplně odřízlý od těchto informací.
5: No, dalo by se to taky přeložit tak, že Putin zeslábnul?
7: Já nevím, jestli přímo zeslábnul, já si myslím, že spíš se víc bojí se svého okolí. Tam možná to ano, je to svým způsobem slabost, máte pravdu, to znamená, ale neznamená to, že by jako současná jeho politická moc musela být nutně, já tam dávám tu podmínku, ten kondicionál musela být nutně slabší, protože on stále schopen režírovat ty elity, to znamená stále schopen si vyžadovat.
5: Ale bojí se.
7: Začíná se bát, ano, já myslím, že je to krásně vidět na jedné z těch, jak jsem říkal, jedné z těch pilířů tý jeho verchušky, na oligarších, které on vlastně, já bych řekl, jako on zlikvidoval oligarchy v podstatě, se dá říct, protože oni už jsou pouze správci majetku a ta jejich reálná moc, která byla jako v těch minulých dekádách, od Jelcina počínaje, tak jako evidentně zaslábla.
5: Na druhou stranu nevím úplně jistě, jestli ten nápad v tuhle chvíli upozaďovat domácí politiku ve prospěch války na Ukrajině, jestli je ten nejmoudřejší krok, protože, jak jsem řekla, jeho popularita relativně prudce klesá. Klesla, nám se to může zdát moc, ale na 65%, ovšem to nevíme, že to bylo kolem 90%, byly takové časy. Takže se ptám, není zvláštní, že v téhle situaci Putin jakoby odsunuje od sebe domácí politiku?
7: Já nemyslím, že to je zvláštní. On vlastně nic jiného neumí. On neumí rozvíjet Rusko uvnitř, respektive vidíme to za čtvrt století. Rusko se v podstatě nikam neposunulo, ať už z hlediska ekonomického nebo obecně společenského. A zahraniční politika je vlastně jeden z hlavních pilířů jeho moci. To jest, jak legitimizuje vlastně svoje postavení před domácím publikem. On ospravedlňuje vlastně tu slabost vnitřní tím, že má vlastně ty války. A jestli jste zmínila, že mu spadla teďko na nějakých jako 65%, už jim to není poprvé. Já jsem se to ještě kontroloval pro jistotu, než jsem sem přišel, teda poctivě domácí úkoly
5: plně.
7: Prostě
5: normálně jste se připravil.
7: Ano, jsem se normálně připravil jako do školy a on má vlastně takové vlny, které lze pozorovat vlastně v minulosti. A těch 65, dokonce až 60% už tam jenom bylo. A nedávno. Bylo to před v roce 18, před COVIDem.
5: Já jenom chci poznamenat, že jenom v letošním roce mu klesla popularita o 12% bodů, což je hodně.
7: To není hodně, opravdu, mrkněte se na to, jo. To bylo zavedení, on byl znova zvolený někdy v tom 18., že jo, do pozice, to byl ten čtvrtý jeho prezidentský cyklus a byl zvolený, a teď já přesně nevím, on byl předtím ještě premiér, to je vlastně pravda, a byl zvolený, jestli tam měl nějakých kolik 70% možná. A čemu došlo? On vlastně ohlásil, že jo, sociální a důchodové reformy. A ten sešup byl obrovský. Ty lidi na to zareagovali úplně zděšeně. Takže tohle je právě typický pro tenhle ten režim. A pak to zase roste nahoru tím strašně prudce tím, jak jinými on zahájí
5: slovy,
7: válku.
5: Jinými slovy, pane Jelene, říkáte, že vlastně nemusel by teoreticky Putin ani při tomhle sešupu vůbec nervózní? Mohl by si říct, ale takhle ale to tady
7: jemu to,
5: je?
7: Jemu to je, ne, nechci, že mu to je jedno. On vlastně si nechává vlastně ty průzkumy dělat. Já bych řekl, že jsou i relativně možná spolehlivé. Jo? Samozřejmě jako otázka je, jak věrohodně vypovídají ty respondenti. Ale vlastně vedle té státní agentury tam pořád existuje Levada, to je jako nezávislé centrum. Paradoxně, protože tam skutečně to je takové hnízdo, bych řekl, ruských liberálů, nebo respektive ne úplně prorežimních jaksi proponentů, sociologů, a oni mu ukazují vlastně podobné cifry, a to znamená, on o tom celou dobu ví a je možný, že jako s tím i nějak pracuje. A
5: jenom nevíme jak.
7: Nevíme jak, no já myslím, že on umí vlastně tohle jako možná i využít třeba v ten moment, kdy cítí, že ta moc upadá, jestli třeba neplánuje nějakou další válku, ne, já nevím, já to bych možná fantazíroval, ale opravdu je vidět, že jako jeho nárůst popularity vždycky souvisel.
5: Jasně, ale je to tak, že prostě Rusové v daný moment už jsou otráveni z války, která se vede pátým rokem, jasně, takže jasně, si nedovedu jasně představit.
7: Ale on se nebojí těch mas. Tam opravdu, my jsme se o tom bavili.
5: Masy nehrají roli.
7: Jo, tam opravdu nejsou ty masové revoluce.
5: Ale víte, co hraje roli? Vlastně při zveřejňování tohoto průzkumu ze státní agentury, jak jste sám řekl, tak můžeme mu vůbec věřit, když prostě ve všech autoritářských státech vycházejí úplná hausnumera odtud, protože za prvé lidi se bojí mluvit, za druhé agentury se bojí zveřejnit faktické výsledky. Jak to, že najednou vydali...
7: Není to najednou, je to celou dobu. On opravdu nechává i tu Levadu, jo, která je označená za zahraničního agenta. Jo, nechává jí bejt a nechává ty průzkumy dělat.
5: Čili teď už můžeme se na průzkumy dělané v Moskvě teoreticky spolehnout.
7: Ale takhle to máme opravdu celou dobu. To není teďko. Jo, my vidíme, když se podíváte na ty grafy, ty popularity, opravdu máme od toho roku 2000 celku přehledně, vlastně jak to kolísá, vlastně na základě nějakých podnětů, ať už domácí politiky, jo, to bylo zahraniční politiky, to znamená, samozřejmě já to beru s odstupem, jo, zejména tam je ten faktor té věrohodnosti těch výpovědí těch respondentů, ale nemyslím si, že by Putin záměrně manipuloval s těma výsledkama. Já si myslím, že on je vlastně chce vidět do jistý míry. Jo, samozřejmě není to, jo, to, co bych mohl, já jsem s ním nemluvil osobně, že nemůžu říct, no zatím se mi to nepovedlo. To, no.
5: Ne, ale totiž znamená to, že za poslední léta, když říkáte, že tohle sledujete už delší časové období, že se ta atmosféra v Rusku a ta volnost jakoby odpovídat relativně upřímně, takže se tam zvětšuje?
7: To je složitý. Já si myslím, že občané běžní jsou teď mnohem víc vyděšený, než to bylo dřív, protože dřív nebyly ty paragrafy o zrádcovství a tak dále. Jo. To znamená, před tou válkou možná pro ně bylo jednodušší vyjádřit svobodně svůj názor. Ty agentuře na stranu druhou, ty výzkumy neprobíhají individuálně na základě že byste dávala někomu jako svůj adresu, jsou většinou anonymní. A samozřejmě ano, můžeme zjistit cokoliv, ale já si furt jako myslím, že relativně ta ochota dát najevo vlastně svůj spokojenost, nespokojenost. Oni konec konců se neptají, jestli jsou proti válce. Dělají se i tyhle výzkumy, to dělá třeba ta Levada, jo, ale ptají se spíš na tu spokojenost třeba s tou vládou, znamená, jsou tam mírně, jo, modifikované vlastně ty otázky tak, aby to nebylo prostě úplně jako facka Putinovi. No.
5: Víte, ruská politoložka, to jsem někde našla v monitoringu, která se jmenuje Stanovaja, tak Šlachta říká, že si lidé dnes dovolují větší míru kritiky, ale úřady zřejmě zareagují dalšími represemi.
7: Ano.
5: Čili může tohle být jako bonbonek, relativně pravdivý průzkum, ale však vy uvidíte.
7: Já si myslím, že on ty čísla chce vidět, aby na to mohl zareagovat mimo jiné, třeba ještě utažením šroubů. Jo. Ono to tak opravdu vidíme od roku 2012, kdy se vrátil do pozice prezidenta a vlastně ta jeho popularita v té době byla extrémně nízká. A vlastně co začal dělat je, ne, že umožnil nějaké svobody nebo respektive občanské společnosti trochu povolil, ale naopak. Jo. Od té doby vidíme naprosto destrukci občanské, ruské občanské společnosti. Na stranu druhou vyvážou tu popularitu vlastně tím hurá vlastenectvím, respektive tím ruským civilizačním nacionalismem. To je ten hlavní jako diskurzivní nástroj ovlivňování ruské myšlení a ruských nálad. A rok 14 tam je najednou zestup z 60% na 89%. Proč? No, protože anektoval Krym.
5: Ne, já vím, že Rusové mu fandí, jakmile chce dobývat jakékoliv území.
7: A to on si počítá, proto ale, si myslím, že i
5: ale zároveň, jenom dokončím. Zároveň teď, když dobývá Ukrajinu asi tisíckrát déle, než slíbil, že jich dobývat bude, tak prostě jeden z faktorů té nespokojenosti Rusů je ta válka.
7: Ano, ano. Já bych řekl, že to je přímo porušení společenské smlouvy, která v uvozovkách jako je, i když tam samozřejmě žádné svobodné volby nejsou, ale tu důvěru on si tam opravdu získával a stárej má u větší části společnosti. To si přiznejme, jo, že je to pořád, jo, 60% třeba, což je většina.
5: Myslím.
7: A vidíme, není to jenom ta únava z té války, že opravdu i běžnej Rus si umí spočítat, že už to trvá díl, než jako pro ně velká vlastenecká, že naše druhá světová válka, jo, ale máme tam ty ekonomické tlaky, to znamená už je dohání vlastně ty sankce. Za třetí je to i zborcení mýtu jsou určité bezpečnosti. Všimněte si, že už jsou útoky jako v tom vnitrozemí tak časté, že to nelze jako úplně ignorovat. Takže i když o tom nevysílají celostátní média, že někde v nějaký dron ukrajinský nalítl na rafinérii, tak ale vlastně v těch místech se to vidí. Jo, v tu apse, když je to každý den prostě ty nálety, no tak ty lidi už prostě jako chápou, že jsou ve válce. Pak je tam ještě možná jeden...
5: Ten internet.
7: Tak to jsem chtěl říct, jo, digitální represe. A to se opravdu týká velké části, zejména mladší generace teda, velké části ruské společnosti, která byla hodně apatická. Jo, já bych hovořil opravdu o pasivním konformismu toho, ty společnosti, která vlastně vůbec nereagovala na tu diktaturu.
5: Jenomže to vypadá vlastně, že si úplně téměř zbytečně z našeho pohledu ten Putin znepřátelil celou mladou generaci, protože najednou prostě oni nebojují za svobodu slova, za demokracii, ale když někdo máme internet, tak jsou divocí. Stálo mu to za to?
7: Nevím, jestli divocí. Oni stejně nebudou nic dělat, protože tam opravdu není tradice tady těch jako velkých bouří, respektive ten potenciál, mobilizační potenciál té společnosti je jako hrozně moc vyčerpaný. Spousta lidí, kteří byli opravdu proti Putinovští, tak ty dávno odešli. Ty, kteří jsou teďko nespokojení, tak to byly takový ty jako z našeho pohledu normalizační vrstvy, které byly spokojeny s tím svým životem a nechtěli moc jako vybočovat. A ty najednou zjišťují teda, že ten režim už jim není schopen dovolit ani tohle, tu elementární svobodu, toho, že si dohledají nějaké informace někde jinde, nebo že si můžou postovat nějaké své obrázky z dovolení jako v Dubaji a podobně. A to je to, co ještě.
5: No, mimochodem, on tím taky ochromil takové jako relativní maličkosti, jako je taxík, taxíky, banky. A to musí být strašně nepohodlné. Najednou, když si ten národ zvykne, že tohle se dá všechno dělat elektronicky.
7: Jo, jako určitě on tímhle s tím chce dostat pod kontrolu nejenom nějaké jako narrativy, znamená ty názorové proudy, které formují ten diskurs, protože pořád jsou dominantní média, státní média, jo, které jsou pod těžkou cenzurou a pořád to je většina společnosti, která je přijímá. To znamená, chce dostat pod kontrolu vlastně i tady ten, řekněme, segment, jo, zejména u té mladší populace, to znamená, to je to možná to jádro, jo, vlastně to jeho počínání.
5: Jaká je teď inflace v Rusku?
7: Ježíš, to číslo nevím, velká, ale velká a opravdu je to, ta ekonomická nespokojenost tam taky roste, mimo jiné tím, že máte furt stejné platy, ale zároveň platí za všechno mnohem víc, takže to je vlastně klasický příběh vlastně těch neúspěšných režimů.
5: Jasně, ale teď mi řekněte, Na jednu stranu tvrdíte, že ti Rusové jsou vlastně takový jakoby uspaný klídek. Na druhou stranu ceny všeho jdou nahoru, jejich platy stagnují, stále umírají na Ukrajině spousta Rusů, oni ani nemají informace kolem toho, jak se to děje. Pak jim vezmou internet a oni jsou pořád klidní. To je ta ruská natura, že prostě necháme na sobě dříví štípat.
7: No vlastně no, je to... Já jsem to řekl, ten mobilizační potenciál jejich je v tuhle chvíli jako hodně vyčerpaný a mimo jiné i oslabený tím, jaké represe by následovaly, kdyby prostě do těch ulic vyšly.
5: Ale vy říkáte...
7: Další věc je, pardon, jo, není tam nikdo, kdo by je v tuhle chvíli vlastně mobilizoval. Vlastně Navalny není a vlastně tím, že dostáváte pod kontrolu ty sociální sítě, což se právě Putin vědom, a to proto to říkám, jo, tak vlastně ani nehrozí, že by se tam někdo nějaký jako Navalny objevil znova v tuhle chvíli.
5: Takže, že by to bylo ten internet až takhle promyšlený, že vlastně díky tomu zavření internetu znemožní jakoukoliv větší veřejnou oponentní.
7: Ano, vlastně, a tak tohle dělali, dělá to většina režimu, iránský režim to dělá.

0: ve válce, od vody. Kdo to je?
1: Nebo... No, těžký, já z mýho pohledu samozřejmě byti všichni, protože ta společnost
0: no,
1: je
0: pod obrovským
1: tlakem. No, jako z mýho pohledu je to vlastně mladá generace, která vlastně je naprosto bez perspektivy v tuhle chvíli, protože tam není, já tam furt pořád nevidím, kromě jeho smrti, tak já vlastně nevidím to světýlko na konci tunelu. Jo. Vlastně ten systém je nastavený tak, že pro ty mladí, pokud ne srazej podpatky, tak prostě jo, ta životní perspektiva, jo, prostě v tom Rusku je jako slabá, zejména pro ty vzdělané samozřejmě, o tom myslím. Jo. To znamená mladá střední třída, to znamená lidé, kteří mají vystudovanou vysokou školu, kteří prostě chtějí se v životě uplatnit, chtějí si trošku užívat nějaký svobod, tak v tuhle chvíli, tak ty jsou vlastně jo, úplně paralyzovaný.
0: Já jsem si tady poznamenala, co mladý student moskevský v evidentně upřímném rozhovoru řekl, ale tak je to vždycky se mnou, když si něco schovám. Takže to teď nenajdu, ale spíš by mě zajímalo.
1: Mám to najít, to tady možná mám někde.
0: Nebudete říkat, že vám posílám otázky.
1: Ne, určitě ne.
0: Jenom náhodou to máte.
1: Ano, přesně tak.
0: Mě by zajímalo, jestli ti mladí jako docenují v úvozovkách tu situaci a budoucnost, kterou před sebou mají a mají tendenci odcházet. Z Ruska. Stále.
1: Je to tak, no. Zkuste se vžít do jejich životní situace. Jo. Vystudujete univerzitu a teď vám třeba i hrozí jo, budoucnu třeba odvod do války. Jo. Znamená, je vám 22, 23 let a jaká je vaše perspektiva? Ta země jako neskvětá, ona je opravdu jako v hnoji a máte diktátora, který se bude držet u moci prostě do poslední chvíle. Takže jako kde máte tu perspektivu a jo, netvrdím, že všichni mladí jo, myslej jo, na útěk země, ale jo, dřív nebo později přijdou na to, že třeba založit rodinu jo, nebo získat nějaké dobré zaměstnání, třeba právě i trochu se svobodně nějak jako orientovat v nějakých informací třeba jo, získávat informace na internetu, prostě najednou nebude možný jo, a tak já bych volil tu cestu odchodu.
0: Ale, no jasně, ale nezdá se vám, že na to, jaká je tam situace, těch mladých odchází relativně málo?
1: Jo, tak teď, tak to je otázka, na kterou nejsem opravdu připravený, nemám to číslo, ale jako emigrační saldo z Ruska je obrovské. Nebo respektive výrazně převyšuje vlastně imigraci, která vlastně stlumená i ekonomickou stagnaci.
0: To znamená, že i protože věděli jsme, že obrovský jako úprk z Ruska nastal se začátkem Ukrajiny, ale ono to trvá do dneška.
1: V zásadě ano. Jo. To je vlastně v každé zemi, která nemá vlastně nějakou perspektivu vývoje, tak dochází k odchodu obyvatel. To znamená tady vlastně přirozený chování a jednání vlastně těch lidí. Takže ano, byť teda jedna z věcí, kterou Rusko přestalo zveřejňovat, jsou demografické údaje. Takže my nemáme příliš teď informace třeba o úmrtnosti, nemáme asi příliš dobré informace o vlastně právě
0: to
1: tom migraci, jo, ale víme, že se tak děje.
0: Jasně, a jak jste se zmínil o tom, že student může vystudovat a pak být odveden, tak se ptám, oni už nejsou chráněná velká města? Už to jde prostě...
1: Víte, co se děje na univerzitách, jaký tam jsou náborové akce a že každá univerzita musí splnit nějakou kvotu, znamená nějaké třeba procento dvě z těch svých studentů musí navrbovat do té armády. To znamená, tohle už je realita, která se v Rusku odehrává. Takže už to není tak, že by se to nedotýkalo jenom, nebo že by se to nedotýkalo vůbec těch měst a vlastně vzdělané třídy.
0: Takže vlastně plošnou mobilizaci, o které se hodně diskutuje, nahradila jako represi. Místní v kvotách řeznictví odvede dva lidi, univerzita 250 lidí. V tomhle duchu?
1: Nevím, jestli tam jsou až takhle ty kvóty, ale je pravda, že vlastně na těch univerzitách, ty univerzity jsou pod tlakem toho, aby tak plnili. To znamená, není tam ani to akademické prostředí už dávno svobodné a i v tomhle ohledu je teda děsivé, že vlastně ta válka vstupuje vlastně i do života těch nejvzdělanějších lidí.
0: Ale víte, pane Jelene, že myslím, že i my dva jsme tady o tom mluvili, že totiž do těch měst pro vojáky nechodí Putin, protože v těch městech jsou lidé bohatí chtí a

0: vlastní a potřebuje mít tuhle střední oligarchii na své straně. Takže už nemá?
1: No evidentně jako ztrácí ten potenciál mobilizační, teď mám na mysli ruálky, protože už nefungují moc úspěšně ani ty štědré odměny. Ono zajednou zjistilo, že z těch štědrých odměn taky nic moc není, že jo? Navíc ještě při obrovské inflaci vlastně se ztrácí hodnota toho padlého vojáka, teda, nebo případně pokud to přežijete, tak té odměny. A jaksi už to není tak jednoduchý jako na začátku. A z vlastenecké touhy tam už nejde vůbec nikdo dneska.
0: Ale to znamená, že už takhle. Putin nabíral spoustu lidí do války prostřednictvím toho žoldnéřského přístupu.
1: Ano.
0: A to je jedna věc. A druhá věc je potom choť z vlastenecké povinnosti. A já se ptám, žoldnéři už nefungují a proto zašli pro normální adepty.
1: Začínají. Já bych řekl, že teď to opravdu bude sílit ten trend. No. Ty žoldnéry on furt má, hlavně ze zahraničí teda, takže tam bude spousta Afričanů třeba. Ale on se zatím asi pořád bojí ta plošné mobilizace. Opravdu udělat, jo, to říct, tyhle ročníky, jo, povolat takzvané ty zálohy.
0: A proč se toho bojí, když se nebojí dělat jiné věci?
1: No, já myslím, že ono to k tomu spěje pomalu. Jo, on vlastně postupně, jak si odkrajuje ty takzvané červené linie toho, kam ještě jako chtěl možná, nebo kam by mohl zajít. A dneska už se dostává vlastně tam, kam potřeba původně ani nezamýšlel jít. A to je skutečně do těch měst a ovlivnit tou válkou střední třídu.
0: Ještě jeden takový drobný bizár jsem si tu napsala, že totiž soudruh Zjuganov, což je šéf ruské komunistické strany.
1: Podívej, ještě žije teda, no, to
0: taky fascinuje. Tak. V projevu v parlamentu mimo jiné řekl, jestli se problémy nevyřeší, hospodářský krach je nevyhnutelný a do podzimu tu budeme mít to, co se stalo v roce 1917. Tím narážel na bolševskou revoluci a já se ptám, jestli by to třeba nebylo vysvobození pro Rusy proti Putinovi.
1: Že bolševická revoluce hlavně znamená začátek občanské války, to znamená, nevím, jestli vysvobození pro Rusy, pro nás by to asi vysvobození bylo. Jo, Zuganov si pořád jako vlastně přemýšlí, anebo vlastně vysvětluje to, jo, narrativem té bolševické revoluce, která ale nebyla revoluce. Já jsem to tady jednou možná říkal, jo, to v podstatě ten režim byl tak slabý, že padl vlastně palácovým převratem v podstatě, nebo těch revolucionářů v uvozovkách bylo jako podstatně méně, než jako nám dějepis jako říkal.
0: Ne, ale já jsem narážela na to, jestli čistokrevný komunismus v podání Zjuganova by vlastně nebyl lepší než Putin.
1: No, ježišmarja, to snad ne, já jsem na ty srpy s kladivama jako fakt jako alergické, takže doufám, že ne, ale jako upřímně, já nevím, ani mi nepřijde ten současný jako ruský jako nacionalismus, putinovský ten imperialismus jiný, protože tady není o tu ideologii, tady je ten princip je prostě jiný a to je imperialismus prostě ruský.
0: Jasně, ale já jsem nevyvolávala ducha Stalina, to vůbec
1: jo,
0: ne.
1: Ale ideologicky, ale jako pokud to bude imperialismus ještě teda komunistický, jako upřímně nevím, jestli to bude horší nebo lepší, než to, co má teďko Putin teda. No, to
0: tak závěrečná otázka, máte jedno slovo na odpověď, protože se chýlíme. A to zní, kdy si myslíte, že ruská agrese na Ukrajině skončí?
1: Smrtí Putina, nebo odchodem Putina.
0: Říká politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju moc, že jste přišel. Díky.
1: Já moc děkuju za pozvání a za vaši trpělivost s mými dlouhými odpověďmi.
0: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Zaostřeno.
2: Roztěkané, nepozorné, ale také citlivé, kreativní a živé. Takové jsou často ženy s vrozenou poruchou pozornosti neboli ADHD. Mnohé z nich se ale o své diagnóze dozvídají až v dospělém věku. Proč tomu tak je? Jakým správná diagnostika může pomoct zvládat každodenní život v neurotypickém světě? A na co všechno má ADHD vliv? To je téma pro Alžbětu Markovou.
3: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu.
4: Dvě hodiny.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Lidé v Praze demonstrovali proti plánu vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Nejméně 20 lidí zemřelo při ruských